Talk Marathon byl vlastně nadsázka. Nebo sázka. Podle toho, z které strany se na to díváme. Nadsázka a vlastně legrace, ale jen do určité chvíle. Celé to vzniklo někdy týden, možná 14 dní před Vánoci 2007, když jsme se vraceli s Petrem Novotným z Brna, kde jsme měli na výstavišti vystoupení. Jeli jsme Petrovým autem a Petr řídil. Sněžilo a na silnici byla taková ta mazlanice, kterou řidiči nenávidějí, protože nikdy nevíte, co vám to s autem udělá. Někde v půli cesty, když Petr přestal žertovat a vyprávět vtipy, jsem začal mít strach, aby neusnul. Dospěl jsem k názoru, že mu musím neustále něco povídat a začal mu líčit, jak nějaký Kanaďan, o němž jsem četl na internetu, moderoval talk show v rádiu 24 hodiny. Ale klasickým proudovým způsobem, jak se to v rozhlase dělá. Povídání, pak dvě písničky a zase povídání a zase písničky. Petr Novotný řídil, neříkal nic a pak jen velmi chladně odpověděl, vidíš? A to je věc, kterou bys nikdy nedokázal. Já na to v okamžité píše zareagoval, dobře, pojď se vsadit, že 24 hodin budu moderovat. Ještě na dálnici v autě jsme se vsadili. Tak, z legrace hlavně, aby neusnul. O celou velkou vyuzenou šunku. Když se to povede, dostanu ji já, když ne, dostane ji ode mne Petr. Mezitím jsem poslal Zdeňkovi Novákovi, který mi pomáhal s produkováním řady věcí SMSku, kde jsem ho o sázce informoval. Než jsme přijeli do Prahy, Zdeněk mi odpověděl, že už to má všechno vymyšlené. Hned jsme se sešli a ještě před Vánoci bylo jasné, že to zkusíme. Nevěděli jsme kde, jak, ale věděli jsme, že je to asi dobrý, i když střeštěný nápad. Zdeněk do toho zapojil humpoleckou agenturu Dobrý den, která má na starosti rekordy. A pak už jsme se bavili rovnou o tom, jak by to mohlo vypadat. Vymysleli jsme termín, půlku května, požádali Alexeje Piška, aby nám půjčil divadlo Palas a po novém roce jsme začali chystat Talk Marathon doopravdy. Agentura Dobrý den stanovila poměrně přísná pravidla. Že musím moderovat 24 hodin, z toho 55 minut z každé hodiny musím vést s hosty rozhovor, 5 minut budu mít přestávku. Kdybych prý chtěl moderovat 48 hodin, tak bych měl jednu přestávku hodinovou, řekl nám zástupce agentury. Výrazně nám pomohla kromě Zentivy, Alexeje Piška či výrobce energetických nápojů moje mateřská stanice Frekvence 1. Hlavně její ředitel Mirek Škoda, který má rád bláznivé věci. Když jsme to spolu domlouvali, tak měl podmínku, že když se rekord povede, tak budu ještě ten den v presklubu Frekvence 1 hostem Heleny Šulcové. Den D, 19. květen 2008, se blížil. Už bylo jasné, že začnu moderovat v pravé poledne a druhý den skončím opět přesně ve 12 hodin, jak stanovila agentura Dobrý den. Stokrát jsem si kladl otázku, proč se do toho vlastně pouštím a jestli to vůbec můžu vydržet, ale už nebylo cesty zpět. Zhruba měsíc předtím jsem začal schánět hosty, tak, aby každou hodinu byly přinejmenším dva. Pro případ, kdyby jeden host nepřišel, nebo nejel taxík, nebo prostě cokoliv se stalo, aby tam byl ten druhý. Kromě toho jsme připravili celý systém náhradníků, všechno bylo docela dobře promyšlené. Ovšem nejvíc mě překvapilo, a to velmi příjemně, že všechny celebrity, které jsem oslovil, to přijali. Ani jeden člověk mi neřekl, že je to blbost a nepřijde. Ani jeden. Všichni hosté, nakonec jich bylo 49, opravdu přišli a navíc bez nároků na honorář a na dopravu. S nikým nenastal žádný problém. Ze všech jsem cítil, že mě přišli podpořit a chtěli, aby se to povedlo. Jenom jeden člověk se přišel trošku jako handrkovat a to byl Marek Wollner, moderátor České televize. Asi to bylo tím, že ho tam delegovalo nakladatelství XYZ, partner toho Talk Marathonu, které pak v rekordním čase vydalo z akce knížku Talk Marathon. A Marek v té době v tomto nakladatelství vydával taky knížku. Ale nakonec jsem byl za jeho poněkud konfliktní vedení dialogu rád, protože mě zase nastartoval. Na druhé straně byli mezi hosty lidé, kteří mě vyloženě přišli povzbudit, podpořit, podržet, hlavně Jirka Pomyje. Přišel na řadu někdy v noci a já byl tak strašně unavený,
A tak nějak mi nebylo dobře, že jsem chtěl skončit. Dokonce už jsem poprosil Zdeňka Nováka, ať to všem oznámí. Jenomže Pomík vrazil do šatny a rezolutně prohlásil. Tak to teda ne. Když už jsem vstal ve 3 ráno a přejel celou Prahu, tak ještě se mnou to tady přežiješ, pak si dělej, co chceš. Šli jsme tedy na jeviště, začali mluvit, on byl pozitivní, hecoval mě a já měl najednou pocit, že mě vzal do náruče a přes krizi mě přenesl. Když jsme skončili, neodešel, zůstal, vše sledoval, dokonce mi hodil košily, abych se převlékl, jako by mě chtěli ochránit. Další takový byl Zdeněk Šarapatka, bývalý šéf kanceláře předsedů vlády. Spolu s ním tam byl ex-sbormistr Bambíny di Praga Bohumil Kulínský, který už bohužel není mezi námi, tak se mi o něm nechce špatně mluvit, ale tehdy se dostavil tak opilý, že nebyl schopný říct souvislou větu. Jelikož znám jeho složitý osud, tak to mohu pochopit, ale Zdeněk Šarapatka situaci prostě zachránil. Těch, co mi výrazně pomohli, bylo víc, například Petr Novotný, Zvěřina z Václaváku, jak se svého času prezentoval v reality show Vyvolení Petr Zvěřina, nebo Filip Trojovský, který se zase proslavil v show Big Brother. Nad ránem, když přišla 6.07 hodina, tak to všichni brali, že už se to povedlo. Že už běžím vlastně jen tu cílovou rovinku a že doběhnu třeba po 4. Přesně si pamatuji, kdo tam tehdy byl. Libor Bouček, Standa Hložek, Jiří Paroubek, Světlana Zárubová, dnes Vitovská, Sára Saudková, celý peloton pak uzavřeli Michal Kocourek, ředitel divadla Kalich a Alexej Piško. Přiznávám, že vůbec nevím, o čem jsme se bavili. Sledoval jsem jedinou věc, jak se na hodinách odpočítávaly minuty, sekundy a věděl jsem, že to musím přetáhnout o 5 minut, aby byl rekord uznán. To bylo v pravidlech. Už mi skoro bylo jedno, co odpovídali a na co jsem se ptal. Opravdu se to povedlo. Od agentury Dobrý den jsem dostal certifikát, že jsem držitelem oficiálního rekordu v moderování a protože mediálním partnerem této akce byla Frekvence 1, došlo i na slib Mirku Škodovi a mou účast v presklubu. Takže jsem v poledne skončil, dělal nějaký rozhovor pro iDnes, pak v nějaké takové bláhové domněnce, že si doma půjdu na 2 hodiny lehnout, jel na druhý konec Prahy, což byla úplná blbost, to už nevím, protože jsem vůbec nebyl schopen ničeho, natož usnout. A v 5 hodin jsem zase jel na Frekvenci 1, co by host presklubu, který moderovala Helena Šulcová. A kde to dopadlo? Takhle.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Cyril Svoboda je naším hostem. Vítám vás po Čase Fix TV. Dobrý den.
2: Děkuji za pozvání. Dobrý den.
1: Cyril Svoboda je bývalý ministr zahraničí, ministr vnitra, diplomat, někdejší předseda KDU-ČSL a stále ještě člen KDU-ČSL. Snad vám nepřitíží tento rozhovor pro XTV. Máte odvahu?
2: Nepřitíží. Ne. Nemám obavu, že by mi přitížil.
1: Pane Svobodo, proč jste stále členem KDU-ČSL? Proč jste členem strany, která vás nechce?
2: Tak protože jsem přesvědčený demokrat křesťanský, tak jsem členem své strany. To je zajímavé, že někdo může taky v politické straně z přesvědčení. A za druhé, já nemám žádné špatné vztahy v KDU-ČSL. Mě neradi vidí někteří lidi ve vedení a to je málo lidí.
1: To je málo lidí a máte, jaké máte ohlasy od těch řadových straníků teď na tu situaci? Pokud by diváci nebo někdo, kdo nás teď sleduje, nezaznamenal, tak místopředseda KDU-ČSL Petr Hladík vás chce vyloučit ze strany a to proto, že jste se účastnil rozhovoru pro médium nebo pro stream Voice of Europe, který je od minulé středy na českém sankčním seznamu. Vyčetl vám také spolupráci nebo práci pro Andreje Babiše v dobách, kdy byl premiérem. To, že vystupujete v médiích, to, že mluvíte jinak než strana a tak dále, tak jenom jsem chtěla přiblížit tedy, o čem budeme mluvit. Takže jaké máte tedy ohlasy od svých stranických kolegů?
2: Tak já mám ohlasy veskrze pozitivní, dokonce mě i potěší třeba to, že mi zavolala jedna členka z Jižní Moravy a říká, já nemám, co bych ti řekla, my tě tady máme rádi. To je docela hezké.
1: To potěší.
2: A dneska mi volal nějaký náš jeden člen, říkal, hele, už přijímáme usnesení na tvoji podporu, na naší organizaci a posíláme to nahoru. Takže já mám tuto reakci. Zatím jsem nezaznamenal jedinou negativní.
1: A ono to trochu přišlo jakoby blesk z čistého nebe na jednou odvolávání. Vy jste před nebo poté, co Marian Jurečka slavil v době nebo v den té tragédie na Filozofické fakultě, jste mu poslal otevřený dopis, kde jste mu vytkl nejen toto, ale i směřování strany a tak dále. Na ten dopis jste nedostal odpověď, aspoň takovou mám poslední informaci, tak není toto ta odpověď na ten váš dopis?
2: No tak jenom pro upřesnění, dopis mi původně napsal všem členům Marian Jurečka a v závěru dopisu píše napište mi. Tak jsem mu napsal, abych sám o sobě nepsal. Tak jsem, když mi předseda říká napiš mi, tak jsem mu napsal a na ten dopis jsem nedostal nikdy odpověď. Ne.
1: Tak a nemůže toto být ta odpověď?
2: To nevím.
1: Byl jste vyzván, nebo 25. dubna by měl celorepublikový výbor rozhodovat o tom, zda vás vyloučí či nikoliv. Budete přítomen, pokud vás pozvou? Jakože by vás pozvat měli?
2: No tak pokud budu pozván, tak určitě velmi rád přijdu. To říkám, ale říkám od začátku, že také mám své závazky pracovní a ty dodržuji. Takže přijdu, ale kdyby měl být celostátní výbor v hodinu, kde já musím třeba učit nebo přednášet, tak třeba přijdu později, nebo tak. Nemůžu slíbit, že budu třeba na celé zasedání celostátního výboru, protože musím plnit své závazky. Já pracuji každý den i v sobotu, i v neděli.
1: Takže pokud vám to časové možnosti umožní,
2: určitě,
1: tak se zúčastníte a co mi tam budete říkat?
2: No nevím, protože nevím, co bych měl říkat, protože já se nemám z čeho obhajovat. Vůbec nevím, já ať nad tím přemýšlím, jak nad tím přemýšlím, vůbec nenapadá, proč bych měl být vylučován z KDU-ČSL, no tak mi tam něco řeknu, tak se o tom budem bavit, ale já nemám jakou strategii, co vám budu říkat, protože já nemám důvod se z ničeho hájit, nemám důvod. No.
1: Předsednictvo vám dalo ještě šanci, abyste sám odešel z KDU-ČSL. O tom vy neuvažujete, to stále platí, ale také vás vyzvali k tomu, abyste omezil své mediální aktivity, výstupy, tak aspoň v tomto vyjdete předsednictvu strany vstříc.
2: Víte, kdybych byl taxikář, tak sedím za volantem mezi autem. Ale já se živím jako učitel. Zároveň také jsem garantem bezpečnostních oborů, takže k těmto otázkám se vyjadřuji. Mým úkolem není učit usnesení KDU-ČSL. Mým úkolem je učit, abychom porozuměli světu a situaci, která je kolem nás. A to také sděluji veřejně, nikomu jsem netvrdil, ani tady potvrzuji, neinterpretuji usnesení KDU ČSL, ale něčím se živit musím, to by mohli dát třeba KDU ČSL nějakou rentu. Třeba, že by mi dali 100 000 měsíčně, řekli, tak za to běž mlčet, no to, ale to nehrozí.
1: Dobře, takže mediální aktivity neomezíte.
2: Nadále budu mluvit, protože jsme ve svobodné společnosti, nejenom, že mi to zaručuje listina, ale to zaručuje i stanovy KDU ČSL. Já se tím živím, no tak budu mluvit, ne?
1: No a stanovy KDU ČSL také říkají, že neměl jste být přítomen už toho předsednictva, které se konalo, které se odehrálo včera.
2: Naše stanovy říkají, že kdykoliv se jedná o chování člena KDU ČSL, kdykoliv, tak on má právo přímo ze stanov být přítomen, takže dosud se o mě už jednalo mnohokrát na klubu, v poslaneckém, na předsednictvu, vždycky donáší, někdo mi zavolá, vždycky říká, co se ode. Tak to všechno proběhlo, ale ani jenom se nebyl pozván, no tak už to samo svědčí o porušování stanov a já si ten nechci stěžovat na stanovy, to nikoho netrápí.
1: No ale jak jste se tedy o tom dozvěděl až z médií, od novinářů, nebo jak jste se dozvěděl, že vás chce předsednictvo vyloučit?
2: Tak, já jsem se dozvěděl od novinářů, dokonce se včera jsem si četl to usnesení, a to taky až od novinářů, a jen mi zarazí první věta. KDU ČSL se distancuje od aktivit Cyrila Svobody. Tak jsem se ptal, jestli taky se distancují od mého ranního běhání, nebo jestli se distancují od toho, že taky jim. Já nevím, jak, od jakých aktivit, tak vidíte, z jakou lehkostí se píše. Tam vlastně emoce, negativní emoce, tam nikdo pořád nepřemýšlí nad tím, co píše. Já si to dokážu vysvětlit, jaké aktivity myslí. Ale když už píšu usnesení pro dějiny strany, protože vylučování předsedy strany, to je pro dějiny strany, tak bych si dal pozor, jak ho budu formulovat, protože jednoho budu učit z historici.
1: Mm-hmm. Tak aby věděli proč.
2: No, aby věděli proč.

0: že jste si měl lépe zjistit, do jakého média jdete. Zjišťoval jste si to?
1: Ne,
0: a vůbec dalo se to zjistit, když BIS to odkryla minulý
1: týden? Já jsem
0: si
1: to zjistil velmi pečlivě. I jsem konzultoval se Voice of Europe, především zdalo, že to je naprosto marginální nějaká stanice, o které nikdo neví. Tak jsme hledali, o co vlastně jde. A v době, kdy jsem dělal rozhovor se o Voice of Europe negativního, jsem neviděl vůbec nic. A protože to rozkná bezpečnostní informační služba, za tím můžeme být jenom vděční, tak je to v pořádku. A od té doby samozřejmě nic. To znamená, že to bylo hodně skryto, že to musela rozkrýt až bezpečnostní informační služba. Protože kdyby to bylo zjevné, tak na to jsme nepotřebovali BIS. Takže jestli zpracuje pan Hladík nějaký manuál pro KDU ČSL, jak poznat dobré médium, to nevím, ale asi by ho měl sepsat, protože vůbec mi nenapadá, co se měl udělat víc.
0: Teď byste poskytl rozhovor Voice of Europe?
1: No teď už ne. No teď už samozřejmě, že ne. To jasně, že ne. Ale spíš se mi zdá navíc Voice of Europe naprosto marginální nějaká stanice. Tak rozumím tomu, že by někdo vzal celý můj text, ne nějaký vytrhané věty, celý text. A říkal, tak se pojďme se bavit, co jsi tam vlastně řekl. No a o tom se můžeme bavit. Já jsem si jistý, že jsem neřekl nic, co by nebylo vhodné, nebo co by bylo proti zájmům České republiky nebo KDU ČSL. Tomu rozumím, bavit se o textu. Stejně tak, když se dovím v České televizi, že můj proruský postoj je fotka s Putinem, a když to slyším i od profesora politologie, tak bych očekával, že řekne, ne, vy jste tehdy řekl tuto větu. A tu vám vytýkáme. Ale taková, já to nemám rád, ty soudy, že někdo proruský, no protiruský, suďme každý výrok, to posuzujme. Ale já mám taky prověrku na tajné a přísně tajné. A kdybych pošlu za zájmy, bezpečnosti zájmy České republiky, tak bych o prověrku přišel.
0: Voice of Europe říkáte, že to marginální nějaké médium, čili se nedá předpokládat, že by mělo takový dosah a dopad a takovou moc, aby ovlivnilo evropské volby?
1: Tak já nevím, ale pokud Rusové chtějí ovlivňovat volby Voice of Europe, no tak jsou to žabaři teda, no. To si myslím tedy já. Já myslím, že se dají ovlivňovat volby i jinak. Prostě možná si použil Voice of Europe, já nevím, já to nechci, já nevím, co všechno dělali, ale v České republice, když jsem se ptal lidí, nikdo netušil, co to je Voice of Europe. No já bych chápal, kdyby chtěli Rusové ovlivňovat volby, že vezmou médium, který má opravdu nějaký dopad, ale Voice of Europe to nebylo, ale možná tomu nerozumím a je to, a BIS ví, jak se to dělá, to je možný, ale...
0: No každopádně teď už spousta lidí ví, co to je Voice of Europe.
1: Ne, co bylo.
0: Nebo co bylo Voice of Europe, tak.
1: A jo, to už ví, no, protože když to čtou teď ve všech médiích, tištěných, na internetu všichni píšou o Voice of Europe, tak najednou je Voice of Europe je najednou slavná stanice. Do té doby, myslím, nikdo netušil, že nějaká Voice of Europe nebo nějaký Voice of Europe existuje. No.
0: Já jsem zaznamenala také výrok europoslance pana Zdechovského, který řekl, že se nedrží té linie, předpokládám asi té stranické linie, že jste pořád mediálně vidět a slyšet, o tom jsme mluvili, a že berete straně mediální prostor, přitom ve straně ani nemáte žádnou funkci.
1: Za tuto větu, kdyby byl Zdechovským, se jdu stydět do kouta. Co jediné, co k tomu můžu říct?
0: No já navrhuji, že pana Zdechovského a celé předsednictvo KDU ČSL klidně pozveme do XTV, dáme jim ten mediální prostor. Pan Zdechovský třeba by mohl poupravit svůj výrok, že dezinformace je opak informace, třeba by měl zájem, my to zkusíme, my určitě pozveme celé předsednictvo.
1: Pozvěte, ale podívejte se, jestli řeknete, že Cyril Svoboda bere prostor politické straně, která má ministry, senátory, poslance, poradce, náměstky, který říkají, že dokonce to píšou na interním fórum KDU ČSL, že máme takovou pozici, jako jsme nikdy neměli. No prosím, tak máte tedy hlasů. To by mohla být symfonie, která by šířila politiku KDU ČSL. Mohutná. Médií máme v České republice hodně a jsme svobodná země. Takže určitě mohou šířit se informace kdekoliv a kdykoliv. To znamená, že tohle, co si říká Tomáš Zdechovský, říkám, na soutěži.

0: Neobstojím. No tak, proto říkám, v koutku bych se nad tím zamyslel.
1: Tak a řekněte mi, určitě jste se zamýšlel i nad tím, co vedlo místopředsedu Hladíka k tomu, aby rozpoutal tento spor.
0: Vůbec netuším, co vedlo. Já to tak čtu, že on buď chtěl být předsedou nebo místopředsedou KDU ČSL na podzimní sjezdu a možná, že chtěl ukázat, já jsem tedy šéf, já si tady poradím s každým a já vám to předvedu i na takové figurce jako Celosvoboda.
1: A myslíte, že předvedl?
0: No, předvedl, co předvedl, ale...
1: Ne, tam se na to,
0: ne,
1: jak to skončí?
0: Já si myslím, že ne, moje signály z lidové strany, prosím vás, signály jsou, že se jeho iniciativa vůbec nesetkala, ale i na tom nejvyšším oddělení, v nejvyšší úrovni zpřízní, že bych řekl, výborně, to si Petře udělal skvěle. Oni spíš jde o to, že oni se nemůžou nebo nechtějí od něho odpoutat. A teď neví, jak to vyřešit, protože všechno je špatně. Všechno dopadne špatně. Špatně dopadne to, že nebudu vyloučen. Já budu rád, když nebudu vyloučen, protože nechci být vyloučen. Ale to je špatně, ale špatně dopadne to, když bude mít nálepku Petr Hladík jako člověk, který vyloučuje pro názory někoho z KDU ČSL. Teď si představte, že budete soutěžit ve volební kampani. A konkurenční strany budou říkat, aha, tak vyvolíte KDU ČSL, vyvolíte stranu, která je nedemokratická, protože vylučuje lidi ze svých řad kvůli svým názorům. No, chcete tohleto v kampani o sobě číst? Já ne tedy.
1: No a není to celé jenom dalším důkazem toho, že prostě podoba Svobody a demokracie se v současné době vrací před rok 89? No, tak jak to vidíme i jinde, to nálepkování, vyhazování z práce za názory, to, teď vylučování ano, za názory ze
0: proto
1: strany.
0: Proto já nemůžu a nechci couvnout z tohoto zápasu, protože svádím zápas i o tuto svobodu. Jo? I to, že vám někdo řekne nálepku, říká, vy máte proruské názory, tudíž jako vlastně vy jste takový mravně, jste takový jako pochybný člověk, když máte proruské názory. Zaprvé nemáte proruské názory, na rozdíl od jiných, já si pečlivě čtu řadu textů a čtu zdroje výlučně západní, protože taky čtu francouzsky, anglicky, tak čtu si texty západní. Z toho si dělám analýzy pro sebe. A ty prezentuji. Žádná linka na Rusko nikde není. A no takže, jestli se v něčem mýlím, tak někdo předloží jiné argumenty, proč ne, ale tohle to musíme hájit. To je lidská svoboda.
1: Nicméně ta vaše roztržka, ať už dopadne jakkoliv, bude mít vliv na už tak dost chabou popularitu KDU ČSL, kdy se v průzkumech pohybuje někdy mezi 2-3%.
0: No samozřejmě, že bude, protože tento příběh, a já jsem viděl, jak on silně rezonuje, teď jsem šel sem k vám, tak lidi troubí v autě, mávají, zdraví mě. To znamená, že najednou tento příběh se stal mimořádně silným, a rezonuje ve společnosti tak, že se už jako zakotvil v myšlení. Už to lidi vědí, už to lidi vědí. No potom stačí, aby konkurence KDU ČSL na to pouze upozorňovala. Nemusí tvořit příběh, protože ten příběh si stvořil pan Hladík sám. On ho vytesal, on je takový jako malý Michelangelo, který měl takový tady malý příběh tohoto typu. No a ten příběh tu je. No já myslím, že jestli ho někdo nepotřeboval vůbec, a vůbec ne lidová strana, ale na první z těho nepotřeboval Petr Hladík. Ten ho nepotřeboval vůbec, podle mě.
1: Myslíte, že se tím, teď to řeknu, odrovnal ve snaze dostat se do čela KDU ČSL na podzim?
0: No tak pokud by KDU ČSL zvolila Petra Hladíka předsedou KDU ČSL s tímhletím příběhem, ta vypovídá sama o sobě. A to ona, já myslím, že to neudělá lidová strana. Protože to přece rozhoduje mnoho lidí, to je několik set lidí na sjezdu. Aby tito lidé volili předsedu, který vylučuje lidi pro jejich názor, to se mi nezdá, že by se lidové strany stalo silným.
1: Pro váš proruský názor, jak často slýcháte, ostatně proruského prezidenta, když to použiju, si zvolili na Slovensku Slováci. Očekával jste takový výsledek, když průzkumy ukazovaly na velmi těsný závěr?
0: Já jsem Když jsem tím uvažoval, tak jsem si říkal, že by těsné a myslel jsem si dokonce, že vyhraje Korčok. Protože jsem viděl jeho vystoupení na ulici a to působí. A byla, v Košicích byla třeba zima, lidi tam byli a byla hezká nálada, to se velmi povedlo. Ale potom jsem ho viděl v duelu s Pellegrinim a zřejmě někdo říkal panu Korčokovi, buď agresivní. A on byl agresivní a on byl agresivní nepřesvědčivě. A to diváka odrazuje. A konečně jsem podle mě potvrdila moje teze, že Velikonoce se hrály velkou roli, že to, že byli 4 dny katolíci velmi intenzivně při sobě, celé 4 dny od Zeleného čtvrtka do vzkříšení v neděli, a utvrdili se, že je potřeba mít konzervativní hodnoty a že konzervativní proud je zapotřebí, a já si myslím, že je zapotřebí konzervativní proud, tak v tomto případě se to potvrzuje, že Pellegrini dostal výrazný nárůst hlasů v Bratislavě. Tam žádné hlasy Harabína nebyly. Takže mně se to potvrzuje to, že Slováci chtějí ten konzervativní proud. No a možná by se čeští politici měli taky zamyslet, jestli náhodou nebude v budoucnu chtít i Česká republika konzervativní proud.
1: Takže z pohledu progresivistů špatně zvolený termín voleb na Slovensku?
0: Já si myslím, že ano. Tedy já osobně, nechci zajít nějak chytrého, ale já osobně, kdybych vybral den prezidentských voleb, tak bych řekl svým analytikům, prosím vás, a teď mi mezi prvním a druhým kolem přesně řekněte, jestli tam není nějaký svátek nebo něco, co nám do toho třeba nějaký mezinárodní něco. Udělejte mi analýzu, protože je důležité první a druhé kolo, co mezi tím, co tam bude. Na to, že jsou Velikonoce, tak to se ví řadu let dopředu, to není nahodilost. Takže já si myslím, že to byla z hlediska Korčoka špatně zvolené datum, protože Velikonoce se hrály roli. To je můj názor.
1: A nebudeme paní Čaputovou podezírat ze záměru?
0: No to si myslím, že ne. Že já myslím, že to nedomysleli. Že to nedomysleli, protože Slovensko přece jenom je katolická země, lidé chodí do kostela a i ty, kteří nejsou velcí kostelní štamgasti, že by tam chodili každý týden, tak přece, co kdyby pán Bůh byl, tak tam o Velikonocích přece jenom jdou. Velikonoce jsou největší svátek církevní a to jsou kostely plné. I v Čechách jsou kostely plné, které jinak zejou prázdnotu.
1: Jaký bude Petr Pellegrini prezident? Bude vylepší československé vztahy a je to vůbec potřeba je nějak napravovat?
0: Tak především je prosím vrátit zpátky dialogu vláda-vláda. To si myslím, že je potřeba. Hejde se, jaký by Pellegrini uvidíme. Pro Pellegrino mluví jeden fakt, že člověk s bohatou politickou zkušeností. Prezident republiky má být člověk s bohatou politickou zkušeností. Politiku se nemáte učit v nejvyšší pozici hlavy státu. Takže to v Pellegrini je a on sebe takto chovat. Já věřím, že ty vztahy budou velmi dobré, že budou nadále na standardní a můžeme přát jak České republice, tak Slovákům hodně zdaru, aby se to dařilo, ale já teď nejsem Sibyl, abych řekl, jaký bude prezident.
1: Já moc děkuju, že jste přišel a budu se těšit na příště.
0: Děkuji.
1: Když tedy nebudete omezovat své mediální aktivity.
0: Nebudu, ne. Děkuji.
1: Cyril Svoboda byl naším hostem.
2: Byla krásná, byla milá, byla chytrá, zkrátka fajn. Na zahrádce něco rila.

0: Doktor Jindřich Reichl, předseda PRO, strany, o které se říká, že bude kandidovat do poslanecké sněmovny na kandidátce SPD. Už je to rozhodnuto?
1: Definitivně ještě ne. Jednáme a za mě je to věc, o kterou já se snažím už dlouhou dobu, protože vidím, že tady je poptávka od voličů, aby došlo ke spojení na té takzvané pronárodní scéně suverenistické, která víc dbá na zájmy České republiky než na zájmy Bruselu. A myslím si, že bychom takovou sílu měli voličům nabídnout. Takže jednáme o tom intenzivně a pevně doufám, že to dopadne, protože to je něco, o co já usiluju už delší dobu.
0: Jakou roli v té spolupráci, která je tedy na spadnutí podle vašich slov, pane Reichle, hraje ta skutečnost, že trestní stíhání pana Okamury a trestní stíhání celé strany, nemůže to být výrazná komplikace?
1: Pro mě osobně a pro naši stranu v žádném případě ne. My zcela jednoznačně stojíme za Tomiem Okamurou. I za hnutím SPD to stíhání považujeme za čistě účelové. Já jako člověk, který se zabývá trestním právem 25 let, tak se tomu musí jenom smát. To je opravdu ta čistá účelovka. Myslím, že každý v téhle zemi, kdo jenom trošku sleduje to veřejné dění, tak to chápe, že v žádném případě nešlo o žádný rasismus. Já vždycky s oblibou říkám, že kdyby sem ta migrace šla z Grónska, tak na tom plakátě bude prostě Eskimák. To není o tom, že by kdokoliv chtěl jakýmkoliv způsobem degradovat nějakou rasu. To je prostě o tom, že chce na rovinu a otevřeně hovořit o zásadním problému, který se týká i České republiky, a s rasismem to nemá absolutně nic společného.
0: Jinými slovy, to, co bylo na tom vizuálku, nebo to, co bylo na té reklamě, to podepisujete?
1: Já jsem zcela jednoznačně v souznění s tím, co tam bylo, protože jsem přesvědčen, že problém migrace je obrovským problémem, a to nejenom z Afriky, z celého muslimského světa. Čeká nás možná druhá migrační vlna z Ukrajiny a já pevně věřím a jsem o tom opravdu přesvědčen, že ta migrace je ze všech stran negativní pro občany České republiky, a to už jak zátěží sociálního, zdravotního, vzdělávacího systému, tak i z hlediska a především z hlediska zvýšení kriminality a snížení bezpečnosti občanů České republiky. Takže já před migračním paktem varuji velmi zásadně a myslím si, že je to problém, o kterém bychom měli na rovinu a otevřeně mluvit.
2: Hraje vám rádio

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Pojďme na první téma. První zprávy CZ, dejte nám ještě 4 roky a udělám, co jsem slíbil. Pak dostal Fiala nářez. První zprávy CZ byly kritičtí k premiéru Fialovi a k jeho rozhovoru na iDnesu, což teda iDnes nebyl. Mě to velice překvapilo, protože pan moderátor Vokál je velice vzdělaný, chytrý, sečtělý člověk a myslím si, že premiér, který dokončuje svůj mandát 4letý, by měl čelit kritickým otázkám, což jsem tam absolutně nezaznamenala. Nicméně musí nás přesvědčovat o tom, že to, co dělal 4 roky, dělal správně.
2: Mm-hmm. Mně se moc líbil ten titulek, dejte nám ještě 4 roky a udělám, co jsem slíbil. Když o tom tak přemýšlím, tak mě Petr Fiala čím dál tím víc připomíná jednoho takového, ty ho nepamatuješ, protože vlakem příliš nejezdíš, ale my, kteří se vyskytujeme často na hlavním nádraží, tak si ještě vzpomeneme na jednoho takového žebravého chlapce, který tu operoval zhruba tak, ono už je to delší dobu, asi tak 20 let zpátky. A on vždycky přišel a dokázal nahodit neuvěřitelně autentický, nešťastný výraz a přišel k tobě s nějakou historkou. Prosím vás, mě teď pustili z nemocnice a oni mi v té nemocnici ukradli peněženku a já se potřebuju dostat za maminkou do Olomouce. Neměla byste 20? Tak vytáhneš 20. Druhý den přišel znovu. Dobrý den, prosím vás, mě odvezli maminku do nemocnice, já se za ní potřebuju dostat a ztratil jsem peníze. Já říkám, já se vás pamatuju. Vy jste tady včera chtěl 20, protože jste se potřeboval dostat z nemocnice do Olomouce. Tak poprvé jsem byla ve stejné situaci jako voliči Spolu. Já jsem mu naivně naletěla, oni naivně naletěli Petru Fialovi na to, že budou nízké daně. Méně byrokracie, malý a efektivní stát, asi si to pamatujeme všichni. No a po druhé už jsem mu teda nenaletěla, po druhé už jsem si ho zapamatovala. On skončil na tom, že měl špatnou paměť. Pan premiér Fiala má evidentně taky špatnou paměť. On už se taky příliš nepamatuje, k čemu všemu se zavázal a co všechno slíbil. Ale on je opravdu v pozici toho člověka, který teď hraje na city, který se snaží ty voliče přesvědčit, jako dejte mi ještě ty 4 roky, jo? Dejte mi tu 20, ať se dostanu za maminkou do Olomouce nebo do Ostravy, nebo kam to bylo. A už to přestává být nejenom autentický, už to přestává být vtipný, začíná to být místy až nedůstojný, protože on měl 4 roky, kdy tohle všechno mohl dělat. Namísto toho se rozhodl, že bude 4 roky dělat velkou politiku, zahraniční politiku, kde jeho dominantním tématem nebude Česká republika, nebude to život obyvatel v České republice, ale bude to Ukrajina. Takže podnikal cesty do Kyjeva, organizoval nejrůznější muniční iniciativy a tvrdil nám, že náš blahobyt a náš osud se odvíjí od toho, jak dopadne válka na Ukrajině. Teď si myslím, že je evidentní, jak ta válka dopadá. Šíří se sice stále mainstreamem takové fake news o tom, že čím déle ta válka bude trvat, tím drtivější vítězství Ukrajiny nakonec bude. Není to tak. Ukrajina bude zdecimovaná, no ale stejně tak zdecimované zůstanou naše peněženky. A bylo by fajn, kdyby ta decimace nějakým způsobem postihla i volební výsledek koalice Spolu a tady toho sympatického pána.

0: dnes je u nás Luboš Xaver Veselý. Je to moderátor, spisovatel a podnešku také český rekordman. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Máte hrozně moc funkcí, jako nějaký vysoký politik. Postavit.
1: Ano, mnoho psů, zajícová smrt se říká.
0: Aha, no, kdo ví, jak to bude. Vydržel jste moderovat 24 hodin, začal jste včera ve 12, skončil jste dnes přesně poledne a dobrá zpráva, přežil jste to. To byl jediný cíl?
1: Ano. Předně musím říct, že se úplně na začátku jednalo o takovou nadsázku, legraci, která vznikla na dálnici někde mezi Brnem a Prahou, kdy jsme jeli z vystoupení někdy před Vánoci s Petrem Novotným. A já jsem mu vyprávěl o tom, jak jsem potkal na internetu webové stránky, kde jistý Kanaďan v roce 2004 moderoval 24 hodin tahem a o rok později 36 hodin tahem. Až dnes jsem zjistil, že měl trošku jiná pravidla, že měl 10-minutové přestávky, zatímco...
0: Vy jenom 5.
1: Já jsem měl 5-minutové. Nicméně Petr Novotný ve své provokativní diskusi říkal, vidíš, a toto by se ti taky nikdy nepovedlo.
0: A vy jste se hned nechal vyhecovat. A povedlo.
1: U 9 křížů už jsme se vsadili o velkou šunku, o kýtu vyuzenou, krásnou, dobrou. A než jsme dojeli do Prahy, tak já už jsem to měl vytelefonováno.
0: Já jsem myslela, že už jste měl sliny na jazyku.
1: No, to já taky. Ale říkal jsem si, zkusíme to někde udělat jen tak, jako mezi přáteli, jestli to vydržíme. A můj kolega, producent, kamarád Zdeněk Novák se toho chytnul a najednou to přerostlo v jakousi obrovskou akci. Najednou byly letáčky, najednou byly pozvánky, mediální partneři, sponzoři a najednou to bylo v divadle.
0: A mimochodem byla ta šunka dnes?
1: Byla.
0: Aha.
1: Ve 12 hodin teda osobně Petr Novotný nepřišel, ale poslali po rychlém poslovi krásnou velikou šunku. Mám ji, doufám, v kufru v autě.
0: Pokud už ji někdo nesnědl. Mimochodem, úžasný výkon 24 hodin vydržet mluvit. Dá se vůbec na to nějakým způsobem připravit?
1: Já jsem měl speciální kůru od lékaře, s kterým jsem to zkonzultoval. Nebral jsem si žádné pilulky, nebral jsem si žádné podpůrné prostředky, protože lékař tvrdil, že se to dá zachránit nějakým energetickým drinkem, kávou a když se bude konzumovat takzvaně ovocný salát nebo jenom zelenina, popřípadě tu a tam kuře a to už 2 dny předtím. Já jsem to opravdu dodržel a bez jakékoliv chemické pomoci a bez čehokoliv jsem těch 24 hodin vydržel. Je z toho jedno zásadní poznání, jedna zásadní zkušenost pro zbytek mého moderátorského života. Zjistil jsem, že není tak těžké mluvit dlouho.
0: To nevadí.
1: Zjistil jsem, že je daleko těžší poslouchat, držet se ve střehu a vnímat to, co vám sděluje host sedící naproti. Já tam měl hosty po dvou, tak... Tu a tam jsme se taky mezi sebou domlouvali, tu a tam si argumentovali a dávat pozor, být v obraze a sledovat to, co oni říkají, to je daleko větší dřina, daleko větší práce a daleko úmornější záležitost, než mechanicky klást otázky, když mozek vyšle takový ťukaneček a vy to vyslovíte, anebo tam meldovat svoje mediální partnery, to všechno jde samo, ale poslouchat to je nadlidský úkol.
0: A mohl jste si třeba dovolit takzvaně vypnout, že jste třeba 5 minut neposlouchal, že to nějakým způsobem proběhlo, nebo to nejde?
1: Já jsem si hosty sestavil tak, abych tam měl tu a tam během noci, zejména během kritických chvil, což bylo asi tak od 2 hodin do 5, historkáře, to znamená kolega Petr Novotný, anebo třeba Zdeněk Šarapatka, člověk, který napsal knížku z politického prostředí a vyprávěl příběhy jako historky. Což je okamžik, kdy nemusíte sledovat, můžete vypnout a slyšíte, že se mluví. Divák nebo posluchač nepozná, že nedáváte pozor.
0: Takový Petr Novotný, tomu stačí dát jednu otázku a člověk může jít na kafe.
1: Tam nemůžete jít na kafe. Vy se pokoušíte o rekord, ale můžete vypnout, kývete hlavou, jakože to posloucháte, že to přijímáte a řeknete, Petře Novotný, jak zní tvoje teorie hrbu? On má totiž speciální teorii hrbu, tu tady nebudu vysvětlovat. A on spustí svých 6 minut o tom, jak funguje jeho teorie o tom, že každý občan má svůj hrb a že je třeba mu ho občas pohladit.
0: Sám se směje. Xaver vypíná?
1: No a víte, že máte 6 minut času. Jirka pomeje to samé. Položil jsem otázku, Jirka začal něco vyprávět. Já jsem mohl na chvilku vypnout, ale pořád v té debatě jste, pořád tam ten člověk moderuje, pořád je tam přítomen.
0: Luboš Xaver Veselý na frekvenci 1. Už za chvilku se budete ptát vy. Budete volat na číslo 257 400 999 a také nám posíláte SMSky. Ty nám píšete na číslo 900 12 10. Díky za ně. Xavere, kolik jste vypil káv?
1: 3.
0: To mě docela překvapuje, řekla bych, že aspoň každé 2 hodiny.
1: Mně se na to ptalo několik novinářů, mám to přesně v hlavě. Vypil jsem za 24 hodin 3 energetické drinky, 6 ledových půllitrových čajů, 3 kávy a ještě takovou tu vylouhovanou šťávičku po ovocném salátu.
0: A jedl jste opravdu jenom, jak jste říkal, ovoce a kuřecí maso, protože asi kdybyste si dal něco těžkého, tak by vás to uspávalo?
1: Přesně tak. A navíc tam nebyla opravdu možnost měnit pravidla nastavená agenturou Dobrý den, která to hlídala velmi striktně. Tam opravdu nebyl prostor, aby se člověk mohl uchýlit na 10-15 minut na toaletu, vykonat si tam nějakou velkou potřebu a jít zpátky. Takže i tuto věc jsme museli konzultovat s lékařem, abych to těch 24 hodin vydržel. Museli jsme na tom pracovat 3 dny předem.
0: Vy jste vlastně měl 5minutové pauzy, takže to jste si vždycky jenom odběhl na malou a vrátil se?
1: 55 minut se moderovalo, 5 minut pauza a komisař té dohlížející agentury byl velmi striktní.
0: Oni to brali vážně?
1: No, oni to brali velmi vážně a i já to bral vážně, už jsem si z toho nemohl dělat srandu.
0: Nemohl se vyvlíknout.
1: Když tím všichni ostatní žili, už to byla vážná záležitost. Když bylo 55:00, tak on řekl stop a nedej bože, když tam byl host, který ještě chtěl doříct větu, tak už vám vzal další minutu z těch 5 minut pauzy. Cestou do šatny jsem odhazoval tričko, tam jsem měl připravené jiné na každou hodinu. A když jsem se ještě musel jít vyčurat, tak to bylo tak akorát, abych se včas vrátil. Kdybych se opozdil o 20 vteřin, už bych neudělal rekord.
0: Jak jste měl pojištěné, aby třeba některý host nepřišel o 1/4 hodiny později a nepokazil vám ten rekord?
1: Kvůli tomu jsem měl vždycky 2 hosty, nechtěl jsem nic riskovat. Ovšem zádrhel byl jen jeden, když se nedostavil Michal Pavlíček, ale naštěstí to doslova a do písmene zachránila Diana Kobzanová. Diano, děkuju, jestli sedíš v autě a posloucháš, byla si báječná.
0: Mám pocit, že Dianě dnes odtáhli auto, takže nás v něm asi neposlouchá, nicméně. Chcete tím říct, že vám vytrhla trn z paty?
1: S tím jsme kalkulovali, že se může stát, že někdo přijde pozdě, což se stalo. Sámer Issa, Petr Janda přišli o chvíli později, myslím o 1/4 hodiny, ale od toho tam byl druhý host. Navíc jsme měli 3 náhradníky na telefonu, o kterých jsme věděli, že jsou blízko a jsou schopni do 10 minut být v divadle ve dne i v noci.
0: Je tu dotaz od Marie z Příbrami. Kdo z hostů byl nejzábavnější?
1: Těžko říct, mě těch 24 hodin splývá a když řeknu nějaké jméno, tak těm ostatním ublížím. Já můžu říct, kdo mi nejvíc pomohl, kdo mě nejvíc jakoby nakopnul, když už se to chýlilo k tomu, že řeknu, já to vzdám.
0: A to byl ten moment ve 2 hodiny ráno?
1: Přišel jsem do šatny těsně předtím, než měli jít na scénu fotomodel Milan Ruchař a Jiří Pomeje. Já už nemohl a Zdeňkovi Novákovi, našemu producentovi, jsem řekl, běž tam a řekni, že už nemůžu. A Jirka Pomeje naprosto striktně řekl, ne, když už jsem kvůli tobě vstával, tak jdem.
0: Kdo měl největší úspěch z hostů? Na koho přišlo nejvíc lidí?
1: Jednoznačně Tomáš Werner, mistr Evropy v krasobruslení, Helena Vondráčková, Hana Zagorová. Pokud to opticky můžu změřit, tak nejvíc lidí přišlo na závěr. To se dostavilo hodně novinářů, jestli se toho zdárného konce dočkám nebo ne.
0: Kolik lidí prošlo divadlem Palác za těch 24 hodin, aby se podívalo na Xavera?
1: Pokud mám správnou informaci, tak asi 13 lidí.
0: Dnes jste domoderoval ve 12 hodin. Šel jste si na chvilku lehnout?
1: Nešel. Procházel jsem se kolem Vltavy a tam jsem si pobrečel. To je co?
0: Proč?
1: Nevím, prostě se dostavily emoce.
0: Jasně. Dnes ale lehnete a určitě usnete, že?
1: Myslíte?
0: Doufám, přála bych vám to. Od roku 2002 moderujete tady u nás na Frekvenci 1 pořad, který se jmenuje Křížový výslech. Kolik už hostů ve vašem pořadu bylo?
1: To jste mě dostala, spousty.
0: Nikdy jste to nepočítal?
1: Všichni ministři, všichni předsedové vlád, 2 poslední prezidenti, všichni superstáři, kdo v této zemi něco znamená, prošel Křížovým výslechem, kromě 2.
0: A to?
1: Oldřich Kaiser, Jaromír Nohavica.
0: Nechtěli přijít, byť jste je zval?
1: Zvali jsme je Několikrát dokonce už jsme s Jaromírem Nohavicou nějak komunikovali, pak k tomu nedošlo. Možná to dělají proto, abych nemohl tvrdit, měl jsem všechny v této zemi.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Naším hostem je pan Václav Klaus mladší. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Je tady na vás spoustu dotazů, pane Klause, já nebudu zdržovat. Chtěl bych se zeptat pana Klause, co říká na návrh ministrů Adama Vojtěcha a Aleny Schillerové zvýšit spotřební daň na alkohol a cigarety. Díky, píše tady pan Jan Havlík.
2: Tak já jsem kandidoval, tak jsem dal takový slib, dokonce jsem na to měl nějakou grafiku, že nikdy nezvihnu ruku pro jakýkoliv zákon, který zvyšuje daně, a naopak podpořím všechny zákony, které daně snižují. Takže tohle to je úplně mimo běžka.
1: Ten chlast a cigarety, je to škodlivý, je to droga, víte, pane Klausi, to zase jako...
2: Tak škodlivý je lecos, jsou to prostě daně z alkoholu, nevím jakýho, alkohol je drtivá většina české společnosti, no tak se tím berou lidem peníze z kafsy, který by si mohli utratit za něco jiného, jo. Nevím, jestli říká za alkohol, ale za prostě zůstali by lidem a takhle bude mít vláda. A čertví, co s těma uděláš.
1: Dobře, a věříte na to, že když se to zdraží, ještě výrazněji ty cigarety a alkohol, včetně piva, že budeme míň kalit jako...
2: No tak zase přijdu takový ty otravy, jo? Protože ta spotřební na ten tvrdý alkohol už je tak obrovská, že skutečně, já teďka, abych nebyl za pitomce z hlavy, ale tuším, že to je nějak víc než polovina té ceny, jo? Že když si koupíte za 200 nějaký alkohol, tak 100 nebo ještě víc jde na ty spotřební daně pryč u toho tvrdého alkoholu. No a to je samozřejmě obrovský a vede to pak k tomu, že se různě dovážejí ty pochybní alkoholy, nevím odkud, jo? Před pár lety tady dokonce pár lidí umřelo nebo osleplo, ale to je ten důvod, no. Jako, když ta daň bude 90% nebo, no, tak všichni budou fálit na černo a nevím, co všechno budou dělat, fašovat to z Polska nebo odkud a jako nikdo si nepomůže. No. Čili daně mají být obecně nízký. No, my třeba nemáme daň na víno zatím, že jo? Máme na pivo, máme na tvrdý alkohol. Cigarety už jsou taky tak drahý, že lidi zkoušejí všemožný psí kusy, že jo? Někde se dostat k levnějším. Tak se to... Nevím, no.
1: No
2: takže rozhodně bych daně nezvyšoval žádný. Naopak bych je snížil, ale nesnížoval bych třeba ty daně na cigarety, ale snížil bych daně na práci, jo? Čili máme největší zdanění práce, myslím, skoro na světě, protože u nás se do toho ještě schová sociální, zdravotní, placený zaměstnavatelem, blá, blá, blá, no ale v realitě jako zaměstnavatel, když jsem byl a měl jsem 60 tisíc na tu paní učitelku plat měsíční, no tak ona dostane 30, že?
1: Mm-hmm. No, a to
2: což by... jsem neměl teda, no, tak dostali, měl jsem třeba 50 tisíc, dostala 25, že? A 25 schrávne stát na všechny ty různý daně.
1: No.
2: Což je strašná síla.
1: No a teď jste poslanec, tak s tím pohnete třeba?
2: No tak my jsme dokonce i ODSka, celá poslanec Kofeček a Muzar jsou v tom hodně aktivní jako ekonomové, jsme navrhovali třeba zvýšení té odečitatelné položky základní na každý občana, která už je leta letoucí, asi 24 840 korun, teď jsem vyplňoval daňový přiznání, což je vlastně sleva pro všechny lidi, naopak dokonce i pro ty chudší je ta sleva výraznější, jo, co mají menší příjmy, no a vládní koalice to stejně nepřijala, žádný snižování velkých daní nenastává a já nechápu proč.
1: Mm-hmm. Máte to, pane Klausi, těžký uvnitř ODSky?
2: Nemám.
1: Já mám
2: někdy lehký.
1: Cože?
2: Lehký to mám.
1: Nemáte to lehký.
2: Proč?
1: A to někdy tak jako, mám pocit, že
2: ale vás... Já na rozdíl od jiných můžu jít na narosky třeba ke komu chci, jo, nikdo se na tím nepozastavuje, jo, já to mám mnohem lehčí než řada vrcholových politiků ODS.
1: No, a to jako byste, vy mě tady možná čtete přes rameno ty dotazy.
2: Ne, já už mám stařeckou vetchozrakost, takže to nevidím takhle, až tam, co tam máte na to.
1: Tady se někdo ptá, jestli byste šel jel Soukupovi na narozeniny, kdyby vás pozval.
2: Já si dokonce myslím, že pan Soukup mě pozval, ale já jsem byl s dětma na horách, tak jsem tam nešel.
1: A kdybyste nebyl na horách?
2: To když nebyl na horách a neměl jsem žádný lepší program, proč bych nešel.
1: Jo, no ale vidíte, jak to u ženy schytává ze všech stran. Jako.
2: No to je zvláštní, že to neschytává ten Soukup, jo. Jakože ty fanoušci pana Soukupa nejsou úplně vytočený, že pozval u ženy, jo. To je na tom jako zvláštní, která ta skupina jako politická je taková víc agresivní a nesnášenlivá, má mentalitu takového toho uličního výboru. Jo? Představte si třeba situaci, kdyby, já nevím, Václav Moravec, jo, tady váš konkurent, pozval, já nevím, Okamuru na narosky, jo? Tak co by se stalo? No tak schytal by to samozřejmě Moravec, že takový obskurního politika zve, jo? Takže vždycky je volaná k odpovědnosti taková ta jako levšolidní část, a ať už je zvaná, nebo přišla, nebo zve, jo? A takhle to prostě funguje, no, což je zvláštní, protože jako proč by nemohl někdo, když se znají ty lidi, nejít někomu popřát narozeninám, jo? To přece ti ještě neříkáte, že souhlasíte s jeho politikou, nebo že je ředitel vaší nejoblíbenější televize, nebo čehokoliv dalšího, jo?

0: jeho nějaký divný vztah k ženám toho Bartáka, no ale teďka je taková situace, že už je to fakt jako, když vám to zapisují do kádrového dotazníku, jako, ale on byl tady, jo, tady pan Xaver už po druhý pozval tady Klauze, jo, tak mu to zapíšem no, do kádrového materiálu a...
1: Já jsem vás taky pozval.
0: No právě. Abys...
1: Tak, dobrý večer, budou se v blízké době zvyšovat platy učitelů, aby měli alespoň průměrný plat, nebo pokryje to pouze inflace za minulé roky, se někdo ptá.
0: No, co? Je to tak, že daňoví poplatníci teďka sypou o 40% víc, jo, to je 40 miliard korun do toho systému, který oni rozfofují do té takzvané reformy financování školství. Čili, abych to vysvětlil, tak se budou sanovat ty poloprázdné školy, které nemají moc žáků nebo studentů.
1: Aha.
0: No, takže kdyby jako to fungovalo normálně, tak se ty mzdy zvýšejí o 40%. No a ty peníze prostě se vysypou z okna a ty kantoři to nedostanou, jo. Dostanou jako nominálně 15, ale většinou jim ještě vezmou kus osobního, protože na to ty řídové nemají a je to prostě naprosto něco strašného. Já jsem navrhl zákon, abych tu reformu financování zastavil, ale byl jsem teda brutálně přehlasovaný, že snad jenom topka SPD a ODS hlasovalo se mnou, všichni ostatní byli proti.
1: No a co je teda dobře? Vy jste reformu zastavil a to chce nějakou reformu?
0: Já jsem reformu nezastavil. No, ta reforma financování je změna z toho, že dřív se platilo celkem logicky na žáka. Škola, která měla 20 žáků, měla dvakrát tolik peněz než škola, která měla 10 žáků. To má jistou logiku.
1: No to teda chudák učitel, který učil 20 žáků.
0: No naopak, ne? Tak jako, když se jako vy potřebujete diváky, jo? Jako no. Ideálně, když jste měl třeba 100 000 diváků teďka, jo? No a zase škola potřebuje mít žáky, jo? Jinak to nemá smysl. No. Když jsou někde v nějaké oblasti tři žáci, tak ho tam škola asi nebude a budou se učit dálkově. No, čili je logický, že prostě školy byly placený od počtu žáků, no a to teďka oni slavně rušej a bude to každému podle jeho potřeb, každý podle svých schopností, takže tam našvrdla nějaký počty hodin a takovéhle věci a tam právě zahučí těch 40 miliard, který by mohli mít ty učitele. Mm-hmm. Takže tohle to já jsem rozhodně nechtěl, ale bude to, čili tam ty peníze vyfičej a kantoři tak nějak dostanou přidáno lehce.
1: No. A ještě jsem slyšel, pane Klauzi, to byste mohl okomentovat, a teď nevím kde, pardon, že nevím zdroj z hlavy, že 60% studentů vysokých škol není nic jiného, než že si prodlouží mládí a nebo jakousi oficiální nezaměstnanost. Myslíte, že to je pravda?
0: Asi v jádru, jo. Protože víte co, jako... Ty bohaté společnosti fungují tak, že do všech dětí nahustějí nějaký velice slušný základy, to znamená do těch deváťáků u nás, my jsme pozvihli v angličtině, v matice, v češtině, jo, a ano, a to je jedna část, to my neděláme, jo, u nás jsou strašní rozdíly, čtvrtina deváťáků neumí lauter skoro nic, jo, nemá skoro funkční gramotnost a podobné věci. No a druhá věc je, že to vysokoškolské vzdělání mělo být skutečně pro ty nejnadanější, aby tam mohli učit i taky nejnadanější nebo největší kapacity v oboru a bylo to skutečně jakoby elitní. No a u nás je to naopak a třeba to vysokoškolské vzdělání už je masový, teďka nevím přesně, jestli tam chodí 80 nebo kolik, 83% populace, no ale jako to nadání té populace je prostě furt stejný, no, tak je 15-20% lidí, kteří mají na to mentálně vystudovat nějaký reálný, těžký vědní obor, chemii, lékařství, matematiku nebo něco takového, nebo finštinu, nebo historii na úrovni, no a díky tomu ty ostatní musí studovat nějaký obory takzvaně lehčí, no a je to prostě mrhání penězma, mrhání i časem těch malých lidí, jo, kteří se tam ženou za nějakým titulem.
1: A ještě mi teda vysvětlete, jak je to vlastně s tím základním vzděláním v naší zemi, protože, a to nechci být nějakou pozici, ale já jsem také ku podivu prošel základním vzděláním a nikdy jsem za celý život nepotřeboval vědět, kolik je součet obsahu čtverců nad oběma odvěsnami. A mám pocit, že většinu těch věcí, kvůli kterým jsem zprvu dostával dřevěným metrem od pana učitele, když jsem se zadrhnul, že jsem na nic nepotřeboval. Není to celý blbě postavený, pane Klauzi?
0: To si myslím, že ne, helejte se, protože takhle, kdybyste uvažoval, tak ve škole se dělá jenom samý takovýhle věci, které jako teoreticky na nic nikdy nepotřebuje.

0: jdete. Jo? K čemu vám je, kdy se narodil Karel IV. A kdy založil univerzitu, jo? To spousta lidí nikdy nepotřebovala. Spousta lidí vám řekne, že nepotřebuje Pythagorovu větu. To asi potřebuju, ale že nepotřebuju třeba geometrickou posloupnost vůbec. No ale pak si jdou vzít hypotéku, že jo? A tam jim nakuká někdo, že je to ta nejvýhodnější hypotéka a on to může i rozdíl třeba 300-400 tisíc, jo? To už takhle jen tak nedáte.
1: To už jako...
0: No ano, ono jako... To složitý úročení, to je vlastně geometrická posloupnost, jo? Trošku složitější, že když to umíte sám spočítat, jako jste na tom líp, jo? Ty no. Bohatší společnosti umějí matiku, jo? Nebo ty nejúspěšnější v historii.
1: Dobře, a proč se třeba neučit teda komunikace? Celý život je o komunikaci. Každý.
0: No přece učí se předměty, jo? Komunikace, celý život zvláště trošku je o komunikaci, ale v té škole taky komunikujete, máte tam spolužáky, máte tam učitele. Já nemám pocit, že by český mladý lidi teďka zvlášť neuměli komunikovat. Jo? Hlavně uměj, ale zase, když nemáte žádný znalosti, tak jako o čem chcete komunikovat.

0: Proč vlastně vy jste to nezvedl a nestal jste se předsedou sociální demokracie? Na místo Jany Maláčové. Uvažoval jste o tom?
1: Jo, já vám to řeknu.
0: Překvapuji, že nejste ani v předsednictvu.
1: Jasně, já vám to řeknu a budete vlastně první, komu to řeknu. Já
0: no, jsem
1: to
0: nikdy,
1: nikomu jinému jsem to neřekl. Asi je veřejným tajemstvím, že jsme prodělali s manželkou v životní tragédii, protože nám zemřela dcera. A přiznám se, že to byla doba, kdy jsme velmi těžce se museli opřít o jednoho druhého. A úplně poslední jsme přemýšleli nad tím, jestli já převezmu sociální demokracii. I pro mě teď pořád, a bude to na dosmrti, pro mě těžká věc. A přiznám se, že při těch všech starostech, které jsem měl s vedením chodu úřadu, ještě při této příležitosti řešit tu obrovskou životní tragédii, tak jsem si vůbec nedokázal představit, že bych přebral tak obrovskou zodpovědnost za sociální demokracii. Já jsem celou řadu významným osobnostem, ne že slíbil, ale mě požádali, abych převzal sociální demokracii, dokonce mě byli ochotní s ní pomoci. Ale já jsem v té době neměl v sobě sílu, takovou tu sílu toho, že bych charisma, abych odstartoval a dostal tu sociální demokracii na úroveň 5%. A znovu říkám, já se omlouvám, že mám takovouhle zpověď, ale pravda je ta, že dnes nemůžu, ani nechci, ani nebudu kritizovat kohokoliv, ať už to je kolega Šmarda nebo Jana Maláčová, za to, co dělají, protože já jsem měl tu příležitost to převzít. Já jsem to mohl vzít a myslím si, že byla celá řada lidí, kteří byli připraveni se mnou do toho jít a dokonce mě podporovat nejenom sociální demokracii, ale i mimo sociální demokracii. No, můžu tady zmínit, asi myslím, že a není to tajemstvím, že můj velký přítel i Miloš Zeman, pan prezident Miloš Zeman, mě v té věci velmi podporoval. Ale tohle je odpověď na to, proč jsem do toho tenkrát nešel, protože jsem na to neměl prostě sílu. A já, když něco nemůžu dělat úplně naplno, tak to radši nedělám vůbec.
2: Hraje vám Radio Xaver.
3: Je mi fajn a je mi skvělé, jen se nesmím ani hnout

vyvěsit, tak ti volám, že až příště, příště přijď mě uhasit. Zatím hodně pus, jinde víno zkus a rhythm and blues. Je mi fajn,

0: Nezapomenutelný moment křížového výslechu?
1: Asi úplně první s Petrou Buzkovou.
0: Nervozita?
1: 2. září 2002.
0: A nezapomenutelný moment v tom smyslu, že někdo na sebe prozradil to, co dosud nikdy neřekl? Byl to třeba případ premiéra Topolánka, který tady přiznal odloučení od rodiny?
1: Takových věcí, které tady zazněly a potom oběhly média, bylo několik. Poslední třeba slavná kauza, která před pár dny vyvrcholila u soudu, byl Martin Michal a Helena Vondráčková versus Kateřina Brožová aneb Trabant a Mercedes. Takových věcí tady bylo několik. A manželé Topolánkovi si vzkazovali přes křížový výslech lecos.
0: Vraťme se k tomu prvnímu.
1: Tehdy jsem celý vyklepaný položil historicky první otázku na frekvenci 1 a v tu chvíli Petře Buzkové zazvonil mobil. Ona se chvilku hrabala v kabelce.
0: Tím pádem neodpovídala.
1: Řekla, prosím tě, já jsem teď tady v rádiu na nějakém rozhovoru, zavolej mi později. Tak já jí znovu pokládám otázku, jí znovu zazvonil mobil. A ona ho zase vzala do ruky. Nevím, kde se to ve mně vzalo, ale prostě jsem jí řekl, tak co, Petro, budeme si povídat?
0: A co ona?
1: Zarazila se, protože jsem jí tykl, nicméně od té chvíle byl regulérní rozhovor.
0: Koho z hostů se nejvíc bojíte?
1: Já se nikoho nebojím.
0: Máte před někým respekt, když třeba přijde prezident, je to jiné, než když přijde jiný host?
1: To zcela určitě, ale nevím, jestli se to dá nazvat respektem. Já se na všechny hosty těším, věřím této stanici a tomu pořadu a nikdy tady nebyl špatný host, což není promotion, to je prostě fakt.
0: A měl jste někoho, kdo vůbec nekomunikoval, neodpovídal na otázky?
1: Za celou dobu jsem měl takové hosty jenom dva. Tím prvním byl herec Pavel Landovský.
0: Nechtěl odpovídat, nebo jste ho nebavil?
1: Nevím, přišel podrážděný. Proč mě taháte do rádia, já nechci nic vyprávět v rádiu, proč jsem tady? A v dobré pohodě jsme se nepotkali ani s Veronikou Žilkovou.
0: A už jste si to vyříkali?
1: My si nic neudělali.
0: Nic jste si neudělali, jenom jste si neseděli?
1: Byl to velmi chladný rozhovor, nic zlého, nikdy jsme neválčili, nic se nestalo.
0: Hosté v pořadu Křížový výslech zároveň odpovídají i na chatu. Jak stíhají odpovídat vám na vaše investigativní otázky a ještě psát na počítači?
1: Já nemám investigativní otázky, ale takové, které mě samotného zajímají. To se někdy dostanu pod kůži, to je jen nadstavba, tu a tam se nám to stane. Nejsem tolik investigativní jako vy, paní kolegyně. Jak to stíhají na chatu? Máme tu speciální paní asistentku, která všechno zapisuje, takže host během písničky nadiktuje odpověď a paní Gábina nebo paní Alena bleskově všemi deseti vše zaznamenají.
0: Ve studiu je také webová kamera. Změnila třeba nějak náladu? Dáváte si víc pozor, Xaver, když vás snímá?
1: Ne, já ji vždycky vidím z té druhé strany, nevnímám ji. Já mám pocit, že ani moji hosté ji nevnímají. Já nevím, jak to děláte vy, paní kolegyně, ale já hostům neříkám, že je tady kamera.
0: My jim to většinou řekneme. No i vám jsme to řekli.
1: Oni si toho většinou nevšimnou.
0: Je tu dotaz od Aleny Č. z Kladna. Scháníte si hosty sám?
1: Hosty do pořadu nebo domů?
0: Hosty do pořadu, ne domů.
1: Domů si zvu hosty sám, do pořadu ne. Tady na frekvenci 1 je to vždycky dohoda mezi programovým ředitelem, moderátorem a dramaturgem Jakubem. Uděláme seznam a produkční, naše hodná Alenka, hosty obvolává a snaží se vše skoordinovat časově tak, abychom v týdnu neměli třeba samé zpěváky nebo herce, abychom tam měli politika, sportovce, zpěváka, no nezávidí mi to.
0: Proslul jste na frekvenci 1 bleskovým dotazníkem, tak schválně. Jak byste obstál vy? Co se vám vybaví, Xavere, když se řekne cigarety?
1: Zakázal bych to.
0: Sladkosti?
1: Vášeň?
0: Víno?
1: Nemusím.
0: Fotbal?
1: Věřím jim.
0: Jiří Paroubek?
1: Vážím si ho, ale nevolím ho.
0: Sex?
1: Výsostná záležitost dvou, maximálně tří lidí.
0: Láska?
1: Jedna je mezi kapkami deště a druhá z pasáže.
0: Upír?
1: Spolehlivost.
0: Peníze.
1: Nutnost.
0: A Petr Novotný?
1: Kamarád.
0: Teď máte půl minuty chráněného času. Půl minuty pro sebe, říct můžete cokoliv, co vás napadne.
1: Rád bych poděkoval všem, kteří podpořili tu bláznivou, šílenou moderátorskou akci Talk Marathon. Určitě bych chtěl poděkovat Frekvenci 1, protože nám byla parádním mediálním partnerem a já musím říct, že jsem na to velmi pyšný, že tahle prestižní stanice šla s námi do takového nejistého projektu, protože nikdo nemohl vědět, jak to dopadne. A ve chvíli, kdy jsem to chtěl vzdát, jsem myslel i na Frekvenci 1 a neudělal to. Děkuji kolegům z Frekvence 1, protože spousta z nich se přišla na mě do divadla podívat. Děkuji.
0: Tak to byla půl minuta pro Luboše Xavera Veselého. A teď už je váš. Volejte mu právě teď.
2: Chtěl bych se zeptat, co říkáte tomu, že už asi před 3 lety získal podobný rekord moderování také Richard Langer.
1: Jasně, já tam tenkrát byl hostem, jenomže pan Langer žádný rekord nezískal, když se na to ptáte. Existuje jediná agentura, která je schopna tyto věci evidovat a rekord oficiálně ustanovit. Ta u toho tehdy nebyla, Richard Langer si nenechal rekord zaregistrovat. K tomu můžu říct jedině to, že to byla jenom jeho chyba.
3: Dobrý večer, tady Jarda, Praha. Ve vašem pořadu jste kdysi dávali možnost aspoň jednomu posluchači, aby mohl položit vašemu hostovi otázku. Proč jste to vlastně zrušili?
1: Každý pořad se vyvíjí. My jsme postupem času přišli na to, že pořad je daleko pružnější a svižnější, když tam má otázky pouze moderátor, případně se využijí SMSky nebo maily. Pakliže máte na hosta přímý dotaz, máte možnost chatu na adrese www.frekvence1.cz.
4: Dobrý den, tady Vašek z Náchoda. Chtěl bych se Xavera zeptat, jestli se vážil před a po rekordu. Kolik byl rozdíl?
1: Na začátku i na konci jsem se opravdu vážil, protože jsem chtěl vědět, jaký to bude mít na mě vliv a proto vám můžu přesně říct, jaký byl rozdíl. 3 kila.
5: Dobrý deň, reláciu pána Veselého na Frekvenci 1 považujem za špičku a chcela by som sa spýtať, či pripravuje ešte nejakú inú, či už na Frekvenci 1 alebo niekde inde. No skrátka, na čo sa môžeme ešte tešiť?
1: Nepřipravuji nic, protože 2 pořady mi běží tady na Frekvenci Křížový výslech a v České televizi Café X.
0: Tady je jeden SMS-kový dotaz od pana Zajíčka z Ostravy. Která celebrita je nejprotivnější?
1: Neřeknu, ale mám v tom naprosto jasno.
0: Ivana České Budějovice se ptá, s kým toužíte udělat rozhovor za každou cenu? S nějakou světovou celebritou?
1: S Michailem Gorbačovem. Spousta celebrit mě velmi příjemně překvapila. Volal jsem třeba Pepovi Klímovi, který tehdy točil Pronovu a byl strašně vytížený. Přes den vůbec nemám čas, ale když mě pozveš někdy v noci, tak 100% přijdu. Upozornil jsem ho, že to není za prachy. To vůbec nehraje roli. Naprosto stejně zareagoval i Radek Jon. Hana Zagorová řekla, přijdu po koncertu. Nešla si ani domů odpočinout, rovnou přijela a ještě mi přivezla energetický nápoj pro povzbuzení. Překvapil mě Josef Laufer, kterému jsem zavolal a on, aniž by se ptal na podrobnosti, řekl, napište mi, kdy tam mám být, kde to je a já tam 100% budu. Poslal jsem mu tedy SMSku a on tam opravdu byl. V průběhu akce se odehrály věci, které pak žily svým vlastním životem. Prvními hosty například byly Jana Bobošíková a zpěvák Zbyněk Drda, jehož tehdejší europoslankyně pozvala do europarlamentu. Po čase jsem četl nějaké noviny, kde byla reportáž ze Zbyňkovy návštěvy v Bruselu a on to komentoval. Byl jsem na Talk Marathonu u Xavera a paní Bobošíková mě dala voucher do europarlamentu, tak jsem tady. Báječní a vstřícní byli všichni. Jiřího Paroubka jsem začal zpovídat v 8 ráno a poděkoval jsem mu, že kvůli mě tak brzy vstával. A on mi na to... To já vstával o hodně dřív, byl jsem kvůli vám u holiče. Žertoval a dokonce i on se mi snažil zvednout náladu. Ostatně, tady je seznam těch, kdo tam byli. Jana Bobošíková, Zbyněk Drda, Chantal Poulain, Jiří Mádl, Antonín Panenka, Valérie Zavadská, Sámir Issa, Robert Vano, Radek Jon, Jaroslav Svěcený, Helena Vondráčková, Martin Michal, Osmany Lafita, Ladislav Štajdl, Petr Janda, Jan Saudek, Michal David, Dalibor Janda, Lucie Šelhánová, Diana Kobzanová, Jiří Adamec, Tomáš Werner, Hana Zagorová, doktor Miloš Táborský, Josef Klíma, Marek Volner, Petr Novotný, doktor Luboš Chaloupka, Bohumil Kulínský, Zdeněk Šarapatka, Jiří Pomeje, Milan Ruchař, Filip Trojovský, Petr Zvěřina, Pavel Novotný, Eva Eichmajerová, Martin Baťha, Václav Upír Krejčí, Michal Šeda, Libor Bouček, Stanislav Hložek, Jiří Paroubek, Pavel Poulíček, Světlana Zárubová, Iveta Bartošová, Sára Saudková, Josef Laufer, Alexej Piško a Michal Kocourek.

0: Xaver. Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den?
1: Xavere, ale vypuklo horký září, ne?
0: Horký září?
1: Horký září, no venku.
0: Jako babí léto?
1: Babí léto a Babišovo léto, můžeme tak říct.
0: Babišákovo léto.
1: No, je měsíc Berlín, ne? Hodnotovej, co?
0: Já jsem to pojal dnes v rámci naší názorné agitace. Mm-hmm. Tabule cti, oběť atentátu, Babišák.
1: Ano.
0: Minutu ticha. Volby jsou zbraní pracujících. To jsem našel na internetu.
1: No to je naše zbraň, Xavere.
0: To je naše zbraň.
1: My, to jsme my.
0: My jsme lidi práce.
1: My jsme pěst dělnický třídy, Xavere.
0: Protože my nežijeme z dotací.
1: Jo.
0: No.
1: A no, měl byste nějakou domluvit?
0: No.
1: Co?
0: Právě jsem se chtěl o tom pobavit. A září měsíc nálepkování, to jsem nikde našel, to jsem si vymyslel a to stoupí do učebnic.
1: Nevymyslel, Xavere. Já mě se řeknu, jste pěkná svině.
0: Vy mě nálepkujete.
1: No, jste pěkný kolaborant.
0: Kolaborant. No to mi říkal jeden pán v obchodním domě, jsme se potkali a říkal, kolaborante.
1: Řekl, jo? No. A s čím a s kým kolaborujete?
0: To už, já jsem mu říkal, máte něco, problém, řekněte mi to. A on šel raději dál.
1: A neměl berli.
0: Neměl berli, no. To se začínám bát. Já teď... Co si o tom myslíte?
1: No je to příšerný, ale jako člověk by si řekl, viděl jste, jak okamžitě Fiala, Rakušana všichni začali posílat ty soucitní zprávy a tak?
0: Jako smutečný?
1: Babišovi. No, jako, že to je vohavný.
0: Jako že my jsme pozůstalí a
1: já
0: tak.
1: Já si říkal, napsali, omlouváme se, to fakt vohavný, co jsme tady způsobili a zažehli tu atmosféru hnusnou, končíme, necháme toho.
0: A toto já nezdílím.
1: Ta atmosféra je hnusná, prostě vemte si, tohle to se stane pár dnů potom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy a...
0: Dobře, ale pane Holče.
1: Já neříkám, že to udělali přímo, ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne? Viděl jste to někdy?
0: Viděl jsem to a přišlo mě to absolutně nechutný.
1: No je to vohavný, no.
0: A toto berlí po Babišovi je čin jednoho debila. A debilu je, když vyjdete tady pod okna, tak najdete nejméně 6. To tak je.
1: To já s vámi souhlasím. No. A co jste chtěl říct?
0: No, že bych si příště vzal jednu...
1: Vzal berlu?
0: Berličku. A jenom vás tak...
1: Tu, jo?
0: Jenom vás zkusil ťuknout.
1: A za co? Proč? Já říkám samý hezký věci.
0: Za to, že říkáte, že pan Rakušan je ohavný.
1: No to je.
0: Je?
1: To je.
0: A já jsem myslel, že jste fanoušek.
1: Já jsem, ale víte, jak se tomu říká? Guilty pleasure. Když vás něco děsí a odpuzuje, ale tak, že se na to musíte dívat a musíte to sledovat. A on je fakt výjimečně odpudivej. A teď to vidíme ještě víc. Viděl jsi někdy někoho, kdo by sám na sebe vyhlásil kompro a k tomu se dostane?
0: Guilty pleasure? Mhm.

Helena byla pro spoustu lidí modla a já od začátku cítil, že se pohybuji vedle hvězdy. Bylo to stejné, jako být vedle Karla Gotta. Lidé ji milovali, chtěli ji vidět na vlastní oči, prohodit s ní aspoň pár slov. To bylo příjemné, ale zažil jsem s ní několik situací, na něž se léta snažím zapomenout a nejde to. Vystupovali jsme spolu 2 roky, průměrně 11krát za měsíc. Už měla problémy s chůzí, bylo to těsně po smrti Jirky a tak si mě pustila hodně blízko. Dokonce jsme spolu byli na dovolené na Krétě, ještě s Vladimírem Bernáškem, redaktorem plzeňského rozhlasu, s nímž Helena také často spolupracovala. A na to nevzpomínám rád. Třeba na moment, kdy chtěla v klimatizovaném taxíku otevřít okénko a když jí to řidič zakázal, tak mu jednu vrazila. V tu chvíli bych se radši neviděl. Ještě horší pocit jsem měl, když jsme opouštěli restauraci jednoho krajana po velmi dobré večeři, na níž nás pozval, a Helena s nonšalancí pronesla. Děkujeme za večeři, stálo to za hovno, zase rádi přijdeme. Ten dobrý muž naprosto stuhl, způsob jejího humoru nechápal a nevěděl, co si o tom má myslet. Podobně byli zaskočeni muž a žena v restauraci, s nimiž jsme se seznámili, a Helena v jednu chvíli směrem k té paní pronesla. Ty jí musíš mít zlatou, že on na tebe vleze. Byla taková a měla chvíle, kdy její humor měl hodně blízko ke krutosti. Ale na druhé straně jsem byl svědkem toho, jak v noci sama sedávala na terase a hořce plakala. Ona, která všude vyvolávala smích, žertovala na počkání a pro jadrné slovo nešla daleko. Najednou se celá schoulila a otřásala se vzliky. I když spoustě lidem pomohla, měla svou temnou tvář, o které ne každý věděl. Vybavuji si situaci, kdy jsme byli v porotě soutěže Gay Man v brněnském Bobby centru. Spolu s Michailou Jílkovou, Ilonou Čákovou, Martou Kubišovou, Robertem Vanem a Vaškem Neckářem. Měli jsme s Helenou společnou šatnu a přišli tam za námi 2 gejové, které Helena se slzami v očích ujišťovala. Kluci moji, já vám to registrované partnerství vybojuju, i kdybych si měla ve spacáku lehnout do parlamentu. Seděla proti nim ve svých pověstných duhových šatech, v klobouku a střevíčkách s kopretinami. Chlapci děkovali a ona byla dojatá. Sotva se za nimi zavřeli dveře, ulevila si. To je dost, že vypadli buzeranti za sraní. Jiné historky naopak byly úsměvné. Jednou jsme otevírali obchodní dům v Brně. Heleně se chtělo na záchod, ale ten byl od pódia velmi daleko. Helena by to nezvládla, představení mělo začít za pár minut. Ale za jevištěm byly v kbelíku 2 kytice připravené pro nás. Tak Helena kytky vzala, do kbelíku se vyčúrala a pak je tam zase vrátila. Obchod jsme otevřeli, na jevišti byla jako vždy skvělá. Oba jsme dostali kytici, já jí držel naprosto nepatřičně za horní část, ale Helena jí popadla jako pravá dáma, aniž by hnula brvou. Taková byla Helena, kterou jsem poznal. Na jedné straně zábavná a obětavá, pro děti z dětských domovů dokázala udělat mnohé, když měl někdo problém, pomohla. Dokázala lidem rozmluvit sebevraždu nebo rozvod, sehnala práci i byt, nic pro ně nebylo nemožné. Na kolegy, které měla ráda, nedala dopustit a do krve je hájila, když se jich někdo dotkl. Měla velké srdce, ale nosila v sobě také kus jedovatosti a já nikdy nezjistil, kde se to v ní vzalo. Jako tlusťoch jsem jí v mnoha věcech rozuměl, v jiných jí zase nerozuměl vůbec. Ale byla to velká herečka, o tom není sporu. Vlak dětství a naděje nebo Homolkovi, to byl její velký herecký koncert. Když jí dostal do ruky režisér, jako byli třeba Karel Kachyňa nebo Jaroslav Papoušek, tak hrála vším, očima, gesty. Ale u Zdeňka Trošky, který je jinak nesmírně chytrý a talentovaný, hrála hlavně tloušťkou a asi to bylo tím, že když Zdeněk natočil první díl své trilogie Slunce, seno, jahody, tak byl hrozně mladý a stačilo mu to. V dalších dílech už to tak zůstalo. Několikrát jsem jí to řekl, vždycky mi vynadala a řekla mi, že jsem vůl. A možná měla pravdu. Jen jednou mi dala za pravdu, a to na dovolené na Krétě. I když jí právě tyto Zdeňkovy filmy přinesly největší slávu, trvám na tom, že ve všem ostatním byla lepší. Na první místo bych dal Kachyňu v seriál, na druhé pak její účinkování v Gogolově revizorově v Činoherním klubu v 60. letech.
To jsem sice neviděl osobně, protože jsem se ještě nenarodil, ale naštěstí z jednoho představení existuje filmový záznam. Za mocí vděčím, učila mě, jak se chovat na jevišti, jak se navazuje na nahrávku, měla se mnou hodně práce, protože moderátor jsem nebyl a ona se ho snažila ze mne udělat. Dostal jsem od ní spoustu cenných profesionálních rad. Například tvrdila, že v botách, v nichž člověk jede na vystoupení, nesmí vkročit na jeviště. Vždycky měla náhradní boty, do nichž se přezula a já to tak dělám také. Po jejím boku jsem byl hostem v několika televizních pořadech, například u Jiřího Krampola v Nikdo není dokonalý. Ukázala mi spoustu věcí, poznal jsem, jak vypadá televizní natáčení, ale také jsem měl možnost vidět odvrácenou tvář života filmové hvězdy. Také jsme spolu poznali kus světa, nejen toho našeho českého, moravského a slezského. Podívali jsme se i do ciziny. Vystupovali jsme například v Bělehradě pár měsíců po válce. Byla to zajímavá část života. Bohužel jednoho dne jsem pochopil, že to dělat nechci. Vadilo mi stále ježdění mezi Prahou a Brnem a popravdě trochu jsem přestával Heleně rozumět. Ani přesně nevím, který to byl rok, ale jednoho dne na podzim jsem jí řekl, že dokončíme rok a já se budu věnovat svým věcem v Brně. Měl jsem toho normálně lidsky plné zuby. Když jsem jí řekl, že chci na konci roku skončit, okamžitě řekla, tak skončíme hned. Typická Helenina reakce. Došlo k tomu v noci před jejím domem ve Volyňské ulici, kam jsem ji dovezl po vystoupení. Vyšla z auta a už se ani neohlédla. Přestala se mnou komunikovat, několikrát jsem jí volal, protože jsme měli nasmluvaných asi 11 vystoupení. Tak jsem požádal Jirku Krampola, jestli by se mnou ta vystoupení neabsolvoval a on souhlasil. Helena se to samozřejmě dozvěděla, zavolala redaktorce Haně Hešlové z Blesku a brutálně mě pomluvila. Vyšel článek, který mi ublížil hlavně lidsky. Pod titulkem Kdo okradl Helenu Růžičkovou byla moje fotka a Libora Baselidese a šlo o to, že jsem dětem z dětských domovů jedl bombóny. Také tam bylo, že mi dala plnou moc, což nebyla pravda. Navíc to nijak nepokračovalo, nebylo tam ani slovo o tom, že bych plnou moc nějak zneužil či něco ukradl. Každopádně paní redaktorka Hešlová se mi už mnohokrát omluvila, aniž bych to od ní chtěl. Od té doby už jsme se s Helenou nikdy neviděli. Když umírala v Plzni, vzkázala mi, abych za ní přijel, že si spolu ještě něco musíme vyříkat. Ale já tam nejel, nechtěl jsem se zachovat nepředvídatelně a tak jsem jen vzkázal, že už jsem na všechno zapomněl a ať se drží. Ona přesto naléhala, abych přijel, tak jsem slíbil, že o tom budu přemýšlet. Jenomže pak jsem si 4. ledna 2004 ráno pustil rádio a tam hlásili, že Helena Růžičková zemřela. Pochopil jsem, že smrtí nic nekončí. Než jsem to v sobě totiž vstřebal, trvalo mi to ještě několik let. Heleně jsem opravdu za hodně vděčný, byla to skvělá zkušenost a nakonec si říkám, že to vlastně stálo za to. A o mámí strážek.

0: paní Bradáčová teda...
1: Ne, to je, tohle, to je tak nedůstojná kauza.
0: O tom nic neví.
1: Tak nedůstojná kauza. Teď nemyslím kauzu Dozimetr. To je hrozný, to je prostě jenom, to jenom ukazuje na, o to, na to, jaký šlendrián působí na magistrátu pražským a jaké korupční prostředí tam je a že jsou do toho namočeni úplně všichni, takže nejenom STAN, ale i Topka a prostě Praha sobě a Piráti určitě taky, akorát se všichni taky snaží kličkovat, že oni ne, to ti druzí, jo. Nevěřím nikomu nic. Tohle, to je kauza Mlejnek, to je prostě... To, to zase vnáší do toho ten rozměr vládní, jo. Prostě to je, jako, ministr Rakušan je absolutně jako chudák, na jedné straně je to amatér trošku, moc to neumí chodit, ale je mistr v tom kličkování. On prostě mistr ve vykrucování se a v házení všechno na jiný, já nic, to mi někdo doporučil. Prostě on jmenoval v červnu pana Mlejnka, okamžitě se ukázalo, novinář, investigativní, že měl podezřelé kontakty s nesvéprávným mafiánem. Jo? Takže, takže šéf rozvědky má kontakty s nesvéprávným mafiánem, který prostě tady stojí v pozadí rozkrádačky dopravního podniku. Tak se a ministr začne komunikovat. On má prověrku. Přece. Tak je to pohodě. No pak se zase ukáže, že ta prověrka je stará, protože dělal předtím nějaký firmě, která dodává nějaké technické řešení pro tady tyhle ty služby, tak tam prověrku mít musí a že mu tu prověrku jenom prodloužili. Takže taky nic, jo. Tak řekne, dobře, ale mě ho doporučili lidovci. On jmenuje pana Bartoška, což je expert pro zdravotnictví. Takže expert, lidovecký expert pro zdravotnictví má doporučovat ministrovi vnitra člověka do čela vnější české rozvědky. Bezvadný, jo. Takže potom Rakuš taky nic, jo. Pak se Rakušan odvolává na armádu. Ne, mě ho doporučili lidi z armády. Armáda řekne, my jsme nikoho takového nedoporučovali, takže zase jako kecáte, pane ministře, jo. Pak se vrátí zdovolený premiér Fiala a řekne, tady tohle, což mu někdo evidentně poradil, načež, jak říkáte, vrchní státní zástupkyně řekne, ale to není pravda, jo. Je to prostě, to je kličkovaná, hráli jsme kličkovanou.
0: Já proto mám vysvětlení, pane Macinko. Ten Mlejnek za to nemůže. Prostě ten Redl a Krejčíř drželi Mlejnka pod krkem. Hodili mu do postele uříznutou hlavu koně, viděli jste kmotra? A Mlejnek už potom musel chodit na ty schůzky, a tak, a nemohl jinak. Je potřeba v tom vidět taky trošku pochopení.
1: Jo, jako no. Já to chápu, ne, ale já to chápu i trošku z jiné strany, jo. Co se týče Mlejnka, Mlejnek, nemlejnek. Jo, tady zaprvé myslím, že je dobře, že tím, že ta kauza se takhle dramaticky řeší, tak je vidět, že ta zpravodajská komunita si se sebou nenechá takhle úplně snadno manipulovat. Protože ono, jestli někdo měl kontakty s Krejčířem a s Redlem, určitě ho sledovala Biska. Jo, kdo ví, jak to tam prostě je. To je zase ta vnitřní služba. Takže...
0: No, zase ta Biska, to je taková rodinná firma.
1: Jo? Víte? Taky? No, tak to ještě třeba bude další Dozimetr 2 nebo Mlejnek 2. Jako, no, nevím. Je potřeba se taky podívat, čeho je Mlejnek ředitelem. Co to je za službu? Jo, to je vnější služba. To znamená, to není služba, která by operovala na území České republiky, ale je to služba, která operuje mimo Českou republiku a má přinášet sem k nám nějaké informace, které brání naši zemi před nějakým vnějším nebezpečím. Čili...
0: Jihoafrické republice operuje?
1: Možná. Tak to jako, jestli můžeme...
0: Už tam vidím tu spojku.
1: Teď by mu měli sjet ty cestáky. No a pak už je to úplně jednoznačný, jo, tady.
0: Tak, jedu dál. Jo. Jsme vystaveni trvalému stresu. Možná už brzy uvidíme mimozemšťany. Musíme se začít starat sami o sebe. Andrej Babiš mi jako prezident České republiky nepasuje. Pravil pan Robejšek tady a byl výborný.
1: Jo, to si musím teda pustit. Já jsem teďka nějak moc nemám kapacitu. Já jsem tak teď trošku vystaven trvalému stresu.
0: Vy jste prvorodič teď.
1: Protože já jsem prvorodič. Prvorodič čekatel každou minutou. Doufám, že až se tamhle podívám na mobil, že tam nebudu mít...
0: Jste,
1: nějaké volání.
0: Já taky jsem úplně z toho vyjarovaný.
1: No, ale tak já nevím, jak to, vy jste mu to řekl, Robejškovi, že jsme vystaveni stresu. On myslel asi něco jiného.
0: On myslel trošku.

0: Ne, možná už brzy uvidíme, tak já mu nechci říkat mimozemšťan, jo, ale jako já teda, asi má pravdu pan Robejšek v tom, že ne, že možná brzy uvidíme, ale já už jako fakt vidím ty mimozemšťany.
1: Já už je vidím.
0: Prostě oni jako někteří mají tykadýlka, někteří mají dready.
1: Mají dready, ne?
0: A prostě já mám pocit, že ty lidi, kteří tady my vidíme v těch televizích, tak jsou většinou z nich jsou fakt mimozemšťani a jsou úplně mimo. A jako já normálně docházím jako k pocitu, že oni fakt jsou mimozemšťani a že nás chtějí jako lidstvo předělat, abychom taky byli mimozemšťani.
1: Říkáš to toho doktorovi tohleto?
0: Ne, jako ještě ne, zatím si to nechávám projít hlavou, prostě aby náhodou někdo na mě nějaký prostě pirát třeba neposlal sociálku, ale když tady nám říkají, zrušte si auta, tak to jako jsou asi mimozemšťani, ne? Prostě teď někdo říká, už ty auta prostě by neměly být v té Praze vůbec. A to mně přijde, že je mimozemšťan. Tak možná nám chtějí dát jako létající talíře nebo něco.
1: No.
0: A tak dále. Takže já vidím, já už ty mimozemšťany okolo sebe vidím a bohužel se jako nějakým nedopatřením se dopustilo, že ty mimozemšťani fakt nám tady vládnou. A teď oni nás jako už se snaží převychovávat. Jo. Převychovávat. A myslím, že to není správně, no. Nevím, takže jestli myslí pan Robejšek, pan docent mimozemšťany tohoto typu, on spíš myslí, že nás tak strašej různýma nemocema, různýma apokalypsama, že za chvíli nám začnou říkat, že už tady jsou mimozemšťani, akorát jsou neviditelní a my musíme se zavřít do krytu a vypnout televize a sledovat jenom jednu povolenou pravdu, jinak všichni zahynem.
1: Čaputová bude šetřit. To je konečně dobrá zpráva. Prezidentský palác už taky. Prezidentský palác tlumí topení i klimatizaci. Ale kdyby byla kámoška, tak by řekla o svetru.
0: No já právě jsem si říkal, no, že ona moc nesleduje to česká média. To byste ale možná, vy k tomu máte takový možná trochu vztah k tomuhle. Já bych vás tak typoval, že vy byste mohli jako pomoct. Já bych vás tak typoval, že vy máte vztah k takovým těm domácím pracem
1: a
0: těm domácím atrakcím. Slepičky řešíte.
1: Teď pletu svetr.
0: To jsem si právě vás, to jsem si říkal, že na to bych vás tak typoval, že vy byste možná mohl třeba háčkovat a tak.
1: Pane Macinko, ale včera večer se stala tragédie. Musel jsem 6 řad vypárat. Zapomněl jsem vypouštět.
0: Jste tam udělal pravopisnou chybu.
1: Ne, očka, musíte vypouštět kvůli rukávu.
0: Takže no, takže...
1: Proto jsem taky...
0: Takže upletete pár svetříků paní Čaputovi?
1: Tak já se bojím, že zatím stihnu ten jeden.
0: Pro tu paní Pekarovou?
1: Pro mě. Potom jsem slíbil panu Holcovi.
0: A to jste musel slibovat loni, ne?
1: Ne, před pár dny. A dneska jsem si říkal, že bych slavnostně slíbil svetr pro vašeho chlapečka, který se dnes narodí.
0: Tak kašlem na Čaputovou, necháme ji šetřit a svetr si necháme pro chlapečka.
1: No. Bude tady, mě nejvíc dělá problém, tam vyplet ten nápis. Tady bude Markétko, děkujeme. Ale mě to tam, to M mě trošku kulhá, je to takový jako prostě, abych pak nebyl někde popotahovaný, víte?
0: No, ono se to teďka sleduje, to je pravda, ale to je zase ta druhá služba. No,
1: no takže jenom, no, prosím vás...
0: Ještě víte, co mi tady napadá? Prezidentský palác. Já jako Slováci teda v tomhle musím říct, že jsou vepředu, jsou na tom líp než my, protože já mám zkušenost, pracoval jsem několik let v prezidentském paláci v České republice, na Pražském hradě. A musím teda prozradit divákům, že tam není klimatizace.
1: Já to vím, no.
0: Prostě na hrad klimatizaci nemá, máme zřejmě zuřivější památkáře, kteří nedopustí, abychom hrad zničili tím, že si tam nainstalujeme klimatizaci. Takže úředník prezidentské kanceláře musí mít vysokou odolnost a správy Pražského hradu. Takže jim patří potlesk a tím pádem Pražský hrad šetří už rovnou automaticky. Takže vidíte, jak my už jsme na Pražském hradě přispěli k tomu, abychom snížili závislost na palivech ze Sovětského svazu.
1: My to dodatečně chválíme a...
0: A ty svetry?
1: Svetřík bude.
0: Svetřík bude.
1: Budete koukat, jaký bude mít svetr.
0: Super, čepičku. Až ještě, prej čepičku. Potřebujeme hlavně čepičku teď. To bych, jestli bych si mohl objednat přednostně, něco to máte hned, malá taková.
1: Čepičku? Čepičku. Pro toho chlapečka?
0: To říkají všichni, že jak se to hned narodí, hned mu musíte nasadit čepičku. Aby neumrznul.
1: Může na té čepičce být napsaný silné Česko? To bych tady jednu měl.
0: Jako, ale tu nedělají snad v dětské velikosti, jo, ještě ne.
1: Ona bude velká vlastně. Vlastně.
0: Tomu můžem dát třeba místo nočníku, nebo...
1: Dobře. Tak postarám se o to, pane Macinko. Jsem rád, že jste přišel. Nervozita se nám zvyšuje. Těšíme se, až se to narodí. Budeme oslavovat a pošlete mi SMSku, až spatří světlo.
0: Pošlu SMSku, až spatří světlo. Doufám, že mě nepředběh a že teď nepřijedu domů a už bude na světle.
1: To by byl škandál. Počkejte, vy budete rodit doma?
0: Ne, ale tak jako...
1: Jo, tak můžete.
0: Teď tady jsem mimo dosah, tak...
1: Tak to pojďme rychle ukončit, protože...
0: Já už musím letět do té porodnice.

pochopí. Tak třeba například ty rádiový vlny, ve vzduchu po nich není ani stopy. A přitom všude kolem je to vlastně plný, a nebo balón, přece když to lítá, člověk by uvnitř čekal nějaký zařízení, řekněme vrtuli, co by tam byla skrytá, jenže v té kouli nic, ale lautr nic není.

tak má každý balón svoji duši. Duši neviditelnou, co ho nese vzhůru, dál mi to rozebírat nepřísluší. Na to jsou odborníci nahoře na kůru, a když má duši balón, mám ji taky. A tam mi poskytuje jedinečnou šanci, že kdybych odhodil ty saky paky, tak bych se vznášet mohl se stejnou elektronikou.

0: Pane profesore Špičáku, teď na jedné straně jste spoluzakladatelem té společnosti pro umělou inteligenci v medicíně, na straně druhé jste mužem praxe, protože jste v té nemocnici, v IKEMu, jako přednosta strávil desítky let. Představte si situaci, že umělá inteligence vyhodnocuje nějakou věc, řekněme, ve střevech, v žaludku, a taky vyhodnocuje ten ošetřující lékař, který nemá k dispozici v hlavě to porovnání těch tisíců. Kdybyste se musel rozhodovat, tak byste víc věřil tomu lékaři, průměrně zkušenému, řekněme 45-níkovi, to jste upozornil na to, a nebo té umělé inteligenci.
1: Umělé inteligenci.
0: Pojďme dál, protože ta umělá inteligence bude mít určitě ve zdravotnictví řadu aspektů, řekněme, legislativních, právních. Může nastat také situace, že se někdo bude soudit a já nevím, co všechno, tak jak to bývá. A vy máte na svých bedrech teda i tu poslaneckou neboli zákonodárnou moc. Řekněte, bude to téma v nejbližších měsících, letech na změnu zákona?
1: Spíše bude to otázka let, nebude to jednoduché. A ty mezinárodní společnosti se k tomuto vyjadřují s velkou opatrností. A já vždycky říkám, že my tady toho moc nevymyslíme, je třeba se dívat na ty mezinárodní standardy. A oni se k tomu vyjadřují s velkou tedy opatrností. Rozhodně tu primární zodpovědnost ponese prostě ten lékař. Ale to rozhodnutí v řadě případů může být skutečně velmi problematické, velmi složité, nejednoduché rozhodnutí, ale tu odpovědnost prostě ponese lékař, jednoznačně. Radio Xaver.

0: Další valná hromada, dopis stále bez reakce a konec Češky. V květnu roku 1998 křeslo ředitele Fondu národního majetku Roman Češka po 5 letech opouští. Písemnou rezignaci zasílá ministru financí a předsedovi prezidia Fondu národního majetku Ivanu Pilipovi. Již dlouhou dobu jsem zvažoval vzdát se z rodinných a osobních důvodů své funkce. Po tom, co se v poslední době dělo v parlamentu a po minulém jednání vlády, jsem se však definitivně rozhodl odejít, píše Češka v dopise ministrovi. Pilip k rezignaci Češky řekl, že se často o různé věci střetli, ale jeho práci nekritizuje. V srpnu se koná další valná hromada Mostecké uhelné, na které Fond národního majetku opět naráží se svými návrhy na změnu složení představenstva a dozorčí rady. EPN Group odpověděl, že stát mu navrhl své kandidáty pozdě a nebyla tedy možnost o nich diskutovat. V 6členném představenstvu tedy byli potvrzeni všichni dosavadní členové, včetně 2 zástupců státu. Jedna důležitá změna se ale přece jenom stala. Předsedou představenstva se místo Klimeckého stal Koláček. Klimecký zůstává dále generálním ředitelem. Potvrzení představenstva můžeme chápat i jako určitou omluvu Fondu národního majetku za minulá nařčení managementu. Reagoval Koláček v médiích na fakt, že Fond národního majetku zástupce společnosti v představenstvu potvrdil. Fond národního majetku se rozhodně nikomu neomlouvá a na svých dřívějších prohlášeních trvá, odmítl Koláčkovu představu mluvčí Fondu národního majetku Miloš Růžička. Od údajného zaslání dopisu uplynulo téměř 5 roku. V září 1998 došlo k propojení podílů Newton a Invest Energy, který je údajně stále stejných 49,98% akcií. Ale i když se situace vítězstvím managementu Mostecké uhelné společnosti a ovládnutím jejich firmy poměrně značně uklidnila, stále bylo ovšem jasné, že stát se svým podílem spokojený není. A tak přišel na řadu další dopis, tentokrát přímo ministru Ivanu Pilipovi. Ten obdržel dne 3. prosince 1998 dopis od Invest Energy a EPNu, kde stálo. Pane ministře, patří nám 49,98% akcií Mostecké uhelné a jsme připraveni vašich 46,29% odkoupit za částku 650 milionů korun. Vláda ale tento návrh odmítá. 1999. Vláda dostává šanci na odkup. Nebo to bylo jinak? Ekonomická krize uvnitř Mostecké uhelné, zaviněná poklesem těžby v roce 1999, ještě stále pokračuje. Hospodářský výsledek Mostecké uhelné za rok 1998, ztráta 1 miliarda korun. Cena akcií padá dolů. Newton a Invest Energy se rozhodují dát vládě podle svých slov druhou šanci. EPN posílá ministerstvu průmyslu a obchodu nabídku na odkup státního podílu za 650 milionů korun. Za státní podíl nabízíme cenu, která odpovídá hodnotě akcí na burze plus určitou prémii. Jde řádově o stovky milionů korun, ale je to méně než miliarda. Kolik z těchto peněz, které připadnou Fondu národního majetku, půjde do agentury, záleží na státu. Zveřejňují 14. května Hospodářské noviny citaci zdroje blízkého EPNu. Ministr již návrh prodeje této společnosti podepsal a chce, aby byl materiál dodatečně zařazen na středeční jednání vlády, oznamuje o pár dní později mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Libor Vacek. Manažeři 25. května 1999 dokupují maličký podíl v podobě 4087 akcí Mostecké uhelné, což činilo 0,4%. Důvod je vám asi jasný. Když sečteme 49,98% a žádná celá 0,4%, vyjde nám o něco málo víc než polovina, tedy 50,2%. Co bylo ale podstatné, že podíl byl těsně nadpoloviční. To znamená, že tah byl na Invest Energy, která byla ze zákona povinna nabídnout menšinovým akcionářům, tedy zejména Fondu národního majetku, odkup akcií. V praxi to chodí tak, že jakmile někdo nashromáždí nadpoloviční balík akcií jakékoliv firmy, musí oslovit menší akcionáře s nabídkou odkupu akcií za jejich aktuální cenu na trhu. Tak tomu bylo i v případě Mostecké uhelné. Povinný návrh na odkup padl 9. června 1999. I to je ale dnes předmětem spekulací. Opět není situace tak jednoduchá, jak se obě strany sporu snaží líčit. Jak už jsme si popsali, podle nejhlasitějšího kritika manažerů, bývalého vládce Fondu národního majetku Romana Češky, manažeři s oslovením minoritních akcionářů dlouho otáleli. A aby nebyla jejich snaha získat postupně rozhodující balík akcí příliš vidět, což by se jim mohlo pěkně prodražit kvůli potenciálnímu zdražování akcí, vymysleli manažeři důkladný systém, jak transakce zakrýt. O tom již byla řeč. Vytváří strukturu investičních fondů, kde byly akcie psány na jejich prověřené obchodní partnery. Na první pohled se tak zdálo, že jsou akcie rozdrobené. Ve skutečnosti je ale spolehlivě ovládali manažeři. Cena jedné akcie Mostecké uhelné byla v té době 128 korun. Celý podíl státu v podobě 46,29% akcí tak měl hodnotu 523 milionů korun. Teoreticky by tak stačilo, kdyby Newton a Invest Energy státu nabídli těchto 523 milionů korun. Nemuseli se bát, že by je s nabídkou někdo překonal, protože nikdo jiný v té době už o Mosteckou zájem nejevil. Naši investoři ale státu nabízí již jednou nabízenou částku 650 milionů korun. Zdroj blízký ministerstvu průmyslu a obchodu, které má ke státnímu podílu v Mostecké uhelné společnosti akcionářská práva, řekl, že rozhodnutí státu, zda využije nabídku odkupu, zatím není definitivní. Připustil však, že je pro stát výhodná, neboť Appian Group nabízí k základní ceně bonus 250 milionů korun, jež by měl putovat do hornické revitalizační agentury. Ta má podporovat zaměstnanost na Mostecku, kde je téměř pětina lidí bez práce. Píší 3 dny před klíčovým jednáním Hospodářské noviny. Teď se dostáváme k dalšímu velmi důležitému momentu, kdy ministři v čele s tehdejším premiérem Milošem Zemanem jednají o tom, jak s nabídkou Appianu naložit. Klíčové jednání se odehrává 28. července 1999 během jednání vlády České republiky, kterého se kromě Zemana zúčastňují tehdejší ministr financí Pavel Mertlík z ČSSD, ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr z ČSSD, ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla rovněž z ČSSD, předseda výkonného výboru Fondu národního majetku Michal Hrubý a ministr bez portfeje Jaroslav Bašta, také z ČSSD. Audiozáznam z tohoto jednání dodnes existuje a je součástí spisu českých vyšetřovatelů z útvaru odhalování korupce a finanční kriminality. Poslouchám celou zhruba 20-minutovou nahrávku několikrát za sebou. Nemohu se zbavit dojmu, že celá řada výroků je naprosto zásadní a je vlastně velké štěstí, že se dochovaly. Panovala docela uvolněná atmosféra. Kdyby pánové tušili, jaké věci se kvůli jejich rozhodnutí později odehrají, určitě by jednání probíhalo mnohem dramatičtěji. Jedná se patrně v pozdějších večerních hodinách. Ministři toho už mají za sebou za celý den hodně. Nesešli se jen kvůli Mostecké uhelné. Ta byla jen jedním z mnoha bodů, který k projednávání navrhli ministři Grégr a Mertlík. Na základě audiozáznamu lze Radio Xaver najdete na play.cz.
1: Dobré zprávy. iDnes.cz vládu chce sestavit rychle a bez předběžných podmínek, říká Pavel. Tak ústava se asi nezměnila, že? Tak se stavovat nic nebude, ale nicméně asi je z toho zřejmé, že nebude nijak otálet a klást si podmínky, což jsme v minulosti mohli číst.
2: Alex, já se s naším panem prezidentem díky jeho minulosti vracím před rok 89, a sice do éry čtení mezi řádky, takzvaně. Což je charakteristický pro totality a nedemokratické režimy. A tohle to je jeden z rozhovorů, který on dal, a tady z toho titulek vládu chci sestavit rychle. Já jsem totiž ten rozhovor taky čet, samozřejmě, a tam jsou skryté věci mezi řádky, jak se říká. 2 dny předtím dal rozhovor pro změnu, já nevím, si vládním novinkám nebo Seznamu, kde říká opak a klade si ty podmínky, že bude mít problém jmenovat do vlády někoho ze stran politických, které mají to referendum o našem členství buď v EU nebo NATO. Což znamená, že to bude blokovat. Ale i v tomhle rozhovoru on říká, že by chtěl sestavit vládu, nebo aby vznikla vláda rychle, a že by to mohla být vláda menšinová a stabilní, což můžeme číst mezi tím, že on do toho skutečně bude zasahovat tím, že možná počítá už s vítězstvím ANO a bude se snažit, aby vznikla jednobarevná vláda ANO, vyšoupnout ty třeba SPD a stačilo z vlády, odblokovat je opravdu, a pak strčit v podstatě do vlády klidně nepřímo někoho z té současné jeho vlády, že by to nějak tolerovali. A takže by zabetonovali v podstatě jednobarevnou vládu ANO a tolerovanou nějak třeba STANem, což je jeho strana, což samozřejmě smrdí prostě vybouchnutým papiňákem, protože on by tím ANO v podstatě zbavil schopnosti vládnout, to on by nebylo schopný splnit svoje hlavní volební sliby.
1: No,
2: to by
1: počkej.
2: Andrej, jenom Babiš musel vládnout jako Petr Fiala a zradit všechny svoje volební sliby.
1: Promiň, že ti do toho chci zasáhnout, ale přeci Rakušan, Fiala a tuším, že Pirát Hřib se mají přeci sejít někde na pivu a odmítnout spolupráci s Andrejem Babišem. Tak jak to potom půjde to tady
2: to
1: s
2: je...
1: tím přáním Petra Pavla dohromady?
2: To je přeci úplně jedno, co oni řeknou. Petr Fiala je lhář a zrádce. Vít Rakušan je moci chtivej. Ten to udělá. Já úplně vidím tu situaci, jak se připravuje po volbách. Už se nám ohlásili i chvilkaři, kteří řekli, že když vyhraje ANO, po volbách nás čekají demonstrace, bude Letná a vytvoří se situace, atmosféra v zemi, kdy vlastně někdo, a úplně vidím Víta Rakušana před sebou, s tím, jaký on je opravdu levák, tak přijde zachránit republiku, jak se říká, na nátlak ne tady toho člověka, ale jeho investorů, kteří jsou investoři antibabišovské opozice.
1: No. Že není v ulicích Milan Chvilek v době bitcoinové kauzy, že?
2: No to ne, tak
1: ne,
2: to se nic
1: to...
2: neděje, to nevadí. Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby

0: Radio Xaver.
1: Ve středu jsem to pochopil, v uhláku černál svět. Za okny bylo bílo, v kamnech se netopilo. Ve středu jsem to pochopil,

0: ve středu jsem to pochopil.
1: No a teď zpět k tobě, Roberte Vano. Takže jsme v táboře, kde platí americké zákony. Odkud vedla cesta z toho Terstu? A kam? Nebo kam
2: mě
1: vedla?
2: Dali přes církev. A co bylo zajímavé, je, že tam je taková komise, která tě vyslechne, že jdeš před komisi, že kam chceš jít a co máš tam. Protože my jsme neměli žádný doklady. A co jsem měl občanku, to Jarda říkat, zahodíme, že když nás chytnou na hranicích, aby nevěděli, odkud jsme, že nás pak by vrátili. Ale myslím, že oni mají všichni triky, aby věděli, ti strčí prsty do zástrčky a řekneš i to, co není pravda. Ale jako děcka jsme na to nemysleli. A teď byla komise a v komise byl jeden kňaz, jeden voják, někdo jako voják, jeden psycholog, jedna překladatelka, ty Američani mají šílený otázky, jo, a tenkrát se mě ptali, byl jste v komunistické straně, jo, tak jak dneska říkají, jestli jste terorista, že vždy každá dekáda má jiné otázky, nebo že máte AIDS a takový to, tak tenkrát se ptali, byl jste v komunistické straně, říkám, já nebyl, mě bylo jenom 18, jak jsem mohl. No a pak teď ten kněz se ptal, jste věřící a já všechno věřím, jo, protože nikdy nevím, kdo tam bude. A já si to chci tady zajistit, že co když Bůh je žena, má 10 noh a ruk a se jmenuje Šína nebo něco víc, tak já věřím všechno, buddhismus, tohle, křesťanství, starý testament, nový, prečet jsem Korán a to tamto. Takže to já mám jako zajistěný a tenkrát jsem byl taky takový. A pak se ptal Jardu, ten kněz, ty jsi věřící a Jarda ten nic nevěří, víš? A co je jako hodně super, že mě napadl, ono všechno je pro něco, víš, že za 60 let se vrátí nějaká ta doba, že já si na to vzpomenu, že mě tomu generáli nebo tomu, co vybíral, že jestli můžeš do té Ameriky, nemůžeš, ten kněz říká jako na mě. Toho kluka bych se nebál, protože on se bojí Boha. Ale toho bych se bál, protože ten se nebojí nikoho. Hmm. To je jako, ne?
1: A co nastalo?
2: To nastalo, že pak za 14 dní jsme měli jít znovu na ten pohovor, že jestli tě vzali nebo nevzali a pak mi říká ten voják v uniforme, proč jste nám lhali v otázce 2, nebo to já nevěděl, co to bylo za otázka, protože jste říkal, že jste nebyli v komunistické straně. Já říkám, no já nebyl. A říkám, no to není pravda, my jsme zjistili, že vy jste byli ve dvou najednou. Já říkám, ve dvou, já ani nevím, že byli dva, ne? A on říká, no my tady máme, a nevím odkud, že to je jako hodně zajímavé, že když chtějí, tak buď přes církev, nebo já nevím jak, zjistili, že on říkal, v 56. roce jste stoupili do komunistické straně pionýrů a nosili jste červený šátek a to já rád nosil. Je. To byla jediná móda u nás na vesnici. A když jsi ještě měl silonovou šatku, no to jsi byl jak Gucci. A to měli vždy děcka, co byli na Krymu, odtud nosili ty silonové šatky. No a já nevěděl a on říká, no a to ještě není všechno. Jako 14-letý jste vstoupili do komunistické strany mládeže a vyměnili jste šátku za modrou košili a to jste chodili s lampionama, nevím, co se jenom takhle, a já tam taky rád chodil, protože když jsi tam nebyl, tak si nemohl brnkat na gitare v kulturáku. A já říkám, to já jako nevěděl. A on říká, no a víte, co to je Hitlerjugend? Já říkám, jo, jako to vím, to nás učili ve škole. A říká, no vy jste byli to sami, jenom na té druhé straně.
1: Ty jo.
2: Víš?
1: No, takže to byl ten další pohovor.
2: To byl ten další pohovor a pak jako možná z toho ten psycholog, nebo kdo to, z toho tvýho překvapení, nebo z tváře, nebo něco, asi uvěřili, že jsem nevěděl, protože asi jsem nebyl první, co emigroval. A řekli, kam byste chtěl jít? A já říkal, do Itálie, jo, protože tenkrát jsem viděl tu Dolce Vita, já jsem myslel, že se hned okoupu ve Fontane Trevi. A řekli, že do Itálie ne, protože oni ekonomicky byli hůř než Československo v 60. letech. Říkali, vy můžete do Kanady, do Ameriky nebo do Jižní Afriky, jo, a tak tam jsem jako vůbec nechtěl a tak jsem řekl, že půjdu, A všichni říkali v tom lágru, chod do Ameriky, tam za 5 let budeš občan a v Americe jsou všichni emigranti stejně. Takže je to lepší, než jít do Německa nebo někam, víš, kde vždy budeš cizinec. A tak jsem řekl, že do Ameriky, oni řekli, že musí najít rodinu, která by mě vzala. A přes církev asi ta organizace se jmenovala International Rescue Committee, to jsou jako dneska můžeš adoptovat dítě z Keni, nebo to někde to tam vyhlásili a přihlásila se rodina z Filadelfie, že mě vemou na ty 3 roky, pokud já dospěju. A tak jsem se dostal do Ameriky.
1: Neuvěřitelný. Můžeš, vzpomeneš si na ten okamžik a můžeš to popsat, když vlastně si poprvé najednou vystoupil v Americe. Z letadla to bylo?
2: Z letadla.
1: A kam jsi šel? Nebo kde tě kdo vyzvedl?
2: My jsme šli celý, všichni ty, co šli do té Ameriky, to bylo jedno letadlo, asi nějaký charter nebo to. A ta rodina na mě čekala na letišti v New Yorku a nejvíc super, to nikdy nezapomenu, protože já jako z Nových Zámků, já nebyl ani v Praze, jo, takže jdeš z nějaký tmy a najednou jako z toho letadla, víš, že vidíš celý to New York, to bylo jak v tom filmu setkání třetího druhu, když přistane UFO, víš, jako vá, takový to. Jo, a čekala mě rodina, pak řekli, které, a víc lidí čekalo, jo, a každý měl jméno, že koho čekali, a ty jsi šel k té rodině, ta rodina, oni byli hodně věřící, nebyli bohatí, měli 6 dětí a vzali ještě i mě. A byli to nějaký maďarský Rumuní, kteří emigrovali někdy 1904. Ty děti už byly starý, že 40, 50, 60. A oni ještě vzali i mě. A pak odtud jsme šli domů k ním. Jo, paní, já jsem neuměl ani slovo anglicky, uměl jsem 2 slova Yellow Submarine. To byla písnička od Beatles, která vyšla, když jsme emigrovali. Já to furt hrál.
1: Žlutá ponorka slavná.
2: Žlutá ponorka slavná. A na druhý den jsem musel do školy se jít učit anglicky a to je hrozný, když tě 18 a teď jako ty děcka, co jsou spolu už já nevím jak dlouho, že tě nepřijmou nebo to. A já jsem nechtěl, že já neumím nic a nic nerozumím a paní řekla, že není potřeba vědět nic, důležitý je mít ochotu se naučit. Jo? A to je jako hodně důležitý, protože a do dneska, když říkám, že nejsem perfektní, ona furt říkali, že to perfektní lidi nemají co říci. Ty se jenom hlídají, jestli jsou perfektní. A takže
1: to je pěkné.
2: Že krásný, protože jo, a to ti tak nějak povzbudí a všechno bylo jiný, jo. Že, to celé to myšlení, myslím, že to mi hodně pomohlo, protože doma vždy bylo naše myšlení, je, že musíš začít na spodu a pomalu vypracovat se tam. V Americe ti řekli, musíš začít nahoru a zůstat tam.
1: Roberte, v které fázi tady toho, té anabáze emigrační, si vlastně dal vědět rodičům nějak, si zavolal nebo poslal pohlednici, maminko nemístu.
2: Nikdo neměl telefon tenkrát. Jenom, hele, když jsem volal poprvní, a to bylo hodně dlouho, já jsem napsal dopis ještě z toho lágru, asi pod 3. No a to byl průsep, protože my jsme, já odešel 5. prosince a nepřišel domů, že nebyly telefony, jo, my jsme neměli doma telefon a když si telefonoval, tak si musel na poštu a říct, že chceš telefonovat, oni řekli, že máte výzvu příští úterý v 3 hodiny. A tedy si mohl telefonovat. Jo, my jsme, a tím, že oni oznámili rodičům a ty by tam žili. A tak já, a když jsme mě dostali v tom lágru, já nevím, $3 na den, a tak z toho jsem koupil dopis a napsal jsem rodičům. A samozřejmě ten dopis zabavili. To je ten, jsou ty dopisy, které já teď asi dostanu. Protože on, to, víš, že už ty cizině i obálky byly jiný. My jsme měli takový ty nevyblíčovaný bílý obálky, které byly, ani nebyly bílý, ale takový do bejžova. Jo? A teď přišla obálka širokouhlá, popáskovaná, černá, bílá, modrá, známka Kennedy, napsaný Paravion a Airme, to bylo jak Broadway. Jo, a teď to přijde do Newcastle, Nové Zámky. A, a na poště se asi všichni zroutili, jo, a takže rodiče se nikdy takhle nějak nedozvěděli, ale teď z týhle, protože to máma nikdy neřekla, možná máma taky nevěděla, ale z týhle dopisů, co jsou tam uchovaný z toho STB Time, tak tam je napsáno, že tátu vyslýchali a namlouvali, ať jede za mnou do toho Terstu a namluví mě, ať mě přinese zpátky. A táta odmítnul, tak ho zavřeli na 3 měsíce.
1: Mm-hmm. Takže oni už vlastně v okamžiku, kdy ty seš v Americe u té rodiny, tak už tvoji rodiče vědí, že vlastně se nic nepřihodilo, že seš živý,
2: ano.
1: Ale že seš prostě emigrant.
2: Ano.
1: A když si potom teď skočme v čase, po letech třeba s maminkou mluvil, s tatínkem, s blízkými, tak co tam vlastně zaznělo tady na to téma? Zlobili se třeba, nebo říkala máma, měl jsi mi to říct, že chceš emigrovat, nebo protože jsi s tím musela užít svoje?
2: To neříkala, že jenom říkala, že to byl, hele, ona takhle nic neříkala, ale na ní bylo vidět, že pak mě emigrovala sestra po 10 letech. Ta žije v Kanadě. A mámina říkala, že poprvé to bylo hrozný, protože nevěděli, kde jsem, tak tátu zavřeli a jí pořád vyslýchali. Přišli pro ní v noci někde, svítili na ní jak na herečku. A řekla, že to nebylo dobrý. Ale když se položila, je, když utekla moje sestra, protože to znovu přežili, jo, že zás tátu zavřeli, že rodiče měli o tom vědět, ale opravdu nikdo rodičům neřekne, že moje máma by mě v 18, jaká máma pustí syna do Ameriky, když jako, nebo někam do světa přes dráty, jo, že ona by zavolala policii. Ale co pak, já jsem se vrátil po 30 letech, ale co bylo vidět, že jo, už po revoluci a to, ale už táta nežil, ale když zastavil před oknem u nás baráku auto a vystoupil z toho chlap v uniformě, mohl to být pošťák, nebo ta máma omdlela, víš, takže to asi měla nějak v tom, ale nikdy nás neobvinila. Možná kdybych
1: nikdy se... Nikdy to nevyčetla, jakoby.
2: Nikdy nevyčetla a možná proto, že pak po těch 30 letech viděla, že jsem dopadnul dobře. Možná, kdybych se vrátil po měsíci, tak mi to vyčetl.
3: U nás do mě říkají mi Franta Šiška,
1: dnešního hosta galerie Slávy.
3: A když Kerry něco neví, nebo když je na co levy, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. No a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. No a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. A už začí blikat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. To je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali.

0: jenem kysli. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modryku podlaze sunul. No a už se modryku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Díra u Hanušovic. A to je instalatér z Tuchlovic. Já jsem oba dva ty filmy viděl několikrát a asi mě něco uniká. Já v tom pořád neumím nic najít. Kde je chyba?
2: Já se přiznám, že já právě na tyhle ty žánry nechodím. Takže já to,

0: neviděl.
1: Neviděl.
0: Ale jako vím, mám povědomí o nich a jako proč na to lidi nechodí?
1: No, no oni na to možná i chodí, já nevím.
0: Nebo co tam nefunguje, se ptáte?
1: No když se na to dívám já, ale podotýkám, že asi, já jsem asi úplný laik, tak já nevím, jestli je tam někde pokus o smích, nebo vyvolat mě ve mně dobrou náladu, nebo jestli to má nějakou hlubokou myšlenku, asi ji má, ale pro mě teda je to moc velké umění na to, že to je velmi dobře skryto.
0: I to je možné, jako záleží, já nevím, jako co přesně autoři chtěli tím filmem, těmi filmy říct, ale asi tam nějaká myšlenka byla, a nebo i jako jenom chtěli pobavit. I takový filmy existují, kdy jako není potřeba mít nějaký hluboký téma, srdcervoucí. A jenom prostě jako, ať se lidi jdou jako zrelaxovat do kina. Jo, ať prostě vypnou na chviličku od starostí běžných a vstoupí do sálu a tam se baví, že na plátně hraje nějaký herec, známej třeba, a má to hezký, jako hezkou kameru a tak.
1: Předpokládám, že u vás na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku se nějakým způsobem seznamujete se všemi různými žánry.
0: Tak.
1: Filmovými, možná od těch úplně krátkých, tedy od reklam, až po nekonečné seriály. Když by to nevyšlo s těmi komediemi, tak kam byste se uchýlil? Bavilo by vás točit seriál?
0: Víte co, já budu rád za jakoukoliv práci, když vystuduju, když budu jako hotový magister absolvent, tak já jsem otevřený všemu, co bude pro mě mít smysl. Řeknu si, není to jenom prostě nějaký strapňování se. A takže seriál může být, když bude dobře napsaný. Reklama, taky řešení. To je ta škola výhodná, že ona vlastně poskytne to komplexní vzdělání. Že prostě student, absolvent má, když dostuduje, možnost dělat vlastně cokoliv. No, takže já bych samozřejmě chtěl se primárně věnovat té hrané tvorbě, ale pokud by se hned nepodařilo, což ani nemůžu očekávat nutně, tak jsem otevřený úplně jakékoliv nabídce v televizi, ve filmu, v reklamce.

0: některé věci říkáš otevřenějíc, než je zvykem. A vlastně hovoříš o tom, kolik žen si za život zažil v těsné blízkosti, když to řeknu velmi decentně. Jak je možné, že tebe ještě nepotkalo to mýtu?
1: No, mě by museli popravit. To prostě... Mýtu je idiotská věc. To je nesmysl. Já to respektuji, jedině když jde o násilí. Jestli pěkný ženský řeknu, že bych jí pozval na kafe nebo že jí ukážu sbírku motýlů, to je velmi slušná nabídka a ona řekne, ne, jdeme každý po svým. Ale aby prostě, to jsou všechno ženský, který potřebují prachy, tak chodí a ty soudci jim to žerou. A neřekne jim, milostivá paní, to jste si měla rozmyslet předtím. A ne teď po 30 letech jste bez koruny, bez dolarů. A chcete se hojit na někom, kdo vás poplácal po zadku? Nehledě k tomu, že poplácání po zadku není přečin. To je projev přízně, obdivu. A když je to vkusně udělaný, tak je to přece, ta ženská by měla být potěšená, že je o ní zájem. A ne, když jí otevřu dveře, tak půjdu na 2 roky do vězení. Mm-hmm. Je to postavný. Svět se zbláznil. Ale opravdu, dějou se prostě věci. Já to nechápu, a protože už je mi 81, tak už se tomu většinou směju. Byla 3králová sbírka. Viděli jsme ji všichni. Všichni 3 bílí. A Baltazar má být černý, ale ne otrok, jak si mysleli ty pseudorasisti. To byl mudrc, to byl černošský král a on tam není, že někdo řekl, helejte, ať jsou radši všichni tři bílí.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: Jak pak jste se těšila na mě?
2: Já se na vás těším vždy.
1: Vždy? Někdy méně, někdy více.
2: Ne, vždycky více.
1: Vždycky více. A jak jste na tom dnes, protože já musím říct, že mám slabou šestku.
2: No, tak vidíte, vy se na mě netěšíte. Co se vám stalo?
1: Nevím, něco se se mnou děje. Hledal jsem na Google příznaky. V noci jsem měl úplně hroznou chuť na něco sladkého. Tak jsem šel k Vietnamcovi o 1:30 v noci. Podotýkám, že jsem si koupil tu větší studentskou pečeť a u televize o 1:30 v noci se mi sežral. A nejčastější příznaky, jo, a potom jsem měl ještě na něco chuť, tak jsem si rozdělal okurky, to jsem nic jiného doma neměl. Vepsal jsem to do Google a napsalo to, že z největší pravděpodobností se jedná o graviditu.
2: Ano, to si taky myslím. To jsem vám právě chtěla říct, že jste těhotná.
1: No, to je hrozný, ale něco se děje.
2: No to ale není hrozný, to je radostná zpráva.
1: Ne, tak počkejte, z toho děláte srandu, takže jsem z toho takový jako... Za celý život jsem snad nesnědl nikdy celou studentskou pečeť.
2: Za celý život jsem snad nebyl gravidní.
1: Nebyl. Nebyl. No a vy to máte zjevně na desítce, já to na vás vidím.
2: Jo, tak já vždycky jsem tak jako pozitivně
1: svítí
2: naladěná.
1: Svítí vám očiska.
2: No. Tak jednak jste mě navnadil tou studentskou pečetí.
1: Vy to máte to ráda?
2: Já taky můžu, no, studentskou pečeť. Jenom teda s okurkama se to servíruje málo kdy.
1: No tak ono je to jako v pořadí, no, ale podotýkám, na pořadí nezáleží, ale nekonzumuje to zároveň. Musím říct, že v té studentské pečeti byly maliny a není to v tom dobrý prostě.
2: Ne, lepší jsou višně.
1: Ještě višně taky
2: jsou. Višně v tom jsou. No oni už do toho naflákali kde co hrušku taky, ale u mě vede višňa a pak hruška.
1: Říkal Vietnamec, ptal jsem se ho, jaký to je a říkal, já to nejím. A byl to v tom obchodě, byl brutální smrad, tak jsem se ptal, jako co, jestli jsem tam vybuchnul odpad nebo něco. A on říkal, že ne, že vaří rybu v zákulisí.
2: Ve 2 ráno, jo.
1: No, tak on je tam přes den v noci.
2: Jo.
1: Občas manželka, občas děti.
2: To je nějaká tuhá ryba.
1: No, nějaká vietnamská ryba, která se, když se vaří, tak smrdí strašně.
2: V Dobřichovicích, což je sousední město, tak tam je Vietnamec a ten taky vaří, že často je mu tam cítit jídlo, ale tomu hezky voní. A já právě nedávno jsem viděla, že tam je celá rodina, takže oni si tak různě to nám dají na tu mističku, pak se tam sednou na kus papundeklu před krám a konzumují to. A já jsem mu to chtěla pochválit a říkám, že to je pěkný, že kdyby jako byla ta možnost, takže bych se tam přišla k němu někdy najít. Říká, to byste nepřežili.
1: Jo, ten bude asi z jiného kantonu, když mu to voní. Ne, tady to smrdilo strašně. Měl bych řadu přirovnání, ale všechna ta přirovnání jsou politicky nekorektní.
2: To si umím představit.
1: Třeba...
2: No?
1: No ne, tak náš soused Tičnově, pan Daněk, strašně hodný člověk, před lety se snul a ten používal přirovnání, když on měl takovou dílnu, vedle baráku a tam tu a tam lepil něco lepidlem. A on to fakt jako hrozně smrdělo, to lepidlo. A on říkal, pojď ke mně do dílny, mám tam zatopený, ale je tam smrad, jak v divčí škole. A já jsem tenkrát nevěděl, co to znamená. Ani do dneška to nevím. Vlastně.
2: Jo.
1: Byla jste někdy v divčí škole?
2: No, to jsem asi nebyla. Byť jsem byla jednu dobu dívče, tak v dívčí škole vysloveně jsem nebyla.
1: A proč zrovna toto říká tak nehezky?
2: No, já nevím. Já zase to znám trochu jinak. Já zase znám, že se říká, že to tam smrdí jak v dobře zavedeném nevěstinci.
1: Jo.
2: Jestli on toto není s tou dívčí škole, jestli ono to není nějaký politicky korektnější termín pro ten nevěstinec.
1: No, teď paní Karol nedávno 2-3 dny na CS filmu opakovali ten dvoudílný český film Anděl s ďáblem v těle, kde je Korn vynikající a tak. A druhá polovina nebo druhý díl se jmenuje Anděl svádí ďábla.
2: Znám.
1: Znáte to. No a je to podle mě jako fakt dobrý. Jo, škoda, že to je tak nekvalitně natočený, to takový na tom se svým takový rozsypaný ten obraz, ale je tam hláška, nechápu, jak to mohlo tenkrát projít a myslím, že to tam říká pan Vinklář.
2: Ano.
1: Říká, že na intelektuálky dávají ve slušným bordelu slevu. Si představte, kdyby dneska někdo něco takového řekl, my tady v satirickém pořadu můžeme.
2: No, my můžeme.
1: Ale kdyby někdo něco takového řekl, byť v legraci, napsal třeba na Facebook, umíte si představit, co by všechny Dekroa, Nerudový a všechny ty tu paní, co psala Prcat, paní místopředsedkyně poslanecké sněmovny, jak se jmenuje ta maličká taková, ta paní hodná?
2: Richtrová. No, ale ta nepsala Prcat. To psala Gregorová.
1: Gregorová, no tak,
2: no.
1: Tak nevíte, kdo to psal, tu ceduli. Já myslím, že to bylo společný dílo. Ale toto by určitě pranířovala, děvčata, takovou věc.
2: No,
1: chování.
2: Proti Vinklářovi by se svolávaly demonstrace feministek.
1: A my můžeme teď to tady citovat jako klasiku.
2: Ano.
1: A nikdo nám nemůže nic říct.
2: No?
1: Vlastně. No. Ale myslím si, že dojde paní Karol na den, kdy přijde nějaká komise. V předsedkyni té komise bude někde jako Pekarová třeba.
2: Ta by byla hezká předsedkyně komise.
1: Místo předseda bude třeba pan Zdechovský nebo někdo z těch lepších lidí. A budou tady ty věci vypípávat.
2: Jo.
1: A na konci, až poběží titulky, bude napsáno, bude takový kulatý razítko, a bude napsáno tento film, prošel schvalovací komisí parlamentu České republiky pro etiku v české kinematografii.
2: A ještě tam budou jmenovitě podepsaný. Jako když přijdete do KFC a tam visí ta cedule, kdo pro vás dneska obaluje ty kuřata.
1: To mají?
2: To mají, že Pepa s Máňou. Tak tam bude vždycky cedule. Tento film pro vás osobně prověřila Pekarová se Zdechovským.
1: No, ale to jste mě překvapila.
2: Máj.
1: Neplete si to se záchodama? Oni mají na záchodcích cedulku a tam vždycky podepisujou, když to tam někdo uklidí.
2: Tak o tý zas nevím já. Tak teď se to odhalilo. Já chodím do KFC na kuřata a vy kvůli toaletám.
1: No, na dálnici se mi občas přihodí, jo, že... Takže když je Burger King nebo McDonald nebo KFC, tak možná je to jenom na pánských záchodech. Třeba vy ženy, intelektuálky, to tam nemáte, já nevím. A je tam vždycky taková cedulka, linky a tam jsou vždycky hodina a podpis. A já jsem pochopil, po té, co jsem začal schánit propisku, že se podepíšu, že jsem se úspěšně vymočil, tak mě tam někdo řekl, že ne, na to to není. To tam uklízející píšu.
2: Aha.
1: No. Aby bylo zřetelné, že každou půl hodinu nebo čtvrthodinu nebo hodinu, já nevím, tam někdo přiběhne s košťátkem, ty kapičky u těch pizoárů vyšuruje, vymění toaletní papír a jede se dál.
2: No proto to není na těch dámské, protože my ženy si to po sobě většinou všechno umíme uklidit sami.
1: Ano, no. S tím bych, ač nerad, jo, souhlasil. No ale je to ta personifikace, že pro vás obaluje kuře, to nevím, jako, ale jestli je to, tak je to hezký. Nevím, jestli se vám to líbí, ale v Americe jsem mnohokrát, a když říkám mnohokrát, tak třeba desítkách kusů, jo, zažil situaci, že přijdete do restaurace a přijde číšník nebo servírka a řekne, já se jmenuji John a budu se o vás starat.
2: Je, to je hezký.
1: A já mám v angličtině spolehlivě naučenou větu, já se jmenuji Xaver a sežeru všechno, co mi přinesete.
2: Já se jmenuji Xaver a čeká tě velká fuška.
1: No, tak víte, já na toto neúplně s radostí, jako toto není moje velký téma. Protože mě se přihodila nehezká věc pod náma v Las Vegas zahrádce praskla lavička.
2: No tak oni to dělají takový aušusový.
1: No, nedělej. My jsme se tam narvali asi 4 nebo 5 lidí. Byla to taková ta podobná, jak jsou tady jako ty dřevěný, spojený s tím stolem. A najednou řach a byli jsme všichni na zemi. A ono to prasklo. Protože to je totiž asi jenom pro 4 a ještě k tomu normální lidi. Jo, jako 2 a 2. No, my jsme se tam narvali. Načež vyběhnul pravděpodobně šéf.
2: Ano.
1: A já jsem říkal, kluci, utíkáme. Protože ten jako... A on samozřejmě nás zastavil a ptal se, jestli máme v USA právníka, že je všechno v pořádku a že oběd je na nás, ano, na ně, ano. A že se nám omlouvá a že hned nechá přinést další lavičku, která
2: bude mít vystužené nohy.
1: No a není to příjemné, když sedíte v restauraci, která je plná a najednou uslyšíte ten zvuk praskající od dřeva a spolu s dalšími 4 lidmi ležíte na zádech. Jeden drží v ruce kuře, jeden skleničko ještě u toho. Já toto nerad to vzpomínám, no, to nebyl hezký okamžik.
2: Zase je to pěkný, protože vemte si, kdyby se vám to stalo tady, tak za váma vyběhne proto, aby vám vynadal. Ale v Americe za váma vyběhne proto, aby se ujistil, že ho nebudete žalovat.
1: No to tak bylo. Tak on by hlavně tady vyběhnul proto, aby řekl, ne, že vynadal, ale řekl, že to zaplatíte, protože my jsme samozřejmě nedodrželi počet osob. Hovada. Takhle jsme se tam chovali, paní Karol. No. Ale nutno ještě podotknout naši oblíbenou včera, dnes a zítra. Jestli pak víte, kdo má dneska svátek?
2: Náš pan tady nejvyšší.
1: Náš
2: pan vedoucí.
1: Což znamená, že od rána tady všichni stáli v pozoru. Klaněli se, květinový dary. Všechno, odmlouvat se nesmí, nic. Museli jsme přijít řádně, jako hezky oblečení všichni a samozřejmě...
2: A proč jste se jako převlík teda na mě?
1: No, hodil jsem to zpátky do figury, takzvaně.
2: Takzvaně smart casual, no. Jak se říká.
1: A víte, co je ještě zítra za výročí, krom toho, že máme čar narozeniny? Představte si, že zítra bude 26.
2: Ano.
1: Července.
2: Tak.
1: A 26. července 1855 byla poprvé vydána Bábuška. Babička, jo, já už to prostě ukrajinské naše přátelé říkám Babička. Má výročí zítra.
2: Babička má výročí. To
1: a víte, kde byla napsána
2: Babička? Škoda, že se toho nedožila. No, ta byla napsaná v Praze? Žitné, no, v Praze, no,
1: tam
2: to říkám.
1: Tam každý den jezdím a je tam busta.
2: Je tam pamětní deska.
1: Je tam pamětní deska.
2: A je to
1: deska.
2: Takový žlutej dům, mám pocit.
1: Ano,
2: světle žlutej.
1: Okrovej,
2: no.
1: A je tam napsáno, v tomto domě napsala Božena Němcová babičku.
2: Je.
1: V tom domě napisala pisatelka Němcová babušku. Buďte trošku, paní Karol, moderní.
2: No ne, to už není moderní právě. Jednak to říkáte rusky a ne ukrajinsky, to za prvé. A za druhé už ani ta ukrajinština nefrčí. Tak vy byste měl vědět, že proti lídrovi svobodného demokratického světa se teď na Ukrajině stávkuje, takže to už prostě nás neplatí. Tam naopak jít s dobou znamená tvářit se, že jste tímto směrem s dobou nikdy nešel.
1: No. Tam se k něčemu schyluje, podle mě.
2: Jo.
1: Ale on teda vzal zpátečku. Pozor.
2: Myslíte Zelčo?
1: Ty protesty byly kvůli tomu, že pan Zelí. Jsem profesor Zelí a vy jste moji žáci, opakujte to po mně. Jsi pak víte, z čeho to je?
2: Ne. Nikdy jsem to neslyšela. A to jsem slyšela ledacos už.
1: To je Šimek Grossman, podle mě.
2: Fakt, jo. Tak to já mám teda docela nastudovaný a tohle neznám.
1: No to je návštěva zoo, si myslím já.
2: Aha, no vidíte, tak to nevím.
1: Jak Milovský říkal, že je ta užovka přátelská, jak mě hezky obtáčí. To je krajta Milovský. Nadechni se naposled. To nevíte?
2: Ne, to neznám.
1: Tak tam je jistý vystupující doktor, je jistý profesor Zelí, je učitel. No a oni... To je povíce přesně, že přišel Zelí do třídy a říkal, jsem profesor Zelí a vy jste můj žáci, opakujte to po mně. No A tak zelí řeklo, že prokuratura bude spadat pod něj na tu korupci. Protože ona prý na Ukrajině žádná korupce není.
2: No není, to je právě proto, je to lídr svobodného světa a jde nám všem příkladem. No. Oni se tam taky ztrácejí prachy, dokonce se tam ztrácí ta armádní technika, ale prosím vás, bez korupce. V tom je vlastně ten pokrok. Tady u nás by se to ztratilo díky korupci, tam se to ztratí, protože Ukrajina.
1: No, no a lidi šli do ulic a on hodil zpátečku ještě téhož dne, takže zůstal zase oblíbencem.
2: No. Ale je hezké, že lidi šli do ulic, jo? Že vlastně je to vidět, že následují našeho příkladu. Tady lidé taky chodili do ulic. Bylo to teda úplně k ničemu.
1: A jak dopadli?
2: No, jak dopadli.
1: Revoluce požírá...
2: Svoje děti.
1: Svoje děti. Hmm. No, paní Karol, tak ale já se pořád těším. Od začátku vy jste říkala, že máte krásné téma, že pojedeme na swingers party. Tak já už pomaličku přemýšlím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi, abych vám nedělal ostudu. Jako, chápete? Víte, že to je?
2: Jo, a co vám tam dole bude kadeřit?
1: No, nechce se mi z estetických důvodů o tom hovořit, ale stačí, musíte se spokojit s tím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi proto, abych vám na swingers party nedělal ostudu.
2: Ne, počkejte, na swingers party se nějak rozprchneme.
1: Ne, my naopak utvoříme rojnici.
2: No tak já jsem se těšila, že aspoň na té swingers party od vás budu mít na chvíli pokoj a ani to ne.
1: Co to znamená, že se tvoří rojnice?
2: Že chodíte jeden vedle druhýho.
1: Tomu se říká rojnice?
2: No, to je rojnice. To vám potom to vám potom neproklouzne ani myš.
1: No tak
2: což
1: to je
2: na
1: té
2: swingers party může vypadat docela zajímavě.
1: Tak my vytvoříme rojnici a neproklouzne nám ani myš. No ale řekněte, kdy, abych byl připravený taky.
2: No já se trošku bojím, jestli jsme to už neprošvihli, ale takhle, jo. Anglická vesnice byla v obležení swingers festivalu a je to z 24. července článek, čili ze včerejška, takže už bychom na tu swingers party jeli s vibrátorem po akci.
1: Tak bychom aspoň jeli uklízet.
2: Tyjo, to nechcete uklízet.
1: Jak to?
2: To si myslím, že to bude ještě...
1: Tam budou odhozený...
2: Ale to už by bylo lepší uklízet po Černobylu, než po swingers party.
1: Ne, tam budou odhozený ty kalhoty s těma peněženkama.
2: Myslíte?
1: No jasně, plný liber.
2: Tyjo, to, já si myslím, že tam budou odhozený úplně jiný věci.
1: Myslíte?
2: Plný úplně jiných věcí.
1: A použitý. Tak, ale podívejte se, paní Karol, nám nic lidského není cizí. Co si budeme říkat?
2: Ano.
1: Takže my bychom za stranu a za lidi a za ty soudruhy anglické, co bychom neudělali?
2: No ale ono sice ty soudruhy, kteří se účastnili té akce, tak těm se to asi líbilo. Ale nelíbilo se to místním. A víte proč?
1: No tak já, než to řeknete,
2: no.
1: Tak já tu teorii znám. Já vím, co... je největší nebezpečí hromadného sexu. Že vás vynechají. To já vím. Jestli míříte do tohoto punktu, tak to bych chápal. To by naštvalo každýho.
2: No není nic horšího, než zůstat plonkovej na swingers party, to je pravda.
1: No představte si, že tam bydlíte.
2: No.
1: Tam se sjedou lidi za pohlavním stykem z celého světa. No. A vy sedíte na zahrádce. Tam
2: voda, pijete čaj o páté
1: a říkáte, kdy už někdo zazvoní, abych tam šel. A on nikdo nezvoní. No. Ale co je teda naštvalo?
2: No, naštvalo je něco úplně jiného, než co vy tady popisujete, byť to samozřejmě může být jenom záminka. Naštvalo je hlasité sténání. Tam se prostě z toho místa, kde to probíhalo, tam se ozývaly tak hlasité zvuky, že to místní rušilo.
1: To je jako u nás baráku.
2: No právě. A teď si vemte, když vy sedíte na té zahradě, je vám 80, teď to posloucháte, to nikdo nechce, aby mu tady zněly v uších vzpomínky na mládí z nedalekého pole.
1: No proč tam nešli? Nebo to bylo jenom pro vybraný?
2: No, já když jsem viděla několik fotek z té akce, tak ono to vyžadovalo nějaký zvláštní make-up a kostým, že tam nikdo nevypadal úplně normálně, řekněme.
1: To já mám ještě to peří od minule.
2: S peřím byste tam byl za hvězdu. Nějaký make-up bychom taky udělali. A líbil se mi článek na Primě, CNN Prima News, kde napsali, zatímco místní jsou pohoršeni, účastníci festivalu naopak hovoří o bezpečném a inkluzivním prostoru, kde se slaví sexuální svoboda a diverzita.
1: Určitě, to je na mě moc složitý.
2: Ne, to je krásný.
1: Bezpečném, inkluzivním prostoru.
2: Inkluzivní prostor.
1: Právě, že
2: jsem to pochopila tak, že kdyby ten anglický gentleman se zvedl od čaje o páté a šel by mezi ně, tak by ho nikdo nevyhazoval.
1: Inkluze.
2: Inkluze.
1: I kdyby třeba, řekněme, nevypadal...
2: I kdyby neměl ten kostým.
1: Kostým, než tam jsem nemířil. I kdyby třeba neměl... Jako,
2: Čím přispět,
1: kdyby třeba už neměl erekci.
2: Jo.
1: Tak to se může stát taky.
2: No, ale tak to se taky může změnit na té swingers party.
1: Jo.
2: Tam můžete vidět věci, že vám půjde hlava kolem.
1: No a já musím mít make-up a kostým, tak jediný, co já vidím východisko, že byste mě udělala tu drag Mary, nebo jak se to jmenuje?
2: Queen. Myslíte
1: Mary,
2: drag nebo? Queen?
1: Drag Queen.
2: Jo, že bychom se poradili s brzboháčem, jak na to?
1: Třeba, nebo s někým, kdo to ovládá, vy byste mě nalíčila.
2: Ano.
1: A já bych to vzal jedním vrzem. Jel bych na tu akci a potom, protože vím, že vaše dcerka má narozeniny, tak bych tam v tom kostýmu přijel a četl bych tam pohádky. Aby už od malička věděla, že správný chlap má namalované řasy, rtěnku, že má make-up, trojky kozy, víš, teď jsem vulgární, že má vycpaná jaksi poprsí, že má šaty až na zem,
2: ano.
1: Krásný, a že má boty na podpatku.
2: Jo.
1: Aby už od malička věděla,
2: jak vypadá správný muž.
1: Protože jak tak znám vašeho partnera, v džínách, v tričku a letních botech, musí působit v dnešní době absolutně jako nepřijatelně. Co to je jako?
2: No, a Magdalenka by vám mohla pomoct, protože včera na oslavě ve školce dostala dětské umělé nalepovací nehty. No dětské? A s těma vy byste se tam na tom swingers festivalu úplně
1: musíte
2: výmal.
1: Musíte pomalu. Dětské umělé nalepovací prsty?
2: Ne, nechty.
1: Nechty.
2: No taková ta plastová hrůza, co nosí některé ženy na rukou v domnění, že je to sexy, tak oni to začali vyrábět už i pro děti. A nějakou maminku dítěte ze školky, doufám, že nás teď nikdo takový neposlouchá, nenapadlo nic lepšího, než to Magdalence koupit
1: maminka
2: a dát jí to jako dárek.
1: Trošku blbá, ne?
2: Ne, tak já si myslím, že to je jako vlastně hezký dárek.
1: Jo, hezký?
2: Je to hezký dárek, já ji to samozřejmě schovám a dám jí to, až jí bude 18.
1: Jo, aby to svým dětem případně kdyby uvážila.
2: Aby to schovala svým dětem a že jim to dá s tím, až jim bude 18.
1: A neříkejte, že nemají provedení pro chlapce. To v dnešní době vůbec není možný.
2: Já si myslím, že když je chlapec takto orientovan, rád si nalepí ty dívčí.
1: Chlapecké, dětské, nalepovací nechty.
2: No.
1: Musí to být všechno, paní Karol, vy byste hned misgendrovala.
2: No ale Xavier, vy jste tady teď úplně misgendrovala. Vy jste tady teď naprosto pozoruhodným způsobem vyhmátnul mezeru na trhu. Protože je opravdu možné, že chlapecké nalepovací nechty umělé dosud se neprodávají.
1: Tak to je chyba.
2: Že maminky dětí, které, nebo chlapců, kteří zjistili ve svých 3 letech, že jsou vlastně dívkami, teď zoufale obíhají drogérie a obchodní centra a zjišťují, že nalepovací nechty pro chlapce prostě nejsou.
1: Představte si, co takové situaci musí vyvádět předsedkyně jihočeských kojících matek a biomatek, kdy zjistí, že něco takového, taková nespravedlnost, pro jejich dítě existuje. A musí být úplně v prdeli.
2: No jasně.
1: Musí říkat, to je, musíme napsat okamžitě ministru pro lidská práva a jestli to nevyřeší, poženeme to vejš.
2: No.
1: No. Tak paní Karol, já bych to ukončil tím, že příště nám musí dát vědět s tou party swingující dřív. A to znamená, že tam hraje swingová kapela taky, ne?
2: Vy si pletete swing a swingers.
1: To je něco jiného.
2: No ale já jak si to tak představuju, nebo jak mám informace o tom, jak tyhle věci probíhají, tak ono byste křičel tak nahlas, že byste tu kapelu stejně neslyšel.
1: Prosím, já si pořád nedou představit, že to je takováhle akce. Dobře, tak třeba se to někomu líbí, bude to mít spoustu. Upřímně říkám, že tady žertu, jakože bych tam v životě ne. A takže když jedu na akci, ono je to třeba přes víkend. Nebo jak to je dlouho?
2: No určitě je to na pár dní, abyste se tam vůbec stihnul rozkoukat
1: a co
2: pořádně.
1: Já, řekněte mi, co já bych zbytek času se svýma 8 minutama tam dělal. Já bych si musel vzít pletení nebo něco. Něco. A protože já myslím, že pro většinu lidí to musí pak strašná nuda už, ne?
2: Ne, já si to úplně představuji příští rok, jak přejedete, budete v ruce držet takový uháčkovaný cosi a řeknete, paní Karol, tady jsem vám na swingers party ve volném čase uháčkoval klobouček.
1: No, tak tam já budu mít, jestli je to na den, tak já budu mít přesně 23 hodin a 52 minut na háčkování.
2: To budete mít celý víkend.
1: Celý víkend,
2: no,
1: to je?
2: No.
1: No a tam je i občerstvení jako a tak?
2: No určitě, to víte, že jo. Tam je full service.
1: Takže
2: tam byly i stany
1: intimní.
2: Takže
1: se tam prodává třeba smažený sýr a všechno.
2: Jo, si dám tak zobnu. V Anglii tak spíš smažená ryba.
1: Smažená ryba.
2: No, no, no.
1: Fish
2: no.
1: Chips.
2: No, no, no, no, no.
1: No to já nevím. Já tam nepojdu, paní Karol. Fakt to se...
2: No tak ale on tam nemusíte jezdit, to je i tady.
1: Je to tady?
2: To je i dokonce tady, bych řekla, jako v politice.
1: Jakože kámen cihlu?
2: No, no, tak když se podíváte na takovou koalici Spolu, tak tam je to taky všichni se všema.
1: A víte, že jo?
2: No.
1: Že to má ty znaky?
2: No, jasně. No, to je vlastně tyhle ty předvolební koalice, to je jenom taková politická swingers party.
1: A je tam i ta inkluze obsažená?
2: Ano.
1: Protože oni tam sedějí, ti pantáti z toho Spolu říkají, i toho Jurečku musíme vzít mezi sebe. Takže musí se chovat inkluzivně.
2: Jo.
1: No a co tam máte dál? Co vás ještě potkalo?
2: No počkejte, tak ještě je zajímavá věc, že první česká transgender žena se probojovala na prestižní soutěž krásy do Thajska.
1: No to je super.
2: Takže já to začínám, přátelé a Xavere, vidět tak, že my budeme mít to příští léto obsazený.
1: Počkejte, transgender žena je, že byla žena a je muž? Nebo
2: jsem se vás právě chtěla zeptat, jestli v tom nemáte nějaký jasno. Já v tom taky tápu.
1: No když je transgender žena, tak je vytransgenderovaná na chlapa, ne?
2: Já myslím, že transgender žena je muž, který se převléká za ženu.
1: No, ono se
2: že
1: říká,
2: to je žena, že... která má dole jaksi jiný typ příslušenství.
1: No jak oni ještě můžou být v tom přechodu, nebo jak se to říká, ne? To jste v tranzici, nebo jak? To ještě nějakou dobu
2: vám... Nepočkejte, přechod a tranzice, to...
1: To vám nějakou dobu píchají ty?
2: Hormony.
1: Hormony a... všechno a pak teprve začnete. Mě těch lidí líto.

0: pak do Tajska.
1: Píchnou vám ty hemeroidy, nebo co to píchají a potom už budete jako já. No co je? To tak chodí?
0: No.
1: No a ona se teda probojovala, nebo on se probojoval, nebo kdo se probojoval?
0: No, ten člověk se probojoval.
1: Ono se to probojovalo?
0: Ono se to probojovalo do Tajska a tam to bude soutěžilo za Česko v soutěži.
1: A jak to skončilo?
0: No to zatím nevíme. To se to teprve probojovalo a ještě se to nerozhodlo.
1: Jo, to teprve bylo. To... A kdy to je, to ještě stihneme do Tajska.
0: No já nevím, já bych tyhle akce nechala všechny na příští rok.
1: No na druhou stranu, není vám podezřelý, že to je zrovna v Tajsku?
0: Já si myslím, že zrovna do Tajska to patří teda.
1: Protože tam je to prý tak, že nikdy nevíte.
0: No právě, no.
1: Do poslední chvíle.
0: No, a ale...
1: Já jsem tam nikdy nebyl, nikdy bych tam nejel. Pro mě tento směr, jako všechno, co je od Pezinku dál, už je pro mě nepřijatelný.
0: Čiže na benzínku?
1: O Pezinok.
0: Jo, jo, Pezinok.
1: A já mám rád Ameriku, tak tam ještě jako, no už to taky...
0: No, tam už,
1: ale
0: tam už to jede.
1: Představili jste v Tajsku a teď tam ti východní Němci jezdí za tím sexem a je jim jedno, co to kde má. Hlavně, že prostě tam můžou dělat ty prasárny. Tak já se tomu nedivím, že to je v Tajsku.
0: Ne, říkám, že si myslím, že tam to patří.
1: Proč to není v Petrohradě?
0: Protože Putin není dostatečně inkluzivní.
1: V Ermitáži.
0: No. Volodě, ten není inkluzivní, to už byste měl vědět. Ale já jsem si vzpomněla, zrovna nedávno jsem slyšela v autě písničku, když jsem někam jela, která mě provázela část mojí puberty. Já nevím, jestli si ji vybavíte.
1: To jsou holky z naší
0: jak
1: školky?
0: Tam byl... Ale ne, prosím vás, to byla puberta někoho úplně jinýho.
1: To... Jak to?
0: To jsem ještě ani nebyla na světě, když se tohle zpívalo, prosím vás, holky z naší
1: když
0: školky.
1: Mě bylo tak 13, 12, tak no, to byl největší šláger.
0: No, to jsem ještě nebyla na světě.
1: Jste nebyla na světě? Kde jste byla?
0: No, tak ještě jsem chodila po houbách.
1: Fakt?
0: No, ale slyšela jsem právě písničku svojí puberty. Já nevím, jestli si to vybavíte, jak se tam zpívá Zlato, pojď na to, ať to stojí za to.
1: To nevím.
0: A tam je přesně ten děj, že někdo jde, chláp jde na diskotéku, zbalí tam krásné děvče, že jo, a teď jdou k němu domů a výsledek je, že když teda to děvče se obnaží, tak jaksi to není děvče, ale je to chlap, který si klek a říkal Zlato. Pojď na to, a kdo, ať to stojí za to.
1: A kdo to zpěl? Zagorová s Reskem? Nebo to? Já to vůbec ne, nebudu.
0: Dokonce ani Karel Gott, nikdo takovej. Já nevím, vlastně ani si nevybavím jméno toho zpěváka, ale jenom je to vlastně vtipný, jak se to v čase mění, že v té době, kdy to frčelo a hrálo se to na diskotékách, tak se tomu jako všichni smáli, protože to mělo takový vtipný text, můžete si to najít na YouTube. A říkali jsme si, to přece jako není možný, hej, to není možný. A vidíte to, hele, stačilo dospět a možný to je?
1: A to mě překvapuje, paní Karol, protože já žiju v tom, že vy jste z takové lepší rodiny a říkal jsem si určitě, paní Karol, od balíčka říkali, toto je Má vlast, Bedřich Smetana a Dalibor a já nevím, jak se jmenují ty jednotlivé věty, nebo co to je.
0: No.
1: A vy jste poslouchal takovýhle prasárničky.
0: No jasně, no tak to jsme poslouchali jako děti všichni.
1: No není
0: u vás... Tak Mou vlast posloucháte, když přijdete domů a když jedete ze školy, než tam dojdete, tak si poslechnete Zlato, pojď na to. A
1: víte,
0: další
1: že...
0: takový šláger ještě byl, to možná taky znáte, mládí jsem se učil hrobařem, jezdit s hlínou, jezdit s trakařem, koupat hroby byl můj ideál.
1: Ano, to byla taková písnička.
0: No a to bylo tak jako plus minus podobný období.
1: Jo, ale pořád mě to teda nezbavuje toho nepříjemného dojmu, že, nezlobte se, já to musím říct, že u vás je zanedbaná výchova.
0: No. No tak to je taky základní předpoklad k tomu, aby v této společnosti mohla vůbec fungovat.
1: A přitom jste vyrostla v celkem jako solidní ženu a hezkýho věku jste se dožila a všechno jako...
0: A ještě možná dožiju, já nemám v plánu to dneska úplně zabalit.
1: Ještě dožijete?
0: No.
1: Já myslím, jako vypadáte skvěle.
0: O, děkuji.
1: Vypadáte skvěle a dlouhohrající desku už bych si nekupoval. Ne, tak to je. Já myslím, že tady šéf ještě budete jak 20 let. Říkal ne, ten
0: jo,
1: chlapec.
0: Jo, ne, vy ještě vydrží, vy jste dobré, vy ještě vydržíte tak 20 let.
1: Říkal tomu Polarek.

0: Polarej kovy, no. To bylo ale krásný. Tam je, když se na to zaměříte, pustíte si tu scénu znovu, tak dokonce i ten štáb jako už to neudržel a vyprsknul tam smíchy. To mě na tom hrozně baví. Jo. To, že Polarej nevydržel, to je jasný, ale i ten kameraman tam tak jako cuknul kamerou a...
1: No, tak dobře, no.
0: No a přitom stačilo dát řetízek do jiného hrníčku a jenom.
1: Kde takovýmu chlapečkovi je konec? Chápete, že ten to bude mít celý život na talíři?
0: Tak když si změní image.
1: No, tak ten tam bydlí někde na Větrné Hůrce, tam to všichni znají, může měnit, co chce, budu mu připojit na den denně.
0: No, ale tak já si myslím, že to může mít dobrý.
1: Jo?
0: Jo, tak přijdete do cukrárny a řekne, je, já vás vám z televize, tady máte větrník.
1: Myslíte, že to je tak, že se s ním lidi chtějí fotit a podepisuje se na počkání?
0: Je to možný.
1: Že jo?
0: Je to možný. Já bych na jeho místě, abych to dělala. Takže když to s tím řetízkem takhle nevyšlo, tak ty prachy musíte dostat nějak jinak.
1: Já jsem si totiž říkal, kde třeba je konec takové Aničce Dajdou.
0: I drank too much last night, I missed the bus.
1: No ne, to...
0: No ta teď dělá podle mě jazykovou poradkyni Petru Fialovi. Protože on, když mluvil s Bidenem na té návštěvě, já jsem tam tu Aničku jako slyšela.
1: Jo, jo. Mm-hmm. Já teda jsem ten poslední, kdo by to mohl kritizovat, protože nemluvím anglicky, ale mě nejvíc baví, když anglicky mluvil Sobotka Bohuš.
0: Sobotka? Jo, vy myslíte Dear Friends.
1: Jo, ten...
0: No more social dumping.
1: Ale... Víte... To je zlý, že se tomu smějeme. Víte,
0: ne,
1: že to je zlý?
0: Ne, to je úplně v pořádku.
1: Ne, to bychom neměli, měli bychom mít.
0: Ne, on by neměl jako tehdejší, myslím, že to pronášel ještě, když byl premiér, on by jako tehdejší premiér neměl mít takovouhle úroveň angličtiny. Takže my se tomu smějeme i naprosto v pořádku.
1: Není,
0: tomu se máme smát.
1: My jsme zlí lidé.
0: Ne, on měl zlou jazykovou vybavenost.
1: Dobře,
0: proto se tomu smějeme.
1: My bychom v sobě měli nějaké pochopení. A prostě se tomu to nesmá.
0: No. Tečka. Tak to já pro to pochopení nemám.
1: Nemám to vůbec.
0: Já když slyším někoho, jak vypráví Dear Friends, no more social dumping, no more slave drivers, tak...
1: Jsme na konci, paní Karol. Těším se na příště.
0: No já se taky těším a hlavně doufám, že na konci budou někteří, o kterých jsme se tady bavili, na konci.
1: Mějte se hezky a naschledanou.
0: Vy taky, naschledanou.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Opravdu, z čeho?
1: Dolíhá to na mě ta válka, že? A teď já ještě pořád se dívám na ty zprávy, držím si od toho velký odstup a do toho si dávám všelijaký ty filmy, ještě váleční.
0: Váleční?
1: No, všelijaký, no. A deprese se jako stupuje.
0: Tak to chápu, jestli si dáváte ještě váleční
1: jsem
0: filmy.
1: Jsem tak na trojce teď.
0: Ale musím vám říct, že je to opravdu první válka, kterou taky cítím takovou jako psychologickou deku nad sebou. A je to určitě proto, že je to tak blízko. Že je to první válka, která je nám tak blízko.
1: No, poprvé to máte.
0: Mám, protože už musím hele říct, když bombardovali Afghánistán nebo Irák, lidi tam umírali mnohde úplně stejně brutálně jako na Ukrajině, ale to bylo daleko za prvý a za druhý jsme si myslím cítili, že jakoby možná jsme na té straně, i když samozřejmě někteří lidi proti tomu protestovali, ale že to bylo daleko. Byla to vzdálená válka, která se nás jakoby úplně netýkala. A myslím, že teď a ještě tím, že jsme postižený nebo zasažený tou migrací ukrajinskou, takže to tady máme jako první válka, bych řekl tak jako až na ostrou palbu v plný palbě.
1: Souhlasím. Já jenom, víte, mám ještě tu, něco podobného jsem cítil v té Jugošce. Protože já jsem v té době vysílal v rádiu v Brně a vzpomínám si, že jak to lítalo ty, nějakým koridorem lítali přes Brno. A ono to
0: Brno mělo koridor?
1: Strašně hučelo, takový, když jsem šel večer na vysílání, tak se to plně takový,
0: no.
1: A to jsem si říkal, tady jako nad náma teď vezou smrt. A co ještě horší, já jsem potom nějakou dobu jezdil Zelenou Růžičkovou a my jsme byli pár týdnů po té válce pozvaní do Bělehradu. A ona tam představovala nebo nějakou cenu tam získalo Slunce, Seno, něco prostě. A ještě na studenti češtiny na místní univerzitě, tak tam byly jaký besedy, jsme dělali a tak. A byl to strašný zážitek, protože nějak s náma chodili vojáci za první všude. A to bylo pár týdnů po válce. A taky člověk, který to tam jako prožil celý, Čech, a říkal nám, že jedna z těch bomb, který tam, že tam spadla na porodnici, a já to teď vidím, protože nám ukazoval fotky a vyprávěl nám tady ty věci všechny, tak se mi to jako spojil, že jsme tu hrůzu viděli na vlastní oči. Jo. A co bylo nejhorší ze všeho, je, když jsme jeli zpátky, tak na hranicích nás prohledávali a prohledávali skoro celý auto a řekli nám, že hledají materiály, prostě jestli máme nějaké fotografie a tak, protože nebyly mobily fotící a oni nechtěli, aby se to jako někde. Takže jsme vám spojený s tím takovýhle věci.
0: A to si mě překvapil s tím Brnem, tam něco musí být, ne? Protože nad Brnem sprojovalo to letadlo COVID, ne? Jak psal
1: Pan Volný. No, já už jsem mu toto teda letadlo víceméně odpustil, ale nezapomněl, protože historka, to bude hezká na věky. Už, no.
0: Smrt nad Brnem, no.
1: No, hele, za chvilku se k tomu vrátíme, ale tu mi řekněte, pozorujete, pane Holče, kolik lidí se prostě po volbách zmizelo ze světa, že o nich nevíme lauter nic, že třeba Hustá dvojka. Já vám nevidím na jediným internetovým někde, že by Hustá dvojka něco konala, nebo že by se, mně to přijde něco tak trapného, že to vidíme, že to byla účelovka pro volby a v den voleb to skončilo a už se nikdy neviděl, ani si nezavolali.
0: Hustá dvojka zmizela, ale její polovina, Matěj Stropnický, tak ten nezmizel teď v souvislosti s pomocí těm Ukrajincům, to mě on ubytoval nějaké na tom svém zámku.
1: Na zámku.
0: A my tam nějak nastydli ty děti, že je poslal prej hrát ven, ať se provětraj. A oni nastydli a ta rodina, teda ta máma si je vzala a odjela do Prahy. Říkala, že tady budou jako v teple.
1: Je to dvousečný samozřejmě, no. Uděláte dobrý skutek a ještě si seknete ostudu. Ale víte co, já bych třeba si říkal, že pro formu trošku jako jo, že budu půl roku, třeba se domluvíme, že jednou za měsíc dáme obrázek spolu, Hustá dvojka stále zkoumá něco, nebo máme takovejhle názor, ale ve chvíli, kdy se to ostrým střihem, já tomu rozumím, že ta Maláčová už dělá něco jiného.
0: Co myslíte tak? Co typujete, že dělá?
1: Tyjo, to mě vůbec nenapadlo. Co ona může dělat?
0: No, jako kontrolorku, ne?
1: Nějaké neziskovce, ne?
0: Jo.
1: A kontrolorku...
0: To by již tak šlo, ne?
1: Bych si myslel, no.
0: Za cizí peníze samozřejmě.
1: No, tak ona ztratila v posledním roce, jak najednou zjistili, že za rok budou volby, ona úplně ztratila soudnost. Já myslím, že se to pozorovala.
0: Jasně.
1: Ta byla schopná jako už úplně všeho. Ale já si třeba myslím, že toto jsou lidi, kteří se nikdy do té politiky nevrátí.
0: A litujete toho? Jste smutný?
1: Trošku se.
0: Ale víte, co je zajímavé na té ČSSD? Že teď oni občas zvou ještě do televize politiky ČSSD, ale nikdy ne to současné vedení, což vám ukazuje vlastně, koho si zvolili. Oni zvou Zaorálka, který umí aspoň mluvit a je celkem vzdělaný. Bejvalý ČSSD šéf Paroubek. Ale že by pozvali Šmardu třeba, že by se k něčemu mohl vyjádřit teď, nebo i ty další noví, tak to ne?
1: Tak oni zvolili sociální do čela záměrně někoho, o kom ví, že se nebude nikdy k ničemu vyjadřovat, protože nemůže.
0: To myslíte, že byla nějaká rada PR?
1: Jo.
0: Jako radši.
1: No, aby... no, tak, že řekli, hele, ty budeš předsedou, ale nikdy, prosím tě, nic neříkej.
0: No tak to vypadá na brzký comeback ČSSD do sněmovny, ne?
1: Já si to myslím, no. Já si to myslím, že to bude v dalších volbách žádná celá 0,06.
0: No jedině teď mě napadá taková škodolibost, můžu?
1: No tak ne, váš obor škodolibost.
0: Jedině, že by předseda Šmarda teď sednul tady do vlaku a vyrazil někam. Nevím, jakou destinaci přesně, ale tak mě to napadlo, že to dělá politiky, ne, hrdinama teď.
1: Pozoroval jsem to, pane Holče. Mám na to bohužel nehezký názor.
0: Právě jsem se vrátil z Kyjeva.
1: No,
0: já jsem...
1: Co si o to myslíte vy, prvně začneme, jo?
0: Já nemám rád patos, já nesnáším patos. A vždycky, když je patos, tak vím, že patos se používá jako vlastně faleš něčeho, co, když potřebujete něco zahalit jako nedostatečného, tak tomu dáte patos. A já jsem viděl ten příšerný patos, který zahalil tu cestu do Kyjeva, premiéra Fialy a těch dalších dvou premiérů, polského a slovinského. A jak najednou všichni sem komentátoři psali, jsem hrdej na svého premiéra. A já jsem tu cestu sledoval. A pak, když jsem viděl, jak se zbláznili český média, tak jsem ji sledoval v britských médiích, kde samozřejmě to mělo, myslím, realistický rozměr, prostě to bylo asi takhle velký. A bylo to samozřejmě zasazení do rámce toho všeho dění kolem Ukrajiny a Ruska i do toho, do těch probíhajících rozhovorů, případně o příměří. A já jsem furt se nedozvěděl vlastně, proč tam jedou, co je smyslem toho, jako když sednete na vlak a někomu něco povezete, tak mu to přivezete, dáte mu to, pak zase sednete na zpáteční vlak a vrátíte se domů. No tady dojeli do Kyjeva, natočili se tam a nafotili nad mapama, pak si sedli zpátky na vlak a přijeli domů a já jsem sledoval nekonečnou reportáž ve zprávách České televize a takhle to začalo, jak prostě tam jedou, byli tam, vrátili se a nic, důvod. A já se si uvědomil, vlastně ta cesta byla cílem.
1: No samozřejmě, tak...
0: Ale to je na hrdinství trošku málo, ne? Já to nechci úplně schazovat, ale...
1: Víte co, snažil jsem se oprostit od všech emocí v tom. Já jsem to sledoval také a byl jsem u zubaře.
0: Jste takhle jako tam včera. To byl jo, v záklonu a sledoval jste...
1: Byl jsem u zubaře, kde byla ukrajinská sestra. A já chodím k takovým těm protekčním zubařům, to chápete.
0: No, tak samozřejmě. Ne?
1: Takže nebylo, že by čekal někdo v čekárně. Jo, a to... Prostě jsme se tam dali do řeči i s panem doktorem. A ona to brala, ta sestřička ukrajinská, která tam má celou rodinu, část rodiny tady, až jsem na to koukal, s jakým vlastně, jak pragmaticky to celý brala. Mm-hmm. A já jsem říkal, no ale dneska tam jel k vám symbolika, jako tam jel náš premiér ještě s dalšíma. A ona mi říká, já, to je to poslední, co mě zajímá. A moji příbuzní taky. Oni nechtějí utíkat z té oblasti, ona říká nějakou konkrétní oblast. Tam prostě jsou, tam mají velkou rodinu. Já jsem spoustě jim nabízela, že tady jim nějak pomohu a tak, říkala ta sestřička. Ale oni řekli, že ne. A chtějí tam být a na tyto gesta kašlou.
0: Počkejte, chcete mi říct, že nesledovala cestu našeho premiéra a jeho rozjímání nad mapou?
1: Bylo jí to úplně jedno. Tak. A já bych to přijal, já bych musel vědět, proč tam byl. To, co jste říkal, já pořád nevím, ten důvod, symbolika je málo. Prostě.
0: No ale já už to vím, proč tam byl.
1: No, bude kandidovat nikam.
0: Aby se z něj stal hrdina. Ale musím říct, já bych řekl, jsem hrdý na svého premiéra, naučil se cynický PR.
1: Nebudu vám to vyvracet, je to váš názor, já nemohu toto říct.
0: Já si myslím, že si to tady zazdílíme, že řekneme oba, jsem hrdý na svého premiéra.
1: Mně to přišlo trošku zbytečný, jestli tam chtěl, tam jel. Já si dokonce myslím, že to bylo bezpečnostní riziko nejen pro něj, ale pro spoustu lidí okolo. Z mnoha důvodů, protože tuto cestu si mohli mnozí, a řeknu to schválně, magoři vysvětlovat různými, a dokonce i někteří jeho kámoši z Bruselu to neradi viděli. Pozor na to. Takže já bych se za toto nepřimlouval. Je mi celkem jedno, jako, jak říkáte, cynický PR, asi to tak bude, ale u mě tím v ceně nějak nestoupil. Podle mě to byla zbytečná komplikace a nic z toho.
2: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
3: Posloucháte Radio Xaver.
4: Sněhová vločka fascinuje lidstvo od nepaměti. V roce 1935 vytvořil na ostrově Hokkaido japonský vědec Ukichiro Nakaya vločku umělou. Ale těm skutečným, přírodním, vždy říkal dopisy z nebe.
5: Obyčejný krystal ledu

si, vločko, myslím, že jsi genem lásky, který padá jak dopis z nebe s písmem, jak něžný smích. Vznáší se jak posel lásky na zemi,

Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city, ukončity Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calvera, no ne? Buenos dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravou? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyl jenom podkovy. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici v rukách.

můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odpory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu přijdnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako splátem kin. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici.

0: Pascal Vera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka povídám, Calvero, končita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem? Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem?
1: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
2: Podtrženo, sečteno a dnes pan Roman Šmucler. Dobrý den.
3: Krásný den vám a hlavně divákům, že jste si udělali na vás čas.
2: Pane docente, jaké máte léto?
3: Všichni si zasloužím, nemám rád, když Češi fňukají. Pracuju a nefňukám. A hlavně moje léto, já to mám jako v obráceně než Češi, to nechci říkat jako s nějakou píchou nebo něco, ale já, teď jsme zjišťovali, kdybych sem zase mohl někdy přijít a zjistil jsem, že tak nejdřív na Mikuláše, protože jsem vlastně každý týden v cizině. A teď já přebírám nějak jako příští rok, bude v Praze kongres stomatologický, já jsem se staral o celou země kvůli stomatologii, takže vlastně fubu v letadle. Takže můj pracovní týden je, že jsem v letadle. A teď byly ty krásné prázdniny, kdy jsem nikam neletěl. Moje jakoby volno a dovolená byla v českých luzích a hájích. To znamená, byl jsem tady. Ta země je krásná, takže já strašně miluji tuto země, dělám pro ní, co můžu, že kritizuju stát, ale stát je SROčko. To je trošku jako jiný příběh. Ale jako ta země je nádherná, tak jsem si ji užil a teď bohužel už se musím každý den do letadla, každý týden do letadla.
2: Vy se ani trošku nebojíte v letadle?
3: Někdy i jo, zažil jsem tam jako hrozný věci, zažil jsem dvakrát, že už nám jako řekli, že spadneme, že jako řekli, aby jsme si jako nedělali legraci. Máme čas na veselý historky, jak nejstrašnější historka byla, jedno jsem letěl z Bostonu do Londýna a nějak asi hodinu a půl něco třískali do toho letadla, to mě bylo i divný, že do těch motorů, tak se mi to zdalo jako hrubá práce, pak řekli, že můžeme nastoupit, tak jsme jako letěli, za chvilku ty letušky začaly plašit a říkali, že takový jeden motor odešel, že se nemůže letět přes Atlantik s jedním motorem a že jeden motor je jako v pohodě, ale že pro jistotu poletíme zpátky. No a za chviličku jako ty letušky, které to má jako uklidňovat, tak byly v úplném jako hysťáku. A začali tam křičet, že jako tě fakt jako posloucháme, že i ten druhý motor jako vypadává a letěli jsme hrozně nízko, že jako aby to letadlo mohlo jako přistát na plochu, kdyby jako aby jako se neřítilo z nějaký velký výšky a takové věci a fakt jako docela dlouho jsme byli tam v těch místech, kde ten Titanic se potápěl a takové ty věci, takže to byl docela dlouhý návrat zpátky, ale co bylo dobrý z toho letu je, že já jsem potřeboval zpátky do Prahy asi za nějakých pár hodin jako nám nabídli další let a to nás v tom letadle bylo fakt asi do pouzírovaného Mariáše. Všichni ostatní jako byli jako u psychiatra a museli dávat se dohromady a všechno. A já jsem prostě musel do Prahy a nebylo to jako nebyl dobrý pocit. Jo? A jedno jsem zažil hrozný turbulence, že byla válka v Iráku nad Irákem, taky nebylo úplně dobrý, ale taky s čím kdo zachází, tím taky schází a to je u mě letadlo.
2: Dobře, tak pojďme na to. Představte si, Rakušan tvrdí, že odmítá plošné šmírování lidí. Za zavřenými dveřmi mluvil jinak, oponuje pro fant.
3: Já jsem to sledoval, tu kauzu nějak do detailu, už to samozřejmě teď se to jako vyrojilo, ale známe to dlouho, jak to je. Je to klasický případ, kdy ta naše reprezentace zase zaspala, čili když jezdím jako do Bruselu, tak velmi často v tom jako potkám, vždycky říkám, co tam jdeš řešit, já tam jdu řešit zuby, ty tam jdeš řešit tohle. A co tam budete řešit, tak budete bojovat o tu Českou republiku. No, my máme nařízeno být ticha, že je to jako domluvený, tak já tam budu jako sedět těch x hodin a něco a takový. A tohle to je myslím taková klasika, kdy ta Evropská unie, my říkáme ta Evropská unie. Musíme říct, že my jsme ta Evropská unie. Čili jestli to projde, tak ty šmíráci jsme my, jako já, vy, jako většinově ta demokracie. Ne, že to my třeba chceme, jo? Ale není ta Evropská unie a my. To znamená, buď se ní musíme jako podílet, ty lidi, když tam letějí, tak musí říkat, tohle fakt je jako hustý a měli to dávno už odstřelit. A nebo musíme z té Evropské unie vystoupit. Ale tohle to tam jako někdo řekl, A to mohl být, já ani nevím, kdo to byl, jako kdo byl na tom začátku, to kolikrát může být blázen, tam jsou jako neuvěřitelný návrhy v Evropské unii, a protože je to úřad, tak tam je schopný někdo přijít s návrhem, každý Čech je povinný do 10. patra skočit z okna. Jo? A ty úředníci, jak jsou úředníci, řeknou, výborně, to je návrh, tak se to dá. A samozřejmě by takový návrh neprošel. Ale když už je to jako menší krevina, tak často jako projde. A strašně je důležitý, aby někdo, my tam třeba jako stomatologové, a já tam mám člověka, který jako vzdal vrtání, a je tam prostě 365 dní v roce, jsou tam dokonce dva, a jsou na každý akci a čtou každou jednu blbost, co ta EU vydá, i třeba volbu velryb. Protože to nás zase může nějak sestřelit jako zubaře, my nevíme jak, ale může se něco přihodit. Čili musíte se tomu jako hrozně věnovat. A já myslím, že tomu se nikdo nevěnoval, to znamená, já si nemyslím, že ty Češi by nějak hrozně chtěli šmírovat, ale někdo je zase opil rohlíkem, že jim říkal, jak ještě spousta z nich neumí jazyky z těch politiků, který říká, hele, to je záchrana dětí, jako dětská pornografie, to je fakt hrozná věc a my s tím něco jako uděláme a my řekli, že to je super a tak dále. A už jim vůbec nedošly ty konsekvence, že jakmile někdo rozlomí ty kódy, tak to bude cokoliv. Samozřejmě to povede k tomu, že já nevím, no, já jsem nikdy nedělal to, co dělají politici, mám jsem z nějaký politiky, jak říkali, pojď se mnou volat kodovaným telefonem nebo přes nějaký kodovaný věci. Já to nikdy neměl, no a tak možná to budeme se dělat, že když si budete, já nevím, pošle vám někdo z rodiny fotky dítěte, no tak už já myslím, že rovnou půjdete na policajty, ne? Protože někdo řekne, tady vám paní Nováková, pane Šmucler, poslala fotky dítěte. Já řeknu, no to je synovec druhý ruky. Můžete to dokázat, já to dokážu, bude to dobrý. Jo, ale ta AI jako nepozná, když mě pošlou dvouletý dítě, jak běhá v nějakých plenkách nebo tak, tak ona nepochopí, že to paní, která se na to bene jinak jmenuje. Jo. Takže z toho bude strašně nepříjemností už ta, jako ta pornografie. No a samozřejmě to někdo rozlomí a různě to použije. Čili jako bej to jako nesmí, je to samozřejmě hrozná věc. A ty, co jsou ty zlí, co chceme jako chytat, no tak si zařídějí jako aplikace jiných zemí, čili já jako lítám po celý zeměkouli, takže když letím do Číny, kde mám strašný problémy s vízem a se vším, i když tam jedu jako se setkat s jejich nejvyššími představiteli, protože prostě Česká republika jim hrozí, tak oni nás aspoň trošku za to zase jako potrápějí, tak si musím zařídit všechny jejich aplikace, do kterých oni jako vidějí a naše aplikace nefungují. Takže já, když bych jako byl nějaký zvrhlík, tak prostě budu komunikovat přes nějaký čínský aplikace, určitě se nějak najde způsob, aby ta Evropa se tam nedostala, hotovo, ale chceme to.
2: No jasně. Jdeme dál. Nepřiznaná koalice. Dva krajské soudy zamítly návrh na zrušení kandidátky SPD. To je předvolební boj, panečku.
3: Ten kolorit já jako neřešil. Mě na tom zajímá jedna věc, kterou jako český systém ještě nepoznal a která se k nám asi dostane. Že? My kdybychom ty minulý volby rozhodlo to, že strašně moc hlasů těsně propadlo. To už se asi nestane.
2: Ano.
3: Kdyby se byli bývali asi motoristi domluvili s
2: druhou
3: stranou, se Šlachtou, tak by asi skoro nepropadly žádný hlasy. Jo? Takže je vidět, že se tam dostane neuvěřitelně široký politický spektrum. Ale já zase vůbec nevím, co to bude znamenat. Já mám třeba kamarády, který zvažují volit SPD, protože milují paní Šichtařovou. Já říkají, to je pravicový člověk, to je ekonom, to je chytrá ženská, ta patří do parlamentu.
2: To slyším často.
3: Jo, a já jim zase třeba říkám, ty, já se s některýma bavím jako třeba o zdravotnictví. To ta debata třeba na OVKSČ byla lepší. oni jsou jako hodně vlevo od komunistů. Některý jejich lidi. Jo? Oni to nemyslejí zle. Oni o tom systému nic nevědí. Ani nemyslím, že mají nějakou ideologii. Jo? Ale prostě třeba říkají, já chodím za těma voličema a ty voliči říkají, že mají být zubní implantáty zdarma. Já říkám, to je bezvadný nápad. Tak to je nějakých třeba 1000 miliard. A oni, aha. čili já nevím, jak to dopadne. Jestli vlastně ta paní Šichtařová, jestli to bude nějaký klub, jestli se tam dravno dostane.
2: Jestli.
3: A pan Okamura vždycky před každým hlasováním řekne, jak to bude. A ono to tak bude. A nebo jestli vlastně budeme mít tolik politických stran, co jsme nikdy ani netušili. To znamená, už teď mi přijde, že je tam těch stran jako hrozně moc. Mně se samozřejmě líbí americký systém, kde jsou v zásadě dvě, se ne úplně se shodnou, jsou to dva bloky, ale OK. My už těch stran tam budeme mít hrozně moc a koalice. A já teď nevím, jestli třeba paní Šichtařová nebude vlastně nějaká vlastní třeba politická strana vůči třeba těm jiným lidem. Protože když se s ní bavím o zdravotnictví, tak ona jako kapíruje jako třeba pojišťovenský systém a tak dále. A pak jsou v té SPD lidi, kteří to myslí stojí docela dobře a docela na vysokých jako místech a ty jako říkají, všechno má být zdarma a nejlepší a jenom zavřeme pár zlodějů a peněz je strašně. A tak nevím, takže to bude hrozně zajímavý, jestli vůbec ten stát bude aspoň trošku jako nějaký akceschopný, protože já si jako myslím, že to jako bude strašně moc stran a znám třeba i lidi, co pomáhají v SPD se s jinýma kandidátama, to už nechci říkat, aby neměli průšvih. A ty říkají, jako my v první vteřině jako odejdem z té SPD. Jo? Takže my to bereme, i pan Okamura je s tím smířený, jakože to je takový blok. A pak samozřejmě se budeme se spolu všichni bavit, ale nebudeme jako v takovém tom klubu, jak to znáte, že se hlasuje jedním mužem. Tak jsem zvědavý. To bude na tom jako zajímavý. Jinak tyhle ty, jestli to soudy zamítnou, nezamítnou, to je taková prostě pěna nos. Na to má pan Okamura dobře právnicky zmáknutý, to asi my nevyřešíme.
2: První zprávy CZ. Americký minister financí je proti konfiskaci ruského majetku. Zatím je tady napsáno.
3: On je pořád proti němu. On je to jeden z nejchytřejších lidí světa. Já vím, že nezajímá Čechy, takže furt jako někdo píše, že hloupá americká ekonomika, hlupáci kolem Trumpa. Tohle je jako strašně chytrý člověk. Tady to má opravdu jako hrozně vymyšlený, to je jako na dlouhý povídání. A on pravidelně mluví, takže já ho pravidelně jaký poslouchám. A jenom Čechy nezajímá, co říká Amerika, protože to je nedůležitá země, ještě mluví divným jazykem. Ale jako tenhle člověk to říká naprosto konstantně, tohle není jejich válka. No, takže za prvý, jako Amerika nepůjde do sebezničení kvůli sporu o to, jestli Kramatorsk, ten spor je v zásadě o tom, jestli lidi v Kramatorsku, který jsou většinově Rusové a ve Slaviansku, to jsou jako hraniční oblasti. Na východ od toho, kde ta válka je teď, tak tam jsou to víc Rusové. A jestli tyhle ty Rusové budou mít ukrajinský nebo ruský pas. Má to spoustu konsekvencí, ale Američani vědí, že určitě se Putin nechystá zaútočit a nezaútočí na Slovensko. Čili všechny ty narrativy v České republice jsou nesmysl. A teď on prostě řeší, co bude dál, protože ty věci jsou složitý. A do čeho se mu vůbec nechce, je konfiskace ruského majetku. Protože samozřejmě Evropa, která je zadlužená až po uši, tak vidí 210 miliard, jsem si dneska našel ten majetek, jestli je to dobře. Euro, jakože by to zalepilo, ale z hlediska Ukrajiny, hele, to zasyčí. Jo? Čili to tam zmizí jako nic, protože my jsme slíbili 100 miliard, jenomže koupíme zbraně od Američanů, že Američané říkají, když si chcete válčit, tak si válčete, ale budete nám platit ty peníze a ještě dáte nám nějaký fond rezervní 10 miliard, kdybychom do toho jako museli dát třeba letadla, že by lítali a tak. Takže, ale Evropa to dělá na dluh, 210 miliard by se hodilo, ale když vidíme, že 100 miliard jsou americký zbraně, asi chceme taky, teď se budujou velký zbrojovky v Německu, nějaký asi německý zbraně, ne? A pak musí z něčeho pan Zelenský platí důchody. Čili 210 miliard zasyčí za rok a půl? Jo, dobře. Ale někdo řekne, dobře, je to rok a půl, jako toho. No ale pak si musíme říct, co bude dál. Čili Amerika není ve válce týhletý nějak zásadně, ale je v neviděný válce s Čínou. Takže když si řekneme, že tohle je řešení jako konfliktu, no tak by asi bylo možný pak, že třeba Čína zabaví Starbucky, že prostě zabaví tam kde jakou americkou firmu. Může se stát docela jako, že bude zvykem, že nějaký zemi, s kterou jsou problémy, já nechci jmenovat, abych nedělal konflikty, mají Američani problém, tak někdo přijde na bezvadný nápad, že zabaví, já nevím, Coca-Colu, dá jí svýmu bratranci, protože a tak dále. A pak prostě jakákoliv obchodní jistota ve světě přestane existovat a řítíme se prostě do pekel. A to oni prostě jako nechtějí připustit. A kdo je největší investor na světě a kdo má nejvíc toho majetku zahraničí? No Spojený státy. Že? Čili Spojený státy a Čína nechtějí připustit, že prostě se začne krást. A ono to kradení vypadá hrozně dobře. Dejte dobrý důvody. Já když si vezmu, jako když si to Češi úplně zvorali, ten rok se jmenuje 1945, to byl definitivní konec, tak vlastně udělali několik rozhodnutí, které i třeba komunistům vyhráli volby a řekli, teď zbohatneme. Že? Takže nevrátili se ty Židi z těch koncentračních táborů, státní majetek, super. 3,5 milionu Němců pryč, náš majetek, super. Vrátil se Žid z koncentračního tábora, chudák. Co tvoje maminka na dotaz v roce 1929, když jsme se ptali, jakou řečí mluví maminka, co jste napsali? No, maminka mluvila německy, napsal jsem německy. To seš nácek. A teď Hitler přišel v roce 33, nic, běž těma Němcema do toho. Další majetek. A v roce, teď budeme brzo slavit, velký výročí, že my mluvíme v roku 48, ale my jsme přece ty bohatý a chytrý Čechy připravili majetek v 28. října 45. To bylo přece všechny podniky nad 500 lidí, plus, já nevím, ševci, protože kožedělný průmysl a takovýhle věci. Čili ten stát všechno všem sebral. A vypadalo to strašně dobře. Ty komunisti říkali, podívejte se, majetek Němců, Židů, bohatých Čechů, všechno je to naše teďka společný a jak se budeme mít dobře. Jo? A dobře se nemáme. Jo? V roce 89 jsme záviděli Němcům a Rakušanům, teď závidíme Polákům a blížíme se do situace, že budeme závidět Bulharům v řadě věcí. Čili ta, prostě ta cesta zabavit majetek, vyřešit si problém zabavení majetku, vede k dlouhodobým věcem, že prostě investoři a lidi nedávají peníze. Jo? Ten problém není v tom, jestli Rus nebo Číňan spravedlivý. Ten problém je, že lidi nedají peníze do zahraničního kapitálu. Čili nikdo nechtěl dát peníze dlouho do Československé republiky, když komunisti se chvilku snažili, protože věděl, že takhle někdo řekne, znárodňuje se. Jo? Čili a na začátku, jako s tou pornografií, jsou to ty úžasné věci, pomůžeme Zelenskýmu. Ale co to může být časem jinýho, že jo? A teď já nevím, no tak máme zavolat, asi jsme mohli zavolat čínský věci, protože my jsme hodně na straně Tibetu, to nechci rozebírat, ale nepochybně Čína na ten Tibet zaútočila, takže bychom asi mohli i třeba podobně dovodit, že dokud jako ten Tibet neuvolní, tak všechno, co je tu čínský, zabavíme, ne, a ty peníze pošlem Dalajlámovi, a kde to skončí? A je to jako hrozně podobný, takže oni ne, že by fandili Rusům, jak se tady říká, ale prostě chápou, že můžeme úplně rozbít nějaký princip mezinárodních investic, mezinárodního obchodu a vrátit se, teď řeknu s nadsázkou, do prvobytně pozvolné společnosti. No a tohle je chytrý člověk a bohužel většinou na těch náměstích křičejí lidi, kteří nejsou tak chytrý. No.
2: Pohotovosti ubude. Ministerstvo odmítlo jejich delší provoz i posílení personálu.
3: Tohle je strašně smutná věc, která ukazuje, proč je Česko v háji. Jo? Já jsem tohle strašně bojoval a jak jsem to jako ubojoval k nějaký hloupý remíze, tahle třeba kritika je o té hloupý remíze, ale musím malinko se šířka, aby to lidi pochopili. Jo? Je pár zemí na světě, je vůbec pár zemí na světě, kde třeba se drží zubní pohotovost. To když řeknu třeba v Irsku, v Americe, nebo tak, že existuje zubní pohotovost, tak jim to musím jako hrozně vysvětlovat. Jo. Protože oni mají jako pohotovost zubního chirurga, když si někdo přerazí čelist, když se stane hrozný otok, něco takového. Ale že někdo jako přijde v sobotu večer, že jako nechodí k zubaři, teď ho začal bolet zub, nebo že prostě něco, tak v těch Spojených státech prostě řeknou, hele, přes ulici je lékárna, vem si silný lék a tak dále. Já to nechci řešit. Jo. A jsou prostě země, je to hezký, jako Německo, já už jsme byli kulturní součástí, když ty pohotovosti začaly, který se prostě usnesli, že to bude v těchto našich zemích tak, že bude hodně se platit stomatologie, to znamená pět zemí na světě, kde se obecně vůbec stomatologie platí strašně moc lidem a jedna z těch pěti zemí je Česká republika. Jo? Komu se to chce podívat na Slovensko, to bylo součást Československé, jak to tam je a může jít jinam. Jo? A kromě toho, že se lukrativně platí ta stomatologie, tak jsou teda ty pohotovosti. Aby to mohlo fungovat, tak už za císaře požehnaného posledního France Josefa a pak později to Rakousko domluvilo, že to bude třístranně jako subvencovaný. To znamená, doktoři v rámci nějakých svých etických věcí tam budou chodit, budou to mít povinný, ale tak nějak se čeká, že nemusí nikdo jim kroutit ruku, že to je součást jejich nějaký slušnosti. Pak je druhá věc, že to budou platit pojišťovny ty výkony nějak trošku líp. A pak je třetí věc, že nějaká místní vláda jako posoudí, jak moc je to potřeba. Protože jsou třeba kraje v Čechách, kde se to hrubě zneužívá, Plzeň, Ostrava, kde prostě lidi si zvykli, že nejjednodušší cesta ke stomatologovi je stoupnout si do fronty. A nemusím se někde objednávat, nikdo mi neříká, jestli si čistím zuby, nečistím, prostě mě ten zub vytrhnou a já stejně nic jiného nechci. A pak jsou a ty kraje, ať si to řeší. To znamená, jestli ten Moravskoslezský kraj řekne, to je super bezvadný, ale má to platit. Čili on se na tom podílí a to taky způsobí, že nechce nesmysly. Teď, co já jsem v té stomatologii, formulujem ze široká, tak dalším peklem České republiky ve zdravotnictví je vznik krajů. Jo? To znamená, my jsme dřív měli ty okresy a ty okresy, tam se dělá nějaká paní 30 let a problémy s doktorama nebyly, protože ona věděla, že pan doktor Vorlíček pije nebo je hodně slušný člověk a řeší to. My teď máme, že vždycky někdo slibuje před královskýma volbama, že pohotovost budete typicky 7 dní v týdnu pořád, pak si tam sedne. Většinou je tam za trest, protože prakticky nemáme, že by řídil zdravotnictví někdo z oboru. Takže on jako pacient zjistí, že jsou nějaký zákony, které něco říkají, že to stojí miliardy a začne to škrtit. A díky tomu se dostáváme k rozumnému kompromisu. Že to dělají kraje, je bolestný, protože každý 4 roky prostě to školíme znova. Když byly minulé volby, tak si jeden kraj probojoval, že už ho to jako nebaví řešit. Zrovna je mi líto, že tam je teda doktor. A řekl, že je to prostě jako nebaví. My jim to v každém jako okrese řešíme. I když vůbec nemusíme jako komora, tak přemlouváme kolegy, dáváme jim seznam. A s výjimkou dvou kolegů v České republice, s kterými se ty kraje soudili, kteří řekli, že soudit nebudou, jak Jan Hus, kdyby je měli upálit. Tak ty lidi chodili do těch služeb a docela to jako fungovalo, ty kraje na to dávali peníze. Ale ten jeden kraj, kde zrovna teda je ten lékař, řekl, že si to mají dělat pojišťovně. A že nebude povinnost doktorů sloužit. Hele, to nejde řešit. Znáte, řeknete doktorům, že nemusí chodit. A když řeknete pojišťovnám, že to mají zařídit, který kolik mají do pojišťovny lékařů? Nula. Tak je konec. A jediný řešení, co můžou ty pojišťovny udělat, je zalít to prachama. Čili to, co se teďka jako děje, je, že ty pojišťovny, aby udržely provoz, který je teď, pro někoho, já bych řekl optimální, tak do toho budou lejt asi dvakrát tolik peněz. Ty kraje, ty peníze dají na to, což já se můžu vzteknout v oběžně republiku a vždycky mi někdo říká, tady je koncert, řekne nějakého zpěváka, který já vím, že ho koncert stojí milion. A já řeknu, ty, to je dobrý, koupil si lístky. O ne, to je všechno zadarmo, hejtmana starosta říkají, to je v pohodě, to máme dny obce Dolní Bydlíkov a přijede sem Lucie a to je v pohodě. Jo. Takže to je zadarmo. Takže oni použijou ty prachy na tyhle ty věci. A ta pojišťovna v tom jako lítá. Bude platit docela rozumný peníze, ale není zbytí, než počet těch pohotovostí postupně omezit. Jo. Ten stát místo, aby řekl tomu jednomu kraji, dejte pokoj, jste tady od toho, lejeme do vás miliardy, tak jim jako vyhověl. A teď jako vyhovuje tý VZP, že řekne, stanovíme počet na méně lidí a méně křesel. A ta služba sice bude, ale bude méně častá. Takže já moc děkuju, že jsem mohl vysvětlit. Vím, že to je jako složitý, vím, že jednoduchý obvykle v Čechách je říct, že něco je super nebo hrozný. Ale princip je, že potřebujeme, jestli má být víc pohotovostí. Tak my potřebujeme, aby ty kraje, ty prachy, aspoň když už se na to vykašlo, tak aby aspoň ty prachy tam nechali. Aby prostě řekli těm voličům, hele, my ty pohotovosti chceme, aby to tam vypadalo hezky, aby to nebylo zaplivané. A my těch, já nevím, třeba 20 milionů nedáme do slavností piva a dáme do pohotovosti. Tečka.
2: Jedeme dál. Zelenský už ztratil veškerou sílu. Navrch má Rusko a nejsilnějším hráčem je Putin. V americké administrativě probíhá vnitřní boj, říkal profesor Drulák v tomto studiu.
3: Já jsem moc rád, tohle je na takový téma, tam mám nějaký, kde to moc neřeknu, že pan profesor Drulák, jsem moc rád, že s ním děláte pořady, ví o tom tisíckrát víc než já a nevím, jak bych jeho mohl jako komentovat. Já jediný, že prakticky neposlouchám naše zpravodajství a poslouchám hrozně to americký, takže vím, jak to ty Američani, třeba All In podcast, každému doporučuju, když prostě jako chce vědět, tam mluví přímo lidi, kteří jako s Trumpem sedí v kanceláři a takové věci. Takže tam to jako říkají. My jsme si tady řekli, já jsem to teďka říkal nějakým diplomatickým soare, že prvně, kde se mluvilo, že bude válka na Ukrajině, bylo XTV, konkrétně rozhovor nás dvou, kdy když všichni viděli COVID, tak já jsem řekl, bude válka na Ukrajině, sleduju to od roku 1991. Ani jsem nezabíhal do těch podrobností, které jsou, ale tak si řekněme, že prostě Ukrajinci byli v obrovské zemi, ale národnostní menšinou. Národnostní většinou byli Rusové, bylo tam spousta dalších jiných národností. A teď to mělo neuvěřitelné peripetie, na které nemáme čas. Ale prostě postupně se stala hrozná věc a nakonec ten Putin tam vlítnul, což je jako strašný, nemůžeme řešit války. A tomu já rozumím. Ale čemu jako fakt nerozumím? Je, jestli, protože jim jde Rusům jako skončit ve Slaviansku a Kramatorsku, jak už jsme si řekli. Jo? A já nevím, jestli jsou schopní se tam dostat za měsíc, za 10 let, nebo nikdy. A strašně rozhodnou lidi v Pentagonu, jestli prostě řeknou, že ten Kramatorsk a Slaviansk jim dají, protože tam se ty Rusové chtějí zastavit z mnoha důvodů. A zatím tam zdaleka nejsou. Takže to je asi o této věci. Nevím, co je vnitřní boj v americké administrativě. Amerika volí blokově. To znamená, republikáni jsou samozřejmě rozděleni do spousty a spousty táborů, ale zdá se, že jako prezident Ryby jako měl tak pevně Ameriku v ruce, jako má v tuhle chvíli Trump, ještě nebyl. Ale všichni čekáme, co bude po midterms takzvaných. To znamená, až budou teďka volby v pololetí toho prezidentského období, tak uvidíme, jestli republikáni udrží převahu v těch ostatních jako souborech a tam se teprve ukazují ty karty.

a zrazu všetko bude tak márne. V ten deň chcem povedať,

0: Jana Chládková je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den, Xavere.
0: Jana Chládková je zpěvačka, country zpěvačka, řekl bych moderní country zpěvačka. V posledních letech také dramaturgině, moderátorka, k tomu všemu se dostaneme. A vy samozřejmě budete mít teď radost, protože máte novou desku, nové CDčko, k tomu se také dostaneme za chvíli. Ale já podotknu, já jsem někde četl, že vy jste nebyla od samého začátku rozhodnutá, že se vrhnete na country music.
1: Ne, vůbec.
0: A to se stalo prý nějak v Norsku, nebo
1: jo,
0: něco?
1: Jo, jo, přesně tak, Xavere.
0: No.
1: Já jsem...
0: V Dánsku, nebo někde?
1: Ne, v Norsku, máte perfektní informace, ano, je to tak. Já jsem tam jela tehdy po studiích zpívat s kapelou, byli jsme tři kluci a já, abychom si něco vydělali, abych se někam podívala. No a byl tam takový Scott, který hrál nádhernou muziku. No a já jsem chodila tam na jeho koncerty, na jeho vystoupení. No a on se pak přišel podívat na nás a říká, že vykašli se tady na to barové zpívání a dej se na country muziku, ty máš na to hlas i vizáž tehda.
0: Takže dá se říct, že jste začínala v baru?
1: Jo, začínala se takhle. Začínala jsem úplně prapůvodně s velkým big bandem. A to v Ústí nad Labem, když jsem studovala. To bylo 21 muzikantů, prostě nádhera. Chtěla bych si to zopakovat, doufám, že se mi to podaří ještě. No a ten kapelník, tady ty tří členy, potom se mnou čtyř členy kapely, tak byl synovec našeho šéfa z toho big bandu. A hledali zpěvačku. A já jsem akorát dostudovala. A jak už jsem říkala, chtěla jsem cestovat, neměla jsem peníze, tak říkám, tak jo, tak já jedu.
0: Ještě k tomu barovému zpívání, k barové kapele, myslím, že většina hudebníků se shoduje na tom, že zpívání v baru k tanci je největší škola.
1: Je to tak.
0: A největší zkušenosti. Funguje to teda?
1: Funguje na 100%. Si představte, Xavere, že třeba ve Švýcarsku, kde jsem zpívala, sedí šéf, tak jako vy teď, jedinej v tom baru, a my jsme říkali, no tak to snad nemusíme hrát, ne? To teda musíte, jste za to placený. A tak, jako kdyby tady byl narvaný sál. Takže to byla velká škola života.
0: Mm. No a dokonce se říká, to nevím, jestli je pravda, když se něco nedaří, třeba, tak se ta písnička tak nějak propašuje třeba třikrát za večer.
1: Taky.
0: Jo,
1: taky.
0: Aby se to vybrousilo.
1: Jo, určitě, jasně.
0: Takže ještě staré pravidlo, že jedno vystoupení před lidma dá za 10 zkoušek, to také potvrzujete?
1: Přemýšlím, ano, je to taky
0: jo,
1: tak.
0: Je to tak.
1: Je to tak.
0: No a vy jste potom se setkala s Daliborem Jandou a s Karlem Černochem ve spolupráci, tedy pracovně. Jak vedla cesta k Daliboru Jandovi?
1: Než jsme odjeli do toho zahraničí s kapelou, jmenoval se Byt, ta naše čtyřčlenná kapela barová, tak Dalibor chodil do karaoke tehdejší, do baru, a tam mě viděl zpívat. A přišel za mnou a říká, až tě to přestane bavit, tak mi zavolej. A já jsem říkal, no jo, takovejch je, že jo, těch povídaček a tak. No ale on mi ještě říká, pošli mi pohled, a tak jsem ho poslala pohled. No, on mi nějak odpověděl, no a když jsem se vrátila asi po 2,5 letech, tak jsem mu zavolala. No a zrovna odešla zpěvačka, to bylo tak načasovaný. No a říkal, tak jestli chceš, tak pojď ke mně do agentury, povedeš mi agenturu, nebo spolu povedeš, nás tam bylo víc, a budeš zpívat se mnou v programu. Tak takhle jsem se dostala k Daliboru Jandovi.
0: Počkejte, odešla zpěvačka?
1: Jakoby skončila, šla třeba někam do muzikálu, už se nepamatuju.
0: Dalibor měl doby, kdy jezdil se zpěvačkou?
1: No. Jako já se pamatuju, že s ním jezdila Jiřina Ina Urbanová, taky Šárka Rolincová, jo? Takže měl vždycky nějakou zpěvačku v programu.
0: Dobře, a potom teda přišla spolupráce s Daliborem a ten říkal, co? Protože to už jste mezi hvězdami takzvaně.
1: No, jako pro mě to bylo skvělý, protože jsem zažila vyprodanou Lucernu, že jo, zažila jsem na Slovensku vyprodaný sály, samý ženský, pravda, a byla to pro mě, Xavere, taková velká zkušenost, jestli mě ty ženský nevypískají, že jo, protože oni byli zvědaví na Dalibora, ne na nějakou Janu Chládkovou, takže když se mi to podařilo, že mě nevypískali, tak to byl úspěch a musím říct, že mě nikdy nevypískali, takže to přežili.
0: Do dneška je to přátelství s Daliborem?
1: Velké přátelství s celou rodinou. Já vlastně děti znám od malička a to se tak traduje, já to můžu říct, protože oni to vypráví sami, že když byli děti malí, tak přišli za maminkou a říkali, maminko, prosím tě, kdyby si umřela, může být paní Chládková naše maminka?
0: No, takhle. A může.
1: A může, takže to si vždycky z tomu zasmějem.
0: No a umělecky to, jak si s Daliborem Jandou fungovalo, jak? Protože to přece ten žánr, který dělá Dalibor do ještě moderní country music má hodně daleko.
1: No to má hodně daleko, já jsem taky v té době nespívala jako takovéhle písničky, zpívala jsem převzaté věci, potom mi Dalibor napsal Správnou holku, to byla úplně první písnička pro mě, kromě teda, když nepočítám v písničku Z mladé písně Jehlava, kterou pro mě napsal Vítě Hádl, tak to bylo spíš jakoby populární muzika, do country to mělo daleko. To potom až u Karla Černocha se to trošku začínalo převexlovávat.
0: Jo, ale ještě řekněte, ta mladá píseň Jihlava, to byla jako tehdejší superstar.
1: Ano, přesně taková. Tak, přesně.
0: A vy jste tam byla v roce, teď nevím, no, kterém.
1: Jako ne, že bych to nechtěla říct, ale Xavier, já fakt nevím. Ale,
0: no, mě jde spíš o to, s kým jste se tam potkala.
1: S Pavlem Nohou. S Pavlem Nohou jsem se tam potkala a vlastně nás spojí od té doby přátelství. Celé ty roky jsme si to zrovna říkali, že to není ani možné, že už tolik let se kamarádíme. A napsal mi nádherné texty a jako jinak vlastně z té naší skupiny, kromě Pavla a mě, si nepamatuju, že by se někdo uchytil nebo že by zůstal u zpívání.
0: Jo.
1: Byli jsme jako v té první top desítce. Jo, no, ale tehdy to vyhrál někdo jiný.
0: Probíhalo to tak, si to mám představit podobně jako ta superstar v televizi?
1: No, jako když na tehdejší podmínky ano. Dokonce jsme měli tam 14-denní třeba semináře, jo, učili nás zpívat, učili nás chodit, jo, učili nás, já nevím, tancovat, no prostě všechno možný. A musím říct, že na to moc ráda vzpomínám. Byli to úplně, já třeba nevím, jestli vám něco řekne jméno Eduard Thomas, výborně učil zpěv, jako, tak já jsem pak Edovi dojížděla vlastně právě na populární zpěv, protože tehdy to tak nebylo, že to se učil jenom operní zpěv. Já jsem chodila zpívat do Lidové školy umění tehdejší, ale to bylo spíš na operu. No a Eda v Praze mě učil, jak zpívat prostě pro tu populární muziku, prostě jinak.
0: Zpívá jinak, jo?
1: To se zpívá jinak.
0: Dobře. No a teď Karel Černoch.
1: Karel Černoch, tak zase dělala jsem pro jednu agenturu a měl se jet točit film. Cestopisný film, kde byla role Odysea, Penelope a průvodkyně. Průvodkyně Naděja Konvalinková, Odysseus, Karel Černoch a já jako Penelope. Napsaný scénář, písničky, tři dueta, každý samostatnou píseň. No a 10 dní Xavere na jedné lodi, jako na jedné jachtě. Takže to se trošku prověříte lidi, jo, tam, že vzhledem k místu a tak dále. A neznali jsme se, že jo. No a já musím říct, jak Naděja, tak Karel jako byli naprosto skvělí. Já si pamatuju, že byla obrovská bouře, opravdu jsme se báli skoro o život. A Karel se potápěl, skočil do vody, tam uvolňoval kotvu a tak. No úplně, jako mám na to ty nejhezčí
0: jako
1: vzpomínky.
0: Karel Černo?
1: Karel Černo, no, úplně byl úžasný. No vařil, že jo, úžasně, pořád o koření jsme se vyprávěli a tak. No a Naděja to je úplně to samý, no, strašně hodnej člověk a to přátelství s Nadějou trvá do dneska a s Karlem bohužel už ne.
0: No a s Karlem Černochem to umělecky vypadalo jak?
1: Když jsme se vrátili, tak já jsem nějak, já už se to přesně nepamatuju, jak to bylo, to bych opravdu lhala, ale Karel mi nabídnul, jestli bych nechtěla víc jeho agenturu Charlie, a jezdit, že založíme kapelu, tehdy to byl Kings of the Road, už ji sestavoval, a že budeme jezdit po celé republice, nebudu teď jmenovat deník, který to zaštiťoval, a měli jsme kamion na to, je opravdu takový ten
0: no,
1: country kamion.
0: To se odehrálo, to byl Blesk. Tenkrát.
1: Ano, ano, přesně tak, je. Já vlastně tady můžu.
0: No jasně.
1: Tady můžu, takže Blesk. A takhle jsme jezdili a na to taky moc ráda vzpomínám. No. Takže takhle začala s Karlem spolupráce a později jsme vyměnili Kings of the Road za Pontiac. Protože kluky, oni s námi nějak hráli v nějakém programu taky a Karel potom říkal, hele čověče, oni hrajou dobře, jsou z Teplic, jako to je blízko tebe, budeš to mít blízko na zkoušky, tak je zkusíme. No a hráli jsme takhle, já nevím, 3-4 roky možná.
0: No ale ta Pontiac, to je kapela, která do dneška
1: existuje.
0: S váma hlavně.
1: Tak. Když potřebuju kapelu nebo kluci potřebují zpěvačku, tak jsem moc ráda, že, protože Xavere, nevím, jaký máte zkušenosti, jo, ale většinou kapely říkají mi, ženskou nechcem.
0: Cože?
1: Jo, do kapely. No, jakože, že to prostě nějak pak to tam rozlaďuje a tak. No tak my už po těch letech s klukama vůbec. My se máme moc rádi a jsem ráda, že je mám.
0: Mm-hmm. Takže vy jste taková výjimka v tomto. No,
1: no to nevím.
0: A máte novou desku Jana Chládková Bylo nebylo, což zní tak pohádkově.
1: No.
0: A já jsem se na to teda...
1: Já si ji taky odemřu.
0: Tak díval a pojďme něco o těch autorech, protože vy tady máte několikrát našeho společného, troufnu si říct, kamaráda Pavla Krejčů, již nežijícího. Mm. Co vás jako spojovalo s Pavlem Krejčou? Mimochodem, to bychom mohli říct, Pavel Krejča, autor Na vrcholky hor,
1: tak,
0: Malý úplně, dům nad skálou.
1: Přesně tak.
0: Tak,
1: určitě největší hity, jak Věry Martinové, tak ale Petra Spáleného hlavně. Protože byl kapelník, že jo, jakoby Petrův. A já jsem se k němu dostala tehda přes Milenu Soukupovou, k Pavlu Krejčovi. Mě s ním seznámila.
0: Paní Soukupová je zpěvačka.
1: Ano, taky country zpěvačka, přesně tak. A tam mě s Pavlem seznámila a já jsem tam přišla a bylo jako, to je jako Xavre s vámi, jo. Podíváte se a víte, že to tak, že to bude.
0: Fakt, jo.
1: No, a jako Pavel říkal to samý, a já jsem říkal, prosím tě, ale proč chceš psát pro mě, když máš slavnější tady lidi jako tu Věru nebo Petra? A on říkal, hele, já ti to nedokážu říct, ale ty máš nějaký hlas, který, jako on, já vám to k sebe řeknu, jak on to řekl doslova, máš v tom hlase sex, jako něco sexy hlas.
0: A on říkal, řekl ještě jiný slovo akorát.
1: Já
0: to vím, to se říká vždycky.
1: No.
0: Když to ti autoři cítí, je to pro vás zpěvačky velmi příjemný. Jezdila jste, předpokládám, za Pavlem Krejčou do Modřan.
1: Přesně tak, do vily jeho.
0: Do Vilky.
1: Znám samozřejmě, kamarádím se dodnes s jeho manželkou. No a jezdili jsme spolu i na takové země jako Irán a Indie a tak ze Stáňu. Takže vždycky naši chlapi říkali, prosím vás, ale už zabalte si to jakože i s návratem dřevěný rakve, jo? Pro vás jezdit nebudem, takže...
0: Dobře, teď tady vidím Jarka Šimka, obyčejně šťastná.
1: Uh-huh.
0: To je Jarek Šimek Šimi.
1: Ano, přesně tak.
0: Takže ten psal kdysi zase pro Ivetu Bartošovou, jestli se vzpomínám, tak ten vám udělal písničku.
1: Moc hezkou,
0: naspívala jste a teď Marcel Zmožek, scházíš, to znamená hudba i text.
1: Mm-hmm.
0: Marcel Zmožek je velká osobnost?
1: Ne, je to velká osobnost, jako myslím si, že po tatínkovi podědil velký talent, napsal mi vlastně písničku s Vůní Heřmánkovou, která jako první vůbec byla písnička, kterou si posluchači přáli sami od sebe, volali do písniček na přání, vyhrála hitparádu v Českém rozhlase, Českou 12. Takže to byla vlastně první písnička, o které mohu říct, že aha, někdo věděl, že existuju.
0: Jo. No a zase ten Marcel sám je interpret, takže to musí být těžký, když objeví nebo najde, dostane nápad na něco opravdu nosního. Člověk by si řekl, že to nechá si pro sebe, abych to tak udělal si.
1: No, já musím říct, že lituje. Já si dělám legraci, ale s Vůní Heřmánkovou skutečně je hit. A já si myslím, že ani nečekal, že ta písnička se tak povede a že bude mít takový úspěch. Jako, ale je rád samozřejmě. Mm-hmm.
0: No, má určitě čuch na ty věci.
1: Jo.
0: Láska je největší dar.
1: Ano,
0: že? Ten hit. No a teď tady vidím Tony Chodora, to nevím, kdo je, se přiznám.
1: To je můj dlouholetý kamarád, který je velmi nadaný, jak na muziku, tak na texty. Sám úžasně zpívá, proto jsem ten jeden duet s ním naspívala, protože si to zaslouží. Má tak jako Pavel Krejča, že se ještě zmíním, tak oba měli pro mě neuvěřitelně charismatický hlas. A lituju, že nespíval třeba Pavel, jo. Ale tak on to měl těžký, protože Petr Spálený má taky charismatický hlas. No a Tonda to samý, no. Škoda, že nespívali. A Tonda je velmi skromný člověk, takže se drží tak jako v pozadí.
0: Jo, a tu a tam vám prostě napíše šláger. A teď už jsem tady u Dalibora Jandy, protože tady je Dalibor u písničky číslo 7, když jsem tvá uveden jako autor muziky a Pavel Cmíral...
1: Textař.
0: To je tak, že zavoláte Daliborovi a řeknete, napiš mi muziku nebo písničku.
1: Já si pamatuju, že jsem měla narozeniny, tehdy kulaté, protože ono to přece jenom vznikalo dlouho, ta deska. A Dalibor mi to vlastně dal jako dárek, tuhle písničku k těm kulatinám. Ještě mám takovou zkazku k tomu, že si nezapamatoval, kdyže ty narozeniny slavím a objížděli s Jiřinkou se svojí celou Prahu a hledali, kdeže ty narozky mám, takže přišli asi o 2 hodiny pozdě, ale dorazili. Jo? No a Pavel Cmíral, toho jsem požádala. Dala jsem mu demáč od Dalibora, aby napsal ten text a povedlo se to spojení.
0: Jo. A to třeba funguje tak, že můžete ten demosnímek tomu textaři dát i ve chvíli, kdy třeba vás nespojuje žádný společný zážitek, neznáte se, máte na sebe jenom telefon. Jak se to dělá? Dobrý den, já jsem Chládková, napište mi text.
1: Takhle to bylo u Pavla Vrby. Bohužel tady už žádný text nemám od něj, ale mám od Pavla čtyři texty vlastním. A tak to bylo přesně. Dobrý den, tady Jana Chládková, můžu k vám přijít a to. A on byl strašně srdečný, takže říkal, tak přijď. No a napsal úžasné texty a já je možná opráším, protože to jsou tak nadčasové texty a zanikly, že jo, takže je to velká škoda. Ale u Pavla Cmírala nebo u těch ostatních lidí, tak to jsme se znali. A hlavně Pavel třeba mi přesně řekl, řekni, o čem chceš zpívat. Mm-hmm. Jo, dej mi linku. Jo, protože přece jenom Pavel je dvorní textař Petra Kotvalda, takže pro něj už ví, co má psát, že jo, naposledy Momulent, že jo.
0: Ano.
1: No, ale mě tolik neznal lidsky, takže tam je to opravdu, jak to říkáte, důležité, aby ten člověk věděl. Což Pavel Noha ví, tam se známe strašných let, takže na to předchozí desku mi napsal spoustu textů, ale teď říkal, že se vyčerpal a napsal mi ten jeden jediný text, ale o to větší je to síla.
0: Mm-hmm. No a teď Boty proti lásce, to je šláger paní Přenosilové nedávno zesnulé. A vy tady píšete, díky Ivon, že si mi půjčila svůj hit. Vy jste se dobře znali s paní Přenosilovou?
1: My jsme se dobře znali. Jsme měli s Ivonou dokonce pořád dvě na jednoho. A já, samozřejmě, když tam byla Ivon, tak zpívala tu písničku ona, ale já jsem říkala, že ji mám od malička ráda, že jsem nevěděla, že ji zpívala, že jsem si myslela, že u nás ji zpívá, nebo jako první zpívala Hana Zagorová. No tak to se teda spletla, holka. No a říkala, až jednou nebudu, tak jediné, komu jí dám tu písničku jako pomyslně to právo, tak seš to ty. Ona totiž byla strašně moc naštvaná, když ona věděla, že na ní nemá práva jakoby fyzická, nebo jak to mám říct, jo? Nebo autorská, ale
0: morální právo,
1: přesně tak. Tak to říkala, to si prostě tu písničku zaspívej. Takže jsem jí to splnila, bohužel už se toho nedočkala, což mě mrzí.
0: Mm-hmm. No a když si tak člověk poslechne ty vaše písně, já některé znám, některé jsem už slyšel a desku si poslechnu, napadne ho, co posloucháte?
1: Co poslouchám?
0: No, v jakýchsi oficiálních pramenech jsem četl, že posloucháte kvalitní věci, jo? A já nevím, co si o tom mám myslet.
1: Tak vzhledem k tomu, že jsem studovala vážnou muziku, tak u mě je to opravdu od té vážné až po třeba pro někoho brak, ale já si vždycky říkám, že je to dobrá hudba nebo špatná hudba podle toho, jak to cítíte, co se vám líbí. Takže já z našich autorů, těch klasických, zbožňuji jakoby Dvořáka, to je úplně pro mě jako nejúžasnější skladatel a Janáčka.
0: Antonína Dvořáka.
1: Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka. No a když bych pak postupovala k té moderní jakoby muzice, tak já jsem třeba zbožňovala Hanu Hegerovou. Já jsem chodila na všechny koncerty, co kde byly, a říkám si, jednou bych aspoň se trošičku chtěla přiblížit, jak ona uměla vtáhnout posluchače a diváka do toho děje. Mně teď ještě úplně jde mráz. Když jsem ji slýchávala, tak já říkám, to je úplně jako, že to prožívá, že to nehraje, že to je skutečně její život, jo? Třeba rozvod, jo? Nebo cokoliv jiného. Dokonce jsem si doma zpívala ty její písničky. Hmm. Takže Hana Hegerová, ale vedle toho klidně. Zagorová, Rotrová, jo, i ta populární muzika. A vedle toho naše country dobře, ale já spíš tíhnu přesně Petr Spálený, Věra Martinová, jako to není ta echt country, ale jo.
0: Šlehnutá popem.
1: Jo, šlehnutá popem, no. To je jako ten můj styl. A to samý i ta americká, jo. Když jsem byla v Americe, tak jsem milovala prostě Shania Twain, to budete vědět, že jo. Nebo prostě jako tenhle ten styl, prostě do takový pop až roku, nebo není to vyloženě takový to echt country, ale zase z těch starších třeba jsem zbožňovala Dolly Parton, jo. Takže jako znám vaše preference, co no. Jste vy měl rád.
0: Tak u mě pořád Werther Willy Nelson, jako to si nemůžu pomoct, a Chris Christopherson. No ale řekněte, teď máte novou desku, máte kapelu, do té Ameriky vás to netáhne, když je to moderní country muzika?
1: Zrovna jsem tady měla teď kamaráda z Ameriky, byla jsem tam třikrát celkem, byli jsme i v Rýnu a právě na country kapelách a já říkám, hele, já už sem nejedu, protože když to slyším, tak to můžu rovnou zabalit. Protože teď to říkám z legrace, nevím, jakou máte vy zkušenost, ale i normální takzvaně v uvozovkách barová kapela country je tam naprosto skvělá. Máte tu samou zkušenost?
0: Určitě ano, ale oni mají rádi jakousi osobitost.
1: No, no to jo.
0: Takže kdybyste tam zpívala anglicky, znělo by to podobně jako Hastermane Tatermane.
1: Přesně tady. Tak.
0: A to je milé přece.
1: Ale to vám teda taky řeknu, zpívala jsem tam dokonce na jedné milionářské party, protože můj kamarád má dobré klienty. Bylo to u San Francisca, tam jsou vinice, že jo, úžasné a tak. Takže tam jsem si poprvé připadala jako nějaká hvězda, protože jako červený koberec, až k autu a tak. No. A Potom to bylo tak, že oni nechtěli, abych zpívala anglicky, ale chtěli, abych zpívala česky. Pro ně to byla exotika.
0: Exotika. Mm-hmm. A takže jste to splnila?
1: Splnila.
0: No a sednout do letadla a zajet do Nashvillu?
1: Nebyla jsem, Xavere. Nebyla jsem v Nashvillu. Vy jste byl?
0: No, nebyla, ale říkám si, že tu ambici musí mít každý aktivní zpěvák country.
1: Jo, a já
0: doufám, už tam dávno nejste.
1: No doufám, že se mi to ještě podaří, no. Kamarád mě zase zve do Ameriky, říká, proč nepřiletíš, ty už nepřiletíš. A říkám, jo, ještě jedna ambice je.
0: Svého času jsem vás často vídal na televizi Šláger, jsem to teda dlouho neviděl. Co vás zaválo na Šláger?
1: Tehdy jsem znala v té době Karla Peterku i Janu Peterkovou, vlastně ještě tady z Prahy, než se odstěhovali zpátky do jižních Čech. A když vlastně zakládali televizi, tak jsem nějak se jim ozvala, nebo oni mě, už si to přesně taky nepamatuju. No a ty první vlastně půl roku bych řekla, že jsem tam během víkendu dělala 10 pořadů, třeba taky jako vyjedete a opravdu to máte úžasně připravené. Tak já jsem ani netušila vždycky v tu chvíli, kdo přijde do studia, jo? Ani jsem ty lidi neznala. Jo? Takže to byla velká škola života i těch rozhovorů televizních, protože jsem to předtím nikdy nedělala. No ale po asi tak, já nevím, 3 letech nebo 4, prostě zaprvé už tam přicházeli další noví lidé. Já jsem už měla taky zase jiné preference a je to přece jenom pro mě z ruky dojíždět až tamhle do Dubného, do jižních Čech. Takže jako myslím si, s Janou se stále kamarádím, Karla jsem i zvala teď na křest, jo. Takže myslím si, že ty vztahy jsou pořád v pořádku a já se ničemu nebráním, co vím, tak třeba se tam zase podívám někdy.
0: Dobře. Nová deska Jany Chládkové Bylo nebylo je zkrátka na světě. To můžeme říct a já teda vám v tom moc fandím, protože mě se ten styl, jakým zpíváte i ten hlas, moc líbí a pokud by někdo do této chvíle vás neslyšel, tak doporučuju a těším se na příště. Mějte se hezky,
1: naschledanou. Já moc děkuju, Xavere. Taky naslyšenou.
0: Naším hostem byla Jana Chládková.
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz Česká a americká country na rádiu Xaver. Country. The absolute best. All the time. Rádio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Filip Turek je naším hostem. Vítám tě, Fix TV.
2: Děkuji za pozvání. Ahoj, dobrý den.
1: Filip Turek, europoslanec, čestný prezident hnutí Motoristé sobě, za které kandiduje do poslanecké sněmovny, si jedničkou ve Středočeském kraji. Diváci si zajisté všimli, že ti tykám, protože se dlouhodobě známe, takže si tykáme, ale ani tykání nám nebrání v tom, abychom uskutečnili tento rozhovor. Filipe, co považuješ za svoji největší chybu, kterou si zatím udělal v kampani?
2: No, to je dobrá otázka, protože jich určitě bylo dost. A myslím si, že největší chyba byla, že kandiduju. Ne, to je legrace. Největší chyba byla asi, že taky poměrně dlouho jsem se rozmýšlel, jestli kandidovat nebo ne. Protože já jsem opravdu jako tu kandidaturu měl asi oznámit mnohem dříve, jenomže pak už spadly preference motoristů ve STEMu, takže to neberu vážně, já si myslím, že ta realita byla jiná. Ale prostě začali prezentovat, aby poškodili stranu motoristů 2,8%. Tak v ten týden já jsem s nějakým jako zpožděním oznámil kandidaturu a to podle mě byla velká chyba, že jsem to neudělal dřív, protože potom už se to rozjelo. A možná i naučit se neříkat věci tak upřímně a nebýt tak upřímný vůči médiím a trošičku jako používat jednodušší věty.
1: A to už jsi se naučil?
2: Ne.
1: Myslím tím nebýt upřímný k médiím, používat bohužel kratší věty, aby tě jinými slovy nemohli někde nachytat?
2: Tak já řeknu složité nějaké souvětí a oni z toho souvětí vytrhnou tu jednu větu v rámci toho souvětí a to se mi děje neustále. A jsem příliš upřímný a říkám věci na rovinu a to budí agresi v mých jako v oponentech, novinářích a tak dále. Takže to si myslím, že je moje chyba, že prostě jsem jako upřímný. No. Je to možná nějaká vada.
1: V tom si vybavuju, že byl dobrý Miroslav Kalousek, který co věta, to byl headline, že tento měl vychytaný.
2: To se mi bohužel daří, bohu dík i bohužel zároveň. Je to výhoda, je nevýhoda.
1: Filipe, takže ty považuješ za svou největší chybu to, že jsi lavíroval s oznámením toho, zda budeš či nebudeš kandidovat?
2: Tak ono to bylo složité, protože mě jako zvolili druhým nejvyšším počtem preferenčních hlasů do europarlamentu jako v historii všech českých voleb. To číslo bylo velmi vysoké a vysvětlit těm mým voličům, proč vlastně kandiduji z europarlamentu o stupeň níž do českého parlamentu, jako bylo velmi složité.
1: A myslíš, že se to podařilo vysvětlit, protože když si oznámil tu kandidaturu, tak ty preference zase tolik nerostly tak rychle, jak jste si možná představili. Nerostly skokově.
2: No, tak ještě před 14 dny jsme měli na stánku dotazy od lidí, no kdybyste tak přemluvili toho Turka ke kandidatuře. Prostě to tak není, že něco oznámíš, neznamená, že se to dostane hned mezi lidi. A samozřejmě to není odvislé jenom ode mě. Jo. To samozřejmě motoristé mají perfektní kampaň za mě, velmi rozsáhlou, kontaktní, ale problém není s myšlenkou nebo s informací, problém je s distribucí té informace mezi lidi.
1: Jak moc si myslíš, že motoristy poškozuje to, když vaši členové se účastní různých debat a pak musí váš předseda Petr Macinka upřesňovat to, co ten daný člověk chtěl říct. Teďka mám na mysli Karla Berana, bývalého diplomata, který kandiduje za motoristy a který zvedl ruku pro to, aby Ukrajina byla v NATO.
2: Já se přiznám, že jsem to neviděl, jak zvedl ruku, ale myslím si, že mě někdo říkal, že u toho zvednutí ruky řekl s výhradou, ale stejně je to samozřejmě chyba a myslím si, že je to možná naše taková malá slabina, že jsme prostě úplně nová strana a že nemáme úplně synchronizované všechna témata, tak aby všichni ti lídři měli prostě tu pozici úplně stejnou, úplně dochytanou. Mně se to stává občas, že právě v debatách, včera v superdebatě, že vlastně mě někdo se ptá, někdo z motoristů řekl, nebo Petr Macinka řekl povinná vojna, přitom jsme se domluvali, že nepovinná a tak dále. Prostě to je těžký.
1: Ale on řekl povinná vojna.
2: Já si myslím, že to nešťastným způsobem někde řekl, nicméně v programu je nepovinný vojenský výcvik. Důležité, co je v programu, na čem jsme se shodli. A to, že jsme možná měli chybu nebo problémy s nějakou komunikací, je možná nějaká slabina. Na druhou stranu jsme prostě nový subjekt, chováme se všichni hodně autenticky a upřímně a ta synchronizace je poměrně důležitá. Ale je potřeba si uvědomit, že máme opravdu jako všichni dostali noviny volební do schránek, asi 5 milionů lidí. Jenomže ten skutečný program není těch 5 stránek těch novin, ale je to těch asi 40 stránek nebo 35 stránek velmi podrobného textu a většina expertů se shoduje na tom, že ta témata jsou propracována úplně nejhlouběji. A když jsem mluvil, já nevím, na zemiživitelce, ze zemědělce, z potravináři, řekli, to je, jak kdyby jsme to napsali my. To mi řekli i lidi z průmyslu a to mi řeklo mnoho dalších lidí na tato témata. A my jsme ten program s Petrem Macinkou dávali dohromady poměrně dlouho a každý z nás, kdo je expert na to téma, tak poslal hromady podkladů. Nejhorší byl Pikora, ten poslal asi 140 stránek, tak z toho se potom těžko.
1: Už jsi zase moc upřímný, Filipe, dávej si na to pozor.
2: To byla nadsázka, to je samozřejmě v pořádku, že vláda jako to vzal takhle zodpovědně. Jenom říkám, že my opravdu máme ty věci realisticky, krok po kroku všechny podložené, máme na to expertní analýzy.
1: Dobře, takže to, co je obrany, v těchto 44 si říkal stránek.
2: 34 nebo 35.
1: Tak to platí. Je tam tedy nějaká výhrada ohledně vstupu Ukrajiny do NATO?
2: Ne, tohleto my nesouhlasíme s tím, aby se vůbec o tom, jako, aby o tom rozhodovala nějaká politická strana. To má přísná pravidla. Jsme jako, určitě jako politická síla jsme proti tomu, aby Ukrajina teď vstupovala do NATO. Ale je prostě pravda, že pokud polovina nebo třetina nebo 20% Ukrajiny zůstane pod ruskou správou, tak je jasné, že Západ bude dávat nějaké bezpečnostní záruky západní Ukrajině. To je logické. Jo? Takže to, jak to bude vypadat v následujících desítkách let, je jako otázka. To, jestli ta válka bude pokračovat ještě měsíc nebo 3 roky nebo 10 let, je taky otázka. To, jak bude Ukrajina vypadat.
1: Ale nemůžeš vyloučit to, že by Ukrajina jednou vstoupila do NATO.
2: To nelze vyloučit, že Rusko mělo vstupovat do NATO dvakrát. Opravdu ta historie se nějak vyvíjí a dokonce Vladimír Putin se ptal po roce 2000, se ptal v té době šéfa na to, kdy nás pozvete do NATO, a on nám říkal, tam se posílá, tam my vás zvát nebudeme, tam musíte poslat žádost. Takže dokonce i v 50. letech vznikla Varšavská smlouva právě proto, že Sovětský svaz nebyl přizván do NATO a přesto Chruščov tuším to chtěl. Takže pokud je mírová doba, tak se samozřejmě o těchto věcech jedná a za Jelcina se otevřeně mluvilo o tom, že jednoho dne se Rusko stane součástí NATO, protože NATO se nerozpadlo po rozpadu vojsk Varšavské smlouvy. Pokud někdo se o ty mezinárodní vztahy zajímá do hloubky a já mám na expanzi a intervencionismus a na NATO a na to mám diplomovou práci. Takže já jako o tom poměrně dost dohloubky vím a myslím si, že pan Beran tím, že je celoživotní diplomat, tak o tom má tolik informací, že na to taky nechce odpovídat ano, ne. Že na tyhle věci nejde odpovědět ano, ne. Pokud se ptáme...
1: A to byl asi ten důvod zvednuté ruky tedy?
2: Já to nevím, to se zeptej pana Berana.
1: Pojďme od pana Berana. Teďka v neděli vám...
2: Takhle, v tento moment. Ano. Ukrajina v žádném případě nepatří do NATO, v žádném případě nepatří do EU. V žádném případě.
1: Ani
2: to jsou na to velmi přísná kritéria. Pokud by je splňovala Turecko, může tam být. V následujících 20-30 letech je rozhodně nemá šanci splňovat prakticky nikdo z těch dlouhodobých žadatelů.
1: Dobře. Děkuji za upřesnění. Tak, pojďme k průzkumům, protože agentura STEM vám jako motoristům sobě v neděli dala... nebo vyšlo vám tam v průzkumech 6%, nicméně třeba včera Median už vás zasedal ve volebních preferencích na 5%. Zajímá mě, jak vysvětluješ případným potenciálním voličům, že hlas motoristům není propadlý hlas, že je jistota, že se tam dostanete do té sněmovny, protože jste stále kolem té hranice 5% nutné pro vstup do sněmovny.
2: V kontaktní kampani většinou lidem vysvětluju, že asi nebudeme mít 15-20%, čemuž oni věří, protože si pamatují evropské volby, kdy jsme měli 4,7%. STEM nám ukazoval 47% na celý týden a v neděli se objevilo 10,26. To je více jak dvojnásobná částka nebo dvojnásobné číslo. A pokud bychom to přepočítávali, tak se samozřejmě dostaneme. Máme interní průzkumy a ty průzkumy jsou v podstatě jenom nástroj, mechanismus na to, jak poškozovat nové malé subjekty.
1: Čili myslíte, že průzkumy, to, že teda, a to jsou vlastně všechny, ať vezmeme skoro všechny agentury, dokonce i tady SANEP, který dělá exkluzivní agentury pro exkluzivní výzkumy pro XTV, tak ani ten vás určité měsíce nedával přes 5%.
2: Určitě.
1: To je... Tak myslíte si, že všechny agentury cílí na to, aby poškodili motoristy?
2: Myslím si, že ne všechny, ale my máme krom toho, že ty hlavní agentury evidentně se snažily nás poškodit už několikrát, takže ta čísla neberu vážně. Tak je tady ten faktor, že my máme neměřitelné voliče. Neměřitelnou část.
1: I má STEM, asi každá strana určitě.
2: Ale my jich máme nejvíc. A s tím to dokonce to potvrdili, dokonce o tom veřejně mluvili, že neumí měřit některou bublinu třeba mých fanoušků. A já mám jakoby přibližně nějakých 300 tisíc fanoušků, což samo o sobě 5% jako voličů.
1: Musí přijít kolba.
2: Jasně, ale i kdyby z nich přišla třetina, tak je to 1,5% a ne 2%, které oni těžko změří.
1: Čili vy si děláte nějaké své interní průzkumy a tam vám vychází, že se určitě do poslanecké sněmovny dostanete.
2: Ano, ano.
1: A kolik procent vám tam vychází?
2: Já se tím nezabývám, ale jako většinou, teď aktuálně myslím, že je číslo kolem 6,5% realita. Jakoby co tak máme informace a máme ty informace... Oni ty informace si hlavně dělají ty velké strany, jako Spolu, ANO a tak dále, si dělají svoje vlastní průzkumy, protože ty na to mají peníze. Jo, no to je velmi drahá věc. A většinou já mám pocit, že občas někde někdo z těchto stran pustí informaci ze Spolu, právě jsem myslím, nebo někde jsem zaslechl nějakých 6,5, že máme reálně. Uh-huh. I proto ty velký subjekty nás berou jako vážně a jako nechtějí se nás úplně rozházet.
1: Takže máte i průzkumy interní z jiných velkých
2: stran. Ne, ale
1: stran.
2: Tak jako na rovinu tyhle ty informace se šíří, že jo.
1: Dobře. Filipe, vy jako motoristé sobě stojíte ve frontě de facto na koaliční spolupráci s hnutím ANO.
2: Ne, takhle bych to nenazval.
1: Nenazval bys to?
2: My určitě nestojíme ve frontě. Naopak, my chceme vládnout pravicově. A pokud nám to nějaký subjekt umožní, což bude vítězný subjekt, pravděpodobně ano.
1: No tak kdo jiný by nám to mohl umožnit?
2: Tak my budeme mít ano. Velmi tvrdé podmínky pro to, abychom byli součástí.
1: Dobře, a ty podmínky mě zajímají. Zajímají mě, co budete chtít po hnutí ANO, aby dodrželo, aby dalo do programového prohlášení. Přesto nejede vlak a pokud nebude dodrženo, tak odcházíte od jednání.
2: To je skvělá otázka, moje asi nejoblíbenější, protože já jsem nepřišel do politiky.
1: Pak ti to tady za pár měsíců připomínám.
2: No to můžeš. Já jsem nepřišel do politiky vydělávat peníze, to bych zůstal v europarlamentu a nešel na pětkrát nižší peníze do Českého národní parlamentu. Já to jenom dělám pro tuhle republiku, žádný jiný důvod nemám. A dělám to proto, protože v Bruselu vidím ty hrůzy, co se na nás ženou. Oni nás uvolili do kordon sanitaire a ty strany, které říkali, že budou bojovat proti Green Dealu, tak hlasují pro Green Deal. Všichni ho hlasovali. Chat control, šmírování nás všech. Hlasovali proto všichni, výjima asi dvou europoslanců. Vládní strany, opozice, všichni, skoro všichni pro to hlasovali. Já prostě trvám na tom, že EU ETS 2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, chat control a ještě důležitá věc, migrační pakt, kterou nám ratifikoval pan ministr Rakušan, STAN a podporovalo ji, samozřejmě podporovalo to Spolu, podporovali to Piráti a všichni, tak tohle to my chceme odmítnout. Prostě migrační pakt zajišťuje relokaci ze západní Evropy migrantů k nám, případně bychom se finančně podělili na tom, pokud je budeme odmítat. Že to EU ETS 2, emisní povolenky pro domácnosti, které by měly zdražit život všem domácnostem, které prostě normálně topí plynem, koksem, jezdí na benzín, na naftu, nemají úplně ten správný energetický štítek ve své nemovitosti. Ty nemovitosti se v roce 2030-33 budou muset všechny zateplit. Jedná se o statisíce domácností v České republice, které jsou ohroženy a tak dále. To všechno souvisí s těmi plány Green Dealu. Takže EU ETS 2, migrační pakt a máme tam i inkluzi ve školství. Já nejsem expert na školství, ale kolegové z motoristů trvají na tom a prostě trváme na tom, že to je prostě špatně a že to nefunguje a že to je i zbytečný výdaj.
1: Bývalý ministr školství kolega zřejmě i budoucí říkal, že zrušit inkluzi nelze. Znova se zeptám, co musí být splněno, abyste se účastnili vlády? Nebo abyste podpořili vládu Andreje Babiše?
2: Tak, já si myslím, že je brzy na to opravdu vyjednávat o tom, jak to je po volbách. ale na rovinu za mě osobně je to otevřený spor s Evropskou unií kvůli Green Dealu, kvůli EU ETS 2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, to je první bod. Migrační pakt, odmítnutí migračního paktu, to znamená relokace a placení pokud za to, že nechceme z Německa, z Francie migranty. A třetí bod je ta inkluze. Motoristé v podstatě budou se snažit tvrdě vyjednat, že prostě inkluze se musí zrušit, pokud máme podpořit příští vládu.
1: Když jsi zmiňoval ETS 2, Lukáš Kovanda, ekonom.
2: Omlouvám se, ještě ten chat control bych já považuji za něco, co se musí odmítnout, ale to pravděpodobně odmítnuto bude, protože o tom se jedná na radě 14. října a Německo samo už po nátlaku, který budujeme v Europarlamentu, tak trošičku změnilo názor, takže já si myslím, že ten chat control, ta druhá verze, úplně nepronikne mezi lidi, ale jenom bych chtěl upozornit naše diváky a možná i tebe. Chat control 1.0 platí od roku 2021 a odhlasovali ho všichni. Opozice, naše současná vláda, a v podstatě chat control 1.0 znamená, že už dneska každá diskuze pod Microsoftem, Metou, Googlem může být šmírována. Jo, ta verze 2.0 jenom by znamenala, že to budou muset dělat úplně všechny komunikátory pro všechny. Tak to doufám neprojde.
1: To znamená ale WhatsApp a tak dále. Ano. Ale ty jsi říkal, že už se o tom hlasovalo a že většina našich europoslanců hlasovala pro. Ano. Kromě asi dvou.
2: Kromě Pirátů a kromě paní Konečné. Tak hlasovali v podstatě všichni. No to bylo v roce, to jsem ještě nebyl v Europarlamentu. Teď, když se hlasovalo znovu, tak už najednou všichni začínají brát zpátečku. Ale když se to odhlasovalo v roce 21 a 23 nebo 24, když se hlasovalo prodloužení, tak v podstatě většina zvedla ruku, protože jak funguje Europarlament jako automat na prohlasování, že v podstatě ti všichni řeknou, no tak vy nechcete bránit šíření pedofilního nějakého materiálu a tak dále, takže oni v podstatě začnou doslova kvičet a začnou terorizovat ty lidi, kteří by hlasovali proti. Nehledě na to, že absolutní většina europoslanců a našich jako zástupců v Evropské unii neumí ani číst ty materiály, které tam dostává, vlastně neví, o čem hlasuje.
1: Hlavně ten boj s tou pedofilií by toto opatření neřešilo.
2: Ne, vůbec.
1: Byly by další cesty a možnosti. Ty jsi zmiňoval ETS 2, otevřený spor s Evropskou unií, soudy a tak dále, což by něco stálo. Přišli bychom o výnosy z emisních povolenek. Říkáš, stálo by to za to?
2: Stálo by to za to, protože nevím, jestli běžná domácnost má kolem 80, možná i 100 tisíc korun ročně, aby se jí zdražil život, když
1: tak pro mě, jak tě přeruším, protože tohle třeba, jak ty říkáš, vyšší desítky tisíc je odhad i ekonoma Lukáše Kovandy, kterého jsme tady měli. Ten vzal, on to tady popisoval, kdo chce, tak se podívá na ten rozhovor s Lukášem Kovandou. Včera jsme tady měli ale Mikuláše Peksu, představ si, což je bývalý místopředseda Pirátské strany, teď kandiduje za Volt Česko, a ten řekl, že Kovanda lže.
2: Tak pan Peksa je demagog, jako je dost chytrý. Počkej, na to, aby...
1: Hřib řekl o tobě, ne? Že jsi demagog.
2: Hřib o mě řekl úplně všechno už, jako, že je horší věci možná. To je úplně jedno, co říká pan Peksa. Pan Peksa všechny tyto věci schvaloval, když byl europoslanec a hlasoval pro všechny tyhle ty nesmysly, takže on to samozřejmě musí hájit. A teď mají Piráti plán, že lidem teda jako ukradnou dalších asi 90 nebo 100 tisíc korun ročně a laskavě těm nejchudším 9 tisíc ročně vrátí. A ještě tvrdí, že to je jejich plán. Není to jejich plán, je to mechanismus v rámci EU ETS 2, který navrhla Evropská komise v roce 2021 a 2022 ho schválila tato naše vláda. A ten Evropský sociální fond obsahuje 86,7 miliardy eur. Z nich 60% je z 50 tisíc emitovaných emisních povolenek tradičního typu, které fungují od roku 2005, a 20% je částka, na kterou se skládají národní státy. To je mechanismus, který je Evropský sociální fond, klimatický sociální fond, a není to nápad Pirátů. Oni tvrdí, že to je jejich plán. Není. Je to normální mechanismus, který má část těch peněz, které vlastně jako vezme lidem, vrátit těm nejchudším, protože jsou jasné propočty na to, že bude až 10 až 15% obyvatel i v České republice a i v jiných zemích na hranici energetické chudoby.
1: A ty jsi tedy přesvědčený o tom, že má pravdu v tomto případě ekonom Lukáš Komanda a že to zatížení domácností ročně budou vyšší desítky tisíc.
2: Já si dokonce myslím, že pan Komanda to nespočítal úplně komplexně, protože nelze odhadnout, jaké škody budou ještě do budoucna za těch pár let na průmyslu úplně přesně. A nedá se do toho tedy započítat jako ty externí jevy.
1: Takže ty dopady můžou být ještě daleko sáhlejší.
2: Určitě. I díky špatné situaci, jako se týče migrace, i díky tomu, jak se bude vyvíjet nebo nevyvíjet válka na Ukrajině, jestli potom budou se za rodinami s dětmi sem vracet. Má milion faktorů na to má vliv, jaká tady bude za pár let situace ekonomická, a ta ekonomická situace potom bude zhoršovat celkový ten stav, jak to na ty lidi dopadne, protože my jsme zažili inflaci za Fialovy vlády dohromady skoro 35% nebo kolem 35%. To znamená, že 1000 korun, který má každý z nás někde schované v šuplíku poslední 4 roky, má najednou hodnotu pod 700 korun. Já nevím, jestli si to lidé uvědomují, ale pokud do toho spočítáme všechny tyhle ty faktory a co všechno to ještě bude znamenat pro Českou republiku. A především možná, že, a já teda absolutně uznávám to, jak to spočítal pan Komanda, ale já se bojím, že to bude ještě horší, protože já bohužel za ten rok v Europarlamentu jsem všechny ty cíle, které se tam připravují, zaznamenal, všechny jsem je studoval a v roce 2022 česká vláda nejenom, že schválila EU ETS 2, tyhle ty emisní povolenky pro domácnosti, a Česká republika, Fiala a Jurečka, který byl šéf té delegace, tak to schválili pro celou Evropu laskavě. To je úplně neuvěřitelné. Oni udělali takovou škodu pro celou Evropu, kterou si nikdo neví představit. A další z těch faktorů byl CBAM, což jsou emisní cla. To jsou cla, že když někdo někde po světě vyrobí nějaký produkt, tak aby ho prodal do Evropské unie, tak za to bude muset vystavit certifikát. Za mnou byli Američani, kteří mají obrovský koncern a říkali, my máme desítky zaměstnanců, asi 260 zaměstnanců po celém světě, kteří jediné, co mají za práci, je vůbec vytvářet, jakoby číst tu legislativu Evropské unie, jak ten CBAM bude fungovat, jak ty emisní cla budou fungovat a jak budou vystavovat ty certifikáty, aby vůbec bylo možné obchodovat s Evropskou unii. Tohle všechno může tak strašně zdražit produkty, tak strašně zdražit život v Evropské unii vůbec, ale i v České republice, protože když tady někdo řekne, že vystoupíme z Evropské unie, že zruší Green Deal, tak úplně neví, o čem mluvíme. My máme 80% trhu v rámci exportu do Evropské unie a my jsme prostě integrováni na trhu Evropské unie a všechny zákony, 60-70% zákonů, které ročně my implementujeme, jsou vytvořeny Evropskou komisí, parlamentem a v rámci trialogu potom dál implementovány.

0: pokud se radikálně nezmění.
1: Já to tvrdím taky. Viktor samozřejmě s náma v Patriots for Europe. Já si myslím, že my máme poslední šanci ve 5 minut po 12. A tím nechci říct, že chci zachránit Evropskou unii, ale chtěl bych, aby ten její pád byl, aby to bylo přistání do měkkého.
0: Takže jinými slovy, je to ten důvod, proč ani nevystupovat z Evropské unie, nemá, že se rozpadne sama?
1: V žádném případě nelze vystupovat z Evropské unie, to je úplná blbost. To opravdu jako fakt, ta evropská legislativa má nějaké mechanismy, které nelze urychlovat. Jo. A je potřeba, proto já kandiduji do Národního parlamentu, obnovit V4, obnovit práci na té mezinárodní úrovni, protože Evropská unie není Evropská komise, Evropský parlament, ale je to Rada ministrů. Ti volení ministři mají největší sílu a mohou blokovat všechny tyto věci. A v tom selhala naše vláda, když těm ministrům dokonce předsedala. Takže je potřeba, aby příští česká vláda se spojila s Maďarskou, s Polskou, já jsem byl teď na inauguraci Karola Navrockého, ti jsou připraveni absolutně bojovat proti migračnímu paktu, odmítli EU ETS 2, odmítají prostě velké části Green Deal, mají výjimky na uhlí. Tohle to za nás bohužel bývalé vlády neudělali a všechno to odsouhlasili. Všechny bývalé vlády odsouhlasili tyto nesmysly. A je potřeba, aby tam byli motoristi a aby pohlídali, že ta příští vláda prostě za každou cenu bude v tomhle tom spolupracovat s Poláky, se Slováky, s Robertem Ficem a můžeme s tím souhlasit, nesouhlasit. Robert Fico teď při podpoře sankčního balíku Ruska říkal, že má požadavky pro automobilový průmysl. A podpoří ten balík, až když ty požadavky budou splněny.
0: Je označován za vyděrače.
1: Požadavky jsem mu připravil já. Posílal jsem je přes Erika Kaliňáka, domluvili jsme se na to. To jsou aktuální požadavky pro automobilový průmysl. A je potřeba vydírat Evropskou komisi.
0: Čili my bychom měli postupovat stejným způsobem, jako Robert Fico, měli bychom něco požadovat za to, že odhlasujeme sankce.
1: My bychom měli vytvořit blokační menšinu, měli bychom vytvořit blokační bariéru. Ze Slováky, z Maďary, z Poláky, z Italy, z Rakušany a s dalšími. Ve Francii se dějí velké věci. V
0: no,
1: Evropě
0: velké věci.
1: Budou se dít ještě velké
0: Opravdu?
1: Věci. Určitě ano.
0: Myslíš, že tento premiér, který tam teď byl instalován, že vydrží déle než jeho předchůdce?
1: Jordan Bardella určitě dříve nebo později a bude úspěšný, věřím tomu. To je šéf naší evropské frakce Patriots for Europe. Máme velmi dobré přátelské vztahy. Věřím, že dokážeme v rámci obnovené V4, která by se měla okamžitě začít obnovovat po těchto volbách, pokud uspějeme, to je jeden z mých cílů zahraniční politiky, budeme blokovat Evropskou unii v rozpočtech, v sankcích, ve všem, pokud nezačne postupovat racionálně, tak aby zachránila průmysl, nejenom automobilí, aby zachránila naše zemědělce, naše potravináře, naše obyvatele, naše spotřebitele a abychom my jako východní a střední Evropa jsme se zbavili jejich komplexu z kolonialismu a ze špatné sociální politiky. My prostě jejich migranty přijímat nebudeme, to byla moje poslední řeč teď ve Štrasburku a v žádném případě já to prostě nedovolím a doufám, že pohlídáme příští vládu, aby to nedovolila a prostě pokud máme být její součástí, tak my budeme ti, kteří pohlídají, aby se to tak dělalo.
0: Tak teď trochu mluvíš jako budoucí ministr zahraničních věcí. Pokud bys jim byl, tak už si naznačil nějaké evidentní změny v zahraniční politice České republiky. Zajímalo by mě, když jsi zmínil Roberta Fica, nedávno se účastnil oslav v konce druhé světové války v Pekingu, jednal s mnoha státníky, včetně Putina a Xi Jinpinga. Zároveň se podivoval a říkal, že je velkou chybou, že tam nebyl nikdo jiný z Evropské unie. Byla to chyba? Měli jsme tam být my?
1: My máme opravdu jako jiné vztahy jiné vztahy ne s Pekingem. S Pekingem máme pokrytecky tvrdíme, že s nimi vztahy nemáme, přitom obchodujeme s Čínou. Každý obchodní kontrakt, který je uzavřen, znamená, že respektujeme politiku jedné Číny. Naši politici aktuálně jednu věc dělají a jinou věc říkají svým voličům a pak jezdí na Tchaj-wan. Je to trošičku jako směšné, protože opravdu každý kontrakt znamená, že souhlasíme s jejich politikou.
0: Cesty na Tchaj-wan nebo za Dalaj Lámu přeci potom poškozují ty vztahy,
1: ano.
0: I ty obchodní.
1: Ano, poškozují a prostě já jsem realista a jde o to, s kým máme největší obchodní výměnu. Prostě ty mikrofony, ty telefony, to všechno je postaveno v Číně, dokonce Škodovka má u Šanghaje továrny a tak dále. My prostě Čína je náš největší obchodní
0: partner.
1: Byla chyba,
0: že jsme tam nebyli, měli jsme tam být?
1: Já si myslím, že jsme tam být opravdu neměli teď aktuálně, ale To neznamená, že nemáme mít dobré diplomatické styky a že máme mít aktivistickou zahraniční politiku. Nemyslím si, že by bylo teď rozumné nějak jako silným způsobem zlepšovat třeba vztahy s Ruskem na té bázi, že bychom aktivisticky tam nějak jezdili a zlepšili s nimi vztahy nebo se s nimi snažili nějak dále obchodovat.
0: Dělá Rusko chybu Robert Fico, že jedná nedělá s Putinem, že jedná se s tím Pingem, že lítá tam, kam jiní nelítají?
1: Nedělá.

0: A chybu, protože Slovensko je opravdu závislé, i co se týče průmyslu, i co se týče obyvatel na ruských surovinách. Více než my. My s nimi obchodujeme, ale potichu. A Robert Fico prostě hájí slovenské zájmy. My máme ty zájmy trošičku jiné a Robert Fico na to má právo. Já osobně bych tam nejel, ale myslím si, že je to prostě jeho věc. Slovensko je svrchovaná země, má na to nárok a jel potom za Zelenským, vyřizoval vzkaz od Putina Zelenskému. Rozhodně tam nejel chválit Putina za to, že se vraždí na Ukrajině. Prostě to se jako nedělo. Takže ta představa, že Robert Fico je nějak extrémně proruský. Robert Fico má zemi, která má lepší portfolio v Evropské unii, než má Česká republika. Robert Fico dovedl Slovensko k euru. Robert Fico má Slovensko pevně ukotvené v NATO. Zbraňové systémy má ze západu, z velké části. U nás se stalo to, že ODS pod vedením Saši Vondry s Medveděvem vyjednala ruské vrtulníky v roce 2011 po útoku na Gruzii. A teď jsme Polákům posílali ruské vrtulníky a dali jsme jim bianko šek na to, že nám budou dodávat náhradní díly. Jinými slovy, naše česká vláda, která úplně brutálně nadává na Rusko, všem dává proruské nálepky, by se měla omluvit, protože oni jsou ti, kteří koupili vrtulníky od Ruské federace v době, kdy už byla napadena Gruzie, kdy byla Jižní Osetie obsazena. Oni jsou ti, kteří dále máme palivo do jaderné elektrárny, máme samozřejmě z Ruska. Tady někdy v říjnu přistálo letadlo s palivovými tyčemi z Ruska. V Brně přistálo prostě ruské letadlo. To je realita.
1: Filipe, umíš si představit obnovit obchodní vztahy s Ruskem poté, co skončí válka na Ukrajině?
0: Okamžitě. Samozřejmě. Já jsem měl, moje první obava, když odmyslím to, že válka je hnus, že tam umírají lidé, že je mi z toho fyzicky špatně, tak moje první obava byla, co teď bude s naší energetickou strukturou, energetickou strategií. Prostě oni, když nám teď stopnou kohoutky, tak my jsme v háji. A co my jsme udělali? Oni kohoutky nestopli a my jsme začali říkat, my to nechceme a kupujeme to bokem a pětkrát, desetkrát, stokrát dráž.
1: A stále je to ruské?
0: Jak
1: To, co
0: co?
1: kupujeme?
0: No tak to pokrytectví, jak jsem naznačil v té jaderné elektrárně, tak například pokud polovina nebo velká část Moravy jezdí na ropné produkty, které jsou dovezeny ze Slovnaftu, tak jsou samozřejmě ruské. Pokud máme z Talu a produkty a přímo v Talu je hlavní investor ruský stát, tak samozřejmě, že tím, co tady svítí, tím, co každý z našich liberálních lepších občanů, když si doma uvaří kafe, no tak samozřejmě, že platí do určité míry čistě hypoteticky válku na Ukrajině. Ale pokud my od nich ty zdroje neodebereme, tak Čínská lidová republika, která už dlouhodobě trpí takzvaným přehříváním ekonomiky, protože expanduje strašně rychle, tam jsou města, které mají 18% růst HDP ročně, tak oni všechny ty suroviny si velmi rádi odkoupí. Rusové nedávno deklarovali, že mají nedostatek plynu. Prostě oni to takovým způsobem exportují do Číny a horší ještě je, že ta Čína si samozřejmě dokáže lépe diktovat ceny než my. Takže pro nás je to velmi nevýhodné. A já jsem mluvil teď třeba s velvyslancem Turkmenistánu, řešili jsme právě energetickou strategii a díky zeleným magorům v Evropské unii nemáme přímý plynovod jako z Turkmenistánu. Takže Turkmenistán prodá plyn do Ruska, Rusové nám ho prodají desetkrát dráž a pro nás byl stejně nejlevnějším možným zdrojem energie, který jsme dokázali koupit a teď to jde oklikou různými jinými cestami a je to stokrát dražší a pořád vlastně jako na to máme. Takže takhle funguje ta energetická struktura, je to poměrně dost smutné a je potřeba být kapitalista, jako Američani, Francouzi, Němci obchodují samozřejmě s Ruskem úplně naplno, stejně jako
1: Filipe,
0: s Čínou.
1: musím tě zastavit, děkuju. Mám tady samozřejmě další téma, obranu, zbrojení a tak dále, ale musíme si ho nechat na příště.
0: Dobře.
1: Moc děkuji, že jsi přišel.
0: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Filip Turek.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den a vy jste mě opustil na 14 dnů.
2: Na 14 dnů, Ksevere, ale uteklo to jak voda, ne?
1: Ne, bylo to trápení. Každou minutu jsem se díval a říkal jsem, kdy už přijede pan Holec z dovolené. Prostě připadal jsem si, jako kdybyste mě jako dítě dal do dětského domova.
2: Fakt?
1: Jo.
2: A teď jsem tady, Ksevere.
1: No teď jste
2: vidíte?
1: Tady, ale jako už to podezření zůstalo.
2: No jo, ale Ksevere, já jsem si říkal, já jsem na vás myslel taky.
1: Ano, to vidíte.
2: No a říkal jsem si, něco tomu Ksaverovi přivezu z té Itálie, ne?
1: No tak to se tak sluší, ne. No.
2: No, tak aspoň Blackout.
0: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Miloš Zeman je naším hostem. Rád tě vidím, pane prezidente. Ahoj.
3: Rovněž tě rád vidím, ksavere.
2: Miloši, máme o čem mluvit. Skoro bych řekl, že celá planeta posledních pár dnů hovoří o tom zásadním setkání prezidentů Zelenského a Trumpa v Bílém domě. Mm-hmm. Co si o tom jako politik, praktik myslíš? Kolikrát jsi to viděl?
3: Dvakrát, ale myslím si, že tě překvapím, protože tě nabídnu jiný úhel pohledu, než je u většiny komentátorů. Já vycházím z toho, že Trump je obchodník, že chtěl uzavřít deal. Ten deal se týkal těžebních práv na ukrajinské nerostné zdroje. Zdůvodňoval to tím, že Amerika na rozdíl od Evropské unie, která Ukrajině poskytuje půjčky, Ukrajině poskytuje dary a on, že by, jak řekl, chtěl své peníze zpět. Nikoli ve finanční, ale naturální formě. Zelenský chtěl v rámci této obchodní dohody tam v celku neorganicky začlenit i bezpečnostní garance a Trump mu na to odpověděl, že dostatečnou, jak on říká, bezpečnostní pojistkou jsou právě ta těžební práva, což dává logiku, protože když Američani jsou na území Ukrajiny, tak asi těžko na Ukrajinu budou někdo útočit. Nicméně Zelenský přijel do Bílého domu a sdělil, že tu smlouvu bez bezpečnostní garancí nepodepíše, což mimochodem z toho záznamu rozhovoru vůbec ještě nevyplývá. No a díky tomu bylo jednání přerušeno, ukončeno, nekonal se ani slavnostní oběd, natož tisková konference. A všichni čekali, co bude dál. Stalo se to, že ukrajinský premiér Šmihal, tuším, že včera, prohlásil, že Ukrajina je plně připravena tuto obchodní dohodu podepsat. Zelenský se patrně do Bílého domu hned tak nevrátí, ale přijede tam nějaký ukrajinský ministr a tento s nějakým americkým ministrem podepíše a tím to skončí.
2: Budu se ptát i na formu, ale ty jsi začal od obsahu toho setkání, tak řekni, z toho obsahu, tak jak jsme to slyšeli, ono to chvíli mi vypadalo jako hádka, skoro. A máme z toho vyvozovat, že konec války se tímto posunul směrem dozadu, místo aby se posunul směrem blíž?
3: No tak rozhodně zastavení amerických zbrojních dodávek Ukrajině tuto válku může posunout, protože Ukrajina je tím objektivně oslabená. Ne natolik, aby tu válku prohrála, ale natolik, aby se zhoršila její vojenská pozice. V tomto smyslu ano.
2: Mm-hmm. No a ještě něco k té formě. Přijde ti, pane prezidente, taktické jít do Bílého domu v mikině a v teplákách?
3: No tak mě jeden režisér Sedláček, kterému jsem dal vyznamenání, toto vyznamenání také přebíral v mikině, aby zdůraznil svoji exkluzivitu. No mně to přišlo legrační, ale naše média se pohoršovala, budiš. Trump spíše zavtipkoval nad tím, že mu Zelenský takovou slušivou mikinu ke krku dřív ji měl rozhalenou. Ne, to si myslím, že není důležité.
2: Slyšel jsem k tomu takový komentář, že prezident Zelenský si přijel pro šek a odvezl si fakturu. Dá se s tím souhlasit?
3: Naprosto, to je velmi přesná formulace.
2: Ty říkáš, že se hned tak do Bílého domu nedostane.
3: Ale dostane se tam ten ministr.
2: Ano, dobře, ale nadevší pochybnost to vyvolalo jakousi reakci v Evropě a my jsme se už včera dozvěděli, že paní Leyenová hovoří o 800 miliardách eur na přezbrojení Evropy a na pomoc Ukrajině. Není to jednání nebo ta reakce Evropské unie trošku hysterické potom po té schůzce Trump-Zelenský?
3: Já bych opravdu počkal doslova několik dní, protože pokud se ta obchodní dohoda o těch, někdo tomu říká vzácné zeminy, a někdo tomu říká vzácné kovy, to je
2: oni
3: celkem jedno.
2: Oni tomu říkají minerály dokonce,
3: no, nebo minerály. Tak pokud se dohoda o těch minerálech uzavře v dohledné době, no tak není důvod k takovému masivnímu přezbrojování Evropské unie.
2: Jakou pozici má teď prezident Putin?
3: O něco silnější, také jeho mluvčí Peskov označil to za příspěvek míru, což je poněkud komické, myslím, přerušení těch zbrojních dodávek. Ale samozřejmě jeho vyjednavací pozice se v průběhu americko-ruských jednání ještě může měnit, protože Trump je velmi tvrdý hráč.
2: Očekáváš, Miloši, nějakou fatální změnu po schůzce Trump-Putin?
3: Já si myslím, že se pokusí dohodnout, že se dohodnou na půdorysu, o kterém se dnes už často mluví. A to znamená, když to řeknu velmi stručně, že nová hranice mezi Ruskem a Ukrajinou bude dnešní frontová linie.
2: Jenom tu a tam člověk hovoří se zkušeným prognostikem, tak teď půjdu na tenký led. Dejme tomu, že v řádu měsíců skončí válka na Ukrajině. Dejme tomu. Myslíš si, že za rok, za dva se budou prezidenti Ruska a Ukrajiny jmenovat Putin a Zelenský?
3: No, tak pokud jde o Ukrajinu, není vyloučeno, že novým prezidentem Ukrajiny bude Zalužný. To je bývalý náčelník generálního štábu toho času, velvyslanec Ukrajiny ve Velké Británii a velmi populární osoba. Protože po uzavření míru budou na Ukrajině nutně vypsány prezidentské volby. Není vyloučeno, říkám to opatrně, že Zalužný bude proti Zelenskému kandidovat. A v tom případě, říkám to velmi opatrně, není vyloučeno, že vyhraje prezidentské volby. Pokud jde o Putina, já jsem v jednom rozhovoru pro televizi Nova, což je téměř tak významná televize jako XTV.
2: Byl bych opatrný zase.
3: Ano, byl bych opatrný. Tak řekl, že po Putinovi nutně přijde nový Stolypin, protože Stolypin byl významný ruský reformátor. Rusko potřebuje reformy, Putin zpočátku vypadal jako reformista, no a bohužel se mu to nepodařilo.
2: No a pozice Evropy v této chvíli, promiň Evropy, Evropské unie,
3: no právě.
2: V tom?
3: Víš, ono je to zvláštní. Já bych tady citoval jednoho amerického diplomata, který prohlásil, pokud za jednacím stolem sedí 23 účastníků, tak se nikdy nedojde k závěru. Hegel řekl, že samozřejmě Ukrajina bude předmětem nebo účastníkem tohoto jednání. A taky by bylo sprosté, kdyby nebyla a opravdu by to připomínalo Mnichovskou dohodu. Ale je otázka, zda nutně, podotýkám nutně, musí být Evropská unie účastníkem tohoto jednání, protože kdo ji bude zastupovat? Lajenová, no ale tu někdo vážně nebere. Scholz, ten už je svým způsobem v politickém důchodu a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Možná předseda Evropské rady, ale o něm také velmi málo víme. To je Portugalec, který je téměř neznámá osoba. Takže když to sečtu kolem a vzpomenu si na to poznámku o těch 23 účastnicích, tak bych spíše řekl, že Evropská unie se příliš tohoto jednání, alespoň v počátečních fázích, účastnit nebude.
2: Požádám tě, Miloši, o krátký komentář v tom smyslu, co tě překvapilo nebo nepřekvapilo na výsledku německých voleb. Co zatím číst?
3: No tak tam byly průzkumy, ty průzkumy většinou vyšly, jak pokud jde o křesťanskou demokracii, tak pokud jde o AfD, tam se to lišilo se o 2-1%. Trochu překvapující byl úspěch levice, ale ta měla 8%, což zase není tak moc. No, samozřejmě, že se spekulovalo o koalici křesťanských demokratů a AfD, což by byla velmi silná koalice z hlediska počtu mandátů. Nicméně vrátilo se to do starých kolejí, to znamená velká koalice se sociálními demokraty. No a tady se opakuje případ Rakouska, kdy svobodní, kteří vyhráli volby a AfD je nevyhrála, tak vypadali, že budou mít kancléře a nakonec se to také vrátilo do starých kolejí. Jinými slovy, tyto dvě strany, které se označují za pravicové a někdy se jim říká extremisté nebo radikálové, tak v obou případech nakonec jsou mimo hru. Otázka je, jak dlouho.
2: Jinými slovy, můžeme říci, že pozorujeme změnu nálady u voličů v Německu?
3: To určitě ano a je vyjádřena právě vzestupem AfD, která zhruba zdvojnásobila svůj volební zisk. Nicméně zatím, opakuji, to vypadá tak, že močálem černým kolem bílých skal se pojede dál.
2: Jedna zásadní událost, která plnila česká média v minulém týdnu, je zatýkání kolem nemocnice Motol. Pan ředitel Ludvík je vazebně stíhán, dokonce i doktor Jansta, kterého ty určitě dobře znáš. Pro řadu lidí to bylo překvapení. Na druhou stranu řada lidí odsoudila tu skutečnost, že se to odehrávalo v přímém mediálním přenosu, že novináři mnohdy měli informace z odposlechů, nevím co všechno, dřív než obvinění nebo jejich obhájci. Co si o tom myslíš?
3: Tak únik z policejních spisů je bohužel u nás běžný a policie by si v tom měla udělat pořádek. Nicméně mě to překvapilo. Znal jsem Mirka Janstu, znal jsem Mílu Ludvíka, jako mnoho jiných, ale člověče dokonce jsem zjistil, že jsem znal i toho pana buď Budinského nebo Bukovského. Budinského, jo. A víš proč? Protože to byl předseda obce legionářské. A ten se jako tak tento předseda účastnil nějakých těch slavností na Vítkově a nevím, kde všude ještě. No takže já jsem byl vlastně všechny tři hlavní aktéry této kauzy. A přesto mě to překvapilo.
2: Dobře, ale my jsme tady v minulosti zažili hrazi na úřadu vlády, kde se říkali šílené věci o spoustě desítek nebo stovek kilogramů zlata a tak dále. A nakonec z toho vznikly nebo zůstaly nějaké ušmudlané kabelky. Neboli už jsme zažili velký poprask, velkou demonstraci té policejní síly, velkou demonstraci síly státních zástupců. a nakonec z toho zbyla jenom jakási podivná kabelka paní Naďové nebo kabelky. Může toto být i ten případ, respektive ptám se na to tvůj názor. Udělal by doktor Jansta něco takového, co mu je ty dáváno za vinu? Ty ho dobře znáš.
3: No, tak já bych předeslal, že demonstrace síly státních zastupců se projevila právě formou veta prezidenta republiky vůči zákonu o platech ústavních činitelů a soudců. Soudcovské lobby, včetně státních zastupců, tady zafungovalo s neobyčejnou silou. A teď k tvé otázce. No, je-li člověk poměrně dobře situovaný, to znamená, má poměrně vysoký plat, včetně odměn, tak touhá mít ještě víc, mít soukromý tryskáč, mít jachtu, mít ranč někde. Oni dokonce snad měli něco v Kostarice, člověče, to jsem někde čet. Já v Kostarice, podivné. Tak pokud v nich hárál tento plamen, neukojené, ne cti žádosti, to není cti žádost, ale majetkochtivosti. Teď jsem stvořil nové slovo, majetkochtivost.
2: Mamon třeba se říká
3: mamon,
2: také.
3: Ano. No tak pokud v nich hrál tento plamen, tak tím hůře pro ně. Jo, protože jim se uzavřel profesní život, lze očekávat poměrně výrazné tresty. Já sám jsem vždycky jaksi podporoval zpřísnění trestů za korupci, ale osobně lidsky je mě to líto, protože z těch tří hlavních aktérů dva docela dobře znám.
2: Teď se nám blíží volby sněmovní v naší zemi, už je to kolem půl roku to bude, ne? Za půl roku budou volby a objevují se různé zajímavosti kolem toho. Teď četl jsem, že se pan Šlachta nedomluvil s paní Konečnou, paní Maláčová se nedomluvila a tak. Ty ten Svrko také sleduješ. Jaký předpokládáš vývoj tady u těch stran, kteří nějak oscilují kolem těch 5%? Buď to trošku výš, nebo trošku níž. Nedělají chybu v této chvíli, že nedemonstrují to, čím to nakonec vyhrálo Spolu? To znamená, sjednotili jsme se, máme různé názory, ale jdeme do boje společně.
3: Podívej se, ty mě lichotíš, jaký jsem geniální prognostik, ale já jsem...
2: To jsem neřekl.
3: Téměř. Já jsem očekával, že Konečná s Maláčovou se dohodnou a už to tak asi i vypadalo. No a moje prognóza nevyšla. Vycházel jsem z naprosto racionální úvahy, že když se nedohodnou, tak Maláčová v čele sociální demokracie dostane podle dnešních průzkumů kolem 3%, tedy nedostane se do parlamentu a Konečná překročí 5%, ale poměrně těsně. Takže nebude mít tak významnou pozici, jako by měla, kdyby jí ty 3% ještě přidala Maláčová. To je racionální úvaha. A tam, já jsem mluvil s některými aktéry, tam prostě převážely emoce. A já teď nechci být jízlivý, to mi vůbec není vlastní, Xavere.
2: Ano, já velmi dobře vím.
3: Ale mám takový dojem, že nějaká osobní prestiž tady hrála svoji roli. No a ta osobní prestiž nebyla potlačena v zájmu racionálního kompromisu. A došlo k velké politické chybě místo sjednocení levice. Tady budeme mít opět roztříštěnou levici. Jedna levicová strana určitě nebude v parlamentě a druhá možná nebude v parlamentě.
2: No, co soudíš o tom, že pan ministr zahraničí, pan Lipavský, dnes se objevila zpráva, že nakonec bude kandidovat za Spolu, dokonce Petr Fiala ho podpořil v tom, že mají na spoustu věcí téměř stejné názory. Vlastně je to bývalý pirát, potom ho nějakým způsobem pod svá křídla vzala Topka, teď ODS. Asi je to k diskusi, jestli je vynikajícím ministrem zahraničí. Jisté je, že bude kandidovat.
3: Tak já si nemyslím, že je vynikající minister zahraničí, ba přímo si myslím pravý opak. Nicméně je věcí Petra Fialy, koho si vezme do ODS, kdo bude profilující kandidát. Uvidíme, jak pan Lipavský bude vysoko nebo nízko na kandidátce Spolu. No a také, jak dopadne preferenčními hlasy.
2: Ještě jedna taková zajímavost. Motoristé uveřejnili svůj záměr zavést povinnou vojenskou službu. Je to věc, která má šanci nabrat voliče, než kvůli vyhrát volby?
3: Řekl jsem několikrát v různých médiích, že pokud motoristé chtějí překročit 5% hranici, pak jejich kandidátku musí vést Filip Turek a někdo jiný. No, jak jsem četl nedávno, asi včera, Turkův rozhovor v Mladé frontě, tak ten zatím váhá, ale zdá se, že je spíše této variantě nakloněn. To je v pořádku. Jakési poloobnovení povinné vojenské služby, byť dejme tomu na dobu 3 měsíců, motoristům jako programový bod u voličů určitě neprospěje.
2: Miloši, jsem rád, že jsi přišel za námi. 22. března se vidíme v Top Hotelu. Už se to blíží a pár dní na to opět tady ve studiu XTV. Rád jsem tě viděl, děkuji a ahoj.
3: Doufám, že do Top Hotelu ti jako minule přijde 900 platících obdivovatelů Xavera a jeho týmu a já budu mezi nimi. Ahoj.
2: Ahoj, Miloši. Naším hostem byl Miloš Zeman.
0: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Zdeněk Polreich je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co k tomu říct? Zdeněk Polreich každý ví. Řekněte nám, pane Polreichu, už se zpamatovala česká gastronomie po tom covidovém šílenství?
1: No, já myslím, že co se týká toho zájmu těch hostů, tak určitě jo. Ale samozřejmě čelíme zase nějakým dalším změnám, který nám ten život úplně nezjednodušujou. No.
0: To znamená?
1: Dost se zdražují jako ty vstupní náklady, ať už jsou to energie, ať už jsou to ceny surovin a tak dále. No. Personálu je nedostatek. Jako, ještě to, jako, že by to bylo úplně v klidu, se říct nedá.
0: Máte povědomost, jak porovnat Prahu a zbytek republiky? Je to tak všude?
1: No, myslím si, že hodně teďka trpí jako venkovský takový ty hospody tradiční s tím, jak stoupá, že jo, ta cena toho piva, a vlastně já si vlastně nemyslím, že to je úplně o těch cenách, já si myslím, že ta mediální masáž okolo toho je taková jako hodně silná, že jako lidi přestanou chodit do hospody kvůli tomu, že zdražilo pivo o 3, 4, 5 korun, nebo já nevím kolik přesně, ale tak jako každý bojuje nějak za sebe, no uvidíme, jak to dopadne.
0: Vy jste říkal, tuším u Jana Krause, že je čím dál víc dobrých hospod.
1: To 100% platí.
0: Určitě? Mm-hmm. I po tom covidu?
1: No rozhodně. Jako já si myslím, že covid byla dost velká brzda, jo? Že škoda těch jako dvou let, že jo? Protože bývaly by ty hospody možná jako poskočily ještě o kousek dál.
0: No a čím se to měří, ta dobrá hospoda?
1: No tak takový, jako já to měřím tak, že je prostě víc podniků, který třeba vedou šéfkuchaři, nebo ty šéfkuchaři hrajou jako tu dominantní roli. Myslím si, že se hodně změnilo i chování těch zákazníků. Myslím si, že dorůstá vlastně jakoby nová zákaznická generace, kde ty lidi už jako se na to dívají, na to jídlo o malinko jinak. To je souhrn spousty věcí. Mm-hmm.
0: Celá kauza, která probíhala v médiích před pár měsíci, dotace na michelinské, jak to dopadlo?
1: No, co já vím, tak to vypadá tak, že Czech Tourism tou Michelinu ten poplatek zaplatí, jestli už ho nezaplatil. A takže si myslím, že jsme, co se tohohle týče, celkem v pohodě.
0: Jak to vlastně chodí, tento princip? Ten stát zaplatí Michelinu nějaký poplatek?
1: Prostřednictvím Czech Tourismu, no.
0: A tím jsme ve hře, nebo?
1: Tím jsme, to znamená, v praxi to znamená to, že dřív to bývalo, že michelinský průvodce Praha, nebo existovala vlastně jenom Praha, a michelinský průvodce, my jsme byli součástí publikace, která se jmenuje Main Cities of Europe, hlavní evropské města, a vlastně byla tam teda jenom Praha. Teď se to udělá tak, podle všeho, že každá zem, která projeví ten zájem a uhradí ten poplatek, tak bude mít svoji vlastní knížku, nebo svoje vlastní hodnoce, svoji vlastní ten buklet, nebo takový, že jak to vypadá, on je taková malá červená knížečka, tak si myslím, že budeme mít svoji vlastní jako Česká republika.
0: Hmm. A věříte na to, že se to odrazí celkově na té gastronomii nějak?
1: Všude, kde je Michelin, tak si myslím, že ta gastronomie byla na vzestupu, a věřím tomu, že tady se nestane vůbec nic jiného. Tím, že budou ty komisaři jezdit i do těch regionů, tak si myslím, že to pro celou tu branži by mělo znamenat zásadní přínos, protože najednou je tady nějaký, abych tak řekl, hmatatelná nějaká, nebo ne hmatatelná, ale najednou tady existuje světově uznávaná autorita, která bude hodnotit to, jaký ty restaurace jsou nebo nejsou.
0: Znamená to něco pro vás, když někam přijedete do světa, víte, že ve Francii, kdekoliv, je tam michelinská restaurace, jdu tam?
1: Tak já se orientuju často podle michelinského průvodce a myslím si, že to tak má strašná spousta lidí, a je to zatím světově nejuznávanější věc s velkou tradicí, a myslím si, že je hrozně dobře, že se povedlo tu věc jako zařídit, že ji tady budeme mít taky.
0: Michelinská hvězda nebo dvě, znamená to, že ta restaurace bude hodně drahá?
1: A myslím, že už to dávno není pravda jako drahá. To je jako, co je drahý, je relativní pojem.
0: No ne, já bych se bál do té restaurace jít.
1: Proč?
0: No nevím, nevím, bych se nějak styděl.
1: Když máte na zaplacení, tak proč byste tam neměl jít?
0: No to já nevím, úplně, jestli mám na zaplacení.
1: A já si myslím, že to je takový jako dědictví z minula, kdy se to hodně prezentovalo jako takový ty chrámy té gastronomie s těma upjatýma jako číšníkama, že jo, v těch smokasech a tyhle ty věci, tak já si myslím, že se to gastro strašně jako liberalizovalo a dneska tam chodí lidi úplně normálně. Já si myslím, jestli bude drahá, bude, myslím, že ta cena bude úměrná tomu, co tam prožijete.
0: Kolik jste jich prošel?
1: Ježiš, to já bych si nepamatuju, ale tak určitě jich je víc než 10. Bylo jich několik nebo řekněme ve 20 jsem možná byl. No.
0: Stane se někdy, že vás některá z těch michelinských restaurací zklamala?
1: Může to tak být, samozřejmě, určitě. Ale zase to, že je to v Michelinu, neznamená, že to je jako absolutní pravda. Každý máme od té restaurace jiný očekávání, každý jsme ochotný tam utratit jinou částku peněz. Pro každého z nás to má i jinou, abych tak řekl, nějakou emoční nebo hodnotu toho zážitku. Takže to je samozřejmě na každém, každý si musí vybrat. A stejně tak jako to světoví fotbalisti občas kopnou nad bránu nebo tenisti to zahrajou do autu, tak i tyhle ty restaurace prostě se může stát, že nemají svůj den nebo že udělají nějakou chybu, dělají to lidi jenom a neznamená to, že to bude absolutní a furt platí to, že tisíc lidí tisíc chutí a někomu chutná něco a někomu chutná něco jiného.
0: Existuje český komisař Michelinu?
1: No teď se na tom pracuje, já úplně do toho nevidím, protože ten Michelin je obsedený přece jen s velkým, jako ten svět je dost takový záhadný a já si myslím, že by bylo jenom dobře, kdyby jako Česká republika měla svý komisaře, lidi, kteří by to mohli dělat, tady docela určitě jsou.
0: Kdo třeba?
1: Tak ta branže je plná kuchařů, který tam třeba prožili celý život, nebo restauratérů, nebo hoteliérů, nebo podobných
0: kuchaři,
1: lidí. Můžou to být i kuchaři bývalí, můžou to být bývalí restauratéři, můžou to být lidi, kteří prostě vystudují gastronomii, nějaký obor a dostanou od toho Michelinu prostě to školení, jak to má vypadat, takže ty lidi můžou být různý a proč by ne? Já si myslím, že my nejsme nějak jako zas tak výjimečný, že bychom něco nemohli třeba.
0: Údajně k tomu neměl daleko zesnulý pan Poštulka.
1: Může být, Láďa si myslím dokonce, že měl nějaký lidi, s kterýma se tam znal a tohle, jako Láďa měl tu nevýhodu, že ho všichni znali, že jo, když to ty michelinský komisaři přece jenom pracují v dost velkým jako utajení a jako neměli by být poznání na první pohled, no.
0: A vy, když jste některé z vašich restaurací, Imperial nebo Nextdoor třeba, a přijde někdo, nebo přišel někdo z Michelinu, poznáte ho?
1: Tak netroufnu si říct, že bych ho stoprocentně poznal. Já vím, že komisař od Michelinu se tady pohyboval někdy minulý nebo předminulý týden, to vím od kolegů, u kterých byli, ale poznat, nepoznat, to typicky...
0: Počkejte, pohyboval se tady minulý týden?
1: Jo, minulý nebo předminulý, nevím, kdy mi to říkal ten kamarád.
0: No a byli u vás?
1: Nevím.
0: Jak nevím?
1: Oni tam můžou prostě přijít a nemusí vám vůbec se představit, nemusí ani říct, my jsme tady od Michelinu, my jsme se chtěli podívat do zázemí nebo něco takového. Někdy to udělají, někdy to neudělají.
0: Já si to představuju, že si třeba vezme ty bílé rukavice, zkoumá sklenička vyleštěná nebo něco.
1: Tak no, myslím, že takhle už to asi úplně není, ale samozřejmě kouzlo toho Michelinu je vlastně v té jeho záhadnosti a nerozpoznatelnosti a takovým tom mystériu, kterým je to jako opředený. Takže oni si na tom hodně zakládají a já osobně to považuji za zázrak, že jako se to ještě jako neprovalilo někde jako veřejně, protože v dnešní době, kdy se ví vždycky všechno, že jo, hned druhý den, tak pořád ještě oni si udrželi tu svoji jako nezávislost a záhadnost a určitou nedostupnost.
0: Když tady byli před 14 dny, kdyby teoreticky teď vám chtěli dát hvězdičku, tak to udělají za dlouho?
1: Ten průvodce bude vycházet jednou za rok. Typicky se hodnotila Praha, jestli si pamatuju, tak se dělala někdy únor, březen. Vždycky, když to vycházelo, ty main cities. Takže teoreticky bychom se to měli dozvědět na začátku v prvním kvartálu příštího roku.
0: že to není tak, že by vám za týden zavolali, byl u vás komisař?
1: Ne, ne. To oni vám nedají na základě, jedné návštěvy, většinou těch návštěv musí být nezávislých na sobě víc než jedna. Čím víc hvězd, tím víc těch návštěv musí být. A samozřejmě vždycky to řeší jiný lidi.
0: No, objevil jste v poslední době v Čechách mimořádně zajímavou restauraci.
1: Určitě.
0: Řekněte jednu.
1: Já považuji za obrovský talent kluka, který se jmenuje Jan Knedla. Vaří ve Vysokém Újezdě v restauraci, která se jmenuje Papilio. A jestli se bavíme o někom, kdo by docela určitě splňoval standardy, tak tyhle Honzik je v nejlepších letech, v nejlepší možný pozici, dělá v moc pěkným podniku, ale těch lidí je určitě víc, ať už tady na Salapce Peťa Kunc, nebo Tomáš Černý tady na Dejvický, a určitě možná i mimo Prahu by se našli kluci, který by to klidně jako mohli mít. A není jich málo a já věřím tomu, že se to prostě stane, že z toho, co já, když mám to srovnání s toho, co jsem viděl ve hvězdičkové restauraci v cizině a co dělají kluci tady, tak si myslím, že to vlastně stejný.
0: A kde jsou vaše restaurace na nějakém tom pomyslném žebříčku? Já často slyším od lidí, jedeme do Prahy, půjdeme se podívat tam a k Polnareichovi na oběd.
1: Tak jako naše restaurace úplně nejsou ten typ takový tý michelinský restaurace. My, když vemu kafe Imperial, tak to je kafe velký, 140 židlí. To není typická jako hvězdičková restaurace.
0: No a Nextdoor?
1: Nextdoor je relativně taky velký a není to jako úplně zase fine dining. My v Divini, což je naše italská restaurace, tak máme Bib Gourmand, což je taková, v branži se tomu říká, že to je taková jako malá hvězda, že to jsou restaurace, které nejsou ještě jako na ty hvězdným jako standardu, ale je to jako dobrý jídlo za dobrou cenu. Takže tam jsme už v tom průvodci byli zalistovaní asi posledních 8 let. Ale samozřejmě mít tak velkou restauraci, jako jsou ty dvě, o kterých tady byla řeč, a mít tam hvězdu, jako asi není úplně jednoduchý. Já si myslím, že třeba Nextdoor klidně může být jako Bibová restaurace. Docela klidně, to si myslím, že...
0: Jaká?
1: Jako Bib, jakože vlastně moc tam objeví jenom ta hlava toho panáčka michelinskýho, který mu se říká Bibendum. A já si myslím, že třeba jako Next jako je úplně v pohodě jako Bibová restaurace pro mě.
0: Které z těch tří se vy ještě musíte nejvíc věnovat?
1: Tak já jsem tam takovej, jak bych to řekl, v tuhle chvíli já jsem v pozici nějakého samozřejmě spolumajitele a někoho, kdo určuje nějakým způsobem ty koncepty a je přítomný u nějakých jako důležitých rozhodnutí, ať už se to týká toho, co na tom menu bude a nebude, a spíš jsem takovej trenér, abych tak řekl, než že bych byl někdo, kdo tam prostě aktivně stojí a vaří.
0: No to jo, ale třeba takový pocit mám, že Imperial běží sám, že tam už není nic moc potřeba, kdykoliv jedu okolo.
1: Nic na světě neběží samo.
0: Ale.
1: Malí děti prej běhají sami.
0: No ne, slyšel, tak mám pocit, že to je, že tam je vždycky plno, že když jedu okolo, že vždycky je tam zájem a že tam je cvekot. Takže mám pocit, že to je dobře promazaný stroj.
1: Promazaný stroj to určitě je, ale rozhodně to není tak, že by jsme si mohli říct, teď se to prostě udělá samo, přestaneme si to všímat. Všechno, co tam vidíte, je výsledkem nějaký práce a nějakého prostě manažerského řízení toho celého podniku.
0: Dobře, takže to, že se nejvíc musíte starat o Divinis, z vás nedostanu.
1: Takhle to není.
0: Že tam to přijde takový nejsložitější všechno.
1: No tak je to restaurace, která jako je o malinko jakoby někde jinde než ty předcházející dvě, ale není to tak. Prostě starají se o to naši šéfkuchaři, starají se o to manažeři těch restaurací a my se snažíme, aby oni byli lepší, aby ta hospoda byla lepší.
0: Je ta pěnová polívka tam.
1: A tak to je všude
0: něco. To záhada pro mě. No dobře. V této chvíli, pane Polreichu, na podzim roku 2023, podniká se v Čechách dobře, nebo je to čím dál složitější?
1: já jsem řekl mockrát, jako já si myslím, že s tím jako je to čím dál tím jako složitější opravdu. Myslím si, že jako bohužel českou gastronomii ohrožuje jako personální otázka. Prostě věta, kterou jsem slyšel za socialismu, že nejsou lidi, tak si myslím, že je naprosto reálná hrozba toho, jak bude dál ta branže jako pokračovat. A samozřejmě
0: čím to je?
1: Je to moc práce.
0: Počkejte.
1: Je to moc práce, no. Tak jako my jsme, to je běžná odpověď, kterou máte od lidí, že u nás byli třeba kluci a byli tam třeba 2, 3, 4 dny a přišli a říkali, tohle je moc práce, my to jako dělat nechcem. Tak evidentně je ten pracovní trh nastavený tak, že lidi mají jako alternativy, kde si můžou vydělat na živobytí a tolik asi u toho nenadřou.
0: Tak já, když zazpomínám na svoje roky v gastronomii, my jsme měli rádi, když bylo hodně práce, protože to uteklo, ta směna.
1: My to máme rádi taky, ale zjevně je to tak, že se ta představa těch lidí o tom, jak chtějí strávit svoje životy, se změnila. No, jako ta práce už není dávno na prvním místě. Dneska jsou spíš v módě takový ty témata, jak vybalancovat profesní a osobní život a tyhle ty věci. A pořád si myslím, že se tady pracuje na iluzi toho, že prostě ty koláče budou i bez té práce. No.
0: Na iluzi, to jste řekl asi správně.
1: No jako jasně.
0: Nicméně já jsem byl u vás shodou okolností před asi 14 dny v Next Door a tam teda bylo lidí spousta, myslím teď
1: jako
0: personálu, zaměstnanců.
1: Jo, to tak jasně.
0: A i takových jako v pohybu neustále. Neměl jsem pocit, že by byla nějaká nouze.
1: No tak to vybírání je čím dál tím složitější. Samozřejmě ty lidi jsou, ale jako musíte se jim věnovat o hodně víc, než jsme se jim třeba věnovali před 15 rokama nebo 16, přesně řečeno, když jsme začínali.
0: No počkejte, pane Polorechu, jsou několik učilišť znám gastronomických, hotelové školy, dokonce už existuje vysoká hotelová škola, tak kde jsou ti absolventi všichni?
1: No to je, si myslím, jedna z největších, to je jako jeden z největších problémů. Už si myslím, že to školství nepracuje, nefunguje úplně jako v souladu s tím, co potřebuje ten pracovní trh. Jako jo. Je úplně běžný, že tu gastronomickou školu dodělá třeba 30 dětí a během 2 let to dělá třeba 1, 2 z nich.
0: No. A co vám říká roky pan Xaver? Založit?
1: To já už nestihnu.
0: Hotel Fachschule of Zdeněk Polreich.
1: To už je. Pozdě, to už nejde.
0: Prosím.
1: Už je pozdě, už jsem starý na to.
0: Tě mám 66.
1: No.
0: A to je pozdě, jo?
1: To už je pozdě.
0: A kdy je tak čas, abych, teď jste mě vyděsil, jestli už taky nejsem.
1: No já si myslím, že takovouhle věc by třeba měli opravdu vážně dělat třeba lidi, kterým je třeba 45, který v té branži jako třeba něco si oddělali, mají něco za sebou a jako, protože se jedná speciálně, co se týká té kuchařiny, o relativně fyzicky náročnou a vůbec náročnou práci i časově a všelijak, tak si myslím, že by bylo strašně fajn, kdyby někoho trklo, že třeba tyhle lidi by mohli svoji následující gastronomickou kariéru třeba dělat ve školství s tím, že by ty děti naučili, aby to měli rádi, naučili by je to připravovat, naučili by je ty suroviny, což jsou vlastně 3 základní parametry, které pro takovouhle práci potřebujete mít. A bylo by to fajn, ale jako je škoda, že ty odborné školy, jak se jim říká, tak tráví strašně moc času tím, že ty děti vlastně připravují na všeobecně vzdělávací jako věci, typicky, já nevím, číšník maturita z němčiny nebo z angličtiny nebo z matematiky. To si myslím, že je trošku zbytečný. Já si myslím, že to školství by prostě potřebovalo udělat nějakým způsobem, který by víc odpovídal tomu, co potřebuje ten pracovní trh, ale hlavně by to v těch dětech mělo vzbudit prostě tu lásku k té práci nebo ten interes minimálně nějaký.
0: Věříte na roboty v gastronomii?
1: Ne.
0: Obsluze?
1: Nevěřím.
0: Viděl jste to někdy už na vlastní oči?
1: Viděl jsem to jenom někde na internetu, že to někdo zkoušel. Jako, určitě to má nějaké svoje opodstatnění, jo? Jako já na nějaké sklízení nádobí a takovéhle věci, ale já nejsem žádný fanda jako kybernetické gastronomie. Já si myslím, že gastronomie má být o lidech a o tom, jak se ty lidi chovají k těm zákazníkům. A jako robot moc velkou atmosféru nevytvoří, to vytvářejí lidi a já v tomhle jsem jako ultrakonzervativní, nemyslím si, že to je nějaký velký přínos.
0: No ale když jednoho dne nebudou lidi?
1: Lidi budou vždycky, jo, akorát je zapotřebí ty lidi udržet u té práce.
0: A jak to teda děláte, jakou máte tu metodu?
1: Tak my se snažíme, aby v té práci byli rádi, aby si tam vydělali slušné peníze a to je jako naše metoda, kterou my používáme, nás žádná jiná nenapadá.
0: Když vám někdo řekne, je to moc práce, tak už se s ním nebavíte, doufám.
1: No ten problém je v tom, že dneska se i s takovýma lidma prostě bavíme, protože ta situace nazrála jako, nebo došla do stavu, kdy vlastně ty podnikatelé jako jsou vydaný těm zaměstnancům až téměř jako na pospas v některých případech.
0: Teď po té, co nás čeká ten balíček, kde budou daně a odvody vyšší a tak, může to zasáhnout vás, podnikatele, firmy?
1: Tak jsem jednoznačně. Já si myslím, že to zasáhne úplně každýho a jako co já vím, teda co se nás týče, tak určitě tam má dojít jako k nějakému zvýšení DPH u piva, jestli se nemýlím. Samozřejmě ona ta gastronomie se zdá, že jako je to vlastně úplně jednoduchý, ale ono je to hodně komplexní, ono to nezahrnuje jenom ty lidi, kteří jsou v těch hospodách, ale zahrnuje to řidiče, dodavatele, lidi, kteří vozejí odpady, lidi, jo, o energiích nemluvě, jako stát se mu, trefí to docela určitě každýho, to je jasný.
0: No, na závěr musíme probrat takovou citlivou věc, pane Polreichu, jednu vaši, řekněme, charakterovou vadu.
1: Charakterová vada. To je jak to školou, je pozdě. No.
0: Že ještě nemáte zlatou minci. Jak chcete dál žít, to mi řekněte.
1: Já si svůj život, teda já vím, že vy máte zlatou minci.
0: No právě.
1: Vím, že dokonce i kolega Holec má zlatou minci.
0: Ještě nemá, bude mít brzo.
1: A já si připadám úplně ztracený.
0: No já to chápu, já nevím, jak můžete žít.
1: Já jsem prostě v prdeli, já jako jsem si dneska uvědomil, že když nemám zlatou minci, že můj život vlastně nemá vůbec žádnou cenu.
0: Budu první, kdo si ji koupí a těším se na příště, naschledanou.
1: Děkuji za pozvání.
0: Naším hostem byl Zdeněk Polreich.
2: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz Radio Xaver.

jsem vzal koně, sedlo, telefon a odjel pryč. Hned za kopcem je cesta klikatá jak bič. Řekl jsem si sem se už nevrátím. Už nikdy zpátky koně neobrátím. V mochyle jsem táhnul chlupatýho kocoule.

0: chtěla by být moje nevěsta. Asi jsem se změnil, nebo jinak vypadal.
1: Jo.
0: Člověk se prostě změní, toho by se nenadál.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den a já jsem smutný.
2: Ale ne,
1: jo.
2: Co se děje? A nebuďte slušnej.
1: No, mám ty svoje dny, takzvaně.
2: Už zás?
1: Zas, jo. Se těším, až budu po přechodu. No, víte co, díval jsem se předevčírem na poslední zasedání sněmovny. Pane holče, já jsem to celý prožval.
2: Proplakal.
1: Tři kapesníky. To vám bylo tak smutný, za první vyloženě labutí píseň.
2: Nejlepší sněmovny, ne?
1: Poloprázdná sněmovna, ostuda. A vystoupila na konci, když už to zdechalo celý, vystoupila paní Schillerová a poděkovala zaměstnancům sněmovny, uklizečkám a všem.
2: Jo?
1: No a v tu chvíli ta Pekarová zjistila, že na něco zapomněla. Tak se taky ještě přihlásila a velmi laciným způsobem zopakovala to, co říká, to, co říkala Schillerová.
2: Tyš, ono jí to nejde, Markétě, Xavre, ono jí to nejde. Kdyby řekla, to nemáte na iPhone, nebo kdyby rozdala svetry, ne všem. Vemte si, tak teda takhle, nedáme si půl hodinu ticha za
1: Markétě? Půl hodina je moc.
2: To je moc, myslíte? Tak je to formát, Xavre, výjimečný, ne, v politice. Jak říkal Miloš Zeman, je to prokletí české politiky.
1: To říkal, no.
2: A teď končí.
1: Končí, tak dáme minutu ticha za paní.
2: A pak odšpuntem šampaňský, ne? Pořádný.
1: To ne.
2: Končí prokletí.
1: To mě to je líto, že, mě to je líto, že odchází.
2: Jste vážně smutný.
1: Já jsem byl vyloženě, jak ona promluvila, mně se to spustilo a já jsem to nemohl zastavit. To bylo tak dojemný. A víte co, pane holče, ta ostuda, ta fatální ostuda, že jí nikdo nepřinesl kytku. Já, kdybych byl poslední Ferda od Okamury...
2: Počkejte, ani Domča Fery? Ni? Oni ho nepustili, aby jí dal
1: no kytku. No to tam vůbec nebyl. No on je někde na dovolený.
2: No to je,
1: no.
2: Ale oni ho neeskortovali?
1: Neeskortovali. Ježišu, a já bych Maria. To udělal tak, i někdo z opozice, kdyby Okamura byl trošku jako, tak by řekl, tam nějakému poslednímu, který nikdy nevystoupil v té sněmovně, protože neumí říct souvislou větu, tak by řekl, ty, Franto, běž tady na Malostranském náměstí, kup 4 karafiáty za 300 korun a až ona promluví, tak je zaneseš. A to by bylo...
2: No ne, Franta, počkejte.
1: Co, Franta?
2: Oky by jí to dal, tu kytku, a řekl by jí, Markéto, já ti děkuju, že jsem 4 roky nemusel sedět ve vedení sněmovny, že jsi mě tam nepustila. Co?
1: No.
2: Já jsem si tady 4 roky šoupal nohama a seděl jsem v koutě.
1: Víte, co jsem si říkal? Že bychom měli udělat takovou jako síň slávy nejhorších předsedů sněmovny a byla by tam ona a Míla Vlček.
2: Samozřejmě Míla Vlček byl blb, ale takovej, dá se říct vlastně dneska, nevinej vedlení.
1: Takový Ferda.
2: On byl Ferda, který, říkám, jako byl přitroublej, ale on nebyl vlastně zlej, on nebyl škodlivý extra.
1: A to ona taky ne.
2: Je.
1: Myslíte, že jo?
2: Míla Vlček, ten by pustil kohokoliv do vedení sněmovny, ten by ctil ty tradice,
1: no tak on neví, co to je vedení sněmovny.
2: No, tak by to všechno bylo, jak by mělo.
1: Víte, jak to bylo s Mílou Vlčkem? Socani tam posadili, řekli, tady budeš sedět 2 dny a pak rezignuješ, ty vole. A první den, když ho posadili jako do křesla šefa sněmovny, tak on měl najednou ochranku, auto s majáčkem. No. A za 2 dny mu říkali socani, už rezignuješ. A on říkal...
2: Ale ne, tady je to dobrý.
1: Tady je to dobrý. Ale... Já jsem přijel k nám na návez ochranku.
2: Jo, ale mě napadlo to samý u té Markéty, u soudružky. Jsi říkal, přeci nemůže nikdo soudnej nominovat někoho takového do čela sněmovny. Jsem si říkal, Markétko, že jí řekli, my ti to tady teď dáme na 2 dny, stoužeš a pak se zdekuješ. No a ona taky ne. No, podívejte.
1: Na druhou stranu... Pane holče, řekněme to tak hezky, kamarádsky, přátelsky a smířlivě.
2: A co?
1: Řekněme, že ona není vyloženě talent. Politicky.
2: K To je málo, Xavere,
1: je
2: málo.
1: A řekněme, že to není jako vyloženě jako hlava úplně...
2: A to ještě málo. Ona není dobrý člověk úplně.
1: To nevíme.
2: No, jí, podle toho, jak se chová, tak jo. Ona je arrogantní, přezíravá.
1: Meda říkala, že ona je výborný člověk.
2: No tak Meda jo, Meda chce teď její funkci. Tak, ne, a Meda mohla přinést pejska.
1: Meda už zvedla prst.
2: Tak Meda má zvednutý prst non-stop.
1: Pozor.
2: Ale já, Xavery, ale já smutím kvůli soudružce Markét. Ale opravdu, upřímně.
1: Jak to?
2: Vidím, no, protože 4 roky mi tady plní obsah. A mi píše streamy.
1: No
2: a co já teď budu dělat?
1: Co
2: ale vážně. Teď si představte, že ta nová vláda do čela sněmovny posadí fakt někoho schopného, normálního. Aspoň normálního. Kdo nebude plést svetry proti Putinovi, kdo nebude říkat, vy nemáte na iPhone, kdo nebude škrtit topení ve sklepě ve sněmovně. Co?
1: Já tuším, kdo bude předseda sněmovny.
2: Já si přeju nástupkyni nebo nástupce Markét, jako s podobnýma, s podobnou kapacitou.
1: Bude to ten
2: ničivou.
1: Bude to ten Klempíř. On je hudebník.
2: Jejda.
1: No a on je jako srandovní. A no, on kdyby tak řídil tu schůzi. Máte slovo. Víte, to by bylo hezký, já bych tam chtěl muzikanta.
2: Aby to neřídil, jako když chodil na ty...
1: To já nevím, a to už je pryč.
2: Úplně ne, no.
1: No dobře, tak zkusíme nějaký jiný typ. Tak koho byste tam viděl? Já se to stydím říct, pane Holče. Já bych vám tu pošeptal a vy byste to řekl nahlas potom.
2: Ne, tak to nebuďte slušnej, řekněte jméno. Já přemýšlím. No řekněte.
1: No bude to pravděpodobně, když ne od motoristů, tak někdo od Okyho.
2: No.
1: No. A já myslím, že by to měl být někdo, s kým je trošku sranda.
2: No bez pochyby.
1: No a já bych tam dal takovou tu paní s těma dlouhými vlasama, nevím, jak se jmenuje, od Okamury. Chodí do těch dabet teď a je dobrá. A to chce prostě jemnou ženu.
2: Počkej, tak... blondýka taková,
1: blondýka.
2: Šafránková.
1: Ne. Ona se jmenuje, myslím, Pošarová.
2: Jo, jasně, ona je okrunká. No, to...
1: Ona je úplně jo? Taková subtilní, jako... Mm-hmm. Co znamená subtilní, pane Holče?
2: Taková drobnější.
1: Drobnější, no. Subtilní.
2: A... Vy používáte slova, které nerozumíte?
1: No, na mě to jo, teď napadlo, dobře. Já jsem nechtěl udělat chybu.
2: To je správně.
1: Abych neřekl něco, co by bylo redundantní.
2: No to ne, tohle redundantní je nejhorší zločin, Xavere.
1: To jsou ty vaše narrativy.
2: No jo.
1: No prostě to chce takovou nějakou citlivou ženu, aby jsme teda udrželi ten směr.
2: Jo. No, ale ještě postrádám jednu věc. A já doufám, že...
1: Pomník.
2: Pomník samozřejmě taky, protože teď ho má kníže Schwarzenberg, jak to oslavili, má pojmenovaný náměstíčko. A teď si představte pomníček soudružky Markét někde v Praze. Kdybyste to viděl?
1: Kdybych to viděl, tak na Václaváku. Ne?
2: Jo, já jsem spíš myslel, že na Jižáku, že by se...
1: Pane Holče, ten kůň už je ohraný.
2: Kůň jo.
1: Už by všichni viděli, už si všichni dali 100x.
2: A já bych si mohl myslet, že kobyla nebo něco, ne?
1: Ne, kobylu dáme pryč a postavíme tam nadživotní sochu paní, jak se jmenuje příjmení?
2: Pekarová.
1: Paní Pekarové.
2: Adamové.
1: Nadživotní a budeme si dávat sraz, sejdeme se u prdele Pekarové.
2: A proč
1: podvod jsem koně?
2: No. A počkejte, a proč se vám nelíbí Jižák?
1: Co to je Jižák?
2: No Jižní město. Sídliště, ona je taková
1: ale
2: žena
1: ze
2: Sídliště.
1: To není ne? Prestižní, jako...
2: Je, a bude v kontaktu s plebsem. No.
1: To už
2: je její.
1: To už Jižní město, to už rovnou může teda do Chánova ten poník.
2: Tam by se hodila taky.
1: Ne, já bych ji dal na Václavák nebo na Staromák. Tam jsou zbytečně sochy už starý.
2: Staromák už je hůz. Tady máme Xavere
1: no
2: toho,
1: a co, koho ještě
2: na
1: zajímá hůz? Máme...
2: Není to moc přeci jenom?
1: No ne, tak prostě ta historie nějak kráčí a máme tady mnohem důležitější lidi, co zanechali
2: ne,
1: větší stopu
2: ne.
1: Než Jan Hus a to je paní Markéta
2: Adamová
1: Pekarová hodinová skvůrna.
2: Xavere, já bych Husa vyhodil ze Staromáku a dal bych tam Markét.
1: No já taky.
2: Ale dal bych jí ten takový velký pomník a podstavec, kde je Hus, to bych tam nechal. A jenom bych tam místo Husa...
1: Já si to vybavu, jak to vypadá.
2: No, je to docela masivní. A místo Husa bych tam dal Markét. Já si myslím, že je na čase skončit s touhletou husitskou historii, ne? Konečně, ne? Co?
1: A uznat, že tato země měla mnohem významnější lidi, a to je třeba paní Pekarová.
2: A teď ona je mnohem lepší kazatelka, než on byl kazatel, ne? Nemyslíte? Co? Je, Xavere, je.
1: Pane Hoče, tam to drhne.
2: Xavere, ty její mše. Byl jste někdy na mši její? Já chodím pravidelně.
1: Já jsem byl na mši jednou a tam byl Duka. Ona vůbec nebyla.
2: Duka, ten tomu vůbec nerozumí.
1: To je pase už
2: úplně. Jasně. Kam to chodíte, pro boha? Já vás někdy vezmu ještě.
1: No, pane Holče, ať se řekněme, musíme přiznat, že prostě děvčica, která, nebo paní, slečna, dáma, ať to říkáme s veškerou úctou, která vlastně neměla moc zkušeností, říkám to, nebyla úplně vybroušený prostě mozek a všechno.
2: Diamant,
1: a
2: myslíte,
1: ona se dostala z ničeho, nic na předsedkyni sněmovny. Říkal kolega Luxík, že ona se tam dostala tak, že si koupila lístek do kina, sedla si na špatný sedadlo a že ji vylosovali.
2: Jo.
1: To je životní úspěch. Už se nikdy nic takhle nepovede.
2: Je to narrativ životní?
1: Narrativ to není. Ne, narrativ to není. Je to životní úspěch, který už nezažije. A ona už teď, když bude prodávat třeba znovu ty telefony, tak přijde do nějaké firmy a řekne: dobrý den, já vám jdu nabídnout výhodnější tarify, než jste mě doteď, a já jsem byla předsedkyně sněmovny.
2: No jasně, jo.
1: To je přece super.
2: Jo.
1: My nejsme předsedové tady ani XTV?
2: Já jsem místo předseda klubu Sviní.
1: No je to místo předseda.
2: No, koho zajímá, mám našlápnout to předsednictví.
1: Koho zajímá místo předseda?
2: Jsem na správné cestě.
1: Gagarin byl první. Jo. Ne, víte, kdo byl druhý? Nevíte.
2: Druhý bude Svoboda z Brna. Teď jsem to čeho, se chystá, že možná tak za, já nevím, do deseti let, že by možná mohl někam letět.
1: Ale tomu já fandím.
2: Ale nebylo napsaný kam.
1: No kam? Na oběžnou dráhu,
2: ne? To nebylo z Brna do Prahy třeba. No.
1: To jako...
2: Ale jak se bude... Já mám ještě jednu věc k Markétě. Blíží se zima. Já doufám, že vydá ještě edikt poslední, a sice dress code, ne, domácí na letošní zimu. Co?
1: Už si to odpuste, pane Holče.
2: Ne,
1: já už se jí musím zastávat.
2: Vy tě to potřeba. Pojďme. Tak počkejte, víte, kolik svetrů si vzít letos proti Putinovi?
1: 3. A třeba se najde někdo, třeba se zase najde nějaký komik, který vám posadí a bude říkat tyhle ty blbosti.
2: Nenajde.
1: Nenajde, jo.
2: Nenajde, Xaver.
1: A já myslím, že třeba jako, no nevím, no. Kdo kandiduje za Spolu takový jako vtipný?
2: Tam kandidují samý dobrý.
1: Dobrý. Musím vám něco říct, pane Holče. Je to přiznání.
2: Ježišmarja. Vypadáte dramaticky, Xaver.
1: A naložte s tím, jak chcete. Já, jak jsem měl ty smutný, jako jak odcházet, mě je strašně líto teď. Mně začíná být toho pana Stanjury. Stanjura.
2: Proč?
1: Víte, kdo to je?
2: Kvůli těm nejlepší minister financí.
1: Můj minister financí.
2: Jaká žena kapačka?
1: Ne. Mně jeho líto ten člověk, že je v absolutním strachu. Podívejte se mu do očí v nějaké. On má normálně cukatury.
2: Já vím.
1: A je vidět, že on ví, že tam v tom Moravskoslezském kraji se stane něco strašného.
2: No to už
1: je. Okamura, Reichl, konečná, všichni proti němu.
2: Až ho porazí Reichl. Rvoun z Václaváku, no, ne? Jak říkali, s těmahle lidma se nemluví.
1: No tak Reichl porazí určitě, ale on se asi nedostane do sněmovny.
2: No nemusí se dostat, Xavere, to by byla tečka, ale to už je jenom jeho velký finále. On má ten tik a ten strach ze sebe od první chvíle, co se stala ministrem financí, protože on ví, že tomu vůbec nerozumí.
1: No, tak jasně.
2: No. On ani neví, kolik nul má miliarda. No.
1: Koupil si lístek do kina, sedl si na špatný sedadlo a oni vylosovali.
2: Ne, Stanjura si to zařídil jinak. No, tak.
1: Jo, myslíte?
2: Jo. Tak teda to šel takový přes rodinný biznis i a tak. No.
1: A zase na druhou stranu on mluví pasivně polsky a to je super.
2: Pasivně? Já nevím, co to znamená, když mluvíte pasivně?
1: No pasivně, že tak trošku rozumíte, ale že umíte hovno. No, že to taky pasivní celý.
2: Já jsem říkal, jestli to není takový, jak měl, pamatujete si, když si Ivan Mládek takový vtip měl scénku v televizi, že vyprávěl tam někdo vtip němčině a on se strašně rozesmál a pak řekl, tomu jsem nerozuměl. Tak to je, když mluvíte pasivně německy?
1: To je, jak říkal Schönehaxen mit chlupen. Hmm. No jasně. No, rozumím pasivně polsky, jak je taky vtipný. To já bych si tam nepsal, prostě bych přiznal, že neovládám žádný cizí jazyk.
2: Já bych si to napsal jako Janíčka Sluníčko, když si to psala pro změnu k angličtině, a ona taky neumí anglicky, a ona si napsala tam nějaký...
1: To není možné.
2: Angličtinu ovládám na úrovni B plus 1 minus C.
1: Co to je?
2: No to nikdo neví. No, vygooglete si někdy Janíčku, jak mluví anglicky, a uvidíte.
1: Já na Janíčku nesahat, já mám o ní strach.
2: Já na ní taky nesahám.
1: Ona byla teď v televizi a měla tady nějaký jako takový flaster. A mám strach, jestli si nestalo něco přístřelit.
2: Dostala berlí?
1: Ne, no něco se děje, tak a protože já jí při pevný zdraví.
2: To já taky.
1: A panu Stanjurovi ostatně taky, jak budete se vracet k té elektrikařině. Ale
2: Ježiš, já to chci, snad ani ne,
1: abys... On má v očích hrůzu, pane Holče.
2: No, vám to říká, on už hodně dlouho. A teď finální.
1: No nepřeju si vidět, co se tam o volbách stane. A já vám musím něco říct kolem voleb.
2: Rozum nějaký?
1: Příběh. Já jsem byl včera kupovat kafe. A já chodím fikaně do takové prodejny kávy, to je jedno. A oni vám tam mají takový bareček s třema židličkama a udělají vám kafe nějaký na ochutnání, zadarmo. No tak proto tam chodím.
2: Ne?
1: A nakoupil jsem kafe a mladí lidé tam obsluhují. Dáte si presíčko, dám, ostatně kvůli tomu jsem přišel. Výborný. A chlapec říkal, a koho budeme volit? A já jsem říkal, to já nesmím ani naznačovat.
2: Proč?
1: Aha, aha, aha, aha. A teď se začali hádat s dívkou, která tam obsluhovala. Takovou dívku jste nikdy neviděl. 2 metry, nohy dlouhý, taková jako a velmi milá. Hmm? A hádali se, jestli budou volit Babiše nebo motoristy. Ona řekla,
2: no,
1: Babiše...
2: No tak ale stojí na správné straně, oba se dá říct.
1: No, pane Holče, nevím, z toho byla hádka.
2: No tak to...
1: Oni se poštěkali.
2: A té době si se přeli argumentačně?
1: No argumentačně moc ne. Ona řekla, tam je ten Turek, ten jel 350 po dálnici. A on řekl, Turek, ten je výborný, tomu rozumí a ten se pere o ty auta. A ona zase, že Babiš, a já jsem tam čuměl a já jsem říkal, děti.
2: No tak jste to nasál, ne?
1: Já jsem to nasál a řekl jsem, já budu volit Spolu.
2: To je správná
1: protože
2: volba.
1: Protože se mě tam líbí ten pan Fiala, to je tak poctivý člověk a hlavně, co řekne, to splní.
2: A co řekne, to je pravda.
1: On by nikdy nezalhal.
2: Nikdy, nikdy. A mně se líbí taky Xavr, já s váma musím souhlasit.
1: No.
2: Mně se líbilo, jak řekl, že poprvé od roku 89 se bojí o naší demokracii a já to beru jako...
1: To říkal?
2: Když to řekne teď po 4 letech svojí vlády, no takže i on už se bojí svého vlastního režimu a toho díla. On taky teď objíždí Česko s restartem Česka po 4 letech svojí vlády, což mi přijde taky, že to přiznává, no, že se to nějak nepovedlo asi.
1: Jemu, pane Holče, tak strašně nesedí to s těma lidma. On je opravdu salonní typ z knihovny Václava Havla.
2: Sedí mu to.
1: Nesedí, on je jak nahý v terní, to není Babiš.
2: Já to si to Babiš. Užívám k
1: Poté, co jste říkal, slovensky. A Fiala překračuje nebo vylízá z něčeho, z nějaké bubliny zóny, kam on vůbec nepatří. On mezi normální lidi nepatří.
2: Tak je normální, ale...
1: On se narodil někde v knihovně jako politolog, vědec a má to sáčko a teď se má bavit s normálníma lidma od lopaty.
2: Jo.
1: To nejde dohromady.
2: On se s nima nebaví, to je potřeba.
1: Baví.
2: Téměř. On tam má ty svoje... Ksever, jemu to jde s lidma krásně. Já si užívám ty jeho meetingy, ty videa z toho. Všim se si, že on si někde najal kompars úžasný. Takových převážně třicátníků. A oni chodí na ty meetingy a vždycky se pak najednou si vezmou slovo a oni vyprávějí narrativ správný, kde panu předsedovi, premiérovi poděkujou za to, jak se jim krásně žije třeba s 20 tisícema nebo s 30 tisícema hrubýho, že si za to koupí dvě auta, mají velký dům, jezdí na dovolenou. Občas samozřejmě si musí trošku utrhnout od úst, ale jako hodnotově je to dobrý. A mně se tohle moc líbí, jaký on má jako krásný lidi, musím říct to takhle.
1: No, a to já s váma souhlasím. A to vyhrává volby, ne?
2: Tohle jo.

0: pořádáme demonstraci za premiéra Fialu.
1: No, tak...
0: Protože Rakušan, no víte, co jsme se teď zase dozvěděli?
1: Ale my jsme se přeli, já bych chtěl raději Rakušan než Fialu.
0: Vážně?
1: No.
0: Vy jste dostal taky něco do fíku?
1: Tak pan Redl mě poslal něco právě.
0: A, no ne, tak protože teď jsme se dozvěděli, a to možná vysvětluje, proč se Rozimetr pořád nesoudí, že teda v té obžalobě je, že Redl z těch ukradených peněz z veřejných podniků financoval kampaně Stanu.
1: Ale to je hezký.
0: To je hezký.
1: Představte
0: je hezký.
1: Si, kdyby to jenom ukradl a nechal si to.
0: Jasně, a tohle to, on není žádný Hamoun.
1: No ježiš, pane holče, toto je úplně skvělý.
0: Je to stará škola. Je to stará posívá škola a jak říkal David Rád, krmil bestii, ne? Aby bestie krmila zpátky jeho. A...
1: Ale nedal ten Redl taky nějaký prachy ministerstvu spravedlnosti na vyčištění?
0: No,
1: do čistírny.
0: Je to možný. A víte, co se mi teď líbí? Za první teda, že Vítek furt říká, že Redla neznal. A on už je, v tom, on už je politikem zastan přes 10
1: kdo?
0: Let. Co?
1: Kdo to říkal?
0: Vítek. Rakušan.
1: To říkal.
0: Říkal.
1: Ale to je přece blbosti.
0: No, tak on říká blbosti rád.
1: Tak jestli ho neznali jeho děti, pozor.
0: Jestli si nevolali tím
1: šifr telefonem.
0: No a tak si říkám, jasně, tak Vítku, to je pěkná blbost, další potvrzení toho, jak lžeš. No ale víte, že oni rozdělili tu kampaň, jak tomu říkali, dobrá kampaň. A Vítek rozdával lidem ty milodary z těch partajních fondů. A oni se s ním museli natočit na to video, jak mu děkujou, že jo. A tak si říkám, když jste zmínil ty bitcoiny, jestli takhle rozdávají lidem ty ukradené prachy, uloupený z těch veřejných peněz.
1: Pak je to v pořádku.
0: Pak je to v pořádku, no jo, ale kdyby se odsoudil Dozimetr, tak by nedopadli jako stát s bitcoinama, že by to museli vracet, ty milodary. Tedy, když někomu dáte ukradené peníze, no tak nejsou vaše.
1: Pane holče, to už jedno, protože jak známo zdroje jsou.
0: To je pravda, zdroje jsou.
1: Říkal Špidla, ne?
0: Špidla, ne.
1: No ale počkejte, to jste mě úplně zarazil. On, Rakušan, řekl, že Redla nezná.
0: Jasně.
1: Já bych se zeptal, a kdo to byl Václav Havel? To jste znal? No, Redla zná každý, ne? Stejně jako Václav Havla.
0: Vy nevěříte Vítkovi, ministru vnitra?
1: No, to tomu teda opravdu nevěřím.
0: Ne, ale on je, on vůbec, jak říkám, je lepší a lepší, protože teď starostům Vítkovi kradou voliče Piráti. A do Rakušana se opřel teď Hřibátor a řekl mu, no a co ten Dozík? A víte, co mu řekl Rakušan? Ať neohrožuje budoucí koalici jejich společnou.
1: Jo, takhle, on už to má. No ale já si to neumím představit, že by oni šli znovu do party. Kdybyste slyšeli, jak strašné věci v té sněmovně na té poslední schůzi, tam říkal ten pan Michálek.
0: Ten dobrý taky.
1: To je normálně urválek se vším všudy.
0: To je sekerník.
1: A on má tu herečku. Jeho paní, herečka.
0: Filmíky pro dospělí.
1: Pro dospělí, ale herečka. No,
0: tak nemůže každý hrát v pohádkách, ne?
1: Jasně, někdo hraje pro děti, někdo hraje pro dospělí. A co si budeme říkat? My se díváme na pohádky jenom o Vánocích, ale na filmy pro dospělí se každý týden, jeden večer díváme přesně 8 minut.
0: No jasně. A oni jsou i pohádky pro dospělí.
1: Někdy i 6.
0: V tom byl dobrý ten z Jezerky, ne?
1: Já o tom to nemůžu mluvit.
0: Já taky ne.
1: Já jsem v konfliktu.
0: V kamaších.
1: Vy jste myslel pan Hrušinský, jo?
0: Ne, to ne.
1: Protože představte si, že jsem zjistil, že pan Hrušinský, jeho divadlo, nikdy nedostalo ani korunu na dotacích. A představte si, jak to je hezký, že on ani kačku nikdy nečerpal. Za celou historii
0: ne?
1: To divadlo šlape tak, že on, že na sebe vydělá, ještě je to umění obrovský.
0: Mm-hmm.
1: Ještě je to prostě sami národní umělci. A představte si samou o sobě, a mohl by čerpat.
0: No ale on si to nevezme.
1: Nikdy si nevzal ne. Ani kačo. Ani korunu.
0: To by mohl trošku vyškolit svoje kolegy z Ypsilonky, ne?
1: To já nevím.
0: No tak těm to moc.
1: Ještě existuje?
0: No těm to moc nejde, už tam nikdo moc nechodí.
1: Nechodí.
0: Oni moc na tom nevyberou, na tom stupni. Tak Praha chtěla, protože oni snad dostali nějakých 40 mega za třeba poslední rok, tak chtěli to nějak vyřešit. No a to je ta hodnotová parta kolem Dejdara a Lábuse. A oni řekli, my jsme umělci, vy jste povinný nás platit z dotací, aby my jsme mohli hrát. No a teď oni odvolali Praha, prostě magistrát toho nového šéfa, který měl nějak zajistit lepší rentabilitu. No to je jedno. Tak jsem si říkal, že

0: že tady pán z Jezerky by mu dát školeníčko, jak se uživit komerčně, ne?
1: No. No jistě, a bez dotací.
0: Jo?
1: Bez dotací. A já to obdivuju a navrhuju, pane Holčan, taky návrh, že bychom třeba donaty, který přijdou do příští vězonky, poslali...
0: Odklonili na Jezerku?
1: Na Jezerku, aby aspoň kačku dostali. Není to fér?
0: Je, je.
1: A oni tam udělají představení, mm-hmm. jehož sláva se dotýká hvězd.
0: Tak mohli by nám tam napsat nějakou roličku, ne? Oběma. Vy jste si nechtěl zahrát s legendou, Ksavre?
1: S kým? S Bohdalkou?
0: S legendou, ze
1: Zerky. Tam hraje Bohdalka, pozor.
0: Jo? No.
1: A prej výborná.
0: Já jsem myslel legendu v Kamaších.
1: Jako ne. To, no tak jak já bych si mohl zahrát, zba já jsem nějaký herec.
0: Tak to taky máte v sobě.
1: Tak on by si taky nemohl se mnou zamoderovat. Ale přísnej člověk to je, to vám řeknu.
0: To jo. To
1: akorátní.
0: Přes hodnoty hlavně ne, přes demokracii, jo.
1: Jako umí to přesně pojmenovat pan Hrušinský, kdo je proruskej, kdo není, kdo podepsal chartu, kdo podepsal antichartu. On přesně měří všem stejným metrem
0: a, on by nikdy
1: a to se mě na něm líbí.
0: Jasně, a on přesně není nějaký šmejt, aby někdy podepsal antichartu, ne?
1: On?
0: No,
1: to v žádném případě. Tak on byl vždycky takový bojovník.
0: Od narození je takovej, ne?
1: No.
0: Asi.
1: No on byl něco, asi jako byl Václav Havel.
0: Jo, jo.
1: Dizident.
0: A Petr Pavel?
1: Tak pozor, to je jiná liga.
0: No vyšší, ne? V dizidentství.
1: No tak Petr Pavel byl normální kariérní komunista.
0: No, fuj, Tajksl, no to snad ne.
1: Nebyl?
0: Ne.
1: Jsem četl v tisku.
0: On se popletl.
1: Že jeho paní byla nějaká
0: ne,
1: plukovnice.
0: Ne, on se popletl.
1: Odzvod pracoval.
0: A pak řekl, že se popletl.
1: Že se popletl?
0: Byl popletený.
1: Včera jsem tady měl debatu. Na kafe tady jeden známý, kterýho vy dobře znáte, nebudu jmenovat, a říkal, já jsem volil toho Pavla, já jsem tak zklamanej, to je tak o ničem. Jenom takový ty výkřiky PR-ovi tu na motorce a tu na laně. A no, říkal, že už by to, a že kdyby se to opakovalo, že by to hodil Bábovi. Hmm? A já říkám, byla chyba, pane Holče, že jsme co? Že jsme nekandidovali.
0: To je pravda.
1: No, pane Holče, skočte do toho.
0: Jo.
1: Příště to posíláme. Jo?
0: Na Jezerku.
1: Na Jezerku.
0: Tomášová, to bude primářová.
1: To je Tomik, to je Tomáš, to je dobrý člověk, ale on je primář, ale úplně...
0: Primářová byl taky dobrý člověk.
1: Tomáš je primář, ale úplně u jiné organizace.
0: Jo, dobře. Vlzorova 920 na umístění Mámy Medy vidíte do krytu za nehodnotové proputinovské komentáře. Ksavre Meda, on chce tu funkci.
1: Kdo by nechtěl funkci?
0: Šéfa TOP 09, jenomže víte, co mu stojí v cestě teď trošku?
1: Kalousek.
0: Ne.
1: Protože tá za nic.
0: Ta mateřská, to mateřství. On to říkal.
1: A co stojí v cestě, tam má na to nějakou paní, ne?
0: Tam je těžko říct, kdo je paní a já nevím. Já se do toho nechci zabrušovat.
1: Vychovatelku ne.
0: Já tam nevím, kdo je paní, kdo je pán.
1: Ale to
0: je
1: vůbec neřešné, no a o dítě se bude starat chůva, on bude, jak si myslíš, že to je v královské
0: rodině?
1: Počkej,
0: nebude se tam, nebude to teď dělat Marké? Nebude to její příští to, job? On jí vystřídá v čele topky a ona bude se starat o děťátko?
1: No to není špatný, pane Holče. No jestli na to nepřišli sami, tak tam zavoláme.
0: A vy pošlete tu kytku, ne? Co nedostal jsi?
1: Asi jo, že já jsem se díval a kytka stojí třeba 600 korun.
0: Tak tam připište žádost, jestli by pro vás neměl nějaký mobil za lepší cenu.
1: Tu 17 iPhone?
0: Třeba, no.
1: Můžu, no. Jeďte.
0: Ale na Davídková.
1: Pan Holec děkuje všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV.
0: Na Vlzonku otázal Zálky, Ksavre.
1: A Zálka
0: nás podporuje, jo. Jitka Meissnerová, Vlzonova 10, napravdu. Vidíte? Vybíráme napravdu. My jsme jak chvilkaři, ne? Skoro.
1: My jsme milion chvilek pro pravdu.
0: Jo. A Nadežda Formánková, Vlzonova 10, příspěvek pro přístav pravdy, abychom ten předvolební boj ve zdraví přežili, Ksavere. Vidíte?
1: A má pravdu.
0: Jo.
1: Pane Holče, a teď přichází moje chvíle.
0: Jo, jo, jo.
1: No a koho tam zapíšeme?
0: To je jasný. Já to vím, Ksavere.
1: No koho?
0: No já vám to řeknu. No. Já vám dám kontrolní otázku, jo?
1: Vy mě to budete diktovat do pera přímo, jako, jak se říká.
0: Já vám dám nejdřív kontrolní otázku, no. Severe. Kolik máte dětí?
1: Já bohužel nula, pane holče.
0: Nula? A nepřemýšlel jste si, když vidíte teď medu, že byste si pořídil něco taky? Ne?
1: Tak přemýšlel, už mám objednaný tři, ale...
0: Jo? No a kolik máte bytečků?
1: Byteček žádnej.
0: No ne, teď. Vy máte byteček? Ne byteček, vy máte byt. Vy jste se mi několikrát chlubil, jak máte velký byt, buržoázní.
1: No tak tomu neříkejte byteček, já mám mansardu.
0: Mansardu?
1: No.
0: A nejenom jednu, ne?
1: Co to znamená mansarda, pane Hoč?
0: No, postříškou.
1: No tak já mám mansardu.
0: Jo? Mhm. A nejen jednu, ne? Jsem někde slyšel, no, tak, zákulisí.
1: Tak jako není jedna, ale jsou to nižší jednotky, jak říká Bobič.
0: Nižší jednotky, ale, ale i tak, Xavere, myslím, že se nad váma stahujou mračna.
1: Jak to?
0: No, protože nemáte žádný dítě a máte jeden byt, velký ještě,
1: víte,
0: pro jednoho člověka.
1: Jak, mám jeden byt.
0: No, tak máte pocit. Ještě víc, tak teď jste se přiznal. No, no a víte, co řekl Hřibátor teď?
1: No.
0: Kdo má víc bytů než dětí, je spekulant. A těm zatneme tipec.
1: Tak já dva byty dám Pirátům.
0: To byt vám rychle udělám.
1: Jo.
0: Jo.
1: No ne, tak lepší, my chudobní, takovýhle starosti vůbec nemáme, pane holče.
0: No vy nejste úplně chudobné.
1: Ale víte, co to přesně znamená? Že to je normální komunista.
0: No je to bolševik, jsou to bolševici.
1: To je překladu každému podle jeho potřeb.
0: Tohle už jsou normální bolševici od Gottwalda. Ty měli kulaky, spekulanty.
1: No, jediný, co ho omlouvá, je to mládí.
0: Hřiba? Je mu je tak přes 40 let?
1: No, mladý člověk.
0: Je mladý člověk? Dobře.
1: Mladý člověk. Zdeněk Hřib a za...
0: Kdo má víc bytů než dětí, je spekulant.
1: Za výrok o bytech.
0: Tak byť váma, tak už si připravuju předání.
1: Bytečku,
0: Xavere.
1: Však to připravuju.
0: Jo? Dejte jeden tomu Michálkovi radši.
1: Já bych dal Michálkovi jedině, kdyby tam jeho paní šla natáčet.
0: To, myslím to, půjde zařídit.
1: Aspoň jeden díl.
0: No. Tak vy chodíte na ty trhy, ne na Andělu? Ona ráda hraje s mrkvičkama a se zeleninou, co?
1: Jakože bych byl rekvizitář?
0: S okurkama.
1: No to já bych experimentoval. Jako s okurkama, to už je ohraný.
0: No teď já vím, že vy jste tak kreativní člověk s velkou fantazií.
1: No.
0: No, tak vy byste tomu dal šťávu.
1: Pane holče, nepoužívejte tyhle ty dvojsmyslné výrazy. Šťávu. Ona by tomu dala ještě.
0: No.
1: Tak prosím vás, příští vylozonka už bude před posledním před volbama.
0: Vážně?
1: Sakra, no. Pane holče, co kdyby jsme příště si vzali sem tabuli a napsali si tipy, jak to dopadne?
0: Proč
1: já
0: ne?
1: Už mám natipováno asi se 7 lidma.
0: Jo?
1: Že by nám sem postavili takovou tu tabuli, víte co myslím, jo? No? Papírovou. No. A já bych zapisoval. A nebo bychom sem vzali sličnou asistentku, která by zapisovala.
0: Bychom mohli vzít tu od Michálka, ať je nějaká sranda, ne?
1: Buď to tu od Michálka, ale to bychom museli až po 22. hodině to pustit, tu vězonku. A nebo Market, když tady má do čeho píchnout teď.
0: To je pravda.
1: Bude ráda, že si tady přivydělá 400 korun.
0: Jo.
1: Vezme si,
0: no, vidíte.
1: Teda musím vám říct,
0: to tam připište,
1: já jim musím pořád pochválit, pořád chválit. Měla tak hezký šaty, pane holče.
0: Jo. Tak za těch 300 tisíc K?
1: No, já nevím, jestli...
0: Měsíčně?
1: Já jsem řekl pěkný, ne drahý. Jo. Já jsem takovýhle viděl v Kauflandu.
0: Aha.
1: Tenhle ten model.
0: Jo.
1: Ale neměli 4X.
0: Jo.
1: Takže, no, jako boty na podpatky už mám. A Chichi Tornado už se tam dlouho neudrží a já jsem připravený.
0: Chichi Tornado se neudrží?
1: No podle mě říkejte. Pojede, jak namydlený blesk. Já si na to dělám záluz.
0: Tak hájeli, já vím.
1: Já už jsem domluvený s Ondrou Brzo Bohatým, že budem dělat rozhovor a budeme mít
0: Bohatým. A už víte pseudonym svůj? Tam nemůžete jít jako Xaver.
1: Já budu Chichi Xavera. Chichi Xaver.
0: Nebo Číča, Xaver.
1: Číča. Don Číča.
0: No.
1: A je to. Víte, komu se říkalo Don Číčo?
0: Paroubkovi?
1: Jo, Paroubkovi.
0: Potom se mi stýská.
1: No, on kandiduje za ČSSD.
0: Zavrete takový sešup, oni ho teď zvou do televizních debat úplně jako nějakým komparzem, víte, z těch úplně bývalý premiér. Pamatujete si na to, když se nafouk nejvíc a chodil do těch debat s Topolánkem a byl presumptivní
1: premiér.
0: Ale
1: tak jste taky býval prestižní streamer.
0: Jasně.
1: To takhle berte.
0: Já jsem,
1: ale víte, že se na to nevysere, už je divný. Měl by zůstat pěkně doma a lidi by se za ním chodili radit, když by české zemi bylo nejhůř.
0: Já to znám. Víte, co mi napsal jednou Jáchym Brecion? To je ten od...
1: Kdo?
0: Synáček od Alexandra Vondry.
1: A jak jste to říkal to jméno?
0: Jáchym Brecion.
1: To je česky?
0: To je česky. A oni, že jo, oni ho živí rodiče, dojí erár samozřejmě, aby nic nemusel dělat, aby nemusel makat.
1: To je v pořádku.
0: A já jsem mu tak nějak napsal nějaký hodnotový věci na X-ku a on mi napsal: Petře, vy jste padl až na dno. A já jsem mu napsal: Jáchyme, já jsem dnem dokonce propadl už.
1: No, ale já to nechápu.
0: Co?
1: To je ten levoboček, jo?
0: Nemakačenku, no.
1: A to je jedno, já nevím, no. Tak jasný je, že takovýhle děcka musí být napojeny na erár.
0: Jo.
1: V tom nehledejte nic špatného. Ale že on se pustí do vás. Vy taková hvězda, silný člověk.
0: Silný, jo, tak viděl tam ty hodnoty.
1: A co on umí?
0: Dojít erár.
1: Jo.
0: Díky rodičům.
1: Jo, tak... Pak jsme udělali něco špatně, pane holče. My nedojíme nic, nás dojí právníci.
0: No.
1: No, příště uděláme tabuli, nebo se na to vykašleme?
0: Tak uvidíme.
1: Ne, může. Uvidíme, řekne ty jo, nebo ne?
0: Budeme tajemný.
1: Tipy, jak to dopadne?
0: Jo.
1: A od nás to převezme ta Fortuna, to jsou sásky.
0: Mhm.
1: A vypíšou sásky.
0: Jo.
1: Nás uvidíte. Všechno je to pro dnešek a těším se na příště. Naschledanou.
0: Já taky, Xaver.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

a ty máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu. A ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. Tu nepřerazej drahý šminky

se za pár týdnů vrátí zase zpět. Až poznáš, co jsi vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Patníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž páky jdou do nedělí.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Hraje vám
2: All My Music
1: Radio Xaver.

dá, víš, kdysi dávno jsem takový měl. Já měl tenkrát peněz, jak na bříze listí, taky holku, co uměla brát. Jenže já byl jak slepej a žádnou příští už nikdy víc

sedadlem našel jsem skrýš, ten prsten tam dal a svý fáro hnal, abych co nejdřív měl jsem zas její rty blíž. To nejsladší

a že jednou snad vrátí se zas. Pak zašmátral rukou pod sedadlem zašlý, ještě stačil říct, kéž bych se plet. Vytáhl omšelou červenou krabičku s mašlí a v ní prstem, co neviděl svět.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Jaroslav Foldyna je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane redaktore.
1: Poslanec za SPD. Pane Foldyno, v těchto dnech slavíme 80 let výročí od osvobození druhé světové válce. Jak slavíte vy?
2: Já nevím, jestli se správně díváte na televizi a na sítě, ale jakýsi komunikátor vlády, nějaký Foldyn, říká...
1: No, to je pan Foldyn.
2: Nějaký Foldyn, no.
1: To a je přes strategickou...
2: Já jsem Foldyna, aby to na lidi nepletli. Já jsem Foldyna a on je Foldyn. Ale co chci říct, já jsem se na Twitteru dočetl od toho vládního komunikátora, to znamená někoho, za koho je zodpovědný premiér této vlády, který říká, že v roce 45 nedošlo k osvobození, ale k okupaci. A no, je to na Twitteru, můžete to lidé, spoluobčané a diváci, podívejte se, to oddělení pro komunikaci, toho, pro tu strategickou komunikaci to uvedlo na Twitteru, nebo X na síti X, jak se to dneska říká, a říká to tam ten gauner Foldyn. To je ten člověk, co se fotí. Já to musím říct, pane rektore. To je ten člověk, který se fotí s těmi, kteří fyzicky napadli jeho oponenty a musel zasahovat policie. A on se s nima fotí. To je člověk, kterého dosadil Petr Fiala, aby nám tady říkal nějaký ty pravdy.
1: Dobře, ale víte, co já musím udělat? Já se od toho distancuji.
2: To je dobře.
1: Od toho výroku gauner.
2: Jo, takhle.
1: To je takový zbytečný, ne? Hezku uvádíte fakta.
2: A tohle je taky fakt. Jako. Tohle je taky fakt. To je otázka, kdo si to jak přeloží. Já se domnívám, že diskuze mezi lidmi, kteří spolu nesouhlasí, je diskuze a nemůžete se fotit s někým, kdo někoho kvůli tomu, že máte jiný názor, na vás zaútočí fyzicky. To je prostě gauner. Tečka. A pojďme dál, ať se nebavím o nějakým Foldynovi.
1: Ptal... Jak to teda prožíváte vy a jak
2: budete slavit? Já to prožívám velice,
1: slavit,
2: pane
1: redaktore. Já dokončím tu otázku.
2: Omlouvám se.
1: Ne, to je úplně v pohodě, protože mně přijde tím, jak jste začal z hurta, že máte pocit, že to výročí je něčím pošpiněné. Na to se chci ptát. Ano nebo ne?
2: Ano. Pane redaktore, moje rodiče byli ročník 1920 a ročník 1921. Oba byli v pracovním táboře v lágru v Rakousku ve Wiener-Neustadtu v Tritolverku. Utekli z toho Tritolverku na jaře 45 a při bombardování, když ten lágr byl napaden. A utekli a chytili je Břeclavi Němci a tam je uvěznili a tam je osvobodila Rudá armáda. To znamená, osvobodila Rudá armáda, jak říká ta paní... Teď mi její jméno vypadlo a všichni si ji vědí. Blbuše
1: Nerudovou?
2: To říkají. Jo, Nerudová. Oni, veřejnost si říká Blbuše na sítích, ale nechci být vulgární. A já jsem si ho přečet, abych s tím taky nesouhlasil.
1: A to vám nesluší?
2: Ne, vůbec. Já od toho se distancuju. Já to slovo Blbuše nesnáším, ale bohužel to hodně čtu na těch sítích, ale paní Nerudová v jednom duelu se mnou řekla, že vlastně nás osvobodili USA. Tak... A je to byla to představitelka Brněnské vysoké školy, to je zajímavé. No ale tak, to je taková je doba. A to je ten problém, že taková je ta doba. Když jsem byl o týden dál s jedním lidoveckým poslancem, který je představitelem zase Olomoucké školy, tak on na mě jinými slovy říkal to samé. Takže já na to koukám, jak vymývá tahle doba lidem mozky.
1: No jo, ale pořád mi teda neříkáte, co vy a to 80. výročí.
2: No já to uctívám, to znamená všude, kde jsou nějaké oslavy a jsem pozván, nebo i nejsem pozván, tak tam jdu. V Děčíně jsme odhalovali pamětní desku četnickému důstojníkovi, který bojoval na barikádách, pan Suchdol. Jsem strašně rád, že jsme to udělali. Byl jsem v Terezíně s panem prezidentem Zemanem 3. května jsem byl v Terezíně. Čeká mě oslava nebo uctění památky hrdinů v Děčíně. 9. mě také čeká. Chtěl jsem jet také do Teplic a to také tak bych rád zdůraznil, že vlastně jsme se chystali do Teplic k pomníku osvoboditelů a ten pomník osvoboditelů rozbili ze včerejška na dnešek. Mm-hmm. To znamená další pomník, který tady někdo ničí. A já bych chtěl říct, že těm někdo, to jsou většinou lidi, kteří se velmi blíží té fašistické ideologii, protože pomníky bourali fašisti anebo bolševici v 50. letech a já si myslím, že ani jedno se nedá přejít mlčením.
1: Pojďte, vy jste před chvílí říkal, že se chcete držet faktu, tak to pojďme říct, kdo nás osvobodil. Tak, pro někoho, kdo to neví.
2: Tak my přeci, bohužel jsou takový, no. Ale no, tak osvobodila nás Rudá armáda, osvobodili nás vojáci rumunské armády, polské armády, které spolu s ruskou, nebo s tou sovětskou armádou, s tou Rudou armádou táhli od Berlína a osvobodili nás jednotky na Plzeňsku americké armády. Takže jsou tu 3-4 skupiny, které nás osvobodí, ale ta hlavní váha a tíha a to osvobození, přeci všichni víme, stojí a padá s tím, že sovětská armáda, Rudá armáda porazila Němce u Kurska, u Moskvy, u Stalingradu a osvobodila téměř 2/3 Evropy. Za účasti spojenců, to znamená za materiální podpory Spojených států a za vojenské podpory Spojených států v době vyrodění v Normandii a následně těch bojů, které tady byly. Ale to gro a největší tíhu osvobození nesli vojáci tehdejšího Sovětského svazu a Rudé armády. Já si takhle aspoň to
1: vnímám.
2: Počkejte,
1: a máte povědomost, kolik padlo rudoarmějců za naši svobodu a kolik padlo třeba Američanů?
2: Já se domnívám takhle. Samozřejmě ty čísla jsou rozdílné, ale to, že tady někdo padl a položil svůj život, i byť by to byl jeden člověk, tak je to musíme vzát úctu a hold tomu národu. Takže 160 tisíc rudoarmějců z toho tehdejšího Sovětského svazu, to znamená, byli to Rusové, Bělorusové, Tadžikové, já nevím, kdo všechno ty národnosti. A samozřejmě padlo tady, řekněme, já myslím, to číslo se pohybovalo někde kolem 27 nebo 28 vojáků USA.
1: 162 jsem četl.
2: Jo, tak,
1: dobře, ale to je jedno.
2: To je jedno. 162.
1: No je to jedno,
2: i kdyby to byl
1: jeden. Jedno to, vulgárně, jedno to
2: není. To není samozřejmě, ale úcta patří i těmto, i kdyby to byl, znovu opakuju, i kdyby to byl jeden ten voják, tak je to podíl na tom po té porážce Německa. Ale míra toho podílu je daná přesně tím, o čem mluvíme. To znamená zhruba 27 milionů občanů tehdejšího Sovětského svazu položilo život za to, aby byla osvobozená Evropa, aby padlo Německo, tedy fašistické Německo nebo nacistické Německo. Takže ano, je potřeba zmínit materiální pomoc Spojených států tehdejšímu Sovětskému svazu, to znamená těm dohodám mezi představiteli Spojených států a Ruska, tedy Stalinem, tedy. Ano, byla to významná materiální pomoc, ale gro, lidské gro a utrpení bylo na těch lidech z toho Sovětského svazu.
1: Pojďme, pane Foldino, k některým vašim výrokům z nedávné doby, protože oni ty výroky otvírají sami o sobě téma k debatě. Tak Foldina tvrdí, že Německo je na nejlepší cestě stát se velmi agresivním chalifátem. Často se mluví o strašení, pane Foldino, že to je jakýsi prostředek k ovládnutí lidí. Není toto strašení?
2: Tak když se podíváme na to, jak se to v Německu v této době odvíjí, no tak já si nemyslím, že bychom... Je to upozornění na věci, které se dějí. To znamená, v Německu je významná skupina, významná menšina lidí, a říkám menšina v této chvíli, nicméně jejich činnost je taková, že to vypadá, že v některých městech už převládají ti muslimští migranti, kteří se chovají agresivně vůči té německé kultuře, vůči té evropské kultuře a vnáší do těch německých měst a do Německa jako takového tu kulturu ze zemí, ze kterých přišli, to znamená muslimskou kulturu, která je cizí Evropě. Ve Frankfurtu, v Drážďanech, v Berlíně, v Mnichově. Já se domnívám, že prostě je potřeba na to upozorňovat, protože ta humanita, ten humanitární a humánní přístup, jak k tomu ta Evropa přistupovala, včetně toho Německa, ta slova paní Merkelové, wir schaffen das, jako, ta se obrací proti nám, protože my jsme se vlastně zakázali na to upozorňovat. My máme na to paragrafy dokonce tady v České republice. Znám lidi, tomu se říká podněcování vůči skupině. To znamená, já když budu upozorňovat, že tato skupina, určitá skupina je nebezpečná pro tu společnost, tak státní zástupce nezkoumá, zdali je nebezpečná. Státní zástupce říká, že já naplňuju podstatu trestného činu podněcování vůči té skupině a odsoudí mě, nikoli ty, co běhají po nocích po těch barech a mačetama to tam občas střihnou, že čteme každý druhý den, čteme o tom, kdo koho zavraždil mačetou nebo nějakým nožem nebo tak a za výkřiku Allah Akbar, no tak to je síla. A v Německu ta situace je velmi komplikovaná a složitá, protože ta skupina je velmi silná a početná a právě se ty Němci zakázali zákonem říkat si tu pravdu o tom, co se tam děje. A ta skupina měla větší ochranu právní než ten původní obyvatel, ten Němec. Takže je opravdu vážná obava, zdali nedojde k tomu, že ty skupiny tam začnou vytvářet politické strany, které by využili a zneužili té demokracie evropské a té humanity a nestali se dominantní v těch městech, jako je Mnichov, Frankfurt, Berlín, Drážďany. A z toho jde strach. Já když jsem viděl 4000 mužů, kteří byli video na sítích, bylo 4000 muslimů, muslimských mužů mezi mosty v Drážďanech, řvalo Allah Akbar, Allah Akbar a bouchalo tam rukama. No tak já se ptám, když bydlím jenom 40 minut od těch Drážďan, co by se stalo, kdyby se ze těch 4000 muslimů utrhlo 400, kteří se naštvou, říkou, tak já si to jdu vyřídit i do té České republiky, protože si myslím, že i oni by měli taky říkat to Allah Akbar a neslavit Vánoce a neslavit Velikonoce, protože to je proti naší víře. A oni by se vydali ke mně do Děčína. Já nestraším. Oni by se vydali ke mně do Děčína a my nemáme ani tolik policajtů, ani vojáky žádný nemáme. My nemáme nic. My jsme jako kůl v plotě, jak říká Jakeš. To je strašný, ne? Nemáte strach? Já mám strach. My tady, nám v Ústeckém kraji chybí 500 policajtů. Máme místo 2500, máme 2000 policistů a nám chybí ve službě policisté. Dovedete si představit, kdyby do Děčína přijelo 400 radikálních muslimů, že si to jdou vyřídit i k nám? Kdo by se jim postavil?
1: Pane Foldino, představit si to nedovedu, ale nestalo se to.
2: No nestalo se a stát se to může. Tam jeden jel z Drážďan někam a vyskočil v Terezíně a znásilnil dívku. Proto tak napadlo, že by se mohl uspokojit. Já nechci, aby to takhle vypadalo.
1: Dobře, další váš výrok, který otevírá hezké téma, říkáte, Ukrajinci začínají Čechům lézt na nervy.
2: No ale za tu odpovědnost nenesou ty Ukrajinci, abych byl upřímnej, ale česká vláda. No ano, ten humanitární postoj, který byl veliký v České republice.
1: Jinak lezou vám na nervy Ukrajinci?
2: Mně konkrétně ne, aby byl upřímný. Já se nedostal do styku s žádnými negativními věcmi, čili ne, ale když čtu zase na sítích, ale i ve sdělovacích prostředcích, často se dozvíte, že prostě došlo k střetům v Plzni, v Brně, tamhle, v Praze a tak dále, s určitými lidmi, kteří jsou do jisté míry zvyklí žít poněkud odlišně, a česká vláda, a tady je ten problém, česká vláda upřednostňuje zajištění základních potřeb pro tyto lidi před svými občany, před svými seniory, kteří z jejich peněz právě ta česká vláda zajišťuje tyto potřeby. Čili tu negativní roli víc než ti Ukrajinci vytváří ty politická prohlášení a kroky české vlády vůči těm migrantům ukrajinským a ten Čech se cítí, že je na 15. místě. To je problém. Já osobně žádný problém s těmi lidmi nevidím a nemám.
1: Tak vy jste zákonodárce, že? Tak vy byste měl...
2: Tak víte, já jsem zákonodárce a náš je v tom klubu 20. A my máme tento názor, ta sněmovna má 200 lidí, tak já očekávám, že po těch volbách, které budou na podzim, nás bude víc a budeme ty věci moc prosazovat, protože veřejnost už si to uvědomuje také.
1: Říkáte, že režim v Kyjevě je po zuby ozbrojený a nebezpečný. Pro koho?
2: No tak vy vidíte na sítích ty videa, jak tam lovějí ty lidi do armády?
1: Vidím.
2: No tak to je strašný. To je nebezpečný pro toho ukrajinského člověka, který nechce zřejmě válčit, jak to je vidět. A i oni ty odvodové komise, nebo nevím, jak se tam jmenuje, ty vojáci nebo policisté je tam honí jako lovnou zvěř. Vždycky je chytějí, schodějí na zem a narvou do toho auta a odvezou ho. Tak to si myslím, že je velmi nebezpečné. Prostě a já se domnívám, že prostě ten konflikt nemá řešení, nemá vojenské řešení, nebo nelze ho vyřešit vojensky.
1: Jaké má řešení?
2: Ten konflikt je potřeba vyřešit nějakým politickým, vrátit se k těm jednacímu stolu, k té politice, protože když selže politika, začíná způsob řešení tou válkou, tamto. Já jsem šťastný, že nastoupil ve Spojených státech po tom panu Bidenovi, to je ten starší člověk, který se neuměl orientovat ani v čase, ani v situaci, tak nastoupil ten pan Trump, který realisticky jeden z mála lidí, který hovoří o tom, že chce, aby byl mír. A ta evropská elita, takzvaná, to znamená představitelé evropských států, dělají všechno pro to, aby ten mír nebyl. Protože se zřejmě zhlídli v tom, že je to super kšeft pro firmy a vždycky z toho něco upadne. Takže tady jsou dvě věci. Snaha vybudovat mír nebo dohodnout mír, to znamená jednat. A snaha vytvořit politická rozhodnutí, rozdělit společnost, ukázat na někoho a dál pokračovat ve válce. To je velmi nebezpečné.
1: Ještě mi řekněte, jestli váš výrok, že Rusko je pro nás méně nebezpečné než Evropská unie, jestli za ním stojíte a jestli jste ho schopni nějak obhájit?
2: Podívejte se, jestliže mě Evropská unie diktuje nesmysly, které zastavily... Podívejte se, Česká republika a Evropa vymírá. Porodnost v České republice je 1,6, v Evropě nevím, tak je pod 2. A měl by být 2,3 nebo 2,5, abychom udrželi to původní obyvatelstvo Evropy, abychom udrželi původní obyvatelstvo České republiky. Každý biologický druh se snaží přežít. Jenom rozhodnutí Evropy a evropských politiků dělají pravý opak. To znamená, díky těm sankcím, já bych souhlasil s nějakýma sankcema, které by byly efektivní, to znamená, přinutili by toho, koho sankcionujete k tomu, aby přišel k jednacímu stolu a řekl, dobře, já už nechci. Ale výsledek těch sankcí, které tady jsou, které se dělají v této chvíli vůči tomu Rusku, je, že válka pokračuje a Evropa chudne a především chudne obyvatelstvo těch států. Ceny pohonných hmot, byť tady představitelé vládní koalice říkají, že jsou nejlevnější a tak dále, ale pořád jsou dražší, než byly před 10-15 rokama. Já jsem byl teďko v několika firmách a ukazovali mi faktury za energii, pak mi ukazovali to, co prodají a jedna firma vyrábí zboží, které se sem dováží i z Ukrajiny, takže se sem dováží za dumpingové ceny, tak ji to ničí.
1: Jenže pořád ještě ta Evropská unie sem nejede s tanky jako Putin na Ukrajinu. Tak říkáte, že je nebezpečnější.
2: Chcete říct,
1: že to je horší, tady je, to, co...
2: No, je to sofistikovanější způsob, jak tu Evropu svým způsobem výrazně omezit nebo zlikvidovat. My se nerodíme, my vymíráme jako ohrožený živočišný druh, to znamená, máme porodnost 1,6 místo 2,3. To je výsledek toho, že tady nikdo nestaví byty, že tady není podpůrná politika, že se nedávají slevy na daních pro ty, kteří mají děti. Takže naše vláda se o problémy občanů České republiky nestará v této chvíli. Stará se o válku a o Ukrajinu. ale je, oni byli zvoleni proto, aby se starali občany České republiky. O to, jak se žije důchodcům, sebrali jim místo 1700, jim dali jenom 700 a zbytek dávají do těch dobrodružství, které jsou válečného charakteru. My jsme přesvědčeni, že mír je jediná cesta, která může zajistit pořádek.
1: Co pro to můžete udělat?
2: Jako já?
1: Jako vy?
2: No já,
1: jako
2: já můžu tady takhle mluvit, tak já jsem rád, že to, já jsem poslanec, říkám znovu, opakuji, výsledek voleb předchozích byl takový, že SPD, které usiluje a tvrdí, že chce mír a dělá všechno, protože chce mír, má 20 poslanců. Já děkuju občanům, že nás zvolili, ale abychom ty věci mohli ovlivnit a chtěli prosadit a mohli prosadit, tak nás potřebujeme, aby nás bylo jednou tolik. Takže vkládám naděje do nových voleb, že prostě lidé nebudou volit Fialovu koalici a budou volit hnutí ANO, SPD a další.
1: A co bude potom?
2: Tak budeme se snažit narovnat ty věci. To znamená, ceny energií jsou odvislé od toho, jaké proběhly jednání a jsou součástí těch různých sankcí. Takže my vlastně nekupujeme, my tady máme oslavné teatry v České televizi, kdy politici a představitelé říkají, konečně nebereme ruský plyn. Jako když se podíváme, tak co my nebereme, nebo ropu. Jako my žádnou, máme jedinou rafinérii. Máme tady Poláky anebo Maďary, ty nám dodávají ropu. A jestli já kupuju takzvaný demokratizovaný plyn, to znamená, je to ruský plyn nebo ruská ropa, od jiných dodejců, než jsou z Ruska, a já za to platím další 20%, no tak tím likviduji český průmysl.
1: Ještě, pane Foldino, už nás tlačí čas, řekněte, zajímá mě váš názor, hrozí naší zemi po těch parlamentních volbách, které nás čekají, něco jako rumunský scénář?
2: No, jestli to hrozí, může reálně. Se to stát, jako reálně ten pan Stříž, nebo jak se jmenoval ten státní zástupce, řekl, že kdyby některé věci se odvíjely, tak se musí k tomu nějakým ten stát postavit tak, jako...
1: To řekl, myslím, pan Baxa, ale to je jedno.
2: Nebo Baxa, pan ústavní soudce.
1: Prostě to někdo
2: ano,
1: řekl.
2: Máte pravdu, pane, to nebo řekl to pan Baxa. No tak když už takhle hovoří představitel ústavního soudu, no tak já se obávám, že cokoliv můžou vzít jako záminku, že se to bylo nějaké vměšování někoho a budou ty volby vohnout ty volby. A to je velký problém. Já nechci, aby se tady ohýbaly volby jako v Rumunsku. Podívejte se, konečný výsledek v Rumunsku je teďko teda přesně opačný, než chtěli oni. To znamená, ten kandidát toho uskupení, které oni rozporovali a na ně ukazovali, že je pod vlivem, vyhrál.
1: Jinými slovy, máte obavu, ale pravděpodobně to nehrozí.
2: Mám obavu a tohle slovo bych neřekl, že to pravděpodobně nehrozí, protože kdybych to mohl říct, tak nemám tu obavu, to bych byl blázen.
1: Jsem rád, že jste přišel, těším se na příště, pane Foldino, nashledanou.
2: Moc děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Jaroslav Foldina.

0: Miloš Zeman je naším hostem. Dobrý den, pane premiére. Počase vás rádi vidíme v XTV. Pár dnů poté, co proběhly celonárodní, řekl bych, oslavy 28. října. Jak to celé s odstupem těch 3 dní, nebo vlastně 4, už hodnotíte vy to, co proběhlo?
1: Víte, já bych byl rád, aby při těch oslavách se vzpomínalo Československo, protože ten státní svátek se samozřejmě vztahuje k založení československého státu. A i když je mě trochu líto, že se ten stát rozpadl nad to bez referenda, tak bychom alespoň v těchto dnech na ten stát měli, jak se říká, s láskou a úctou vzpomínat přes všechny problémy, které s tím byly spojené.
0: Konala se řada akcí. Váš předchůdce, prezident Klaus, promlouval před obecním domem. V Praze na Pražském hradě večer se předávala státní vyznamenání. Vy jste se nezúčastnil. Co jste dělal vy během toho dne?
1: Tak já jsem byl na pozvání Českého svazu bojovníků za svobodu na jedné jejich akci. No a pak na pozvání, omylem jsem říkal, Česko-izraelská obchodní komora, ale to bylo proto, že tam byl na té pozvánce podepsán Pavel Smutný, to je prezident této komory, ale také prezident Pražského klubu. No, tak jsem tam seděl také v obecním domě s Andrejem Babišem a dalšími. A Pražský klub je něco jako spolek přátel Prahy, dá-li se to tak nazvat.
0: No a slyšel jste třeba ze záznamu na internetu projev Václava Klause před obecním domem? Jak ho hodnotíte?
1: Neslyšel jsem. Televize podle jejího zvyku pouze ukazovala nějakého blázna s megafonem, jak ten projev kritizuje, ale televize projev nevysílala.
0: No, nepochybně jste viděl ale to večerní předávání státních vyznamenání, tak tady byste to zhodnotil jak? Jednak ten samotný projev, jednak ty jednotlivé oceněné.
1: No, Ksavere, vy mě pořád nutíte, no, abych opakoval svoji univerzální větu, že o Petru Pavlovi dobře mluvit nemohu a špatně o něm mluvit nechci. Takže bych jenom smířlivě dodal, že každý prezident si samozřejmě vybírá, koho vyznamená, a samozřejmě, že ho to také charakterizuje.
0: Dobře, ale určitě, protože, pane prezidente, vy jste také občanem naší země a očekáváte jakési poselství, jakousi promluvu od hlavy státu. A tak aspoň nám řekněte, do jaké míry se to potkalo s tou vaší představou, jestli to, co nám v tom projevu prezident republiky řekl, jestli vás to zahřálo na duši, nebo jste si z toho nic nevzal, anebo jste si třeba říkal na chvilku, o tomto jsem možná také mohl promluvit v minulých letech.
1: No, já budu jenom říkat, o co jsem dělal při podobných příležitostech já sám, aniž bych kritizoval kohokoliv jiného. Já jsem svůj projev na 28. říjen koncipoval jako příběhy vyznamenaných. Protože si myslím, že na nich se lépe vidí osud dějin. No a když pronášíte jenom takové trochu obecné fráze, tak někoho vlastně neoslovujete. Nikdo s vámi nebude polemizovat, ani vás kritizovat, to je jistě bezpečné, ale ty životní příběhy, to je prostě živá historie, Ksavere. A podle mého názoru je to důležitější než ty fráze.
0: Ty samotné projevy, ať je projev jak při jakékoliv příležitosti, dalo by se možná mluvit o žánrech. Že jinak je novoroční, jinak je vánoční, koncipován. Svého druhu tenhle ten rozhovor na 28. října večer na Pražském hradě Tak vy jste už teď řekl, jak jste si ho koncipoval vy, ale existuje nějaký úzus nebo nějaké pravidlo, co by v tom rozhovoru mělo být?
1: V tom rozhovoru?
0: No, promiňte, v tom projevu?
1: V tom projevu. No víte, já jsem obdivovatel první republiky. A možná právě proto jsem se vrátil k tradici vánočních poselství. To byl Masaryk počátkem 30. let, pak pokračoval Beneš, dokonce i Hácha. A vy jistě víte, kdo zavedl tradici novoročních projevů, byl to Klement Gottwald a po něm další. Takže ten návrat k vánočnímu poselství byl motivován tímto způsobem.
0: Mm-hmm. No a teď ty žánry. Víte, to mě zajímá, jestli v okamžiku, kdy prezident nastoupí do úřadu a ví, že ho čeká tolik a tolik projevů, tak se ptám na toho 28., jestli je něco, co vám poradci nebo snad i protokol řekne, co by v tom mělo zaznít. Může se v tom projevu třeba zažertovat nebo...
1: Já myslím, že žerty se příliš nehodí, i když konec konců proč ne. Samozřejmě já jsem si vážil svých poradců, ale pokud si dobře vzpomínám, tak zrovna při příležitosti 28. října jsem žádné rady nepotřeboval. Vybíral jsem si vyznamenané sám, měl jsem obrovskou složku, kde byly nejenom návrhy parlamentu nebo případně vlády, ale také návrhy veřejnosti. A to bylo opravdu několik set jmén, to se studovalo skoro týden. No, z toho jsem si tedy vybíral. No a potom jsem považoval za nutné zdůvodnit v tom projevu, proč ty lidi jsou vyznamenáni. A někdy jsem se snažil i zaplňovat mezery. Například jsem vyznamenal 9 studentů, kteří byli popraveni v listopadu 39 a kterých se téměř nikdo nevšiml natož, aby jim dal vyznamenání. A někdy jsem ve svém projevu i provokoval, to nebyl žert, provokace je jiný žánr, když jsem třeba řekl důvody, proč nevyznamenám bratry Mašíny. Mm-hmm.
0: Pane prezidente, když jsem poslouchal ten projev pana prezidenta Pavla, tak jsem měl pocit, že tančí trošku mezi vejci, jak se říká, tak, aby ani nezavadil o nějakou, řekněme, národoveckou notičku. Není toto právě ta věc, kterou my občané očekáváme, že nám má někdo toho 28. října říct, je tady Česká republika svrchovaná země, ale tam se pořád mluvilo o Evropské unii, o NATO. Já jsem si skoro myslel, že by to byl projev vhodný pro vystoupení třeba v Evropské unii. Nechybilo vám tam trošku toho, promiňte, to zjednodušení toho češtví?
1: Víte, já jsem ve svém jiném projevu, také 28. října letošního roku, citoval esej Milana Kundery z roku 1967 o nesamozřejmosti národa. A to je nesmírně krásný esej, nebo krásná esej, smí se používat obojí, protože my si neuvědomujeme, že když mluvíme o státě, tak to je něco druhotného. Prvotní je právě národ. My si neuvědomujeme pojem národních zájmů. Dokonce se za tento pojem tak trochu stydíme. Ale každá rozumná země hájí své národní zájmy. No a je pravda, že jsem se, i když to možná někteří kritici označí za národovědectví, a proč ne, tak jsem se snažil právě tím tématem národa zabývat. Mm-hmm.
0: No, ještě poslední věc k tomu večeru na Pražském hradě. Já sleduji a sledoval jsem v těch uplynulých dnech, jak se vedou diskuse i diskuze, lze použít obojí, jak říkáte vy.
1: Ano, ano.
0: Tak, mezi občany právě nad těmi vyznamenanými a mnozí mají pocit, že je jakýmsi velkým paradoxem, že komunistický funkcionář, tedy Petr Pavel, předává státní vyznamenání panu Mišíkovi nebo paní Kubišové, kteří byli perzekováni za minulého režimu, respektive paní Kubišová určitě. Tento paradox si vy vysvětlujete jak?
1: Já si to vysvětluji slovy Miroslava Koreckého, které jsem možná ve vašem pořadu už jednou citoval. To je redaktor Mladé fronty Dnes.
0: Ano. A komentátor XTV.
1: Výborně. A ještě v předvolební, tedy prezidentské kampani, říkal, po mužích listopadu přicházejí mužové před listopadem. No a já to tedy beru, aniž by se mně to líbilo, to je druhá věc, jako jisté smíření se většiny veřejnosti s komunismem, případně zapomenutí na komunismus. A vy znáte Santayanův výrok, pokud jste zapomněli na svoji minulost, jste odsouzeni k tomu znovu ji prožít.
0: Dobře, takže vlastně vy připouštíte, že v té společnosti tímto směrem nastala nějaká změna, jakýsi zlom?
1: No, možná tak? I únava. Víte, někteří antikomunisté byli tak hysteričtí, že byli svoji hysterií až odporní. Takže možná, že i z tohoto důvodu došlo k tomu zapomínání. No a beru to jako svobodnou vůli svobodných občanů, kteří se tak v prezidentské volbě rozhodli.
0: Vy jste několikrát prezentoval, pane prezidente, že jste velký, co fanoušek, přítel Izraele a izraelského lidu. Nepochybně se znepokojením sledujete, co se teď děje, ale jeden detail, který mě na tom celém je podivný. Říká se, že izraelská tajná služba je nejdokonalejší na světě. Nebo ještě před pár lety se to říkalo. Jak je možné, že Izraelcům uniklo, že se na jejich zemi někdo chystá těm tajným službám?
1: Ano, no tak já jsem také říkal, že je to selhání Mossadu nebo Shin Betu, nebo podle toho, která služba tohle má na starosti, ale to není podstatné. No, tak myslím si, že stále jsou dobří a že každý někdy udělá chybu. Vzpomeňte si, jak CIA naletěla, pokud jde o zbraně hromadného ničení v Iráku. Žádné se nenašly a patrně tam ani žádné nebyly. Takže ano, je to samozřejmě chyba. Já bych z toho ani tak nevinil izraelskou armádu, jako právě ty tajné služby.
0: O čem to svědčí? Lze to odbít větou, byla to chyba?
1: No tak samozřejmě, že by měly padat hlavy, totální reorganizace. Vyhnu se slovu pogrom, protože to by se do tohoto kontextu nehodilo, ale něco jako pogrom by to mělo být.
0: Nepřipouštíte variantu, že to bylo tak trošku s posvěcením tajných služeb?
1: No, to je už konspirativní teorie, já vám rozumím, že prostě vyvoláme útok Hamasu, uděláme razantní odvetu a konec konců Hamas zanikne. Myslím si, že ne, protože přece jenom představte si, kdyby se tato konspirační teorie prokázala, tak by znamenalo, že tajné služby vědomně obětovaly, řekněme, 1400 Izraelců, včetně žen a dětí, kteří zahynuli při tom prvotním útoku Hamásu. To už by bylo horší než pogrom a padání hlav. To už by snad znamenalo vyhlazení Mossadu z povrchu zemského.
0: V této chvíli, v té fázi, v jaké ten konflikt je, co myslíte, blíží se to ke konci?
1: Myslím si, že ne. Podívejte se, zaprvé sami Izraelci přiznávají, že konflikt v Gaze může trvat několik měsíců, ale co je důležitější, Bohužel iránský teokratický režim bude existovat dál. Pro palestinské národy, které jsou, jak víte, někdy i u nás v České republice, budou pokračovat a budou dokonce i podníceny tím konfliktem v Gaze, protože, to jsem také říkal v jednom rozhovoru, ufňukanost některých západních politiků je taková, že nebudou litovat izraelské oběti, ale budou litovat palestinské oběti, přičemž ty palestinské oběti jsou vlastně jenom živé štíty, které padly, protože je jako živé štíty používal Hamas.
0: No a teď my vidíme v různých podobách, že tenhle ten konflikt se tak trošku přesouvá satelitním způsobem do některých velkých evropských měst, neboli existují shromáždění a to. Není toto rozbuška pro Evropu?
1: Rozbušná?
0: Rozbuška. V tom případě, ve chvíli, kdy vidím nějaké protestní shromáždění, teď jsem viděl někde na okraji Paříže, a tam už to jednu chvíli vypadalo opět na zapalování aut a víte, ona ta občanská válka, to jsem také někde četl, nikdy není daleko.
1: No, já jsem dokonce v televizi viděl 100 000 demonstraci v Londýně a vy mluvíte o Paříži. Tak si uvědomte, že v obou těchto zemích je velmi silná komunita muslimských imigrantů. V Londýně to budou převážně Pakistánci, no a v té Paříži to budou zřejmě lidé z Maghrebu, ze severní Afriky. Tato komunita právě proto, že je muslimská, je ostře protipalestinská. Já bych byl znepokojen teprve tehdy, kdyby demonstrovali i, řekněme, řadoví občané Francie nebo Británie v nějakém větším rozsahu. Ale to tento případ není.
0: Ještě promiňte, jak jste to říkal, vzhledem k tomu, že ta komunita je muslimská, tak je?
1: No tak je protipalestinská.
0: Protipalestinská. Pane prezidente, říká se, že v takovéto muslimské komunitě stačí 2-3, kteří se radikalizují. Není to toto nebezpečí, které by mohlo sahnout i na naší zemi, protože, co si budeme říkat, Paříž, Londýn, Berlín, to nejsou nějak vzdálená místa.
1: No.
0: A také jsme zaznamenali už demonstrace
1: v Praze. Vy si vzpomenete, že v roce 2015 a 16 celá západní Evropa byla objektem teroristických útoků. Já jsem tehdy, což mě bylo někdy vyčítáno, nechal uzavřít Pražský hrad. Kontroly, zábrany, etc. Dovedete si představit, co by se stalo, kdyby nějaký muslimský terorista pronikl na území Pražského hradu a odpalil tam vybušninu? No tak prezident by samozřejmě byl první na ráně a byl by právem obviňován, že to připustil. Dnes je situace do jisté míry obdobná. Vy sám upozorňujete na to, že i v Praze byla obdobná propalestinská demonstrace a pro tuto teroristickou akci opravdu stačí 2-3 lidé, to nemusí být žádná masa lidí, aby byla provedena.
0: Takže jakési nebezpečí cítíme, to je potřeba říct. Pane prezidente, řekněte mi, za pár měsíců tady budou evropské volby. Čím dál častěji slyším debaty o tom, jestli se proti té koalici Spolu postaví nějaká jiná koalice. Například z těch menších stran, například také v čele s hnutím ANO, těch variant je na stole několik. Co myslíte, je možné, aby se našla protiváha proti těm třem semknutým stranám?
1: No tak koalice Pirstan se už de facto rozpadla. Zdá se, že obě strany půjdou do evropských voleb samostatně. Nejsem si jist, jestli ta koalice Spolu je rozumný nápad. Ano, může zachránit ty malé strany, jako je Topka nebo Lidovce, ale může také vést k tomu, že voliči ODS právě kvůli této koalici nebudou volit a nepůjdou k volbám. Ne, že by volili ano, ale nepůjdou k volbám. Ale to je jenom moje spekulace. Vím, že o takové spojení levicových stran se někteří lidé pokoušejí. Nejsem si jist, zda to má naději na úspěch, a zejména si nejsem jist, zda to má naději na úspěch v tomto časovém horizontu. Proto jako občan a jako volič se zřejmě v evropských volbách rozhodnu volit hnutí ANO. Třeba, že mám k němu jako každý některé výhrady, ale ty výhrady nejsou tak silné, abych je nevolil.
0: Pane prezidente, děkuji za to, že jste přišel do XTV. Doufám, že se za pár týdnů zase potkáme a budu se těšit.
1: A já také.
0: Nashledanou.
1: Hezký den.
0: Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
3: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
2: Zdravím tě, Ksaveru.
1: My natáčíme tento pořad 7. května, tedy den před oslavami 80. výročí osvobození naší země. Jakým způsobem, Miloši, ty si připomeneš to výročí, jakým způsobem budeš v úvozovkách slavit?
2: Dvakrát. Za prvé už jsem to jednou oslavil na pozvání svazu bojovníků za svobodu. Jsem byl v Terezíně, kde jsem promluvil na téma, že zlo se má ničit v zárodku a nenechat zbytečně rozvinout. Protože nacismus se dal porazit, jak v polovině 30. let, když Hitler obsazoval demilitarizovanou zónu v Porýni. Kdyby Francie a Británie tam tehdy poslali armádu, tak Hitler padnul. Wehrmacht byl nejen ještě slabý, ale neměl ostré náboje a bylo mu přikázáno, aby při prvním konfliktu couvnul. Takže dějiny se opravdu mohly tehdy při větší odvaze tehdy vítězných spojenců odehrávat jinak. No a milý Ksavere, protože jsi to nevěděl, tak připomínám, že 8. května sleduji s velkým zájmem proto, protože jistý poslanec Miloš Zeman ve federálním shromáždění navrhl zákon, kterým se svátek konce války přesouvá z 9. na 8. května. A jak vidíš, tento zákon byl přijat. Já jsem to tehdy zdůvodňoval tím, že 9. května je historická lež. Pouze Stalin potřeboval, aby v Berlíně to proběhlo 9. května, neboť skutečná kapitulace byla v Remeši 7. a vstoupila v platnost 8. května. Takže jsem říkal, že musíme tímto zákonem defalzifikovat historii. A to se stalo.
1: No, spousta lidí, a já to čtu na internetu, na sociálních sítích a také mluvím s lidma, si připomínají toto 80. výročí i s jakýmsi podivným pocitem, když v médiích čtou a vidí a slyší, že mocipáni Evropské unie rozjíždí obří závod ozbrojení ve stovkách miliard eur. Ne každého občana toto nechává chladným a když je teď to 80. výročí, tak je to možná ještě silnější. Poprosím tě, Miloši, o tvůj komentář.
2: No já bych to především nespojoval, to je falešná historická analogie, protože tehdy se proti Hitlerovi naopak nezbrojilo, proto jsem také mluvil o té slabosti spojenců. Ale narážíš na rusko-ukrajinský konflikt, tak ti odpovím jako vždy. Základní je zastavit zabíjení, základní je uzavřít příměří a pak se obrovské zbrojní programy stanou dílem směšnými a dílem nepotřebnými a téměř každý rozumný politik bude říkat, proč ty peníze dáváte na zbrojení, když tady máte zdravotnictví, tady máte veřejnou dopravu, tady máte školství, tady máte sociální péči a tak dále.
1: Dobře. Ty říkáš, je potřeba zastavit zabíjení, je potřeba příměří, ale tak možná by mohlo zaznít i z tvých úst, tedy jak?
2: No tak já považuji na rozdíl od Evropské unie, která je v tomto přes koalici ochotných v zásadě impotentní, považují za možné, že se Donaldu Trumpovi postupným vydíráním obou stran, což je jeho oblíbená taktika, podaří dosáhnout jednání o příměří. Má na to mocenské páky. A to pro obě země. Dobře. Rusko i Ukrajinu.
1: Dobře, ale před pár dny Donald Trump prohlásil, že pravděpodobně není možné, aby pánové Zelenský a Putin se na něčem dohodli. Tak trošku to vypadá, že Donald Trump už s tím nechce mít nic společného. Možná je to jenom navenek. Kdo by teda měl být tím hromosvodem? Kdo by měl být tím, kdo to vyjedná celé?
2: Mm-hmm. No, tak zaprvé právě toto je součástí vydírací taktiky. Když mě nevyhovíte, já odejdu z tohoto jednání a dělejte si to sami. A protože de facto je to jediný možný zprostředkovatel míru s dostatečnou váhou, včetně vojenské váhy, tak úvahy o tom, že by to mohlo být například Turecko nebo Čína nebo jakýkoliv jiný mediátor, ze všeho nejméně Evropská unie, jsou naprosto ploché, přímo placaté. Takže sledujme se zájmem Donalda Trumpa, jak si povede, a držme mu palce. Mm-hmm.
1: Co si myslíš, Miloši, o návštěvě Roberta Fica na oslavách 80. výročí v Moskvě?
2: Říkal jsem už pro rozhovor v Blesku, že je nesmyslné kritizovat Fica za to, že jede do Moskvy, kde se patrně setká s Putinem, a přitom benevolentně přihlížet tomu, jak si Trump 2 hodiny s tímž Putinem telefonuje. Záleží vždycky na tom, co Fico bude Putinovi říkat. Kdyby mu říkal, o Vladimíre, jasné slunečko, jak jsem šťastný, že jsem na Rudém náměstí, tak by to bylo samozřejmě špatně. Pokud mu řekne, pane prezidente, udělali jste napadením Ukrajiny geostrategickou chybu a pojďme přemýšlet o tom, jak z toho ved, abyste alespoň nestratil tvář, tak potom takové jednání by mělo smysl.
1: A ty se znalostí věci a při té známosti, nebo znáte se s panem Ficem, na co ho typuješ? Je to člověk, který je schopný toto Putinovi do očí říct?
2: Já si myslím, že asi ano. Protože podívej se, kdyby se mu to podařilo, a každý politik chce být milován a chce být populární, tak jeho popularita by dosáhla nebeských výšin a ať by pak v domácí politice dělal cokoliv, byl by nejslavnější slovenský politik všech dob.
1: Kdyby si byl pozván, Miloši, ty na ty oslavy do Moskvy, letěl bys tam?
2: Ale jo, to jsem také říkal v tom rozhovoru v Blesku, aby se zastavilo zabíjení, protože to je ten základní cíl, ale protože jsme měli s Putinem docela dobré vztahy, tak bych byl možná ještě agresivnější, než jsem říkal, že by měl vystupovat Fico.
1: Agresivnější, jak by to teda vypadalo? To mě opravdu zajímá.
2: Citoval bych mu, což už jsem udělal několikrát, francouzského politika Talleyranda, který řekl Napoleonovi, je to horší než zločin, je to chyba. Vladimíre, protože my jsme si tykali, Vladimíre, udělal si chybu, která je horší než zločin, napadl si Ukrajinu. Pak by mě možná vyhodil, já to nemohu vyloučit, a pokud ne, pak bych pokračoval dál, hledejme cesty, jak se z toho dostat, bez ztráty tváře.
1: Co soudíš, pane prezidente, o tom, že před pár dny navštívil Prahu prezident Zelenský, prezident Ukrajiny, s velkou pompou, Dokonce ministr zdravotnictví pan Válek, když vítal jeho manželku Zelenského, tak měl na sobě takovou tu klasickou ukrajinskou kamizolku. Jak košile se tomu říká?
2: No, asi je to košile, to je jedno.
1: Není to rubáška náhodou?
2: Možná, že je to rubáška.
1: Nevím, co to je.
2: Já když jsem byl v Rusku, tak jednou, kdysi dávno, jsem si taky oblík rubášku. To politici většinou dělají.
1: Nebylo to celé, to divadlo okolo návštěvy Zelenského, přestřelené?
2: A on tak, já si myslím, že už tady Zelenský jednou byl, asi před 2 lety. Každé setkání se má posuzovat podle jeho konkrétních výsledků, tak jsem rád, že se dohodla nějaká zdravotnická spolupráce, nějaká sběrná střediska pro uprchlíky, kteří se budou vracet domů. To je jistě konkrétní výsledek, takže beru to jako standardní návštěvu. Zelenský objel snad všechny země s výjimkou Ruska a bere to jako užitečnou návštěvu, kterou jsme vyjádřili podporu Ukrajině.
1: Před pár desítkami minut ve Vatikánu začalo slavné konkláve. Nevím, jestli to úplně sleduješ, po smrti papeže Františka budou kardinálové vybírat nového papeže. Jaký by měl být nový papež? Co předpokládáš, jak to dopadne? Ptám se v úvozovkách, promiň, starého prognostika.
2: Děkuji ti. No v 80 letech už opravdu nemůžu být nazýván mladým, ale pokud jde o to, jak to dopadne, no tak asi hlavním favoritem je ten státní sekretář. Já jsem se s ním také jednou setkal nějak od P, tuším, na pověsmi.
1: Nevím.
2: No ale to je jedno. No a pak jsou tam černí koně, Filipinec, ku podivu Maďar, no jeden Afričan, ale toho asi nezvolí. Tady jde o to, jestli vyhraje konzervativní anebo reformní křídlo. Ono je to tak trošku promíchané, protože například papež František byl více nebo méně liberál, ale byl například tvrdý odpůrce potratů. A potraty a odmítání potratů, jak známo, patří ke konzervativním postojům. Takže skoro bych řekl, že to bude někdo, kdo aby nenaštval ani jednu ze stran, protože on potřebuje, aby ho obě tyto strany volili, alespoň částečně. Tak to bude někdo, kdo domíchá takový koktejl konzervativně liberálního papeže.
1: Je osobnost papeže, ať je jim kdokoliv, je to důležitá z hlediska celého světa politická figura?
2: Je to samozřejmě politická figura. Každý projev papeže je svým způsobem politický projev. A tomuto projevu se naslouchá, což je ze všeho nejdůležitější. Kdyby byl ignorován, tak můžeš pronášet projevy na jakékoliv téma. A je to jako když se hrách na stěnu hází, ale papež se bere vážně. Stalin se sice kdysi zeptal, kolik divizí má papež, ale někdo mu má odpovědět, soudruhu generální tajemníku, katolická církev má 1 300 000 000 členů.
1: Nevím, jestli členů, ale říkejme věřících.
2: No věřících, ale registrovaných věřících.
1: Tak a vzhledem k tomu, že už je několik dnů po odchodu posledního papeže, tedy papeže Františka, tak už se může hodnotit. A já se tě teď ptám, ty jsi teda za život zažil, předpokládám, je ti 80, teď se tak rychle nedopočítám, 4 papeže.
2: No ne, se všemi jsem se setkal. Setkal jsem se, pokud si dobře pamatuju, s Janem Pavlem II. A právě s papežem Františkem. Určitě jsem se nesetkal s Benediktem, ten ostatně měl pontifikát pouze krátce. A kdo byl mezi Janem Pavlem II. A Františkem?
1: Byl Benedikt XVI.
2: No a ještě nimi. Někdo?
1: Myslím si, že ne.
2: No, takže tyhle dva ano a Benedikta ne.
1: Řekni mi tvoje hodnocení, který z nich opravdu znamenal velkou, řekněme, velký pokrok pro církev.
2: No, pro církev. To musí být pokrok pro celý svět a nejenom pro církev. Takže z tohoto hlediska jednoznačně Jan Pavel II., protože to byl první papež z tehdy komunistické země a svými postoji, včetně návštěvy Polska, přispěl k jistým reformním procesům nejenom v katolické církvi, ale v celém světě. Lze říci, že i jeho prostřednictvím postupně končila studená válka.
1: A teď ryze tvůj osobní dojem, tedy z těch dvou setkání, z těch dvou lidí?
2: Já jsem se s Janem Pavlem II. Setkal v době, když už jeho zdravotní stav nebyl příliš dobrý. S papežem Františkem jsem se setkal v době, kdy hýřil energii, bylo to relativně krátce po jeho zvolení. Diskutovali jsme zejména o stavu katolické církve v České republice. Byla to velmi zajímavá diskuze. No a když to tedy posuzují prizmatem zdravotního stavu, tak jistě tehdy energičtější byl papež František. Když to při vší úctě k papeži Františkovi posuzují prizmatem přínosu pro světovou politiku, tedy pro to ukončení studené války, tak tam jednoznačně Jan Pavel II.
1: Ale já se ptám na tvůj osobní dojem, kdo z nich byl příjemnější?
2: Příjemnější, oba. Oba byli příjemní. Tohle není kritérium, které pokládám za důležité.
1: Tak včera 6. května Rada České televize odvolala generálního ředitele Součka. Odvolala ho poměrem hlasů 15-2, 17 radních se zúčastnilo toho odvolávání a vypadá to, že byl odvolán velkou silou. Co ty si o tom myslíš?
2: Podívej se, já tomu velmi málo rozumím a velmi málo o tom vím. Tohle to skoro je tak silné, že jeho potřeba respektovat, neprotestovat a vzít ho na vědomí. Já jsem se nikdy s ředitelem Součkem nesetkal, pokud alespoň vím, to bych si snad pamatoval. To, co jsem sledoval a co mi bylo sympatické, bylo odvolání Wollnera, odvolání Nory Friedrichové a v poslední době například i to, že jeho odchod žádal milion chvilek pro demokracii Petr Pidhart. No a tahle ta dvojice je mě natolik nesympatická, že když něco žádá, tak jsem automaticky proti. Ale zarazilo mě, že si pro odvolání zřetelně hlasoval i ty.
1: Ano.
2: No a protože jsi můj přítel a protože si tě vážím, tak si říkám, že bych se měl asi více o věci informovat, abych, když se mě někdo jako ty na to zeptá, jenom neplácal a neříkal, že o tom skoro nic nevím.
1: Řeknu ti k tomu drobnost. Poslední tečkou k mému rozhodnutí bylo to, že mě ředitel České televize obvinil z vydírání. A to vydírání mělo spočívat v tom, že jsem řekl, že nezvednu ruku pro nic, za co by mě hrozilo, abych platil škodu.
2: No, tak to je celkem logické, ne?
1: A takže já budu znovu teď odvoláván poslaneckou sněmovnou, jak jsem se dozvěděl z Rady České televize, ale to se nedá nic dělat. Já jenom vysvětluju ten to, proč jsem se rozhodl, tak já nevidím do hlav ostatních.
2: No, vím, že tvoje odvolání prosazuje šéf klubu TOP 09 Jakob, což je z mého hlediska asi tak nejodpudivější politická bytost na české politické scéně formou jeho projevu. Teď mluvím o tom projevu. No tak, protože už si to měl jednou a přežil si to, tak ti přeju, abys to přežil znova. Kdybys byl nevýrazný člen Rady České televize, nikdo by netoužil po tvém odvolání, protože bys nestál za to.
1: Tak to chodí. Odložení podpisu na základě předběžného opatření soudu k podpisu na jadernou elektrárnu Dukovany, to je teď věc, která běží tak trošku v médiích. Je to chyba?
2: No tak je to, řekněme, taktická chyba, že vláda už vyhlásila termín, tuším 7. května, kdy se to má podepsat, a vůbec nepočítala s tím, že soud v Brně vydá předběžné opatření, kterým se de facto podpis této smlouvy zastavuje. Druhý nevyřešený problém je stále těch 60% účasti českých firm, který, pokud vím, v té smlouvě explicitně není. Čili já o této vládě říkám, že je amatérská. Její postup při přípravě této smlouvy je amatérský, takže jenom potvrzuje moje celkové hodnocení.
1: Jenom ještě poslední věc na závěr. Jak, znovu se ptám starého prognostika, když se tak melou ty věci na české politické scéně, tu a tam vycházejí nějaké průzkumy, jak v této chvíli odhadu.

0: Filipa Turka, tu chybu by si měl přiznat, protože když ji bude zatloukat, tak mu nikdo nebude věřit. Ale to je poznámka na okraj. Já si dokonce myslím, že vzhledem k blízkosti voleb je těch 120 konstanta, kolem které drobně osciluje několik málo hlasů, ale Petr Fiala to prohraje a co je horší, odejde s ostudou. Z politiky obcházeli občas i lidé, kterých jsem si vážil. V případě Petra Fialy tomu tak nebude. Mm-hmm.
1: Slyšel jsem kuloární informaci, která nemusí být úplně pravdivá, ale slyšel jsem ji ze dvou stran. A ptám se bývalého sociálního demokrata teď, že údajně tři výrazné tváře sociální demokracie, Zaorálek, pan Zaorálek, promiň, paní Maláčová a pan Birke, by se mohli nakonec ocitnout na kandidátce hnutí ANO. Je to krok, který by si jim radil?
0: Tak zaprvé je to krok, který potvrdil Libor Rouček, ten kvůli tomu vystupuje za sociální demokracie, a nepřímo to kdysi potvrdil i Lubomír Zaorálek. No a podle mých kuloárních informací je to pravda. Podívej se, radit představitelům kdysi nejsilnější a nyní téměř nejslabší politické strany, jak mají postupovat, je ošidné. Chápu, že si chtějí zachránit poslanecká křesla tímto způsobem. Na jejich místě by si nejdříve položil otázku, co způsobilo, že se kdysi nejsilnější strana stala nejslabší, a zejména, kdo to způsobil.
1: No, a odpověď zní?
0: Odpověď zní, že úspěch i neúspěch jakékoliv politické strany je v první míře dán osobnosti jejího předsedy nebo v daném případě předsedkyně a v druhé míře osobnosti místopředsedů, tedy nejužšího týmu toho předsedy. A to je 80% výkonu ty strany. Všechna čest jejím řadovým členům, ale odpovědnost za své politické činy nese toto grémium v čele s předsedou. No a jestliže tedy zažíváme strmý pád sociální demokracie, který už trvá řadu a řadu let, tak podle mého vysvětlení je to dáno velmi slabými, velmi neschopnými předsedy.
1: Miloši, pane prezidente, moc děkuji za návštěvu v XTV a těším se na příště.
0: No, zapomněl si mě zeptat, proč Merc dostal svoje hlasy až na druhém kole.
1: Mám to tady, když
0: ale já to napravuji jako kvazi moderátor, takže Merc dostal druhé kolo a nikoli první kolo, protože si lidé přečetli, co o něm napsala ve svých pamětech Angela Merklova. Přečti si to taky.
1: Takhle je to jednoduché. Jsem rád, že jsi přišel, těším se na příště, ahoj.
0: Rád jsem tě viděl, ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Radio Xaver najdete na play.cz.

0: Xaver.
1: Z Denveru vede silnice na západ na Fairplay. Není nějak špatná, ale není ani nej. A po hodině po dvou jízdy dostaneš se k městečku Grant. Jsou to vlastně dohromady tak 2, 3, 4 chalupy a vrakoviště aut, co nejdou už dát dokupy. Odbočka na Georgetown a jeden zakouřenej kšeft. Tam každý večer točí pivo zrzavej Ir. On říká, odkud přicházím, já na to, že chci bír. On vyprávěl mě příběhy a já u toho pil. Bavil jsem se výtečně, ale nerozuměl mnoho. De facto jen částečně, de jure ani slovo. Ale aspoň nějaký pocit mě z jeho řečí zbyl. Říká, když seš happy beat, ty musíš ztratit nějaký dveře a potom vrátit. A narodit musíš moc dobrý znamení. Rozumíš? Mě říká. Když chceš happy být, ty musíš získat, mít a pak pískat. Život mě říká, je velký umění.

0: I want it to the sounds.
1: Co nejvíce česky by bylo, když chceš bezvaží, musíš umět ztrácet, zadní vrátka mít, těma se pak vracet a narodit se musíš na zastávce dobrý znamení. Když chceš bezvažit, musíš něco získat, musíš něco mít, a pak si můžeš pískat. Jo, život žít je velké umění. Pod poštář skryt nejmilejší knihu. Na sever jít, když táhne tě to k jihu. To say hello, your native house.

0: podmínkách České republiky v okamžiku, kdy půjdete protestovat, tak v tu chvíli jste proruský kolaborant. Nevím, jestli se něco takového děje v Belgii, ve Francii, v Německu.
1: Ty elity jsou všude v podstatě stejný. To je jeden scénář. Ale když vidíte v Kanadě, když protestují, tak některý média, tak jako vy, informujete podle svého a většinou velice pravdivě, pravděpodobně, že jo. Vy to pustíte do toho éteru. A tam taky. To jsou ty stanice, jako jsem říkal, Max News, Vion, Sky News, australská. My jsme tady ve váku, absolutně váku. Připomíná mi to, když jsem byl v Americe a bořila se berlínská zeď, 14 dní před tím předáním moci, co tady došlo, k čemu tady došlo, tak volám domů a říkám, boří se berlínská zeď. A maminka mi říká, co blbneš, co vám to tam zase říkají za nesmysly. Volal jsem do Bratislavy, boří se berlínská zeď. No neblbni, když na to přišel, za 14 dní byla revoluce. Teď je to strašně obdobný, to je déjà vu. A takový to napětí, co cítím, jsem zažíval v těch 70. letech v normalizaci, když se podepisovala anticharta. Všichni to museli podepsat. Kdo to nepodepsal, tak ho nutili, podepiš to, podepiš to. Je to stejná atmosféra, stejná hysterie, ať ukázalo se to na tom covidu, roušky. Slavný herec na mě křičí přes celý parkoviště, kde máš roušku? To stačí říkat, žít, jo? Jsme tam, jo? Co v těch lidech je, je to neuvěřitelné. Jak jsme ovladatelní, manipulovatelní a nepoučitelní.
0: Přemýšlím nad tím, co říkáte. No, do jaké míry, pane Kratochvíle, podle vás s tímto vším souvisí teď ty nejrůznější pokusy zavírat weby, mít jakousi cenzorskou skupinu, vést ty obousměrné dialogy s různými... Vy jste řekl, že se to nějak vrací. Není toto důležitá rekvizita k tomu všemu?
1: Nejdůležitější. Toto je nejdůležitější. Jak ztratíme svobodu slova, je konec. Jeden prezident řekl, pokud vyměníte kousíček své svobody za kousíček jistoty, nezasloužíte si ani svobodu, ani jistotu.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Myslíte si, že něco takového hrozí, nebo že něco takového udělají Spojené státy americké Ukrajině?
2: Že udělají tedy co přesně?
1: Že skončí, přestanou ji ze dne na den téměř podporovat a prostě nechají Evropě, ať si to Evropa vyřídí.
2: Ano.
1: Myslíte si, že je takový scénář ve hře nebo ne?
2: Ne, já si myslím, že to, oč jde Američanům...
1: I s ohledem na to, co jste říkal o Donaldu Trumpovi, že zjišťuje.
2: Já myslím, možnosti. Že scénář ten, který sleduje Trump, to není celé odhodit, ale prosadit svůj plán. A prosadí ho prostě navzdory našim meetingům a navzdory našim návrhům, které podle mě nepřijme, protože nám řekne ve skutečnosti, žádné karty nemáte. A platí to, co jsem řekl. On dále řekl, že se má svolat, ještě se urychlit schůzka s Vladimírem Putinem a on bude realizovat plán, který je větší než jenom plán, který se týká Ukrajiny. To je daleko větší rozvrh. To, co je ve hře, totiž není jenom Ukrajina. V té hře je jako nějaká nová bezpečnostní architektura, jednání, u kterého my jsme měli být, protože se nás týká. A nám se děje, že se to bude dít, vlastně teď to vypadá, bez nás. A my jsme byli schopni se toho účastnit jedině tehdy, kdybychom si včas uvědomili, co je ve hře, a včas si uvědomili, že tohle chceme a musíme vstoupit a přijít do toho vlastně s vlastními představami a s vlastní diplomací a s vlastními nápady a usilovat o to, oč nám jde. To znamená uhájit bezpečnost evropského kontinentu a zároveň vrátit se k dodržování mezinárodních pravidel. Tohle měly být cíle, které jsme měli sledovat a na to jsme měli něco vymyslet. Víte, imaginace, představivost, schopnost jednat a mít lidi, kteří jsou schopni chytře jednat, to je víc než všechny ty zbraně a peníze, jak pořád vykřikuje Petr Fiala, který zřejmě stále nechápe, co se kolem něho děje.
1: Okolik si myslíte, že bude jiné to jednání mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem proti jednání Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským? Když tedy asi zřejmě oba dva zvolí obleky, tak jak to jednání potom bude probíhat? Čem bude jiné?
2: No, tam asi nejde o ty obleky, že jo? A vlastně určitě to jednání už se dlouho připravuje. Mně připadá, že tam je pravděpodobně ve hře daleko víc věcí, než jenom otázka Ukrajiny.

ona mi řekla čáry šílí, ale ty chlapče klidně stůj. A tak tu sedím,

0: děti vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Podtrženo sečteno a dnes Vlastimil Tlustý. Já vás vítám.
2: Já jsem rád, že jsem tady s vámi. Hezký prázdninový den přeji všem.
1: Ale kdyby tu byl Xaver, tak jste taky rád, že jo?
2: Já teď nevím, jak z toho...
1: Xaver
2: je sympatický chlapík, ale růžová, Alex.
1: Růžová to může být. No já jsem se včera dočetla, že jste garantem ekonomického programu Hnutí Přísaha. Jste rád?
2: Nic nového. Aha. To už jsem přece byl dávno.
1: No tak včera to byl titulek.
2: To by se mohlo jmenovat už zase, nebo obnoveno. Já jsem tomu říkal XX. Externí expert byl už, myslím, nejméně dvakrát, možná třikrát. A držel jsem se jednoduché zásady, vidím-li někoho, kdo žádá o pomoc a přitom mi připadá přijatelný, tak rád poradím. Má to samozřejmě tu necnost, že můžete radit, jak chcete, oni si pak stejně udělají, co chtějí. Takže takhle už jsem radil Trikoloře, pak spojeným silám motoristů.
1: No a dobře, že vás vyslechnou.
2: Někdy mě vyslechnou. Já vám prozradím, co jim radím, jo? Já jim radím, aby se stavili společnou kandidátku.
1: Myslíte motoristy
2: a
1: přísaha.
2: Přesně stejně, jako to bylo.
1: A nemělo to už dávno náhodou být? Není pozdě trochu?
2: Mělo.
1: Dobře, to pojďme na témata.
2: Zbývá, myslím, 14 dní přibližně.
1: Nebo, ano, koncem července myslím,
2: nebo necelých,
1: že
2: už 14 dní.
1: Kandidátky.
2: Tak já teď tady říkám, Přísaho a motoristi, mějte rozum, nenechte propadnout hlasy, spojte se, přestože tam máte nějaké rozdíly a tak dále. To je ta hlavní rada. Obávám se, že mi zase neposlechnou.
1: No, tak to uvidíme na konci července, tak si povíme příště. Ale pokud budou kandidovat společně i každý zvlášť, tak určitě ve volbách nenarazí na pana Šmardu. iDnes.cz napsalo zrádci hamba spílá Maláčové a Zaorálkové exposlanec v socdem končí i Šmarda. Ten exposlanec v socdem to je pan Votava, který je označil za zrádce. Tak je to zrada nebo je to jejich jediná možnost, jak dostat sociální demokracii do poslanecké sněmovny?
2: Slovo zrada pro sociální demokracii, když někdo vysloví, tak já vidím ty, kteří zásadně popřeli to, na čem sociální demokracii vystavil Miloš Zeman. Ty základní principy levicové politiky, tak jak v roce 1996, ono už je to dávno, udělal vlastně zázrak, kdy z malinké politické strany najednou byla strana asi s 25% volebními výsledků. Ty, co potom přišli a nepamatovali si, díky komu vlastně a díky čemu, jakým principům jsou v poslanecké sněmovně, teď byla celá řada, já nebudu jmenovat, už jsou to dávno všechno lidé z politiky odešlí. Tam začala zrada sociální demokracie a oni se z toho nikdy nedokázali zpamatovat, tam se trumfovaly různá křídla, ale to zásadní, aby se vrátili ke kořenům, k tomu, jak je kdysi Miloš Zeman založil a vyprofiloval, k tomu nenašel sílu nikdo, takže já bych dneska se neodvažoval mezi nima soudit. Protože si myslím, že všem těm křídlům doteďka bylo společné, že se k těm kořenům nechtěli a nedokázali vrátit. A proto jsou tam, kde jsou. Mimochodem přesně to samé dneska předvádí ODS. Tam také zvítězili, já nevím, jak to nazvat, nějaké reformní směry, které se distancují od toho původního. Já myslím, že dneska se nějak ani představitelé, jak sociální demokracie, tak ODS netají tím, že se distancují od Miloše Zemana a Václava Klause, popírají všechny ty principy, na kterých to stálo a soudit mezi nimi je úplně zbytečné. No, že to jedni vidí spojení se stačilo jako záchranu sociální demokracie a druzí to vidí jako konec, to je jak to říct, no, mají pravdu všichni, ono může to být hodnoceno tak nebo tak, vlastně jediným měřítkem bude ta budoucnost, skončí na tom ta sociální demokracie určitě nebo neskončí, toto teprve ukáže, jestli pravda byla na jedné nebo na druhé straně, že těm, co jsou na té kandidáce, se to líbí a těm, co tam nejsou, se to nelíbí, to chápu. To je totiž to
1: kritérium. Myslíš, že tam je nějaká zhrzenost třeba?
2: Já v tom vidím jediné kritérium. Zorganizovali jste záchranu, na mě jste zapomněli.
1: Aha.
2: Jo? Mhm. Špatný je to. Kdybyste zorganizovali záchranu a já byl, jo, někde lídr, třeba by to viděl jinak.
1: No, ale kdybyste byl v role poradce a oni se na vás obrátili a řekli, tak máme jít do voleb sami a je téměř jisté, že zůstaneme prostě mimo poslaneckou sněmovnu, anebo máme přistoupit na kandidátky koalice, stačilo.
2: Tak já jsem před chvíličkou odpověděl. Když jsem říkal, že radím přísaze a motoristům, aby raději
1: takže
2: se domluvili.
1: Takže byste to samé použil i tady v tom případě.
2: Ano, samozřejmě. Protože pokud na konci budou zvolení kandidáti za obě ty skupiny, budou ve sněmovně, budou moct dělat tiskové konference, budou moct říkat stanoviska jedněch i druhých, tak je to, jak bychom to řekli, naděje, že to přežijí. Když tam nebudou vůbec, tak se jenom všichni utvrdí v tom, že ty už skončili, ty už nemá význam nikdy volit. Takže je to pokus s neznámým výsledkem. Já se tomu pokusu nedivím. Sám říkám, že takový pokus by měli udělat i ti ostatní, kteří jsou na 3 nebo 4%, prostě proto, že v politice být nebo nebýt, to je ten zásadní rozdíl. Když tam budou, mají naději na přežití, když tam nebudou, je po nich.
1: Otázkou je, jestli se potom sociální demokracie někde nerozplyne a tím pádem neskončí úplně.
2: To ovšem začalo před dlouhou dobou, to rozplývání začalo a začalo to těma moderníma názorama. Tak.
1: A chybějícím lídrem? Osobností v čele té strany?
2: No tak oni tam byli lídři, ale byli to lídři, kteří mávli
1: rukou. Jmenujte.
2: Nebudu, jsou všichni pryč. Právě. Právem jsou všichni pryč. No prostě oni, to se děje v leckteré politické straně. Ti lidé najednou neví, proč tam jsou. Oni totiž uvěří tomu, že jsou tam, protože jsou skvělí. Oni nechtějí uvěřit tomu, že jsou tam proto, že nějaký otec zakladatel veřejnosti slíbil věci, které ta veřejnost preferuje a proto je volili a proto tam jsou. No to je takový, skoro bych řekl, psychiatrický úkaz. Jo? Lidé nechtějí slyšet o tom, že to někdo vytvořil. Oni si myslí, že jsou to oni sami a tam to podle toho dopadne. No? Tak hvězdná pěchota to dovedla tam, kde to je.
1: Další téma. iRozhlas. Máslo zdražilo v červnu nejvíce ze všech potravin. Do budoucna bude vzácné, říká předseda mlékařů. Co to je s tím máslem? 7,7% navíc, meziměsíčně, ale meziročně čtvrtina. A pan Výborný, a to není všechno, zdražilo také maso, mléko, a pan Výborný, ministr zemědělství, nám říkal, že už potraviny zdražovat se nebudou, naopak, že už nejsou nejdražší v Evropské unii, že už jako cena jejich bude klesat a tak, tak co se děje? Může za to Babiš, Agrofert, říká premiér Fiala. Oligopol.
2: No,
1: už vás nechám mluvit.
2: Chvilku jsem se radoval, jo, než jste to pak vyšperkovala, tak to mi došly komentáře. Býval vtip za komunistů, že se zdražovaly různé komodity a že teďko nový usnesení ústředního výboru říká, že tentokrát se bude zdražovat od F, všechno, co je na F, jo? No a to je všechno. Tak to platí teď znovu, ještě ke všemu nám to říká ten, co za to zodpovědný. Prostě logika je neúprostná. Velké výdělky elektrobaronů znamenají vysoké ceny pro domácnosti a pro výrobce. Vysoké ceny energií se promítají všude, proto se tak zdražovalo všechno. Velké dluhy státu, ve kterých pod různými záminkami, teď zrovna se tomu říká bezpečnost, ale zase jsou to velké dluhy státu, vedly k inflaci. Inflace je další pěkný projev Fialovy vlády.
1: A nemalá v inflaci.
2: Teď nám slibují 5% HDP na zbraně. Lidičky zlatý. Oni si nevědí rady s 50 miliardama. A teď tady mluví o 500 miliardách dluhu. Víte, jaká bude inflace? Až to udělají, teda doufám, že to neudělají, ale všechno nasvědčuje tomu, že to chtějí udělat. No tak jeden z těch, co tyhle ty šílenosti a ničení České republiky vymýšlí, říká, do budoucna bude máslo vzácné. Všechno bude vzácné. Všechno, protože ceny energií, dluhy, to všechno se promítne do cen. Zkrátka dobře, oni naordinovali téhle zemi chudobu. Já jsem tady u vás v pořadech říkal, zaseli bodlák. Lidi, těšte se, budou sklizně bodláku. Akorát, až to budete pít z chleba, tak to moc nepůjde.
1: Takže vzácné bude všechno na F.
2: Na F. Teď je to na tak. F. A dělají to ti, co to říkají. Ti, co vládnou. Fiala a spol.
1: Vážné téma, Echo 24, STAN chce eutanázii, časem možná i od 14 let. Nebudeme s vámi ve vládě, rozhořel plán lidovce. Jaký je vůbec váš názor na eutanázii teď, myslím, dospělých osob?
2: No, já teď budu vzpomínat. Já jsem při jedné cestě seděl v autě se zdravotní sestrou, která 30 let pracovala v sociálně lékařském zařízení, které se vznešeně jmenuje, ale ti pacienti tam jdou s tím, že je víceméně jasné, že mají před sebou už jenom krátký úsek života. Myslím, že říkala, že v průměru tam ti pacienti pobydou rok v tom zařízení. A bylo to v době, kdy, jako teď, v politice se diskutoval pojem eutanázie a já jsem říkal, to je výborný, kolik vy jste viděla u vás v tom zařízení umírajících, kteří nakonec umřeli. Ona řekla, no tak asi 5 000. 5 000. A já jí říkám, no a teď mi řekněte, kolik z nich by vás požádalo o ten formulář. Protože na to je formulář, kde ten člověk musí projevit vůli, musí se k tomu připodepsat lékaři a tak dále. Je to prostě administrativní úkon, nebo začíná to jako administrativní úkon, pak samozřejmě to pokračuje morfiem a tak dále ve vysoké koncentraci. Ona se zamyslela a řekla mi, tak já si jak vzpomínám, já si myslím, že 5. A já říkám, 5% z 5 000, to je ne 5%. 5 lidí by mě požádal. Aha. A já jsem říkal, to je šokující. To je strašně málo. Jo, strašně moc málo. A ona pokračovala a říká, vy to asi chcete vysvětlit, že jo? Víte, já když těm lidem postupně zvyšuju dávku toho morfia, tak já vím, že už vyšší dostat nemůžou. A oni mi přesto říkají, sestřičko, teď to pomůže, že jo? A já jí říkám, tak já už vám rozumím. Staré přísloví, naděje umírá poslední, je potřeba přeformulovat. Naděje umírá poté, co zemře ten pacient. A proto tak málo lidí by chtělo ten formulář. A proto já k tomu říkám, veďte k tomu dramatickou diskuzi přiměřeně k tomu, kolika lidí by se to pravděpodobně týkalo. A já jsem se tady pokusil popsat ze zkušenosti té zdravotní sestry, že to není žádný masový jev, jak si možná někdo myslí. A protože jsem se potom pídil dál, tak vám ještě řeknu, jak to vyřešili, jak my jsme to řekli, v moudrých státech. V moudrých státech těmto pacientům dávají automatický aplikátor morfia, na kterém si ten pacient sám dávkuje, kolik utišení bolesti potřebuje. A oni ho upozorní, že pokud vzhledem k jeho hmotnosti si tam nastaví dávku větší než, tak by měli vědět, že to už asi bude ta dávka poslední. A takhle je vyřešena v moudrých zemích eutanázie bez formuláře. Prostě proto, že když ten člověk, já vím, že to pro někoho bude znít hrozně, ale jsou takové případy, když ten člověk sám dospěje k závěru, že už to nemůže vydržet, že ty bolesti jsou tak strašný, že už nechce za těhle podmínek dál žít, tak on si tam sám na tom dávkovači nastaví tu dávku a nemusí vyplňovat žádný formulář. Tak to jsem tak jenom naznačil, že jsou ve světě země, které to takhle vyřešily.
1: Pojďme do další téma radši. 100 000 nových občanství pro novoněmce ve zrychleném režimu. Napsali první zprávy CZ. No, zvyšuje se počet takových rychlých občanství, ale třeba pro Syřany. Ty jsou úspěšní, ty třeba po 7 letech, 7,5 skoro, a dostanou občanství, zatímco třeba jiní čekají skoro i 12 let.
2: Ten pojem novoněmec je matoucí.
1: No, je to takový zvláštní.
2: A když byste se těch lidí zeptali a po desítkách let života v těch zemích, oni vám neřeknou, že jsou novoněmci. Oni vám řeknou, kdo jsou. Protože to mají v sobě a to je jenom matení těch lidí.
1: A někdy nám to ani nemusí říkat a my to vidíme.
2: Vidíme to, že jo? No jo, no. Jak bychom to řekli? Lidi blbněte, zaplatíte za to. Teda ono za to většinou zaplatí až ty další generace, ale já prostě v zemích, jako je Francie, Belgie, Holandsko, už i Německo, vidím, že ta většina těch hodných lidí zakládá katastrofu. Pojem novoněmci do toho patří. To je katastrofa pro staré dobré Německo.
1: No, nezáleží, kdo je ten novoněmec? Odkud přichází? Z jaké kultury přichází? Co když třeba přichází z České republiky?
2: Stejně to není novoněmec. Ale přeci to hlavní, já jsem si nedávno četl někoho chytrého, kdo psal, to chování těch novo strašně závisí na tom, kolik jich je. A ten člověk popisoval,
1: že sílí.
2: No, když jich je třeba do 10%, tak oni vědí, že tam nikdy vládnou nebudou. Přizpůsobují se té zemi, přijímají její pravidla, stávají se z ní vlastně dobří občané Německa, tak bych to nazval. Dobří občané Německa, protože přijímají pravidla té země, pracují, to je důležité, pracují, chovají se slušně.
1: A pak je to v pořádku? To,
2: no jo, ale když přijdou těch, kterých je 30%, už, a najednou si říkají, nebude to trvat dlouho, bude nás 51, oni to těm staroněmcům potom předvedou. A to teď probíhá.
1: Tahle země je naše. No, i Česká republika přijímala nebo dávala občanství, ale jak jsem se dívala, tak Ukrajincům, Rusům, Slovákům, Bělorusům, Vietnamcům.
2: Tak já si z toho vyberu ty poslední, protože já jsem byl nedávno na maturitním plese, kde maturovali nejenom Češi, ale také Vietnamci, a tak tam taky měli rodiče. A já jsem se zájmem pozoroval, jak když u toho stolu sedí všichni, tak mluví česky. A když tam zůstanou ty bez těch dětí, ty rodiče, tak mluví vietnamsky. Mm-hmm. A to je krásná ukázka, jak oni chápou, že mají se tady dobře, jsou spokojení, ale přizpůsobují se, proto mluví česky. Jsou milí, pracovití, takový občany České republiky vítám, protože jsou tady prospěšní všem ostatním, nemají touhy nám nic nařizovat, nemají říkat, že nemají chuť říkat, že s bezvěrcema je třeba zatočit. To je důležitý. No, u těch ostatních, co jste jmenovala, dokud je jich málo, tak očekávám, že taky budou slušný.
1: No.
2: Některých už začíná být moc.
1: Řekl jste to vy, ale ano.
2: No, a pak se budou chovat jinak.
1: Takže nás čeká, nechci říct něco jako v Německu, to asi ne, ale uvidíme proměny u některých národností, které tady budou sílit. Jejich zastoupení tady bude sílit.
2: Ale to už vidíte přece. To, no. Jakmile začnou mít pocit, že je jich většina v hospodě, tak už to tam poznáte. A to jde jenom o jednu hospodu zatím.
1: No, tak musíme stále pracovat na tom, aby nás bylo víc, ne? To už se dostáváme zase
2: někam. Já bych tady řekl, lidičky zlatý, nebuďte naivně hloupí.
1: Děkuju. Tak pojďme dál. XTV byl tento muž, Oskar Krejčí, který byl v našem pořadu Za čárou, kde komentátoři popisují, komentují události v zahraničí. A Oskar Krejčí mimo jiné řekl, Trump mění strategii, co 14 dnů chce na válce vydělat, Evropané hrají roli hlupáků, konec může přinést ofenziva Ruska, svět to přijme, Fico si umí dupnout. Tak k Robertu Ficovi se ještě dostaneme. Tak co říkáte na to, že Evropané hrají roli hlupáku? Překvapilo vás, jak na summitu v Hágu tak nějak všichni přijali těch 5% a až na výjimky nikdo neprotestoval?
2: Já jsem si přečetl, že za 10 až 15 let, a říká to americký ekonom, to je důležité, Evropa z podílu 9 ku 10 klesla na podíl 6 ku 10. Evropa vůči Amerika. Jinými slovy, nejenom, že Amerika ztrácí vůči Číně, to teď bych nechal stranou, to je mimochodem motivace pana prezidenta Trumpa, že se s tím snaží něco udělat, že prokazatelně Amerika ztrácí svou pozici a posiluje Čína. Tak z toho, co jsem právě ocitoval, tak Evropa dramaticky rychle ztrácí pozici vůči Americe. Kdyby ten Američan ještě řekl, jak je to vůči Číně, tak by to bylo mnohem horší číslo. Jo? To by bylo něco jako 3 ku 10, odhaduju. Tak přibližně, ne 6 ku 10.
1: Můžeme to zvrátit?
2: No jasný.
1: Tady v Evropě?
2: No tak v Americe mají aspoň prezidenta, který se to snaží zvrátit. To je podle mě potřeba říkat na prvním místě. On s tím není smířený, že Amerika ztrácí vůči Číně, snaží se s tím něco udělat a přiměřeně k tomu má nápady, zkouší, může to někdo vidět jako chaos, ale snaží se, to je důležitý, protože Evropa se nesnaží. Česká republika se vůbec nesnaží.
1: Mě zajímá právě ta Evropa.
2: Ne, ta se vůbec nesnaží. Ta tady oblbuje lidi s tím, že zachráníme planetu. Včera jsem si přečetl příspěvek českého ekonoma, vyjmenoval tam asi 8 nových daní, které chce uvalit na lidi a podniky.
1: Pana Kovandu máte určitě na mysli, ne?
2: Myslím, že to byl pan Kovanda. Myslím, že jich bylo 8, teď ať mě někdo nebere za slovo, možná 7, jo. Ale to je strašný výčet. V Evropě sedí lidé, kteří by se správně měli jmenovat noví komunisté. To jsou noví komunisté, který všechno sázejí na obrání lidí vysokýma daněma, na přerozdělování, to je typické pro komunisty, všem všechno sebrat a pak je zachraňovat. Stalin, myslím, říkal, že slepice se k vám nejlépe chová, když ji oškubete. To je jejich heslo, oni to jenom neříkají. Ten Stalin to aspoň řekl. Takže teď začíná strašné škubání v Evropě, které má pokračovat. A to ten úpadek prohloubí. To přeci prokázal vývoj RVHP před rokem 89. Když lidem seberete příliš mnoho, zbavíte motivace, když je zbavíte motivace, oni se nesnaží, hledají prostor jinde, emigrují, přemysťují podniky, schovávají peníze před zdaněním. Zkrátka to je začátek úpadku a ten tady už probíhá, ten úpadek tady probíhá. Takže Evropa netuší, v čem je problém, nebo pokud to tuší, tak chce pokračovat v tom škubání. Bude urychlovat úpadek Evropy, to se přesně teď děje. No a že se takhle chovají i vůči té Ukrajině zoufale, to je logické. Že Trump je americký prezident, to jsem tady říkal, že má na jediném místě, ne na prvním. To není na prvním místě americký prezident, to je jedině americký prezident, který všechno dělá pro tu Ameriku, aby ji dostal z toho úpadku. Evropa to nedělá, bude upadat dál. Jak moc tady musíme upadnout, aby se Evropa probudila, neumím odhadnout. Jedno vím jistě. Zavedou-li ty daně, co popsal pan Kovanda, o to rychleji zbankrotují. Budou-li chtít vydávat 5% HDP na zbrojení, tím rychleji zbankrotují.
1: A my nebudeme mít ani pírko. Máme oškubaní.
2: Přitulíme se.
1: Tak.
2: Už se tulíme někteří, teda já kladu odpor, jo, ale někteří už se tulí.
1: Někteří už se tulí. Tak a teď k Robertu Ficovi. Státy Evropské unie se shodly na 18. balíku sankcí proti Rusku. Slovensko ustoupilo, nicméně Slovensko ustoupilo poté, co premiér Robert Fico vyjednal písemné garance Evropské komise ohledně plynu v případě, kdyby plyn chyběl, byl ho nedostatek, anebo by byl zkrátka drahý, tak i údajně vyjednal i to, že se zruší ta podmínka zákazu dovozu ruského plynu. Tak to je to úspěch Roberta Fica?
2: No tak prokazuje, že to je předseda vlády Slovenska. Jo? Ne, Ne Německa, ne Bruselu, ne, jo, stará se o Slovensko. On...
1: A pardon, že vám do toho skočím, co říkáte na ten argument některých, kteří říkají, všichni si to dokázali zajistit, jenom Slovensko ne, myslím, ten plyn.
2: Tak to bude dáno tou infrastrukturou, tím, jak vedou trubky, kudy ten plyn putuje. Já si pravidelně čtu, jak nám vysvětlují experti, že stejně k nám pořád jezdí ruský plyn. Ano. Akorát přes řadu prostředníků.
1: No, a tak, dražší.
2: No, tak on tam asi na té cestě nemůže vykázat tolik prostředníků, tak musí přiznat, že to je ruský plyn a proto potřebuje ty výjimky. Ale je to člověk, který ví, že nebude-li mít dodávky plynu v určitém rozsahu za určitou cenu, tak je to konec slovenské ekonomiky a to si jako předseda vlády nemůže přát, protože pak to připíše veřejnost jemu a ona tam skončí. To znamená, on chrání Slovensko a sám sebe. My tady v Čechách tomu moc nerozumíme, my tady máme premiéra, který na Českou republiku prokazatelně kašle.
1: A píše dopisy.
2: No prostě je to,
1: je
2: to předseda vlády, který by se hodil do Bundestagu třeba jako politik. Ty on zachraňuje kde koho na Českou republiku kašle. Tak ta, to všude to vidíte přeci. Ceny energií, výška daní, inflace, dluhy, to všechno říká jediný, kašlu na vás.
1: Pane Tlustý, on nekašle na Českou republiku, on má pocit, že Česká republika nepotřebuje vůbec zachraňovat, protože Česká republika má všechno, máme se skvěle. To no není tak, o tom, že by na nás kašlal.
2: No tak ať řekne, že to chce tady všechno oškubat a že v tom je zajedno s paní Lejnovou a ať škubaj, no, tak třeba si to ty slepice nechají líbit.
1: Už jsme zase u těch slepic a mu kvokat. Každopádně moc děkuji, že jste přišel a budu se těšit na příště.
2: Tak já
1: užívejte
2: se těším.
1: Dál léta.
2: Brzo na viděnou.
1: Podtrženo sečteno a Vlastimil Tlustý.
0: Česká a americká country na rádiu Xaver. Country. The absolute best. All the time. Rádio Xaver.

0: Iveta Strmeňová je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Iveta Strmeňová je advokátkou, specialistkou na rodinné právo mimo jiné, ale dnes bych chtěl to naše povídání věnovat tomu, čemu se odborně říká střídavá péče, protože mám pocit, když to sleduji v médiích, paní magistro, že se v tomto doba trošku změnila a tak jako dřív to bylo spíš výjimečné, takzvaná střídavá péče o děti v okamžiku, kdy se v dobrém či zlém lidé rozvádí od stolu a lože, tak už to vypadá, že se velmi často používá ten institut střídavé péče. Máme tomu rozumět tak, že v dnešním systému justičním už je k tomu přihlíženo a tu střídavou péči dostane každý pár, který si o ně řekne?
1: Tak nedá se asi úplně říct, že to dostane každý, kdo si o ní řekne, ale i z mé praxe vidím, že je to častější, že ty tátové skutečně mají zájem o střídavou péči častěji, což já teda vítám a je mi to sympatické. A i ten sociální vývoj je takový, že skutečně ty soudy, respektive ten ústavní soud, už preferuje tu střídavou péči, že to má být primární forma péče o děti. A jenom ve výjimočných případech by ta péče neměla být střídavá, může zvolit potom ten soud jinou formu péče, ale měl by to řádně odůvodnit a skutečně by musely být nějaké objektivně důležité důvody, proč ta střídavá péče není vhodnou péči pro to nezletilé dítě. Takže ta tendence je taková, že skutečně je veliká možnost, pokud ten táta si požádá o tu střídavou nebo ta máma o střídavou péči, že ji skutečně dostane.
0: Co může být přijatelným důvodem k tomu, aby nebyla přiznána ta střídavá péče?
1: Aby nebyla přiznána, tak ono se to taky postupně vyvíjelo. Ještě, dejme tomu, v roce 2020-2021, tak bylo vícero těch důvodů ještě tolerovaných, aby nebyla ta střídavá péče. Třeba nízký věk dítěte se uváděl, nebo pracovní vytíženost toho rodiče, což už dneska není tím důvodem. A v podstatě ten ústavní soud to omezil jenom na nějaké 3-4 důvody nejdůležitější, kdy ta střídavá péče není vhodná. A to je například, když to dítě je nemocné, že skutečně by to pro něho byla velká zátěž, nebo rodič je nějak nemocný, buď psychicky, nebo nějak jinak, že by taky to nezvládal tu péči, anebo takový důvod může být nástup dítěte do prvního ročníku, což je taková etapa, kdy to pro to dítě je dost náročné, je to nový nějaký prostě pro něho milník v tom životě a pokud by ta střídavá péče měla znamenat, že to dítě bude mít dvě školy, tak se to nedoporučuje, takže tam vlastně chtějí, aby to dítě zůstalo v tom prvním ročníku v jednom místě, v jedné škole, takže tam jako dostane přednost ta škola před tou péči. Neznamená to, že se to nemůže změnit potom třeba po roce nebo další rok, když už zvykne na tu školu, naučí se tam fungovat nějak, jako už na ten režim naběhne, tak může se to potom změnit.
0: Předpokládám, že vy jako specialistka na rodinné právo jste takových rodinných uvozovkách příběhů zažila řadu, desítky, možná stovky. Jak se to vyvíjí v čase? Jde to nějak odhadnout třeba procentuálně? Před pár lety, kolik, jak často byla střídavá péče? Nebo jak je to teď?
1: Tak kdybych já měla z mé praxe, tak skutečně se to mění v čase. Jako předtím ty tátové neměli ten zájem o tu střídavou péči. Bylo to spíš tak, že fakt měli ten zájem jednou za dva týdny se stýkat s tím dítětem. A i ještě v tom roce, myslím, 2021, ta statistika byla taková, že těch 66% už třeba se dává do ty střídavé péče tím rodičům, a teda tím tátům, a stále se to zvyšuje.
0: Dá se říct obecně, že ta věc, kterou my známe pod pojmem střídavá péče, že to funguje?
1: No, funguje, pokud chtějí rodiče, aby to fungovali. Pokud chtějí, tak určitě to funguje, ale i když to jako nefunguje, protože v podstatě ta střídavá péče, tam není potřeba souhlasa rodiče toho druhého. Když nesouhlasí, tak to není důvod, aby ta střídavá péče nebyla. Takže i v těch sporech potom se potkáváme s tím, že ten druhý rodič dělá všechno pro to, aby ta střídavá péče nebyla. Takže hledá ty důvody, proč nemá být ta střídavá péče, zkouší všechny ty argumenty, se kterými se potom postupně už ten ústavní soud vypořádal. No ale když už ta střídavá péče je, tak si myslím, že musí se už ten s rodič tím smířit a potom už ta střídavá péče musí fungovat. Takže oni v těch kolejích už musí potom umět chodit a už když je konec toho soudu, tak ty rodiče si na to musí zvyknout a musí fungovat ty střídavé péči.
0: Když se takové partnerství rozchází takzvaně ve zlém nebo na nože, jak se říká, tak předpokládám, že to je komplikace pro to ustanovení té střídavé péče, jaké zaznívají nejčastěji argumenty.
1: Tak pokud teda budeme brát to z pohledu, že ta matka je ta, která nesouhlasí, což je nejčastější,
0: většinou
1: to tak bývá, tak a nejsou to ty nejzávažnější, nebo když bychom vzali ty nejzávažnější, to je extrém, je to nějaké domácí násilí anebo potom nějaké trestné činy voči tomu dítěti, což teda jsou ty nejzávažnější, ale pokud je to běžná rodina, kde je to jenom konflikt mezi rodičemi, tak je to ta špatná komunikace, že vlastně neumí se na ničem domluvit, neumí se domluvit na školách, neumí se domluvit na kroužcích a takový ten běžný, což si myslím, že ta komunikace je takový nástroj, kterým ta matka může manipulovat, protože když nechce komunikovat, nebude komunikovat. Jo? Když prostě si zablokuje toho otce, nebude komunikovat, tak vlastně uměle udržuje ten konflikt v té komunikaci, což je takové běžné, nebo ten nízký věk dítěte, nebo že dítě musí mít jedno stabilní prostředí, jo? A nebo tam jsou takové, že otec není schopen se o dítě starat, že se o něho nikdy nestaral, že to byla ta matka, která se starala, nebo ten argument, že matka je důležitější než otec, což ty soudy nemají rádi a dneska už ten trend takový není. Je to ta důležitost, ta rovnoprávnost, ty péči těch rodičů má být stejná.
0: Mm-hmm. Vy říkáte, teď jste použila sousloví, že soudy to nemají rádi. Co mají rádi teda soudcové, když před nimi stojí totálně rozhádaný bývalý pár, tak co oni uznají jako v uvozovkách polehčující okolnost?
1: No polehčující okolnost, když se ty rodiče snaží v průběhu toho řízení najít nějaké kompromisní řešení a domluvit se. To je účelem i toho soudu, aby ty rodiče poučil a primárně je směroval k tomu, že jde o zájem toho dítěte a nejlepším zájmu toho dítěte je, že ty rodiče se domluví. Takže tam je i může tlačit, může potom nařídit nějakou mediaci, poslat ty rodiče na nějakou přednášku a jsou ty soudy, které skutečně trvají na tom, aby ty rodiče se dohodli a k tomu je budou vést. Pokud ty rodiče se nedomluví, tak potom je to na tom soudci vyhodnotí, který z těch rodičů je ten, který vyvolává ten konflikt a může to jít k jeho tíži.
0: Co říká vaše zkušenost právě na ten problém mediace? Protože často asi před sebou vidíte dva lidi, kteří ani nemohou být v jedné místnosti, natož aby si řekli dobrý den. Tak co zmůže taková mediace?
1: No, je to taková psychologická možná pomoc pro ty rodiče, protože ten rodič, který nemá zájem o to, aby ta mediace proběhla, nebo nemá zájem na tom, aby se ty spory nějak jako vyřešily nebo uklidnily, tak skutečně to může být potom přihlíženo u toho rozhodnutí, že ten rodič je problémový a nemá zájem na ty komunikaci, takže by to mohlo potom jako jít proti tomu rodiči. Takže často se teda stává, že ten rodič jde na tu mediaci jenom proto, že ví, že to pomůže pro to rozhodnutí, ale jako náhle ten soud skončí a třeba se jim ta mediace i doporučí, aby nadále ještě chodili na tu mediaci, vyřešili si nějaké konflikty, tak už o to vůbec nemá zájem. Takže je tam vidět, že vlastně to bylo jenom pro účely toho soudu, aby na tu mediaci chodil.
0: Jak to vypadá ta mediace?
1: No, mediace vypadá tak, že je tam nějaký odborník, který se jim věnuje, rodiče se tam dostaví, řeknou každý svou, si je tam posadí a každý si řekne tu svou verzi, každý tam sdělí ty nejproblematické věci a potom s nima každou jednu tu věc mediátor rozebírá a zkusí se odstranit ten konflikt a nastavit nějaké pravidla, jak by to mohlo fungovat.
0: To je věc, u které právní zástupce bývá přítomen?
1: Může být, ale nedoporučuje se.
0: Byla jste u toho někdy?
1: Nebyla jsem, ne.
0: A mediaci jako takovou může soud nařídit nějakým výnosem, stejně jako řekněme ambulantní léčení třeba, nebo něco takového, nebo to můžeme doporučit?
1: Tak když ten ano, jako nařídí, ale jako když ten rodič tam nechce jít, tak jako samozřejmě nikdo jako nemůže donutit, aby tam šel. Jo.
0: Počkejte, když soud něco nařídí, tak rodič tam nemusí jít. Není to potom maření?
1: No, není to maření, ale bude to přičteno k jeho tíži, že vlastně tam nešel a bude se na něho hledit, jako že nemá zájem tu situaci vyřešit a nemá teda zájem ani na tom, aby ten vztah s druhým rodičem a vztah mezi dítětem fungoval.
0: Jaký nejhorší příběh z té vaší praxe vám zůstal v hlavě?
1: Nejhorší příběh? Asi takové to poslední, to jsem měla klienta, kterého jsem zastupovala, podnikatel, který byl časově hodně vytížený, rozhodl se teda, že bude mít děti ve střídavé péči, teda, že by chtěl mít děti ve střídavé péči, kde teda matka byla zásadně proti. Použila všechny ty argumenty, jak jsme se tady bavili, ale to řízení se nakonec vyhrotilo tak, že trvalo to asi 3 roky, než jsme se dopracovali k nějakému teda konečnému rozsudku. A z běžného soudu o děti se nám stalo to, že jsme řešili nejenom teda řízení o děti, ale měli jsme tam snad 4 nebo 5 trestních oznámení. Řešili jsme insolvenční řízení, dále různé žaloby ohledně majetku, spoustu žalob, takže se z toho stal fakt skutečně velmi nepříjemný proces, fyzicky, psychicky i finančně náročný pro oba ty rodiče.
0: Jak to dopadlo?
1: Dopadlo to tak, že soud s ohledem na tu judikaturu a vývoj ty sociální situace, tak jak rozhoduje ústavní soud, tak neměl jinou možnost, protože ten otec skutečně byl, měl zájem o tu péči, staral se velmi kvalitně o ty děti. Děti se vyjadrovaly v podstatě konstantně, že mají rádi oba rodiče, že chtějí být ve střídavé péči, takže nakonec odvolací soud potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně, že dítě jsou ve střídavé péči a střídají se po týdnu.
0: Ono se snad může stát, že nějaké dítě řekne: já tatínka mám raději, nebo nemám rád tatínka, nebo...
1: No stát se to
0: skoro
1: samozřejmě...
0: Skoro bych řekl, že každé dítě má rádo oba rodiče, ne?
1: Jako když ty vztahy jsou takové, jakože fungují relativně, tak určitě to dítě, jako je dítě, ono má rádo tátu i mámu. Ale může se to samozřejmě stát, ale potom je potřeba zkoumat, proč to říká. Jestli to není jenom něco, co slyší doma, třeba od ty maminky, a záleží i, kolik tomu dítěti je let. Jo. Jestli to nějaké malé dítě někde to slyšelo, anebo skutečně už je to třeba 6leté dítě, které už umí projevit ten názor, tak je potřeba pátrat po tom, proč takový názor má a kde se stala chyba.
0: Mm-hmm. Vy jste před chvílí zmínila konkrétní případ podnikatele a možná se nabízí ta otázka, která musí každého napadnout. Většinou ti podnikatelé pracují od nevidím do nevidím, většinou zodpovídají za nějakou velkou celou firmu nebo její část, a velmi často slyšíme, že podnikatelé obětují i část toho rodinného štěstí té práci. Je to argument, který soud třeba přijímá? On si podniká, buduje firmu, tak já mu děti nedám?
1: Jako argument, to byl častý argument těch maminek, že vlastně jako argumentovali tím, že oni od malinka jsou s tím dítětem, ten táta není doma a neumí se postarat. Ale v podstatě to byla taková dohoda vlastně těch rodičů, že tak je to i běžný, že ta máma je s tím dítětem doma do těch 3 let a táta pracuje, zase on tu péči zajišťuje jinak. On zajišťuje to zázemí finanční, stará se o to, aby to dítě mělo co jíst, aby mělo kde bydlet, takže vlastně byla to dohoda těch rodičů. V okamžiku, kdy se to partnerství rozpadne, tak ta dohoda padá a musí si nastavit ty rodiče novou dohodu. Takže samozřejmě tento argument nemůže jít k tíži toho tátu, protože vlastně taková byla dohoda, že se ty rodiče dohodli, a když se to rozpadne, tak ta dohoda už padá, musí si nastavit nové pravidla. Když má o tu péči zájem, tak si přizpůsobí i ten čas. Třeba tady v tom konkrétním případě ten můj klient si nastavil, že vlastně ten týden, kdy se střídali děti, tak ten týden pracoval víc, a ten týden, když měl děti, tak pracoval zase míň. Mm-hmm. Že si to jako nastavil. Nemůže tam být ta diskriminace toho rodiče jenom z důvodu zaměstnání.
0: Vy jste už zmínila roli těch dětí. Ptá se soud při rozvodu a řekněme při krvavém rozvodu na názor těch dětí? Je to vůbec důležité?
1: Je to velmi důležité. To jako, kdyby se o vás rozhodovalo, s kým chcete žít nebo nechcete, tak i u těch dětí je asi důležité, jako aby ten
0: tak
1: soud...
0: Tak mě 54 let, ale je to dítě třeba, že?
1: Tak je to osobnost, nemá to být jenom objekt toho sporu, je to prostě subjekt, je to účastník, rozhoduje se o tom dítěti, takže pokud to dítě je schopno nějak formulovat ten svůj názor, tak vždy by ho ten soud měl vyslechnout, potom se už jenom zvolí ta forma, která je nejvhodnější, jestli to bude ten kolizní opatrovník, ten OSPOD, anebo to bude přímo soudkyně. Nám se teda stalo, že ta soudkyně šla třeba skutečně do školy, že rodiče nevěděli, kdy zašla do školy, a přímo ve škole se toho dítěte ptala na to, jak by si to představovala. Nemůže se teda ten soud zeptat přímo, že jestli chce být s tatínkem víc nebo s maminkou, to je pro to dítě velmi náročné. ale může se ptát třeba, co dělá u tatínka, jaké mají tam koníčky s tatínkem, jestli se tam těší, to samé u maminky, a pokud to dítě je nadšené, a to se stalo i v našem případě, řekli, že prostě u tatínka mají spoustu koníčků, že jsou tam rády, tak ty děti, tak není důvod, proč by neměl se tomu názoru.
0: Dobře, ale malé dítě může kdykoliv cokoliv plácnout, může. Takzvaně. A ve chvíli, kdyby se tedy přiblížilo k tomu jeho názoru, tak třeba už za 5 minut si to dítě myslí něco jiného, tak si říkám, jakou to má váhu toho soudce, že ona teda váží cestu do školy, tam předpokládám, že to asi není během výuky, takže i to dítě je asi v nekomfortní situaci, přinejmenším situaci, kterou nezná, tak jak se toto řeší?
1: No, i ta forma, že to bylo ve škole, kdy to dítě jako, může to být pro něho nepříjemný, že v podstatě má to takové bezpečné prostředí, které mu je narušeno, tak asi to nebyla úplně vhodná forma, ale v tomto konkrétním případě ty děti byly vyslychané 3x a 3x řekli stejný názor, takže tam už je jasné, že to dítě asi, sice byly tam i nějaké jako názory, které bylo vidno, že jsou, buď teda to mají od maminky nebo od tatínka, ale to podstatné, že vždy řekli, máme rádi mámu i tátu, chceme, aby to bylo spravedlivý a chceme být u každého rodiče stejně, tak potom už není asi dál co řešit.
0: Takže toto je věc, kterou se následně potom ti rodiče dočtou třeba
1: tak,
0: i v tom rozsudku.
1: Tak. A podle toho se musou zařadit jak dál.
0: V okamžiku, kdy ta situace je ale komplikovanější, že některé ty děti bývají takzvaně naočkované, tu od matky, tu od otce, a tak to jednoznačně, jak to popisujete, vy to třeba zdaleka nemusí být. Jsou také děti, kteří říkají, já možná za tatínkem nechci z toho důvodu, a třeba ta máma, nebo to naopak, mu podstrkuje tomu dítěti něco, co třeba není úplná pravda. A to dítě je schopno to říct. Tak jak se toto řeší?
1: No to určitě bylo i tady v tom případě, tam se spoustu řešilo takových, že přišli od maminky, měli nějaký názor, od tatínka měli nějaký názor, spoustu věcí nebyla pravda, ale ty děti jako jsou celkem chytré, pokud se ten rodič s nima baví, ten rodič jako by měl tím dětem vysvětlit, jaká je situace, co se děje, tak oni už někdy, přesně tady se stalo, že ty děti řekly, chceme, aby to bylo spravedlivé, což ty rodiče sami nebyli schopni říct, jo, že prostě, že ty děti si to nějak vyhodnotí. A myslím si, že s hodně zvolenými těmi dotazy toho soudu, což oni ví, jak se těch dětí ptá, tak z toho dítěte dostanou skutečně ten názor, jak by to dítě chtělo, nebo spíš potom můžou vychytat nějaké ty věci, které tam nejsou v pořádku, a potom na tom zapracovat s těma rodičema.
0: Vy jste hovořila o situaci, kdy ten konkrétní případ trval 3 roky a dá se nějak odhadnout, jak je to v průměru taková věc, více či méně problémová, časově náročná a třeba i finančně? Kolik stojí takový průměrný rozvod a tahanice o děti?
1: No to záleží právě, jak dlouho ten soud bude trvat. Ono obecné doporučení je, aby ty řízení o děti byly co nejrychlejší z důvodu toho, aby ty děti netrpěly nebo nebyl ten tlak na ty děti tak velký. Doporučuje se, aby do 6 měsíců padl první rozsudek, což teda se nám například v tomto případě nepovedlo, protože když se to vyhrotí tak, že se to rodiče neumějí dohodnout na škole a musí se podávat předběžné opatření, nedomluví se na prázdninách, zase se podává předběžné opatření a různé tady ty spory, tak se může stát, že máme rok a půl a nemáme ještě rozsudek prvního stupně. Tím pádem i ty náklady na to řízení budou vyšší, pokud se ještě řeší další spory, třeba ty trestní oznámení a další majetkové věci, tak i finančně to může být pro toho rodiče velmi náročné. Tady v těch sporech soud nepřiznává náhradu nákladů řízení, protože nelze určit, kdo je ten vítěz v tom sporu, takže si ty náklady nese každý z těch rodičů sám, takže si musí toho advokáta platit sám. Potom už záleží, jaký advokáta si zvolí, jaká tam je domluva ohledně ty odměny, ale třeba tady v tom konkrétním případě, tam ty náklady, když vezmeme i ty předběžné opatření a že se to táhlo 3 roky, tak to může jít 10 tisíce, 100 tisíce.
0: Takže takového podnikatele, který si najme advokáta nebo advokátku na spor o děti, tak si musí připravit třeba 100 tisíc.
1: Záleží přesně, kam se to vyhrotí a kam se to bude tlačit, a pokud to fakt bude tak, že ještě v tom budou i další spory, tak pokud by to byl jenom spor o ty děti, tak ta částka nebude tak vysoká, ale pokud by se nám to dalo do takového extrému, že toho klienta budete zastupovat v trestních řízeních, insolvenčních řízeních, dalších žalobách o majetek, tak rozhodně určitě.
0: Má nějakou výhodu, když ty rodiče ještě předtím, než jdou před soud, se třeba na střídavé péči dohodnou a před tím soudem to deklarují, jsme dohodnutí tak a tak, a my prosíme, abyste nám to jenom posvětili. Je to výhoda?
1: Je to obrovská výhoda, jednak už z toho finančního hlediska, jednak z toho psychologického hlediska, že i pro ty rodiče ten soud je velmi náročný, co se týká psychiky. A ohledně časového, když jsou rodiče domluveni na střídavé péči, přijdou už s konkrétní dohodou, tak v podstatě soud do toho vůbec nějakým způsobem extrémně nezasahuje, podívá se, jestli ta dohoda je v nejlepším zájmu nezletilého, a pak jim tu dohodu schválí a tím pádem je ten soud v podstatě hned vyřešen.
0: Právnička, advokátka, která se zabývá rodinným právem, teď pozorujete tady ty různé životní příběhy, do jisté míry je i žijete, protože musíte znát veškeré podrobnosti. Jak to zasahuje do vašeho soukromí?
1: No, zasahuje to hodně, protože hlavně tady ty rodiny sporu jsou takové, že vy jste spíše už taková součást té rodiny, se kterou to řešíte. Potkáváte se i s dětma a ten klient, když něco potřebuje, a pokud je ta situace fakt skutečně tak vyhrocená, tak se stane, že je potřeba něco řešit okamžitě nebo i o víkendu. Jo, stane se, že ten klient mi píše i o půlnoci, musíme hned teď vyřešit, protože jsem zjistil, že tam je nějaké předběžné opatření, na to máte prostě, nebo chcete podat předběžné opatření, všechno se to musí řešit ze dne na den, takže je to i pro mě hodně, hodně náročný takovýto spor.
0: Říká se, že Ševcova kobyla a Kovářova žena chodí bosy. Je to případ i váš? Nebo si víte za každých okolností v osobních věcech rady?
1: No, tak určitě tak. Já mám takový pocit, že spíš dokážu řešit ty cizí problémy, než ty svoje problémy. Že bych potřeba taky někoho, aby to za mě vyřešil.
0: Tak si připravte 100 tisíce. Jsem rád, že jste přišla, nashledanou.
1: Děkuji vám, nashledanou.
0: Naším hostem byla Iveta Strmeňová.
2: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz Posloucháte Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Oskar Krejčí je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Oskar Krejčí je politolog, autor desítek knih a univerzitní profesor. Pane profesore, když sledujete současné kroky Donalda Trumpa, jak hodnotíte jeho diplomacii?
2: Diplomacie, je to velice svérázná diplomacie, řekl bych diplomacie bez protokolu. Je to velice účivová záležitost, která nebere ohledy na nějaké protokolární tradice a směřuje velice přesně do vybraných cílů. Já nevím, jak to nazvat, řekl bych, že je to pulzní diplomacie. Když se podíváme, jak jedná s Kanadou nebo s Mexikem, ona vystřelí a pak zase se stáhne, pak znova vystřelí. Vidíme, že on něco v úmyslu má a ty výkřiky k médiím, které strhnou pozornost vždycky celého světa, ty hlavní cíle zřejmě zakrývají. A my ty hlavní cíle někde můžeme dešifrovat, třeba v té Latinské Americe. Ale třeba pokud jde o Ukrajinu, tak tam je to mnohem obtížnější.
1: Mm-hmm. Jak jste dešiftroval, nebo jak jste četl tu onu schůzku v Bílém domě na konci února s Volodymyrem Zelenským? Byla tam přítomná diplomacie?
2: Byla tam přítomná. Takhle, diplomacie tam byla přítomná v těch horších podobách. Řekl bych, že ukrajinská delegace přišla krajně nepřipravená. To se nesmí stát. A ta ukrajinská velvyslankyně se během jednání chytala za hlavu, ale je to i její vina. Ta představa Trumpa, kterou si zřejmě přinesl do Bílého domu Zelenský, ta představa, že ho s prominutím ukecala, byla nesmírně naivní. Nesmírně naivní a pak už to nezvládalo a plynulo to, kam to plynulo. Ale v pozadí je jedna důležitá věc. A když se podíváte na program republikánské strany do voleb, ve kterých Trump vyhrál, tak tam není ani slovo o Ukrajině. Když se podíváte na G.D. Vance, na jeho projev na Mnichovské konferenci, ani slovo o Ukrajině. Takže z toho se dají vyvodit dva závěry. Nepokládají za příliš důležitou ten problém na Ukrajině, pokládají jiné záležitosti za důležitější, a nebo, což je asi blízko pravdě, neexistuje jednotný názor. A teď se formuje ten názor Bílého domu, formuje se za pochodu s tím, že většinový názor v tom Trumpově okolí a asi i uvnitř Trumpa je ten, že tu válku je třeba skončit a že to skončení bude mít charakter kompromisu, ve kterém Ukrajina přijde o značnou část území. Takže tohle jediné se z toho dá vyčíst. Diplomacie tam byla, akorát, že měla netradiční podobu, bych řekl.
1: Nicméně dal se takový střet očekávat s ohledem na minulost obou pánů, na to, jak vlastně Volodymyr Zelenský podporoval Bidena. Trump ho často častoval nějakými, řekněme, nepěknými slovy, když budu já diplomatická, tak nebylo to vyvrcholení nějakých jejich vztahů a té špatné chemie, která mezi nimi byla?
2: No, nejde ani o osobní chemii, ale nezapomeňte, že Trump je odchovanec sporů a rovaček, bych řekl přímo, realitních kanceláří. To je developer, který stavěl baráky v New Yorku. To znamená, že se umí tlačit v davu. Je třeba vidět. Další důležitá věc, co už je známý z jeho prvního období, není to člověk ideologie. Jestliže Biden se oháněl nějakými hodnotami demokracie a tak dále, to nebyly hodnoty, ale byly to skutečně ideologické představy, tak tohle je Trumpovi cizí a počítá náklady a zisk. Náklady a zisk. Z tohle hlediska je Ukrajina hluboce ztrátová. A on ty náklady a zisk počítá ještě jinak, než si myslí Zelenský a než si myslí asi většina představitelů Evropské unie. On to nepočítá, ty náklady a zisk, jenom v tom regionálním rozměru evropském, ale on má nějakou globální vizi. Zná, on potřebuje nějakým způsobem se dohodnout s Ruskem aby si připravil nějaké dohody s Čínou. Takže to je mnohem složitější hra, nebo chcete-li hra na více šachovnicích, a Zelenský, respektive ten tým jeho, si to neuvědomil a neuvědomil se to podle mého názoru ani Británie, ani Evropská unie.
1: Zmiňujete Evropskou unii, jak hodnotíte to, jakým způsobem zareagovala na tu přestřelku v Bílém domě, že se vlastně ne všichni státníci, ale sešikovala za Volodymyra Zelenského a vyjádřila mu podporu?
2: Absolutně hystericky se chová. Absolutně hystericky. Tohle chce vždycky zachovat klid a pokud možno se postavit do role prostředníka. Tohle vůbec ta Evropská unie zase nezvládla. Navíc začal se chovat přesně tak, jak potřebuje Trump. Když si vezmete ty jeho výchozí požadavky vůči Evropě, tak tam zaznělo třeba vydat na obranu 5% hrubého domácího produktu. A co udělala Evropská unie v reakci na Trumpovy pokusy zarovnat Zelenského do americké zahraniční politiky? Jak zareaguje na zvýšení vojenských výdajů? Přesně to, co Trump chtěl. A kde budou nakupovat ty zbraně Evropani? Nejsou vůbec na Trumpa připraveni a pak začnou improvizovat. On jim právem řekl, právem, i on, i Rubio, i Renzi, právem řekli Evropanům, a kde je váš mírový plán za ty 3 roky? Žádný neexistuje. Jenom zbrojit. To je prostě nesmysl. Takhle se z té války nikdy nedostane. To má stoprocentně tam pravdu. Tak oni začali okamžitě improvizovat hned v Londýně a vystřelili ten, řekněme, francouzský plán, který se mezi tím stal plánem i Zelenského. To znamená zastavit palbu v podobě zastavení útoku letadel a lodi, což je samozřejmě hluboce naivní. To je francouzská snaha zatlačit Rusko do situace, kdy ono bude tím, kdo překazí jednání, protože zastavuje se palba jenom na úrovni těch zbraní, ve kterých má převahu Rusko. Takhle se mír dojednávat nedá. My potřebujeme, takhle, jestli bych správně jak četl ty Trumpovy vize, tak je to zastavení palby, potom příprava mírové dohody, pravděpodobně včetně prezidentských voleb na Ukrajině, a potom podepsaná mírová dohoda o Ukrajině, kde už potom ty záruky, kdo převezme nebo nepřevezme, to je zcela nejasné, ale nebude to NATO, protože k tomu evidentně Spojené státy nedají souhlas, a nebudou to Američané, kteří by tam stoupili sami. To znamená, tady se hraje o to, jestli tam budou ty bezpečnostní záruky budou hlídat vojáci z globálního jihu, anebo se tam nadspou Francouzi, Britové, Poláci a tak dále.
1: Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal ohledně těch výdajů na obranu, kdy Donald Trump řekl, že mají evropské státy navýšit výdaje na obranu a evropské státy reagovaly tím, nebo reagují, že navýší. Jak se měli zachovat správně, podle vás?
2: Zachovat by se měli takhle, to se musíme jít trošku obecněji. Když děláte nějakou propagandu a nechcete přímo lhát, tak máte 2 možnosti. Buď zatajovat nějaké informace, anebo ty důležité zaplavit. Zaplavit nedůležitými informacemi, takže lidi se v tom vůbec nevyznají. Takže Evropa podle Trumpa málo zbojí. Co je Evropa? Od Atlantiku po Ural, tak jak říkal Vigo, nebo je to Evropská unie, nebo je to evropské státy. Na to proto není to težný. Řada států není v Evropské unii a je v NATO a naopak.
1: Myslíte, že se v tom Donald Trump vyzná? Co je Evropská unie, co je Evropa?
2: Takhle, on se tom těžko někdo vyzná, i z těch profesionálů, protože ty organizace, i když se to na první pohled nezdá, oni jsou dvojčata. Oni se navzájem doplňují. Nemůžete vytvořit polostátní útvar, jako je Evropská unie, a nemít ho čím silově bránit. Takhle svět nefunguje. Vy musíte mít nějaké silové zabezpečení státu nebo soustátí. A to silové zabezpečení Evropská unie nikdy neměla, i když mockrát o tom mluvila a tak dále. A to silové zabezpečení dělá to dvojče, kterému se říká NATO. Takže to propojení tu určité je a dá se s tím samozřejmě hrát si, vy si můžete počítat. Ale ty základní údaje, když už se o těchto věcech bavíme, jsou zřejmé. Loni výdaje NATO z Euroatlantické aliance byly 1,8 bilionu a světové výdaje 2,4. To znamená nad 50% světových vojenských výdajů dává NATO. 32 států z Euroatlantické aliance dává víc než zbývající státy, kterých je 200. No. A vykřikovat tady, že dáváme málo a že to musíme navýšit, no to jsou šílené představy. To znamená, vy nesmíte dávat na obranu, já nevím, 1% nebo 6%. Vy musíte dávat tolik, kolik je zapotřeby. Vy musíte si vyhodnotit hrozby a rizika a podle toho dát 1% nebo 7%. Tohle to házení procentama z celku, který nikdo nezná. Protože dneska HDP státu NATO je 8x větší než HDP Ruska. To jsou absurdní hausnumera, s kterými se pracuje. Kdyby byl nějaký politik, chytrý, a nechal se donutit, řekněme, k těm 5% Trumpovým, tak by mohl začít pracovat s tím, že obrané výdaje, to je třeba ženijní jednotky na podporu obyvatelstva v době záplav. Jo, to znamená vyrábět si systém proti hrozbám přírodním. Protože představa, že Rusko se teď mrhne na Poláky nebo na Česko, no to je představa fantasmagorická. Rusko bude mít po skončení téhle války mnohem víc starostí, než se zdá, samo se sebou a bude se podle všeho dál orientovat směrem na Pacifik, což je naše ztráta, protože my potřebujeme ropu a plyn.
1: Když mluvíte o Rusku, jak hodnotíte vůbec Trumpovu politiku vůči Rusku ve srovnání s tím, jak přistupuje k Ukrajině? Často slýchám kritiku, že k Ukrajině a k Volodymyru Zelenskému je tvrdý, kdežto k Putinovi je smířlivý.
2: No, k Putinovi musí být smířlivý, protože řeší i nejen ukrajinskou válku s Putinem. On mluví o tom, že by bylo dobré, kdyby ty tři největší státy, vojensky největší, Rusko, Čína a Spojené státy snížily vojenské výdaje a pak můžete si hrát s těma prťavýma státama v Evropě. Vy potřebujete, jak to říká Trump, se dohodnout o snížení jaderných arzenálů na polovinu. A to Francie dneska vykřikuje, že vezme pod ochranu Evropu, pod jaderný deštník. Poláci už se hlásí, že by chtěli svou jadernou, francouzské jaderné zbraně na svém území. Proč? Protože když jim vypadnou ze hry američtí vojáci, tak budou s tím Ruskem na první pohled sami. A oni se bojí toho trojoddělení Polska, když to řeknu velice natvrdo. Dokonce bylo 5 těch dělení, ale říká se trojoddělení Polska. Jenže v okamžiku, když odejdou Američané, tak oni by se měli brát nejen Ruska, ale i toho Německa. Jestli mají tyhle geopolitické předsudky. A oni je mají. To znamená, proto se hrnou, že by chtěli mít francouzské jaderné zbraně na svém území případně. Nejen vůči východu, ale i vůči západu. A co si budou myslet Němci, když budou chráněni takzvané francouzské jaderné zbraně? Nebudou chtít svoje? A teď si to vemte. V současné době má Francie 290 jaderných náloží a Rusko 5580 jaderných náloží. 5580 versus francouzský štít o síle 290. Ten svět vypadá, že se zbláznil. Když budeme žít jenom z tohle a nebudeme pěstovat diplomaci, nebudeme hledat cesty k dohodám a budeme jenom se honit za, kdo dá větší výdaje na zbrojení, tak to dopadne špatně. Protože my si můžeme 100x namluvat, že to děláme na obranu, ale ta druhá strana si bude říkat, ale co když to dělají na útok? A jak jim prokážete, že se nechystáte útok? To je zrcadlový efekt. Vždycky musíte reagovat na nejhorší variantu. To znamená, když on zbrojí, já musím taky zbrojit, když on zbrojí, a už jedeme ve spirále.
1: A přijde preventivní válka.
2: Vy
1: jste zmiňoval, že Donald Trump řeší s Ruskem nejenom Ukrajinu. Mám tomu rozumět tak, že si to s Ruskem nemůže rozházet?
2: Takhle, on v téhle těch věcech je tam nečitelný, jo. Ale když se vrátíme k tomu jeho diplomatickému stylu, bez ideologických předsudků, tak vidíme, že on je schopný se dohodnout v podstatě s každým. To je strašně důležité, protože většina těch mezinárodních politických problémů je postavená na předsudcích a nebo na nějakých zbytečných vojenských strategických kalkulech. Ano? Já už jsem to několikrát říkal, znova. Kdyby se Trump dneska rozhodl, tak ať se dohodne ten Tchaj-wan s Čínou sám a nebudeme se jim do toho plést, tak oni se dohodnou. No? Předtím by musel Trump samozřejmě stáhnout tu výrobu čipů do Ameriky s Tchaj-wanu. Od nich to je. A nic se neděje. Proč by se nemohla Severní a Jižní Korea dohodnout? Když se můžou dohodnout Spojené státy a Severní Korea, jak to předvedlo tam v minulém období, pokázal mu to byl jeho poradce. Ten Trumpův přístup je jiný a může se ukázat jako efektivní. Nebezpečný na tom přístupu Trumpově je, že je postaven na osobních vazbách. Ano? Já se dohodnu s dalším developerem a my tu barák postavíme spolu. On se dohodnul a postaví barák. Ale takhle se dohodnete jako Gorbače, že dohodne se s Bushem na to se nebude roztahovat na východ. A jaká je závaznost téhleté ústní dohody pro dalšího prezidenta amerického? Nulová. Nulová. Ty smlouvy musí být dělány tak mezinárodní, aby byly sebesplnitelné. To znamená, musí být výhodné pro obě strany. Protože vy tu nemáte nějaký vnější dozor, který by odsoudil velmoc za to, že porušuje smlouvu. Jaký se to soudit? I když podle smlouvy o smlouvách můžete vypovědět smlouvu, když se změní situace. Tečka.
1: No a kde bere Donald Trump tu jistotu, že Rusko smlouvu dodrží? A dokonce říkal, že je přesvědčen o tom, že ji dodrží. Byť v minulosti, když zmíníme Minské dohody, si vzpomeneme, tak nedodržel.
2: Ale co to je první? Minské dohody jsou velice složitý materiál. První, co vás zaujme, když je čtete poctivě, takže tam není ani půl slova o Krymu. Půl slova o Krymu tam je. Bavíme se hlavně o tom druhým materiálu a tam je jasně napsáno, že se Kyjev domluví s povstalci, jak postupovat dál a bylo to směrováno na podstatě federalizaci Ukrajiny, což podle mého názoru měl být záležitost od samého začátku o samostatnění se Ukrajiny. Jsou tu tam regiony, které etnicky byly ruské, také volili vazbu na Rusko, nikoliv vazbu na západ. A Kyjev, zvlášť po převratu v roce 14, ty etnické skupiny chtěl ruské etnicky ukrajinizovat. Zbavit jejich řeči a tak dále, a tak dále. To je srozumitelné. A po celou tu dobu od převratu až do ruské intervence z ukrajinské strany se střílelo na ty povstalce. Po celou tu dobu umírali tam děti. Existují na to statistiky OSN, veřejně dostupné. Zná ten konflikt dál pokračoval. Kdyby tehda Putin s ohledem na přípravu minských dohod nezastavil ty povstalce, tak se pravděpodobně dostali do Kyjeva v roce 15. Ale špatně to odhadl, domníval se, že může dohodnout se s Francouzi a Němci a udělal chybu. Udělal chybu, protože ten, kdo stál za převratem, nebyli Francouzi a Němci, ale Spojené státy.
1: Spojené státy americké, že souhlasíte s tím, že to, co říká Václav Klaus, neříká to jen on, že to není konflikt Ukrajina-Rusko, ale že je to americko-ruský konflikt a Ukrajina je obětí toho konfliktu?
2: No, je to, říká se tomu v angličtině proxy war, válka v zastoupení ze strany Spojených států, ze strany Bidenovců, bych to řekl takhle ošklivě, protože Biden byl viceprezident, který tyhle věci vlastně obstarával už v dobách, kdy to všechno vlastně začalo, kolem toho 14. roku. I tehdy, i potom za Bidenova prezidentství Victoria Nolanová dělala náměstky ministra zahraničí a ona to vlastně kočírovala. Ten převrat i potom tu válku, abych tak řekl ošklivě. To je dáma,

0: tady hraje vabank, ale vychází z toho, že Putin ty dohody s ním, on říká se mnou, Putin tu dohodu neporuší. A když se ta dohoda dobře připraví, to znamená, prosadí se ten talent vyjednávací Trumpův, tvrdý měkký, ta pulzující diplomacie, tak proč by to, když bude ten kompromis připraven dobře, proč by ho Putin porušoval? Uvidíme, jo. My nevíme, kam ta ruská armáda zajede, jestli obsadí Charkov, Cherson, Oděsu, jo. To jsou tři města, které v úvahách skrytu všech těch analytiků zůstávají. Dojdou Rusové do Charkova, Chersonu a do Oděsy.
1: Americký prezident stanovil několik podmínek pro obnovu vojenské pomoci Ukrajině. Podle zdrojů televize NBC News požaduje, aby Ukrajina podepsala onu dohodu o nerostných surovinách, aby Volodymyr Zelenský vyjádřil ochotu postoupit Rusku část ukrajinského území a také, aby podnikl kroky k vyhlášení prezidentských voleb. Je toto kompromis?
0: No, je to kompromis určitě, ale takhle, nikdo z nás neví přesně, co vlastně Trump chce a do značné míry to neví ani Trump. On je velice pružný a když ta rovnováha se vyvine trošku jinak, tak ty své požadavky posune takhle. A tohle je jeho výchozí postoje. Kompromis to jednoznačně je, protože na frontě je dneska převaha ruské armády. Ona, když se zastaví, tak je to upřímně řečeno její dobrá vůle. Což je samozřejmě, může se nám to stokrát nelíbět. Ale základní problém není to, jak se chovají Rusové ve válce, jak se chovají Ukrajinci ve válce. Základní problém je, takové války jsou nesmyslné a neměly by být vůbec. To je jako, když vám ty veřejnoprávní média přinášejí obrázky toho, jak se brutálně chovají ruští vojáci, tak první, co vás napadne, je to britská propaganda, druhé, co vás napadne, Ukrajinci se tak nechovají. Tak prostě válka probouzí v lidech ty nejhorší pudy. Kruci nám, proto chceme, aby válka nebyla. A ne, aby jeden byl lepší než druhý. Takže byl by to kompromis, protože ta ruská armáda dneska je v ofenzivní pozici.
1: Za dva dny má proběhnout další jednání, tentokrát mezi americkou a ukrajinskou delegací.
0: Myslím, že už zítra.
1: Už zítra dokonce. Ano, dneska už mám podívat, tak už zítra. V Riádu. Myslíte, že to přinese nějaký zásadní posun, toto jednání? A Volodymyr Zelenský ani Donald Trump nebudou přítomní?
0: Zelenský bude za dveřma.
1: Bude tam někde přítomen, ale nebude u toho jednání.
0: Je vidět, že už ztrácí glanc. No. Tohle by neměl dělat. No, budiš,
1: neměl by tam jezdit.
0: Měl by to ty chlapce nechat. Jede tam Jermak, to je jeho šéf kanceláře, ale zase Jermak je jeden z těch, o kterým jsem mluvil, že by mohl kandidovat na prezidentskou funkci proti Zelenskému, takže ty vztahy asi se tam budou teď komplikovat uvnitř té elity kyjevské. No, teď už tam bude soutěž každý s každým, jakož to tak bývá. Podobně to za chvilku začne tady v Evropě, že když zjistí, že Trump zítra neodejde, tak musí převlíckovat. Představit si, že budou čurat proti větru 4 roky, no dobrý, ne? Nechtěl by být na jejich místě, takže nějaký, nazveme to kompromis, musí Evropa nalíst. Je třeba asi zachovat tvář, jo? Ale nemyslet si při tom, že zároveň budeme plivat na Trumpa, tak asi to zachovat tvář nezachovají. Takže něco tam určitě dohodnou. Ty původní signály říkaly, že Američani mluvili o tom, že by bylo dobré se vrátit k těm istanbulským dohodám, což by nebylo špatné, ale pak se bavíme skutečně o tom modelu zastavení palby, příprava smlouvy, volby prezidentské, tím odchod Zelenského a pak nějaké bezpečnostní záruky.
1: Když jste zmiňoval Evropu, když Evropa nebude zatažena nebo přizvána do těchto jednání o uzavření nějakého příměří na Ukrajině, později míru, jak by se měla k tomu postavit? Jak by se měla zachovat? Jak jste říkal, musí si zachovat tvář, ale a tak dále. Tak co má teď dělat? Má přijít s nějakým mírovým plánem? Má začít sama někde vyjednávat?
0: Ne,
1: co má dělat?
0: To je lehký.

0: který by měla podpořit buď Zelenského nebo Trumpův plán a nevymýšlet si něco jiného. Ten Zelenského plán takzvaně podpořili, protože to je plán Macrona, jenže to je na houby plán, protože Macron si chce zachránit tvář, doma to s ním vypadá tak, jak to s ním vypadá, hraje si na De Gaulle a neumí to. Takže ty jeho návrhy jsou podle mého názoru naivní a nepřijatelné. Nerespektují to, co bohužel se sformulovalo. Ta linie fronty určuje základní karty pro jednání u diplomatického stolu. A ta linie fronty se pohybuje směrem na západ. Platí to, co říká Trump a co říkal Evans i Rubio, že každý den znamená víc mrtvých Ukrajinců, každý den znamená další ztráta ukrajinského území. A z toho se nevyvlíknou, to prostě nejde. Ta ruská převaha je jednoznačná od začátku. Ukrajina je stát, který žije na kapačkách, dalo by se říct, na životadárných kapačkách z západu. Jo? A ty teď budou končit. To je pro Trumpa platí náklady příliš vysoké na srovnání se ziskem a musí přemýšlet globálně, ne regionálně, jako přemýšlí nějak Brusel. Brusel si chce hrát na globálního hráče s regionálním myšlením, to nejde. Tak přesně řečeno, ne, ale dopadne to špatně.
1: Pane profesore, úplně poslední otázka na závěr. Váš odhad, kdy by mohla utichnout palba na Ukrajině?
0: Ideální do 9. května, to by bylo krásné.
1: To by bylo krásné, je to i reálné?
0: Je to reálné. Je to reálné, ty karty, jak s oblibou říká Trump, které mají v ruce Spojené státy, jsou jednoznačné.
1: On říká, že mají Spojené státy, že má Rusko, ale že Ukrajina žádné karty nemá. Je to tak?
0: No, ale ty karty, které mají Spojené státy, když vypnou GPS, když vypnou Skylink, tak jak budou lítat ukrajinské rakety? Kde budou brát informace o tom, jak se shromažďuje ruská vojska k velkému průlomu, když nebudou tam mít v týlu, ruském týlu, zavěšený americký družice. To je další omyl Evropské unie, to jako se vytvoříme vlastní družicový systém. No? Mezikontinentální strategické rakety proti Rusku si budeme stavět.
1: Pane profesore, děkuji za tento rozhovor, děkuji, že jste byl naším hostem 9. května, si na vás určitě vzpomenu.
0: Bylo by to hezké.
1: Naším hostem byl Oskar Krejčí. Radio Xaver.

0: tady máme ten zobáček někdy kolem roku 2020, kdy se prodávalo, a teď je tady ten obrovský vzestup až na 30 tun zlatých rezerv. Co to znamená, co to ukazuje pro lidi, ke kterými teď mluvíme, což jsou většinou takový ti drobní nebo větší středatele?
1: No, že se můžou inspirovat tady trošku. Ono zase bylo zajímavé, kdybychom ten graf ještě protáhli dál v čase, tam bychom viděli vlastně, že ta centrální banka z nějakých 70 tun, které držela po rozdělení federace, z těch 100 tun, které se dělily, vlastně v těch minimech tady to kleslo až na nějakých 9,8 tuny, že jsme prodávali, samozřejmě největší objemy kolem 50 tun se prodalo v tom období 1995 až 7 tuším. Tam bylo velmi zajímavé, že centrální banka prodávala v průměru za 350 dolarů za trojskou unci. A teď si všimneme, že nakupuje za 2300 třeba dolarů za trojskou unci. Tak jako mohli bychom si položit otázku, jestli bylo úplně rozumné tam prodávat. Já si myslím, že nebylo. Myslím si, že nám to potvrzuje ten graf. Ale druhá věc je, že tady vidíme to, co dělá nejenom Česká národní banka, ale řada jiných centrálních bank. Vidíme rekordní nákupy právě od toho roku 2008, kdy každý další rok pomalu překonává ten rok předchozí. My jsme viděli v roce 2022, že si centrální banky nakoupily nějakých 1140 tun zlata, nejvíce od roku 1964, to znamená, že nakupovali i víc než v době, kdy byl úplný zlatý standard. O něčem to svědčí. Ano. Mimo jiné, po mém soudu to svědčí o tom, že ty centrální banky nevěří tomu vlastnímu produktu, těm penězům, které tisknou sami. To znamená, kupují něco jiného, kupují zlato, rozhodně to nedělají proto, aby prodělali. To nemůžeme z toho podezírat. Oni to dělají ze třech důvodů. Jednak očekávají další období zvýšené inflace, očekávají pokles jiných tříd aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy a podobně. To znamená, očekávají nějaký krizový tam vývoj a velmi pravděpodobně se připravují na nějaké nové měnové uspořádání, kde zlato bude hrát významnou opět roli. To znamená, ještě jenom, pardon, jak nezapomněl, Česká národní banka loni byla pátá nejvíc nakupující banka na světě, dohání ten deficit, to, že podstatnou část toho zlata prodala, a dneska drží nějakých 39,71 tuny aktuálně.
0: Tak já ještě řeknu, že ta e-mailová adresa, kde se mohou zúčastnit nebo si objednat spoření, zní zlato@mincex.cz. Dobré je uvést telefonní číslo.
1: Určitě.
0: Pro rychlejší spojení a stále platí ta 30%
1: sleva na vstupní poplatky.
0: Sleva a budeme rádi my v XTV, když nám napíšete, jak se vám s tím spořením dařilo a třeba pošlete fotografii.
1: Určitě.
0: To je takové milé.
2: Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem, jen ať se císař zlobí.

Zeptej se ryb, kde je jim líp, zeptej se plameňáků, kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaků.

0: až budeš unavená. Pírka ti pofouká, Máří Magdaléna, Vlaštovko, leď nás chudé veď.
1: Hraje vám Rádio Xaver.
2: Co se týče celý té tý kauzy, no je úžasná, no. To je prostě chudák ten starý pan soudce, co od toho očekával.
3: Myslíte pana Uhlíře?
2: To Uhlíře, co chtěl tam, co chtěl vydělat se nějaký prachy, no dobrý, jako kolik, 360 tisíc měl dostat za ty 3 měsíce?
3: Já jsem četl, že 160 dostal.
2: No, dostane, ale jako ta smlouva byla na celý to léto, že si vydělá, říkám, tak stejně bude blbý počasí, třeba měl nějaký zprávy, nikam nepojedu, vydělám nějaký prachy. A on chtěl říct pravdu, Xavere. On chtěl říct, že když jednou něco ukradnete, takže vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten, kdo ho původně ukrad, tak je viník a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To prostě paní ministrině nechtěla říct, že celý ten úřad Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s policií nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do Bisky a říct, hele, generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci a oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák, jako a unavený, už byl takovej celý. A on chce říkat nějaký věci, které nebyly v protokolu.

0: together.
1: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
2: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Lukáš Kovanda je naším hostem. Vítám vás po čase Fix TV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Lukáš Kovanda je stále hlavním ekonomem Trinity Bank. Pane Kovando, 3,5 bilionu, takové je současné zadlužení České republiky. Je to problém nebo jako ekonom jste klidný?
2: To zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu není nic dramatického, takže já si myslím, že z tohohle hlediska můžeme mít celkem klidné spaní, ale samozřejmě nenaplnil se slib základní a to, že se výrazně stačí ta samotná nominální absolutní úroveň zadlužení, to je stále přes 200 miliard korun, v příštím roce to má být dokonce 280 miliard korun, co se schodku státního rozpočtu týče. A asi tedy většina občanů i ti, kteří volili tu současnou vládu, kdyby toto slyšeli v tom roce 2021, že takový bude výsledek, tak by spokojeni nebyli. Ale zase na druhou stranu podařilo se elementárním způsobem zastabilizovat veřejné finance z hlediska poměrového ukazatele veřejného zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu, takže nemusí mít občané obavu, že by snad hrozil bankrot České republiky, že by nebylo na lékařskou péči, že by nebylo na důchody. To skutečně ne. Stále jsme jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie.
1: Ministr financí říká, ano, 280 miliard, takový má být schodek státního rozpočtu v příštím roce, a to kvůli dostavbě Dukovan a vyšším nákladům na zbrojení. Vy jste někde řekl, že si myslíte, že současná vláda by se zadlužovala méně než vláda, kterou by vedlo hnutí ANO. Myslím, že jste to říkal v Českém rozhlase. Z čeho vycházíte, že by Andrej Babiš více zadlužoval nebo rychleji zadlužoval naši zemi?
2: Tak pokračovat bude to vysoké nebo to poměrně vysoké zadlužení v příštích letech, si myslím, ať už bude kormidla ta či ona vláda, ale jak stranám té pětikoalice, tak stranám zejména hnutí ANO, které jsou v současné době v opozici, tak v průzkumech celkem konzistentně vychází, že ti voliči té současné vlády těch stran, které ji tvoří, jsou citlivější na úroveň zadlužení České republiky než voliči třeba právě hnutí ANO a těch stran, které jsou nyní v opozici. Takže já si myslím, že zkrátka ti voliči mají takové preference, jsou tak vnitřně nastaveni, že pokud volí hnutí ANO a další strany současné opozice, tak jim ten dluh tolik nevadí v případě navýšení jako voličům strany současné pětikoalice. Takže proto si myslím, a i když zohledním ty některé plány zastropování výše odchodu do důchodu a tak podobně, tak si myslím, že to zadlužení bude výraznější v případě tedy, že se k moci dostanou vlády současné opozice. Ratingové agentury ovšem říkají, že ani v jednom z těch případů nedojde k nějakému utržení ze řetězu českého zadlužování. To znamená, i kdyby vládnul Andrej Babiš, tak ratingové agentury nečekají, že by české zadlužení dosáhlo dluhové brzdy třeba v úrovni 55% HDP. A i kdyby dosáhli, tak jsme stále jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie. Takže myslím si, že ani pro ty 4 roky, ať už volby dopadnou jakkoliv, tak nemusíme mít obavy, že by se ten dluh v České republice nějak jaksi výrazně utrhl ze řetězu.
1: A to ani s tím slibem koalice Spolu, že chce na zbrojení vydávat, k čemu se samozřejmě zavázala, těch 5%, jak požaduje Donald Trump, což je bylo spočítáno nějakých 400 miliard?
2: Ani to ne,
1: ročně.
2: Ale to už samozřejmě bude problém a je třeba šetřit někde jinde.
1: Tak a kde? Kde může vláda šetřit?
2: No, na Green Dealu bych třeba šetřil osobně. A vezměte si, že podle stanoviska Národní rozpočtové rady do roku 2030 má Green Deal stát českou ekonomiku 1,3 desetiny bilionů korun. To znamená 1300 miliard korun, takže to rozpočtěme na těch 5 let, co do roku 2030 zbývají a máme nějakých 220 miliard korun ročně. Náklady Green Dealu, náklady dekarbonizace. To znamená, kdyby firmy, podniky nemusely tyto náklady platit, mohly být ziskovější, odváděly by třeba i vyšší daně do veřejné kasy, tak ráze máme prostředky na to, abychom třeba platili vyšší výdaje na zbrojení. Ale i tak samozřejmě bude třeba šetřit na dalších místech, aby bylo na zbrojení, protože to je obrovský výdaj, k němuž se česká vláda zavázala.
1: Tak my se ke Green Dealu určitě dostaneme, ale ještě bych zůstala u státního rozpočtu, protože samozřejmě sliby kandidujících stran jsou teď různé. Motoristé slibují občanům vyrovnaný rozpočet do 4 let. Je to realistický slib? Je splnitelný?
2: Je splnitelný, ale motoristé by měli říct, jak toho dosáhnou.
1: Oni možná ten Green Deal také velice kritizují a říkají, že půjdou klidně do otevřeného sporu s Evropskou unií. Tak je to ta cesta?
2: Nevím, co se týče celého Green Dealu, oni říkají, myslím, emisní povolenky
1: tak,
2: číslo 2. Tak na těch to zas tak netrhnou. Ale ono jako k vyrovnanému rozpočtu, ono... To je také mystérium, takové, že toho nemůžeme dosáhnout. Ono by v podstatě stačilo vrátit tu superhrubou mzdu tam, kde byla před rokem 2021 a rázem máte ve veřejných rozpočtech 150 miliard korun každý rok. Navíc, kdyby tedy stouplo zdanění mest zaměstnanců z těch současných 15 na těch zhruba 20%. Ale pozor, já potom nevolám, aby zase diváci si neřekli, že Kovanda chce zvyšovat daně. Nechci. Já si myslím, že primárně by měl stát šetřit u sebe. Ale zkrátka toho, jak jsme viděli v těch uplynulých 4 letech, nebyl schopen. Naopak ten takzvaný konsolidační balíček, to byl spíš balíček daňový, protože zatížil nikoli tedy stát a jeho agendu a nějakým způsobem neomezil třeba počty úředníků nebo státních zaměstnanců a agendu státu, ale naopak zatížil dalšími daněmi a řadou daní daňového poplatníka České republiky, takže tento daňový balíček tedy nevedl k tomu kýženému, ale myslím si, že je třeba zkrátka to, aby pokud by chtěla teda vláda ozdravovat veřejné finance a pokud třeba i by se mělo splnit to, co hlásí motoristé, tak by pak oni měli být těmi, kteří budou výrazně redukovat tu agendu, ale to si myslím, že to by skutečně museli mít teďka 40-50% v průzkumech. To nemají. Oni pokud vím, tak budou rádi, když převezou tu hranici 5%. Takže to pak budou takovou menší stranou, která možná bude tedy ve vládní koalici, možná ne, ale i když té vládní koalici bude, tak ta její vyjednávací pozice nebude taková, že by mohla plnit program tak, že by Česko prostě mělo vyrovnaný rozpočet během 4 let.
1: No, protože pokud vím, tak hnutí strany...
2: ano, tak rozhodně s něčím takovým nepočítá.
1: Chci říct, že malé strany jsou někdy zásadní.
2: Můžou být jazyčkem na vahách, tak. Můžou to být i motoristé, jednoznačně ano. Zejména pokud to bude nějaký vyrovnaný výsledek, že oni ta hnutí ano bude potřebovat třeba právě k tomu, aby mělo života schopnou vládní koalici. Ale i tak budou to mít motoristé velmi těžké. Ale zase, já principiálně s tím určitě souhlasím, s vyrovnaným hospodařením, ale tedy jak toho dosáhnout? Jak toho dosáhnout? Asi to úplně nebude plánem motoristů vracet superhrubou mzdu, to znamená zvyšovat zdanění zaměstnanců, tak ale jak jinak? Kolik teda propustí státních zaměstnanců? Jaké ministerstva zruší? Jaké agendy vyškrtnou? Protože bez toho to prostě nejde.
1: Ano, ale těmi škrty toho lze docílit.
2: Lze, ale... Jak začnete škrtat, tak máte třeba zemědělce na Václavské náměstí z traktory. Jak začnete škrtat, tak máte stávky lékařů. Nebudou ošetřeni pacienti. Začnou se bouřit třeba školy, univerzity. Budou stávkovat učitelé. Vezmete tak, si toto tím, jako pokud... politik na triko?
1: Ne, myslím jako, protože třeba motoristé říkají malý štíhlý stát, slibují, tak já předpokládám, že tím je myšleno ten státní aparát, obsluha toho státního aparátu, nikoliv.
2: No jo, ale tak ti samotní úředníci, ten státní aparát, to máte nějakých 70-75 tisíc zaměstnanců. Tady se bavíme o těch stovkách tisíc toho celkového veřejného aparátu, řekněme, to znamená o všech lidech, kteří jsou placeni z veřejných rozpočtů nebo na ně jsou nějakým způsobem navázáni například zakázkami, to pak máme zhruba 1 000 000 lidí. A jakmile začnete omezovat penězotoky k těmto lidem, tak každá ta skupina z nich začne křičet. A to musíte mít jako hodně velkou politickou odvahu, kuráž a vůli toto ustát. A já zatím takového politika na české politické scéně nevidím.
1: Tak vraťme se ještě ke koalici Spolu. Vy jste zmiňoval její balíček, který dopadl na daňové poplatníky. Koalice Spolu se zřejmě poučila ze svých slibů, které pak nebyla schopna splnit, nebo je přímo porušila tím, že nezvýší daně. Teď říká, slibuje předvídatelné daně. Jinými slovy, změníme výrazně jenom jednou za ty 4 roky. Už neříkáme, či směrem nahoru nebo dolů. Asi bych tak typovala, že to bude směrem nahoru, ale zajímá mě váš názor, jestli je to jako chytřejší od koalice Spolu takovýto slib.
2: Myslím si, že jo, protože to je královna koloběžka první, to je slib, neslib. Oni zároveň tedy říkají něco, jakože něco s daněma udělají, zároveň neříkají co. A pak vlastně, pokud budou vládnout v těch příštích 4 letech, tak kdykoliv mohou říci, a my jsme přece nic takového neslíbili. Protože teď samozřejmě naráží na to, že ještě v roce 2022, tedy už půl roku po invazi Ruska na Ukrajinu, tak stále vehementně trvali na tom, je to dodnes hit na sociálních sítích, videohit, že teda nezvýší daně, nezvýší daně, nezvýší daně, tečka. No a to pak, jestliže prostě volič následně o rok později vidí, že se mu zvýšily všechny, skoro všechny druhy daní právě prostřednictvím přijetí toho takzvaného konsolidačního ve skutečnosti daňového balíčku, tak to není úplně z hlediska té nálady toho voličstva vůči té vládě úplně šťastné. Takže já si myslím, že ten kabinet se nyní snaží poučit ze svých chyb. Je to vlastně přiznání o chyby, že nenaplnil ten svůj slib a že zároveň dával slib, když už musel vědět, že ho poruší. Když už bylo po roku, po válce, po začátku války na Ukrajině, na kterou vlastně se kabinet odvolával jako na důvod toho, proč zvyšuje daně, tak ale to měl říct ne ten první den po invazi, nebo v prvních týdnech, řekněme, a ne až půl roku.
1: A ta předvídatelnost výše daní?
2: Předvídatelnost, tak to může být, že nebudou moc často s daněmi hýbat, proto zase se schová úplně všechno. Já bych si představoval, že třeba řeknou, uděláme zásadní daňovou reformu. V tom smyslu, že třeba řekneme, je příliš zdaňovaná práce, což dopadá na sociálně slabší, je málo zdaňovaný kapitál. Teď neříkám, že si to přeju, že by to tak mělo být, ale toto za mě by byl nějaký hmatatelný program, který by navíc byl ve shodě s tím, co si myslí část ekonomů, část odborné obce, třeba ne zrovna já, ale myslí si to řada mých kolegů a to už je něco, kde bychom my dva si pak mohli sednout a říkat, je to dobře, je to špatně. Ale jako takto mlhavě, vágně něco nadhodit do programu, jen aby měli program. My vlastně nemáme o čem se bavit, my nevíme. My ani nevíme, jestli oni chtějí ty daně zvýšit, znížit. Vy jste řekla, že chtějí asi zvýšit, no ale pak přijde někdo a řekne, a jak víte, že my je chceme zvýšit, třeba je chceme snížit. Takže jakoby ta celá debata pak je na vodě.
1: Já už to vnímám tak, že už se předem vymlouvají až, nebo si hledají omluvu, až je budou zvyšovat.
2: Spíš dal ruku, teda nedal ruku do ohně za nic, ale spíš bych teda sázel na to, že spíš míní navyšování daní, protože bude třeba, vzhledem k tomu, co jsme si říkali, ty vysoké výdaje na zbrojení bude třeba zvyšovat daně. To bychom neměli lidem zastírat. Těžko se uspoří na Green Deal tolik, co jsem říkal. Těžko se uspoří na úřednících, státních zaměstnancích, veřejných zaměstnancích.
1: No a právě,
2: bude třeba zvyšovat daně. Teď jde o to, které. Ale to vám nikdo před volbami nechce moc říkat. Trochu mě překvapilo hnutí STAN, které říká, že chce teda zvýšit daň z cukru, nebo zavést daň z cukru z slazených nápojů. Ale to je taková výjimka. Většina těch daní bude prostě oznámena v prvním roce po těch volbách.
1: Proto mě trochu překvapilo, že říkáte, nebo že si myslíte, že koalice Spolu by méně zadlužovala, ano, méně rychle zadlužovala Českou republiku než hnutí ANO, protože hnutí ANO je proti těm 5% na zbrojení. Říká, že 2% jsou dostačující.
2: To říká, ale myslím si, že bude velmi obtížné se z toho slibu vyvázat.
1: Z toho 5% myslíte. Dobře, pojďme.
2: Pokud by se z toho vyvázali, tak si myslím, že pak můžete mít pravdu a to zadlužování nemusí být tak rychlé, protože skutečně ty výdaje na zbrojení budou razantní zátěží české veřejné kasy. Ale já v tuto chvíli nepředpokládám, že se z toho vyvážou nakonec. Protože přeci jenom to je závazek daný na to, víme, že Donald Trump toto může sledovat, že i třeba nástupce Donalda Trumpa to bude sledovat a to by znamenalo zhoršení třeba vztahu se Spojenými státy.
1: Pojďme na ty emisní povolenky, respektive na ETS2, další zatížení, nicméně tentokrát přímo občanů. Vy jste udělal takový zajímavý propočet, nebo zajímavý, pro někoho možná pro většinu děsivý. Vy jste vypočítal, že ta suma, ten odhad, kolik by to mohlo stát peněženky našich občanů, tak by to mohlo být ročně až 83 tisíc korun. Proti tomu jsou ale jiné výpočty. Třeba hlavní ekonom české pobočky poradenské společnosti Deloitte, ten předpokládá v úvozovkách na jednu domácnost pouze přibližně 6,5 tisíce korun. To je obrovský rozdíl. Stojíte si za svým výpočtem 83 tisíc korun za rok navíc pro domácnost?
2: Stojím. A řeknu také, z čeho plyne ten velký rozdíl, který opravdu je ořád. Ten rozdíl plyne z toho, že kolega z Deloitte počítá s tím, že zůstane cena povolenky zastropována. To znamená, buď to bude těch 45 eur za povolenku, nebo při nejhorším, teď nevím, jestli přímo počítá s těmi 45 nebo 57. 57 je strop inflačně upravených těch 45 eur, protože to bylo stanoveno v roce 2020. My to musíme převést do roku 2027. A těch 45 upraveno o inflaci v roce 2027 bude 57. To je úroveň stropu, s níž počítá Česká národní banka. Teď ale zásadní věc. Do roku 2030 se cena povolenky musí zvýšit na 250 plus minus eur za kus.
1: Za tu tunu.
2: To není, že bych si to já vymyslel. Já jsem nastudoval několik odborných studií na téma povolenek, asi tak 6. Které například vydalo Postupimské centrum pro výzkum otázek změn klimatu. Financuje ji mimochodem německá vláda. Vydali i další renomované instituce podobného střihu, například německý Kielský institut pro světovou ekonomiku. A každá z těchto renomovaných institucí, i placených německou vládou, tak má svůj nějaký rozptyl odhadu, pásmo odhadu, kde bude ta povolenka stát v roce 2030. Já jsem těchto 6 analýz, zhruba 6, zprůměroval. Takže to není, jak jste říkala, až těch 83 tisíc. To je průměr průměru. Těch 83 tisíc je průměr průměru. Protože jestliže povolenka bude stát v roce 2030 250 eur, což je znova říkám průměr průměru odborných studií na toto téma, které všechny jsou daleko sofistikovanější, propracovanější, než kdokoliv, co vytvořil v České republice, co jsem měl možnost vidět, tak konsenzus těchto studií je těch 250 eur. A to přepočtěme na cenu pohonných hmot v České republice, to přepočtěme na to, o kolik zdraží vytápění, topení plynem, topení uhlím, o kolik zdraží nafta jako pohonná hmota, benzín a o kolik také stoupne celková inflace. Protože ono se někdy říká, že to jsou povolenky pro domácnosti, ale to jsou i povolenky pro řekněme, firmy, podniky, které dosud ten první typ povolenek nemají. To je pro celou ekonomiku. Ty povolenky pak budou po tom roce 2027 zasahovat 85% ekonomiky. S výjimkou zemědělství a odpadového hospodářství všechno. Takže vy tam budete mít i dopad v podobě celkové inflace. To znamená, že kdo má elektromobil a čerpadlo a myslí si, že povolenkám unikne? Ne, protože on bude zatížen tím celkovým inflačním dopadem. Zdražování bude zkrátka výraznější, než pokud by těch povolenek nebylo. A také budou tedy rychleji mizet kupní síla úspor našich. No a teď, když sečteme tyto tři efekty, to znamená zdražení pohonných hmot, zdražení vytápění a ten celkový inflační efekt, tak ta zátěž na běžnou českou domácnost, která má rodinný dům a jedno auto na naftu či benzín, bude těch 83 tisíc korun, pokud ta povolenka bude 250. Ale ona musí být 250, pokud máme jako Evropská unie plnit Green Deal, pokud chceme do roku 2050 stihnout uhlíkovou neutralitu, to znamená být plně dekarbonizováni. Protože jinak, když ta povolenka bude levnější, jak říkají čeští politici někteří, tak my ten Green Deal nestihneme. Když Evropská unie přijde a řekne, dobře, posouváme cíl Green Dealu na rok 2100, z toho roku 2050, což ale nikdo zatím neříká, tak a pak je možné, že povolenka bude 45 nebo 57. A pak platí to, že to budou nějaké nižší tisíce ročně. Ale pokud má být plněn Green Deal a nikdo zatím neříká opak, spíše nyní v červenci byla nová snaha ještě zpřísnit, tak povolenka musí stát tolik, že to povede k ceně a ke zdražení života běžné české domácnosti o vyšší desítky tisíc korun, třeba těch 83 tisíc korun. Zatímhle já si stojím a tuhle jsem připraven na jakémkoliv fóru obhajovat do úplně zemdlení, protože prostě mám ta data. A já jsem neviděl relevantní českou studii, která by toto nějakým způsobem zpochybňovala. A už vůbec ne nějakou studii jakéhokoliv politika. Politici říkají, povolenka bude 45. Ale dnes, když se podíváte, za kolik se obchodují termínové kontrakty na povolenky v Londýně nebo v Lipsku, na té slavné lipské burze, tak se ty povolenky už obchodují za 85 až třeba 90 eur. To znamená, už jsme na dvojnásobku toho stropu. A co znamená ten termínový kontrakt na povolenku? Ty firmy už nyní investují do toho, aby si koupili pro rok 27 pojištění, že ta povolenka nebude za těch 90 nebo 85 eur. To znamená, oni si to kupují, jako že to ještě v té době bude výhodná cena. To znamená, ona ta...
1: Čili pojistí si těch 90 eur?
2: Podívejte, americká společnost CraneShares, což je společnost, která bude investovat do povolenek, tak zveřejnila svůj odhad. Ta renomovaná investiční společnost na jejich schůzích, na jejich konferencích vystupoval třeba nositel Nobelovy ceny za ekonomii pan Engel. Tak tahle ta společnost ta prostě svým klientům říká, povolenka v prvním roce fungování bude stát přes 100, nějakých 110 eur a od roku 2030 250 eur. Ten graf můžu každému tady poslat, každý si může najít na webové stránce CraneShares a ETS2 povolenky a má tam tenhle graf, já jsem se ho sám dal na své sociální sítě. Takže toto je něco, s čím počítá investorský svět. A teď si vemte, že přijde nějaký český politik a začne říkat, že to bude 45. No ono to možná bude 45, ale jenom v prvním roce. To je salámová metoda, aby to veřejnost přijala. Protože vy, kdybyste řekla veřejnosti hned v prvním roce 250, tak lidi se zblázní, tak ve Francii budou protesty žlutý vest a kdo ví co všechno. Takže je třeba začít opatrně, celý systém zavést a když už bude v chodu, tak už se řekne, no my to přece nebudeme ten systém rušit, bohužel musíme se smířit s tím, že povolenka je takhle drahá, my chceme přece mít ten Green Deal splněný, tak už se s tím smířme. A proto já čekám, že v tom roce 2030 to bude těch 250.
1: Tak a pokud by Evropská komise nás chtěla jako ušetřit a zastropovala tedy tu cenu, tak zase nebude dodržovat tedy ten Green Deal. Takže přesně buď nebude tak dodržovat Green Deal a nebude dodržovat Green Deal a jakž takž to zvládneme, nebo budou domácnosti zvládat, anebo ano, bude dodržovat Green Deal a domácnosti
2: naprosto přesně. Ti
1: se propadnou třeba do chudoby energetické.
2: Ti politici, kteří říkají, že bude ten strop, tak říkají v podstatě zastřeně mezi řádky, že nebudou plnit Green Deal. Takže to je absolutně něco, co ale je a i Fit for 55 program, k němuž se zavázali. Takže oni vlastně říkají, my nebudeme splňovat to, k čemu jsme se zavázali. Protože když přesně, jak říkáte, když povolenka bude příliš levná, když bude 45 nebo 57, tak to znamená, že prostě neplníme Green Deal.
1: Tak.
2: Musí být tak drahá, pokud chceme, aby byl Green Deal plněný. Těch 250.
1: Některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS2, některé, že ho oddálí, některé, že ho chtějí revidovat. Co vy byste doporučil?
2: No oddálení vůbec nic neřeší, protože pořád tu máme to datum 2050, kdy chceme stihnout Green Deal. To je to datum všech.
1: Takže změnit to datum?
2: Pokud? Bylo něco, co já třeba odsouhlasím. Když tahle vláda řekne, my chceme to koncové datum Green Dealu posunout na rok 2100. Tak vy najednou máte o dalších 50 let delší vlastně dobu na plnění toho Green Dealu. a vy nemusíte prostě zatížit najednou v krátkém časovém okně od roku 2027 do roku 2050, tedy během 23 let, občany tolik tou dekarbonizací. Vám se to rozloží na více generací, protože nejenom místo 23 let budete mít nasplněný Green Deal prostřednictvím povolenek číslo 2, místo 23, 73 let. Už to nebude záležitost jedné generace, na kterou to všechno padne, ale záležitost 3-4 generací, na kterou to všechno padne. Takže i pak ty náklady, i ta cena té povolenky už nebude muset být taková, protože už se na tom Green Dealu budou podílet naše děti, naše vnoučata, naše pravnoučata.
1: A ještě poprosím, proč už nás trochu tlačí čas. Jak jsem říkala, některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS 2, že půjdou do otevřeného sporu s Evropskou unií. Je to opět reálný slib?
2: Podívejte, to je...
1: Když třeba už některé země implementovaly, už vlastně ETS 2 mají zavedené, tak lze to?
2: No, už se obchoduje s těmi termínovými kontrakty, ale je třeba pravda, že polský ústavní soud v podstatě nedávno rozhodl, že ten Green Deal může být v určité kontradikci s tím, s energetickými zájmy Polska, že ty jsou jaksi nadřazeny. Takže pokud by podobným způsobem rozhodl třeba ústavní soud v České republice, tak je to něco, co už může být zárodkem jakési koalice států, teď mám na mysli Polsko a další, kteří prostě budou se snažit do toho hodit vidle, lidově řečeno. Ale tohle jsme si všechno měli rozmýšlet, když jsme přijímali Fit for 55 a ten jsme bohužel přijali, tento program. Tam je zárodek toho problému.
1: Já moc děkuju, že jste přišel a budu se těšit na příště.
2: Děkuji za pozvání, hezký den.
1: Naším hostem byl Lukáš Kovanda.
3: Hraje vám Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: A kudy chodím, ruce spínám, ach můj ty smutku, jak se to jenom mohlo stát. Já kudy chodím, ruce spínám, ach můj ty smutku, jak se to jenom mohlo stát. Nelze se tomu divit v skutku, že teta už mě nechce znát. A dávno dobře známe zlo, že se tresce, stejně dnes jako před léty. Dávno to dobře známe zlo, že se tresce, stejně dnes jako před léty. Kdo ruku tetě zláme, ať chce či nechce, prokletý bude od tety. Tu ruku ti teto, tu ruku ti teto, tu ruku ti teto do sádry dají, do sádry bílé, jak padlý sníh.

0: Vítězslav Jandák je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Nadevší pochybnost sledujete v médiích, pane Jandáku, jak vás, tak znám i aktuální pražskou kauzu. To je ten dopravní podnik.
1: Kterou máte na mysli?
0: No, kauzu Hlubuček, Redl, Stan, jak se tam vyváděly peníze, kokain, děvčata, odposlouchávané byty. Co si o tom myslíte? O čem to svědčí?
1: Že to je celkem standardní evropská situace dneska. Protože já vám můžu položit otázku, co říkáte o posledním večírku SPD v Německu, kde byly drogy a kde se zúčastnil taky kancléř, i když nevěřím, že se toho zúčastnil, ale byl v tom prostředí, kde něco takového bylo. Já si myslím, že to je ukázka dekadence Evropy. A proto mě vždycky šokuje jedna věc, ale i od vás, od všech, že my se děláme, Evropané, ale i Češi, že jsme středobodem světa. Evropa nikoho nezajímá. Pane kolego, tady jsou kontinenty a území, které začínají zajímat. Z hlediska ekonomického, strategického, ekologického a jiného, to je Euroázie. Později to bude Jižní Amerika, pak Afrika. Evropa se svými, promiňte, 550 nebo 500 miliony obyvatel nikoho nezajímala. Skutečně ne.
0: Nezlobte se, pane Jandáku, ale to není tak, že my oba dva jsme hrdí Evropané?
1: No, poslední dobou přestávám být hrdý Evropan, skutečně.
0: No a teď zpět k té otázce. Vás toto vůbec nezajímá, to, co se děje v pražské politice? To,
1: no že tak je tady... A čím jsem překvapen? Čím? Když prostě ruší primátor v podstatě parkovací místa a dává tam stolky na kavárny. Když se utrácejí miliardy za cyklostezky. Promiňte, tak co mám čekat od této garnitury? Ale respektuju, že si je Pražané zvolili.
0: No jasně, ale utracená miliarda za cyklostezku je podle nějakých pravidel. Nemusí se nám to líbit, ano. Ale neznamená to, že někdo něco ukradl. Postavil cyklostezku, po které třeba v případě tady magistrály nikdo nejezdí, ale je tam.
1: Ano, je tam.
0: Ale já se ptám na to, že tady vzniklo jakési hnutí Stan, které údajně, podle médií, údajně zorganizoval nějaký pan Redl, což je mafián, od pana Krejčíře, a to nesledujete vůbec, nevíte o co?
1: Ne, neznám. A on byl odsouzený už?
0: Pan Redl?
1: No.
0: No nebyl, protože...
1: No ne, že říkáte mafia.
0: No tak dostal na to papíry, že je nesvéprávný.
1: Jo, takže blázen, ne mafia.
0: Ale jestli jste blízký spolupracovník Radovana Krejčíře, který teda odsouzen byl vrchem spodem, tak nepředpokládám, že jste jako absolvent nedělní školy, promiňte.
1: No to máte pravdu, že možná, že se někde ušpinil, že jo. Ale když si z počtu, vrátíme se k té miliardě, co ti to hoši nějak defraudovali nebo rozebrali, kolik se za pitomé projekty za těch 30 let utratilo miliard a na to nikdo nepoukazuje?
0: Pane Jandáku, vy jste dneska nějaký velkorysý.
1: Já nejsem velkorysý, já už jsem jenom nepřekvapenej. Já jsem nepřekvapený, když mě řeknete, přistáli na Vítkově mimozemšťany, já to ano, a tomu věřím. Dneska je totiž možné v tomto světě a v této kotlině evropské v podstatě možný všechno. Dneska je možný, protože víte, oni všechny systémy na světě, a když se podíváte do historie, tak každý systém vždycky les nahoru a pak to šlo všecko dolů, rozpadlo se. A přišel jiný a tak to bylo. Stará říše římská. Toho jsme svědky dnes.
0: Jakou roli, pane Jandáku, v tom hrají média?
1: Média záleží jakou. Protože média samozřejmě se stala určitou dobou trošku sluhy či nástroj určitých mocenských skupin. Všade na světě. To znamená, a pak jsou média, které jsou, bych řekl, čistý, který se snaží v nějakou pravdu, a ty jsou v menšině. Že ta masovost a ty prachy tam těm médiím strašně pomáhají. A lidi jsou ovlivněni, protože zvlášť, když to dobře zabalíte. Když to dobře zabalíte a pustíte to lidem, lidi tomu budou věřit.
0: No a v průběhu posledních měsíců jsme zažili ten covid třeba. Jo, a bylo to z mnoha úhlu pohledu velmi tvrdé pro spousty lidí. Zavřeli živnost, někdo zemřel a tak. Potom přišel konflikt, abych neříkal válka, konflikt na Ukrajině. A já se ptám, jak v těchto situacích obstála média veřejné služby. protože ta si platíme my ze svých koncesionářských poplatků, pane Jandáku.
1: Já bych řekl 50 na 50.
0: To...
1: Obstále 50 na 50.
0: Co to
1: alespoň je? Informovali 50. O tom, co se stalo. Někdy. Třeba málo se informovalo o konfliktu, který byl Saúdská Arábie, Jemen. O tom se vůbec tady a tam byly statisíce mrtvej.
0: Vy jste se před pár minutami, pane Jandáku, rozohnil kvůli tomu, že jsem použil termín válka. Když slyšíte v těch oficiálních médiích, tedy řeknu Česká televize, Český rozhlas, tam se mluví o válce denodenně. Je to dezinformace?
1: Podle mě ano. Podle mě ano a já jsem proti tomu protestoval na včerejší radě Českého rozhlasu, protože jsem říkal, tady žádná válka není, protože válka vznikne, když jeden druhému státu vypoví válku. Vzpomeňme si, když Japonci bombardovali Pearl Harbor, tak Američani vypověděli japonskou válku. A Japonsko vypovědělo svým státům, tak to je určitý právní akt. Uhum. A zatím podle mého názoru ani Ukrajina, která byla napadena, a mě to velmi překvapuje, nevypověděla Ruské federaci válku. Rusové tam vlítli, ale nevypověděli Ukrajině válku. Ale, jak je to vůbec možný?
0: Ale vy mě utíkáte od těch médií.
1: Neutíkám, já se na tohle ptám, proč se nad tím někdo nepozastaví. Proč se nepozastaví, my tu máme válku. Ale jakou válku? Teď ta válka de jure neexistuje.
0: Proč se tedy neptáte jako radní Českého rozhlasu tam těch redaktorů, komentátorů a tak?
1: Já jsem k tomu konstatoval, že válka není. Já jsem protestoval proti tomuto vyjadřování včera na schůzi.
0: Jo, a nic vlastně jiného.
1: Ne, já s tím nesouhlasím, že je válka.
0: No a jak momentálně vnímáte Český rozhlas jako radní? To mě zajímá. Třeba jedna konkrétní věc, která musím říct, že mě zarazila, že měla být paní Jitka Obzinová instalována do pozice šéfky zpravodajství a pak se z toho taktně vycouvalo. Zvenku to vypadá jako nepříliš silná pozice generálního ředitele. Co si o tom myslíte?
1: Já si o tom myslím, nebo co o tom vím, lépe řečeno. Vím o tom to, že paní
0: Obzinová
1: v podstatě byla jedna z několika lidí, které v podstatě byli možní nominanti na tu funkci, kterou měla zastávat. Prosím, co vím? A pak se stalo to, že ona to odmítla. Ona to odmítla první. Já se jí nedivím mezi náma, ale odmítla to. To znamená, že podle mě vy máte jinou verzi, já mám jinou verzi.
0: Já nemám žádnou verzi.
1: Říkat, že byla odšoupnuta, ona to nechtěla.
0: Já jsem četl v médiích.
1: Kerej? Že
0: v různých, nevím, na internetu, tak, že tehdy a tehdy nastupuje Jitka Obzinová. Neboli žádné kandidáty jsem tam jiné neviděl. Už se mluvilo o tom, že tehdy a tehdy přebírá tu pozici. A potom pracovníci se psali jako petici, dopis a tak. A navenek to vypadá tak, že ještě možná se jim šel pan...
1: Zvonku to tak vyzerá. Ale já myslím, že to takhle nebylo.
0: Nebylo, jo.
1: Ne, takhle to nebylo.
0: No určitě. A kdybychom ještě... stručně zhodnotili tu záležitost s tím novým zákonem o médiích veřejné služby. Víte, že se připravuje.
1: Já vím, že máme být vyhozený. To bude ten zákon.
0: Ale vy
1: zákon.
0: To zase zlehčujete, pane Jandáku.
1: Nezlobte se, to nezlehčuju. My máme být zlikvidováni jako současné rady. A mají tam nastoupit věrní soudruzi, kteří budou zvedat ruce.
0: Dobře, ale...
1: Takhle to je.
0: Mě třeba zajímá, součást toho není vůbec, neřeší ty poplatky toho nového zákona, co jsem viděl já. Není to začátek, než se zabývat nějakými členy rady?
1: No já myslím, že nejprve musím ty členy současné vyhodit a pak se můžu zaobírat, čím budu chtět.
0: Ptám se, není nejzásadnější věc u těch médií veřejné služby koncesionářských poplatek a potom všechno ostatní? Zvyšovat.
1: Víte, já jsem vždycky měl, a to jsem seděl ještě v parlamentu, já nevím, co je veřejnoprávní. Já jsem si nechal v rámci Evropské unie vypracovat studii o veřejnoprávnosti. Přišlo mi 5 takovýchhle elaborátů z Evropské unie s výsledným dopisem, že v podstatě, když jsem byl ministr, v podstatě s tím, že tato otázka se bude veřejnoprávnosti řešit v rámci dalšího programu Evropské unie. Dodnes se nic neřeší a proto já jsem tehdy navrhoval jednu věc, že v podstatě by se měla zaprvé spojit Česká televize s Českým rozhlasem. To se mi podařilo prosadit v úvozovkách na Slovensku, kde už to funguje, protože obrovské úspory tím vzniknou. To znamená, tohle jsem navrhoval a pak jsem navrhoval taky tu věc, aby v podstatě ten provoz televize byl sanován nějak ze státního rozpočtu. Aby to nebyla otázka toho, že musím tuto daň, že to je daň, že ji musím platit.
0: Jestli jsem to dobře pochopil, tak vyjdete ještě víc do hloubky a říkáte, před těmi poplatky by se mělo vyřešit, co to vlastně je ta veřejná služba.
1: Samozřejmě, to by se mělo. Aby někdo odpověděl, co to je.
0: Zase jste lepší než já, pan Janda.
1: Nejsem lepší.
0: Takhle mě to vždycky to máte na konci pokazíte. Vždycky.
1: S lidskýma právama. Říkejte muslimovi o lidských právech. Skončíte jak v Afghánistánu. To je všechno blbost. A opět vidíte tu zvláštnost a možná hloupost té Evropy, která vždycky přijde s něčím a myslí si, že svět padne na zadek. Vůbec ne. Vůbec ne. Tak to není prostě.
0: Dobře, tak ukončeme kapitolu média tím, že posluchači i posluchačky, koncesionáři i koncesionářky, jak se říká u vás na Českém rozhlase, jsou spokojeni zatím.
1: Já si myslím, že spokojen nebude nikdy nikdo.
0: Nikdy nikdo.
1: S ničím. O tom je demokracie. O tom je demokracie.
0: Pane Jandáku, přemýšlel jste o tom, že byste zkusil prezidentskou kandidaturu?
1: Už jsem byl jednou ve hře, byla to taková, no, trošku úsměvná akce, když jsem začínal ve sněmovně, to se volil podruhé prezident Klaus a tehdy mě oslovila jedna politická strana s tím, že by mi navrhli jako svého nominanta. Mě to dost šokovalo, byla to strana křesťanská a já měl zrovna na sobě arabskou kalábii, když mi to oznámili. Tak jsem z toho byl trošku překvapený, pak jsem měl rozhovor s naším předsedou, který řekl, že by mě taky podpořili. Komunisti mi tehdy zavolali a řekli taky. A najednou to vypadalo, že bych vlastně v tom parlamentním způsobu volby mohl zabodovat. A já jsem furt jako váhal a pak přišli ODSáci a říkali, ale nech to, ať je ještě ten profesor a to. Tak jsem to stáhl, ale nestáhl jsem to následkem toho výzvy z ODS, ale toho, že mi v podstatě tehdy moje strana rodná, tedy ČSSD, mi teda řeklo, hele, to je dobrý, půjdeš do toho prvního kola a pak odstoupíš. A já jsem říkal, proč bych to dělal? To vypadalo jako, že to je připravený, viď?
0: No,
1: a já jsem říkal, proč, tak to se na to vykašlu radši takhle. Takže jsem se na to vykašlal úplně.
0: A už teď nějakého reálného kandidáta? Někoho, kdo by reálně mohl se stát prezidentem?
1: Já si myslím, že ten souboj, bude-li Babiš kandidovat, což já myslím, že jemu se moc nechce, jemu se chce být spíš premiérem, protože to je, on je workaholic, to znamená, to je práce. Ten prezident je přece jenom trošku o filozofii a trošku o přemýšlení, o reprezentaci, o tom. To je trošku o ničem jiným. Takže já, když dneska se na to dívám zatím, co je nabídnuto, tak mě tam vycházejí dva kandidáti. Když se Babiš rozhodne, že bude kandidovat, tak on, ale taky to bude Středula Josef. Protože v podstatě je odborář, je velmi elegantní odborář, je znalej, ví, rozumí a stojí za ním veliké množství lidí, ty odbory. A já být na jeho místě, tak samozřejmě před tou volbou tu situaci trošku rozpumpuju. Oni lidi budou nespokojení i bez toho. Ale tohle by jemu mohlo strašně pomoct a bylo by to, myslím, překvapující řešení té věci. Ale mohu se mýlit. Možná, že nám někoho dodají z Bruselu. Čert ví, že jo, to nikdy nevíte.
0: Pane Jandáku, přijdete zase někdy?
1: No asi ne, už. Já už budu do té doby absolutně zapomenut. Už se o mě vůbec nebude vědět.
0: Třeba na podzim, že bychom vás zase pozvali.
1: Když budu živej, rád. V mém věku.
0: Já se na vás těším.
1: Já na vás ještě víc.
0: Jsem rád, že jste přišel. Naschledanou.
2: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.

jeden své pletichy splétá, druhý balónem si létá. Oba mají život rádi, každý svůj

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, máme tady nové oblíbené slovo. Pro vás jako ekonomku bych řekl přímo váš terminus technicus. Víte, jaký?
2: Hospodářský růst, nebo prosperita, nebo rozvoj.
1: No tak pozor, na to už zapomínáme v Česku. To jsou spíš zapomenutá slova. Ale máme tady oblíbené slovo novotvar, bych řekl nerůst. Uh-huh. Jak by pravil klasik český politiky, který takrát dával tu předložku ne před slova. Tak máme nerůst, protože Němci znovu ohlásili, že ani letos se nebude konat to nějaký ekonomický zmrtvých stání a po dvou letech recese přichází rok nerůstu, což klidně může znamenat, že Němce čeká třetí rok recese klidně, protože nerůst znamená, že se ekonomický výkon klidně blíží nule. Ono ta zpráva v českých médiích prošla, jako by se nás to netýkalo, ale ono se nás to týká velmi bytostně a citelně, protože naše ekonomika je prostě fakt pupečně svázaná s tou německou ekonomikou.
2: Je to tak a vůbec to nezní hezky. Ono vlastně ten eufemismus, nerůst, už se tady objevuje další dobu a vlastně Němci se ho snažili nějakou dobu maskovat tím, že tak, jak se to většinou dělá při plánování rozpočtu, že trošku nadhodnocovali ty odhady, takže ještě poslední slovo bylo, že německou ekonomiku letos čeká malý růst o 0,4%, což nebudeme si to nic namlouvat, to je v podstatě taky nerůst, protože to statisticky je na hraně statistické chyby. Ale teď už přišli tedy poradci německé vlády s tím, že to bude nerůst čistokrevný. Což samozřejmě na malé procento znamená, že to bude čistá nula, ale na daleko větší procento to znamená, že to bude třetí rok recese. A když bych šla teda ještě víc do hloubky, tak fakticky to ta recese prostě bude na beton. Protože stejně jako u nás, on ten nerůst nebo propad je vlastně maskován velkými veřejnými výdaji. A kdyby těch veřejných výdajů nebylo, tak bychom v tom propadu byli na beton. Takže Německo prostě je ve třetím roce recese. A tohle není žádná legrace, protože takhle dlouhou recesi Německo nezažilo od druhé světové války. A to je hodně co říct, protože víme, jak po té druhé světové válce bylo Německo rozbombardované, jak bylo zničené. Tehdy samozřejmě prošlo teda hlubokou krizí, tou poválečnou, ale následně se začalo obnovovat. Došlo tam k nastolení takového systému, který se jmenoval ordoliberalismus a který byl založený na ekonomické liberalizaci. Vlastně během té války ta ekonomika byla hodně spoutaná korporacemi, státem a oni udělali pravý opak. Oni tu ekonomiku od těch korporací, od toho státu očistili a zažili neuvěřitelný hospodářský boom, na který do dneška

0: vzpomínají. A teď jsou tam, kde byli v podstatě po té válce v té rozbombardované ekonomice. A my jsme tam s nima. No, protože ta naše ekonomika je samozřejmě na tu německou navázaná.
1: No já si myslím, když mluvíte o tom poválečném ekonomickém boomu, jak se říká, ty tři zázračné desetiletí, 50., 60., 70. léta, kdy celá vlastně západní Evropa nebo ty velké ekonomiky fakt zažily zázračný růst a zbohatnutí, tak já bych řekl, že my si můžeme říct, že dneska asi opravdu reálně v Česku končí polistopadový český sen, protože my se k tomu dostaneme. Musíme si říct, že vlastně pro nás reálně v 90. letech my jsme byli bohatší, mohli jsme si dovolit víc věcí. Já jenom ještě k tomu Německu, aby jsme divákům a posluchačům dali obraz o tom, jak je to s tou provázaností. 1/3 našeho veškerého exportu míří do Německa a 60% všech vývozců českých jde taky do Německa nebo vyváží do Německa. Ten objem za peněz, za který tam vyváží ročně, tak poslední číslo je 1,5 bilionu korun, což je zhruba pro lidi, aby to měli jako nějakou míru a obrázek, 3/4 našeho státního rozpočtu. A vyváží tam hodně strojírenství, elektrochemii a tak dál. A my vidíme vlastně, že my kopírujeme Německo s mírným zpožděním. A tak, jak Němcům ubývá průmysl, tak ubývá nám. Tak, jak Němci byli v recesi, i my jsme byli v recesi. Pak jsme byli taky, začali jsme říkat, v nerůstu. Teď jsme v nerůstu. No vlastně se do toho nerůstu vracíme, protože to vypadalo, že se trošku nadechneme, ale všechny poslední předpovědi našeho ekonomického vývoje jsou znovu redukce dolů. Zase se to blíží někam k procentu. Jestli to bude procento, tak asi ještě budeme moc slavit. Takže tady je vidět prostě, že my na tom Německu skutečně jsme závislí kriticky. Když vlastně Němci tady začali investovat a skupovat nemalou část naší ekonomiky, tak se to bralo jako úspěch, jako privatizace a že to půjde dobře, ale dneska vidíme vlastně, jak nás to dobíhá.
0: No ono nás vlastně nedobíhá to, že by tady Němci u nás nakupovali třeba nemovitosti. To, co nás hlavně dobíhá, je to, že my jsme společně s Německem nejvíce průmyslovou oblastí zástříc Evropské unie, když nepočítám nějaké jednotlivé okresy někde, tak prostě celé Německo a celá Česká republika jsou tradičně průmyslové země. Na rozdíl třeba od Polska, které je spíš zemědělská oblast. No a logicky, ten Green Deal nejvíc likviduje dvě oblasti. Za prvé energetiku a za druhé průmysl. Takže u nás likviduje hlavně ten průmysl. A teď se to začíná nabalovat jak sněhová koule. Řekla jsem, že Green Deal nejvíc likviduje energetiku a průmysl. No a Německo, to teda se rozhodlo, že do té energetiky půjde fakt po hlavě a vlastně vyplo si všechny jaderné elektrárny, vypíná si uhelné elektrárny, no, tepelné elektrárny a čím dál tím víc sází na obnovitelné zdroje, čímž pádem si úplně rozložilo svoji energetickou soustavu. A jak jsme o tom tady mluvili už posledně, tak my máme propustnou samozřejmě síť vůči Německu, takže ten rozklad té německé energetiky se přesouvá k nám. Další průšvih je, že my jsme samozřejmě s Německem provázaní skrz ten zahraniční obchod, se o nás mluví jako o další spolkové zemi v ekonomickém slova smyslu. Takže my vlastně máme tady několikanásobnou smůlu a ještě taková čtvrtá smůla dohromady je, že česká vláda je opravdu hodně servilní Bruselu, ne jako třeba Slováci, Maďaři a když už teda přijde nějaké nařízení, tak to implementujeme opravdu fest, víc než by bylo potřeba. Takže vlastně to, ta čtyřnásobná smůla spočívá v tom zaprvé hodně průmyslová země, proto na nás dopadá Green Deal víc, hodně provázání energeticky s Německem a Německo si svoji energetiku úplně s prominutím teda podělalo, mě nenapadá lepší výraz.
1: To je ještě slušný výraz, já bych řekl.
0: třetí průšvih je, že jsme s Německem provázáni skrze zahraniční obchod, takže když jde dolů Německo, my taky. A čtvrtý průšvih je, že naše vláda všechno bere úplně do extrému, takže ten Green Deal ještě houští, než by bylo potřeba. A to je vlastně vysvětlení toho, proč my patříme mezi, myslím se jediná země, myslím, která ještě vůbec nedokázala dostat ani na tu covidovou úroveň v hospodářském růstu v rámci Evropy. A tohle to je jednoduché vysvětlení. Oni pořád všichni koumají, čím to je, jaké jsou naše specifika, že my na rozdíl od třeba Poláků, kteří už výrazně rostou, takže ještě pořád jsme 100 let za covidem, já jsem tady za opicema, ale vlastně to je za covidem ještě, ale ono to vysvětlení je až takhle jednoduché.
1: No já bych se tady premiéra Petra Fialy trošku zastal, protože on slibuje a říká, že nás stáhne na západ a vede. Brusel je na západě, takže to, že on ještě skutečně s takovou jako zaslepenou ideologičností plní ty všechny nesmysly, které nás ničí ekonomicky, tak vlastně to je asi jediný slib, který on plní, na rozdíl od Maďarů a Slováků, ale ono totiž tady dochází k tomu, že tím, že máme ekonomický nerůst, tak samozřejmě, když firmy nejsou schopné růst a víc vydělávat, nemůžou se zvyšovat platy, naše příjmy a tím se snižuje naše životní úroveň. A my vidíme, že vlastně my jsme schudli teď opravdu historicky tou inflací. My jsme tady říkali už několikrát, naše platy jsou teď statisticky zaseknutý teda v roce, nebo navrácený do roku 2018, průmysl ještě o rok déle do roku 2017. A teď ku příkladu vyšla zpráva, že znovu bude zdražovat jídlo, několik prostě komodit jídla, čili čeká nás další zdražení. A já jsem si jenom, pokud jde o tu životní úroveň, jako reálnou, jak to lidi chápou, tak jsem si vzal srovnání podle sebe, co já jsem platil a vrátil jsem se do roku 1995, kdy jsem tehdy, to je 30 let, to byla taková ještě šťastná doba bezstarostnosti a naděje, optimismu, tak jsem měl tehdy pražský plat 25 000 hrubýho v novinách. A mohl jsem si tehdy dovolit v Praze pronajmout byt důstojné velikosti, byl to nějaký 2 plus KK nebo něco takového, za 6 000 měsíčně. Což je, já jsem si řekl, ani to je necelá čtvrtina tehdejšího mého hrubého příjmu. Dneska je v Praze, když bych vzal průměrný hrubý příjem, tak je 50 000 a dneska lidi za nájem už dají klidně třetinu až polovinu toho, což znamená, že lidi vlastně dneska mladí se vracejí do doby, já bych řekl vlastně komunismu a socialismu reálního, kdy ať už nestudenti a mají normální zaměstnání, tak si nemůžou dovolit nejen vlastnické bydlení, ale ani to nájemní sami, takže bydlej už zase společně stejně jako kdysi studenti. Tak to je vlastně pro mě jeden symbol toho, že po 30 letech my se úrovní života a toho, co si můžeme za svoje platy dovolit, tak se vracíme zpátky a nejsme ani v roce 95 třeba ohledně bydlení.
0: Tak ano, to sedí, tyhle ty poměry. A teď, proč vlastně jsem mluvila o tom, když jsem mluvila o tom Německu a o tom, jakém bylo rozvratu po té druhé světové válce, tak já jsem říkala, že vlastně Německo dokázalo toho hospodářského zázraku tehdy docílit tím, že zmenšilo stát a zmenšilo tu závislost na korporacích. A dostalo se do obrovského ekonomického boomu. A teďka, proč o tom mluvíme dneska? No protože my jsme se vlastně, tak jak jste to teďka tady popisoval, tak my jsme se zase znovu vrátili, jako celá západní Evropa, včetně nás teda, jsme se vrátili do toho období toho silného státu a těch všemocných korporací, které jsou provázány s tím státem, trošku jako tím italsko-fašistickým systémem, který byl v období té druhé světové války. A my vlastně víme, jak z toho. My víme, jak zase tu prosperitu nastartovat. My to můžeme udělat úplně stejně, jako to udělali ti Němci po té druhé světové válce. My prostě jsme schopni zmenšit stát a zmenšit tu sílu těch korporací a u nás by se odstartoval úplně stejný boom, jako to bylo po té válce v tom Německu. To rozhodně není tak, že bychom neznali řešení a že by to bylo něco, co přichází jako zvenčí a my byli nějací zajatci toho systému a nemohli to ovlivnit. Ne, my si to prostě děláme sami. Nebo teda samozřejmě asi ne každý jeden z nás, možná maximálně tím, jak volí u voleb, ale dělá to vláda. Dělá to prostě vláda tím, jak se ten stát rozpíná, jak zvyšuje daně, jak my jdeme na ruku těm korporacím. Pod pojmem korporace si nepředstavujte nějakou malinkou živnost, nějaké malé SROčko, ale představte si pod tím takové ty opravdu velké korporace typu sociální sítě nebo nadnárodní společnosti, které vlastně tady mají jakýsi ten ESG kartel A to je vlastně to, co tu naši ekonomiku likviduje. Kdyby ty banky, ty velké korporace banky, nechtěly vychovávat svoje klienty a neposkytovaly úvěry podle toho, jak jste moc uhlíkově zlobivý nebo hodní, no tak by vlastně se daleko víc chovali ekonomicky a ne ideologicky. A to je přesně to, co potřebujeme. My prostě potřebujeme omezit tu moc těch korporací, které nás chtějí vychovávat ideologicky, a omezit moc toho státu, který tady praktikuje ten Green Deal. Takže znovu zdůrazňuji, my známe řešení, jenom prostě vláda to řešení udělat nechce.
1: No já myslím, že tady vidíme několik fenoménů najednou. Já jsem zmínil to, že naše životní úroveň vlastně reálně klesá, přestože rostou nominálně naše příjmy, ale to si každý dokáže spočítat, myslím, velmi dobře sám, co si za ten nominální příjem reálně může koupit. A vidíme tady, abych řekl, že se nám vládní politici vzdalují, jak se říká, od společnosti, od reality, docela už nebezpečně, protože nejen premiér Fiala, který tím známý, že lakuje věci na růžovo a obrací opravdu realitu na ruby každodenně, tak já jsem teď poslouchal první místopředsedkyni sněmovny Věru Kovářovou ze STANu, kdy ona v televizi, ona se úplně zasnila a řekla, jak do těch voleb s touhle vládou míříme, jakože rosteme ekonomicky, bohatneme, můžeme si dovolit víc a víc věcí, inflaci jsme porazili báječně. A já si říkal, jestli tohle to myslí vážně, jestli tomu věří. Ona teda způsobila tak, že tomu opravdu věří. Já tak, jak ona měla pohled, tak skutečně za mě takhle vypadá člověk po nějakým waterboardingu.
0: Zasněný budovatelský pohled.
1: Přesně takový dodáli, takový ten neurčitý. A si říkal, co je sakra s ní špatně, jestli dokonce já tuším ještě, ona je možná ekonomka vzdělání formální, což je asi ta nejstarší dalnější zpráva, ale já možná to chápu tím, že oni mají velmi nadprůměrné platy, ještě si je zvýšili, takže jestli to bere podle sebe, ona tam ve sněmovně bude mít přes 250 000 měsíčně, tak asi mluví o sobě, ale pro normální lidi to samozřejmě neplatí. Já jsem si totiž vzal ještě takový jeden důkaz toho, že reálně chudneme. A ono se to týká, tak jako bydlení je naší primární potřebou, tak pro většinu lidí je primární potřebou i auto. A místo, aby, kdyby jsme bohatli opravdu, tak by jsme viděli, že by se stáří našich aut snižovalo, protože by si víc a víc lidí mohlo kupovat buď nový auta, anebo přinejmenším méně starý auta. Jenomže i tady vidíme, že chudneme na tom, že náš vozový park už je v průměru 16,5 roku stáří auta. A to číslo se zvyšuje místo, aby se snižovalo. Takže tady máme druhý důkaz toho, že to nejde dobrým směrem, jak by řekl premiér, a o tom, že máme nejdražší energie a další věci i v Evropě, o tom už jsme se tady několikrát bavili. Takže tohle jsou další důkazy toho, že vlastně náš disponibilní příjem se snižuje, přestože nominálně se naše platy zvýšily.
0: No tak to už budeme mít za chvíli vozový park jako na Kubě. Já bych řekla, že naprosto v pořádku plníme plán, protože my víme, že takzvaná energetická chudoba a dopravní chudoba je plánem Evropské unie nebo Evropské komise. A to není žádná konspirace, to víme, že sama Ursula von der Leyenová řekla, když obhajovala Green Deal, když se měl schvalovat v Evropském parlamentu, tak tam měla takovou řeč na jeho obhajobu a tam řekla, že lidé musí změnit svoje chování, že musí energie zdražit natolik, aby teda jsme změnili svoje chování, což v překladu znamená, musíme schudnout tak a energie musí zdražit tak, aby jsme si je nemohli dopřát. A v interních dokumentech Evropské komise se počítá s tím, že do roku 2030 bude přibližně 1/3 evropského obyvatelstva závislá na sociálních dávkách. A my v tom máme teda v té Evropě jedno historické prvenství. Já se hodně samozřejmě zabývám historií z důvodu ekonomiky, protože tam najdete, vlastně ono nic už dneska nevymýšlíme nového, ale všechno v té ekonomice se vlastně recykluje a dneska zažíváme to stejné třeba kažení měny, jako jsme zažívali za starého Říma a podobně, takže když tu historii prozkoumáte, tak vlastně tak nějak jste schopni dohlédnout, kam to tehdy vedlo a kam to asi povede dneska. Ale co jsem našla, že jsme vymysleli úplně nového, to jsem ještě té historii nenašla, že my jsme první zóna na světě, která si za cíl dala schudnutí obyvatelstva. Mm-hmm. A vyloženě se to prostě fakt zakotvila, protože všechny vlády světa vždycky si dávaly za cíl, že jejich obyvatelstvo zbohatne. Třeba to vedlo k opaku, protože to neuměli docílit, dělali to špatně, tak měli za cíl zbohatnutí a vedlo to ke schudnutí. Ale my jsme prostě první, kteří si za cíl dali schudnutí a vyrobení většího počtu obyvatel závislého na sociálních dávkách.
1: No pozor, já bych ale řekl, ano, to máte pravdu, to je všechno ten nerůst, fenomén nerůstu, ale musím říct, že i nemálo vašich profesních kolegů ekonomů si z fenoménu nerůstu udělali osobní fenomén růstu neboli svého bohatnutí, protože jedou přednášky o tom, jak nerůst je skvělý, jak je to, jak zachráníme planetu, jak budeme šťastnější, všechno možný. A to, jak oni na tom bohatnou, jaký částky si říkají za tyhle ty nesmysly, tak je neuvěřitelný. Ale druhá věc je, já mám samozřejmě takovou kasířskou otázku, když třetina lidí bude vlastně, dostaneme úspěšně do chudoby, tak z čeho budeme platit jejich život, protože jestli budeme pokračovat v tomhle nerůstu, tak vlastně už dojdou peníze, nebude z čeho to platit. Kdyby jsme bohatli aspoň a třetina lidí schudla, tak by ty dvě třetiny mohly vyprodukovat aspoň možná takový bohatství a výkon, že by se nějak dalo to přerozdělit té třetině, aby přežila. Ale jestliže my ten výkon neuděláme, tak nevím, z čeho to chceme platit.
0: Všechno. No tak jasně, tak to věděla už Margaret Thatcherová, že problém socialistů je v tom, že nakonec jim vždycky dojdou peníze i těch ostatních. A to je právě ten problém toho nerůstu, že ten nerůst je principiálně chybně. To je úplně nesmyslný koncept ekonomický, něco jako perpetuum mobile. Je to jenom teoretický koncept, který prostě nemůže fungovat, protože v okamžiku, kdy začneme tímto způsobem přerozdělovat, tak ta jedna třetina lidí, kteří mají dotovat ten zbytek lidí, tak najednou úplně ztratí motivaci k jakékoliv práci, když jakékoliv přebytky, které oni vyrobí a vyprodukují, tak jsou jim vlastně zabaveny. Takže ta motivace se ztrácí a v tu chvíli přestává fungovat a pracovat celé obyvatelstvo a tím pádem vlastně začnou chudnout úplně všichni, nejenom ta jedna třetina. Takže ten koncept je úplně od principu špatně, takže my tímto jsme nastoupili cestu zdárně do historie a teď už bude Evropa v podstatě jenom chudnout. A teď samozřejmě se dostáváme v tomto okamžiku do toho sporu myšlenkového, kdy já když řeknu, že budeme chudnout, tak vždycky mi ti provládní ekonomové a progresivisté mi namítnou, ale to přeci není pravda. Vždyť přeci nám rostou platy, vždyť přeci teď máme meziročně levnější energie a vždyť statistici vykazují hospodářský růst. A to je právě ten problém, protože tohleto všechno je Potěmkinova vesnice. Vy jste to tady vlastně i uvedl na těch číslech, kdy pro lidi je čím dál tím složitější dosáhnout na bydlení, protože musí větší a větší počet svých platů věnovat třeba na zaplacení nájmu. Takže to bydlení sice jako zdražuje, jejich příjmy taky rostou, ale furt to nestačí na to, aby se jim bydlelo levněji. A tyhle ty Potěmkinovy vesnice vlastně v té statistice najdeme úplně kdekoliv. A najdeme to v hospodářském růstu, najdeme to v inflaci, najdeme to v nezaměstnanosti. Všechna ta čísla vypadají na první pohled poměrně dobře, ale oni maskují tu realitu, že průmysl ubývá, že my máme menší a menší ekonomický výtlak. A ona ta ekonomie to umí vysvětlit, čím to je, ale už to není tak úplně triviální to vysvětlení a v novinách, v televizi vždycky slyšíte jenom to jedno číslo, že prostě hospodářsky rosteme, ale už tam zatím nikdy nemáte to vysvětlení, že to je jenom číslo, ale že ve skutečnosti ta ekonomika je menší a menší a uživí menší počet lidí. Takže samozřejmě potom ta vláda operuje s těmi pěknými čísly a úplně tak jednoduše si to vyvrátit nedá, ale lidé na vlastní kůži potom cítí, že se jejich situace zhoršuje.
1: No ono můžeme vzít nejen to, co jsme zmínili, prostě bydlení tady zdražuje klidně o 10% ročně, což víme, reálně platy ani náhodou se k tomu nikdy nepřiblížejí. Druhá věc je, že teď vlastně vyšla zpráva, že jídlo, další prostě primární životní potřeba, nás stojí pětinu z měsíčního příjmu, což taky nebylo, což je taky vyšší. Současně s tím platíme extra drahý energie, auto už jsme zmínili, to všechno jsou primární potřeby, bez kterých se nedá žít. Nebo někdo možná lesní muž s tím dokáže žít. Já jim nejsem ani bejt nechci. A tady na tom vidíme, že ač nám nominálně ty příjmy rostou, tak všechno to, co my z nich musíme primárně platit, a do toho nepočítáme teď žádný luxus, ani žádný rozmar, prostě fakt holý životní potřeby, tak neúměrně ta cena všech se zdražuje. A já se vrátím na ten počátek 90. let, protože tenhle ten český sen byl strašně důležitý, jak bych řekl, pro celou společnost jako aspirace životní, že vidíme naději, že vlastně můžeme dosáhnout toho, co si v životě přejeme a po 40 letech prostě totalitního temna, když bychom vzali bydlení, tak prostě komunisti v podstatě zrušili jakýkoliv normální trh s bydlením a proto okamžitě po pádu totality většina lidí toužila po vlastním bydlení a byli schopní ale si na něj sáhnout a i přes mnohdy drakonické zadlužení až téměř do konce produktivního věku, tak ale aspoň se na něj sahli, museli samozřejmě, nebo věděli, že celý život musí pracovat, nemůžou si moc dovolit být bez práce a bez příjmu, ale sahli si na to. Teď bavím se i o sobě a i asi pravděpodobně o vás, ale teď vlastně je na prahu dospělosti celá generace, který se už tenhle, když to řeknu, náš polistoporový sen týkat nebude, protože si na to nesáhne. A v podstatě na obzoru já nevidím pro ně žádnou jako naději, že by se jim to mohlo vyplnit.
0: No, já teda naději vidím, ale ne úplně v té nejbližší době. Já to ještě zkusím vysvětlit na jednom příkladu, který teda může se zdát trošku odtržený od života, ale on je velice názorný. Vlastně to, že je to taková fikce toho růstu, to, že sice tady máme pěkná čísla, ale ve skutečnosti my se cítíme špatně, tak to je krásně vlastně představitelné na tom, že Německo je teda třetí rok v recesi, to znamená, jeho ekonomika je na tom hůř a hůř, má menší a menší výtlak, vyrobí menší počet jednotlivých kusů zboží, ale zároveň německý akciový index DAX historicky bezprecedentně roste. Za posledních 12 měsíců si připsal 20%. A teďka vlastně, co to je akciový index? To by měl být nějaké ohodnocení ekonomiky, ohodnocení akciových společností. A ty akciové společnosti vlastně by měly nějak reprezentovat ten hospodářský růst. Takže za normální situace, když roste ekonomika, měly by růst akcie na burze. Když klesá ekonomika, měly by klesat akcie na burze. Ale tady se nám to rozešlo o více jak 20%. Máme 20% růst indexu, ale máme prostě pokles hospodářského růstu. Tak kde těch 20% hapruje? A to je právě ta statistická chyba, nebo ten pocit, to pozlátko navenek, kdy ono to vypadá, že to roste, ale ve skutečnosti to je jenom inflace, to je vlastně inflační růst, to je úplně stejné, jako když vy stejně pořád vyděláváte, ale najednou vám rohlíky v obchodě zdraží o 20%, tak úplně stejný efekt to je u těch akciových indexů, že oni inflací zdražili o 20%. A v tomto vysvětlení vlastně je a úplně analogicky si to můžete představit ke všem hospodářským ukazatelům, že vlastně oni jsou takhle jako šmrcnuté nějakým tím buď inflací nebo nějakým jiným zkreslením. A vlastně na první pohled to vypadá, jak se té ekonomice skvěle daří, ale vlastně pod pokličkou, pod povrchem se ukáže, že to je jenom fakt jako číslo a hmatatelně ti lidé musí pořád delší a delší dobu pracovat na to, aby si mohli dovolit třeba jízdu autem.
1: No, já teď mě napadla totiž ještě jedna dost příšerná věc. Já jsem si uvědomil, že za komunismu, tak je jasný, komunisti zrušili prostě normální obchodování s bytama a tak. Byly různé formy, jak se dostat k bydlení, ale tehdy fakt bylo možné postavit si nějakou své pomocí dům, aniž by se člověk úplně zrujnoval finančně, ale ani tohle už dneska nejde. To prostě není možné. Takže i v tomhletom dokonce ve srovnání s tím nešťastným komunismem jsou na tom ty lidi, kteří nemají bydlení, hůř. Prostě oni tohleto nedokážou udělat nějakou své pomoc.
0: Je to pravda. A nejenom teda finančně, že by to nešlo, ale ono to nejde vlastně pořádně ani nějak právně, administrativně, protože vy musíte splnit takové nesmyslné požadavky na zateplení, na tepelné čerpadlo, já nevím, skoro na fotovoltaiku, na to, že tam teďka budou muset být nabíječky na elektromobily, o kterých víte, že na ně nikdy v životě nebudete mít na ten elektromobil, ale stejně tam tu nabíječku mít musíte. U některých bytových domů musí být koje na elektrokola a tak dál. Teďka ty budovy budou muset být bezemisní, budou muset splnit energetické štítky. A mimochodem, stavitelé potom říkají, že v takových domech, které splní všechny tyhle požadavky, se nedá bydlet. Mm-hmm. Protože ty domy jsou plné plísně a vlastně se tam nedají pořádně otevřít okna, musíte tam mít nějakou rekuperaci a další věci, ale vlastně pořádně se v tom nedá žít, protože tam začnou být zdravotní problémy v takovém domě. Takže sice to je bezemisní, ale k čemu nám to bude, když tam prostě budeme mít zdravotní problémy v tom domě a vy nedostanete pomalu už povolení na dům, který by splňoval to, co vy chcete a nesplňoval tyhle ty nesmyslné požadavky. Takže ono to není jenom stránka finanční, ona to je i vlastně problém administrativní. Takže ono začíná být administrativně v podstatě, a nejdřív zakázáno stavět si domy, ale zakázáno stavět si normální levné domy.
1: V podstatě, není to zakázané, ale to nemožné.
0: Je to nemožné postavit si levný dům. Vy máte povoleno pouze postavit si nesmyslně drahý dům, který si nemůžete dovolit.
1: No, ale vy jste řekla, že naději nějakou vidíte, tak na závěr jsem s ní
0: No tak v Německu to zvládli, že jo, po té druhé světové válce. Zvládl to Javier Milei. Takže už jsme zase u toho, že to budeme muset udělat trošku po svém a vykašlat se teda na ty předpisy té Evropské unie, které nám ničí průmysl, ničí nám energetiku, znemožňují nám stavět. My to prostě musíme se vrátit k normálnímu rozumu. Ono to tomu dříve nebo později dojde. Protože vždycky tenhle ten systém, tenhle ten takový ten polosocialistický, tenhle ten přeregulovaný systém, on se zhroutí vlastní vahou dřív nebo později sám. Vždycky. A čím je drsnější, tím rychleji se zhroutí. To je prostě dokázáno, že ten systém nakonec praskne, protože už se ekonomicky neunese. Že ono i tohle to praskne, jenom nevím, jak to bude dlouho trvat. Ale vůbec nepochybuji o tom, že třeba do 10 let se ten systém nějakým způsobem rozsype tak, že tam vznikne třeba v nejhorším případě černý trh, v lepším případě se to i politicky změní.
1: No tak já nevím, co tomu říkat naděje. Já jsem vodil 20 let v komunismu a vím, co černý trh je, tak jsem si myslel, když to padlo, díky bohu, že už černý trh nebudu potřebovat, tak vidíte, vrátíme se případně do černého trhu. Já jsem se vás chtěl zeptat, kdy to praskne, protože i to se za socialismu říkalo, tak kdy už to praskne.
0: A tak já bych řekla, tak třeba 2029, dejme tomu příští kolo voleb, by to tak už mohlo vypadat nadějněji třeba.
1: Tak čtyřletka by byla dobrá zpráva.
0: To už by se dalo.
1: Komunisti mývali pětiletku, tak tohle by byla čtyřletka. Tak já to přeju budoucím generacím, protože pro ně je to ohromný průšvih a vlastně pro ně je to, řekl bych, životní deziluze, že vidí, že si nesáhnou na životní úroveň svých rodičů mnohem.
0: Ale já hlavně tu naději vidím v tom, že my prostě víme, kudy na to. Kdyby to opravdu bylo něco, nějaký vnější systém, který, já nevím, třeba bychom byli zničeni válkou nebo něčím, za co bychom my sami nemohli a vlastně neexistoval by způsob, jak to opravit. To by teprve byla katastrofa. Ale když my víme, co je příčinou, a jenom víme, že stačí odstranit tu příčinu, tak jako já už v tomhle tom vidím naději, že máme ten recept. Jenom prostě ho musíme zrealizovat.
1: Dobře, takže loučím se s diváky a posluchači nadějí, za 4 roky to praskne.
0: Naschledanou.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: to tahne ne od 10 k 5, ale od 5 k 0. Pojďme se podívat. CVVM vydal další průzkum ohledně spokojenosti a důvěryhodnosti vlády Petra Fialy, jaký vnímají lidi. No a to vysvědčení dopadlo, jako když si přijdete do školy pro vysvědčení a tam jsou kule. Nebo čtyřky, řekněme, protože vidíte, Fialova vláda je nejhorší od Nečase, myslí si lidé. To je skutečně pro Fialu paráda, protože nám sliboval, my to všechno dokážeme, teď nám to opakuje taky, všechno jsme zvládli, všechno jsme dokázali. S námi přichází změna, tak přišla změna, protože Petr Fiala a jeho vláda dokázali být vlastně ještě míň populární nebo důvěryhodní, než byla i ta předcházející vláda Andreje Babiše na vrcholu covidové krize. To už je co říct, protože my teď už nemáme žádnou krizi a la covid a s vládou Petra Fialy to jde od nuly dolů. Pojďme se podívat i na komentář Alexandra Tomskýho na Novinkách. Tato vláda nestojí za nic. Zkuste si to přečíst. Marně jsem doufal, že budeme mít méně státu a tak dál. Ono těch slibů pošlapaných Petrem Fialou je tolik, že už se to nedá spočítat, ale tohle to je přesně výpověď nebo zpověď, myslím, zklamaného, nejspíš řekl bych voliče Trojkoalice Spolu. A je to hodně smutný čtení. Ono podobně mluví o vládě Petra Fialy, nebo mluvil i politolog Lukáš Jelínek v pořadu K věci na CNN Prima News a i to je velmi výstižný, co je problém u Fialovců. Fiala není šéf jako Babiš, těžké úkoly nechává na ministrech a ti se v tom plácají. To řekl přesně, protože tuhle tu agónii sledujeme denně. To už je vlastně permanentní reality show, kdy ministři, já vám tady ukážu vlastně největšího borce. Zbyněk Stanjura, ministr financí, čili jasná dvojka v každé vládě. Člověk, který drží kasu, prostě diktuje, kdo drží peníze a sedí na nich, tak víte, že bez peněz neuděláte nic. No a Zbyněk Stanjura, on je to samozřejmě už málo překvapivý, protože nikdo ho nepodezříval nikdy z toho, že rozumí státním financím. No ale v rozpočtu je chyba za 60 miliard, oznámeno ministerstvo financí, prostě z té slavné, jak oni to nazvali, válečná daň, ale není to nic jiného než nová daň z nepřiměřených zisků, tak místo těch 100 miliard tam bude 40 zhruba. No, takže další 60 miliardová díra. To tak jako teď Stanjura oznámil. No, ale Stanjura bodoval velmi i předtím. Vzpomeňte si, když přišel s tím vlastním návrhem DPH nebo s tou analýzou vlastního ministerstva o tom, co udělá z DPH, kolik úrovní a v jaké výši a co kde by mělo být, tak to samozřejmě způsobilo ohromný poprask, jako snad už všechno, jakmile otevře nějaký minister pusu v médiích, tak máme poprask. Záhy se to začne dementovat a tak dál. Takže Zbyněk Stanjura je borec v tom, že on, jak se říká, sám unikl to DPHčko. Načež Petr Fiala přišel a řekl, došlo k úniku. No, když už je to takhle špatný a premiér a šéf ODS Fiala říká, došlo k úniku, který provedl první místopředseda ODS a jeho vlastní ministr financí, tak já tomu říkám inkontinence a já si myslím, že jsou na to léky různý, že se to dá léčit, protože není to nic hezkýho, ale tohle to všechno jsou věci, které samozřejmě lidi vnímají a říkají si, co to pro boha je za vládu, tohle jsme tady ještě neměli. No, pokud jde o Stanjuru, pro dokreslení toho, jak vnímají vládu a premiérskou stranu ODS v ní, nejen lidi, ale i bývalí členové ODS, včetně ministrů, tak se tady podívejme, ona Stanjurovi napsala, nebo vyzvala ho, bývalá populární starostka z Ostravy, Liana Janáčková, a napsala mu, Zbyňku, podej demisi, jestli seš chlap, ještě v tom bylo. A oni se k ní připojili i bývalá ministrině za ODS, Filipiová, a další lidi, protože už se na to sami nemůžou dívat vlastně, co jejich bývalá strana, která vždycky byla stranou silného ekonomického programu, mohla mít někde ODS programový deficit, ale pokud šlo o ekonomický program, tak ODS byla vždycky stranou silného ekonomického programu. Teď vlastně žádný program nemáme. Teď Ekonomickým programem ODS je permanentní chaos. Fiala tu vládu neřídí. Rozhodl se ODS vlastně rozpustit v trojkoalici Spolu, aby si zachoval funkci. O tom hlavně jde. To už není žádný vládnutí programový, natož hodnotový, jak on to pořád opakuje. Ale co je pro něj příznačný? Petr Fiala jede dál. Protože on na Twitteru napsal, vlastně to bylo před víkendem jenom, chtěl nás potěšit, inflace je nejnižší od loňského roku, ano, o 0,1% pokles, super, hned jsme najednou všichni zbohatli, no ale ten druhý odstavec je geniální. Je vidět, že náš přístup se vyplácí. Stejně tak, jako se podařilo zkrotit ceny energií a pohonných hmot, se to též postupně podaří také s cenami potravin a celkovou inflací. Musíme být trpěliví a nedělat neuvážená rozhodnutí. Zvládneme to. Hlavně, prosím vás, trpělivost a nedělat neuvážený rozhodnutí. To si takhle republiku nesmíme nechat rozvracet. A dočkáme se. Dočkáme se možná třeba za jiný vlády, ale to už je skutečně zatvrzelost a zaslepenost. A Petr Fiala to zopakoval ještě v rozhovoru pro TNCZ, což jsou vlastně web zpravodajský televize Nova. Vše jsme zvládli, rodina problémy nemá, myslí i jeho. To je super, že s jeho platem nemá jeho rodina problémy. On se tam kasá nejen s tímhle, ale to je furt dokola. Tohle to už je normální žití ve virtuální a paralelní realitě. Tohle není přesně možný, aby... Řekněte mi, to už musí být duševní, to není normální, to není politický problém už, ale skutečně tady. Jestliže premiér vidí, jak se to všechno hroutí pod ním a on vlastně si takhle furt na Twitter nechává za sebe psát takovýhle prohlášení a tak dál. Ale já mu vlastně musím přiznat předvídavost. On by se mohl možná živit jako prognostik, spíš než premiér a politik, protože v roce 2018 vyšla jeho knížka, on tam geniálně a naprosto přesně předpověděl, jak dopadne jeho vláda, a sice jak uvařit demokracii. Jeho vláda uvařila demokracii nebo vaří demokracii velmi slušně. No a tam je podtitulek od agónie, od vládní agónie k polokomunistické vládě. Tak to, co vidíme teď, jeho vládu, tak agónie teda je to zatracená. No a polokomunistická vláda, tak ani ta skutečná vláda, kterou drželi v tom předchozím volebním období ze sněmovny komunisti a na kterou on naráží jako na polokomunistickou, nevracela do české společnosti a politiky totalitní maníry jako vláda jeho samozvaných demokratů. Takže já se Petrovi Fialovi vlastně svým způsobem omlouvám. On to v roce 2018 už předpověděl. Strašná škoda, že jeho knížky nikdo nečte, stejně jako ten časopis Kontexty, který jenom platíme, aby on ho mohl vydávat a jeho i rodina do něj přispívat. Ale předpověděl to perfektně, tak já před ním smekám. Jenom nám to vlastně mohl říct, když to vydával, tu knížku, tak říct, jestli se někdy stanu premiérem, tak takhle to dopadne velmi rychle, protože máme nějakých 17 měsíců, kdy je Fiala a jeho vláda ve funkci a viděli jsme vysvědčení od CVVM, nejhorší vláda od roku 2014. Já bych si dokonce dovolil tvrdit, že to ještě horší vláda než Nečase. Ona samozřejmě měla změřenou tehdy ještě nižší popularitu a důvěryhodnost, pravda, ale takhle zoufalý to nebylo. Protože ten rozklad, který předvedli ve vládě Petra Nečase Věci veřejný, který se tam rozpadli na jednotlivý poslance a potom tu sranda partu lidem a tak dál, tomu jsme se aspoň mohli trošku smát, ale tomuhle se smát už nejde, co předvádí Petr Fiala. Takže vidíte, měli bychom číst knížky Petra Fialy, protože v nich je vlastně všechno moudro. Vykašlat se na Twitter a jeho rozhovory v televizi. Já si hned zítra se půjdu podívat, jakou má poslední knížku a hned jak tam uvidím titulek, tak budu vědět, že přesně to se stane.
1: Kompletní archiv a živá vysílání na kanále Xaver Live. A pokud se vám videa líbí, klepněte na odběr. Díky za podporu.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Šarada se včera konala v Poslanecké sněmovně. Novinky.cz napsali, česká vláda spolupracovala s mafií, křičela ve sněmovně Schillerová. Jak tu celou kauzu vidíte? Rozhodl Pavel Blažek o tom, jak dopadnou volby na podzim, nebo má koalice spolu štěstí, že to puklo už teď a jsou ještě prázdniny a do voleb stále zbývá několik měsíců?
2: A tohle jsou dvě různé otázky. Mě teď napadá, já si z toho budu trošku dělat legraci, jo? Takže jedna část obyvatel to má dneska v hlavě nějak takto, dvojtečka. Drogy, prostitutky, kriminálníci, ministři, bitcoiny. Mámo, někde se nám ztratilo 12 miliard, nám nic nedali.
1: Miliardů.
2: 12 miliard. Nám nic. A to jsou jedni. Hmm. Pak jsou ale druzí, ty říkají, to jsou chudáci, kteří dobytkové to na ně zorganizovali. Oni jsou možná jenom trochu hloupí, že to takhle všechno zbaštili. No, proč tohle to říkám? No, že naprostá většina lidí je fanaticky pro vládu. Není jich moc, ale zase ne tak málo. To je skoro třetina. A ta druhá je stejně tak zásadně proti. A těch, kteří zatím ještě váhají a kteří čekají, co bude vyšetřeno například, těch je hrozně málo. Takže, že by se to nějak významně projevilo do volebních výsledků, já neočekávám.
1: Myslíte si, že kdyby se volby konaly teď, že se to na těch volbách, na tom výsledku nepodepíše? Třeba tím, že voliči koalice Spolu, ODS, nepřijdou k volbám?
2: Ne, oni mají jiná kritéria. Přeci dneska je to rozděleno na tom, chrání nás Fialovci před Rusem nebo nechrání. Jo, to je dneska klíčová otázka. A dokud se to nepodaří na Ukrajině uklidnit, dokud nebude zřejmé, že Rus nejede na Prahu, tak tahle ta zásadní otázka zůstane a ty lidé, dokud věří tomu, že a je jedno, jestli jsou to mafiáni nebo to nejsou mafiáni, se vrátím k tomu příkladu. Mámo, chrání nás nebo nechrání? Tak jestli nás chrání, jak jsou výborný, budeme je volit. A jestli nás nechrání, tak ne, tak ty ne, tu už nechcem, protože něco. Jo. A ten titulek, aby se k tomu vyjádřil, je samozřejmě přehnaný přesně přiměřeně tomu, jaká je doba, to znamená volební kampaň, ale že to je velký problém, to je pravda, že mě to připomíná ta dnešní vláda jako muška v pavučině. Ona jak se tam třepe, tak je čím dál víc omotaná. Protože pořád přibývají, třeba řeknu informaci ze včerejška, která mě zaujala. Policie zabavila na ministerstvu financí dokumenty o této věci. No to je přeci ale úplně průlomová informace, protože dosud jsme žili v iluzi, že na ministerstvu financí nikdo nic neprojednával. Tak jaký dokumenty tam zabavili? Já teď nevím, co tam zabavili, ale jenom ten titulek je pro mě šokující, protože jestli existují dokumenty o tom, že ministerstvo financí něco projednávalo, no tak je prokázáno, že nás pan ministr financí přinejmenším balamutil. To jsem použil mírný termín.
3: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz.
1: Petr Dimun je naším hostem. Vítám vás po čase FXTV. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Petr Dimun je novinář, který publikuje zejména na webu Info.cz a má také svůj podcast, který je zaměřený na justici a který nese jeho jméno Dimun. A já ho velice ráda sleduji a s nadšením jsem také sledovala vaši debatu s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem ohledně úniků z trestních řízení do médií, kdy Pavel Blažek říkal, že udělal jako ministr nejvíce pro to, aby se to nedělo, odsuzuje to, brojí proti tomu, ale viděli jsme v posledních týdnech kauzu fakultní nemocnice Motol, velké úniky, sledujeme to de facto v přímém přenosu a ještě určitě o té kauze hodně v médiích uslyšíme. Tak jak to, že to nejde zarazit a skutečně ministr udělal všechno, co šlo?
2: Tak zrovna Pavel Blažek je člověk, který opravdu aspoň veřejně dává najevo, že ho to mrzí, že se takovéto věci dějí, kritizuje to na rozdíl od jiných politiků, kteří raději mlčí. Snažil se, navrhoval i jako opoziční politik některé změny zákonů, ale jak jste viděla sama v podcastu, už to vzdal. V té formální stránce už prostě si nebude nic navrhovat. Otázka je, jestli se nepřipojí k něčemu, co v poslanecké sněmovně aktuálně vzniká. My teď tady sedíme, tak v poslanecké sněmovně probíhá na ústavně právním výboru debata o novele trestního zákona, trestního řádu, kde, jak jsem zaslechl, mají někteří poslanci předložit návrh, který má nějakým způsobem řešit právě úniky už nějakým hodně jaksi tvrdším způsobem, tak aby k tomu nedocházelo. To má absolutní zákaz a jasně řečeno, že úniky trestních spisů jsou nezákonné v rámci toho přípravného řízení.
1: Tak uvidíme. Současná vláda, sněmovna už asi těžko stihne takový zákon schválit.
2: Myslím, že to je jediný zákon, který má ještě šanci projít. Byť teda, jak jsem to dneska počítal, tak je tam dohromady asi 25 pozměňovacích návrhů. Jo, faktem je, že valná většina z nich se týká konopí, zbytek se týká jiných oblastí, takže o tom konopí asi bude velmi bouřlivá debata, ale doufám, že ta část, která se týká těch důležitějších věcí z mého pohledu, takže má šanci projít.
1: Tak, a kdo by měl být trestán?
2: Primárně ten, kdo poskytuje, nebo kdo poskytne tyto informace, to znamená pravděpodobně v tomto smyslu nejčastěji ukazujeme na policisty, ukazujeme na státní zástupce, někdy bohužel to jsou i advokáti. Já jsem toho názoru, že situace dospěla tak daleko, že by tu odpovědnost měli nést i novináři, kteří by se měli před soudem obhájit, že se jednalo o veřejný zájem.
1: Prezident Petr Pavel i Miloš Vystrčil z ODS, ty říkají, že nebo shodují se na tom, že by měli být odpovědní ti, co informace poskytli, nikoliv však novináři. Vy si myslíte, že už nazrála doba na to, aby i novináři, protože samozřejmě nikdo je nenutí to zveřejňovat, nikdo jim nedrží stoly u hlavy, že musí ty informace zveřejnit, ale samozřejmě je to pro ně čtenost.
2: No samozřejmě, jako jsou to kliky, co si budeme povídat, všichni v těch médiích nějakým způsobem působíme a víme, že to je samozřejmě prostě lákavá věc. Na druhou stranu, aspoň já a pár ostatních máme žoldek a když se k těm informacím dostaneme, tak je samozřejmě prostě, já mým případem nezveřejňujeme, já jsem také dostal nějaké policejní informace k zásahu v Motolu a musím se přiznat, že do dneška jsem si to ani neotevřel. Nezajímá mě to a v rámci duševního klidu to dělat nebudu. No, co si budeme povídat? Samozřejmě novináři jako takový mají svůj obhajobu a říkají, no tak jako my máme veřejný zájem obecně na té věci, nebo veřejný zájem na tom, aby veřejnost věděla, co se v té věci děje. A když to neuděláme my, tak to udělá někdo jiný, tak to někdo z novinář, no tak dneska v těch jako si realitě sociálních sítí, tak to někdo zveřejní na sociální sítí. No já si myslím, že to je výmluva.
1: A řekněte mi, jaký je veřejný zájem na tom, když třeba právě zmíním tu kauzu Motol, když vidíme, jak vedou v poutech ředitelé, například mimo jiné ředitelé fakultní nemocnice.
2: Tomu už nezabráníte. Tam ty kamery bohužel prostě jak si někdo pustil. Myslím si, že předseda toho rozhodujícího senátu, který rozhodoval o tom vazebním řízení, si měl domluvit s justiční stráží způsob tak, aby ti novináři nemohli zabírat prostě jak si ty, jak si, jak záběr, ty, tady jsme všichni viděli, jak se tam ti lidé schovávají a podobné věci, ale to je na odpovědnosti těch lidí, kteří jak si, jsou součástí toho rozhodujícího nebo rozhodovacího řízení.
1: No, protože samozřejmě přicházeli k soudu, který teprve rozhodoval o vazbě, jsou samozřejmě nevinní.
2: To bych novinářům nevyčítal.
1: To byste jim nevyčítal.
2: Vyčítám jim zveřejňování policejních informací. No, tohle tomu nezabráníte. Jo. Jako
1: zabráníte,
2: my dneska nemáme...
1: nepustíte tam ty novináře.
2: Ano, to je odpovědnost, jak říkám, předsedy soudu, předsedy tohoto senátu, aby, jak si z justiční stráží domluvil, aby tam pokud možno ti novináři prostě jak si nemohli přijít s těmi kamerami. To, že se to nestalo, tak to je chyba jejich. A možná tady prostě je role pro ministerstvo spravedlnosti, aby nějakým způsobem metodickým řízením k tomu vedla, aby tohle to se nestávalo. Ale to si myslím, že není tak jako podstatné v té celé věci. Podstatné je to, že my v době, kdy jak si ti lidé jsou ještě vytahováni z postelí, seznamují se s těmi policejními informacemi z toho, co jim kladeno za vinu, tak už v té době média zveřejňují prostě podstatné části těch věcí, včetně třeba odposlechů. To je podle mě zásadní problém.
1: Může to ohrozit teď to trestní řízení? Může s tím pracovat obhajoba? Může to tak tím pádem zpochybnit, když došlo k takovým úniku?
2: No tak když jste říkal, že jste viděla ten podcast s Pavlem Baškem, tak ten tam řekl jednu podstatnou věc, že jako
1: ne,
2: advokát...
1: Naši diváci to viděli, tak proto...
2: Že jako advokát by byl ten, kdo by velmi dbal na to, aby se ta otázka řešila a že by byl ten, kdo by to dotáhl až k Evropskému soudu pro lidská práva. Protože samozřejmě je potom otázka, zda při tak masivním úniku do médií je dodržován standardní spravedlivý proces. Já si myslím, že ne, on si myslí, že také ne a to je otázka, která by se měla řešit možná právě u SLP s jeho přísnými standardy.
1: Tak
2: a možná mimochodem se to vyřeší už velmi brzy v případu Davida Ratha, kde pokud vím, je to jedna z věcí, která je součástí vlastně tohoto podání k Evropskému soudu pro lidská práva.
1: Ano, protože tam byly také masivní úniky.
2: Dokonce kniha, která vyšla, jmenovala se Spis Rád.
1: Ano, masivní úniky do médií. Nicméně náš trestní zákoník, třeba v Německu je to také trestné, ale i náš trestní zákoník přeci na to pamatuje. Ano. V paragrafu 180, ano. Vy jste opět v tom podcastu, ale jak říkám, naši diváci ho nemuseli vidět, tak ho tam zmiňujete. A člověku nebo osobě, která by právě neoprávněně zveřejnila ty informace, který jakoby souvisí s výkonem veřejné moci a způsobila tím vážnou újmu, tak hrozí trest odnětím svobody až na 3 léta nebo zákazem činnosti. Proč se ten paragraf vlastně vůbec nevyužívá? Teď je to vlastně trestné, to, co se děje.
2: Naprosto s vámi souhlasím, je to trestné, ale očividně systém není schopen tento paragraf vymáhat. Kde není žalobce, není soudce. Očividně se to stalo součástí, a teď to řeknu ošklivě, trestního procesu a konec konců, to je nedávno konstatoval bohužel už i nejvyšší soud, že presumpce neviny v mnoha případech v České republice je pouze věc akademická, což je teda naprosto skandální konstatování nejvyšší soudní instance a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč by zákonodárci měli tedy prostě jaksi sáhnout k tomu, že velmi zpřísní to, aby k těm únikům nedocházelo a měli by se zamyslet i nad tím, zda ten systém toho vyšetřování je dobře nastaven. Zda je dobře, že ti, kteří jsou podezřelí z úniků, se taky sami sebe vyšetřují.
1: No, presumpce neviny, základní hodnota právního státu.
2: Jedna z.
1: Tak pak mě napadá otázka. Žijeme ještě v právním státě?
2: Ale jo, já si myslím, že samozřejmě, že jo, ale je to boj jako se vším. Pokud bychom rezignovali na boj s těmi dezinformacemi, a s těmi úniky informací, tak samozřejmě by ten právní stát už byl u konce, ale máme šanci to změnit, máme šanci na to poukazovat. Já si myslím, že nic není ztraceno a že možná ten první krok už se v poslanecké sněmovně děje. Jak jsem tady říkal, vím o tom, že skupina poslanců by měla navrhnout nějakou novelu, která vznikla v nějakém širším kolektivu lidí, odborníků na trestní právo, takže by měla mít i nějakou odbornou podporu. Ale jako druhá věc je, a to říkám ruku v ruce s tím, je se bavit o tom, zdali ten systém je toho schopen. Zdali zase nebudeme mít další paragraf, který ale se v praxi ukáže, není kdo by ho vymáhal. Jo, já vím, že v minulosti byly případy, kdy Generální inspekce bezpečnostních sborů, která je k tomu pověřena, aby mimo jiné vyšetřovala i úniky z trestních spisů, tak navrhla, že by bylo fajn a dobře pro si ten proces, aby třeba dozor nad těmito případy nevykonávalo státní zastupitelství, které dozoruje i případy, z nich ty úniky jsou. Vím, že Lenka Bradáčová velmi, velmi, velmi zásadně proti tomu vystupovala. Důvody si může každý dosadit sám.
1: Tak necháme, ať se každý dosadí sám. A zajímá mě další věc, protože v posledních letech i narůstá částka, která je vyplácená právě za chyby v řízení, a ta částka neustále narůstá. Dokonce, vy jste mi říkal, že v loňském roce
2: no,
1: půl miliardy, v roce 2023.
2: Se navyšuje i na příští rok asi o 100 milionů korun v rozpočtu.
1: Aby takže se už očekává, že se více lidí bude bránit.
2: Bude pravda je, že ne všechno se týká nezákonných trestních stíhání. Jsou tam i průtahy, ale zvyšuje se ta částka na úhradu nezákonných trestních stíhání. A nákladů s tím spojených.
1: Tak, co je na vině?
2: Tak samozřejmě na vině.
1: Nebo kdo je na vině?
2: Na vině jsou samozřejmě vlastně policisté, státní zástupci a systém, který, jak si nás teď budeme obecně mluvit, ale to jsou konkrétní případy, který není schopen buď včas si dovést tu věc k nějakému rozhodnutí pravomocnému, anebo jsou to nekvalitní obžaloby, které potom soudy projednávají a zastavují a nebo vracejí.
1: Těch případů, samozřejmě těch mediálních, je celá řada od paní Parkanové, pan Hala z ŘSD. Ještě bych asi, kdybych vzpomínala, ale vlastně já nemusím chodit daleko, já mám jeden takový případ doma. Vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář dostal, skoro 6 let byl vláčen vlastně médii, teď má v ruce 3 rozhodnutí 3 soudů pravomocné o tom, že se nedopustil ničeho nezákonného. Samozřejmě čeká se omluva od ministra spravedlnosti, a bude požadovat náklady samozřejmě na svého advokáta, ale zase je to součást těch peněz, které tady zmiňujeme, že neustále narůstají a kdo to zaplatí? Zaplatíme to my, daňoví platníci. Neměli by to platit ti, kteří to způsobí? Proč to máme platit my?
2: Samozřejmě, u těch extrémních případů bych si to dokázal představit a dokonce zákon s tím počítá, ale opět jsme u toho, že systém je nastaven tak, že to reálně není možno vymoci. Je tam takzvaný regres, to znamená, že ten, kdo pochybil v tomto případě, když bychom se bavili o tom trestním řízení, tak například státní zástupce, který podal nedůvodnou obžalobu, tak by musel v kárném řízení jaksi být konstatováno, že se dopustil kárného provinění s tím související a teprve na základě toho by mohl být tedy prostě podána takzvaná regresivní žaloba, kdyby se vymáhala škoda tím způsobená po něm do výše jeho platu.
1: Takže
2: žádný takový případ se ovšem nestal.
1: Ale takže lze to.
2: Lze to, ale jaksi to kárné řízení vlastně nikdy nebylo podáno na státního zástupce pro nekvalitní obžalobu, snad možná s výjimkou jednoho případu, jestli si dobře vzpomínám, byl to případ právě Postoloprt. Jeden z těch případů právě, který byl velmi ostudný, tak tam byla podána kárná žaloba Marii Benešovou a kárný senát tehdy hraničně konstatoval, že nebylo, že postup státní zástupkyně paní Pavlišové nebyl jaksi kárným proviněním, ale velmi hraničně. Tenkrát si dal práci předseda senátu pan Mikeš s tím, aby sepsal, tuším, že 60-stránkové odůvodnění, které bylo velmi zvláštní. Na jednu stranu, jak si zprošťovalo paní státní zástupkyni, ale bylo to 60 stránek, teda absolutní kritiky její práce a jejího postupu. Ale i to, jak vidíte, vlastně, jak si nevedlo k tomu rozhodnutí, že by se kárného provinění dopustila. Tam se jednalo o to, že žalovalo 11 členů zastupitelstva Postoloprt za to, že prodali dům údajně podhodnocený. Nicméně, jak se později ukázalo, tak i v přípravném řízení paní státní zástupkyně měla dostatek informací pro to, aby věděla, že se jaksi nejednalo o podhodnocený prodej a že naopak se jednalo o velmi výhodný prodej.
1: A přesto, je to správně nastaveno?
2: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že ne a že je potřeba prostě jaksi pro možná budoucího ministra spravedlnosti nebo budoucí ministry spravedlnosti, já už jsem trošku v tomhle tom jako obušený, že si nemyslím, že by to jeden zvládl, tak pomalu a polehoučku ten systém navrtávat a měnit. No, jako podle mě je to i součástí nějakého tlaku o těch věcech mluvit, o těch věcech psát. Bohužel ve chvíli, kdy vám tady vláda bez nějaké velké diskuze jmenuje člověka, který 12 let stál v podstatě v čele toho systému, který my tady kritizujeme, tak asi na dalších 7 let prostě jaksi to bude o mnoho složitější.
1: Tak teďka asi zmiňujete paní Lenku
2: Ano.
1: Bradáčovou, která se od dubna ujme postu nejvyšší státní zástupkyně.
2: Mimochodem, paní Pavlišová, kterou jsem tady jmenoval státní zástupkyně z Poslopr, tak je součástí týmu paní Lenky Bradáčové na vrchní státní zastupitelství. Takže normální člověk by čekal, že po takové ostudě ten člověk, když už teda zůstane v soustavě, tak zůstane na tom okrese a bude tam dělat jako krádeže slepic, když nechci být ošklivý, ale prostě, ale ne, je za vyšší plat ještě na vyšší pozici.
1: Jak myslíte, že se cítí teď třeba paní Parkanová, když si přečte, že paní Bradáčová míří na nejvyšší státní zastupitelství?
2: No tak co vím, tak jako to víte, nadšená moc není, ale myslím si, že jako její boj ještě nebyl dobojován. Myslím si, že dobře, že jak si se rozhodla podat dovolání k nejvyššímu soudu, kde je ta podstatná věc, ještě další, která je pro mě naprosto skandální a kterou si myslím, že je potřeba také připomínat ještě do doby, než paní Bradáčová bude jaksi nastupovat do funkce. Že ona se tam dovolává i věci, že přestože mám v ruce pravomocné rozhodnutí, tak jsou tady lidé, včetně Lenky Bradáčové, kteří mají tendenci v médiích neustále toto pravomocné rozhodnutí zpochybňovat a říkat, no tak jako sice soud rozhodl, ale my si myslíme, že to teda prostě jako rozhodl špatně a že tam ty důvody prostě jako byly. Což je samozřejmě špatně. Jo. Tady padlo rozhodnutí. Státní zástupce je zástupce státu, musí respektovat prostě vyšší bere rozhodnutí soudu, může si o tom myslet, co chce, v hospodě o tom může mluvit, kde chce, možná na přednáškách právnické fakultě může rozvídat důvody, proč si myslí, že to bylo špatné rozhodnutí, ale do médií má říkat, respektuj rozhodnutí soudu. Tečka.
1: No jaký je to zkaz potom společnosti, když ani státní zástupce nerespektuje to, co soud uloží a to, co řekne?
2: Zkaz společnosti je to samozřejmě, jak to říct jednoduše, no, hloupý, blbý, špatný. Ale leco to vypovídá o tom člověku. O tom člověku, který si má zastupovat stát, který je v čele vysoké instituce. Já jsem měl v podcastu i pana doktora Baxu. A pro mě bylo překvapením, že on velmi kriticky se na tuto věc dívá a sám říká, já tak si říkám jednu věc, že na místě těchto vysokých funkcí, justičních funkcionářů by měla být jistá pokora a schopnost si přiznat i chybu. Konec konců paní Bradáčová říká, že není důvod, aby se omlouvala, že zákon jí to neukládá, což si myslím, že teda prostě jaksi je opravdu, jak to říct, no, docela smutné vyjádření, protože v pozicích, ve které ona je, ať už je to vrchní státní zástupkyně nebo nejvyšší státní zástupkyně, tak těm svědčí jistá velkorysost a jak si tam zákon nemusí věci říkat. A máme už zde mimochodem i rozhodnutí soudu, které říkají, no sice zákon soudcům neukládá se omlouvat za špatná rozhodnutí, no ale také jim to nezakazuje. A dokonce etické kodexy a Benátská komise dokonce doporučuje jak si soudcům, aby přiznali chybu, pokud se jí dopustí.
1: Ještě něco, co byť třeba paní Bradáčová nepřijímá jako svoji chybu, tak vy byste jako její chybu viděl?
2: To bychom tady museli asi sedět na samostatný pořad. Jo.
1: No moment, já bude to nejvyšší státní zástupkyně, tak těch chyb snad nemohlo být příliš.
2: Teď jsem za vámi šel, dostal jsem SMS-ku od jednoho nejmenovaného předsedy jednoho vysokého soudu, který si poslechl podcast, o kterém tady mluvíme, s panem ministrem Blažkem o Lence Bradáčové a říkal, nejhorší na tom je, a je to vlastně vzkaz o české politice, o české situaci, že jediný, kdo klade zpochybňující otázky směrem k kandidatuře Lenky Bradáčové na nejvyšší státní zástupkyně, je novinář z Infa. No a vlastně v podstatě...
1: Nemůžete to být vy.
2: Tak jsem to já, no ale jako bohužel, jo, tak jako...
1: A čím to?
2: Já si myslím, že z něj mají z nějakého důvodu všichni strach a obavy.
1: No ale to musí někdo být taky na základě
2: toho,
1: něčeho,
2: někdo má
1: obavy.
2: Strach z toho, že když prostě se ošklivě vyjádří o Lence Bradáčové, takže její spříznění novináři o něm napíší, že je v podstatě mafián. Konec konců ona v nějakém teďkon aktuálním rozhovoru řekla, že prostě jaksi kritici toho státního zastupitelství vlastně jsou součástí jaksi polomafiozní struktury, protože zpochybňují tu soustavu a to je jeden z těch prvků, jakoby, to je obhajoby těch mafiánů. Tak jsem si řekl, tak za chvilku já prostě jako budu ten, který mu zaklepou prostě na dveřích policisté a budou mě prostě vyšetřovat. Už to tady jednou bylo pro sabotáž nebo prostě jako pro neoprávněnou kritiku nejvyššího státního zástupce. Bojím se toho, a prostě, ale zase na druhou stranu se vracím zpátky k tomu, na co jste se ptala. Je to odpověď na to, proč prostě jaksi se ti lidé nechtějí pouštět do kritiky Lenky Bradáčové, protože je mocná a oblíbená. U novinářů.
1: Mm-hmm. Tak vy jste sami upozorňoval, že ty rozhovory, které vycházely, byly velmi vřelé, nekritické.
2: Ale tak jako je to profesionální, jakoby, nebo profesionální přístup její k médiím, jo? To zase jako všechna čest. Ona si vybírá.
1: Má být státní zástupce, nebo potažmo potom nejvyšší státní zástupce, nebo vrchní státní zástupce, pokud ještě budou vrchní státní zástupci, tak to být často viděn v médiích, poskytovat rozhovory, je to dobře?
2: Pokud títo politici osvědčují tím, že ji neustále jako posílají výš a výš, tak jako to asi dobře prostě v úzovkách je, tak pro ní teda. Já si myslím, že ne. Ale je to o jejím nastavení a jako jste říkala, já samozřejmě vlastně si s toho dělám srandu, jo, ale je to o novinářích, kteří na ty rozhovory chodí a dělají s ní rozhovory typu otázka, jak to děláte, že jste tak úžasná. Jo, to je ale o nich, to není o ní. Ona odvádí v tomto směru profesionální práci, protože si velmi si profesionálně hlídá svůj mediální obraz a umí s tím velmi profesionálně pracovat. Ona je velmi schopná. Nikdy jsem já třeba ji nevyčítal, že by byla neschopná. Ona je chytrá, schopná, pracovitá, ale je to kosatka.
1: Dobře. A co navrhuje, teda co si myslíte, nebudu používat slovo kosatka, když paní Predáčová chce zredukovat státní zastupitelství soustavu ze 4 na 3, vypadly by vrchní státní zastupitelství. Je to dobře, je to špatně?
2: No, tak když to vezmeme obecně a šířej, jestli se dnes v justici bavíme baví se soudci a státní zástupci a odborníci o změně takzvané justiční mapy, to znamená, jestli je potřeba tolik stupňů soudů a státních zastupitelství, tak se baví o tom, že jestli by někde mělo dojít nějaké redukci, tak jsou to ty nejmenší okresní soudy, okresní státní zastupitelství. Vys máme tady soudy, kde je 5 nebo 6 soudců, když 2 onemocní, tak ten soud je prakticky jako vyloučen z provozu. A jsou tam státní zastupitelství o 3 lidech. Šéf, náměstek a 1 referent. To jsou prostě absurdní situace, které prostě jako vedou k závěru, že jestli někde teda by mělo i k rušení, tak právě tam. Vrchní státní zastupitelství se nabízí, ale zase jsou důvody, proč ho zachovat. Jeden z nich je i to mimo jiné, že pokud by se zrušila ta koncentrace moci a jaksi vhled do konkrétních kauz přejde na nejvyšší státní zastupitelství spolu s Lenkou Bradáčovou. Což byl mimochodem jeden z argumentů, který já jsem slýchával právě od Pavla Blažka, říkal Petře, prosím tebe, to prostě, jako, prostě říkáš větší moc a tak dále, ne, ona přejde do toho Brna, víš. A teď jako ztratí ten přímý dohled nad těmi kauzami. No, jmenovaná Lenka Bradáčová vystoupí a říká, tak jsem tady a chci zrušit ty vrchní. Tak říkám, Pavle, a máš to tady.
1: Tak a vy tady to vnímáte jako kumulaci moci?
2: Jedna z věcí určitě, to k tomu povede logicky. No, tím pádem prostě, jak si to nejvyšší státní zastupitelství bude mít přímý hled do mnoha živých kauz, který nyní nemá. Má složitý a formálně dohled nad dohledem a další věci, ale jako do živých kauz v podstatě až na výjimky nemůže.
1: Teď jsem zaznamenala, že nějaký advokát podal proti usnesení o jmenování Lenky Bradáčové do čela nejvyššího státního zastupitelství nějakou stížnost, nebo chce to zvrátit. Je tam nějaká šance, nebo to je jenom tak nějaký výkřik, snaha?
2: Ošklivý, ale ten pan advokát je poměrně známý sudič, docela problematický člověk, do čtyř rozhodnutí nejvyššího správního soudu, tak jako to jeho jméno zná, je poměrně časté. V tomhle tom Lenka Bradáčová má pravdu, už tuším, že napadal jmenování Igora Stříže, sám spochybňoval i to, že nemohl být jmenován někdy v 90. letech státním zástupcem, takže vede si svůj vlastní boj. Nicméně má v jedné věci má pravdu, a to je otázka zajímavá, byť si myslím, že ústavní soud se asi zabývat nebude. A to je právě to, jestli by měl, nebo jestli je správně, že nejvyšší státní zástupce může být člověk jenom ze státního zastupitelství, když to velmi zjednoduší. Což byl boj, který jsme prohráli, nebo který se jako vedl při změně zákona o státním zastupitelství a nemalá část politické reprezentace odborné veřejnosti prosazovala, aby nejvyšším státním zástupcem mohl být i člověk zvnějšku, ergo člověk, který není státním zástupcem nebo není aktivním státním zástupcem. Bohužel tlak právě primárně ze státního zastupitelství byl ten, aby to mohl být i jenom člověk ze státního zastupitelství. a tady ta jaksi skupina vyhrála a zákon tady je postaven tak, že to může být jenom člověk ze státního zastupitelství. Já si myslím, že to je špatně a že do budoucna by se to mělo změnit, že státní zástupce je hlava soustavy, pokud víme, že v té soustavě je něco špatně a že potřebujeme změnit filozofii a celý přístup, což si myslím, že je současný stav, tak není důvod, aby tam nepřišel špičkový soudce, nebo špičkový advokát, nebo špičkový akademik.
1: Což teď, v tuto chvíli.
2: To všechno možné. Mimochodem, takový člověk může být se stát ústavním soudcem, nevím, proč by se nemohl stát nejvyšším státním zástupcem.
1: Tak uvidíme, jestli se změny budou dít i ty, o kterých jsme se bavili větší část rozhovoru, no a doufám, že se u těch změn tady případně potkáme. Moc děkuji, že jste přišel.
2: Není zač, těšilo mě.
1: Naším hostem byl Petr Dymun.
0: Hraje vám Radio Xaver.

0: Kočko je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Říkal jsem si, kde je ta hranice, kdybych psal ten scénář, jakože to neumím, ale když se na to dívám, jo, jestli bych si dovolil napsat do toho scénáře větu, kdy on leze z té toalety a říká přesně, citace, to jsem se dobře vysralo. A říkám
1: to si... To je velmi moje oblíbená replika, teda. To si myslím, že skvělý for.
0: Je to skvělý for, ale právě si říkám, jestli to není něco, co může někoho do hloubi duše naštvat. Ale doufejme, že ne.
1: Pokud vezmu to superliberální uvažování o těch pohlavích, tak přece já, když teda vyjdu z záchoda, tak můžu říct, že to jsem se pěkně vysral, ne? To by mě asi neurazilo, kdyby vylez nějaký chlap jako ze záchodu a řekl, to jsem se pěkně vysral, tak je to v pořádku. To znamená, když já jsem jako středopohlavní, teda nebinární, já říkám binární, už se to plete v tom všem. A když já vylezu a jsem jako nebinární, tak řeknu, to jsem se pěkně vysralo. Tak pokud je to liberální, jako pokud to mám vnímání, že to je jedno a to samý, tak přece samozřejmě vysralo. Já jako to asi je jasný.
0: Přemýšlel jsem o vás dnes odpoledne a říkal jsem si, z čeho ten kolečko má největší radost?
1: Tak třeba z tohohle. Z toho, že jsme právě jako mluvili o tom, že
0: smrtníček,
1: pardon. No.
0: Dobrý, to je dočasně. Protože těch věcí je několik. Vy máte sošku Lva, tuším, že dvě dokonce. Na druhou stranu pro divadlo Petra Bezruče jste napsal divadelní hru, která byla přeložena do angličtiny. A myslím, že nám byla prezentována v New Yorku, což by si mohl někdo myslet, to je to nejvíc. A nebo třeba to, že vám někdo napíše, díval jsem se na okresní přebor, jo, nebo na most, nebo na soudce Jardo a potrhal jsem se smíchy. Tak jsem si říkal, co vy jste vlastně zač, co vám z tohoto dělá největší radost?
1: Tak já to opravdu úplně upřímně, protože začím ten rozhovor se ubírá směrem, který mě se velmi líbí.
0: Já si typnu.
1: No tak to zkuste, no.
0: Je to ta angličtina?
1: Ne.
0: Fakt ne?
1: Ne, tak to bylo nějaký scénický čtení, takový věcí bylo víc. Měl jsem třeba inscenaci jiný hry v Rumunsku a takhle. Myslím si, že samozřejmě, kdybych měl nějakou divadelní hru, která opravdu je uvedená na Broadway, tak to asi stavím zase vysoko. Ale myslím si, že nám se opravdu povedla docela velká věc s tím mostem, že se to stalo vlastně společenským fenoménem. Na druhou stranu se to povedlo tak odvozeně spíš té společnosti než nám, že vlastně tam se s tím jako začalo nakládat vlastně už ne jako s uměleckým dílem, ale s nějakým jako kulturním fenoménem. To samozřejmě mě, na to jsem byl velmi pyšnej. A pak si myslím, že velký úspěch opravdu byl jako Masaryk na Berlinále a vůbec ještě co málo kdo ví, tak my jsme vyhráli s Trpaslíkem, jsme vyhráli docela velkou francouzskou cenu v La Rochelle jako nejlepší vlastně nefrancouzskýho seriálu ten rok, někdy myslím, v roce 2017. A to vlastně z hlediska těch ocenění se dá stavět asi nejvíc, no. Ale já jako zároveň, to jsem jako teď vyjmenoval ty věci, co jsou jako ty ocenění, teď jsem se zkazil ten rozhovor, ale samozřejmě, že primárně mě jde o to, aby se ty lidi smáli, aby ty lidi říkali ty hlášky z toho, to mě dělá radost, že se o tom jako bavíme, že o tom přemýšlím, o nějakých těch, cítím z nich, že to není jenom, že se baví, ale že i přemýšlím o nějakých těch věcech a tak.
0: Jak se to dělá, jaký je ten trik, pane Kolečko, když máte odevzdat scénář, on má být vtipný, a vy sedíte doma, nemáte třeba moc náladu na humor, nebo vás nic nenapadá, tak pomůže internet, sklenička alkoholu nebo pár telefonátů třeba? Nebo...
1: Sklenička alkoholu pomůže většinou, internet někdy, jako nějaký Google, že vlastně si to jako řekl, aha, ale on je to takhle. Ale musím říct, že jako rozhodně, já to dneska už jako každý do tomu trochu rozumí, pořád je teda hodně lidí, co tomu nerozumí, tak vlastně ví, že jako tu komedii dělat je samozřejmě daleko těžší, než dělat ty vážné věci. Pro mě prostě, když píšeme Masaryka, tak prostě Julius přinese nějaký rešerše a pro nás je to pouze jakoby hledání té cesty, jak nejlíp ten příběh vyprávět a porovnávání těch způsobů. Jo. A ten dialog asi nějak schopný napsat jsme nějakým řemeslem vždycky. Zatímco a nedochází vlastně jako impotentním jakoby momentum. Dochází pouze momentum, že se s Juliem musíme nějak rozhodnout. Říkám to, protože bychom měli začít dělat teďka dvojku, na ní pracovat, protože na ní máme nějaký grant i z fondu. Takže tam vlastně to je spíš, že se musíme jako rozhodnout, ale takže impotentním jako momentum, kdy skáče ten kurzor a člověk neví, jak dál, protože prostě ten vtip nemá, k tomu samozřejmě u té komedie dochází. No.
0: Co se děje v tu chvíli?
1: Ono to nikdy zítra jako přijde, nebo se to vyřeší nějak jinak. No zítra to musím odevzdat, tak to teda neodevzdám. Když to není jako v tom, tak to prostě odevzdám pozítří.
0: Muzikanti říkají, že mají třeba v šuplíku různé rýmy z minulosti, pár poznámek v notách. Zapisujete si dobrý for, když ho slyšíte? Nebo jako když ho život
1: přinese? Jo, trošku si něco občas zapamatuju. A jako mám asi nějakou trošku, jako nějakou, mám hlavně nějakou stabilní funkci, nějakého gegu, jako vím, jak poznám, kde mi to graduje, jestli už to mám už jako zavřít, nebo to ještě jednou otočit, nebo něco, to nějak jako vím z té zkušenosti, ale prostě dochází k impotentním momentům.
0: Vám je 38 let, tak dobře. A to už člověk má tak trošku nažito, jak se říká. Kolik z těch věcí, které vidíme třeba v Mostu, vidíme v okresním přeboru, anebo nakonec i v Lize, se promítly vaším životem?
1: Hodně.
0: Jo, je to
1: okresní přebor, samozřejmě, tam já jsem opravdu vypomáhal Honzovi Prušinovskýmu, jako to bylo jako výraznější, daleko výraznější, já jsem psal asi 5,5 dílu ve finále a opravdu jsem jenom pomáhal, já jsem začínal, to je opravdu jeho projekt a tehdy jsem tam venkovský fotbal nehrál. A tam toto je Most je přímo obšlehnutý podle mě jako rodiny ex-manželky vlastně v Mostě, tam jsou vyloženě postavy, které existují.
0: Takže jsou lidé, kteří se poznají v tom seriálu?
1: Jo, asi jo. A to samé prostě v Lajně, jo, Lajna byla výrazně, tam prostě ta hlavní ženská postava má jako jednoznačný předobraz nějaký jako mojí partnerce a bývalý a prostě jsou tam ty věci, no, a to samozřejmě Luboš Hrousek je pro mě autobiografická postava, byť které já bych, takový bych byl já, kdybych trénoval hokej, no.
0: No vy jste, někde,
1: doufám,
0: jako, vy jste někde v nějakém rozhovoru víceméně potvrdil, že on je vlastně pan Růžička.
1: Ne. Tak to jsem vůbec to jsem určitě nepotvrdil, to jsem vždycky vyvrátil. A jestli jsem to někde řekl, tak prostě to zmanipulovali.
0: Jo,
1: ne. To je takové, že jako ono tam jsou prostě zaprý, jestli, že pan Růžička, který jsem možná naštval, že viděl začátek, tak se na to vykašlal. Kdyby to viděl dál, tak by viděl, že vlastně ta postava se stává vlastně zcela jako pozitivním slova smyslu, jako vlastně národním hrdinou a prostě vlastně velikánem, bohem. A za druhý, jako prostě to, že já jsem měl podobný životní eskapády jako pan Růžička, to je jako náhoda, no. A myslím, že postavu hokejovýho kouče, já jsem jako do něj vměstnal své problémy, asi máme prostě s panem Růžičkou podobný problémy v tom životě, jako spíš tím to je, jako.
0: Nosíte, pane Kolečko, v hlavě nějaké větší zásadní téma, které čeká, až dozraje? Jako nechci říkat námět, ale téma, protože
1: jako jo, pár věcí jo. Nevím, který z nich dozraje.
0: A prozradíte?
1: Ne.
0: Ne, to se nedělá.
1: Ono spíš je to takový, že ono může být, že jako ono je to spíš takový, že člověk má jako v hlavě nějaký jako témata, který jako čekají na ten konkrétní příběh, na kterém by se jako povozili, jo? Protože tam ono většinou to funguje tak, že je fabule a sižet, nebo jak to říct, tak se říká v té naší, on tomu nikdo moc nerozumí, já taky ne. Jo? Ale vlastně dá se říct, že ta fabule je to, po čem ten sižet to téma vlastně pluje, takže ono někdy jako čekáte, máte to téma a čekáte na to, že vás napadne ten příběh, na kterém to bude plout. Já jenu velmi ambiciozní, jako mimořádně ambiciozní věc mám vlastně napsanou ve formě nějakého story. Lineu, to je taková věc jako s mezinárodními ambicemi, tak něco takového mám a tam vlastně jako to spíš čeká na to, než se mi to podaří napsat a nějak se to přiblíží k realizaci.
0: Když, řekněte mi ještě na závěr, když věci dobře dopadnou, kdy bude čtvrtý díl Ligy mužské moudrosti?
1: No, když věci dobře, já jsem říkal, bude to v říjnu.
0: Že by to bylo v říjnu k vidění. Jo?
1: Ano, v říjnu k vidění. Aha, to asi nebylo jasný. My to budeme točit někdy srpen, září a v říjnu by to mohlo být k vidění.
0: Tak jo. Tak ještě jednou, přátelé, kdybyste mohli podpořit, toto je dobrá věc, která vás bude také bavit. Liga mužské moudrosti na YouTube a na konci je QR kód.
1: Na konci QR kód.
0: Pošlu vám 100 korun.
1: Děkujeme moc krát.
0: Dobře zdaněných a tak jsem rád, že jste přišel a držím vám palce.
1: Já jsem moc rád za pozvání. Děkuju moc.
0: Naschledanou.
1: Mějte se, naschledanou.

0: Rádio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal.
2: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
2: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
0: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítej.
2: Děkuji za pozvání, Alex.
1: Zajímavé slovní spojení, esteticky brutální.
2: Esteticky brutální.
1: Kde jsi na to přišel?
2: No, podíval jsem se na to. Myslíš kampaně SPD?
1: No.
2: Byla esteticky brutální. Když se na to člověk podíval, tak to za první splnila účel, upoutala tvoji pozornost. Prostě musela ses na to dívat. Esteticky brutální byla taky, ale víš, co na ní bylo nejhoršího? Že byla pravdivá, protože se týkala to, co víme o velkém počtu Romů, jak tady žijí, jak dojí sociální stát, nechtějí se jim pracovat a tak dál. Děti dělají jako prostředek, jak získat další peníze. No a nelegální migrace, vidíme teď, jak sužuje celou Evropu, nebo sužuje, slabý slovo, trápí, máme tady terorismus, Německo sousední, vidíme, jaký s tím mají problém. A SPD to dala do své kampaně, protože v rámci politické korektnosti se o tomhle jakoby nemá a nesmí mluvit nejradši, protože je to taková ta vošklivá pravda, která je vždycky nejhorší. A teď vidíme důsledek.
1: Teď vidíme důsledek, je to vlastně i naše první téma, ČTK. Policie navrhla obžalovat Okamuru kvůli kontroverzním plakátům. Tak teď už víme, že nejsou kontroverzní, ale že jsou esteticky brutální. Nicméně četla jsem třeba v komentářích, že lidi doporučují státnímu zástupci, než podá obžalobu, tak ať se jede do Německa podívat, co se tam děje, ty jsi to vlastně popsal. Tak myslíš si, že státní zástupce požene Okamuru před soud?
2: Já se obávám, že jo, protože oni už v rámci toho trestního stíhání Tomio Okamury tak vlastně podávali nějaký námitky a oni to všechno odpálkovávali, takže se čeká, že žalobce, jak je teď za režimu Petra Fialy zvykem, to požene dál, neboli požene to k soudu. To, co se může stát, je celkem procesně jasný. Můžou Tomio Okamuru odsoudit, tam maximum jsou až 3 roky, může jaký dostat podmínku nebo pokutu. A současně s tím by mohli zkusit zakázat SPD, jako v rámci, ten zákon je napsaný tak, že se třeba jako trest dává zrušení firmy. Firma by v tomhle případě byla SPD, jenomže by musel soud prokázat, že SPD byla založena jenom kvůli páchání trestní činnosti. To si myslím, že i na dobu Petra Fialy je velmi putinovský, velmi ruský a brutální, další brutální věc. Takže by na to mohli jít jinak, dají Okamurovi podmínku. Pak třeba někdo takový dobrák, jako Jiří Pospíšil, který vlastně to trestní oznámení podal, tak napíše podnět na vnitro, že by bylo dobrý zrušit SPD, protože když byl její šéf jako odsouzený, byť jenom podmínečně za extremismus nebo rasismus, xenofobie a tak dál, takže by bylo dobrý se zbavit SPD. Vnitro, kdyby ho ještě vedl Vít Rakušan, což je taky dobrák, tak by rád přidal pomocnou ruku k dílu. Museli by to poslat nejvyššímu správnímu soudu a ten by rozhodl, mohl by SPD skutečně zrušit. Precedent tady je mimochodem. Na základě podobného obvinění z extremismu nebo rasismu se zrušila už dělnická strana, která tím pádem přestala existovat. Takže to jsou možnosti, co se může stát.
1: Může, ale nemusí. Řekni, že
2: ale nemusí. Ale samozřejmě nemusí.
1: Nepůsobilo by to jako velice účelově, kdyby se tohleto všechno... Vlastně jak? Dá se to stihnout do voleb.
2: Do voleb si myslím, že ne. Byť vidíme, že naše soudy podobné případy začaly soudit najednou velmi nečesky rychle. Vys učitelka Bednářová a tak dál. A že viděli jsme tam úlohu žalobce opravdu jako urválkovskou, že je potřeba jí odsoudit. Jinak ty si řekla, nepůsobilo by to účelově, tak ano, máš naprostou pravdu, ale já ti jenom něco shrnu. Účelově už soudíme Andreje Babiše a podívej se na ty zvraty v trestním stíhání i v soudních verdiktech. Účelově se teď sepsal Lex Konečná nebo proti propagaci komunismu, přestože tady podle jiného zákona přes 30 let existuje KSČM, která je co už jenom svým názvem propagací komunismu. Tak a teď tady máme Okamuru. Já jsem s ironií říkal jenom bejt motoristama, tak čekám teď taky trestní oznámení nebo něco, protože ty ještě chybí do počtu, jak se jich zkusit zbavit.
1: Tak myslím, že Filip Turek už nějaký trestní oznámení má, ale já jsem poslouchala tvůj středeční stream a přiznám se, padla na mě potom taková tíha na mě, takový dojem, že se tady nějak utahují šrouby a teď to na mě padá zase. Nemáš něco, já nevím, něco...
2: Já to trošku vylepším, je to jménem demokracie, jestli ti to pomůže.
1: No,
2: to
1: říká slovo Petr demokracie Fiala. Už je teď takové, já nevím.
2: Protože, víš jak to je, jenom ti, co stojí na straně Petra Fialy, jsou demokraté a hájí demokracii a všichni, co stojí na té nesprávné straně proti Petru Fialovi, viz tady Tomio Okamura, tak jsou nedemokraté. A je potřeba s nima nějak zatočit.
1: No, vzhledem k tomu, co jsme říkali, než jsme začali natáčet o Petru Fialovi, a my ho máme samozřejmě také tady v tématech, tak si taky pěkný nedemokrat, abys věděl.
2: To jsem.
1: Tak, Parlamentní listy. Nikdo to nepopřel. Vedchý Seznam Černochová, poslanec sčítá. Tak jenom lehce uvedu, týká se to toho, že údajně vojáci mají zasahovat do politické debaty na sociálních sítích.
2: Je to...
1: Vojáci, armáda, je to možné?
2: Hele, v Česku začíná
1: to vůbec
2: krok po kroku
1: dohromady
2: být možných tolik věcí, které předtím nebyly možné, že bohužel ano. Já jenom řeknu, ty na tebe padla tíže ze stíhání a případného odsouzení Tomia Okamury. A když se podívám na tu fotku, tady máme, tady to je vyloženě optimismus, ne, z tohohle člověka Sála, z plukovníka Foltýna. A tady se podívám na herce Vedchýho, jak drží ten dron s takovým úsměvem jako zlomyslným, jako kdyby držel nějakou bombu a říkal si ha, ha, ha, a hodím ji na vás a bude. Ale zpátky k armádě.
1: Promiň, díky no. Otakaru Foltýnovi máš klub, jo? Takže
2: to mám.
1: Jsi mu vděčný?
2: Jsem. To musím samozřejmě poděkovat. Já jsem ty texty armádní čet. Oni jsou dva. První se jmenuje Karel a to by mohlo být tam.
1: Ukažme si, ale nic nenaznačujeme.
2: Nic nenaznačujeme.
1: Může to být schoda.
2: Už jenom ten název je fantastický. A druhý, který z toho vychází, se jmenuje Volby 2000, co bys řekla, 25. A je to, já jsem zažil 20 let totalitu, takže já si ten jazyk totalitní velmi dobře pamatuju a teď se ho bohužel čím dál tím víc oživu. A ono se to týká toho, že armáda vlastně chce, on je to, jak oni říkají, že nás chtějí chránit před nějakými kyberhrozbami, dezinformacemi a tak dál. Ty texty jsou tak hnusně totalitní, orwellovský, že on je to jak s pirátským vězeňským autobusem. Není tam žádný jméno předepsaný ještě dopředu, ale místo je tam pro všechny dost. A tam se mluví o jakýmsi fiktivním nepříteli zevnitř, zvenku, jednotlivci, spolky, firmy. Tam stejně tak můžeš dát politickou stranu. Můžeš tam být ty klidně, můžu tam být já. My víme, že i lidi z armády prostě na sockách pod falešnými účty už vstupují do diskuzí, ovlivňují je. Samozřejmě ve prospěch koho? Moci Petra Fialy. Takže já, když jsem si to přečet, tak jsem si říkal, Ježíš Maria, kdyby byla normální situace v Česku, tak ve všech redakcích pražských je poplach. No, poplachu došlo sice na vládních Seznam zprávách, který denunciovali koho? Posla toho, který to zjistil, a sice poslance Pavla Růžičku, který se k těm materiálům dostal, protože se dlouho v poslanecké sněmovně zabývá tematikou armády a vojenství.
1: Valášek, Jelínková, to jsou ta dvě jména novinářů. Díky takovým novinářům...
2: Pozor na ty slova, prosím tě, Alex, novináři.
1: No, v uvozovkách, no, protože dnes novinář je pomalu něco jako povl a žumpa, právě díky takovým. No, pokračuj.
2: No, a... Mě to samozřejmě děsí, protože z těch materiálů vyplývá, že i armáda, a teď si vím, že už máme samozřejmě vládu, její média, ústavní soud, do toho máme BIS, ta už je dávno prostě nepřiznanou vládní stranou, a do toho nám vstupuje ještě armáda jako další silová složka, která najednou má bdít nad demokratickýma volbama. V podstatě z armády se za Petra Fialy a tady Karla Řehky stává normální politická divize vlády.
1: A to se vojáci nevzbouří, řekni mi. Přeci oni jsou vojáci, slouží úplně jinému účelu, jiným účelům, než vstupat do diskuzí a ovlivňovat debatu na sociálních sítích a trolit a já nevím co všechno.
2: I vojáci samozřejmě mají nějakou svou hrdost, ale taky mají nějaký závazky, mají hypotéky, mají leasingy a tak dál. Vědí, že doba ekonomicky není snadná, takže já chápu, že přijít o práci v tuhle dobu, ku příkladu, a že opravdu tenhle režim se s tím nemaže, tak nikdo extra nechce. Zvlášť, že třeba v armádě dlouho, máš vyšší hodnost, máš perspektivu nějakého důchodu, výsluh a tak dál.
1: Co přijde s novou vládou, s novým ministrem obrany? Stínový je pan Metnar.
2: Ano.
1: Vymění si náčelníka generálního štábu?
2: No, já doufám.
1: To, že zruší Otakara Foltýna, to už všichni říkají
2: to
1: tak jako jedním hlasem.
2: Já doufám, že zruší i tohleto celý, že Ondřej Vedchý se zase vrátí čistě k herectví. Karla Řehku, že někdo, že ho vymění, protože to, co on tady dělá a dovoluje si, teď on i tady v té dronové privátní v podstatě aktivitě, kdy se dozvídáme, že někdo pašuje z armády drony na Ukrajinu a tak dál, Ale zase nic se jakoby neděje, nemáme se to rozvědět, tak já doufám, že se vymění vláda a že samozřejmě nová vláda prostě tohleto změní a že ty lidi, kteří jsou za tohle zodpovědní, za tu politizaci všeho, BIS, armády a dalších institucí, tak že by se zase vrátí do nějakých normálnějších kolejí.
1: Tak, premiér Fiala zamířil do Německa. Echo 24 napsalo, je rozumné, že se premiéři V4 nescházejí. To musím zdůraznit, já jsem si to četla několikrát, ten titulek, nechtěla jsem věřit. Řekl Fiala v Berlíně.
2: Podívej se jenom na tu řeč těla těch obou premiérů, no premiéra našeho a kancléře německého. I ten Friedrich Merz se tak nějak usmívá docela sympaticky. Podívej se na výraz Petra Fialy, jeho řeč těla je tak nepříjemná. V tom už je vlastně, toho člověka si nemůžeš spojit už s ničím pozitivním. Nebo podívej se na to a řekni mi, to je takový spíš šklep než úsměv. A bohužel k tomu šklebu sedí to, co on tam říká. Za prvý, že se premiéři V4 nescházejí. To je fakt neuvěřitelný, že my se nechce, náš premiér, naše vláda se nechce scházet s našimi sousedy. A s tradičními sousedy, s kterými nás prostě pojí historicky mnohem víc, než s Německem a se Západem a vždycky jsme byli schopni jménem V4 hájit společný zájmy. A i na tu V4 nabalit případně další země. Klidně, ryze cynicky účelně, ale tak to funguje v EU. A druhá věc, kterou Petr Fiala řekl v Berlíně, nepochopitelná, on pochválil německé hraniční kontroly na hranicích s náma, s Českem. A já si říkám, já bych vyzval veřejnost, že je nefér obviňovat Petra Fialu nebo nazývat ho ukrajinským premiérem, což nepochybně je, ale že je i německým premiérem. Tak bych všechny poprosil, aby říkali německý a ukrajinský premiér Petr Fiala, protože Petr
1: To by
2: Fiala...
1: Němci nechtěli, věřme.
2: Já to chápu. Nezná, na rozdíl od premiérů našich sousedů, ať už je to polský premiér, slovenský premiér, maďarský premiér, no, nebo téměř sousedů, nezná nic jako národní český zájmy.
1: Já furt přemýšlím, co z toho pohledu jako číst a je to takový to jsem to tomu Ficovi nadal. On tak miluje tu V4 a chce, aby jsme se setkávali všichni.
2: Jo, jo.
1: Ale zajímalo by mě, jestli spolu mluvili o Robertu Ficovi, protože kancléř německý ho pochválil nebo vlastně ho podpořil v jeho snaze zajistit plyn i poté, co bude zakázán ten ruský v roce 28, 27, 20, nevím
2: přesně. No, aby taky ne, protože i z
1: Německa... tu debatu. Debatu.
2: Jasně, protože i z německého průmyslu se ozývá to, co od Roberta Fica, a sice, že Německo průmyslový, stejně jako my, nemůže prosperovat bez levnějšího plynu, což je ruský plyn. A i od kapitánu, jak se říká, německého průmyslu zaznívá, pro boha, vraťme se k ruskému plynu, je to celý nesmysl. A Robert Fico samozřejmě v rámci hájení národní zájmu Slovenska, který taky potřebuje i ruský plyn, tak to hájí a víš, jak to je. Vždycky oceníš někoho, kdo projeví nějakou kuráž a odvahu a pere se za své vlastní zájmy nebo za sebe, než sraba, jako je náš premiér Fiala, který se nepere za nic a je takový opravdu srab, že všude, kam přijede, tak se už předem hrbí. Přichází vohnutej, takže já myslím, že pro něj musí mít každý případně jenom opovržení. Stejně jako, a my se k tomu dostaneme, prezident Ukrajiny Zelenský, který sem jezdí jako, si do, ne do banky, banky půjčou na úvěry, on si sem jezdí jako do své osobní kasičky, tady vždycky dostane ty peníze bez jakýkoliv odporu.
1: No, ne všichni, ale ta slova o V4 kritizovali. Třeba Tomáš Zdechovský pochválil premiéra Fialu a řekl, scházet se s Ficem a s Orbánem je jako čůrat do bazénu a čekat, že voda zůstane čistá.
2: No tak asi Zdechy o tom něco ví teda, že si čurá do bazénu a čeká, že voda zůstane čistá. Já bych ho skoro z toho podezříval.
1: No, pojďme dál. První zprávy CZ, diplomatický pas na dovolenou, další patálie ministra Válka. Tak tato zpráva přišla poté, co vyšlo najevo, že lítá s šéfem firmy do Duboje na golf. Šéf té firmy, nebo firma, má desítky milionů ročně od ministerstva zdravotnictví za služby samozřejmě. A tak mi přijde, že tahle patálie je trošku menšího významu než ta dubajská. Co myslíš? Dá se to porovnat?
2: To určitě, ale já bych se skoro...
1: Tak to je drobnost proti tomu, ne?
2: Jasně. Petr Fiala má rád slovo drobnost. když někde chybí desítky miliard, tak říkají, že jsou to drobný. A já bych se ministra Válka skoro zastal, že on fakt to nemusí vědět, protože podle mě vůbec neví, co se na tom ministerstvu děje. Takže možná lítá do Dubaje s šéfem firmy, která nonstop dostává velké zakázky na ministerstvu zdravotnictví, a vlastně Válek si u toho hraje nějakou bitvu tanků a tak a fakt neví, co se kolem něj děje, protože ministr Válek, když se na něj podíváš a posloucháš ho, tak si říkáš, za prvý, jak se nám přihodilo, že někdo takový může být ministrem, a za druhý, jak to mohl přežít celou tu dobu, vlastně dožít celý funkční období, a že to nikomu nepřijde divný, protože ten člověk není schopný sformulovat jedinou věc, jedinou myšlenku.
1: A myslíš, že ví, že kandiduje na Jižní Moravě, v Jihonorském kraji jako premiér?
2: No jasně, protože on se sám pojistil, a víš jak, že se stal prvním místopředsedou TOP 09. A teď Markéta Pekarová Adamová po volbách oznámila odchod z té funkce. A kdo je druhý nejmocnější v topce? Vlastně byl Válek.
1: Dobře, ale když ministr Válek neví, tak vědí novináři, zajímají se novináři. Umím si představit, že u jiných lidí by už se houpali někde na plotě, na bráně, případně je naháněli po ulicích, tak viděl jsi něco takového, že by mainstreamoví novináři dělali?
2: Ne. Tohle to je max, co oni udělají, protože ono to vyšlo i možná na nějakých vládních novinkách nebo podobných serverech, ale vlastně praxe je dneska taková, že tohle to je maximum, co se stane, že to vyjde jako zpráva, ale pak už nenastane to, co nastává u opozice, že najednou se vyrojí sága nekonečná komentářů a vlastně tlak na to, aby na dotyčného politika, aby když tak odstoupil, aby skončil ve funkci, že jo, a tak dál. A vlastně ty reputační škody jsou případně větší. Ale tady vyjde jenom zpráva a konec. A honí se opozice převážně.
1: No, tak to je vizitka našich mainstreamových médií. Tak, byl tu Václav Klaus? Hovořil v tradičním rozhovoru s Xaverem a mimo jiné řekl, Hácha byl alespoň zlomený, ne jako Fiala, obrovská ostuda, Německo je čím dále víc militarizované, obžaloba Okamury patří do světa pozdního komunismu. Témata, o kterých jsme teď mluvili, tak co to srovnání s Háchou obstojí? Nebo už je to
2: No já bych
1: příliš.
2: Trošku oponoval v tom, že Petr Fiala je taky zlomený v pase dost, někam přichází a přijíždí. Takže to srovnání docela sedí, bohužel. Hácha aspoň měl důvod být zlomený tím osudem, který byl mnohem větší než on a přesahoval hranice Československa tehdy. Fiala v žádný takový situaci není. Ten se zlomil sám ze svých deficitů charakterových a dalších osobnostních. Jinak o Okamuru jsme mluvili, ale Německo je čím dál víc militarizované, jasně, a jako my máme historickou zkušenost s Německem a jeho militarizací, v podstatě snahou vymazat nás ze světa a z mapy, a vidíš, a nikomu to tady v Česku, nikdo o tom nemluví, Německo není jenom víc militarizovaný, Německo je i víc islamizovaný, a v podstatě tam z Německa se stává, nebo už stala úplně jiná země, než jsme byli zvyklí. To spořádané Německo, kde platí opravdu zákon a právo a lidi žijí spořádaně a patří to k jejich tradici, to je bohužel pryč a jsou to naši sousedi. Německo navíc ještě neprospívá ekonomicky, podobně jako my, což taky nikdy nepomůže ničemu dobrému. Ale vidíš, že u nás vlastně žádnou debatu o tom, co se děje v Německu, na který mimochodem jsme ještě tak životně navázaní ekonomicky, tak se nevede. Všichni v podstatě musíme denně hejtovat akorát Putina a Rusko.
1: No v Německu bude platit zákon. Zákon, který umožní rychleji vyrábět zbraně.
2: Jo, no. To určitě. No.
1: A když to byl Oskar Krejčí v pořadu Za čárou, tak zmiňoval obavu o to, pokud se dodrží těch 5%, tak skutečně Německo bude mít nejpočetnější, nejsilnější konvenční armádu. Tak možná už nešel ten premiér Fiala už to nějak jako ladit?
2: Ne, já myslím, že ne. Vem si, že z 5% HDP na zbrojení se stala vlastně chlouba nějakého volebního programu. To nikdy nebylo, prostě zbrojilo se vždycky, ale bylo to víceméně v tichosti a všem bylo jedno, jestli to bylo 1,2 nebo 1,9 nebo 2%, ale teď se najednou stala úplná modla z toho 5%, jako kdo vlastně dá víc a utratí za ty zbraně, tak lepší. A my všichni víme, co se stane, když vyhlásíš 3%, 5%, že to musíš utratit. No tak prostě začneš utrácet. Když navíc to máš ještě jako hlavní bod svého programu, tak si uděláš spřízněnou skupinku zbrojařů, vyhlásíš těch 5%, všichni vědí, kolik je to peněz zhruba, a začne se velkoryse utrácet. A my už to vidíme u nás, ty zakázky jsou příšerný. Teď s těma leopardama, s tankama je poslední jako fakt těvka, když i experti se na to podívali, řekli, to Němci ty leopardy vyhrabali od někač z kopřiv, měli je zrekonstruovat a pak nám je poslat, ale oni je vyhrabali nejspíš z kopřiv, na tu rekonstrukci zapomněli a máme jí teď tu údržbu platit my. A takhle se zbrojí, abys to vytáhla na těch 5%.
1: Hmm. Vidíš, a já jsem si myslela, že je to taková jako úlitba Donaldu Trumpovi, slibem nezarmoutíš, a tady se to vzalo velmi vážně.
2: No to jo, ale ani Amerika 5% nezbrojí, oni dávají nějaký 3,5%. No.
1: Tak, a je tu? I dnes Zelenský zradil odkaz Majdanu. Ukrajina bouří proti skandálnímu zákonu. Jinak, prosím tě, Petře, Volodymyr jsou obě tvrdá. I vy jste v tom měli ve Velzonce trošku problém.
2: Měli.
1: A vidíš, Zelenský rovněž Y. Tak...
2: Není to žádný Vysocký, viď?
1: Přesně tak. No, tak...
2: Já se úplně, prosím tě, lektím no, vizualizací.
1: Můžeš poznávat, kdo je na pravé straně asi tak.
2: No, je to samozřejmě velká ironie. Za prvý, protože Zelenský kandidoval jako ten bojovník proti korupci. Proto byl zvolený vlastně. My víme, že na Ukrajině se krade strašně obludně dál. A vlastně tím víc, kdy začala válka, tak tím, jak tam Západ začal posílat peníze a zbraně, tak tím o to více tam ještě začalo krást. Takže ten odkaz, pokud
1: je
2: o...
1: Je co.
2: Je čím dál tím víc. Pokud je o korupci, byl zrazený dávno. Ale tohleto, ten zákon protikorupční, teda, který vyvolal tu i nevoli Západu konečně, tak to už jenom jako pokračování dlouhodobého procesu, kdy Zelenský utahuje šrouby a centralizuje moc. Ukrajina není demokracie. Ukrajina je skutečně jako už Zelenskýho poloautokracie, protože on mění lidi ve vládě, jak se mu zamané, uplácí je postama vlastně v západní Evropě nejradši nebo v Americe, aby se jich zbavil, aby je uplatil, aby už mu nepřekáželi v cestě. Svobodný média na Ukrajině neexistují. Tam je to stažený do jedné národní mediální fronty, na kterou dohlíží kdo? Tady Volodymyr a jeho lidi. A tohle to, co si dovolil teď, tak jenom tohle pokračování, ale kdo mu to dovolil, kdo mu to umožnil? Západní lídři, který jako předtím přivírají oči a pořád akorát říkají, přijmeme Ukrajinu do EU, kde všichni dohlížejí na demokracii v Polsku, Maďarsku, na Slovensku, mají velké obavy. A najednou jim vůbec nevadí, co Zelenský dělá na Ukrajině jménem demokracie.
1: Hmm. No i Friedrich Merz nedávno zmiňoval, že je to nepravděpodobné, že by Ukrajina vstoupila do Evropské unie před rokem 2034, což je ještě hodně daleko.
2: Jako vstup Ukrajiny do EU je konec EU, tak jaký známe. Ukrajina tam svojí institucionální skorumpovaností, nedemokratičností a dalšíma věcma nemá vůbec co dělat. To opravdu je konec EU, jak my ji známe a to, co EU symbolizuje i ve světě.
1: Hmm. No, Robert Fico tenkrát pravil, že ano, my budeme souhlasit s tím, aby Ukrajina vstoupila do Evropské unie, ale jak začnou ty přístupové rozhovory, tak uvidí sama Ukrajina, kolik těch spojenců jí bude házet klacky pod nohy, protože si to spočítá, kolik to každý ten stát bude stát. Stát bude stát.
2: No, jasně.
1: Děkuji, že jsi přišel. Jsme na konci.
2: Díky za pozvání.
1: Budu se těšit na příště.
2: Já taky.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
3: Hraje vám Radio Xaver.

0: Pane prezidente, díl 22. Dobrý den, pane prezidente.
1: Dobrý den.
0: Zajímá mě upřímně váš názor na jednu věc a pokud vám je to z gruntu nepříjemné, tak mi to řekněte a půjdeme dál, abychom se tady nějak necítili špatně, a to je, když jsme právě u toho tyrana. Víte, já jsem s úžasem zaznamenal před pár dny výrok na sociálních sítích paní ministryně Černochové, která tam takzvaně natvrdo napsala, že jí není líto zavražděné civilistky, když to přeložím, to sdělení. A vzhledem k té situaci, mě vám jako politerem studený pot, že toto řekne ministrině, notabene ministrině obrany, a v duchu jsem se také říkal, jestli paní Černochová má nějaké děti, nebo ani nevím, ale kdyby třeba za nějaká rozhodnutí, které ona musí udělat jako ministrině, kdyby někdo její dítě vyhodil i s autem do vzduchu. Ne, že bych jí to přál a velmi by mě bylo toho líto. Jak je to možné, pane prezidente, že my u některých žen v politice, už to bude krátký, nebojte se, mám strach, abyste mě neusnul té otázky, pozorujeme takovou hrubost. A promiňte, ještě dodatek k tomu, vzpomeňte si na smrt významného českého podnikatele pana Kellnera a komentář jisté paní Richtrové, což je od pohledu křehká žena. A také jsem si říkal, jak to děvče mohlo napsat. Tak máte slovo, promiňte.
1: Ne, tak na to jedině mohu říct si ano a plně souhlasím. Já jsem byl také šokován ministryní Černochovou, naší válkychtivou ministryní Černochovou. Nevím, co bych tomu říct, když před několika měsíci jsem uviděl její velký rozhovor, já myslím, že to bylo v Blesku, nebo kde, který měl nadpis, že některé ženy sbírají kabelky, já sbírám zbraně, tak já už od té doby od ní nic lepšího prostě neočekávám. Já jsem ji včera potkal na zemi živitelce při takovém setkání před zahájením v takovém salonku a já se přiznám, že jsem si dával velký pozor, abych se jí obloukem vyhýbal, protože by mohlo hrozit, že tam udělám nějaký nepřístojný společenský skandál.
0: A ještě ten případ dotek můj, možná je to zdání, které klame, ale čím to je, že ženy v politice, a my jsme rádi, že jsou ženy v politice, že tam vnesou ten křehký ženský prvek, umějí být tak kruté jako tyto dvě dámy?
1: Já nezdílím a priorní předpoklad o výhodách nebo přednostech žen v politice. Já myslím, že do politiky mají vstupovat lidé, kteří k tomu mají elementární dispozice, schopnosti, pohledy a tak dále. A nedělal bych to na ženy a muže, takže to já sám o sobě příchodem žen do politiky nic v tom pozitivního nevidím. A zrovna ta dvě jména, která jste teď zmínil, já myslím, že jsou toho varovným příkladem.
0: Uh-huh.

0: Než se dostaneme k zemi živitelce, tak ještě bych to celé, tu dosavadní debatu shrnul tím, že tuším, že 3.9. se chystá velká demonstrace, tuším o 14 hodin na Václavském náměstí. A pokud sleduji sociální sítě a bavím se se známými, spousta lidí se tam chystá jít. Může to něco ukázat, může to s něčím pohnout, nebo je to marné lásky snaha?
1: Nevím, já rozumím, že spousta lidí je naprosto frustrována. Kdybych vám přečítal, co mě říkají lidé, když se procházím, nepotkávám normálně přeci tolik lidí, když chodím po ulici tady v Praze nebo jezdím autem, jako se potkávám na zemi živitelce, kde jsou stovky tisíce lidí a spousta mě zastaví a říkají něco. Zoufalství těch lidí s tou situací, která u nás teď je, zoufalství lidí z toho, jak se chová vláda, zejména jakým způsobem vystupuje její předseda vlády, který tam zrovna také promluvil na té zemi živitelce a myslím, že vyvolal velkou prostě nepotěchu těch lidí, kteří to poslouchali. Tak já rozumím, že tito lidé chtějí nějak nahlas demonstrovat, že si to představují jinak, že s tímhle, co se děje, jsou naprosto nespokojeni. A věřím, že zejména to mohou chtít lidé z menších míst, z menších obcí, z menších měst, kteří mají smutný pocit, že jsou sami, že nemají vůbec nikoho, kdo by se na to díval stejně jako oni. Takže že hledají lidi se stejným názorem a že prostě taková demonstrace pro ně má léčebný a potěšující efekt, protože oni si řeknou, ježiš, tak to nejsem já, tak střelenej, že bych to viděl takhle. Já myslím, v tomto smyslu takovéto demonstrace mohou působit, že bych si myslel, že tudy vede cesta k nějaké změně politiky. O tom já prostě přesvědčen, o tom já přesvědčen nejsem. A zejména ta různorodost těch postojů, nebo když se mě někdo ukázal, kteří lidé tam chtějí přijít na tu demonstraci, tak mám pocit, že ti lidé by se nemohli shodnout na ničem dohromady. Jedině na tom, že se jim nelíbí, co dělají ti Fialové a Helšnerové a takový, to ano. Ale já myslím, že tudy cesta nevede, to musí být politický proces, to musí být proces politických stran, které přijdou s politickými postoji, ne s výkřiky a s parodování toho či onoho politika, které v momentu, kdyby náhodou uspěly ve volbách, tak musí předem naznačit, jaký by byl jejich program, co oni by chtěli docílit, jak by to chtěli udělat a tak dále. A to opakuju, jestli jsem četl seznam těch, kteří mají řečnit, já proti většině z nich nic nemám, zdaleka ne všechny osobně znám, ale některé znám osobně a považuji za rozumné lidi, kteří mají pohled na svět, který není úplně nekonečně vzdálen mému, ale tudy se změny prostě nedělají.
0: Pane prezidente, my už jsme zavadili v několika těch otázkách o ty volby, které teď přicházejí. A o každých volbách, co si cetem stojí, se říká, že jsou klíčové. O těchto se to moc neříká. Co nám ukážou ty komunální a, pozor, senátní volby?
1: Tak zaprvé o komunálních volbách se většinou neříkalo, že jsou klíčové. Jestli se prostě nemýlím. Jestli to někdo někdy řekne, nevím, ale to je jedno. Já v tomto smyslu si nemyslím, že jsou klíčové. Já myslím, že jsou jistým signálem. Oni jsou takovým velkým průzkumem veřejného mínění a tím pádem průzkumem, který řekne, že ty strany, které tvoří naší vládní koalice, buď v nich uspěly, nebo v nich neuspěly. Já jsem dneska, jestli se nemýlím, ale vy asi vysledujete ty internetové zprávy, že dneska se nějak zase spočetlo, jaká je podpora premiéra Fialy, jestli se nemýlím.
0: 78% do minusu.
1: No a to já teď přesně to čísla nevím, ale věta tam byla, že má nejmenší podporu ze všech premiérů v celé Evropě. A já myslím, že to máme málo ne světových, ale evropských rekordů. A myslím, že tohle to jsme ještě nikdy neměli, tak to je varovná informace. Tak uvidíme, jaký budou cítit ty voliči a jak i přímo či nepřímo na to zareagují v těch komunálních volbách. Čili je to informace veliká o makrosituaci v naší zemi. Samozřejmě, že je potřeba, aby v těch obcích a městech se zvolili rozumní lidé do těch starostovských a tak dále úřadů. To vím, že je obrovská síla, že se spousta věcí u nás rozhoduje dobře či špatně na těchto úrovních, od malinké vesnice po prostě velkoměsto, jako je Praha, kde si tady řada z nás zoufá nad totálním selháním té pražské radnice, toho pražského magistrátu v řadě ohledů, například v známém a diskutovaném problému pražské dopravy. To je prostě jedno z jasných selhání toho dnešního magistrátu pirátského. No.

0: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: Dotace obecně nenávidíte, ne?
2: Dotace by být neměly, já beru, že by jsme měli přispívat pouze lidem, kteří skutečně si nedokážou sami pomoct. Jsou mezi námi takový, který bohužel...
1: To je jiná kapitola.
2: Říkám jinak, skutečně dotace na to, když je člověk zdravý, má zdravý ruce, tak by měl pracovat.
1: Jak chcete z toho, co jste přinesli, já jsem to předtím neviděl, tak vám to chci takhle vrátit. Jak chcete splnit bod číslo 3? Jakým způsobem? Udělat zákon?
2: Na zastropování ceny elektrické
1: energie?
2: Já si myslím, že máme tady regulační úřad, který by se měl chovat jako regulačním úřadem. Mm-hmm. To znamená, měl by tu cenu regulovat. My, když chceme být konkurenceschopní, tak nemůžeme mít nejdražší cenu elektrické energie.
1: O co bude gen bojovat, aby ta cena zůstala v případě, že se dostanete k moci? Zastropovat kde? No, protože to si teď každý občan říká, co se na vás dívá, protože on má ty složenky. Rozumíte
2: ano.
1: mi?
2: Ano. A ty složenky za 2 roky budou ještě na tom hůř, až přijdou skutečně ceny povolenek i na domácnosti. To prostě my jako gen skutečně chceme udělat to, aby jsme iniciovali okamžitě buď zrušení povolenek, nebo jejich omezení, nebo jejich zastropování. To bohužel nemůže Česká republika, to musí Evropská unie, ale nikde není napsáno, že česká vláda nemůže iniciovat vůbec tohle. Protože vemte si, co se tady přihodilo. Možná, že ten původní záměr povolenek tak byl dobrý, ale tím postupem se to vyhrotilo tak, že třeba tady jsou firmy, které dostávají povolenky zdarma. Ale stalo se to normální zboží, že se s tím obchoduje.
1: Rozumím. Pane předsedo, řekněte nám ještě váš recept na to dostupné bydlení. Vy jako radní Prahy 1 musíte vědět velmi dobře a vidět to v každodenní práci, jak je to obrovský problém, aby třeba mladé rodiny nebo mladí lidé mohli vůbec bydlet v Praze. Protože ta cena toho bydlení v Praze je neuvěřitelná. U nás v domě se prodává byt za 8 milionů, nic moc. Paní majitelka, která ho prodává, říká, zůstávám na 8 milionů za dvoupokojový byt, ještě v podivném stavu, protože ukrajinské rodiny mi mohou utrhat ruce. Přichází sem s kapitálem. Co s tím?
2: Dostupný bydlení se dá vyřešit jediným elegantním způsobem. Žádné dotace, žádné stavění tady, že budeme stavět státní byty, a tady je potřeba okamžitě zrevidovat stavební zákon. Protože když tady fungujeme tím způsobem, že nám stavební povolení trvá 10, 15, 20 let, tak je něco úplně špatně.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Vojáci samozřejmě mají nějakou svou hrdost, ale taky mají nějaké závazky, mají hypotéky, mají leasingy a tak dál. Vědí, že doba ekonomicky není snadná, takže já chápu, že přijít o práci v tuhle dobu, ku příkladu, a že opravdu tenhle režim se s tím nemaže, tak nikdo extra nechce. Zvlášť, že třeba v armádě dlouho, máš vyšší hodnost, máš perspektivu nějakého důchodu, výsluh a tak dál.
2: Co přijde s novou vládou, s novým ministrem obrany? Stínový je pan Metnar.
1: Ano.
2: Vymění si náčelníka generálního štábu?
1: No, já doufám.
2: To, že zruší Otakara Foltýna, to už všichni říkají to tak deklaruju. Jako jedním hlasem.
1: Já doufám, že zruší i tohle to celý, že Ondřej Vetchý se zase vrátí čistě k herectví.
3: Celý pořad Podtrženo sečteno s Petrem Holcem můžete sledovat už teď. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz. Hraje vám
4: All My Music
3: Radio Xaver.

rozbitává zase dá vždycky nějak slepit a každá kostka ledu jednou roztaje. I každá kocovina se dá něčím přepít. Kolik chceš cukru, můžeš hodit do čaje. Můžeš se odevzdat dnům tak, jak volně plynou, nebo si prohlížet celou noc pod peřinou. V herbáři usušené lístky z tramvaje. Můžeš si lepit náplast, kde tě bota tlačí, a stavit barikády z židlí u dveří. Nakonec stejně přijdeš na to, že ti stačí. Je něco k obědu a něco k večeři.

den potkáváš se u jednoho stolu, chystáš se k rozletu a pak se ukáže, že jako zip jezdíš jen nahoru a dolů, že dávno zapadl si přesně do drážek. Budík řve každé ráno do práce a klusem, ať stíneš v automatu dát si vodku s džusem, abys měl do života špetku kuráže. Polikáš útržky věd a možná si radši, že těm tvým moudrým pravdám nikdo nevěří. Na oko bráníš se si přiznat, že ti stačí,

38. třídě choval si se spurně, že každý strůjcem svého štěstí přece je. Od těch, kdo párkrát skončil tvůj hlas v něčí urně, pak si šel domů a dál se nic neděje. Tvůj vlak si drncá, všichni kolem někam jedou, ty jsi na cestách, ty cesty ale vedou. Jenom tam, kde jsou položené koleje. Ještě je naděje, škoda, že nejsem mladší, říkáš si, já se ještě jednou předvedu. A kdyby ne, tak vlastně docela mi stačí.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím. Tak na kolikát se to dneska máte?
1: No já vám poslední dny, tak se motám okolo, řekněme, silnější šestky. Což není nic moc.
2: To je tím, že jezdíte tramvají číslo 5.
1: A 9.
2: A 9. No tak ta šestka je tak jako zhruba mezi.
1: No. A vy nejezdíte tramvají?
2: Občas ano, ale jiným směrem než vy. Jo. No a co ta šestička?
1: Šestička je, prosím vás, takový jako horší setrvalý stav. Není to ještě na sebevraždu, není to na vyskakování, ale je to život. Je to žízň, jak se říká na Ukrajině. No a u vás je to jak?
2: Já jsem dobrý, já tak 10.
1: Vy jedete, protože máte novou kamizolku, se koukám.
2: No to taky, ale hlavně jsem s paní Alex točila Podtrženo sečteno. A také, což by vám mohlo zvednout alespoň na 6,1. Dnes je Mezinárodní den ptačího zpěvu.
1: Ptačího
2: zpěvu.
1: No a kdy bude Mezinárodní den mého zpěvu?
2: Ten byl přece na akci 8 let s vámi.
1: Jo, takže zase za rok.
2: No.
1: No, ale víte co, já jsem teď, když jste u ptačího zpěvu, tak jak se probouzí ta příroda, tak my citliví lidé to vnímáme. A já mám pocit, že když si otevřu okno, jo, protože v pracovně doma hulím, tak mám pocit, že ti ptáci řvou víc než v loňském roce a v předchozích letech. A já proto mám jediné vysvětlení, a to jsou ty volby.
2: Že se ptáci těší na volby.
1: No ne, říkám
2: no,
1: si, kolik
2: ptáci ptáků, asi ne úplně teda.
1: Říkám si, kolik z těch ptáků, co mě sedají na římsu a cvrdlikají tam, kolik z nich je odbisky. To víte, já jsem teď jako zase propíraná osoba v souvislosti s Českou televizí.
2: No já právě vždycky, když čtu ty hanopisy o vás, tak se mi hrudí dme píchohu.
1: Hanopisy?
2: No, všem to ukazuju, říkám, tak tady toho já znám.
1: A co psali?
2: Prostě já psal jedno, vy jste prej vydíral někoho. Já vás znám jako takovýho hodného, milýho strejdu a vy takhle po večerech vydíráte, když já to nevidím, že se nestydíte.
1: No já jsem musel paní Karlo podat trestní oznámení.
2: Souček na odstřel klouček.
1: Ano, no. A myslíte, že ho ta rada odvolá? Ježíš, to byla blbá otázka.
2: Já jsem slyšela, že volba je tajná.
1: I ta odvolávací?
2: No prejo.
1: Tak to víte víc než já. Popravdě.
2: Já jsem to tak slyšela, ale nechci tady šířit nějaký ty fejsňůky, nebo jak se to jmenuje.
1: Ano.
2: Tak si počkáme do úterý. No,
1: já v této fázi ještě nejsem, takže jsem ještě se neptal, jestli je to tajná nebo veřejná odvolávačka, nebo hlasování, protože já to vidím tak 50-50.
2: Aha. No, já už jsem slyšela, že prej jela ke Kavčím horám dneska ráno dodávka naložená banánovými krabicemi. Do krabic od banánů se prej nejlíp balí.
1: Já myslím, že ne. To ještě jako, to jsou kalhoty a brod. Ještě to bude až za 4 dny, paní Karol, do té doby se ještě může stát tolik
2: já
1: věcí.
2: Já se trochu bojím, aby si pan Souček potom, až bude stát po kolena v tom brodu, vůbec ty kalhoty stihnou sundat. Aby se tam nekoupal oblečen.
1: To je věc jiná. Ale hovořil jsem, včera mě tady navštívila novinářka z takzvaného Respektu.
2: Jo. A to vy sem pouštíte takovýhle lidi, jo?
1: Tak chtěla se mnou hovořit. A já, když nemusím nikam jít kvůli tomu, tak většinou hovořím.
2: Takže jste hovořil s Respektem.
1: No a ona kladla záludné otázky. Jako, co si myslíte o tom, že si ten Matocha myslí? to je jako, když vám položí takovou otázku paní redaktorka z Respektu, tak opravdu, ale opravdu nevíte.
2: To jde Respekt stranou.
1: No. jsem si říkal, jako, co ona vlastně mě teď říká. No tak to je jedno.
2: Ale zase je hezký, že vás k tomu rozhovoru potřebuje.
1: No.
2: Já jsem žila v domnění, že tohle je zrovna takový periodikum, který vás k tomu rozhovoru ani nepotřebuje. Ono se napíše, co potřebuje bez vás.
1: No opravdu? Já to nečtu, takže já nevím. Nečteš, nevíš. Je to klasika. Ono je to za prachy jenom.
2: No tak já, až tam budete. A budete aspoň na titulce?
1: A to já nevím. Tak to nebyl jako rozhovor titulový.
2: Jo,
1: jako
2: takhle.
1: Spíš kolem té situace v radě, protože jako některé ty věci asi stály za to dovysvětlit.
2: Hmm.
1: Ale myslím, že to bylo takzvaně... Jak je to nejhezčí přirovnání, když není to expresivní slovo v tom, že to bylo házení hrachu.
2: Takhle po stěně.
1: Po stěně.
2: Jo, no, vy jste se chtěl vyhnout perlám a prasátkům.
1: Ještě ničemu ním.
2: No, mně se vlastně líbilo, jak najednou se cítil úplně polit živou vodou pan Lacina, který doufal, že poté, co vy jste zveřejnil, že jste se s panem Součkem před volbou bavil, tak doufal, že se zaradoval, zajiskřili mu očička, že se zapomene na chlebíčky,
1: no,
2: a že budou propírat někoho jiného.
1: Ale, no tak jo, tak v tomto je to samozřejmě, ale myslím, že se všichni scházeli se všema a já nemám důvod to skrývat. A to vůbec není důležitý, paní Karol, důležitý je, kdyby náhodou to tak dopadlo. Jste připravená? Máte projekt?
2: Jo, že bych kandidovala do čela České televize.
1: No.
2: Ježíš, to mě vůbec nenapadlo.
1: No.
2: Projekt?
1: Tak na papežku nemůžete.
2: To ne, no.
1: Protože by vám muselo být víc než 35. No. A to vy ještě, myslím, nemáte, ne?
2: Ne, to já už nás to ještě dlouho nebude.
1: Víte, že jsem o tom přemýšlel ondino v noci, kolik vám vlastně je. Že jsem si říkal, ta Stoněková je vlastně žena neurčitého věku a pohlaví.
2: Jste mi připomněl tu scénku Menšíka s Bohdalovou, jak on říká Bohdalový, jako bys nevěděla, že každý je tak starý, jak vypadá. Ačkoliv tak stará ona teda jistě nebude.
1: No a tak je to trapný, ale mě to nedá.
2: Co?
1: No kolik teda?
2: No prosím vás, řekněme, že už jsem 7 let mohla být papež.
1: Jo, takhle?
2: Takhle, no.
1: To je 42?
2: No.
1: Ježiš, ale...
2: A letos v říjnu to bude 8 let.
1: A tak...
2: Rozumíte, já už 8 let můžu pobírat papežský plat a pořád nic.
1: No a neměl bych tedy já za tento pořad pobírat nějaký poplatek za péči o seniory?
2: Můžete si zažádat o ošetřovné.
1: No tak to, a to bych vás musel ošetřovat.
2: No tak můžeme nacvičit nějakou etídu, máme to zaznamenaný, já se tady složím, vy mi dáte umělý dýchání.
1: To je na mě moc. Ale že bych vám třeba
2: vypral
1: a vyžehlil kamizolku.
2: A vám přijde nevypraná a nevyžehlená, jo?
1: Nebo... Ne, ale za chvilku si dáte tajské jídlo, jak vás tak znám. A obě strany jaksi zažijí. To se stane, ne? Taky vám to někdy ukapne, ne? Mě pravidelně.
2: Jo, jo.
1: A já vám mám takovou radost, když se pokecá někdo jiný.
2: Já jsem měla jednu známou, ta měla takové poprsí, že vlastně ho měla tak jako hodně pod bradou. To já ještě nemám, ale třeba do toho
1: to
2: taky dospěju.
1: Lepší než u kolen, paní Karol. Jako.
2: A ta vždycky tak jako se jenom tak podívala a říká, pokecala jsem si bystu.
1: Bystu?
2: Bystu.
1: No a počkejte, my jsme to... trošku zamluvili ty dvě věci. Za prvé, že bych vám teda mohl vyčistit, když by se v případě nějaké nehody. Ale já mám novou pračku a já experimentuji.
2: Mm-hmm.
1: Jo. A ona mluví.
2: Jo. A co jako, si tak s pračkou po večerech povídáte?
1: No, ona mluví prostě primitivně, mluví, myslím, že by klidně mohla moderovat Newsroom České televize. Ale říká jako, že doprala a co tam dám dál a že bavlna a že pomalé praní a parní praní a těch programů, protože ji ovládáte telefonem, je mě urekom. Takže si stáhnete do telefonu třeba 30 programů.
2: A, tak to má víc kanálů než Netflix.
1: No tak já to teď testuji. A dokonce si můžete dát, jakou chcete teplotu na 40. Na 60, na 90, No a já jsem tedy v rámci testu tam naházel nějak jako použité oblečení, jaký, nevím, 2-3 trička, prostě něco. A nechal jsem to projít tím testovacím programem, který jsem nevěděl, co znamená, nevím to doteď. A představte si, že ty trička jsem vyndal, ty 5X, a myslím, že by byly malé i vaši dcerce.
2: Takže jste přišel o několik oblíbených triček.
1: No, já si teď říkám, že bych si udělal takovou jako firmičku pro lidi, co hubnou a potřebují zmenšovat oblečení.
2: Jo, jo.
1: Tak to stačí, když to hodí ke mně do pračky, já tam vrazím ten záhadný program a vyjde vám to oblečení poloviční. Než to přešívat někde a platit.
2: To je jako v tom vtipu facebookovém, jak se baví ty dva kamarádi a jeden má na voku monokl a on se ho ptá, prosím tě, co jsi dělal? A on říká, no, manželka říkala, že jí pračka zmenšuje oblečení a já jsem jí řekl, že si myslím, že za to spíš může lednička.
1: Lednička mě nemluví, ale to jsem vám chtěl říct, že mě ještě mluví. Já jsem dostal od kamaráda Pavla k Vánocům takový ten vysavač.
2: Co jezdí,
1: ale i vytírá.
2: Yeah.
1: On dělá všechno vlastně a on taky mluví. Takže já třeba sedím v pracovně a slyším, že něco řekne vysavač, něco řekne pračka a já si říkám, jaká samota. Vždyť tam je jako rušno v tom bytě. Tam vlastně mluví jeden přes druhýho.
2: Máte byt nabitý umělou inteligencí.
1: No.
2: Jenom já se trošku bojím, aby po vašem antré o pračce a různých pracích programech a teplotách a tak dále a jak se vám to smrsklo, aby vám nezaklepala na dveře zásahovka.
1: Jak to?
2: No, že tady nějak šifrovaně mluvíte o praní špinavých peněz.
1: O praní
2: špinavých. Jo, smrsklo se to, znamená, už ty úplatky nejsou, co bývaly.
1: Víte, co je? Mám novou zkušenost s pračkou. Nikdy to nedělejte. Nikdy nenechávejte v kapse krabičku cigaret.
2: Jo. Bude tabák umytý dočista.
1: No, úplně to udělal strašně. Ty pračce to bylo všude a na oblečení a vůbec se toho nedá zbavit. Krom toho, že už to vůbec nejde hulit ty cigarety.
2: Tak to je pravda. Tak my hospodyňky, které s praním máme bohaté zkušenosti, víme, že nemusíte tam zapomínat jenom cigarety. On takovej zatoulaný papírový kapesník, to je taky pěkná mrcha.
1: No a pozor, už jsem našel 2,20 koruny v pračce. Takže nevím, jestli mě, jak mě to montovali, jestli mě tam nenechali...
2: Dýško.
1: Ale pravděpodobně to z nějaké kapsy. No. A pravidlo jako ponožky neuvěřitelné. Já nemyslím, jakou máte zkušenost. Já jsem ještě nikdy nevypral ponožky tak, aby mě nezůstala jedna nebo dvě, které k sobě nepatří.
2: Jo, tak na to já mám takový pytel, tam to lifruju. Potom vždycky po čase to vyklepu, zjistím, že žádná ponožka tam nemá dvojici, tak to vyhodím.
1: Jak se to stane? To přece není, to fyzicky není možné. Když si dáváte ponožky do jedné krabice, takové pojízdné, a nikdy ji nehodím nikam jinam, prostě nikdy. Pak je všechny dám do té pračky a pak je všechny suchý si dám na stůl a dělám takový ten grif, jak je dávám dohromady.
2: Jo, jo, jo.
1: Vysvětlete mi, kam ta ponožka zmizí.
2: To bude fialová ponožková inflace.
1: Jakože na ceně. No ne, já mám pocit, že to je provokace tajné služby. To není možný.
2: Jo, že vám koudelka doma schovává ponožky.
1: No,
2: na druhou stranu mě by se teda, samozřejmě by mi to bylo líto kvůli vám, ale pořád by mi přišlo praktičtější, kdyby koudelka vám doma schovával ponožky, než kdyby se snažil tady fejkovat volby. Což tak zatím trošku vypadá,
1: na
2: že?
1: Na to téma bych nežartoval vůbec.
2: Žertování je to jediné, co nám zbývá.
1: Paní Karole,
2: se chlapec snaží.
1: Se bojím, že je to na spadnutí.
2: No hele, dneska zpráva aktuální, že v Německu AfD už tam tajná služba na rovinu označila za extremistické hnutí. Takže v okamžiku, kdy Merz ve fialových šlépějích porušil všechny předvolební sliby, všechno dělá naopak, tak AfD roste. Tak co zbyde jiného? Tak využijete rumunsko-francouzský scénář a začnete si budovat ty cestičky. Takže
1: jediná
2: ano.
1: Cesta je Jindr Reichl, ministr spravedlnosti.
2: Kristen.
1: Jak dopadne? Tak dopadne, Bože. Oni se jako, oni budou spáchat rituální sebevraždu, ti lidé.
2: No, já bych o některých scénářích nežertovala, ale zase, když jsme u toho, tak jeden bývalý ministr spravedlnosti se stal maminkou, nebo Cože? Tatínkem.
1: Minister spravedlnosti?
2: No, pan Pospíšil.
1: A to je hezký.
2: Je to hezký, no, jak napsal jeden můj známý na Facebooku. A když se mluvilo o množírnách na psy, to bylo křiku. A množírny na děti nikomu nevadí.
1: A paní Karol, to je něco jiného.
2: Není, to je úplně stejný. To je úplně stejný. To jste akorát degradoval dítě na nějaký štěňátko, nebo rybičku, nebo tak morčátko, nevím. Křečka.
1: Mně to milé není. Mně sympatické mi to není. Nedělal bych to. Ale zase vyčítat někomu jeho touhu po potomkovi, to si myslím, že je cufil.
2: Hele, já nikomu nevyčítám tu touhu, já si jenom myslím, že když někdo dopředu ví, že tomu potomkovi nemůže nabídnout to, co ten potomek bude potřebovat, tak je to prostě ryzí sobectví. Ale my bohužel žijeme v době, kdy to sobectví má jako přednost před vším ostatním.
1: Děťátko se narodí do absolutního luxusu, bohatství, něco jako princ William. Tak no jo, bude mít jiné. Jako.
2: Ale i princ William měl maminku, než teda tragicky zemřela ve Francii v tunelu, že?
1: Jasně, jo. No tak já bych... No a vy mu to nepřejete? Přejete, ne?
2: Ne, já to nepřeju tomu dítěti, nebo
1: jo, tomu dítěti. Tak je, ta doba už bude jiná, takže už si v té chvíli nebudou děti ve škole dělat z toho srandu. No to v té době už nebudou školy.
2: Jo, to je pravda.
1: Už se budou rodit lidi, do kterých se bude někam budou mít zásuvku. Kolik na to máte peněz? Jak chcete chytrý děcko?
2: Ne, místo školy budeme mít kurzy wellbeingu.
1: Čeho?
2: Wellbeingu.
1: Co to je?
2: No, aby se ty děti cítily dobře. A pak nám ty školy budou opouštět takový spokojení, usměvaví, mladí a krásní lidé, jako je Danuše Nerudová. V hlavě je pusto a prázdno, ale spokojený úsměv na rtech.
1: No, víte, já jsem měl, mám s tímto zážitek, já jsem měl kdysi dávno, no dávno, před 10 lety, na Frekvenci 1 v presklubu majitele nějaké takové té školy pro děti, té progresivní, novodobé a tak, jo. A on tam vyprávěl, on byl zároveň ředitelem, jak to v té škole chodí. Mm-hmm. A když se dítě chce učit, tak se učí. Když se nechce učit, tak se neučí. Když chce jít do školy, jde do školy. Když nechce jít do školy, nejde do školy. Mm-hmm. A když přijde do školy a řekne, že dnes si bude hrát na bubínku a bude bubnovat, tak bubínkuje. A já vůbec nevím, co na to mám říct. Na to neexistuje žádná doplňující otázka. Protože si říkám, třeba se v těch dětech opravdu rozvine ten bezbřehý talent a jednoho dne budou studovat na Harvardu. Ale bojím se, že tam budou mít ty návyky úplně k ničemu. Přijet na Harvard a říkat, já budu dnes hrát na bubínku.
2: No ale představte si až takhle vybavené tímhletím myšlenkovým, jak to říct, portfoliem vybavené děcko dospěje a přijde někam na pracovní pohovor a proti němu se posadí ředitel té firmy a on řekne, ale pane řediteli, já si s vámi nechci povídat bum, bum, bum, bum, bum a začne bubnovat na bubínku. A řekne, a já nebudu chtít chodit tady k vám do práce a dělat to, co vy po mně chcete. A ten ředitel mu na to řekne, fajn, tak si hrajte na bubínek, ale zadarmo.
1: No ne, tak tyto lidi rostou proto, aby kandidovali na europoslance, ne?
2: No, při troše štěstí, když budou mít správného přítele po boku, tak mohou kandidovat i na Pražský hrad.
1: Pražský hrad. No. A tak já si nakonec říkám, že bylo dobře, když jsme měli ve 3. a 4. třídě pana učitele Graciase, tenkrát již seniora, jak by se dneska řeklo, tenkrát se řekl dědek důchodu a zaskakoval asi za někoho, ale učil nás 2 roky a měl takový ten dřevěný metr do výuky. A to vám bylo tak účinný, tam když přišel někdo k tabuli a nemohl si vzpomenout, tak dostal tím metrem přes záda a to byste koukal, jak si rychle vzpomenete. A jak si ty věci pamatujete potom? No. Já to píšu, respektive paní Formáčková to píše v knize Xaver, jiná učitelka moje, ale výborná, jo? Tak já když jsem soustavně vyrušoval, tak jsem dostal hroznou ránu po ní po hubě. Ale s takovým gustem si to vzala. A takhle jsem ty prsty měl očištěny ještě asi 3 dny. A ona řekla památnou větu. Pamatuj si veselý, že to žvanění tě neuživí. A to se sekla, co? Štenkra.
2: Pamatuj si veselý, ty zraješ pro šibenici.
1: No tak to bylo jako na denodenní bázi, protože já jsem jako žák školy byl lotr a flink. Jako.
2: To já se takhle vzpomínám, když jsem přišla na střední školu a už nás ta paní profesorka víc poznala třídní v tom prvním ročníku, tak potom udělala nástěnku a tam o každém, dneska už by to neudělala, protože by to narušovalo náš well-being, ale o každém tam napsala nějaký citát, který si myslela, že ho charakterizuje. A u mě tam napsala, existuje jenom jeden správný názor a ten mám já.
1: Jo? Hm? Co by napsali o mně?
2: No. Že vás to žvanění neuživí.
1: No, asi jo.
2: A pak jsem se ještě vzpomněla na pana profesora. Jsme měli pana profesora na ekonomiku a on byl takový správně profesorsky zahloubaný a zmatený a stále říkal, viďte a že. A kamarádka si vždycky ke každé hodině do sešitu nadepsala viďte a že a teď dělala čárky. A byla to strašná legrace až do chvíle, než jí vyvolal k tabuli a chtěl si prohlédnout sešit.
1: Jo, on to tam našel. Takže, ale oni ti lidé, kteří používají plevelná slova, ale pozor, to používáme všichni.
2: To je pravda.
1: Jo, ten tak, abychom si to řekli upřímně jako muž chlapovi tady, jo, tak to si neuvědomujete. Takže on o tom třeba nevěděl.
2: No tak tam se to dověděl a pak s ním byl ještě jeden takový humorný moment, protože on popsal vždycky celou tabuli. On pořád něco čmáral na tabuli a potřeboval tam mít hodně místa. A pamatujete si, jak dřív ve třídách byly ty tabule, že měly ta 2 křídla, která se otevírala do stran. No a teď on už dopsal, potřeboval to křídlo otevřít a nešlo mu to, protože tam byl takový stojan s květinami. On říká, no ten stojan s květinami, víte, to byl opravdu výborný nápad, že to tady musel dát nějaký inteligentní člověk, víte. A my jsme říkali, to tam dala paní profesorka třídní. A on vůbec nezaváhl a říká, no vždyť říkám, že je to velice pěkné.
1: No my jsme taky měli, toto už bylo na hotelové škole, pána z matematiky. A pozor, hotelová škola, kterou studují lidé při zaměstnání jednou za týden. Neboli mají jiný starosti, úplně jako jenom přemýšlí, jak by to. A jsou ve třídě 3 šprtky, které si zapisují každý na rychnutí. A jinak jsou to lidi, kteří tam prostě si říkají ze 4 to nějak prolezu, něco klasický tenhle ten způsob. A tam byl pan učitel, profesor, učitel asi Blažek, učil matematiku a on byl úplně jako zbavený smyslu, protože on začal
2: matematikum děje.
1: Vypisovat nějaký prostě cosi hrozný věci, zněť písmenek a čísel, který nikdo z těch pracujících, kteří si tam dodělávali hotelovou školu, vůbec netušil. Ani šprtky netušili. Ale on se vám tak utrhnul, že jak psal na té tabuli, tak minul tu tabuli a v zápalu toho boje začal psát tou křídou na zeď. A až u umyvadla si to uvědomil a řekl, je, promiňte. A když jste mluvila o těch křídlech, jak je tabule, že se otáčela jedna strana a druhá strana, tak někteří učitelé s velkým strachem otáčeli tu tabuli, protože nikdy nevěděli, co na druhé straně je napsaný nebo namalovaný. A to teda u nás žilo docela tenhle ten problém.
2: Jo, tak to si umím představit. Ale když jsme u té školy a u toho vzdělávání, tak víte, že dneska je výročí.
1: Dneska je 2. května.
2: Dneska je 2. května a je to přesně 80 let, co nad budovou německého říšského kancléřství zavlála americká vlajka.
1: Americká.
2: To je verze Danuše Nerudové. Všichni ostatní tam měli sovětskou.
1: Jasně, no tak to už je stará písnička, ne? No,
2: ale pořád jako bych řekla, že to docela dobře ladí.
1: Je to šlágr pořád.
2: Mě to baví, no.
1: Já to taky sleduju, ale víte co, paní Karol, ona musí z toho být tak nešťastná. Ta sedí obden doma večer, dívá se na ordinaci v Růžové zahradě a říká, taťko, jak jsem mohla být tak blbá, jak jsem se takhle mohla seknout, proč mi to někdo neřekli. Já jsem, taťko, tak nešťastná. Pusť tam ještě jeden díl. Ať se trošku... Víte, je potřeba, abychom byli velkorysí jako svatý otec.
2: Nebo jako třeba Petr Fiala.
1: Jak to?
2: No Petr Fiala, ten je taky velkorysý. Dočetla jsem se v médiích zprávu a pořád se ještě tak trochu myslím, jestli to taky není nějaká...
1: Velkorysí panu Křetinskému, co vím já. No.
2: Sovere, vy opravdu zlobíte. Jako by vám to v té radě nestačilo. Takže bude na turné, asi v rámci inkluze, bude jezdit na turné s paní Pazderkovou.
1: Já nevím, kdo je paní Pazderková.
2: To je blbá blondýna.
1: Paní Karol,
2: no opravdu,
1: jak to mluvíte
2: ona se
1: o
2: tak,
1: ženách?
2: No ona se tak označuje sama. Ona se tak označuje sama a podobně jako paní Nerudová, to taky nehraje.
1: Jako ona je politička, to je nějaká?
2: Ne, to je moderátorka.
1: Moderátorka? No. Co pro boha moderuje?
2: No, bude moderovat tour s Petrem Fialou.
1: A on tam Honza učí. Pro boha, co učí? Jo, ona moderuje. Co pro boha moderuje?
2: No, bude moderovat tady velkou akci s Petrem Fialou. Petr Fiala...
1: A ona je humorná?
2: Dokonce velmi.
1: Jo.
2: Ale je to takový ten humor, kdy to nevíte.
1: Takhle.
2: No a Petr Fiala bude jezdit na volební šňůru s komičkou, tak jako seriózní politik, tak mě napadlo, jestli my jako dva seriózní moderátoři bychom k sobě nedokázali jaký najít nějakého politického kašpara, s kterým bychom vyrazili na turné.
1: To bych věděl, Matěj Gregor.
2: Vy jste vošklivý.
1: No tak,
2: ne, já myslím nějakého opravdu jako, známýho.
1: Jo, takhle.
2: Já nemůžu třeba vyrazit s Mariánem.
1: Mariánem?
2: S Mariánem.
1: S Alfou? Nebo který?
2: Ne, prosím, já z toho měl Havel, to už je pasé.
1: Marián?
2: No Jurečka.
1: Jurečka.
2: S Jurečkou.
1: To pro mě je hrozně klerikální. To není Jurečka.
2: No ne, tak koho jinýho?
1: Lidovec. Ne, to musí tak, když už tak Čunek. To musí být někdo, kdo má elementární smysl pro humor.
2: Ne, to právě musí být někdo, kdo to o sobě neví.
1: Jo. Tak já nevím. Já jsem to zažil, na rozdíl od vás, že jsem moderoval kampaň pro politickou stranu před 15 lety.
2: Do dneška vám to někteří nezapomněli?
1: No tak jasně, tak s tím do toho jdete, ale byli jsme 2 nebo 3 měsíce každý den, včetně sobot a nedělí, ve 3 městech. Mm-hmm. Nevím, jestli si umíte představit tu řeholi. A já jsem ještě večer jel na frekvenci 1 každý den a předtočil vysílání na 2. den. S tím mám hluboké. No, to je, a ne všichni přijdou na ty politické tady hrátky úplně jaksi vstřícně.
2: Jo, no mně by se líbilo takhle na to turné vyrazit to, ne, že bych se tady nějak podbízela, ale vyrazit právě s Danuší Nerudovou.
1: Tak to já ne.
2: Já jo, že by jsme mohli být chytrá blondýna, jako já a ta druhá.
1: Tak já bych si na to koupil první řadu, ale to by mě, a hlavně, víte, ono takový to ježdění, to je vše. Kdyby chodili sem, tak jo, ještě budete jezdit.
2: Nemusíte výjíždět za občany. Petr Fiala taky musí výjíždět za občany. On jim 4 roky kecal, teď se snaží, aby se na to na poslední chvíli zapomněl. To musíte za těma lidma domů.
1: Já se bojím, že tady platí, víte, že s oblastní estrádou teď jezdí po vesnicích a v studených sálech žvaní pro pár klimbajících. Já jsem teď viděl paní Schillerové, taky nepřišlo moc lidí.
2: No, tak na to lidi nechodějí.
1: Nechodějí.
2: Na to lidi nechodějí.
1: No a když tam bude nějaká, jak vy říkáte, herečka, zpěvačka nebo co, moderátorka, tak třeba to bude lepší na druhou stranu.
2: No to se tam všichni budou podívat už jenom proto, aby viděli, co z toho vyleze.
1: Mm-hmm.
2: Jo, to bude takový ten typ estrády, jako dřív lidi chodili do cirkusu podívat se na ty lidi, co měli dvě hlavy, tak, tak takhle oni se budou chodit jezdit nebo budou se chodit dívat na toho Fialu.
1: To nevím. Jako.
2: No.
1: Tak uvidíme. Uvidíme, tak politické strany umí, nebo jejich marketéři umí kde co, umí i kompars. Takže bychom za 300 mohli jezdit klidně jako kompars, paní Karol. Dostali bychom třeba i párek.
2: S hořčicí.
1: S hořčicí.
2: Dostali bychom kelímek, do něj limonádu,
1: no.
2: Modrou.
1: A jak by nám bylo?
2: No tak až do okamžiku, než by se pan premiér Fiala rozhodl, že se s náma vyfotí na Instagramu, možná docela dobře.
1: Tu bychom se vyfotili, proč ne?
2: Počkejte, to už penězích na kompars není.
1: No, bojím se, že když sníte ten párek, tak budete muset svolit. To je jako... No nic, paní Karol, tady teď ve studiu bude další natáčení, mi už náš čas vypršel. Tady to běží, jak...
2: No. Teda Xavier, vy máte dneska vychování. Napřed mi řeknete, že už dlouho přemýšlíte, kolik mi, a pak mi řeknete, že můj čas vypršel.
1: No ne, náš čas vypršel.
2: Jo, náš čas, dobře. Náš čas.
1: A navíc, jako se těším příště, když budeme točit, tak

0: Jo. A musí, už by byl ten tlak, že musíme
1: ten
0: zvolit.
1: Tlak.
0: No. Ale mohli bychom to udělat, protože fakt je, že vy hulíte tolik, že s tím, aby se vznášel bílý dým nad sídlem XTV, by asi nebyl úplně problém.
1: No teď hulím míň, jako.
0: Tak nepřestávejte, dokud nebude konkláve.
1: Vidíte, že by hulil tady?
0: No teď jste se ovládl.
1: No vidíte to.
0: Nechte si to na konkláve.
1: Paní Karol, těším se na příště, za stranu a za lidi.
0: Mějte se krásně, nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Michal Fischer je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pokud vím, tak vy jako místostarosta máte ve své gesci mimo jiné i zdravotnictví.
1: Ano.
0: A my teď často slyšíme diskuse o tom, že tu chybí zubaři a tu chybí bůh ví jaký specialista. Jak se toto v jednotlivých městských částech řeší a máte vy s něčím problém?
1: Máme problém. Asi bychom potřebovali, i když se nám podařilo teďko v minulém období nebo v tomto volebním období otevřít nové ordinace právě obvodních nebo praktických lékařů na sídlišti Hornomichulubská, na rampě v Milánské, tak scháníme a hledáme pediatry. Dětské lékaře,
0: protože těch je
1: jako nedostatek. Je to poměrně bychom rádi to rozšířili trošičku tu nabídku, protože v určitých místech to potřebujeme. My máme vlastní malou polikliniku v Tenisové ulici. Máme ordinace, ve kterých, které pronajímáme lékařům dle potřeb, a aby to mohlo fungovat. Nabízíme jim tuhle tu možnost. Snažíme se aktivně vstupovat inzercí a zajišťovat pro nás i tyhle ty klienty. Podařilo se nám obnovit spolupráci s několika praktickými lékaři, kteří přišli z jiných ordinací a převzali tady tu kartotéku, protože to je pro ty lékaře důležité, aby měli tu svoji klientelu, za kterou sem jdou. Takže určité kroky se v tom podařily, ale říkám, bude to běh ještě na dlouhou trať, protože mladí lékaři úplně nechtějí tu kortu pediatrii, ty dětské lékaře úplně nemáme. Uhum. Tam bychom to rádi posílili a samozřejmě i v rámci možností městské části jim chceme nabízet a nabízíme možnost eventuálně ubytování, eventuálně získat byt po dobu, pokud to budou takhle samozřejmě tam fungovat.
0: Pane Fischere, do jaké míry s tímto zacvičilo teď to uplynulé období, vlastně mám na mysli ty příchozí uprchlíky nebo emigranty z Ukrajiny, protože ti také potřebují určitě péči lékařskou, že? A tak se ptám, jak to u vás na Praze 15, jestli u vás našli někteří také domov nový, že, a lékařů dostatek?
1: My jsme v té první fázi, ještě než se začalo vlastně tohleto dělat, tak už mi úterý, myslím, začala ta invaze z Ruska na Ukrajinu a my už v pátek jsme měli první zájemce o ubytování v našich zařízeních, kdy jsme řešili už příjezd prvních prchlíků z Ukrajiny. Dneska jich ubytováváme v našich zařízeních kolem stovky nebo přes stovku a na Praze 15, co máme čísla, jich kolem 1500. Co máme tak jako evidenci, co víme.
0: A to unesete v klidu,
1: ano,
0: včetně té
1: zdravotní
0: péče.
1: Nemám zatím informaci o tom, že by byl nějaký problém v rámci zdravotní péče. Dneska zrovna dopoledne byla nějaké jednání kvůli školám, protože došlo k tomu, abychom umístili, že děti z Ukrajiny a do školek a do škol, tak se dělalo nějaké přerozdělování. Musíme se s tím poprat, nedá se nic dělat. A to je jeden z důvodů, proč přemýšlíme dál, takže hledáme místo, kam nastavit adaptační skupiny, aby ty děti, které přijdou, měly kam chodit a zároveň, aby to mělo do budoucna i dopad na další prostory. Proto máme připraveny školky nové, výstavbu nových školek, kterou dlouhodobě chystáme, ale teď jsme zrychlili jednu z těch věcí a to je, že se nám podařilo získat z magistrátu dotaci na dvě modulární školky, kde máme připravená dvě místa u škol, kde chceme postavit místa celkově až asi pro 120 dětí, no 118 dětí, přesně abych, 116 dětí, abych byl přesný. A jsme ve fázi, že v tuhle tu chvíli na to připravujeme stavební řízení, nebo je připraveno stavební řízení, už probíhá a počítáme, že pokud se to dobře podaří a podaří se nám zajistit ty modulární prvky, takže bychom do půlky tohoto roku měli mít další dvě mateřské školy plus adaptační skupiny pro i ukrajinské děti, i naše.
0: Pane místostarosto, to je taková věčně zelená píseň, ty školky. Já to slyším každou chvíli a nejen od vás, ale od různých komunálních politiků. Pořád chybí školky, ale pořád je nižší porodnost. Kam se to ztrácí, ty školky?
1: Školky se nestrácí, ale je sem větší příliv lidí. Praha vábí občany z dalších částí republiky, to znamená přichází, nějakým způsobem tady fungují, ale třeba se tu ani nehlásí, tudíž vlastně nám to tak úplně neodpovídá podle mého pohledu.
0: Jo,
1: ale ty děti by neustále, jako, a navíc by rády maminky šly dřív do práce, to znamená, chybí jesle, to znamená, chceme nahrazovat nějakým způsobem už od začátku ty tříleté děti, aby chodili do školky, ale není to tak jednoduché. Navíc se budou se nové byty, dochází sem fakt jako ten nárůst těch občanů, kteří přicházejí do Prahy, je mnohem větší. S tím to nese samozřejmě i tohleto riziko, že někam potřebujete umístit děti a ty místa úplně nejsou, nebo jsou zase pro určitou kategorii, nebo někde jsou vystěhováni. Takže já si myslím, že všechny městské části se na tom nějakým způsobem zamýšlí a snaží se budovat. Mm-hmm. Je to problém prostorů, financí a nějakého dlouhodobějšího i stavebního řízení, než se to dá dohromady. Ten proces trvá dlouho.
0: Je pravda, že když se na území některé městské části staví třeba nová školka nebo jakákoliv jiná občanská vybavenost, takže výrazným dílem na to finančně přispívají ti developeři, kteří tam staví. Chodí to tak?
1: Nevím, jestli výrazným dílem, ale naší snahou je a snažíme se o tom dělat memoranda a dohody o spolupráci u všech větších staveb a se všemi těmi stavebníky, vlastníky těch nemovitostí, které chystají, se snažíme dohodnout na tom, aby to takhle bylo. Proto v podstatě máme dohodnuto dneska školky u všech větších projektů, které se budují na Praze 15. Mm-hmm. To znamená, oni už sami dneska se naučili, mezi tím došlo k dohodě o nějakých kontribucích, které navrhl magistrát, které už to přímo zahrnují, jakým způsobem by se měli podílet na obslužnosti toho území právě díky těmhletěm stavbám. Ale my přesto do té doby dneska máme v projektech, nebo včetně těch dvou modulárních, 7 míst, na kterých bychom měli vystavit nebo nechat vybudovat mateřské školy, které potom přejdou do našeho majetku a my je budeme spravovat. Takže do budoucna máme připraveno 7 nových mateřských škol.
0: Já tady pořád koukám na tu ceduličku, na ten, a pořád nad tím musím přemýšlet. Vy vlastně říkáte, promiňte, že se k tomu vracím, říkáte, je to ideální, že dítě do školky a seniora dáte do denního stacionáře. Když chodí dítě do školky, tak taková babička od toho dítě, které dneska je v dnešní době kolem 25 let a chodí dopoledne do fitness. Kolem 50 let.
1: Ano.
0: Takže já si říkám, jestli vám to funguje jako dohromady. Kolik je takových lidí, kteří mají dneska dítě do školky nebo děti do školky a ještě u toho se starají o babičku, takovou babičku Božen Němcové?
1: To jsou ale cizí lidé. To jsou cizí seniori, to nejsou seniori těch, kteří tam...
0: Já si myslím, že fór je v tom, že když jede mama taxi, a takže vezme i babičku,
1: ne,
0: to tak není.
1: Ten princip je vlastně na tom, že seniori, kteří budou v té jedné části, se mohou setkávat s těma dětma v té druhé, anebo se můžou oddělit, ale jsou to cizí lidi. Stejně jako na to čtení do těch školek nám chodí cizí seniori, babičky, které mají chuť se s těmi dětmi setkat a nemohou třeba být u svých noučat, využijou tohle, protože jsou ještě aktivní, činní a rádi to s nima stráví. A ty děti neuvěřitelně vnímají ten prvek té babičky, která tam prostě sedí, stejně asi jako jsme to vnímali my, pokud jsme to měli, protože můj děda mi vyprávěl pohádky, vymýšlel si a do dneška si pamatuju, co všechno jsme vlastně vyváděli a byl jsem malý. A
0: už jsem to pochopil. No, jo, už to. Ještě mi řekněte, pane Fischer, vy se teď ucházíte o to, abyste byl starostou městské části Praha 15. V čem to bude jiné za vaší vlády, když tam přijedu do Hostivaře třeba na návštěvu, jak pěkný to tady má ten Fischer.
1: To bych byl rád, kdybyste tohleto podařilo. Kdybyste tak jako,
0: co chystáte, víte?
1: Co chystáme do budoucna? Nám chybí, na naší městské části nám chybí třeba sportovní hala. Já mám celý svůj život propojený se sportem, hodně se celý život motám kolem fotbalu. A sportovní hala ale je jeden z prvků, který nám tam chybí. Máme obrovský kvantum sportovních klubů, kteří by ji rádi využili v rámci svých činností. To je jedna z věcí,
0: na kterou bychom postavili sportovní.
1: Rádi bychom postavili do budoucna sportovní halu. Máme v hlavě projekt na startovací byty, ale oni to nebudou přímo startovací byty, ale měly by to být nájemné byty, které bude mít městská část ve svém vlastnictví, které by měly umožnit mladým po nějakou dobu, než se prostě rozvinou a dostanou se k nějakým finančním prostředkům a najdou si tu svoji cestu. Tak pro ně, ale zároveň pro ty seniory, kteří už třeba mají problém s placením toho tržního nájemného a mohli by využít i tohoto prostoru. Chybí nám určitý prostor pro krizový případy pro rozdělené rodiny. Najednou dojde k nějakému rodinnému disbalancu. Máme sice nějaké byty, ale rádi bychom to doplnili ještě o něco, abychom mohli umístit maminku s dětmi, eventuálně tatínka s dětmi do jiného
0: bytu.
1: Takže
0: plány máte velké. Vy jste tedy lídr kandidátky TOP 09 a ODSky.
1: Která se jmenuje Společně pro Prahu 15.
0: Společně pro Prahu 15, takhle hezky. Jo?
1: Ano, Společně pro Prahu 15.
0: A řekněte, jak moc vám je příjemné spojení tradiční občanské demokratické strany s tou TOP 09, která teď trošku kulhá? Víte, alespoň co se týče preferencí.
1: To je pravda, ale já to furt jsem na té Praze 15, jsem v té komunální politice a tam je to o lidech. My když jsme v minulém volebním období dávali dohromady koalici, trojkoalici s ANO a Stupkou jako ODS, a tak vlastně jsme tam šli a já se to nebojím říct, že na nás koukali trošičku jako na čerty s rohama a s dlouhým ocasem a na ty, kteří z té ODSky byli takhle jako úplně špatně. Na konci jsme se vlastně dostali do stavu, že jsme si porozuměli lidsky, jsme si porozuměli. A mně se nestalo za 3,5 roku, kolik to je, za 3 a 3/4 roku od voleb sem, že bychom někdy třeba hlasovali v radě něco na sílu. Vždycky došlo ke konsenzu, k dohodě, a to je politika, která mně se líbí, aby se dělala. Aby se lidi dohodli, protože to není o velké politice. To je o tom, aby tam ty lidi měli klid, aby měli všechno, co potřebují, a my jsme se jim to snažili zajistit.
0: Jsem rád, že jste přišel, a držím palce, a shledanou.
1: Já děkuji moc.
0: Naším hostem byl Michal Fischer.
2: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací? Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Dalibor Gondík je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Každý ví, kdo je Dalibor Gondík, moderátor, zejména ve dvojici se svojí sestrou, kdysi na televizi Nova a tak dále, tak je pedagog.
2: Ano,
1: a mimo jiné i hudebník.
2: Bubeník. Taky. No, a vtedy... Hudebník, bubeník, to je hezký.
1: A dnes jste tady, pane Gondíku, zejména kvůli tomu, že jste jednou z tváří podporovatel velmi významné akce, charitativní, která mě a vlastně kolegům z XTV přijde důležitá. Akce, která získává finanční prostředky na výzkum rakoviny prostaty, potřeba to říct, zvyšování povědomí o duševním zdraví mužů, taky záležitost a podporování společenského kontaktu a stylové kultury okolo klasických motocyklů, to se mi líbí. Tak pojďte nám představit, o co se jedná.
2: No, je to vlastně docela dobrý nápad, si myslím, který teda vznikl v Austrálii před těmi 12-13 lety, kdy jsme se k tomu tedy připojili i my a celý svět, že v jeden den, samozřejmě ne ve stejný čas, protože se planeta točí, tak vyrazíme na cestu a zkusíme teda podpořit všechny s těmi onemocněními, o kterých jste hovořil, protože to je věc. Já mám takový pocit, že když řekneme slovo rakovina nebo nádorový onemocnění, tak ženy o tom už dokážou mluvit. Víme, co je rakovina prsu, už se o tom jako mluví běžně, řeší se nejrůznější mamografie a tak dále a tak dále. Ale chlapi, obecně si myslím, že se trochu stydějí. Je to přece jenom problém, navíc prostata není úplně místo na těle, které by člověk asi rád někde ukazoval nebo se o tom s někým bavil. Navíc je to onemocnění velmi nepříjemné. No a těch čísel, nebo ta čísla jsou vlastně jako alarmující. No a potom ta druhá část, tedy ta psychická u těch mužů, je vlastně taky si myslím těžko zveřejnitelná, je možná lehko pro někoho, kdo už trošičku ví, o co jde, ale přece jenom my chlapi máme být jako ty nositele těch potravin domů, jo, mám přinést to zabitý prase, že jo, a prostě potěšit tu manželku. A když bych přišel domů s tím, že miláčku, mě se chce brečet, tak to asi není úplně ideální. No a pro všechny se rozhodli tyhle chlapíci, že udělají akci, která je opravdu elegantní, byť na to teď momentálně nevypadám, ale já jsem v přípravách na tu akci, jo, pochopil jste asi, že jo, že se nejdřív musí stát zvíře, abych se potom stal gentlemanem. Usedneme na ideálně trošičku starší, velmi elegantní motocykly v takovém elegantním oblečení. V tom je ten vtip, že nejsme v těch kožených kombinézách a takovým tím systémem, kterému se na motocyklu říká blav, blav, projedeme třeba centrum města.
1: Blav, blav?
2: Blav, blav, blav, blav, blav, blav. B, pardon, blav, blav. To dělá.
1: Jo, takhle, jako od zvuku. Ten...
2: Blav, blav.
1: Jo.
2: A jenom jako pro blafete, není to žádná bláznivá jízda centrem Prahy, nebo centrem Brna, nebo centrem Hradce Králové, naopak. Chceme na to upozornit a tou elegancí jít příkladem.
1: Vy jste řekl, vyrazíme na cestu, nebo na cesty, 18. května, pokud to bude. Takže kdo všechno se může zapojit? Teď nás někdo poslouchá, říká si, já mám doma blav, blav motorku a mám třeba takovou čapku hezkou, jako máte vy. No.
2: Vlastně se může připojit úplně kdokoliv, když se podíváte na internetové stránky Gentleman's Ride, se to jmenuje, nebo DGR, v zásadě se to dá najít i pod nějakým sloganem Gentlemanská jízda, jo, nebo jízda gentlemanů, něco podobného. A vlastně tam se stačí zaregistrovat a můžete přispět jakoukoliv částkou. Ideální samozřejmě je to, že přispět a přijet, svést se, popovídat si, protože celá ta akce má takový dvojí, možná trojí rozměr. Jeden je právě ta charitativní pomoc, jasně, nějaký příspěvek, nějaká donátorská aktivita, ale potom, a to hlavně, sejít se, popovídat si, možná se i dobře najíst, nechat se třeba oholit, protože samozřejmě jako správný gentleman musím vyrazit oholen a nějakým způsobem musím hezky vypadat. Docela významným posunem bylo to, že jízdy Gentleman's Ride se zúčastňují i ženy. A je to strašně
1: pěkný. Vy jste moderní velmi, to je. Takže vypadá, gentlemanky.
2: Je to, no, gentlemanky, ano. A vypadá to perfektně, protože chodí holky nádherně oblečený, mají vestičky, jo, některý mají motýlky, nebo mají různý šatečky. Vypadá to fakt, jako je to moc hezký. Provede se teda i ta jízda. A pak se vlastně sejdeme a povídáme si, jí se tam, nevím, nějaká jídla, která mají rádi motorkáři, já si dám chleba s máslem, někdo si dá hamburger, někdo si dá vesměs nealkoholický pivo teda. A pak se ta akce zdárně třeba nějakým i koncertem, v tomto případě hezkou muzikou, ukončí a je to vlastně takové setkání. A je to fajn, že to je v jeden den na celém světě.
1: To znamená v České republice to 18. Května, to bude vypadat jak, jak si to mám představit třeba v Praze, kde vás potkám, když nebudu aktivní a nebudu na tom koncertu, tak budu chtít vidět ty motorky.
2: Sejdeme se, nevím, v 9, v 10 ráno uprostřed staropramene, uprostřed Smíchovského pivovaru. Ty nám propůjčili před nějakým časem zcela zdarma svůj areál. Je to docela dobrý, protože to je vlastně takový to místo, kde se otáčí ty kamiony s těma sudama těch piv a tak. Takže tam se sejde 250, 300, 350, možná 400 motorek, motocyklistů. Je to už organizovaný. Je tam samozřejmě asistence policie, to všechno ano. Tam se to narovná. Tam hraje nějaká kapela, já tam něco žvatlám a povídáme si a čekáme na, v tomto případě na pana prezidenta, protože pan
1: na
2: prezident...
1: Pana prezidenta Pavla.
2: Na pana prezidenta Pavla. Není to prezident nějaké motocyklové asociace, ale je to prezident České republiky, se kterým jsem já v loni absolvoval úplné čelo té jízdy. On je na takovým starým bavoráku, chudák, teda měl s tím dost jako technických obtíží, protože to není úplně jednoduchý s tím motocyklem jet. Takže jsme často zastavovali, on to musel nakopnout. No, nebylo to úplně, bylo mi ho teda líto. Ale letos už prý je motocykl jako úplně v jiné kondici. Takže počkáme na pana prezidenta, který se rozhodl tu akci také podpořit. Nejenom tedy nějakým svým patronátem, ale i aktivní účastí. Bylo to docela fajn, jako jsme se svezli na motorce. Pro mě bylo asi nejzábavnější sledovat tu ochranku, že jo? Protože já už jsem si s panem prezidentem i zaběhal, jo? Ještě jsem s tím teda neskákal jako z letadla, ale...
1: Se divím,
2: co, no já to, to je na mě moc, to bych asi nezvládl, ale co ta ochranka jako musí, víte co, jako absolvovat?
1: Že vlastně, musí?
2: No ne, že se museli teda dobře, tak se musíme naučit běhat, jo? Nebo musíme teda běhat. Teď, já chci jezdit na motorce, aha, tak musíme jezdit na motorce, že? Protože ho musí pořád hlídat.
1: No a...
2: Oni vlastně jedou jako s ním.
1: Takže jede prezident ano. A s ním ochranka na jiné motorce?
2: No, ano, ano, na dvou motorkách vedle dvě velké motorky, tam jede ochranka, že jo, samozřejmě. Policie tam byla vždycky, o to nejde, jo. Myslím, že tohle není hurá akce typu, pojďte se svíst po Praze, jo. To je blbost, že jo, samozřejmě, to chce se v tom provozu nějak orientovat. A ty motocykly nejsou žádný sportovní stroje, jako na tom se jezdí, tomu se někdy říká kafe racer. Víte, co je kafe racer? To je kafičko, jo. Vy jedete na té motorce a to má jediný účel. Postavit jí před kavárnu, tam si dát kávu, cacikárko, jo. Zahrát si na Alana Delona a čekat, až přijde ta pravá. Takže, takže takhle ty motocykly vypadají. Jsou naleštěný, že jo. Na tom se nejezdí Paříž-Dakar. Že?
1: Je to nějak omezené, že tam třeba musí být motorka z určitého roku.
2: Ideálně.
1: Maximálně, kdyby tam přijel někdo ze super moderní, dejme tomu elektrickou, ještě navíc teď je ta doba, že tak ho vyřadíte z toho.
2: Tak já doufám, že na elektrický motorce nikdo nepřijede, to bych asi já nepřežil, ale to nevadí, to už jsem teď řekl, tak je to venku, já nejsem teda zastánce tohle principu pohonu, ať je to jakýkoliv samohyb, ale omezený to, hodně to řešej. V Itálii, vím, že řeší to ve Francii, v Austrálii samozřejmě. U nás je to takový, znáte to, jo? Ten Čech se přijde svíst. Samozřejmě, že nezabráníte tomu, že občas na chvostu jedou kluci, jakože haha, my se jdeme zadarmo svíst po Praze, jo? Tomu asi se zabránit nedá. Ale vepředu, myslím, že ty první dvě stovky, to je opravdu elegance. Mě na mý motorce zakázali jezdit, jo. A to není nějaká super sportovní motorka. To je navíc motorka, která se už 17 let nevyrábí. To je jako chudák Eric Buell, Američan, mi vyrobil, mám jednu jedinou v republice. A nesmím na ní jet, že je moc moderní.
1: Je moc moderní.
2: Já jsem se loni urazil a řekl jsem, že na ní pojedu, protože jsem tam viděl ty šílence, co tam jezdí na těch sportovních. A řekl jsem loni, pan prezident mimochodem byl svědkem, říkal jsem, pane prezidente, já tady prostě prohlašuju, že příští rok na tom jedu. Já jsem se právě teď urazil a budu uražený celý ten rok. A byl jsem uražený do té doby, než mi vysvětlili, že na tom jet zase nemůžu. No.
1: No a řekněte, pane Gondíku, jak je, vy se tam shromáždíte, teď je nějaká ta spanělá jízda a kudy to třeba, nebo kolik je to kilometrů, jak si to mám představit?
2: Je to, dejme tomu, necelá hodinka jízdy, ještě v dobách jako před covidových jsme měli možnost zastavit i na Staroměstském náměstí, to bylo nádherný, protože nejenom cizinci, ale všichni koukali, kdo jede v motýlku na motorce, že jo. Jo, nebyla to, a protože to není žádná agresivní akce, tak to bylo velmi příjemný. Ale prostě není nám to umožněno z nejrůznějších důvodů, který vlastně ani mi nepřísluší nijak komentovat, ani vlastně nechci znát ty důvody. Tak jezdíme, dejme tomu, neříkám úplně v postranních ulicích, ale jede se tam, kde to má nějakou záruku bezpečnosti. Je to neděle, dopoledne, ten provoz není tak silný. Loni jsme jeli vlastně na Pražský hrad, nahoru na Strahov a pak jsme se přes Smíchov vrátili zpátky na Smíchov kam jinam. Myslím si, že letos je to namotaný plus minus stejně. Chtěli jsme někde zastavit, na chvilku se vyfotit, protože to je taky takový docela hezký, tak uvidíme, jak to půjde. Přece jenom 250-300 motocyklů zase není úplně málo. A já zase respektuju ty řidiče, kteří jsou prostě naštvaný, že ta křižovatka je zavřená. Já už to tam slyším, že jo, jak tam říkají, že to jsou zase nějaký magoři, že jo, kteří se tady přišli svíst.
1: Kde to na druhé straně generuje ty peníze na podporu výzkumu rakoviny a povědomí o duševním zdraví mužů?
2: Je to na individuální přístupu toho účastníka. To znamená, ta organizace, která to vymyslela jednoduchým způsobem. Přijď se svíst, dej si tady nějaký burger, dej si něco, pojď si s náma popovídat a něco nám dej. Je to vlastně na prostý dobrovolnosti. Někdo dá $100, někdo dá $1000. Není tam ani žádný minimum. Je to v zásadě jedno, ale jak mi tady připravil Petr Brázdil, hlavní organizátor, už bylo vybráno obecně $50 milionů. To jako není úplně málo peněz.
1: $50 milionů.
2: No. To dobrý.
1: No a řekněte, tu otázku si teď v této chvíli klade každý a já ji musím položit. Jak se k tomuto, k té finanční stránce věci postavil pan prezident Pavel?
2: To nevím, to jste mě rozhodil.
1: To každého napadne, říkáte, jede v čele pelotonu.
2: No já jsem tam s ním loni vedl samozřejmě rozhovor na jevišti, i jsme předávali nějaký ceny. A já bych mu jako nerad křivdil, ale tak víte co, tak já to zjistím.
1: Ne, to není důležité.
2: Ne, tohle nevím, tohle...
1: Ale zeptat jsem se musel.
2: Já jasně, chápu.
1: Pojďme dál. Do jaké míry potom sleduje ta organizace to, kam ty peníze skutečně přijdou? Protože to je další věc, která určitě lidem leží v hlavě v okamžiku, kdy třeba teď si říkají, já si najdu ten web a nějakou částku pošlu.
2: Víte, já myslím, že tahle ta věc je vždycky postavená jako na nějaký důvěře toho donátora, že jo? Ono to nikdy asi 100% nezaručíte, ale chápu, že vycházíte zejména z českých poměrů a z českých zvyků, které tady po roce 89...
1: Počkejte, abychom si rozuměli, já se neptám na to, jestli to někdo krade. Já se ptám na to, jestli se sleduje třeba, nemyslím kvůli bezpečnosti, ale jestli to někde pomohlo, jestli třeba někdo pošle dopis nebo nějakou zprávu, že na základě té a té akce šel na preventivní kontrolu prostaty a zavčas se něco zachytilo. Na to se ptám.
2: No ta aktivita je velmi silná a když byste se přihlásil, nebo ten, kdo se přihlásí na ty stránky, tak to tam i jako uvidíte. Jo. To jsou, neříkám tisíce děkových dopisů, to se používalo samozřejmě v jiné době, jo. Ale tady mám pocit, že to funguje nejenom, že teda transparentně, omlouvám se, že jsem špatně pochopil tu vaši otázku.
1: Ne, tak aby bylo jasno.
2: Ne, jasně. Ale ty reakce jsou jako ohromný. Nejenom proto, že ta akce má možná tuhletu formu, protože je taková trochu zvláštní a trošku jiná než jakákoliv jiná akce, ale co já vím, nejenom teda od organizátorů českých, ale hlavně těch zahraničních, jak říkám, mám nějaký vazby na Itálii, na cizinu, na Německo, tak ty odezvy jsou jako ohromný a funguje to prý jako úplně fantasticky.
1: Pojďme říct, pane Gondíku, jestli máte vy nějakou osobní zkušenost, když roky podporujete tuto akci, jste toho tváří, umíte o tom mluvit, šel jste si nechat vyšetřit preventivně prostatu?
2: Šel.
1: Šel?
2: Šel. Šel jsem vzít si nějaký tu krev, ty markery a tak dále, protože jsem šel, já chodím každý rok na takovou preventivní kontrolu krve obecně. A je to asi 2 nebo 3 roky, ta paní, co mi teda brala tu, nebo připravovali jsme ten dotazně, říkám, dejte tam všechno, dejte tam štítnou žlázu, dejte tam všechno. A ona, no, nechcete ještě teda prostatu? Nebo jakože nějaký markery, které se týkají nádorového onemocnění? Říkám, tak jo, tak jsme to tam prostě šmencli. A vlastně jsem to udělal vlastně vnitřně jako strašně rád, protože přece jenom člověk asi od určitého věku by se měl začít starat o sebe. Já vím, že mi ve 40 letech, já jsem na nějakým lázeňském pobytu v Mariánských Lázních, to jsem si teď vzpomněl, mě bylo 40 čerstvých. A já mám rád lázně obecně, byť tam nemusím, jako jo, ale zavřel jsem se třeba do Třeboně na týden. A v Mariánkách jsem byl a přišla taková sestřička, říká, já tady mám nějaký papír, ukažte mi, jak čůráte. Já říkám, prosím? No, jakým úhlem čůráte, jestli takhle, takhle nebo takhle? Už vám bylo 40. Já jsem úplně jako v šoku. A říká, to už se musí hlídat. A teď vlastně já od té doby si pamatuju, jak jsem měl potom, já jsem měl jako stres jít, víte, na tu mušli. Teď jsem říkal, jestli ten prout je teda takhle nebo takhle. Nebo
1: na
2: jestli
1: tom
2: už
1: záleží, jo?
2: Na tom záleží. To jsou první znaky nějaký starosti. Prostatický.
1: Mm-hmm. No,
2: nemusíte si to kontrolovat, prosím vás, to jsem tím nic teď nemyslel. Jo,
1: já ale... totiž mířím tam, ano. Že když už hovoříme o takovéto akci, která tu věc má podpořit, tak nás může teď sledovat spousta lidí, která si říká, spousta mužů, ono je to vyšetření prostaty velmi nepříjemné. Protože je to tak, že lékař vlastně vám do konečníku strčí prst, pokud já vím, a musí to nějak fyzicky zkontrolovat. Tak já chci, abyste vy teď řekl, že to není tak hrozné. A řekl těm lidem, běžte na to.
2: No, není to tak hrozné, běžte na to určitě. Já jsem loni byl na kolonoskopii, který teda předcházelo jako poměrně, jako nevím, na můj vkus masivní vyšetření teda všech těch oblastí, včetně nějaký hadice, která tam zmizela asi 25 cm. Víte co, možná ze mě trošku mluví i zkušenost jako s nějakou jinou nemocí, která třeba v určitých ohledech nemá blízko ke smrti. To nic není, to není nic. Jo.
1: A to duševní zdraví mužů. Vy říkáte správně, že asi většině mužů se o těchto věcech mluví hůř než ženám. A co vy jim teda radíte teď? Těm, kteří si prochází nějakým obdobím, mají o tom mluvit, mají vyhledat odborníka?
2: Určitě neotálet, protože to vždycky může, nebo neříkám vždycky, ale ve většině případů, v případě, že to člověk jako neřeší, tak to není dobrý. Nebejvá to dobrý. A ta psychika, jak známo, to je alfa omega. Mnohdy vás chytnou záda a každý fyzioterapeut vám řekne, tady si to srovnej, já ti nemám co srovnávat. Jo. Vy se nesmíte prostě bát. A zase říkám, já nejsem žádný člověk, který by byl lékařsky vzdělaný. Mám s tím nějaké zkušenosti, to je asi na nějakou jako jinou debatu, ale myslím si, že když bych to neudělal, tak jsem někde v Bohnicích. Jo. Prostě, a je to hlavně zbytečný. Je úplně zbytečný a dá se to řešit velmi jednoduše, bez problémů. Tam je opravdu problém toho ega. Já si myslím, jako teď to říkám, ale fakt obecně, černobíle, prosím vás, jako tak se říká na divadle tlustou tuškou, jo, že prostě žena je jiná než muž, to takhle je prostě daný. Nějaký tady představy o tom, že to má nějaký společný znaky, přece to je přece naprosto nesmysl, to víme, v jakýkoliv ohledech. Ale ten muž je prostě primárně nějak nastavený a tohle to je velmi složitý pro něj mnohdy. Protože se to tváří, že jako je, já jsem vlastně asi jako slabý, se mi někdo posmívá, někdo říká, ty jsi kikina, že jo, takový ty hrozný reakce, chlap nebrečí, nevím, proč by chlap jako nemohl brečet, jo? Já jsem si teda pobrečel, sakra, jo. Takže určitě, a zrovna tyhle ty dvě nemoci, o kterých se tady bavíme, by neměly vůbec zůstat jako v pozadí.
1: 18. května, to je neděle, čas srazu 6 hodin ráno, což je teda, pane Kondíku, nezlobte se, ale šílený.
2: No šílený, no tak já vybíhám v 16:30, jo. Takže potom v těch 6 je to už dobrý. No, to samozřejmě zlehčuju, v 6 je spíš sraz tak jako organizačně technický. Myslím si, že když všichni přijedou na tu 9, že to je akorát.
1: A kdyby někdo chtěl podpořit tuto organizaci na dálku, já jsem to udělal a radím našim divákům, aby to, pokud je to v jejich možnostech, udělali také, považuji to za dobrou věc, tak řekněte, kde a jak.
2: Ideálně najít si teda stránky Gentleman's Ride nebo dgr.com nebo najít jízdu gentlemanů, ono vám to tam opravdu jako doskáče, tam se zaregistrujete, je to velmi jednoduchá registrace, nic z toho neplyne, žádný, nebudou vám chodit žádný nabídky na slevu nějakého kolového nápoje, jo, to vůbec ne. Je to prostě opravdu věc, která se týká donátorských aktivit. No a tam si řeknete, co je ve vašich silách, jako to je, jestli to je 10, jak říkám, 10 dolarů nebo 100 korun, to vlastně nehraje roli, protože stejně ten balík potom a těch lidí je strašně moc a každá pomoc je dobrá.
1: Já ještě poděkuju, vy jste mi přinesl knihu Dalibor Gondík, Ranní špek, 100 plus 2 hádanky a já jsem to otevřel a jsou tam teda krásné ilustrace pana Slívy, no. Je to tak, nám každý hned pozná, ale ještě jsem ani jednou nevyluštěl. Svědčí to o něčem?
2: Ne, to je naprosto v pořádku. To je taková knížka. Já mám docela hezký reakce na to, že tím třeba začínají učitelky ve školách. Ten princip je totiž velmi jednoduchý. Je to strašně komplikovaně zadaná, vesměs jednoduchá věc, takže já vám řeknu, že mě manželka Jana přeučila, Evička Hrušková, jednou řekla, Dalibore, ty jsi mě tak hrozně naštval. A já říkám, Evičko, větší kompliment jste mi nemohla dát. Tam jde o to, aby vás to naštvalo, to celý. Že si řeknete, otočíte tu stranu, tam je, kdybyste chtěli vědět, co to je, víte, kde to je?
1: Tam je nápověda.
2: No nápověda, ne, tam je.
1: Otočím takhle.
2: No, ale musíte ještě otočit stránku.
1: Takhle.
2: Aby to nebylo tak jednoduchý.
1: Aha, jasně.
2: No, to je opravdu tak jako do vlaku nebo na vaše cesty.
1: Takže když už vlastně nevím, a už nechci bojovat, tak no, otočím stránku a otočím knížku.
2: Ještě musíte otočit knížku, no. No, aby vás to nelákalo se tam podívat, chápete? Když se totiž, já jsem přemýšlel tady nad tím, že když tam budete mít ten výsledek na konci, jak to bývá u křížovek, tak budete mít tendenci se podívat na to další číslíčko, víte, co myslím?
1: Nejsem žádnej tvrďák, jsem měkký, tlumím. Na mě si posedíš, položíš, opřeš se. Se mnou si užiješ ticho. Ale taky užiješ ten správný zvuk, najdeš mě někdy ve dveřích. Bývám svědkem dojemných životních situací.
2: No.
1: To je kovotěs, ne?
2: Kovotěs? Tak zkuste. Co by to mohlo být?
1: Tak dám, se nechte pojít. Dám ještě pár vteřin, no, protože se někdo dívá, aby se s tím
2: přijít. Že to může na to taky zkusit přijít, no.
1: Ale to jsem si zrovna vybral,
2: no,
1: blbě.
2: Co to je?
1: Molitán.
2: Je to molitán?
1: Tak na to bych nepřišel, pane Gondíku, nikdy. Jsem rád, že jste přišel do XTV, no. Držím palce. 18. května na Gentleman's Ride se uvidíme, doufám. A držím palce a myslím si, že podporujete dobrou věc.
2: Děkuju vám za pozvání a těším se.
1: Děkuji, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Naším hostem byl Dalibor Gondík.
0: Posloucháte Rádio Xaver. Xaver.

0: 24 napsalo průzkum, stát se bojí dezinformací z Ruska, Češi ale věří, že volby zmanipuluje spíš Fialova vláda. Petře, řekni mi, k čemu se nechalo ministerstvo vnitra udělat takový průzkum?
1: Já
0: jak to chápeš?
1: Myslím, že tušej průšvih a že tušej už tu náladu společenskou. Já to tomuhle říkám triumf vůle Petra Fialy skutečně, protože tohle je neuvěřitelný, co se stalo. Za prvý je posun v tom, že ten průzkum už dělal STEM, protože před jakýma dvěma lety si podobný průzkum chtěl udělat Společnost pro svobodu projevu a žádná z velkých agentur to nechtěla udělat. Báli se toho, jak čert kříže, protože tušili, že to dopadne v neprospěch vlády, která nás přesvědčuje o tom, že my jsme dezinformátoři, Putin je dezinformátor, a pak to udělala agentura SANEP a vyšlo samozřejmě, že veřejnost má za největší dezinformátory vládní politiky. A teď vidíme takový repete, že permanentně nás Fiala a vládní strany straší tím, že Putin tady zmanipuluje volby. A teď si vem, že agentura STEM zjistí, že většina Čechů se bojí víc premiéra Fialy než Putina. Ale tohle to je permanentní práce a to není jen Fiala a vládní politici. To je jeho cenzor Foltín, to je šéf BISky Koudelka, to je šéf ústavního soudu Baxa, který nedávno jen tak jako mimo děk, což je neuvěřitelný, řekne, no, kdyby se tady někdo pokusil zmanipulovat volby, tak ústavní soud neodvrátí tvář. Tak teď asi možná se dozvídáme, že mluvil o Fialovi, že neodvrátí tvář, že i oni počítají možná s tím, že to bude Fiala. Je to tragédie, protože jestli něco v Česku drželo, tak to bylo to důvěra lidí ve volby. Všichni jsme mohli nesouhlasit s tím, nebo být otrávení, možná zklamaní z toho, jak dopadli, ale nikdo je nespochybňoval férovost. A teď vidíš, že tohleto už se i tohle už se vládě Petra Fialy podařilo.
0: No tak a nejsi vlastně spokojen s tím, co ten průzkum ukázal, že lidé se nechají zastrašit?
1: To je samozřejmě jako pozitivní, to bychom na to mohli vidět pozitivní, ale samozřejmě negativní je to, že lidi ztratili důvěru ve volby a teď už i s korespondenční volbou, tak ti, co prohrají, tak prostě budou moc říkat, ty volby byly zmanipulované, oni nás připravili o naše vítězství. Teď si vím, že být opozicí a prohraju nějak těsně, tak okamžitě jdu k ústavnímu soudu, napadnu ty volby kvůli tomu, že řeknu, tak a Petr Fiala a jeho vládní pětka je zmanipulovala. Je to tragédie, je to špatně, ale znovu říkám, je to opravdu triumf vůle Petra Fialy.
0: Ano, z toho průzkumu také vyšlo, že 60% lidí nedůvěřuje korespondenční volbě a že se bojí podvodu. Mm-hmm. Takže to všechno může v očích veřejnosti tedy ty volby zpochybnit. A pak ještě jsem si tady udělal poznámku, že 56% lidí má pocit, že se do jejich života vrací cenzura a omezování svobod.
1: To je taky hezký potvrzení toho, co vidíme už přes 3 roky. To dělá Fialova vláda, vlastně vrací cenzuru a omezování projevu, ale ne tím, že by měnila legislativu, ona to nedělá jako bývalá totalita, ani vládní cenzor Foltín taky není tradiční cenzor, ona to jde jinak. Vlastně tady vláda vytvořila takovou atmosféru strachu, že tady zavládla i autocenzura. Viděli jsme i, že se lidi vyhazují z práce, ku příkladu politolog a bývalý diplomat Petr Drulák, nebo učitelka ze základní školy tady v Praze. A vidíme to na odsuzování různých dezinformátorů, kteří dostávají větší flastry do vězení, než Dominik Ferry, který má na krku 2 znásilnění a ten dostane kratší trest než nějaký údajný dezinformátor. Takže tohle to všechno samozřejmě v lidech zažehne pocit, že se začnou se bát svobodě projevovat. To tak bohužel je. A i to je dílo vlády Petra Fialy, bohužel.
0: A o kom se mluví nedaleko bývá, ty jsi zmínil Otakara Foltína, ten poskytl rozhovor i rozhlasu. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. Já u toho nebudu, říká Foltín po roce jako šéf Stratkomu. To vyhrožuje, že u toho nebude.
1: Promiň, že se směju, když se na ní podíváme, tak rozhodně to není k smíchu. A já myslím, že jeho tvář mluví i za jeho dílo.
0: Myslíš, že se umí usmát?
1: Ne, ale já, jak se říká v umění, to jde o srdíčka a i z hlavy, bohužel. A jak se říká v umění, tohle to je unikátní splynutí umělce s dílem. Ale my jsme se teď o tom bavili. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. I Otakar Foltín vybudoval to, o čem jsme mluvili předtím, a o tom strachu lidí a nedůvěře jejich k volbám, a že se bojí vlastního premiéra, že zmanipuluje. Mně se líbí, že Otakar Foltín oslavil roční narozeniny ve funkci, která měla trvat půl roku. To je taky hezký.
0: Ale on myslí,

0: vysvětluje, proč zůstal déle.
1: Ano, a já jsem četl rozhovor a vem si, že hlavní komunikátor vlády není schopný dát dohromady souvětí jedno, v kterém by si dvě věty holí neodporovaly.
0: Tak... Ano, na názoru politiků mi nezáleží. Záleží mi na názoru lidí, kteří aktuálně reprezentují stát.
1: To je co? To je bomba, ten člověk.
0: To jsem si tady musela napsat. Protože mi to úplně, prostě mi to zaujalo.
1: My už chápeme jeho dílo a to, co vybudoval. Bohužel je to obludná, je to obludný monstrum, kvazicenzurní. A to tady po něm zůstane. Já doufám, že to, i když on už dávno skončí v té funkci, budoucí vláda, jestli se vymění, tak jak ANO, tak SPD, tak říkají, okamžitě tohle to rozprášíme, protože je to opravdu obludný, totalitní monstrum, který Fialovci stvořili. Ale já bych to bral jako, ať to tady zůstane jako memento, co se nám tady přihodilo za týhle vlády.
0: Hmm. No ale nebudeš mít karty komunikační, co budeš dělat?
1: Já si je vydávám sám.
0: No každopádně, ale pokud se vláda nevymění, tak tento pán bude vysvětlovat možná, proč stále zůstává na tom postu, na který mu říká, že už že bude půl roku.
1: Pokud se vláda nevymění, tak tento pán klidně oslaví 6. narozeniny ve funkci.
0: No,
1: a bude to potom, co už 6x odcházel.
0: A vidíš nějakou další jako jeho roli na těch xx let ještě?
1: No, viděl bych jí v léčebně psychiatrický docela vážně.
0: Co by mohlo vytvořit ještě pro nás?
1: No, děsím se toho, protože jestli tato vláda zůstane se vším tím, co k ní patří, včetně Foltýna bláznivýho, tak samozřejmě ta druhá čtyřletka bude ještě tvrdší a oni budou ještě drzejší a agresivnější. To je jasný. Hmm. Jenom si představ, kdyby se takováhle funkce a takovýhle člověk ocit v době, když byl prezidentem Miloš Zeman a premiérem Andrej Babiš a jejich nějaký cenzor by stál jednou nohou na Pražském hradě u Zemana, druhou nohou ve Strakovce u Babiše, co by se dělo v médiích? Hmm. Ani si to nechcem představovat.
0: Byl to vládní koordinátor nebo koordinátor, no prostě vládní, ale nemluvil by za tu vládu.
1: Ale říkal by, já vlastně nejsem u vlády, protože jsem zaměstnancem Pražského hradu, končím ve funkci, tak se mě na nic ani neptejte a tak dál. Představ si to, co by se dělo.
0: No, to by se dělo. No. To bychom každý den četli, kolik nás to stojí. Mluvilo by se o utahování šroubů, o cenzuře a nevím o čem. A bylo by to každý boží den.
1: Plně vidím chvilkaře, jak pohřbívají demokracii a tak dále.
0: Hmm. No, a nemluví se o tom, no. Novinky.cz. Obrana chce nakoupit obrněnce Supacat? Asi? Hmm. 3x dráž než Britové před 2 lety. Když Česká republika, pojďme to předražit.
1: Já jsem se usmál teda jako cynicky, protože jde
0: o peníze nás obou. Vůbec.
1: Samozřejmě, vůbec to není k smíchu, ale já děkuju za tu informaci a já jsem konečně pochopil, jak vlastně vláda chce dosáhnout těch 3% zbrojení k HDP. Budeme nakupovat 3x dráž než všichni ostatní a říkám ti, že to na ty 3% dotáhnou velmi lehce, protože vlastně téměř ve stejný čas, kdy jsme se dozvěděli tohle, tak vyšla další zpráva a sice, že ministryně obrany Černochová chce svěřit další docela velkou zakázku bývalému kolegovi z ODS, taky samozřejmě zbrojní. A taky ne za úplně, jak by se řeklo, férovou cenu. Takže já ti říkám, že jestli to takhle půjde dál, a co jsme říkali před chvílí, tahle vláda by náhodou pokračovala dál, tak mi to vytáhnou na 7% HDP, jenom tím, že to budou dělat takhle.
0: Teda, to hnutí ANO, to jsou diletanti, jako 2% prostě neumějí nakupovat.
1: Hmm. Ale no. Jak to jde najednou snadno, viď? My jsme si furt lámali hlavu, jak to budou dělat, co budou nakupovat a prostě nakoupíš jenom dráž a seš tam.
0: No, 18 vozů, 118 milionů korun kus. Hmm. A Britové to mají sotva za 40. A ještě mi řekni, jak rozumíš tomu, čemu nám bude takový vůz?
1: No já myslím, že se...
0: Kde bude parkovat?
1: Hele, já tam úplně vidím, že by se mohly vrátit vojenské přehlídky na Letný. Janu Černochou tady vidím někde, jak jede, salutuje. Takže na to myslím, že by se to hodilo.
0: Máme přehlídku, já přijdu.
1: Jo,
0: já přijdu. Alena Schillerová poskytla rozhovor Mladé frontě. Fiala je popleta a nemá argumenty. Volby rozhodne peněženka, říká Schillerová. Tak volby asi rozhodne peněženka.
1: Měla by, já tady jenom koukám.
0: Prázdná peněženka.
1: Prázdná peněženka, jak se tváří nesměřitelně, viď? Jako hodně sveřepě, což je správný. Volby by měla rozhodnout peněženka a já doufám, že je rozhodne, protože, jak si naznačila, je dost prázdná. Samozřejmě vláda Fialova se snaží ty volby překrýt Ukrajinou, tím ukrajinským fetišem a celý to cinknout tak, aby lidi na tu prázdnou peněženku zapomněli a cítili se ohrožený, že nás zítra napadne Putin a proto musíme předraženě zbrojit a tak dál. Ale vem si jenom, jak je nenormální situace u nás teď, když se řeknu mediálně politická, že v předešlém týdnu třeba vyšly zprávy jako platy naše zamrzly v roce 2018, rekordní počet lidí bere příspěvek na bydlení, čili lidi, kteří mají zaměstnání, nejsou schopní zaplatit bydlení, neboli nemají na to. Znovu jsme dostali potvrzeno od Eurostatu, že máme nejdražší elektřinu v celé Evropské unii. A vem si, viděla si, že by se to řešilo někde v médiích. Média honí Filipa Turka, jestli někde skončil ve formuli třetí nebo čtvrtý. A nebo to, jestli někdo někde na nějaký akci mával ruskou vlaječkou. Ale tohle to jsou zásadní témata Česka.
0: Ještě jsem víš, tu bychom mohli pokračovat. No, jsme nejhorší v dostupnosti třeba toho
1: jasně,
0: bydlení.
1: Jasně, jako vůbec. Čili tady vidíme důvod, proč Fiala se snaží, proč na billboardech má celý to strašení. Teď je čas stát na správné straně, teď jde o všechno, no Fialovi jo, to chápu, ale oni prostě snaží se, aby lidi zapomněli skutečně na peněženku.
0: No, ale doufejme, že válka se chýlí ke konci, že skutečně ta jednání teď, která započala v Istanbulu, že přinesou nějaký konec zabíjení
1: no,
0: a utichnou zbraně. A co potom?
1: My jsme dva normální lidi, takže v to určitě doufáme, ale já ti říkám, že Petr Fiala a jeho vláda v to nedoufá, protože ta válka pro ně je to poslední, co mají. Ty to potřebují piplat aspoň do toho 3. a 4. října, aby to vydrželo.
0: Protože co když Putin skončí?
1: No, jasně.
0: Jako, myslím, skončí no. s tou válkou, skončí válka.
1: Kdo nás napadne?
0: Tak kdo nás bude ohrožovat? No pořád Rusko asi ne.
1: To budou držet, jasně, ale kdyby ta válka skončila, tak lidi samozřejmě to pochopí, že to ohrožení prostě odpadlo. Oni budou lhát dál a budou strašit, ale přece jenom, když válka skončí, tak už tam není ta matérie, ta realita.
0: Co jsi říkal vůbec na Volodymyra Zelenského, který zamířil do Turecka s tím, že tam bude čekat na Vladimíra Putina?
1: Já nepřeju Ukrajině špatného, ale když sleduju Volodymyra Zelenského poslední dobou, tak mám dojem, že on se začal v té funkci prezidenta vracet do funkce nebo do role televizního komika a herce. A že nejvíc komu škodí je jeho vlastní zem Ukrajina, protože chystá se na takový možná zásadní jednání o tom, aby skončila válka v jeho zemi. A on začne prostě druhou stranu, která je silnější navíc, kterou musí jednat, i když chápu, že Putina nemiluje, když napad jeho zemi, nebo jeho země, který jejíž je prezidentem, tak on začne vykřikovat, je to zbabělec, posílá sem noční vrátný a tak dál. On fakt dělá všechno pro to, aby ta válka pokračovala taky, ale Ukrajina není devastovaná jenom válečně, ale lidsky, ekonomicky, sociálně, energeticky a tak dál. Ta země prostě tu fakt nečeká dobrá budoucnost.
0: No, já si myslím, že diplomaté na obou stranách se musí chytat za hlavu, když tohoto vidí. To je diplomacie opravdu par excellence.
1: No, já v tomhle tom jsem vděčnej za návrat Donalda Trumpa do Bílého domu, protože on, až to může působit někdy brutálně, a to, že nemá Zelenský osobně rád, což asi nemá, ale aspoň on ho začal krotit a říkat mu, hele, ty tady nemůžeš takhle vyskakovat a chovat se, závisíš na nás, na naší pomoci. Když bychom ti neposlali peníze, tak tvoje země skolabuje do 3 měsíců, tak se nemůžeš chovat takhle. A ty naši evropský, já to řeknu sraby, ty Zelenskýmu pořád lžou, že ho zachráníme, že mu něco dodáme, co vědí, že mu nedodáme. A v podstatě se s ním jenom fotěj a udržují ho v nějaký falešný naději, že tu válku vyřešejí, že porazí Rusko, ale neporazí.
0: No. A slyšel jsi prohlášení pana Farského o té diplomacii evropské, která jako vlastně stojí za tím, že se bude jednat o míru? Nebo že zaznamenal jsi, co jsi říkal? A že přijeli do Kyjeva Starmer, Macron a Merz, kancléř, tam se domluvili s Volodymyrem Zelenským, pak zavolali do Spojených států amerických Donaldu Trumpovi, tím ho vtáhli do hry.
1: Jo.
0: A vytvořili jako tlak na toho Putina.
1: No, já jsem zaznamenal spoustu vyjádření Jana Farského, to si buď jistá, protože Jan Farský je plný vyjádření a myšlenek, ale zaznamenal jsem, pobavila mě nejvíc jedna. A sice, že když Robert Fico teda jel na ty oslavy konce války do Moskvy, tak mu vzkázal, že si tam měl připnout aspoň na klopu saka
0: jo, ukrajinskou vlajčku.
1: Tak Jan Farský, hele, Jan Farský je vidět, že ta stáž v Americe nese plody, že ho vypláchli teda opravdu důkladně.
0: Tak. Parlamentní listy. Drzost. Pavel Janeček nemůže uvěřit, co všechno je s tendrem na Dukovany špatně. Tak vsadil by ses na to, že ta smlouva na dostavbu Dukovan z Korejci nakonec bude uzavřena?
1: To bych si teda vsázel velmi nerád. Pavel Janeček samozřejmě tomu má do toho dobrý vhled a je to skandální, ale vem si, tohle to je mega zakázka prostě naší země. Vem si, jak nám ji Fialová vláda prodávala jako svoje mega vítězství. Dokonce nám, ještě, jak jejich zvykem, lhali, že nám to sníží ceny elektřiny, když se to dostaví, což se nestane, pokud bude naše energetická politika pokračovat stejným směrem. Ale teď se tohleto stane a to je ohromný debakl vlády. A znovu se vrací, viděla by si, že by byly v médiích analýzy, komentáře toho, jak se tohleto mohlo stát. A mě tak jako s jistou takovou vlastně lítostí pobavil pan profesor Škoda, který je z Technické univerzity v Liberci. On se zabývá samozřejmě energetikou. A byl s ním rozhovor a on se podivil, jak to, že se přesně tohleto nejede non-stop v médiích, že to je opravdu neuvěřitelná věc, že tohleto ta vláda takhle spackala. A já jsem se jenom uvědomil, pan profesor prostě žije v jiný době. On nepochopil, jaká je situace mediálně politická v Česku, že se prostě v médiích řeší něco úplně jiného. Ale my jsme se dozvěděli ještě něco jiného o těch Dukovanech, a sice, že nám vláda slibovala 60% účast českých firm na tom. No. A to ještě s co nejvyšší přenanou hodnotou, aby jsme na tom jako vydělali. A teď se ukázalo, že to je 20%.
0: A možná ani to ne.
1: A možná ani to ne. A ještě, že to budou zakázky s nejnižší přenanou hodnotou, což znamená, že třeba česká firma tam postaví kantýnu. Ale techniku a technologie budou dodávat Korejci.
0: Tak. A víš, jak pořád mistrujeme to Slovensko a snažíme se ho vychovávat, tak staví oni si své Dukovany v vozovkách?
1: No jasně, ale to je i Maďarsko. Vem si, jaký investory velký, jak z Evropy, tak z Číny, dokázal dostat do Maďarska Viktor Orbán, který ho hejtují úplně stejně jako Fica. Kdyby Petr Fiala dokázal ekonomicky a biznisově pro Česko jenom zlomek toho, co Orbán pro Maďarsko, tak já ho snad začnu mít i rád.
0: No a média to opět jako nezaznamenala, třeba o tom vůbec nevěděla, že je tady nějaká korejská delegace, že je tady státní korejská televize, která všechno chtěla jako mít prostě podložené a zaznamenané, a přišlo rozhodnutí soudu. To musela být ostuda, já si to nemůžu představit. No. Jako kdo s námi bude chtít ještě něco uzavírat tady, jaký dohody?
1: Když... Jasně. A já si pamatuju ještě takovou jako pro tečku ironickou, když to vlastně už jako vláda oznámila ten tender a řekla, to je vlastně jenom naše dílo. Teď se vám ještě, kdyby byli trošku prozíraví politicky, tak by si celý ty Dukovany nepřivlastnili tu dostavbu, dali by trošku kredit předchozí vládě, která to připravovala, teď by mohli říct, no co to může Babiš. Ale když si celý něco přivlastníš kompletně, tak pak jde za tebou i takovýhle debakl. Ale tehdy se oslavovalo to, že spolupracujeme s Francouzi. A že do toho dáváme francouzskou energetickou firmu. Pojď se, jak to tady dopadlo s Francouzem a naše spojenectví.
0: Hodila nám nějak do toho vidle.
1: Hodila nám dávíře do toho atomovku trošku.
0: Přímo atomovku, tak. Von der Leyenová má problém. První zprávy napsali, von der Leyenová v kauze Pfizergate pochybila. Hamplová říká, co dál. A Hamplová, paní senátorka Zitek Hamplová říká, že bychom měli chtít kompletní změní těch smluv. Je to na to, aby to skončila, paní Lajenová?
1: No, to
0: tak
1: jsem
0: ono
1: chtěl...
0: je asi více věcí, že?
1: To jsem chtěl říct, že vlastně já bych šel dál, Ursula von der Leyenová by měla skončit, ale ona měla skončit už tehdy, když se tohle řešilo, protože už tehdy to byl to, že ona, ta Pfizergate vypukla potom, co vlastně, ale ona jako šéfka komise se zjistilo, že Eurokomise nebyla schopná ty vakcíny pro Evropu zajistit, protože tehdy probíhal společný nákup, kde se přetahoval celý svět o vakcíny, které nebyly. A Eurokomise si to jako vlastně státy to svěřili Eurokomisi, aby měla větší sílu. A ono to tehdy padlo na přelom srpna, září a to je celá Eurokomise na dovolený. Oni se prostě nevrátili z dovolených v Bruselu, nikdo nebyl v tu chvíli, když Amerika, Izraelci a tak a Britové nakupovali prostě vakcíny pro svoje země, tak tehdy se i proti ní už zvedla vlna nevole a v médiích už se objevily články, že buď by měla skončit hned, anebo že by už neměla pokračovat v další pětiletce. Teď si vem.
0: To jsou ještě 4 roky.
1: Teď jsou ještě 4 roky, ale ona tu druhou pětiletku začala s ještě silnějším mandátem od Europarlamentu než tu první za tohle všechno, co způsobila. Takže je to, tohle to je evropská tragédie a tahle paní je skutečně evropskou tragédkou. Ta nás pohřbí.
0: Aha. No, každopádně má před sebou ještě tedy další 4 roky a pak se uvidí, ne?
1: No já se ovám toho, co uvidíme po těch 4 letech.
0: Jsme na konci. Já moc děkuju, Petře, že jsi přišel a budu se těšit zase příště.
1: Díky za pozvání.
0: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
2: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. To je krásný den.
2: Už jsme tu zas, Xavere.
1: Už jsme tady zas. A dneska takový hezký čtvrtek, bych řekl.
2: Jo? Čím?
1: Pak venku, sluníčko.
2: Jo?
1: No to vy ne, jako Ital musíte milovat.
2: Jo, a vidím, vy záříte.
1: Já zářím nad agendou.
2: Nad agendou,
1: no, jo? Protože máme spoustu dobré agendy. Prosím vás, vizuální tady agitace naše. Mm-hmm. Květen měsíc lásky, to je jasný, to jedeme. A dnes je tady, přátelé, heslo, které vymyslel, co vymyslel? Přinesl tady do Jámy Lvové pan Holec. Teď jde o všechno.
2: Ksever, já to nebyl.
1: A kdo to byl?
2: Já to ukrát. Já jsem zloděj obyčejný.
1: A co to?
2: Já kradu, já se beru, co můžu líto, o mě víte.
1: A kdo řekl něco tak chytrý?
2: Tohle to vymyslel vrchní hodnotář.
1: Hodnotář?
2: Šéf strachovky Petr Fiala. Jo. To je jeho volební krédo. Teď jde o všechno.
1: A nechybí tam nějaký dodatek?
2: No tam chybí spousta dortků. Já jenom jsem si říkal, sedíte na správné straně, když to takhle čtete.
1: Dneska jo.
2: Krédo vznešený.
1: Dneska jo.
2: Jste si jistý?
1: No tak mám to takhle v zádech.
2: To totiž nesmí říkat lidi, kteří nestojí na správné straně. Víte?
1: Nemají ty hodnoty. No. Teď jde o všechno a dodatek je jak komu, jo?
2: Jak komu, ale já to chápu, jemu jde o všechno.
1: No tak tam to je s ním.
2: Po té čtyřletce ničivý Xavere, já bych taky cítil, že mi jde o všechno.
1: Já už jsem teda viděl někde na Facebooku, pane holče, jak mají tu kampaň s tou paní herečkou.
2: A tam se ale sešlo víc klaunů. I Bolek přišel za těch 18 milionů.
1: I Bolek byl.
2: Ale já za 18 milionů já bych tam došel taky na tu Masaryčku.
1: Byla na Masaryčce to bylo,
2: jo? Cestou bych si dal pár panáčků, abych dostal dobrou náladu, nasál do sebe hodnoty. A došel bych taky.
1: No, vy jste tam byl?
2: Nebyl. Já musím pracovat.
1: Ale co jste to za reportéra?
2: Já nejsem reportér už dávno.
1: Takže ne?
2: Ne. Já musím se živit, Xavere, a platit do státního rozpočtu, aby to mohli posílat na Ukrajinu.
1: Na Ukrajinu?
2: Já nemám čas na nějakou Masaryčku a Fialovskou kampaň.
1: Já jste posílal hodně na tu Ukrajinu.
2: No. Víc než jsem.
1: No, a víte co? Mně to přišlo rozpačité.
2: Teď jde o všechno, ta kampaň? Mě to víte, jak se říká, že zoufalství plodí zoufalství.
1: To
2: tak
1: říká.
2: Na mě, jo. Mezi elitou, mezi elitou.
1: No tak mezi, no.
2: Tak takhle to na mě působilo. Ale na mě už působí konání Petra Fialy dlouho, jako zoufalství.
1: Ale co je potřeba říct, že teda se, jak říkal Emil Zátopek, plivli na brus. A jdou do toho, jdou do plnejch.
2: Tak já nevím, nějaký brus teda plivli.
1: No ne, tak pracovití jsou. Já to vidím pořád někde.
2: To bohužel možná jo. No. To je asi to nejhorší na nich, že jsou pracovití v tomhle ohledu. Ale řekněte mi, já nevidím, koho oni tímhle můžou přesvědčit, kromě těch přesvědčených.
1: Problém každé kampaně.
2: No jo, ale s takovýhle ještě, ne?
1: No, já vám můžu říct, že uklizečku v našem baráku...
2: Chytlý už chcete říct?
1: Cože?
2: Chytlý?
1: No ne, tak my tam máme novou. To jsem vám říkal.
2: Jo?
1: No a já jsem se snažil navázat kontakt a tím, že jsem teda uctivě zdravil.
2: A jak zdravíte?
1: Dobrý den. No, ale už... Už jsme jako, je to relativně mladá paní a stěžovala si, že u nás ve výtahu někdo nalepil na stěnu výtahu nálepku Donalda Trumpa, samolepku.
2: To jste byl vy?
1: Nebyl. Já jsem takový, ale říkala, co s tím má dělat.
2: Jo?
1: No a já jsem postavíte? Říkal, teď už nic. Říkal jsem mi, teď to musíte přelepit nálepkou Petra Fialy. A ona se dívala, no nechápavě, jakože kdo to je a tak. A tak mávla rukou, posléze i hadrem a tím to skončilo. Ale chci říct, že teda moc lidi ještě nezasahli.
2: No, počkej, takže rezumé je, že nevěděla, že teď jde o všechno?
1: Ještě? No, tak ta nevěděla určitě. Myslím, že ani nevěděla, kdo Petr Fiala. A
2: to je ale lepší zase.
1: Znamená to, že někteří lidé se o to nezajímají.
2: To určitě.
1: Těm je jedno. Nevědí ani, kdo je Babiš třeba.
2: Vy jste mi vnuknul myšlenku. Kdybych já tak nevěděl, kdo je Petr Fiala, Víte, jak mě by se žilo?
1: Ale vy jste posedlej jim. Úplně.
2: No já vidím, co páchá.
1: Ale páchá, no tak teď rozhodneme my.
2: Voliči.
1: Občané.
2: Plebs.
1: Mluvím za náš obvod, jo. Prapět. Jako, jo.
2: Za váš dům, za váš výtah.
1: Tak klidně za náš dům. Jo. A nějak rozhodneme. A buď to se tady ukáže, že občané chtějí tady tu katastrofu, a nebo že nechtějí. A já jsem z toho celkem nervózní.
2: No já taky. A vy agitujete v domě?
1: Já agituju hodně.
2: A děláte výlet poctivě?
1: No tak u nás je to teď složitý. Nejde dělat výlet, u nás se rekonstruuje.
2: A.
1: Část baráku, takže máme jenom půlku parkoviště k dispozici a poctiví ukrajinští chlapci tam prostě chodí s kýblama a já nemám u koho agitovat, oni tady nebudou volit.
2: A tam cítím trošku ironii, Xavr.
1: Jak to?
2: Vy nevíte, že oni dotují náš státní rozpočet? Tak o nich mluvte, prosím vás,
1: hodnotově a uctivě. Poctivý.
2: Jo, já jsem viděl s takovýmhle výrazem.
1: Jako kdykoliv přijdu, tak tam sedí.
2: Xavr, nejde vám věřit ani slovo, jste jak Fiala teď.
1: Já vím, tak já jsem to chytl od něj. Ale víte co, pane Holče, já bych vůbec, vy už jste plný optimismu, já to na vás vidím, ale já teda ne ještě.
2: No ne, pozor, to nejsem. Pozor, já se bojím.
1: Bojíte se?
2: Někde hluboko uvnitř se bojím, jak se říká.
1: No. A já jsem vám dnes chtěl přinést, ukázat truhlík. Jak nám vyrostla nenávist.
2: Roste?
1: Nebo co jsme to sázeli? Ne,
2: no určitě nenávist taky.
1: Strach?
2: Ale strach a nenávist
1: strach,
2: je rostou.
1: Strach, že takhle vysoký.
2: No?
1: Ta kopřiva nějaká, nebo co to je. A myslím, že to svědčí o tom, že jsme jako dobří hospodáři.
2: No počkejte, co my jenom? Víte, jak nám vyrost tady v Česku strach?
1: To nevím.
2: 54% Čechů se bojí víc Fialy než Putina. To je z průzkumu STEMu. A teď si představte, víte, kdo si to zadal?
1: To není možný.
2: Víte, kdo si to zadal? Vnitrák Rakušan. A tohle mu z toho vyšlo, tady to zlo, že se 54% Čechů bojí toho, že víc, že volby ovlivní Petr Fiala než Putin.
1: No, tak to já jsem viděl průzkum teď SANEPu. Mhm. Se kterým XTV spolupracuje a ten je na téma média. A víte, kolik procent lidí oslovenýho z vzorku 2650 se nedívá na českou televizi?
2: Tak to bude tak kolem, no bude se to, jak se říká, limitně blížit stovce?
1: Ne, limitně se to blíží 77%. Respektive je to něco přes 77%.
2: A proto nám vláda zvýšila daň za českou televizi.
1: No jasně.
2: Aby jsme se mohli, jak říkáte, aby jsme měli no tu možnost se dívat ještě víc.
1: Ale ta ostuda.
2: Je to příšerný. Ale já to, že se Češi bojí víc Fialy než Putina, tak tomu říkám opravdu triumf vůle Petra Fialy. Protože
1: ale
2: tohle dokázat.
1: Někdo ne.
2: Co?
1: Tomu dělal schválně někdo ne.
2: No, Rakušan.
1: Rakušan.
2: Jenomže počkejte, to se týká celý vlády. Samozřejmě v jejím čele je Fiala.
1: Jasný, ale Rakušan hraje svoji? Vy jste to ještě nepochopili?
2: Jasně, že jo, ale ona je tam změněná celá vláda. Jako.
1: Jo. No a to je hrůzný výsledek. Mimochodem, když jsme u toho, co si myslíte o tom, jak se jmenuje ten pán Fico, se jmenuje Robert, ne?
2: Slovenský premiér?
1: Premiér.
2: Nevíte, jak se jmenuje.
1: No tak se vás zkoušel. On se jmenuje Robert Fico, mimochodem myslím, že včera to bylo rok. O to atentátu,
2: jo?
1: Nebo dneska to je, to bylo takhle nějak. A co říkáte na to, že on jel do toho Ruska? No, trošku to byl přišlapné, nebo ne?
2: Pojďte, mě by...
1: Já bych tam nejel, pane Luč.
2: Když tam pojedete vlastně úctít jenom památku padlých sovětských vojáků...
1: Těžko vysvětluje.
2: Jasně, ale pojďte, mně se na něm líbí, že má odvahu v této i době, kdy se tady přepisou dějiny, tak jako říct... Takhle to bylo, nějaká historie Slovenska, a tak proto já tam jdu dělat tohle. Pak je velký problém, jestli tam vlastně se necháte vtáhnout do Putinovy propagandy. Putin je prostě zručnej manipulátor, chytrý hráč, no.
1: Jo? Něco jako paní Nerudová?
2: No to ne, tak to je blbuše, ne?
1: Já nevím, ona je taky manipulátorka trošku.
2: Ale hloupá.
1: To nevím, ale tak vy máte takový názor. Ale řekněte, válka byla v Maďarsku, ne? Druhá světová.
2: No, jasně, ale
1: že Lišák tam nejel.
2: Maďarsko stálo trošku na jiné straně, no.
1: No ne, tak já jsem čekal, že Orbán pojede. A myslím, že to
2: no tak
1: čekal...
2: on tam nemohl jet Orbán, když vzhledem k tomu, na jaký straně bylo Maďarsko tehdy. No.
1: No ne, ale teď se snaží...
2: To jo, ale tohle prostě maďarský premiér nemohl udělat. No.
1: Nemohl, jo.
2: No.
1: No a za nás tam byl ten pan Dostal a byl tam nakonec.
2: To byl, no jasně.
1: Byl, jo.
2: No,
1: jasně. Dostal vízum, jo.
2: dostal vízum, jo. Jo.
1: No jo, a vy si teda myslíte, že ta politická cena, kterou platí chudák Fico za to, že je adekvátní?
2: No já právě si, nesmíte to brát, tu politickou cenu počítat podle obrazů v českých médiích, které jsou posedlý Ficem. Vemte si, kdybychom si udělali rešerše médií, titulků v českých médiích, tak zjistíme, a já to vím, proč to je, víme to oba, že víc titulků tady generuje slovenský premiér, úplně jak je to na ruby, než český premiér, který tady vládne a je zodpovědný za situaci v Česku. Ale já to chápu, že jeho propagandisti vlastně to celý zakrývají Slovenskem a nenávistí k Ficovi. Takže usuzovat na to, jakou cenu on platí z českých médií, se absolutně nedá. Ne. Možná, když si to otočíte na ruby, že se té ceně můžete přiblížit.
1: No, pane Holče, my bychom měli ale teď zmínit, proč je dnes na tabuli cti námi oblíbený pan Foltín.
2: To je borec, co? Pojďte se na ně.
1: No.
2: Ten, ten já, plán, co? Ten, já vidíte
1: jsem,
2: to?
1: Nedávno hovořil na jedné recepci s panem recepčním, abych jeho...
2: Já myslel tady s panem Foltín.
1: Ne, a on říkal tak vtipnou věc, nevím, jestli to není protistátní, ale říkal, co ten Foltín? A říkal, no co, jako já o něm nic nevím, tak cenzor hlavní ne a tak. A pán říkal, já když se dívám na ten obrázek, představte si, když si Usáma bin Ládin sundá ten šátek a zkrátí vousy. A víte, že...
2: No, Ksever, jasně.
1: To tam je, jakože ta podoba i na
2: člověka
1: neštěstí.
2: Napadne, jestli ty Američani fakt zabili Usámu, ne? Jestli dostal, jestli ho nevzali do toho, jak se to říká, systém ochrany svědků?
1: No tak...
2: Neposlali ho sem?
1: Na Netflixu je o tom dokument, který jsem viděl, a tam jsou záběry autentický, jak tu mrtvolu nakládají do vrtulníku.
2: To se může, Ksever, já... Ten Usáma tam je, ne? Že já vám něco řeknu.
1: Já víte, nevím, to je takový ale, nejhledanější ne. Terorista, to má k němu daleko ale, tady náš. Víte, ale je se... to humorný tady, ne? Tak to můžeme říct.
2: Dočet, že normálně do takovýhleho programu vzali nějakého slovenského mafiána a s novou identitou si představte, se svolením českých autorit poslali žít do jižních Čech. A on páchá činnost na trestno. Chápete, jak je to možný?
1: No chápu, protože v té naší policejní a justiční soustavě je možný úplně všechno.
2: To jsem ještě... nevěděl.
1: Nevěděl, no. To se podívejte jako schválně. Ale díval jsem se, že v dozimetru je nějaký zvonek.
2: Soudci nám to nechtějí soudit pořád, Ksavere.
1: No ne, ale je tam nějaký ten uhlo mini, nebo jak se jmenuje.
2: Počkejte, no jo, dobře, tak ty se...
1: A ten zvoní prej.
2: No ten zvoní, ale víte, co teď soudce, který to má...
1: Do homilia.
2: No, soudce, který to má teď soudit, tak řekl, já jsem uzavřel s těma dvěma tady ty dohody, tak obhájci těch dalších by teď mohli mě navrhnout, abych se, že to, bych to neměl soudit pro podjatost. A my řekli, no my to asi navrhneme, což znamená další odložení soudu do zimetr.
1: No jo, tak to je to těžký, jako musíte...
2: Já je to... Ale...
1: Chtějí spravedlnost, ne, pane Holče.
2: Ten Vítek je borec. Já, ten Vítek je borec.
1: No... Jenom abychom se nedivili, že bude budoucím premiérem.
2: No to já se divit
1: i když nechci. Oni, i když spolu nakonec bude skládat vládu, tak vám říkám, že nebude Fiala. To je jasný, ne?
2: Když bude vládu skládat kdo?
1: Já si myslím, že to tak dopadne, že nakonec Stan je předběhne.
2: Spolu.
1: To jsou takové moje teorie.
2: Já vím, já vím.
1: Myslím si, že se Piráti nedostanou, že je to takový teď jakože zdání. Jo? A myslím si, že se dostanou nakonec motoristi, myslím si, že se dostanou komunistky a tak. To jako, všimli jste si té drobné jazykové říčky?
2: Jaké?
1: Že se dostanou komunistky?
2: To je nádhera. Xavere, vy jste básník.
1: No ne, tak to je for pro fanšmekry.
2: Je, tak vy děláte humor pro fanšmekry.
1: Ne, já nedělám žádný humor, ale toto se mně mimořádně povedlo. Teď musím to říct.
2: Já vám nebudu tleskat, vy si zatleskáte sám.
1: No,
2: co?
1: No.
2: Ty bych vás i urazil, ne? No.
1: Já se bojím, že...
2: Já se na ně musím dívat.
1: Na koho?
2: A na plukovníka.
1: Ale on je dobrý.
2: Je skvělý. A víte, co se mi líbí? On teď oslavil rok na Rosky první ve funkci, která měla trvat půl roku. O které on sám říkal, nebude to trvat díl než půl roku.
1: A jak to? Má.
2: No to angažmá, ta funkce měla trvat půl roku.
1: Tak ono to zachutnalo, ne, trošku?
2: A ty hodnoty moc, přeci jenom...
1: Hodnoty moc, kačky na to jsou. Já nevidím jediný důvod, proč by nebyl ve funkci. A on určitě má nějaký aparát, ne? Nebo tam sedí sám?
2: No má kluce majora si vzal teď. Říkal, že nikdo jiný, než vysoká šajba vojenská, se na to nikdo nehodí. A daří se mu, má výsledky taky, ne? To je potřeba říct, co? Nám tady založil klub sviní.
1: Váš klub sviní. Jasný, ale já žádný výsledky nevidím teda.
2: No tak.
1: No to mi řekněte jeden.
2: Takže jsou lidi svině, klub sviní taky.
1: Dobře, tak jsou lidi svině, plácne.
2: Komunikační karty, Xavere.
1: Trouba, no to je...
2: Komunikační karty.
1: A to je nesmysl, no. Ale úspěch, matatelný úspěch. Je
2: třeba... Podle mě jede satiru ten člověk.
1: Je to možný, že jede satiru, že nakonec se ukáže, že celou dobu ten Foltín, že to byla převlečená pazděrková. Je to ještě, pozor, to
2: takže
1: ještě...
2: Takže ne sama, ale i, jo?
1: No. Ale pane Holče, my jsme nějak přišli velkoryse, a to mě znervozňuje, to zvonění toho, on se jmenuje Dovhomilia, ne?
2: Jo.
1: Má nějaký divný jméno, nějaký člověk, Dovhomilia.
2: Není to ten, co mu říkají Gucci?
1: Gucci? Já nevím, jak mu říkají.
2: Já si myslím, že by to mohl být on. Asi se šatí u Gucciho, ne?
1: U Gucciho? A to je, Gucci je prestižní, jo?
2: Taková trošku drahá.
1: Tak já šiju u mistra Mejty.
2: Jo, tak jste takový movitější člověk, než nějaký Dovhomilia.
1: No ne, tak já nevím, Mejta je víc než Gucci, ne?
2: To jasně.
1: Tak jasně. To je klan Gucci je film, ne?
2: Taky, dobrý.
1: No, tak to zase díval, to mě nebavilo.
2: Jo?
1: Jo? Hmm? No. Tak mě už vlastně baví jenom chalupáři, už se to blížil.
2: Blížíte se k tomu, jasně.
1: Blížíme. Ale já to říkám celý proto, že my bychom si měli, pane Holče, udělat poznámku, že když budeme dávat ceny roku, tak na cenu zvonek roku, v Brně se říká tomu, kdo bonzuje, že chodí zvonit.
2: Jako zvoník, zvonek. Jo?
1: No, že chodí zvonit, jako to se říkalo za totáče, když byl někdo spolupracovníkem, tak se mu říkalo zvonek.
2: A vy jste zvonili tak jako víc, jo, Brně? Jste takový charakterové větší, nebo?
1: To nevím, ale znal jsem několik lidí,
2: co zvonili?
1: Kterým se dávalo za jméno do závorky zvonek. Jo? Pozor, zvonek. A my bychom měli udělat na konci roku speciální cenu zvonek roku. A nominovaní budou Dovhomilia a Jan Souček. Ten teď zvoní.
2: No, ten zvoní slušně, ale víte, kdo založil zvonění?
1: Ten už zazvonil i na ty
2: kače. Jo, to se mi líbí, jak zvoní. Ale víte, kdo založil masový zvonění? Pamatujete si předchůdce, kdo byl jeho? Michal Klíma, první cenzor vlády?
1: Pan Klíma.
2: A on po nějakém čase ve funkci přeci se ozval a řekl, on prezentoval taky výsledky svojí práce a řekl, jde to dobrým směrem, jak říká Fiala, lidi posílají spoustu udání a oznámení na sebe a postek si, že má kluce nedostatečný aparát, aby všechny ty bonzy mohli zadministrovat a ty lidi šetřit. Takže zvonit se začalo za Michala Klímy.
1: No a zvonek roku dáme, ne?
2: Zvonek roku.
1: Máme první dva kandidáty.
2: Jo.
1: No a pane Holče, teď vám ještě musím říct, že jsem se díval v neděli na Primě, když tam byl ten náš oblíbený pan minister věcí zahraničních. Já nevím...
2: Knedlík.
1: Se jmenuje Knedlík? Ne, on se jmenuje... Jinak.
2: Knedlík. To je Knedlík.
1: On se jmenuje Lipavský.
2: Říkal jsem mu jinak neřekne jinak než Knedlík.
1: Kdo
2: po celém světě známe jako Knedlík.
1: Jak to?
2: Tak se na ní podívejte. On tak i se vyjadřuje.
1: Dobře,
2: tak, jak... Knedlík.
1: A jak by říkali mě teda?
2: Ne, jak jste vážená, vážená figura.
1: Jak by říkali mistr třeba.
2: Tak.
1: Tak, aby se to nějak vyvážilo. Ale... Tak to se vám, to už jsme tady probírali a víme to ze zdrojů velmi blízkých. Mm-hmm.
2: Z diplomacie.
1: Že se mu neříká tam jinak, než ta mastito.
2: No nebuďte slušný.
1: Ne, to mastikulka, že jsem říkal. No ale jestli knedlík, nevím. Ale mně vám ho přišlo líto v neděli.
2: Myslíte, když dostal na Ložino od Filipa Turka?
1: No na Ložino je asi slabý slovo. Pane holče,
2: ono přejel normálně tím Turek Mercedesem, ne?
1: Se mu prošel po zádech rychlostí 240 km za hodinu. Tam a zpátky. A už jsem si říkal, pane Turku, brzděte. No. Knedlík je hrozně ponižující.
2: Tak on je ponižující, no. On nás ponižuje jako zemi. Tím, jak nás reprezentuje. Ale máte
1: pravdu. Neexistuje nic horšího, než o ženské řeknete, že je knedla.
2: No. A já to říkám. Prostě... A Filip Turek Lipavskýho, on mu přejel ty záda, co on předtím ukázal Lavrovovi, ne?
1: No. Nebylo to hezký už. No,
2: tak on je fakt nedůstojný a ponižuje nás.
1: Opravdu. Dobře, ale pan Turek už měl brzdit.
2: Neměl. On potřebuje opravdu přijíždět furt za to, co tady dělá, jak se chová. A jaký je fakt pitomec. Vemte si ty jeho...
1: Jasně, pane Bouče.
2: Ksavere, on už je tak zoufalej, že štve už i vlastní.
1: Fakt?
2: Jasně. Tak teď řekl o Putinovi, že je zbabělec. Mm-hmm. A on se chová jako kdyby...
1: A je, no, tak není, on je spíš ranař. Ne?
2: On je trošku hustej.
1: Jako zbabělec, neřekl,
2: je
1: to...
2: Ale víte co, on je ministr zahraničí, je to prostě formální funkce diplomatická, kde se diplomati a ministři zahraniční jak chovají.
1: No formálně.
2: No, diplomacie není úplně formální. Jako, že jo?
1: No, ne, tak
2: že si potrpí na formálnosti. Ano. A on se chová takhle prostě jak pubertální knedlík. A on se chová hlavně tak, jako kdyby měl moc vymazat Rusko z mapy a jakože Rusko už nebude nikdy existovat a vůbec nevidí dál než prostě za svoji funkci.
1: Ale říkajte mu knedlík.
2: Teď je to knedlík.
1: Ale je to tak zlý, pane holče.
2: Tak je to takový věrný.
1: Já tady ty některé věci já prostě neříkám.
2: Já vím, tak vy jste...
1: Knedla je hnusný, když se o někom řekne, že je vemeno, je to hnusný. Prostě. A knedlík je hrozný.
2: Knedlík, tady jsme národ knedlíků, tak on je knedlík. Co je na tom ošklivýho?
1: Tak jo, tak já jsem taky knedlík. Ne? Hm? Já jsem knedlíček.
2: Vidíte.
1: Ale játrové, já jsem.
2: Nok.
1: No a já jsem si říkal, když tam promlouval pan Lipavský chvilkama, když ho ten Turek...
2: Tak promlouval není možná úplně...
1: No, když ho nechal Turek nadechnout, tak jsem si říkal, že bychom ho měli napsat do knihy hříchu.
2: No ten si to zaslouží, to je jasný.
1: Mám to udělat?
2: Dobre, já jsem, víte, že my ani jeden nikdy neříkáme, že se stydíme za našeho premiéra, nebo tohle není můj prezident, když vyhrál volby, lidi si ho zvolili, fajn.
1: Za Lipavskýho se trošku stydím.
2: Ale já se právě stydím za Lipavskýho. Poprvý musím říct, že se stydím za to, že knedlík takovýhle reprezentuje ve světě mojí zemi.
1: Já se někdy stydím za vás, když třeba řeknete tam tu nehezkou věc o mé oblíbené paní Danuši.
2: No. Že vlbuše?
1: No, tak to já nemám rád. Dneska je 15. května.
2: Já jsem zradikalizoval Fiala. Těma nálepkama, víte? Já už nálepkuju.
1: No to jo, to vy
2: nálepkujete. Knedlík, blbuše.
1: Tak...
2: Se na to budu muset dát pozor.
1: Jak se jmenuje pan Lipavský?
2: Vlastík? Já jsem říkal Mastikulka.
1: Ne, tak to se tady napíše. Tady jsem musel psat.
2: Jasně, Jan Lipavský.
1: Honzí. On je bakalář, ne?
2: Já nevím. Nebo tak si víte, jak si říká.
1: Řekněte, jak takovýhle člověk může být ministrem zahraničí, já to nechápu.
2: Já taky ne, Ksavere. Ale vidíte, co všechno je možný.
1: A navíc ještě od těch takový Bazilišek, víte, jak podrazil ty Piráty.
2: Tak podrazil, trošku je zradil, ne? Co?
1: Tak podrazil, no, pane holče. Víte, co tady píšu? Že ho dáváme do knihy.
2: Takový krysařík, co?
1: Za všechno, co říká.
2: Jo. Za všechno, čím je.
1: Vším, čím byl. Pane holče, teď to tady podepište vlastní krví. No, A když jsme u té agendy,
2: no.
1: My jsme minule nepoděkovali některým našim příznivcům, kteří nás podporují na transparentní účet a hlavně oni neví, že zatím pořád nám posílají peníze jenom na advokáty. Tak na transparentním účtu XTV, takže vy teď poděkujete,
2: no.
1: A já založím knedlík zpátky do knedlíku.
2: No tak víte. Víte, jak jste si to osvojil.
1: Jo, jo, ale já bych byl opatrný.
2: Tomáš Pokorný, na přístav pravdy, který příkladně oslavuje svátek práce břitkým slovem a humorem sobě vlastní.
1: Je to pravda?
2: Jo. Viktor Hervik, na podporu ředitele Součka, vidíte, jak se vede?
1: Ukaž to tady možný.
2: A jeho boj s pravdou a láskou v čele s hodnotovým radním Ješkem.
1: No, tak je něco na tom, no.
2: Tak co, komu to hodíte pak to? Asi železnímu, ne?
1: Cože?
2: Říkám, komu to hodíte v příští volbě? Asi železnímu, ne?
1: Já nevím, na co
2: ředitel.
1: Železný...
2: Jakubovi.
1: Jo, myslíte ve volbě ředitele?
2: Tak jak on říká, že mu nejde vůbec o funkci, ale jak se zachránit Václava Moravce.
1: Já všude čtu, že budu odvolaný, no. Tak mě už se to asi netýká.
2: Třeba to ještě stihnete. Ale Václava Moravce je potřeba zachránit, ne?
1: No to je jasné. No.
2: Tomáš Sova, Wilsonova 920 na Zahradníka pro XTV, vidíte na náš truhlík nenávisti a strachu.
1: To je dobrá idea, ano.
2: Jeden volný je na Hradě, flanelku a náření má vlastní, ale je pekelně drahý. To teda je.
1: A ještě příspěvek na manželku.
2: Jo. Alena Davídková na Wilsonku od Azalky, děkujeme. Jiří Vidžovský, V10, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Tomáš Pokorný, chytrý a nešifrovaný poplatek za možnost sledování přístavu pravdy i bez pana generálního. Vidíte? Jak si to osvojili, tu možnost?
1: Jako nešifrovaný sledovat? Je fakt, ano. Dobrý.
2: Daniel Klement na Wilsonku, přístav pravdy. Marcela Skořepová, Xavere, ta nás podporuje taky furt. Moc vám fandím, pan Holec má skvělé názory. To víte, ne, taky, co?
1: Jak které? No. Ale některé.
2: A pan Xaver má
1: super účest.
2: Kostky, nebo? A hosty.
1: Má super jednoubky.
2: Stejničky, to vám jo. Nosí Marcela, ne?
1: Co?
2: Jednoubky.
1: Marcela mi nosí, tak no, ano, nosí, dá se tak říct,
2: se máte, několika,
1: takzvané utopence.
2: Jo. Tomášová, Wilsonova 920 na odchodné platy pro generálního ředitele ČT. Xavere, já jsem se vám dočet, že on dostane snad 3,5 milionu nebo kolik?
1: Co to je dneska?
2: Jo? Po inflaci to máte pravdu.
1: Je to.
2: A nezapomeňte v kanceláři zasnout a komplet ČT vypnout. Vidíte, jak radikalizují lidi? Jak si osvojí moje názory?
1: Jako
2: správné?
1: 77% lidí nesleduje, to už je fakt hodně, pane Holč.
2: Tak se vede, tak už se zradikalizujte taky a vypněte
1: já,
2: to tam.
1: Já jsem ten typ, co by se radikalizoval.
2: Archiv dejte XTV.
1: Jo, a archiv to je něco jiného.
2: Xavere, musím vám říct, víte, že je čas stát na správné straně.
1: Já stojím.
2: A není nic mezi, nebo jinde, nebo mimo.
1: Já stojím na straně dobra, pane Holče. Vy to ještě nevíte?
2: Jo. Alena Davídková na Wilsonku od Azalky, Nadežda Formánková, Wilsonova 10, malý příspěvek pro přístav pravdy a jeho skvělé komentátory. Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Vidíte, jak ten přístav pravdy, tady je to znovu Daniel Klement a Tomáš Pokorný.
1: Jsme to my.
2: Na šíření svátečního poselství a vyváženého oboustranného dialogu přístavu pravdy bez ohledu na demarkační linii. Víte, děkujem. Xavere, vemte si oboustranný dialog. Vemte si, jaký štěstí, že ten Nitrák Rakušan to ještě nestačil úplně spustit, co? Oboustranný rozhovory a jednosměrnou nápravu.
1: Tak, pane Hoče, teď mě řekněte, teď se rozbíhá všude ta kampaň. Myslíte, že to bude špína? Nebo že to bude v takovým klídku?
2: Volební kampaň?
1: Protože teď.
2: Teď jedete satiru, ne?
1: Teď jedete o všechno.
2: Jo. Teď jde o všechno. Teď musíme ukončit režim Fialy. Co?
1: Víte, co on bude muset ještě vytrpět? Co on si bude muset vyslechnout o sobě do těch voleb?
2: Fiala? Tohle mi tím vůbec netrpí.
1: Ne.
2: Ten je mimo, ten člověk. Úplně.
1: No tak někdo mu to... Třeba rodina nebo něco. Podívejte se, jak se zastává maminky ten pan od Koňolampy. Ten chlapec.
2: Jo.
1: Jako ten za ní bojuje, tak ten to čte, tohoto dráždí, bolí a tak. Já to chápu. Tak u Fialu to bude něco podobného, ne?
2: No ale Petřík, premiér, ten to nevnímá vůbec Xavere, ten žije ve svém světě úplně jiný.
1: A když prohraje, co myslíte, bude na Ukrajině nebo v Barmě?
2: Já vám říkám, že když neprohraje moc, tak normálně on je tak drzej, že se bude snažit všechny kolem sebe přesvědčit, že,
1: drzej
2: že
1: není musí, vůbec.
2: Je, že je? Musí pokračovat dál v tom boji za demokracii, za pravdu.
1: A tak já myslím, že mu lidi nezapomenou.
2: Do Barmy určitě nebude mířit, protože tam neposlal ani korunu. Tam by po něm, co tam by vystoupil na letišti, tak by možná ho sebrali.
1: Ne, tam jsou ty brožury.
2: Nejsou, tam není nic, Xavere. Ale na Ukrajině tam by ho možná dali někam do bunkru, co?
1: No, jsem na to zvědavej, co bude. Pane Holče, jsme na konci dnešní Vilzonky. Já jdu točit do vedlejšího studia a vy už jdete domů, ne?
2: Co domů? Xavere, teď jde o všechno.
1: Tak vy vyjdete ještě někam? Jdete šířit o světu, evangelium.
2: Jo.
1: Ok. Tak si, a máte karty?
2: Mám, to víte, jo.
1: Plný auto.
2: Jo.
1: Tak se těším na příště.
2: Já
1: shledanou.
2: Na shledanou.
3: Hraje vám Rádio Xaver.
4: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us.

0: Moc peněz, díl 27. A naším hostem je pan Robert Vlášek, jako vždycky. Dobrý den.
1: Dobrý den, 27. díl, to nám to letí.
0: To je hezký, že?
1: Je to parádní.
0: 27. červená. A pane Vlášku, pojďme, my tady často hovoříme o těch ekonomických věcech, zejména o zlatě a ano. O věcech okolo zlata, protože to je taková, říká se ve vaší branži, předpokládám, největší jistota.
1: Jistě.
0: Investiční. Nebudeme skrývat, že tento pořád děláme v partnerství s vaší firmou Firegold.
1: Je to tak.
0: Ale nemohu začít jinak, když jsme u toho zlata. Četl jsem v médiích, že v Ugandě bylo nalezeno nějaké velké množství zlata, které se teď vytěží. A bude ho víc, než dosud bylo. No tak já teď nevím, co si o tom mám myslet, protože tam hrozí velký pád ceny.
1: Zneklidnilo vás to trošku?
0: Tak trošku jo.
1: Nebyl jste sám. Je to zajímavá zpráva, která skutečně proběhla. Já bych řekl, že to je taková jako nafouklá bublina, já to hned vysvětlím. V Ugandě skutečně dlouhodobě se zlato těží. Dokonce i na tom místě, kde to naleziště teď se jakoby promovalo, že tam je. Tak Číňané tam tuším těží zlato už 5 let, je tam čínský důl, nicméně v té zprávě jedna zásadní chyba, oni tam vlastně uvedli, že to naleziště by mělo v sobě obsahovat nějakých 310 tisíc tun ryzího zlata, což by pravda, přesně jak říkáte vy, znamenalo, že by to bylo víc, než bylo vytěženo za celou historii lidstva, protože za historii lidstva bylo vytěženo nějakých 220 až 250 tisíc tun. Ale to je zásadní chyba, protože když vezmete objem té rudy, kterou oni indikují, že tam je, a vezmete obvyklou nebo minimální a maximální hojnost zlata v té rudě, která se vyskytuje na této planetě.
0: Hojnost, to je oficiální pojem?
1: Ano, v té rudě, tak se na planetě vyskytuje ta hojnost od 1 gramu po 7 gramů na tunu. A kdybychom vzali tu nejvyšší, jakoby ten nejvyšší obsah zlata v té hornině, tak by to bylo nějakých 220 tun. V tom nejoptimističtějším případě. 220 tun je sice hezké malé naleziště, ale nic zásadního. Dokonce já si troufnu říci, že v České republice víme z geologických průzkumů, že máme víc zlata. Tady máme kolem 500-700 tun.
0: Tedy se ptám, kde soudruzi novináři udělali chybu.
1: No, soudruzi novináři zjevně přijali nějakou nepřesnou informaci z nějakého zdroje, který se spletl minimálně v desetinné čárce. A pak samozřejmě už to žilo svým životem a bylo to zajímavé mediálně, protože každý se podivil, vyděsil a někteří samozřejmě pro prodejci a propagátoři papírových investic samozřejmě to potom jako podporovali, protože to bylo jako proti tomu zlatu, ale všiml jste si, že trhy neudělali vůbec nic, protože každý si to přepočítal stejně jako my a řekl, to není zásadního.
0: Budu se ptát dnes, jaké jsou prognózy a jaké vy máte z těch odborných zdrojů informace, ale pojďme udělat to, co děláme vždycky rádi v tomto pořadu a také v našich streamech společných, takzvané reklamní okénko, protože spořit ve zlatě, nakupovat zlato, to všechno vaše firma zajišťuje a vy stále tvrdíte, že to je ne železná, ale zlatá jistota. Je
1: jednoznačně,
0: to tak?
1: Jednoznačně, o tom vůbec není pochyb, zlato je bezpečný přístav, zvláště v dobách nějakých globálních změn, zemětřesení, otřesů, turbulencí, které dneska vidíme všude možně, geopolitika, ekonomika a tak dále, tak zlato je bezpečný přístav a vidíme to na tom taky třeba, že centrální banky masivně nakupují zlato, k tomu se možná ještě dostaneme a to je ten indikátor. Takže jednoznačně zlato je bezpečný přístav, je to zlatá investice.
0: Kdo chce zlato, spoření ve zlatě, nákup mincí nebo zlatých slitků, adresa e-mailová je pořád táž a to je zlato@mincex.cz a tam se všechno napíše, včetně telefonního čísla, dostane se to do rukou zde přítomného občana.
1: No, spíš týmu, který to zajišťuje.
0: Týmu, oni zavolají, poskytnou díky XTV 30% slevu na vstupní poplatky.
1: Jednoznačně.
0: Potvrzujete?
1: To platí.
0: Podepisujete krví?
1: Podepisuju krví, dokonce v tomto období, vlastně do konce září, ty podmínky jsou ještě trošku lepší, teda do konce srpna, než budou v září, protože od září mírně zražujeme vstupní cenové navýšení, vstupní poplatek, takže určitě využít těch podmínek teď.
0: Teď. Napsat telefonní číslo, to je důležité, 30% sleva a zároveň je to podpora pro XTV. Je to potřeba toto říct. A nejedná se o virtuální zlato.
1: Ne, všechno je to zlato fyzické, všechno ten zákazník buď si nechá poslat domů, nebo je uskladněno u nás v podobě těch zlatých účtů, které umožňují nejenom si odložit peníze do zlata a zhodnotit, ale také z nich platit zájemně za zboží, za služby. Tak vždycky to zlato tam fyzicky leží.
0: A adresa zní?
1: Adresa mailová zní.
0: No, pane Blášku.
1: No, vidíte, to jste mě zaskočil.
0: No, tak to zkuste.
1: Je to mince X?
0: Je to zlato, zavináč.
1: Mince X?
0: Mincex.cz. Do příště.
1: Naučit. Jednoznačně.
0: Jaké jsou prognózy?
1: Než se pustím do prognóz, které rád sdělím, já bych jenom zrekapituloval trošku vývoj. To je možná důležité, protože spousta lidí si říká, ten vývoj je velmi pozitivní u toho zlata, může to trvat do nekonečna, protože my když se podíváme, tak za poslední 2 roky zlato vyrostlo 80%, za posledních 12 měsíců je to 41,8%, za 3 roky je to 66%, řeknu, a za 19 let, kdybych vzal trošku delší horizont, je to 635,05%, přesně. Takže ten vývoj je velmi jako pozitivní a nové rekordy vlastně převyšují ty staré rekordy. Takže to je stav, který tady je. Teď zlato mírně koriguje aktuálně, lehce o nějaký 1,5%, lehce zlevnilo, což je ale obvyklý vývoj vždycky po nějakých maximech. Takže to je vlastně takové optimální nákupní okénko, které se vždycky otevírá v té růstové fázi. Co se týká prognózy, tak ty prognózy jsou, že do roku 2030, a jsou to prognózy, řekněme, takových jako světových jako analytiků a investičních společností, ten průměr říká, že to zlato by mělo být něco kolem 5 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci. Což dneska jsme nějakých 3250, řeknu. Takže ta prognóza je velmi jako pozitivní a je potřeba si říci, proč je takhle pozitivní. Co vlastně ovlivňuje tu cenu zlata, proč stále roste, proč od roku 2008 velmi zrychlil růst ceny zlata. Je to proto, že vlastně to zlato ovlivňuje několik faktorů, řekněme takových 6 základních faktorů. První faktor je tisk nekrytých peněz. My víme, že dneska peníze nejsou kryty vůbec ničím, ať už dolary, koruny a tak dále. Ad absurdum, kdybychom to převedli do důsledku, tak jsou kryty vlastně jenom tím, co ty státy vlastní, a to jsou ty velké dluhy, ten svět je předlužen. Takže vlastně není tam žádná reálná hodnota. To je první věc, tisk nekrytých peněz. Druhá věc je růst globálního dluhu, to s tím hodně souvisí. To znamená, ten dluh se stává nesplatitelným. Třetí vlastně taková oblast, která to zlato ovlivňuje velmi zásadně, geopolitický vývoj, geopolitické napětí, a my vidíme, že dneska to napětí, kam se podíváme, tam ho vidíme, ať už je to Ukrajina, Rusko, ať už je to Blízký východ, Gaza, nebo napětí USA, Čína, potažmo BRICS. Potom je to poptávka centrálních bank. Centrální banky nakupují masivně, několik let po sobě jejich nákupy trhají rekordy a překonávají 1000 tun za rok, což je hodně. A potom to jsou taky obchodní války. A ty obchodní války my také vidíme. Vidíme celní přetahování, celní licitace Spojené státy versus zbytek světa. A to jsou všechno faktory, které bychom mohli popsat jako nějaké turbulence, jako nějaký neklid v tom světě. A to všechno působí na zlato.
0: No a z čeho tedy čerpáte tu prognózu, protože vy jste řekl 4 až 6 tisíc.
1: 4 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci.
0: Za trojskou unci, což je skoro...
1: Násobek.
0: No, násobek. Teď je 3200 třeba, ne?
1: 3250, řeknu třeba.
0: No, protože, jak jste říkal, zlato mírně korigovalo. Já říkám, že kleslo v ceně, ale to je, abychom se nebrali za slova. Z čeho vychází to? Vy to říkáte, neklidná doba války a tak. Co když to všechno se nějak pořeší? Co když na světě zavládne mír, nebudou cla, nebudou obchodní války, nebudou skutečné války, nebudou se nakupovat, vyrábět zbraně. Teď jsem jak Karel Čapek.
1: Já to poslouchám.
0: No, pozorně. A co teda se v tu chvíli stane? Zlato půjde dolů?
1: Když se podíváte do historie a podíváte se na to, jak se vyvíjela cena zlata od roku 1971, bych řekl, když vezmeme fakt dlouhý horizont pro diváky, aby chápali, jak se to vyvíjí, tak tam trojská unce stála 35 dolarů. V 80. letech jsme byli kolem 300 dolarů za trojskou unci před 2008, před první velkou finanční krizí, to bylo 2000, to bylo 850 dolarů za unci, pardon, ve 2008. A dneska jsme na těch 3250.
0: V rozbouřeném světě.
1: V rozbouřeném světě.
0: Ale v rozbouřeném světě, počkejte. Ano. V rozbouřeném světě, vy jste řekl před chvílí 41,8 za rok. A někdo říká, to se nemůže opakovat, říkají zase jiní. Vy říkáte, to se naopak může opakovat, ještě v mnohem větším rozsahu. A moje první otázka zněla teda, jakým způsobem se ta válka a ta obchodní válka to vytlačí, jakým mechanismem. A druhá otázka, když to všechno skončí, světem zavládne mír a klid, žádné celní války. Nebudou pan Trump se usmíří s panem Putinem, u toho mírně pofackuje představitelé Evropy, kteří srazí podpatky, stejně tak soudruh Zelenský a bude klid. A v Gaze to nějak vyřeší.
1: Jo, všichni bychom si to přáli. Všichni bychom si to přáli. Úplně jsem se zasnil, jak jste o tom hovořil. Nicméně, tyhle ty faktory, pokud jsme zmínili to geopolitické napětí, jsou spíš těmi menšími faktory, které jenom zvyšují ten růst, tu dynamiku. Ale tím základním faktorem, co žene tu cenu zlata nahoru od toho roku 1971, bez ohledu na to, jestli je zrovna válka nebo není, je ten faktor toho, jak fungují dnešní peníze, jak fungují dnešní měny. To znamená, že ty peníze jsou nekryté od roku 1971 a že vlastně my budujeme tu prosperitu, kterou jsme zažili v minulosti, na virtuálních hodnotách, že vlastně vyrábíme peníze z ničeho, vyrábíme deriváty z derivátů, úroky z úroků, ty reálné hodnoty tam nejsou. A protože je to celé umělé, tak žijeme vlastně jako na dluh, roste nám ten globální dluh a jsou tady nekryté peníze. A to je ten úplně základní faktor, který právě z toho zlata jako z bezpečného aktiva dělá něco, co nakupují ty centrální banky, co kupují ty privátní banky, protože se pojišťují proti nestabilitě celého toho finančního systému. A to, že potom přichází, řekněme, geopolitické napětí, že přichází zvýšená poptávka centrálních bank, že přichází jako ty obchodní války, to jenom graduje tu věc, ale ta podstata je v samotném fungování toho finančního systému. Prostě my tady máme něco, co považujeme za hodnoty, co žádnou hodnotu nemá, když to zjednodušíme. A to zlato jí prostě má a má jí 6000 let a proto ve světě virtuálních měn a vlastně takového Ponziho schématu těch fiat měr, to zlato vždycky prostě bude mít tendenci růst a růst dál.
0: Promiňte, vy říkáte, že považujeme za hodnotné něco, co ve skutečnosti hodnotu nemá.
1: Ano.
0: Tím myslíte to, čemu říkáte vy fiat měna.
1: Ano, a čemu vy říkáte peníze.
0: Čemu my říkáme obyčejní lidé peníze.
1: A vy to říkáte špatně. Musím vám to říct.
0: Ne, tak já jsem rád, když mezi nás obyčejné lidi přijde někdo tak moudrý a vznešený jako vy.
1: Děkuju, uzavdívám se.
0: No ale... ne, tak a napraví nás hříšníky.
1: Ano.
0: Pro mě peníze jsou peníze, já nikdy nebudu stát ve frontě v bance a říkat dobrý den, přišel jsem si pro svoji fiat měnu. Tak paní, která tam sedí, holčička za pultem, úřednice na mě bude koukat jak na vola. Tak jako no. Vy teď koukáte na mě.
1: Ne, já na vás vůbec nekoukám jako na vola, to bych si vůbec nedovolil, ani proto nemám důvod žádný. Vy jenom vlastně teď tím, co jste řekl, potvrzujete to, co je samozřejmě naprosto rozšířené, je to takové zmatení jako pojmů, kdy ty věci nenazýváme pravými jmény. My jsme peníze naposledy v něco, co se blížilo penězům, jsme měli v roce 1971. To, že tomu, co máme v peněžence, těm papírkům říkáme peníze. Je rozšířený terminus technicus, ale vlastně to peníze už nejsou. Je to fiat měna, protože definice peněz, abychom se pochopili, o čem já tady mluvím, a já vám připadám jako šílenec možná teď, jak na mě pozorujete, tak ta definice peněz je o tom, že ty peníze jsou směrný prostředek, je to nějaká účetní jednotka, je to dělitelné, je to zaměnitelné, že jsou stejné, ale hlavně je to uchovatel hodnoty po neomezeně dlouhou dobu. Ale toto fungovalo jenom v době, kdy ty peníze měly nějakou reálnou hodnotu, kdy byly podloženy nějakým reálným hodnotným aktivem, ale to skončilo naposledy v tom roce 1971. A od té doby právě už neplní tuto funkci. Abych to přiblížil divákům zase, jak to poznáme? No, poznáme to tak, že máme inflaci za poslední 4 roky na úrovni 40%, zvýšení cenové hladiny, přišli jsme o 40% majetku uloženého v penězích, ztratili tu hodnotu a to je to, že ty peníze neumí uchovat tu hodnotu právě proto, že to nejsou peníze, ale to ta fiat měna. Není to kryté ničím.
0: Dobře, pane Vlášku, ale strana a vláda nám říkají, že žádná inflace nebyla, Jo, to jsem teď slyšel od jednoho představitele v rámci volební kampaně, ale možná se spletl. Když to položím, tu otázku úplně na placato, máme poděkovat současné vládě s ministerským předsedou Fialou za to, že to, co jsme měli ve svých fiat měnách, různě po účtech a doma pod polštářem někdo, nebo já nevím, tak ztratilo hodnotu 40%? Ano nebo ne?
1: Určitě. Máme takové tři místa, kam můžeme poděkovat. Můžeme začít tím lokálním, to znamená naší vládě, určitě za to, že tím, jak nakládala tady s cenami energií a tak dále, daňovou politikou, zvyšováním daní třeba, jo, daně z nemovitostí a tak dále, to všechno je inflační tlak, to všechno zvyšuje inflaci a znehodnocuje peníze. A to je těch 40%, o kterých se bavíme cirka, takže těm poděkovat můžeme 100%. Pak můžeme poděkovat do Bruselu soudruhům, straně a vládě tam za to, že nám tady provádí Green Deal, který nám zdražuje ty energie taky, takže oni tam mají velkou zásluhu na tom taky.
0: A tím zdražuje všechno.
1: A potom ještě můžeme poděkovat Washingtonu, kde světová rezervní měna, americký dolar, který tím, že ty jednotlivé země ho drží ve svých rezervách a vlastně Amerika zinflačňuje ten dolar, tak tu svoji inflaci interní ještě vyváží do všech těch zemí. Takže máme takové tři místa, kam můžeme děkovat.
0: Dobře, tak to bylo kritické okénko pro změnu, ale ještě mi řekněte, když jste mi teď vyvrátil, že to, co mám v peněžence, své aktuálně teď třeba 2500, že to nejsou peníze, tak co mám říkat, že mám peněžence?
1: No můžete říkat, že máte peníze, protože by vám nikdo nerozuměl, ale pokud byste chtěl mluvit jako terminologicky přesně,
0: no to chci právě.
1: Tak byste řekl, že máte fiat měnu.
0: Já bych chtěl být vyváženě přesný.
1: Tak byste říkal, že máte fiat měnu.
0: Jako bych seděl v České televizi.
1: Tak, v České televizi, jako host nebo hostka případně.
0: Hostka nebo moderátor.
1: Nebo moderátor.
0: Vyvážený jako na všechny strany.
1: Byste zmínil fiat měnu a vysvětlil byste, že ta zkrátka fiat vlastně je z anglického nebo latinského jako původního slova, které vyjadřuje, ta zkrátka vyjadřuje měna nařízená zákonem, což vypovídá o všem, protože té měně se také mnohdy říká měna nuceného oběhu. To znamená jinými slovy, že stát vydá peníze, které nemají žádnou vnitřní hodnotu tím, že by byly kryty zlatem nebo tak, a určí zákonem jejich hodnotu a my tomu věříme, že jí to má.
0: Hříšná myšlenka. Vy říkáte, pane Vlášku, že zlato podle prognóz může vyskočit o 100% vlastně, když to vezmeme tak přes palec.
1: Určitě.
0: To znamená, že teď, když někdo bude mít jednu trojskou unci, bude stát třeba 160 tisíc korun. Je to tak.
1: Ano.
0: Do této chvíle už se ta trojská unce za poslední, řekněme, dva roky pohla o 41% nebo víc za poslední dva roky?
1: Jo, za poslední dva roky o 80% cirka.
0: Tak o 80%. Minus 30% inflace. Takže když bych to celé dopočítával, tak přijdu na to, že fiat měna je skoro nula. Rozumíte mi?
1: Já vám rozumím docela dobře, ano, protože když se totiž na to zlato se dá dívat dvěmi úhly pohledu, že zlato roste oproti penězům, což
0: které
1: ono
0: naopak, roste. Které naopak vlastně, kterým ubývá hodnota?
1: Tak, a nebo se na to dá dívat tak, že to zlato si zachovává v celé historii svoji hodnotu pořád stejnou, vlastně stejnou kupní sílu, která mírně roste jenom proto, že nám rostou těžební náklady, takže se trošku to zlato zdražuje, ale jinak drží tu hodnotu, že jsme si za to zlato před tisícem let koupili zhruba stejné statky a služby jako dneska a že ty peníze se proti tomu brutálně znehodnocují. A pokud my bychom se podívali, přesně co byste teďka řekl, to je skvělé, na horizont 100 let a vzal byste americký dolar, britskou libru, švýcarský frank, já nevím, nějakou měnu, tak byste zjistil, že za 100 let ztratili 97,5% své hodnoty. Že jsou vlastně na nule, ano. Té původní hodnoty.
0: Stalo by možná za to se toho všeho dopočítat. Jinými slovy, vy stále tvrdíte, že bude-li si někdo za fiat měnu, za tu fiat měnu, kterou dostane za svoji práci,
1: ano,
0: a za fiat měnu, kterou má doma,
1: ano,
0: promiňte mi, obyčejní lidé říkáme peníze,
1: ano,
0: koupí v této chvíli zlato, tak i při třeba mírném poklesu toho zlata nemá šanci na tom prodělat.
1: Ano.
0: Můžu říkám to dobře?
1: Říkáte. Můžu si dovolit takovou filozofickou vsuvku drobnou?
0: No ježiš, na to já se těším od začátku.
1: Velmi krátkou. Diváci by se na peníze neboli fiat měnu mohli dívat taky tak, že to je vlastně uchování ekonomické energie. To znamená, že já chodím do práce, svoji energii věnuju práci, vydělávám peníze, to znamená, ta moje energie se mění na ty peníze a ty peníze fungují jako jakási konzerva té mojí ekonomické energie. A já si je skládám takhle na pozdější dobu, až tu energii mít nebudu a budu s tím chtít pracovat v penzi a tak dále. No a ta inflace, ten stát, tím, že tu inflaci připouští a způsobuje, tak mi krade moji ekonomickou energii, tím pádem vlastně mi krade jakoby svobodu a můj čas. Takhle se na to potřeba dívat. To znamená, když já naopak tu ekonomickou energii dám do té konzervy ne peněz, ale toho zlata, tak to zlato drží tu hodnotu 6000 let. Takže je velká jistota, že vlastně budoucích 6000 let se bude chovat velmi jako podobně.
0: Musím vám říct, že to byla moc hezká filozofická vsuvka.
1: Děkuju.
0: zlato@mincex.cz a každý, kdo se bojí, že přijde o svoji fiat měnu, ať ji má doma nebo v bance, nebo někde skovanou, ať si koupí zlato nebo si zařídí zlaté spoření.
1: A nebo zlatý účet.
0: Nebo zlatý účet.
1: Ano.
0: Tak jo, jsem rád, že jste tady byl, pane Vlášku.
1: Moc děkuju.
0: Děkuju a nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Moc peněz, 27. díl a naším hostem byl jako vždycky pan Robert Vlášek.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: kytky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov. Vítám tě, Vadime.
3: Ahoj, Alex. Já ti vlastně tykám a ty si nikdy nevysvětlovala, proč si tykáme, že si tykáme. Já jsem se koukal na toho Filipa Turka, jak si s ním na povídání. A tam si na začátku vysvětlovala, když si se neomlouvala, jako že si tykáte, že si tykat budete, že je hloupý, abyste si vykali, když si tykáte. Ale on je politik, tak jako je to nebezpečnější si tykat s politikem, než se mnou s pouhým muzikantem. My si jako tykáme normálně, nikdy jsme to nepotřebovali vysvětlovat, ale přece jen přijde Filip Turek a máš potřebu to vysvětlit.
2: Tak dobře, tak až budeš kandidovat, tak to budu vysvětlovat i u tebe, jo? Vysvětlovala jsem to poprvé a naposledy a my jsme tady prostě zkrátka jsme se domluvili, že tady nebudeme hrát nějakou komedii, že mu nebudu říkat pane europoslanče, ale prostě Filipe, protože se zkrátka známe. Tak, ale aby si měl dost času na to okomentovat témata, která jsem vybrala pro podtrženo sečteno, tak začneme u pana prezidenta Pavla. Volby se blíží za 14 dní, de facto, bude jasno. Deník CZ napsal, pokud chce být Babiš premiérem, Agrofert může být problém. Naznačil Pavel. Ty náznaky, to není první náznak, že by Andrej Babiš v čele vlády mohl být problém. To už je několikátý náznak. Jak soudíš ty kroky pana prezidenta? Nezasahuje nepřiměřeně už do té, řekněme, předvolební nějaké debaty, předvolebního klání?
3: Já si myslím, že zasahuje, ale teď jde o to, jestli jako odpovídal na otázku, pak bych respektoval, že říká svůj názor, anebo nějak aktivně má potřebu, jako aby to lidi slyšeli. Protože on v tom článku říká, no, jsou ankety, kdy říkají lidé, že by chtěli za premiéra Andreje Babiše, a jen tak jako upozorňuji, když to převyprávím, co on vlastně jakoby říká, jen upozorňuji, že taky být premiérem nemůže, protože prostě pokud bude vlastnit Agrofert, tak mám zákonný důvody ho nejmenovat, aby se stavoval tu vládu. A navíc je tam ještě Čapí hnízdo, tak on tak jako vysílá takový signály. A teďko, abych jako nebyl zlej, tak jestli to říká opravdu, že odpovídá na otázku, tak chápu, že vlastně takhle odpoví, ale jestli si to jako tak jako říká jako takovou jemnou message voličům, říká, hele, to André možná jako tam nakonec mít nebudete, možná zkuste toho Fialu, nebyl by lepší volit prostě někoho úplně jinýho, který
2: to
3: určitě...
2: Velká otočka, ale...
3: Určitě tomu Fialovi... No, zkusy to můžeš. Určitě tomu Fialovi, já bych jako dal to sestavování té vlády. No, zvažte to. Další otázka. Říká on, ale můžeme pokročit dál do vozu, jak chceš.
2: Tak ano, ale on tam vlastně říká, viděl jsem průzkum, ve kterém vévodí Andrej Babiš, že ho lidé nejvíce chtějí, aby byl premiérem, ale tak zřejmě asi neví, že už má zase ten Agrofert zpátky a tak jako, a samozřejmě a zmiňuje ten soud a zmiňuje to, že ten soud už nemůže rozhodnout, musí rozhodnout o vině, musí stanovit nějaký trest a tak dále, tak jako by to připomíná a já se tam, je to nutné?
3: To je to, co já říkám, jakože, že on vlastně... Jako on to využil pro vzkaz těm lidem, hele, ten Babiš prostě ne, já jako, tak jestli mi řeknete, že má sestavovat vládu, tak já mám s tím nějaký problémy, je tam Čapí hnízdo, on vlastní ten Agrofert, takže se novináři ptali Babiše, co on teda na to, a on říkal v případě teda jako, že po volbách a pokud vlastně jako my máme vstoupit do té poslanecké sněmovny s nějakým tím výsledkem, tak já splním všechny zákonné předpoklady. Což zase není až tak složitý. On zase dá Agrofert svěřenskému fondu, nebo ho dá někomu jinému, nebo Havlíček bude premiér, nebo cokoliv. No tak jo, tak až všichni budou mít nějaký výsledky na stole a řeknou si, tak fajn, tak my jsme vlastníci takovýhleho podílu ve volbách a to nám umožňuje něco a co teda jako musíme udělat, aby jsme to mohli realizovat, tak ta doba je až potom. A tenhle ten jeho balónek, který Petr Pavel vysílá, já mu prostě moc nerozumím, on se z té otázky mohl dostat stejně jako Babiš, že by mohl říct, hele, pojďme to řešit po volbách. Prostě Babiš musí splnit veškerý zákonný předpoklady, jako všichni ostatní, a pokud je nesplní, tak já ho nepověřím sestavení vlády. Tečka.
2: Tečka. A nebo, pokud by byl nadstranický prezident, řekne třeba, pan Fiala má taky své věci, pan Rakušan má taky své nějaké jako kauzy, já vím, že to nebrání v tom jej jmenovat, ale prostě, okay, že když jako trochu podsouvá lidem, koho volit, nevolit, tak, takže
3: To už by si chtěla asi moc, to si myslím, že vlastně to zase není až tak osobní, jsou to kauzy vlastně těch stran, ale dobře, já to nechci rozporovat, máš určitě pravdu, ale já jsem k němu jako vstřícnější, já si myslím, že to už by jako nedal tohle takhle, ale mohl se z toho vykroutit a říct si, hele, víte co, pojďme se jako bavit, pojďme se o tom bavit po těch volbách.
2: Tak.
3: Navíc, ale to je to, co je zvláštní, že prostě on má zkusku k těmto věcem, který nastavou po volbách s Babišem už před volbama. Co to je za zkusku? Proč?
2: Ano, mají se potkat, ale a také má pan prezident ještě mít projev k národu.
3: OK. Já jsem četl, víš co, jak se dneska má, já nevím, kolik hodin to bude. Ale jak se mají odhalit ty poslední slova?
2: TGM,
3: jo? Mm-hmm. Kolik to je, nevíš?
2: Já myslím, že už to proběhlo, že to bude dopoledne.
3: No já jsem se zrovna koukal, ještě ne, protože někdo je poslal. Poslal poslední slova TGM, který drží Petr Pavel v ruce a tam na tom vzkazu bylo napsáno, nikdy nedopusté, aby na Hradě byl zase komunista. Nebo aby tam byl komunista. TGM. Tak jsem si říkal, tak to je dobrý fór, tak co řekl opravdu. Ale ono je to 5 stránek nějaký, ono je to dlouhý.
2: To 5 stránek, myslím, že jen tak rychle jsem četla, že to má být v angličtině, také se to týká uspořádání jeho pohřbu. Už se cítil asi, že je konec. Myslím, že to mělo být z ledna 34. Ten dopis...
3: 37. Myslím,
2: že, no, někdo upravil, že právě ne 37, ale že 34 z ledna a že on zemřel 37, ne? Ale pojďme dál, ať nám neubíhá čas, ale to, co si ty četl, to jistě v těch papírech nebude, ale samozřejmě je to vtipné, aspoň tedy pro někoho. Tak, do voleb může zřejmě zasáhnout i ústavní soud. Novinky.cz napsali, ústavní soud všeho nechal a bude prioritně řešit skryté volební koalice SPD a Stačilo.
3: A taky zase říkal, že když je to priorita, ten Baxa, že jo, šéf ústavního soudu, tak říkal, že to nestihnou zřejmě teda jako do těch voleb a že si teda po volbách přijdou s tím, že ten jejich volební výsledek je neplatný, protože prostě jako ta koalice nebyla proti v souladu se zákonem, tak se ty hlasy přerozdělí, vlastně nový volby nebudou, tak na tom vydělá zase nejvíc ANO, vydělá na to, myslím, že SPD se dostane do poslanecké sněmovny, že překoná těch 12%, takže se posílí ty všichni ostatní. Oslabí to komunisty a hlavně to naštve všechny ty, kteří chtějí volit Stačilo. Teda jako. A to nejsou jenom KSČM, ale to je celá řada jako lidí, kteří prostě jsou už tak naštvaní, že budou volit teda tu konečnou. A tak to je teda opravdu, to bude jako velký zásah a velký negace spojený. Kdyby to ten ústavní soud takhle rozhodl, no tak to bude velice jako zrušená situace v zemi, si myslím.
2: Zrušená situace v zemi, myslíš, že až tak, že by lidé vyšli
3: ne,
2: do ulic?
3: Ne. Tyhle ty lidi, kteří budou volit, stačí do ulic ani nevídou. To jsou na vesnicích, jsou to starší lidi, i v Praze je jich hodně, neříkám, ale to nejsou ty, kteří jdou do ulic a berou ty transparenty. To by musel někdo svolat a to zase asi konečná dělat nebude. Jo. Takže si myslím, že to ale bude zásah prostě do důvěryhodnosti ve stát a důvěryhodnosti v tyhle ty volby a pro vládnoucí establishment. A do toho počítám i ústavní soud, upřímně řečeno.
2: Pokud by se měli nějakým způsobem vymezovat nebo definovat koalice, tak mělo by to se týkat těchto voleb? Nemělo by to být později? Neměl by být ústavní soud zdrženlivější? Právě kvůli té, řekněme, účelovosti, že z toho může být cítit.
3: K tomu dostal v běžném pořadu jednání, k tomu podnětu, kdyby to teda jako nechtěl dělat prioritně, tak řekne, tak fajn, tak vzhledem k ostatním věcem, kterými tam máme, tak se k tomu dostaneme někdy třeba v červnu, v září 26. No, tak co s takovým výsledkem potom? Co s tím? Takže on to teďka dělá prioritně, bude to taky po volbách. Když ještě nebude ustavená vláda, tak budeme znát výsledek. No, jako je to těžká situace. Na druhou stranu, Alex, já si myslím, že když tenhle podnět ten ústavní soud dostal, že nějak se k tomu postavit, jako je musí. Jo? Takže já vlastně ani mu nějak nevyčítám, nebo neříkám, že je spolitizovaný. Uvidíme ten výsledek, no ale jo, tak jo, patří to k demokracii a pokud ten ústavní soud nějak rozhodne a bude to v neprospěch Stačilo, tak uvidíme, co to udělá.
2: Ale lidi v ulicích nečekáš.
3: Ne.
2: Slovenský velvyslanec vyjádřil na ministerstvu zahraničních věcí protest kvůli účasti Rakušana na demonstraci. Minister vnitra se účastnil demonstraci progresivního Slovenska na Slovensku, které mířilo proti konsolidačnímu balíčku a úsporám, které se na Slovensku chystají. Je taková účast vhodná? Může si minister vnitra dovolit nebýt ministrem vnitra, najednou být obyčejným člověkem a jít na demonstraci na Slovensku v sousedním státě?
3: Víš co, já jsem na tě přemýšlel vlastně, kdy je to vhodný, kdy mluvíš sama za sebe a kdy jako ústavní činitel už nemluvíš sama za sebe a de facto jako za sebe by si mluvit neměla a mluvíš už jenom za ten úřad, za tu funkci, za tu stranu, za ty voliče, kteří tě dostali. A je to strašně těžký. Já si myslím, že člověk by se zase neměl zbavit možnosti a práva vystupovat sám za sebe někde. Na druhou stranu, tohle je taková vztahová záležitost mezi sousedy, je to názorová věc, není to zásadní, jo. Když prostě sebe postaví se někdo za zbytečnou smrt nebo nesmyslnou smrt Čádyho Kirka, tak tomu rozumím, tak je to osobní postoj a bez ohledu na to, jestli jsem ústavní činitel nebo kdokoliv, tak můžu říct, že s tím prostě nesouhlasím a že to považuji za strašný. Jít na demonstraci na Slovensko, když jsem politik ve volbách, tak jsem si říkal, za prvé je to nevhodný, ale za druhý jsem si říkal jako obecně, jako když ty tak vemeš, jste sousedi, teď jsou tam manželský páry, ty manželky se kamarádě, jedna si stěžuje, ty druhé říká, hele, u nás je to opravdu strašný, ten můj manžel, to je takový parchant a to. A teďko, tak přijď, já tě pozvu k nám do ložnice a tam mu to řekneme, tam budeš demonstrovat, že jsi prostě na mý straně, jo. Tak to je podobný, jo. Jako teď přijde manžel ty ružnice a má tam dvě a to říká, že jsi špatnej, tady kamarádka, sousedka to říká taky. Jako my máme stejný názor, že vlastně tady demonstrujeme proti tobě. Je to vlastně stejný jako v té ložnici. Prostě do určitých věcí prostě nemáš zasahovat. Nemáš zasahovat to, co se děje tímto způsobem v druhé zemi, protože to je jako stejný jako v sousedských vztazích.
2: No, pan bývalý primátor Hřib, šéf Pirátů, nám to tady objasnil, proč to tak se stalo, že pan Rakušan zamířil na Slovensko, říkal, že progresivní Slovensko a STAN mají stejného předvolebního stratega.
3: No dobře, ale
2: je to vysvětlení.
3: Není to vysvětlení, je to možná mu řekl, hele, tak jako tak jak ten strateg přijde a řekne, tak pane Rakušane, tady máte tohle mítin, tamhle, teďko pojete v tričku někam mezi lidi, budete tam veselý klapec, odvedle jsem teďko slyšel někde, jakože byl jste sympatický. A taky tady máte Slovensko a ten Vítek Rakušan řekne, dobrý, Slovensko, dobrý. A tak to takhle veme a nepřemýšlí o tom. No to samo vypovídá o tom vlastně, jaký ty lidi jsou, že prostě nedokážou posuzovat tyhle ty rady, které oni dostávají vlastní hlavou a nějakým citem pro tu situaci. No.
2: Myslíš, že to na jejich voliče právě naopak může zapůsobit, že minister vnitra přijel podpořit Slováky?
3: Ale já myslím,
2: Slováky?
3: Že v zásadě asi jo, že prostě oni říkají, hele, ale tak tam ten Fico, to je taky takový tohle, on tam přišel, ten náš Vítek a postavil se na tu správnou stranu. Já myslím, že na voliče STAN, že to jako funguje, no.
2: Že přišel podpořit Slováky před něčím, co my tady nám udělali vlastně taky. Taky jsme měli svůj konsolidační balíček a
3: ale
2: další.
3: Já bych to právě jako vzal za ten jiný pohled a to je jako zasahování do života druhých. Jo? Já ještě, jestli to bylo nesrozumitelný s tou ložnicí, já ještě jako řeknu jeden takový příklad. Když jsem byl mladý, tak kamarád, manželé měli, ona měla milence. A teďko to všichni věděli, jenom to nevěděl on. A já jsem byl jejich velký kamarád. A já jsem si říkal, no mám já jako říct, že je to kamarád, tak dělá pitomce, že on to neví a všichni to víme, tak mám mu to vlastně, tak se to jako naznačil, jo. Tak jako naznačil, on to tak nějak jako pochopil napůl a vlastně si to ani nechtěl připustit. No a pak co se stalo? Pak milenec skončil, ty se zase vrátili k sobě, měli se rádi, řekli si to a já byl ten nepřítel, protože já jsem jim zasahoval do něčeho, do čeho mi vlastně vůbec nic nebylo. Jo. Neměl jsem jim zasahovat vlastně do jejich vztahu, byť prostě jsem něco věděl a on to nevěděl, žil jakoby v klamu. Ale tohle to jsou tak citlivé věci a my tohle to dělat nemáme. Nemáme zasahovat a vměšovat se do života druhých a poskytovat nevyžádané rady.
2: A já myslím, že to přesně dělají Slováci. Přeci Slováci by nás mohli kritizovat za spoustu věcí. Zdražení, inflace, bitcoinová kauza, dozimetr, nezvládnutá digitalizace a tak dále a tak dále. Tady se přeci nepovedlo takových věcí. A mlčí.
3: No, protože prostě jako ne, nevím, jestli se říct, že jim nechybí Kinderstube, ale já myslím, že to je otázka vlastně nějakého konzervativnějšího, uměřenějšího pohledu na svět, že vlastně ta naše progresivně liberální scéna je taková to, že ti chce určovat vlastně, jak máš žít a určovat ti to dobro a říkat ti to, že se mýlíš. Prostě ona ti chce zasahovat do svého života a ta druhá část, která momentálně ta konzervativnější vláda zřejmě na tom Slovensku, jako si říká, jako žít a nechat žít. Tak žij nějak, ale prostě třeba můj názor nemusí být jako úplně nejsprávnější pro tvůj způsob života.
2: Další téma, vlastně velké volební téma, první zprávy CZ, emisní povolenky urychlí inflaci a zasáhnou každou domácnost. Souhlasíš s tím, nebo pan Kovanda nemá správné informace a propočty a odhady?
3: Ale oni to celkem přiznali, že to tak jako dopadne a teďko oni říkají, jestli to bude za 45 euro, za 400 euro a když to bude za 300 euro, jaký dopady to bude mít. Někdo vypočítal až 100 tisíc na domácnost při dvou dětech. No jasně, teďko oni to zastropovali, zase vysvětlovali ekonomové, že vlastně cenu povolenky nemůže zastropovat, protože to je jako cenný papír, takže vlastně jako v tom je obchod, takže když ji zastropuješ nahoře, tak jako popíráš to tržní chování, ty ceniny jako takový. Ale zase jako bych zpátky, jo. Já bych řekl, to vlastně je svým způsobem navazuje to, co jsme si říkali před chvílí. Oni, ta Evropská komise nebo Evropa jako taková i naši poslanci, kteří to schválili a celý ten Green Deal, tohle je klacek na lidi, dřív to byl klacek na firmy, to, co už jako běží v těch povolenkách, a tohle je klacek na lidi. Pokud si nebudete kupovat elektrické auta, hybridní auta, pokud si nebudete vlastně kupovat, zateplovat domy a kupovat soláry a já nevím co všechno, tak budete trestáni. Tohle je normální trest.
2: Je to takový donucovací prostředek?
3: Je to donucovací prostředek, přesně. Jako je to vlastně, ale oni to tak jakoby říkají. Ty, kteří si to nepořídí, jak to zaplatí. Jo. No teďka ale my říkáme dobře, ale to je jako zaprvé to složitý, ne na to každý má peníze, že mu dáte dotaci, jedna věc, ale tohle je zase ne každý také jakoby chce udělat, ale vlastně tenhle ten způsob, to chování, to donucování, to je něco, co jasně jako výrazně nesouhlasím, že jsme se dostali do situace v té Evropě, že prostě nějaká parta lidí si něco vymyslí a řekne my, aby jsme zachránili planetu, my ani nezachráníme s tím podílem, když my to všechno tady splníme, tak to neznamená, že ta planeta, to je tak mizivý procento, jako na co my máme vliv, že se něco hne, že se hne lísteček, jako v té klimatické změně. Ne. Pořád prostě ty ostatní země budou chrlit ty emise a všechny tyhle věci. A my se tady budeme takhle bičovat navzájem pro nějakou partu fanatiků, který rozhodli, že vlastně takhle to bude. A teďko vlastně ty povolenky jsou trest, bič na lidi. Pokud teda jako se nebudete chovat, jak my říkáme, tak budete prostě si to platit a budete prostě schudnete. A to je to, co se říká, že to je nějaký sociální fond, že vlastně se tam půjdou ty peníze. Ale z toho sociálního fondu půjde jenom těm nejchudším jako ta pomoc. Takže střední vrstva se propadne na tu chudší, ty sociální dostanou prostě nějakou podporu, která je z toho zase jako nedostane ven, ale dejme tomu neumřou hlady. No a ty bohatší, ty to zaplatí a zase jich to, se to tak ještě, až tak jich to netkne, jo. Takže vlastně tohle je způsob, jak si to rozdat s lidma a buď to poslechneš, anebo prostě budeš výrazně chudej.
2: Donucovací prostředek, tak. No a je to jedno úskalí, Seznam zprávy, Čína může vypnout soláry na českých střechách, ovládá klíčovou součástku. To je šokující. Máš soláry?
3: Já jsem měl, mám, ale na to ne na elektřinu, ale na sluní, na vodu. No já když jste zařadila tohle, tak jsem si říkal, aha, Alex už možná otevřela tu knížku, kterou já jsem jí dal před časem a
2: tam se
3: o tom píše, o těch Číňanech a o tom, jak všechny tyhle ty přístroje mají backdory a dají se prostě nějakým způsobem vypnout, zneužít, nasměrovat, dá se s nima pracovat.
2: Takže skutečně Čína by tady mohla provést řízený blackout? Ale myslíš, no, tak až jako, tak daleko by to mohlo jít?
3: Technologicky teďko nevím, jako tam jsou nějaký ty směrnice, já jsem nestudoval technicky, jak by to mohlo být, ale v tomhle tom prostředí ano, tam je celá řada prostě nášlapných min, který může vlastně ten, který je vyrobil v tomhle tom virtuálním, tom technologickém prostředí, může použít, využít, skrze ně se někam dostat, získat nějakou informace, může prostě cokoliv. A pak na druhé straně je zase nějaká obrana, která prostě nastavuje pasti pro tyhle ty možnosti a nastavuje nějakou obranu. A jak ty jsou aktivní a jak v té obraně jsou zase schopní, já úplně nevím, ale věřím tomu, že ty útočníci vždycky jsou napřed. Takže ano, jako kdyby jako došlo na nějaký globální střet, nebo střet vlastně těch dvou civilizací, tý azijský, toho BRICS, celého prostředí a toho západního světa, no tak když si to rozdají mezi sebou, tak my prostě tady opravdu můžeme zašít úplně všechno. Ale zase na druhou stranu, proč by to ta Čína dělala? Proto já zase věřím tomu, že vlastně se musí dohodnout. Já jsem pořád proto, i ta se žodná, že dneska tam není válka na Ukrajině v tom našem výběru, ale v zásadě pořád...
2: Je tam jiná válka, buď v klidu.
3: Pořád je to o tom se dohodnout. V tomhletom globálním prostředí, když máme nad sebou satelity a všechno je propojené a soláry a hybridy a nevím co všechno, my nakupujeme ty suroviny z té Číny, tváříme se, že ne, ale my je prostě tady jako to zase jak nemáme moc. Takže ten to prostě je globální. A tam haraši zbraněma a říkat a vytahovat se to, co dělá Ursula von der Leyen, to je absurdní, co ona říká. Ona říká, potrestáme, tvrdě zasáhneme.
2: Bojovat musíme.
3: Ocelový hodikobraza nastavíme. Jo. Zbraně koupíme.
2: To je děsivý, ale...
3: No tak je směšná, protože v tom globálním prostředí prostě tam to o tomhle tom není. Tam prostě se musíme dohodnout.
2: Slovo diplomacie jakoby vymizelo ze slovníku.
3: To možná, že to je pojem 19. století.
2: Zakázané slovo. Tak. V XTV byl v našem pořadu za čárou, byl profesor Petr Drulák a mimo jiné řekl, záměr Izraele je vylidnění Gazy. Podpora Spojených států amerických je obrovská ostuda. Macron se staví do role evropského vojevůdce, doma vše prohrál. Řešením jsou nové volby. Nové volby ve Francii.
3: Ten Petr Drulák rozumí té Francii, tam já to beru, ale on je vlastně zarputilej, nezarputilej, ale odmítá vlastně, je řada lidí, kteří nenávidí opravdu to Netanyahu, je řada lidí, kteří s ním nesouhlasí a mají k tomu spousta informací a spousta důvodů si to myslet, já to nerozporuju, protože já to tak jako neumím, to téma. A co se týče genocidy v Gaze, já si myslím, že genocida tam neprobíhá. Že to je přece jenom, tam není hlavní záměr zabít ty lidi. Ten hladomor není hlavní nástroj. Tam je válka s Hamasem. To je hlavní důvod, proč vlastně ten konflikt tam jako je. A že jsou u toho velké ztráty, že prostě se to dá možná jako z nějakého úhlu vidět jako opravdu jako likvidace toho národa. Já to nerozporuju. Hladomor, ty lidi prostě jako ten Hamas je používá jako lidský štíty, je to strašný. Ale říci, že vlastně cílem Izraelců je zlikvidovat palestinský národ, že to je primární jejich cíl. Já myslím, že ne. Protože kdyby to tak bylo, tak vlastně ten konflikt toho září, 7. září 23, to bylo myslím, to, co provedli tehdy vlastně ty Hamas bojovníci, tak byla rozbuška, která tohle to celý strhla. Předtím to nebylo. Tak pro mě vlastně to je válka s ohromnýma ztrátama lidí, majetku, hodnot, všeho, je to strašný, ale za genocidu já bych to nepovažoval.
2: Ale za pokojné vylidnění Gazy to taky nepovažuješ.
3: Ale co vlastně, co je, jak to tam je, prostě síla, ono se ukazuje jiný příklad, že ta síla je ten pragmatická politika světová, prostě pořád je v té síle, že ten, kdo má sílu, ten, kdo má spojence, a oni mají Američany, no tak dělá nějakou politiku a můžeme to vykládat, můžeme říct, že to je prostě genocida, že to je prostě, já nevím, zabíjení lidí a že to je strašný. Jasně, ale ta síla pořád rozhoduje. Jo. Takže my jsme neměli zapomínat, že ten svět takhle odjakživa byl postavený. A my až posledních desetiletích to chceme měnit a říkat, že hodnoty mění svět. No dobře, no tak tady vidíme, že vlastně ty hodnoty tam se dostávají na frak, protože ta síla vítězí.
2: Choval by se Benjamin Netanyahu jinak, kdyby neměl v zádech silného spojence, Spojené státy americké. Petr Drulák to komentoval, že je to obrovská ostuda, ta neutichající a bezmezná podpora Spojených států amerických Izraeli.
3: Byl by jakýkoliv prezident, americký prezidentem, kdyby neměl podporu izraelský a židovský lobby v Americe. Když to znáš, tak do té Ameriky si asi jak jezdila, že jo, tam prostě ten židovský vliv je obrovský. Na tom vlastně je spousta prostě lidí, kteří tam odešli za všechny možné války. To byla země svobody. Tam vybudovali ty finanční impéria, podnikatelský korporátní impéria. No bez jejich vlivu prostě žádný americký prezident jakoby nevznikne. Tak co? To je prostě nějakým způsobem, jako to vyvažuješ, no, tak takhle to je. A já si nemyslím, že by jakýkoliv americký prezident jako řekl, tak já přestávám podporovat Izrael, protože si myslím hodnotově, že se dostal někam jinam.
2: No, takže ani tu hypotetickou otázku, nebo odpověď na otázku, zda by se Izrael choval jinak, pokud by neměl v zádech takového spojence, jako jsou Spojené státy.
3: Já si vlastně nepřipouštím, protože on prostě to jakoby, jako není možný, no. Z principu to není možný, když víš, jak

0: slyší. Trump říká sice nějaké věci, které chtějí slyšet a tak a lidi, ale zároveň je jasný, že stojí na straně Izraele. Ve válce s Ukrajinou on prostě stojí na straně silného Ruska a nechce dopustit, aby ten konflikt posiloval zbližování Ruska s Čínou. Takže když mi je to takhle jasný, víš co, ona to jsou vlastně dva různý druhy jakoby politik. Je realpolitika a pak je ta idealistická, ta hodnotová, ta normativní politika.
1: A to je to, neděláme to radost.
0: To je takový to, že se říká, buď seš realpolitik a odhaduješ věci tak, jak asi jsou, a říkáš je tak, jak asi jsou, což jsem já, a mě strašně rozčiluje ten druhý způsob, ale uznávám, že to je způsob. A ten druhý způsob je, že říkáš věci tak, jak by si chtěla, aby byly.
1: A přestože jsou nereálné.
0: No, přestože jsou nereální. A já se s tím nedokážu vyrovnat, protože já to mám nastavený v hlavě tak, že pořád odhaduju, jak ten svět asi jako dopadne, ať je to dobře nebo špatně, tak se snažím číst a předpokládat, že půjde nějakou cestou, kterou já vidím a považuji za logickou. Ale pak jsou ty druzí, kteří říkají, to jsou ty voliči ODS a Spolu a vlastně ty Evropy a celého Green Dealu a říkají, no ne, to není důležitý. Když prostě se řekne, jak by to mělo být a budeme o to usilovat, tak ono to tak dopadne.
1: Jo. A není to cesta do pekel?
0: No, nevím, no, jako oni se tyhle techniky, že jo, to jsou to ty koučovací, ty veřejné afirmace, oni říkají, že když to pojmenuješ, když to řekneš nahlas, tak to zmotníš, a když řekneš, že prostě do roka bude mír na Ukrajině a Putin stane před válečným soudem, tak je z velké části zajištěno, že to tak bude, když to řekneš.
1: Opravdu?
0: No jo. To říkají vlastně ty kteří prostě jsou ty idealisti. Oni říkají, musíš vlastně věci chtít. To je celý s těma emisníma povolenkama. To je vlastně, jsem sledoval teď nějakou debatu a tam ministr Kupka říkal na otázku Pavlíny Wolfové, to bylo na CNN, co teda jako budeme dělat, když jako to nedohodneme, to zjemnění těch povolenek, a on říká, budeme jednat. On říká, dobrý, to je plán A, to je ideální plán. A plán B, jaký je plán B? On říká, není plán B, my budeme jednat a my to dojednáme. No a to je to co mě rozčiluje, protože pak tam byla ta opozice a on říká, no, když to nedojednáme, tak my jsme připraveni k národní nespokojenosti nebo protestům, jo. A nebo to neuděláme, nebo to neimplementujeme. A Kupka říká, budete platit všechny ty sankce a všechny tyhle ty pokuty a všechno bude. My budeme jednat. A ona pořád říká, třikrát se ptala, možná čtyřikrát. Dobře, a když to nedojednáte, jaký je plán B? No my to dojednáme.
1: Mm-hmm. Máme plán, to tady ukazoval za ně hřib. Vadíme, moc děkuji, že jsi přišel.
0: To je všechno, tak děkuji
1: moc. Je to všechno, strávili jsme spolu krásnou půl hodinku.
0: Děkuji za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

Zdá se, že tu pro mě končí jeden fám na to, kde se začal, marně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojí.

své kůži. Řekl bych, snad tu schází a snad tu schází řík. Nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji. Proč jsem před ně vůbec a proč bych

Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz

0: Radio Xaver.
1: Teď se nám blíží volby sněmovní v naší zemi, už je to kolem půl roku, to bude, ne? Za půl roku budou volby a objevují se různé zajímavosti kolem toho. Teď četl jsem, že se pan Šlachta nedomluvil s paní Konečnou, paní Maláčová se nedomluvila a tak. Ty ten svrkot také sleduješ. Jaký předpokládáš vývoj tady u těch stran, kteří nějak oscilují kolem těch 5%, buď to trošku výš, nebo trošku níž, nedělají chybu v této chvíli, že nedemonstrují to, čím to nakonec vyhrálo Spolu? To znamená, sjednotili jsme se, máme různé názory, ale jdeme do boje společně.
2: Podívej se, ty mě lichotíš, jak jsem geniální prognostik, ale já jsem...
1: To jsem neřekl.
2: Téměř. Já jsem očekával, že Konečná s Maláčovou se dohodnou a už to tak asi i vypadalo. No a moje prognóza nevyšla. Vycházel jsem z naprosto racionální úvahy, že když se nedohodnou, tak Maláčová v čele sociální demokracie dostane podle dnešních průzkumů kolem 3%, tedy nedostane se do parlamentu a Konečná překročí 5%, ale poměrně těsně, takže nebude mít tak významnou pozici, jako by měla, kdyby jí ty 3% ještě přidala Maláčová. To je racionální úvaha. A tam, já jsem mluvil s některými aktéry, tam prostě převážely emoce. A já teď nechci být jízlivý, to mi vůbec není vlastní, Xavere.
1: Ano, já velmi dobře vím.
2: Ale mám takový dojem, že nějaká osobní prestiž tady hrála svoji roli. No a ta osobní prestiž nebyla potlačena v zájmu racionálního kompromisu. A došlo k velké politické chybě, místo sjednocení levice. Tady budeme mít opět roztříštěnou levici. Jedna levicová strana určitě nebude v parlamentě a druhá možná nebude v parlamentě. Mm-hmm.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: No, pane Holče, v návaznosti na to, jak jsem teda připravený do boje, tak já jsem vám dnes přinesl dárek.
2: Ne.
1: Abyste viděl, že jsem dobrý člověk.
2: A tak to já vím o vás. Akorát to z vás někdy není cejtit, ale říkal jsem si, že byste mi dárky mohl nosit každý čtvrtek.
1: Jo.
2: Proč ne?
1: No tak mám doma spoustu krámů, který bych mohl jako oprášit.
2: No, vidíte, to jste vy.
1: To jsem celý já, ale pro vás mám exkluzivní dárek.
2: Jo?
1: Exkluzivní dárek. Teď jsem zjistil v debatách moderní dávat pohádky.
2: Jo?
1: A já mám pro vás stylově ukrajinské pohádky.
2: Ale ne.
1: To jste vy a to jsem já.
2: To jsou sviňátka, ne? To je klub sviní, není?
1: No, je to trošku klub sviní, ale já jsem spíš podobný na toho sympatického pejska, ne?
2: Jo, jo, a ta muchomůrka tam je pěkná.
1: Muchomůrka je pěkná. Pane Holče, přinesl jsem vám ukrajinské pohádky, jsou vaše a je to zcela zadarmo.
2: Xaver, to je od vás moc milý, ale vy jistě tušíte, co s tím musím udělat.
1: Já to nechci vidět. Takhle?
2: No, takhle se to řeší dneska.
1: Čekal jsem to.
2: To je hodnotový.
1: Chtěl jsem vás tomu vyprovokovat, ale to byla ostuda jako.
2: Ksever, já jsem viděl toho jak Václava, to? Doktora, ten na to koukal, ten, jak se říká, nebyl v komfortní situaci.
1: Doktora Václava?
2: No Moravce.
1: Jo, myslíte Vaška.
2: Jeho oblíbená politička tam sedí. Paní Mirka, hodnotová, symbol demokracie, svobody. Rozumu, chápete? Vzdělanosti. A teď ona tam vezme knížku a mrskne si.
1: Tak je už dávno hrklo, ne?
2: Je no to... říká Mirka z LDNky, no.
1: Je to velmi nedůstojné, bych řekl.
2: No, potvrzení toho, že máte pravdu, bylo, jak na to koukali ty zbylí hosti.
1: Hostky.
2: Hostky. A to, že samozřejmě Miroslava Němcová se ztrapnila, že i vedle šéfky komunistů vypadala jako politička bez důvtipů, smyslu pro humor a tak dál. Tak viděl jste tam vaší oblíbenkyni, Věru Kovářovou?
1: Věru!
2: Ta tam seděla.
1: Věruš.
2: A viděl jste, jak seděla?
1: Ne.
2: Takhle kamenou jsem Věru ještě neviděl. A ta si říkala, pro boha, ty jsi tak blbá. Ty jsi nás tady zesměšnila všechny, prostě.

0: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, a rád tě vidím.
1: Zdravím tě, Ksavere, a taky tě rád vidím.
0: My jsme při minulém povídání slíbili našim divákům, že budeme trošku vzpomínat, když je to léto. A já bych tím s dovolením dnes začal. XTV byla včera na Slovensku a natáčeli jsme rozhovor s Vladimírem Mečiarem. Bezesporu to bylo velmi zajímavé. Doufám, že budeš mít čas se na ten rozhovor podívat. Ale šlo mi taky hlavou to naše dnešní natáčení a říkal jsem si, nechci to klást příliš obecně ve smyslu, na koho Miloš Zeman rád vzpomíná z těch dřevních dob. Ale byli lidé, když se převalila sametová revoluce a byly všechny ty ostatní roky, všechny ty ostatní akce, z té gardy, která byla, už mezi námi nejsou, kdo ti tady chybí z toho důvodu, že to byl člověk, kde věci platili na podání ruky a přitom se dalo říci, že to je velký politik nebo státní?
1: No já tě asi tou odpovědí překvapím, Ksavere. Podívej se.
0: No že jsi to byl ty, jestli to je to překvapení.
1: Ne, to mě sice taky napadlo jako provokace, jako bonmot, ale to jsem nemyslel. Uvědom si, že i když jsem byl na Letenské tribuně, tak hned na začátku revoluce jsem nebyl, jak říkají Rucové, v kurzu děla. To znamená, neměl jsem možnost se nějak dohloubky seznámit s těmi hlavními aktéry. A to se týká i rozdělení Československa, na které se asi v souvislosti s Mečiarem ptáš. Ty vidíš, že jsem byl proti rozdělení, ty víš, že jsem chtěl referendum, ať se tedy vyjádří oba národy, ale to už je samozřejmě za námi. A abych mohl říkat, kdo opravdu drží slovo a kdo nedrží, to bych toho člověka musel znát daleko hlouběji a musel bych s ním často komunikovat a to v tomto případě ještě nebylo. To bylo o něco později.
0: Zkusím to jinak. V okamžiku, kdy se tvořila Nová republika, začínalo se podnikat, otevřely se hranice, po roce 89 začíná být všechno v té společnosti jinak. Promění se politická reprezentace a Miloš Zeman začíná zasahovat do hry výrazným způsobem. Určitě to bylo tak jako je to dneska, že třeba mimo televizní kamery a mimo tiskové konference se dělají nějaké dohody. A vzpomeneš si na někoho, na koho byl spolech, s kým bylo možné si podat ruku a platilo to?
1: Já bych ti rád pomohl, Ksavere, ale já jsem v té počáteční fázi ještě nebyl účastníkem takových dohod. A proto ti neumím přes nejlepší vůli odpovědět.
0: Jaký byl Václav Havel?
1: Václavu Havlovi jsem vyčítal neznalost ekonomie, což se projevilo například i v jeho kritice takzvaných temných slušovických žilek. Ale jinak to byl charismatický člověk, který prospěl České republice tím, že zvyšoval její mezinárodní prestiž. To mohu potvrdit z hlediska četných zahraničních návštěv, kde jsme o tom mluvili. Václav Klaus byl v podstatě téměř od začátku můj politický oponent, ale tam bych i na začátku budoucích nebo pozdějších zkušeností, jako byla třeba opoziční smlouva, si troufal tvrdit, že dokázal dodržet slovo a dohody. Ostatně o tom taky píšu ve své poslední knižce. No, na koho dalšího se chceš zeptat?
0: Třeba na Václava Klause.
1: O něm jsem teď mluvil.
0: Já vím. Já jsem se ptal na Václava Havla, ty jsi přešel k Václavu Klausovi.
1: No.
0: A já se ptám, jestli za ta léta můžeš říct, že jste někdy, to, že jste spolu nesouhlasili, víme, ale jestli třeba někdy takzvaně neplatila podaná ruka?
1: Ne, u něj, myslím, platila vždy, což mimochodem nemohu říci o premiéru Fialovi, dnešním předsedovi ODS. Tam podaná ruka evidentně neplatila a já jsem to taky, jak víš, dokumentoval. Ale u Václava Klause podaná ruka vždycky platila. Pokud jde o Václava Havla, tak s tím jsme si vlastně na nějakou konkrétní dohodu nikdy ruce nepodávali. Mm-hmm.
0: Teď se chci ptát na vnitřek sociální demokracie. Jak se to vlastně vyvíjelo? Kdo byly ty žáby na prameni, se kterými ty si potom v uvozovkách začal válčit? A co se vlastně přihodilo?
1: Co se přihodilo? Já vyjdu z teze, kterou nikomu nevnucuji, ale o níž jsem hluboce přesvědčen. Ta teze zní, že úspěch nebo neúspěch jakékoliv politické strany je v první řadě dán osobností jejího předsedy a v druhé řadě osobností, které obklopují tohoto předsedu. No a sociální demokracii, a mám na tom i svoji vinu, protože jsem si vybral svého nástupce Špidlu, postihlo to, že osobnosti z jejího čela vymizely, nastoupily, jak nezdvořile říkám, šedivé myši, a ještě později jsem dodával, že pokud šedivé myši vyrostou, tak se z nich stanou krysy. No a z toho všeho vyplývá, že absence těchto charismatických osobností způsobila pozdější pád sociální demokracie, což ovšem nebylo na začátku revoluce, ale spíš její pozdější fázi.
0: Kdo byli, pane prezidente, ti lidé, kteří tobě a tvým nejbližším takzvaně drželi štangly, jak se říká hezky česky, neboli i v těch českých dobách byli ochotní s tebou?
1: No tak z těch tradičních sociálních demokratů to byl bez pochyby z těch lidí, které jsi znal, například Zdeněk Škromach. Uh-huh.
0: A můžeš říct ještě některé další?
1: Ale ano, Milada Krtová, která byla lékařkou, poslankyní, a nechci je vyjmenovávat proto, protože bych na někoho mohl zapomenout a tím ho nechtít urazit. Takže proto uvádím jenom tyto dva příklady.
0: Mnohokrát jsem přemýšlel o tom, jestli si Miloši ty stačil za tu dobu, kdy jsi byl ve všech těch možných funkcích od prezidenta, předsedy vlády, předsedy poslanecké sněmovny, ale hlavně předsedy velké politické strany. Jestli jsi stačil vychovat někoho, o kom by si dnes řekl, ano, to je člověk, který má moji školu a ten to může jednoho dne dotáhnout na prezidenta.
1: Víš, já bych zpochybnil samou tu tvoji tezi, že mám někoho vychovávat. Podle mého názoru ten člověk se má vychovat sám. Nedávno zemřeli Miroslav Macek, kdy si říkal, lídr buď je, nebo není. A z tohoto důvodu bych samozřejmě v sociální demokracii viděl řadu osobností, které by mě mohly nahradit. Zase aspoň jeden příklad, právník Zdeněk Koudelka, ale nechci nikomu dávat ani polibek smrti, ani naopak polibek života, protože opakuji znova, ten, kdo by mě měl nahradit, se o to musí sám říci a musí to sám dokázat. A jemu nemůžeš dávat nějaké školení. To je iluze domnívat se, že když dostaneš na lejvárnu, jak se dělá politika, tak se stane z tebe dobrý politik.
0: Dobře, ale na druhou stranu uznej, že vedle Václava Klause roky působí jistý pan Macinka. A myslím, že velmi intenzivně a že to je spousty let a teď se ukazuje, že založil motoristy, že to má nějaký začátek, přinejmenším ty dva europoslance. Tak se ptám, řekl jsi někdy někdo o to?
1: Takže by si o to přímo řekl, to nemohu tvrdit, já jsem sám ty lidi jmenoval, aniž by si o to řekli, ale dobře, když hledáš analogii k Petrovi Macinkovi, no tak já jsem měl vedle sebe dlouhou dobu Jirku Ovčáčka, Vráťu Mináře, Martina Nejedlého, Vladimíra Krulíše a tak dále a tak dále, a ti lidi se mnou v podstatě zůstali dosud, za což jsem jim samozřejmě vděčný. Vráťa Minář byl mimochodem zase ve srovnání s Macinkou také předsedou té strany práv občanů, takže tu analogii tady jistě najdeš.
0: Tak. Pojďme ještě k jedné otázce, k tomu našemu včerejšímu natáčení s Vladimírem Mečiarem, který mimo jiné v tom rozhovoru říká, Ukrajina už válku prohrála. Je na tom něco, pane prezidente?
1: Tak z vojenského hlediska se to blíží pravdě a bude záviset na tom, jak velkou pomoc dostane Ukrajina od takzvaného kolektivního západu. Představa, že by v nejbližší době v Rusku došlo k nějakému státnímu převratu a Putin padnul, je nepravděpodobná. To, že Rusko má velké rezervy, hlavně v živé síle, je zřejmé. Takže nemá-li Ukrajina prohrát, jsou dvě možnosti. Zesílit pomoc kolektivnímu západu, anebo přimět obě strany, tedy včetně Ukrajiny, aby zasedli za jednací stůl.
0: No a jak si vysvětluješ, Miloši, ten průzkum, který nedávno byl uveřejněný v českých médiích, že až 70% českých občanů si přeje konec té války na Ukrajině, a to i za ztrátu, to i za cenu ztrát území, to znamená i za tu cenu, že by si prezident Putin nechal to, co chce.
1: No, já jsem podobný názor zastával už v roce 2014 po anexi Krymu, protože konec konců tam bylo ruskojazyčné obyvatelstvo. A ze stejných důvodů, pokud jde o Donbaskou, Doněckou a Luhanskou oblast, no tak tam je také ruskojazyčné obyvatelstvo, takže proč ne? Daleko spornější jsou ruské nároky na Chersonskou nebo Záporožskou oblast, protože tam ty ruskojazyčné menšiny nejsou tak silné jako v tom Doněcku nebo Luhansku.
0: Takže něco na tom je, ale rozhodnuto samozřejmě není, říkáš.
1: No tak já si myslím, že jedna z válčících stran, které budou docházet síly, bude svým způsobem přinucena k jednání. Komu budou docházet síly, je otázka. Pravda je, a neříkám to s žádnou radostí, že pravděpodobnější je, že dříve dojdou síly Ukrajině.
0: Nepochybně si, Miloši, zaregistroval v médiích zprávu, že šéf Hamásu je mrtev, že nepřežil útok v Iránu. Co se nyní stane?
1: Tak zaprvé já jsem to asi před půl hodinou zaregistroval tady u tebe, od Jirky Ovčáčka.
0: Vidíš, jak je dobré sem chodit.
1: Je to pro mě překvapivá zpráva, a i když nejsem krvežíznivý člověk, tak mě to potěšilo, protože jsem vždy říkal, že s teroristy se nevyjednává, s teroristy se bojuje a Hamas je bezesporu teroristická organizace.
0: Následky?
1: Následky, no tak, podívej se. Hamas v pásmu Gazy je v podstatě v posledním tažení. Takže to může mít určitý následek na další oslabení jeho sil, a to je jenom dobře. Pokud jde o případnou iránskou odvetu, když se to stalo v Teheránu, tak my už jsme jednu iránskou odvetu viděli, to byly ty rakety a drony, které útočily na Izrael.
0: Ano.
1: No a Iron Dome to všechno dokázal se střelit. Takže bude-li odvota obdobného typu, nic hrozného se nestane.
0: Ještě jedna důležitá věc ze světa. Před pár dny oficiálně začaly olympijské hry v Paříži. Když sleduji, co o tom píší lidé na sociálních sítích, registruji v mnoha případech velkou nespokojenost, velmi mírně řečeno, protože se to celé nějak zvrhlo v očích lidí v jakousi aktivistickou akci ve prospěch LGBT a podobných věcí. Je to ta moderní cesta, nebo je to chyba? Jsou to ještě vůbec olympijské hry, tak jak je známe?
1: Já jsem tradicionista a levicový konzervativec, takže mě vždycky fascinovalo ten obřad olympijských her. Počínaje zapalováním olympijského ohně. Teď jsem místo toho viděl zapálení balónu, což mě příliš nevzrušilo, nehledě na to, že to byl ve své podstatě podvod. Chápu, že každý, kdo nově organizuje olympijské hry, chce přijít s něčím novým, takže využití scény jako nového prostředí je docela zajímavé, nic proti tomu. Pokud jde o tu LGBT, zejména T komunitu, no tak já si myslím, že je to nesmysl. Ani ty sám by ses nepřál, aby atletky byly muži v ženské atletice, i když byly zaznamenány případy tohoto typu.
0: Ano, já bych si to velmi nepřál a já to dokonce považuji za velmi nezdravé pro celou tu společnost, s veškerou pochopení pro jinakost každého z nás. Ale včera jsem Vladimíru Mečiarovi kladl tu otázku, kde se bere ta síla, že se to dostane až na úvod olympijských her. Kde se bere ta síla, že všechny ty neziskovky, které se tímto zabývají, dostávají tolik peněz. Kde se bere ta síla, že politici, kteří řídí nejenom Českou republiku, ale třeba Evropskou unii, to berou jako hlavní téma. To je to, pane prezidente, čemu já pořád nerozumím.
1: Vzhledem k tomu, že to není můj svět, tak hledám odpověď velmi váhavě a s jistou pokorou a pochybnostmi. Když to vytknu před závorku, tak bych řekl, že to může mít přinejmenším dvě příčiny. Jednak, že příslušníci této komunity zaujímají vysoké funkce, což může platit například o francouzském premiérovi a nejenom o něm. Tak to je první hypotéza, protože když máš vysokou funkci, můžeš udělovat i různé dotace příslušným neziskovým organizacím. No a druhá, nikoli kontradiktorní hypotéza je, že tyto menšiny, v daném případě sexuální menšiny, vzbuzují soucit. Soucit, který je hypertrofovaný a oni tímto soucitem v podstatě vydírají. To vidíš třeba u lidí, jako jsem já. Já jsem starý a občas nenápadně řeknu, že už se blíží doba, kdy brzo umřu. A toto je takzvané vydírání soucitem. Rozumíš tomu, Xavere? A stejně tak i tyto menšiny mohou vydírat tímto soucitem a mohou se dožadovat takzvaných nadproporcionálních nebo nadreprezentativních práv. Větších práv, než náleží těm ostatním. Mm-hmm.
0: Další zásadní téma z minulého týdne je nadevší pochybnost velká změna v České televizi, protože vedení České televize ruší pořad 168 hodin té velmi prestižní paní moderátorky Fridrichové. A dokonce, teď už to není nic tajného, na 19. srpna je v této věci svolané mimořádné jednání Rady České televize. Znamená to, že asi někteří členové rady toto chtějí řešit, zvrátit, nebo Bůh ví, co má být výsledkem toho. Já za sebe si myslím, to musím dodat jako stále ještě radní, že ředitel si autonomním způsobem rozhoduje, co zruší a co půjde dál. Ale co si o tom velkém konci paní Fridrichové myslíš ty?
1: Já jsem pořád 168 hodin sledoval velmi, velmi okrajově. V zásadě mohu po několika málo pokusech říct, že se mě ten pořad nelíbil. Nedožadoval jsem se na základě toho jeho zrušení, co bych to dělal, ale prostě jsem ho přestal sledovat, protože se mě nelíbil. Považoval jsem ho za aktivistický, bulvární v tom horším slova smyslu, jednostranný, tendenční, cokoliv jiného můžeš o neprofesionálním pořadu říci. Takže to, že jsem ho potom ignoroval, svědčí o mém vztahu k němu. Jestli se má nebo nemá zasahovat, zakazovat, jestli má nebo nemá svoje diváky, to by mělo posoudit vedení České televize, teď je sledovanost libovolných pořadů. Já jsem teď viděl v časové řadě například, že sledovanost Otázek Václava Moravce má trvale klesající tendenci. Dobře, takže tohle může být impuls pro vedení České televize, aby rozhodlo pro zrušení nebo zachování nějakého pořadu.
0: Já se ještě ptám trošku na tvůj názor, jestli to vidíš tak, že zrušení jakéhokoliv pořadu má být impulsem pro svolání mimořádného jednání rady.
1: To asi ne, to je pravomoc, jak jsi sám říkal, ředitele České televize a do této pravomoci by mu asi nikdo neměl mluvit.
0: Na sociálních sítích jsem zaznamenal zprávu o založení hnutí hlas samospráv a zatím údajně stojí někteří lidé z okolí Miloše Zemana podle sociálních sítí. Do jaké míry je to tvůj nápad?
1: Vůbec ne. Já ti musím říci, že teprve dneska, protože od tebe jedu do své kanceláře, se zeptám některých lidí, kteří jsou s tím údajně spojeni, například Honzy Nováka, který má být dokonce předsedou této strany, co je na tom pravda. Ale šlo to mimo mě, do této chvíle o tom nic nevím a patrně se o tom dovím tak zhruba za 2 hodiny.
0: Takže ani ještě nevíš, jestli tomu budeš fandit, jestli to budeš podporovat, to se teprve ukáže.
1: To se samozřejmě ukáže díky případné činnosti této strany. Ono je k severu nesmírně obtížné zakládat novou stranu. A musí se sejít několik šťastných okolností, aby se tento pokus s úspěchem podařil. Nicméně zeptám se těch autorů, kteří jsou tam uvedeni, do jaké míry to myslí vážně, jaký mají koncept nebo představu budoucí činnosti této strany a podle toho se rozhodnu, jestli tomu budu nebo nebudu fandit.
0: Upřímně mě zajímá tvůj názor na takzvanou sanitární zónu v Evropském parlamentu. Myslím, že spoustu lidí, kteří hodili svůj hlas někomu, kdo se nakonec, nebo těm uskupením, které se nakonec octly za tou zónou, neboli ti nenávidění a ti, kteří nemají být připuštěni k nějakému rozhodování, tak těch voličů se to muselo dotknout a nebylo jich pár, byly jich určitě miliony. A co si o tomto myslíš?
1: Tak já si myslím, že je to především hloupost, negramotnost, neznalost politického řemesla, ve kterém přítomný protivník může být budoucím spojencem a naopak, to se v historii opakuje téměř na běžícím pásu. A tím, že vytvoříš tuto sanitární zónu, se přinejmenším ne-li zbavuješ možnosti, tak znesnadňuješ možnost se s dnešním protivníkem spojit.
0: Miloši, děkuji ti za dnešní povídání a těším se na příště a přeju krásné léto a hlavně hodně zdraví.
1: Ksavere, dneska jsi byl poněkud unavený, protože jsi mluvil hrozně pomalu, skoro jako já. Takže já ti popřeju, aby jsi trošku odpočinul, udělal si takzvaný oraz a příště mluvil nepatrně rychleji. Krásnou dovolenou, Ksavere.
0: Budu se snažit. Děkuji, Miloši, ahoj. Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: V měsíci září, kdy jablka zhrají, kdy mantilju noci svit měsíce protkal. Když dozněla hymna, již půlnoci hrají.

Na chlasíra však voněly květy a v úsměvu něha bez jediné hany, jen z úst jako hadi mu syčely věty. Jen nech si svou duši, tak ničemu není, vždyť mnozí i zdarma ji upsali čertu. Však hlas to je zboží, jež dneska se cení a dobře se platí, to beze všech žertů. Já pro ten tvůj hlas jsem si ohlávku uvil a stráž mi ho do klece vsadí. A kdybys pak stokrát i andělsky mluvil, tvůj hlas tě zradí.

dnes jako kníže. Si v paláci žiji, mám ve stájích koně a v zahradách pávy. Jím ze zlaté mísy a z křišťálu piji, jen rádio nemám a nesnáším zprávy. Neb kdykoliv válkou se o lásce bájí, když slaví se vrazy a obchody s časem, když svatými slovy sebezpráví hájí, když hlásá se lež, tedy vždycky mým hlasem. Mé lůžko je měkké, však propíjím noci, mám z diamantů bazén a ze zlata ryby. Mám přebytek všeho, i píchy, i moci.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Podtrženo, sečteno a dnes docent Roman Šmucler. Dobrý den.
2: Krásný den vám i posluchačům.
1: Vládní pomoc je tak pomalá, že na podzim budou spokojeni snad jen exekutoři.
2: Myslím, že tohle je úplně špatně. Hele, to, že máme vysoké ceny energie, jsme chtěli. Jo, Česká energie chtěla, Česká republika chtěla vysoké ceny energií. My jsme se podíleli na všech Green Dealových věcech a ty vysoké ceny energií jsou dané hlavně tím, že se platí ty emisní povolenky, ty mají nějak spekulativně obrovskou cenu. Já, když jsem se s tím systémem seznámil, tak mě to úplně šokovalo, protože jsem říkal, hele, my to těm lidem zdražujeme. Nešlo by, místo toho, jak se to s tím spekuluje, že třeba 100% těch peněz by se vrátilo České republice, když jsou nějaký povolenky, že třeba řekneme, hele, české energetické závody, zaplatíte x miliard za povolenky, ale dáte je do nějakého fondu a my z toho něco třeba koupíme novou rozvodovou soustavu, nebo já nevím. No. Ale ty peníze jdou nějakým spekulantům úplně mimo EU. Ale princip je, že my chceme, aby ty povolenky byly drahé, aby jako ta energetika kolabovala a ty lidi extrémně šetřili. To je ta ekologická politika, že jo? Čili my chceme, a spousta lidí kolem mě to dělá. Čili já se přiznám, že jsem v tom taky, já jsem takový spořivej typ, takže letos je první léto, kdy s jinkou ordinací, kdy to dopřijímám pacientům, mám všude vypnutou klimatizaci, fakt jako šetříme tu energii. Já jsem teda vždycky šetřil, já jsem vždycky byl takový ekolog. A teď to děláme o to víc, protože když vidím, jak si to ještě napálili různý ty energetické firmy a co všechno se snaží na tom vydělat a mají rekordní zisky, tak říkám a houby, takže budu chvilku trpět a prostě opravdu jsem vymyslel, kde všude na to můžu ušetřit. Ale ten, kdo chce, aby to bylo dražší, je stát Evropská unie. Kdyby chtěla naše vláda, já vůbec nechápu, proč bychom měli dělat nějakou pomoc energetickou z našich daní. Jo? Já si myslím, že by se mělo říct, hele, tak je nějaký problém s Ruskem, je válka, tak pojďme ty povolenky zrušit. Nebo pojďme je dát na nějakou velmi nízkou úroveň, aby to úplně nezmizelo. A tečka. A tím to přece zlevníme. Tam jsou ty obrovské peníze. Ale ne, že já vezmu zdravotní sestře peníze z daní, zadlužím jí přes státní rozpočet a pak jí pošlu 2000 korun zpátky. Ty ale stály 3000, protože tou cestou vlastně všechno se to jako zdraží. Jaký to dává smysl? To je jenom taková jako tady legrace. A já myslím, že by premiér měl říct, hele, my jsme ty povolenky chtěli, my jsme odhlasovali. Tahle vláda pro ten Green Deal taky hlasuje. My to chceme, aby to bylo

0: drahý. A buď to tak bude, a nebo řekne, jo, my to tak chceme, ale příští rok to tak nebude. A my teďka na Evropské radě řekneme spolu s Poláky, zavolal jsem Polákům, zavolal jsem těm a řekli jsme si, hele, na rok utrum. Jo? Samozřejmě by ho čekala ta nepříjemná věc, že by musel potkat ministryni zahraničních věcí za Německo, která je za stranu zelených, a ta by mu asi neříkala, ty můj milý premiére. Ale to si člověk jako musí ujasnit, jako za koho kope. Že? Vlastně nemůžu kopat za Spartu i za Slávy. Že? Musím za Spartu nebo za Slávy.
1: Tak, průzkum první kolo. Už je to tady. Pane docente, první Babiš, následuje Pavel, Nerudová překvapila. Prezidentské volby, teď o tom bude řeč každou chvíli.
0: Mně to samozřejmě jako přijde jako taková bizarní reality show, takže já se přiznám, že to skoro nesleduju. Protože je se jako zdálo dobrý, že ten prezident měl být volený nepřímo, že to měl být nějaký svorník. Přímá volba ještě tím, že to má být přes 50%, vyvolává nenávist téhle zemi, a já se přiznám, že ji ignoruju a volit nepůjdu. Takže mě to jako nezajímá. Je mi líto Andreje Babiše, že myslím, že bych chtěl být jako premiérem. Na to má v tuhle chvíli velkou šanci, ale tím, jak oslabily strany vládní koalice, tak ta vláda, myslím, je odsouzená vládnout ty 4 roky. Asi by se měla snažit o nějaký fakt jako zásadní změny, že nemá co ztratit. Horší už to být nemůže v té podpoře. Jo. Takže bych jako fakt mohla udělat dobré věci. Andrej Babiš má smůlu, protože do roku 25 je místo premiéra jako zrušený. A být prezidentem je pro něj nevýhodný, protože za A tam je těch pravomocí míň. A za B, on má svých, já nevím, 30%, ale 51% to je jiná hra. Jo? Čili jemu se furt ještě může snadno stát, když ta vláda bude chytrá, že zvolí prezidentem kohokoliv. Jo? A kdo bude kohokoliv, to znamená, buď jako Andrej Babiš bude mít svých 51%, tak to je jedna varianta, anebo je mít nebude, a pak to bude náhodný vítěz této řady. Dokážu si představit v různých jako situacích, čili když tady bude pohoda a klid, tak bude prezidentem Nerudová nebo Pavel, že to jsou takový prezidenti do krásných časů, kdy si jako povídáme o tom, že mají být dobrý vztahy s Tibetem, že má být prostě krásně kolem nás a má být všude láska. Můžou tady být sociální nepokoje, pak může být pan Středula. Dokážu si představit, že se tady lidi porvou na ulici, pak si lidi vzpomenou, že třeba docela rozumný člověk je bývalý rektor Zima, že si řeknou, hele, ty docela chytrý, vzdělaný člověk, a na rozdíl od těchto těch lidí extrémů my ho zvolíme, a co je jistý, že to nebude Marek Hilscher. No. Že Marek Hilscher a Fischer jedou vlastně kampaň senátorskou, že jo? Čili ono jsou takový dvě soutěže, že jo? Čili některý jako by chtěli být tím prezidentem a některý si budou pozici pro funkci senátora, protože ty poražený se většinou stávají senátory.
1: V Bratislavě navzdory sankcím proti Rusku přistálo letadlo z Moskvy. To jak nefunguje ty sankce nebo co?
0: Ne, tak jakoby z těch sankcí, jsem to pochopil, by museli Slováci vypnout jedinou elektrárnu, což asi by nebyla úplně sankce pro Rusko, že? To by byla evidentně sankce pro Slovensko. Oni už teďka z těch vysokých cen tam, já jsem mluvil s řadou lidí, že tam budou zavírat obrovský podniky, Slovensko bude mít opravdu veliký problémy, a to poslední, co by chtělo, je vypnout Mochovce třeba, jo? Čili tohle je nutné, a my při těch sankcích, obecně už jsme tady o tom bavili, ty sankce, to je jako složitá věc, když tu opravdu v Americe vědecký časopisy, o tom politologický, tak to různě počítají výhodnost, nevýhodnost, a ta otázka není, jestli sankce poškozují Rusko nebo nás, poškozují obě dvě strany, a strašně záleží na detailu. Čili třeba jako zakázat si koupit jaderný palivo do elektrárny je poněkud pitomé. Že jo? Podobný jako Češi jsou pro smích celý Evropě a Slováci, když jsme jako první nejvíc řvali, že se má vypnout plyn, ten Evropský parlament nám to teda odhlasoval. A pak jsme zjistili, že bez toho plynu jsme vyřízený, protože ten německý plyn, o kterém jsme si mysleli, že je německý, jde z Ruska. Že? Takže teď jsme zase směšní s ropou, protože jsme řekli, OK, tak nám zakažte tu ropu. Pak jsme zase zjistili, že taky s tím nemůžeme žít, tak máme tu výjimku. Takže celá ta Evropa říká, hele, my nekupujeme ropu z Ruska, kvůli vám, Čechům, Polákům, jsme to teda jako zarazili. Teď vy chcete výjimky, teď nějak Slováci si nedomluvili tu výjimku, takže Slovnaft má problémy. Čili my jsme jako měli si říct, co dává smysl, co nedává. Typicky se to řídí mediálními nesmysly, čili první, na co všichni tlačili, že jo, ty intelektuálové z těch kaváren říkali, jak padne Putin. No padne, když se zavře McDonald's a Starbucks, protože můj život je mezi Starbuckem a McDonald's. Že? Takže se zavřel McDonald's na Národním náměstí, který byl symbolem Ameriky. Myslím si, že přes ten McDonald's jsme mohli dobře komunikovat s těma Rusama, mohli jsme jim říkat naší pravdu. My jsme to zavřeli, vyklidili jsme pole. No a ty Rusové, co chtějí jako válku na Ukrajině, dál by pokračovala, tak říkají, podívejte se, jak to jde bez toho Západu, jak odtahli. Čili já myslím, že bychom měli jako chytrý, že válku vyhrávají chytrý a silný. Jo? A u nás jako na těch internetech jsou nejvíc děti, většinou lidi trošku jako nezaměstnaný, nebo různý, jako, já jsem se teďka užil s různýma placenýma lidma, s letadlama a takový, vždycky je tam nějaký 27-letý kluk, který bude 50 tisíc měsíčně za to, že lidi jako rozeštvává a takový něco jako plácne a my honem říkáme, ty Franta napsal, on je tam ještě pod nějakým anonymním, že se má zavřít McDonald's, tak ho nemusíme zavřít, protože by jsme na Twitteru měli hejty. Jo. A tak směšný celý. Jo. Čili musíme jako přemýšlet a chovat se v této situaci tak, aby my jsme se nepoložili. Čili jestli my jsme slíbili třeba Ukrajincům, že jim budeme platit stovky miliard dolarů a ten, kdo jim je chce platit, jako jeden z nejvíce Česká republika. A jestli máme dneska, jestli vyrábíme 300 miliard korun dluhu ročně, chceme mít nejmodernější stíhačky za možná biliony a chceme ještě postavit Ukrajinu, tak asi musíme nějak přemýšlet o tom, že třeba by bylo dobré, aby se to nevyply fabriky, že já tomu jako nerozumím. Já myslím, že jsme jako chceme hodně věcí najednou jako malí děti, ale neumíme počítat.
1: Volby v Praze, v Brně a v Plzni by vyhrálo uskupení s ODSkou, v Ostravě ano.
0: Je to 30 let stejný, že jo? Takže ANO je přejmenovaná ČSSD, čili voliči ČSSD dneska volí ANO, ČSSD, komunisti většinou vyhrávali v Ostravě, já vím, že tam taky vyhrávala ODSka, řada taky lidí, co je dneska v ANO, speciálně v Moravskoslezském kraji, jsou lidi, kteří volili nebo byli v ODS. Jo? Takže situace je jako při starým, ta Ostrava je trošku jako jiná a v Praze máme ty politiky, často jsou to lidi, kteří jsou tam 30 let, a některý třeba bychom tam možná nemuseli mít, některých si naopak velmi vážíme a po těch 30 letech, co se pohybují kolem té radnice, tak tam pořád jsou. A s celostátní politikou to v zásadě nesouvisí a jediný spojovník je pan možný budoucí primátor, který je zároveň jako z poslanecký sněmovny, předseda zdravotního výboru a jinak jsou ty lidi v zásadě jiný a spíš by asi měli v každém tom obvodě ty lidi se zamyslet, jestli to ty lidi dělají dobře nebo špatně. Já bych doporučoval to, co kdysi prosadil Miloš Zeman, to znamená prostě hlasovat napříč, jo? Protože si třeba říct, hele, tenhle ten, mám rád třeba ODSku, jí volím, řeknu, ale tady třeba se mi líbí, tenhle člověk je fakt docela dobrý, i když je pirát, tak on byl třeba rozumnej, tak třeba tohohle jednoho tam chci dál a prostě jako mít tam ty dobrý lidi, nemít tam za každou cenu někoho, jako si řeknu, ty a teď bojujem, tak všechny tyhle ty prostě vyženem a všechny tyhle, a hlavně noví lidi, to je nejlepší, když někdo přijde a řekne, já jsem nikdy nikde nebyl, je mi 25 let, jsem po škole, já to tady budu řídit nově, revolučně, tak to bych trošku jako opatrný, jak říká, hele, než budeš primátor, protože zatím jsme měli teďka několik primátorů, kde vlastně první nějaká jejich funkce v životě bylo, že byl primátor hlavního města Prahy, že? Takže to bylo dobrý, kdyby jsme jako začali dělat jinak. No.
1: Těším se na příště, protože do voleb to ještě stihneme. Přeji krásný zbytek léta, pane docente.
0: Mám taky. Já hlavně doufám, že se užijeme, že bude teplo, že bude sluníčko a neříkal bych tomu odporná vedra, ale říkal bych, že se nám léto krásně vydařilo.
1: Díky, nashledanou.

0: nesmíme dodávat na Ukrajinu další zbraně. To je v současné době jenom prodlužování utrpení a krve pro lidí, které už nikam nevede. Přece všichni víme, že ta válka je u konce, všichni víme, že ji Ukrajina prohrála. Proč tam budeme dodávat další zbraně? Víte, já jsem viděl včera zprávu o plní...
1: Prohrála.
0: No jednoznačně, no. Tam už není co řešit dál.
1: Ale tak pane doktore, teď se bavme teda jako solidně, tak nekapitulovala zatím. Takže i zatím neprohrála. Zatím ten zápas běží, to mě překvapuje, že zrovna vy jako sportovec, ještě je 20 minut do konce a vy už říkáte, že Sparta prohrála.
0: No tak ono je taky o tom, že je 20 minut do konce, prohráváte 10-0 a můžete přijít ještě o další klíčové hráče, které na hřišti máte pro ten příští zápas. Prostě pokud Ukrajina neuzná tu situaci a nepodívá se realitě do očí, tak přijde o další území, přijde o další stovky tisíc lidí. A já vždycky říkám, podívejme se na tu válku, ne očima 4. září 2025, ale 4. září 2028. Kde budeme za 3 roky, pokud budeme dál tam lifrovat zbraně a peníze, kde budeme za 3 roky? Ukrajina přijde o další stovky kilometrů čtverečních svého území, přijde o další 100 000 lidí a jinak budeme tam.
1: A co vy to vlastně naznačujete? Vy vlastně říkáte, že Putin už si svůj obsadil, že tím to skončilo a že když budeme dodávat zbraně, bude pokračovat válka, takže on bude obsazovat další.
0: Jasně, samozřejmě. Samozřejmě. Tak to je, kdybychom uzavřeli ten mír před 3 lety, tak Ukrajina měla celé Záporoží a celou Chersonskou oblast. Zcela jednoznačně. A v Istanbulu 2022 v dubnu byla na stole dohoda, která už byla parafovaná, byla předložena ukrajinskou delegací, to je naprosto prokazatelný fakt, kdy v podstatě by Ukrajině zbyla celá Chersonská oblast, celá Záporožská oblast a ta Doněcká a Luhanská oblast by měla vysoký stupeň autonomie a mohla by si vyhlásit referendum. Jediné, o co by Ukrajina přišla, by byl Krym. A tehdy Boris Johnson přijel a řekl, nikoliv, my to nebudeme podepisovat, budeme válčit dál. A výsledek toho jsou 100 000 mrtvých a obrovská ztráta území. Čtvrtina území Ukrajiny je v tuto chvíli pod kontrolou.
1: Takže vy vlastně úplně na férovku říkáte nechat Putinovi to, co chce a protože, složit zbraně.
0: Protože lepší už to nebude. Lepší už to nebude, pokud budeme pokračovat, tak jediné, čeho dosáhneme, budou další oběti, další promarněné miliardy a další ztráta území.
1: A kde máte jistotu, že on teda, když se mu to teď přiskne, že nebude chtít další a další a Kyjev a posléze Košice, Bratislavu a Průhonice.
0: Přijede
1: to
0: s těma
1: tankama. To není, pane doktore, vůbec k smíchu.
0: Pro mě to k smíchu je.
1: Fakt,
0: je. Fakt. Protože tohle tvrdí lidé, kterým nejde o vůbec naši bezpečnost, o naši budoucnost. Tohle tvrdí lidé, kteří chtějí jenom pokračovat v těch zbrojních kšeftech.
2: Česká a americká country na rádiu Xaver.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den, představte si.
3: Xaver to vždycky tak vidíš.
1: A já vím, ale vy jste dneska nějaký indisponovaný.
3: Indisponovaný.
1: Co pak, co se vám přihodilo?
3: Xaver, na mě sedlo zlo nějaký a smutek. Já jsem si přečet, že Vít Rakušan chce být premiérem. Já jsem se úplně najednou rozklepal, přišel jsem o hlas.
1: Já jsem taky čet.
3: Já jsem si, víte, co představil úplně? Jak tam rozjede znovu ten kryt oživý po volbách. A já tam budu sedět proti němu v tom jednosměrném rozhovoru. Ona mě bude koukat těma velkýma upřímnýma očima plnýma dobra. A pak to bude jednosměrná cesta někam pryč.
1: Tak pane Holče, abychom byli úplně upřímní. Na vás sedlo zlo den poté, co jste se narodil.
3: To není pravda.
1: A proto to jste byl ještě, pane Holče, malé holátko. A už to na vás sedlo a to vám zůstalo do dneška, protože na mě jste zlej od prvního dne, co jste sem přišel.
3: Na mě se vyhodnotý, Xaver.
1: No, to je skoro...
3: se narodil.
1: To je někdy to samý, pozor. Ale k tomu samotnému. Já jsem si to přečetl na Novinkách, já jsem ale omdlel.
3: Já si říkám, to je nejstrašidelnější zpráva za posledních 35 let.
1: Ale...
3: I Fiala vedle něj vypadá vlastně najednou dobře, ne? Nepodpoříme ho?
1: Koho?
3: Fialu.
1: No.
3: Pane Petře, prosím vás, vemte to vy.
1: Čili vy si vykáte?
3: S Fialou? My se neznáme.
1: Neznáte, no. Jo. My se taky neznáme. Ale jo, viděli jsme se, dokonce jsme vedli jakýsi privátní rozhovor, ale to je
3: jedno. Já jsem se s ním taky bavila, netykáme se.
1: To je jedno.
3: Já je pan profesor Xavere, konzervativní muž, to nevíte.
1: Pane holče, jenže já jsem mezi tím, jak jsem to uviděl, tu zprávu, a mezi natáčením zažil něco moc hezkýho.
3: Vážně? S Vítkem?
1: Sám se sebou.
3: Tak to nemusíte možná rozvádět.
1: Řeknu.
3: Jo?
1: Měl jsem francouzské brambory a k tomu červenou řepu. A já jsem u toho přemýšlel a kladl jsem si otázku, dokud jsem zobal ty brambory. Jestli, takovou analýzu jsem si dělal, jestli bych raději toho Fialu, anebo když už, tak raději toho pana Rakušana.
3: No tak to je jasný, ne?
1: Tak to mi řekněte.
3: No tak Nutellier je méně strašidelný než tenhle. Žnírácký Nitra.
1: Tak já vám řeknu,
3: je, Xavere,
1: že jsem došel k tomu, že už raději Rakušan. Protože Rakušan je střelec.
3: Střelec?
1: Střelec.
3: Čeho? Koho?
1: No ne, že se nebojí.
3: Jako dozimetru myslíte?
1: Ale jo, dobře. Dobře, ale jo. Rakušan, Fiala je bázlivej, Ferda, prostě.
3: Přesně tak, a to je dobře u nich, Xavere. Při té jejich neschopnosti a děsivosti je dobře, když je někdo z nich bázlivější, to vám říkám.
1: Ne, a já vám říkám, pane holče, že ten pan Rakušan, do něho vjede energie a on přijede do toho Lipska na tu burzu a řekne dost.

0: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: Kapsy mám,

Rudolf si překotně rozepnul 3 vrchní knoflíčky u košile a pak je zase s ohromnou pečlivostí zapínal. Přecházel přitom po pokoji, jeho nervozita stoupala, prsty se mu chvěly, čelo se mu opět opotilo jako před posledním záchvatem. Funěl. Co to děláš? Zeptal jsem se zvědavě a možná i poněkud cynicky. Strojím se, nastal čas? Jaký čas? K čemu čas? Nedal jsem mu pokoji. Musím už odejít. Došlo ke střídání, naše výprava končí misi. Bohužel neúspěšně, nic se nám nezdařilo. A kam půjdeš? Vzduchem prolétlo jeho gesto nevysvětlitelnosti, které jsem mnohokrát u něj viděl, ale tentokrát se zdálo definitivní. Povzdychl si. Nepovedlo se. A přitom jsme nebyli takoví břídilové, jak to podle výsledku vypadá. Někteří známí, jiní se trvali v inkognitu. To, co ti teď říkám, musí zůstat pouze mezi námi. Ujistil se pohledem, jestli jsem ho pochopil. Přitakal jsem. Pokračoval. Měli jsme za úkol hlídat lidstvo. Usměrňovat jej, postrkovat a morálně jej vést. A podívej se sám, kam to dospělo. Páni tvorstva jsou sparchantělí, slabí jedinci, sobci, kteří myslí jen na svůj prospěch. Bez výjimek všichni. Omlouvám se ti, ale je to tak. Víš, kde byste mohli být? Kam jste mohli až dospět, kdybyste byli schopni vzít se za ruce? Spojit svoje potence duševní i fyzické? Každý prosazujete jen tu svou pravdu. A co člověk, to jiná pravda. Zaštiťujete se ideologií, ale to je jen zástěrka vašich nízkých pudů. Lásku jste ponížili na sex, který je sám o sobě úchvatný, ale spolu s city je mnohem pompéznější a slastnější. Rádi se mezi sebou zabijíte, buď to v různých válkách nebo individuálně, mučíte se navzájem a dělá vám to radost. Za velkými slovy se skrývá nekonečná a nepředstavitelná chamtivost mít víc než ten druhý. Ani technický pokrok, který jsme měli povoleno vám poskytnout, lidstvu neotevřel oči. Naopak, zneužili jste jej k nízkým... Rudolf se odmlčel, aniž by dokončil větu. Nemohl si zapnout poslední knoflíček u krku. Zbrunátněl a přestal dýchat. Poulil oči a vypadal hrozivě. Maně jsem ustoupil, neboť jsem nevěděl, co bude následovat. Konečně se uvěznil v pevném límci a spustil ruce podél těla. Odcházím a prosím tě ještě o poslední službu. Potřebuji, abys mě dopravil na konečné místo srazu. Nemám času nazbyt a promrhávám ho hloupými a zbytečnými pohyby těla a nesmyslnými akcemi. Přesto ale, poněkud zpomalil překotné tempo řeči, chtěl bych se zastavit před odletem na 2 či 3 pro mě důležitých místech. Usedl na židli, zhluboka dýchal, ale již velmi uvolněně. Vypadal jako horolezec, který dosáhl mety nejvyšší. Postěžoval si na krutost světa, přišlo mu líto zmařených a zbytečných snažení a tím se mu patrně ulevilo. Udělám, co bude v mých silách, slíbil jsem Rudolfovi a připravil se ke dveřím. Jak to bude prakticky probíhat? Budeš mým voskou. Pečlivě přeložil důležitý dokument, který určoval cíl jeho cesty, oblékl si obnošené sako, papír vložil do postranní kapsy, přesvědčil se, že klopa jej bezpečně kryje a chrání před ztrátou, příjemně se na mě usmál a ukončil náš dialog slovem jedeme. První naše zastávka byla Rudolfem určena jednoznačně. Přistáli jsme před vilkou, kde prožil dětství a kde doposud dlela jeho matka. Rudolf beze slova vystoupil z vozu a zamířil ke dveřím domu, branku nechal do kořán, snad se bál, aby si neznemožnil únik. Původně jsem chtěl jen zpovzdálí přihlížet a čekat, ale když za sebou nezavřel ani vstupní vchod, zvědavost mi nedala a vyhnala mě k němu. Nakoukl jsem dovnitř dostatečnou skulinou a spatřil mého kamaráda, jak stojí nad gaučem v hale. Na něm ležela na boku jeho maminka čelem ke zdi v mírně skrčené poloze a patrně spala. Rudolf se výrazně schrbil, předklonil se
a začal komíhat pažemi podél těla. Přesně tak, jak to prováděla paní Klecknerová při našem prvním setkání. Takhle je mrtvý. Jenže její syn, věřme tomu, že to tak je, to dělal beze slova. Spodobnil tak větrné mlýny mimo chodníkovi. Vypadalo to jako rodinný rituál, geny se jednoduše potlačit nedají. Náhle v komíhání ustal a i když jsem se podvědomně obával, že se otočí a spatří mě, nemohl jsem od tohoto výjevu odtrhnout zrak. Byl příliš fascinující, než abych to dokázal. Rudolf mi však nevěnoval pozornost. Na chvíli se mi ztratil ze zorného pole, neboť ukročil kamsi vlevo, ale hned se vrátil a držel v levé paži před sebou tenkou deku, jakýsi plét, možná i háčkovanou dečku větších rozměrů, a s největší něžností a opatrností, jaké byl schopen, maminku přikryl tak důkladně, že zmizely i její kudrlinky. Obě tenunké nohy, obuté do ohromných polobotek, však nechal vyčuhovat na druhé straně spod přikrývky. Když ukončil svoje aranžování, napřímil tělo a rozhlédl se. Nedaleko před ním výhružně trčela neproniknutelná překážka, dveře do otcova kabinetu. Můj kamarád se k ním velice pomalu došoural. Předpokládal jsem, že si v tuto chvíli s nimi vyřídí své letité účty, ale nestalo se tak. Zvedl ruku a sněhou vesmírnou položil bříška svých prstů na zlatou, lehce povislou kliku. Opravdu jen zlehka, aby na ní ani náznakem nezatlačil, dokonce nesevřel dlaň, jak to lidé obvykle dělají, když chtějí vstoupit do jiné místnosti. Nemohu s jistotou tvrdit, že se jí vůbec dotkl. Netrvalo to dlouho, ruku opět stáhl a pomalu se otočil k odchodu. Nevím, jestli spatřil můj zvědavý nos, přitisknutý k zárubni, abych viděl co nejvíce. Po jeho několika krocích jsem si však uvědomil, že míří ke mně a že jsem viděl něco, co jsem vidět neměl. Ale ještě předtím, než jsem se dal na útěk, přísahal bych na smrt svých nejbližších příbuzných, že jsem jasně zaznamenal, že druhdy neprostupné dveře se sami od sebe dali do pohybu a vstupní křídlo se začalo otevírat. Tomu však už Rudolf nevěnoval pozornost. Byl k výjevu otočen zády, opouštěl rodný dům a já v té době po několika skocích stál už u našeho automobilu a předstíral jsem čekání.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Karel Havlíček je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji moc za pozvání.
1: Stínový premiér za hnutí ANO. Já nemohu začít jinak, pane Havlíčku, my natáčíme v pondělí 18. prosince, 23 pro jistotu dodám. Včera na televizi Nova proběhla diskuse mezi vaším předsedou panem Babišem a mezi premiérem panem Petrem Fialou. Jak se to hodnotil?
2: No, byla to smutná podívaná, zejména stran pana premiéra Fialy. Zaprvé si myslím, že vůbec si neuvědomil, že je na televizi Nová, že má nějaké posluchače, ke kterým to musí říkat způsobem, aby to ty posluchači prostě vzali. A za další, a to je horší, tolik koncentrované lži v jedné hodině jsem už skutečně dlouho neslyšel. Já vůbec nechápu, co ti poradci pana premiéra dělají, protože to jsou přece věci, které si každý může ověřit během několika minut, možná desítek minut na prvním vyhledávači. Já nechápu, proč stále hrají ten marketingový příběh strany, která jde do voleb. Oni se neutkávají v tuto chvíli o to, kdo vyhraje ty volby. Oni v tuto chvíli jsou vládnoucí stranou. Oni nesou odpovědnost. To znamená výmluvy, polopravdy a lži. To svým způsobem jsem od nich možná bral s velkým nadhledem v době, kdy šli do kampaně. Ale oni v tuto chvíli musí skládat účty. Oni mají katastrofální žalostné výsledky a místo toho, aby ukazovali lidem, co bude v nějaké nejbližší době, tak se neustále vymlouvají na to, co bylo. A to si myslím, že jim ti lidé neodpustí.
1: K tomu se dostaneme, co bude. Zaznělo tam z úst premiéra, byl to takový slib občanům, že už jsme všechno špatné překonali a že bude lépe. Dá se tomu alespoň z nějakého úhlu pohledu věřit?
2: Tak
1: aspoň ve smyslu snaha byla, jak se říká.
2: Snaha byla. Oni samozřejmě už jinou písničku hrát nemohou, ale jestli se na to budeme dívat přes papír, tak samozřejmě ono o něco lépe bude, když se budeme dívat na to, že bude nepochybně nižší inflace. To nebude zásluhou této vlády, to bude proto, protože ta inflace byla extrémně vysoká v těch posledních měsících a v těch posledních dvou letech a z té vysoké ceny samozřejmě, nebo vysokých cen, to půjde níže a to půjde v celé Evropě. Oni o toto budou opírat. Nepochybně se v rozpočtu projeví to, že ušetřili 64 miliard korun, dneska tedy 61 miliard korun po těch úpravách, tím, že přehodili platby za regulované složky na elektřiny a plynu na spotřebitele, myslím tím na domácnosti a na firmy. To znamená, oni to budou točit kolem několika čísel, ale to samo o sobě neznamená, že těm lidem je lépe. Přece každý ví, že když ho něco stálo 70 korun za naší vlády, teď ho to stojí 100 korun a bude ho to stát 103 nebo 104, takže to není úspěch této vlády. Stále je to o 34 korun více, než jak tomu bylo před 2,5 lety.
1: Z úst Andreje Babiše několikrát v té debatě zaznělo, že Petr Fiala lže, že ta vláda lže. Což je ostré obvinění, že někdo lže. Co vy teda považujete za tu největší lež? A třeba, jak jste říkal, dá se to na vyhledavači najít, tak zkuste nám dát návod.
2: Tak já se přiznám, že jsem netušil, když jsem šel do opozice, že budeme možná polovinu našeho času vyvracet neustále lži. Jedna věc je nějaká marketingová retorika, druhá věc jsou polopravdy, třetí věc jsou skutečně nekompromisní lži. Řeknu příklad. Jestliže pan premiér Fiala tvrdil, že za nás museli udělat tender na Dukovany, to snad nemůže myslet vážně. Přece každý normální člověk, který se podívá, jak to probíhalo, ví a může si to vyhledat, že jsme ho zahájili v roce 2019, když jsem přišel do vlády, že jsme připravili investiční model, obchodní model, finanční model, že jsme připravili komplet zákon, že jsme připravili zadávací dokumentaci, že jsme to vyjednali na úrovni Evropské unie nebo spolu vyjednali s ostatními zeměmi, že jsme připravili bezpečnostní posouzení a jediné, co ta vláda udělala, bylo to, že to posunula do toho tendru, protože my jsme to měli hotové v listopadu roku 2021 a protože v prosinci přišla vláda, považili jsme za korektní a férové, ať si ten tender už oni rozjedou. Jedinou věc, kterou udělali, že to takhle posunuli. Tvrdit, že jsme to zanedbali a oni to museli udělat, je něco neuvěřitelného. Stejně tak ty neuvěřitelné lži, které se týkají takzvaného ruského plynu. Konečně dneska to vidíme, která tvrdí, že nás tato vláda zbavila závislosti na ruském plynu. Tato vláda, ani předcházející vláda, ani předpředcházející vláda nemá vliv na původ plynu, který k nám putuje. Z celé řady důvodů, a to jedna, protože jedna věc je, kdo mi fakturuje, druhá věc je, jaká směska plynu k nám dorazí, to se stačí podívat na plynovou infrastrukturu. Druhá věc je ta, že všichni obchodníci jsou privátní společnosti. A ta vláda se svezla na vlně toho, že v Evropě se skutečně začala snižovat závislost na ruském plynu díky tomu, že Nord Stream 1 byl porušen, to znamená do Německa neproudil ruský plyn, takže se to přebilo v tu chvíli norským nebo LNG plynem. To nebyla zásluha této vlády. A pochopitelně v situaci, kdy se to obrátilo a obchodníci začali nakupovat z té takzvané východní větve, tak ta vláda nemá v tuto chvíli vinu na tom, že sem jde rekordní množství ruského plynu za poslední 4 roky. Ale vidíte na tom, jak ty lži je začínají dobíhat. Můžeme se bavit klidně o tom, kdy ta vláda ještě v lednu tvrdila, že nezmění valorizaci důchodu. A v
1: dobře, ale počkejte, zůstaňme u toho plynu. Je vůbec možné se od toho ruského plynu a od ruské ropy v pravém slova smyslu odstřihnout, tak abychom tady měli ty energie, ty suroviny, řekněme, takového druhu, že z nich nebude kapat krev?
2: Dá se od toho odstřihnout, ale nikoliv tím, že tak bude činit naše vláda. Ta na to ten vliv nemá. Dá se od toho odstřihnout a popravečno do značné míry se to podařilo tím, že Německo přestalo být závislé na ruském plynu, protože do Německa vlastně ústí plynovody a ty jedna z Nord Stream 1 a ty dva z Jamalu. To byly ty klíčové plynovody, do kterých proudil ruský plyn, nebo kterými proudil ruský plyn. A tím, že se porušila tato soustava, tato infrastruktura, zejména Nord Stream 1, tak to přebyl ten plyn z Norska nebo případně z LNG terminálu. A samozřejmě tím, jak Evropa posiluje LNG terminály, tak se zbavuje té závislosti na tom ruském plynu. Není tak úplně zcela, protože k nám třeba například ještě jde ta východní větev, to je bratrství, a tam do značné míry je to hodně závislé na ruském plynu. A pokud se obchodníci rozhodnou, že ho budou brát, ono to není zakázané, no tak prostě budou brát v danou chvíli plyn z východního plynovodu, to znamená zejména ruský plyn. A ten v tuto chvíli stoupá ve smyslu podílu. Dokonce v těch posledních týdnech je to okolo 40%. Takže stát na to nemá prakticky žádný vliv. Můžeme říct, že stát má vliv na to, jestli k nám plyn doputuje či nedoputuje. Například prostřednictvím ČEZu, to znamená, že se zarezervuje nějaké množství plynu v holandských nebo v německých terminálech. To je pravda. Ale nikdy neví, jaká směska plynu k nám dorazí. O tom skutečně nerozhoduje tuzemská vláda. Zajímavé ještě jedna věc, Kavere, a to je v tom, že tady se hodně mluvilo o tom, že jsme tady kdysi měli takzvaný norský plyn, jestli si vzpomínáte. Ten se ještě uzavřel za doby Transgasu, někdy v roce tuším 1997. A říkalo se, proč se to v roce 2017 po 20 letech, i když už to bylo v rukou komerčních subjektů, neprodloužilo ta smlouva a neproudil k nám opět nebo dále norský plyn. Víte, co je zajímavé? On k nám už někdy od roku 2010 prakticky žádný norský plyn neproudil. Proč? No protože ta směska toho plynu v těch německých trubkách byla přebita ruským plynem, který tam plynul právě z Nord Streamu. Čili my jsme fakticky kupovali norský plyn ve smyslu fakturace, ale co se týká molekul toho plynu, který k nám dorazil, to byl ten ruský plyn.
1: Je, nebo má být příjemnější pro nás, pro občany, do budoucna ten pocit, že ten plyn, který sem bude přicházet, pravda, nebude krvavý, nebude ruský, putinovský, ale bude zase dražší. Tak kde se hledá ta politická hranice, kdyby vy jste stínovým premiérem v okamžiku, kdybyste se dostal tedy k vládě, tak budete muset nejen kritizovat, ale budete muset konat. A tak nám řekněte, pane Havlíčku, jak byste konal v této věci?
2: Tam je to jednoduché. My si musíme uvědomit to, že ta vláda stejně to neovlivní. To znamená, opět se bavíme o tom, od koho ho budeme kupovat ve smyslu fakturace. Druhá věc je ta, jaký plyn k nám dorazí. A to pomíním to, že obchodníci nejsou pod kontrolou vlády. Obchodníci jsou privátní subjekty. To, že je tady ČEZ, který sice může v tom sehrávat určitou roli, je pravda, ale pozor, ČEZ není v oblasti plynu tak silný třeba jako v oblasti elektřiny. To znamená, v tuto chvíli ta vláda, jak už říkám, nemá žádnou vinu na to, že sem jde plyn třeba ruský. Ona to musí nechat v uvozovkách tomu trhu. V Evropě se nezakázalo nakupovat ruský plyn. To, že se neproudí před Nord Stream 1, je tím, že se porušilo to potrubí.
1: Dobře, ale snad mi nechcete říct, že my jako země nemůžeme říct, naši představitelé, fuj, ten plyn je od Putina a my ho nechceme.
2: Říct to může, ale pokud se obchodníci rozhodnou jinak, neudělá s tím vůbec nic. A ty obchodníci se nerozhodují na základě toho, co si přeje ta či ona vláda, ale na základě toho, co je pro ní v danou chvíli výhodné. A pokud oni se rozhodnou kupovat z východní větve, což se rozhodli nyní, no tak ta vláda co může dělat? V dané chvíli na to nemá prakticky žádný vliv. A to je to, co já té vládě vyčítám nejvíce. Ona může politicky říct, že se jí nelíbí, že tady bude ta závislost. Do značné míry je to rozhodnutí i Evropské unie, která skutečně může zablokovat a může rozhodnout to, že do Evropy nebude proudit žádný ruský plyn, podobně jako se rozhodla v rámci ruské ropy. Věc druhá je zase ta, že poté se kupuje LNG plyn, ten se kupuje mimo jiné na lodích a pokud se podíváte dneska, tak vidíte, že i ruský LNG plyn se docela zásadním způsobem zvedá ve smyslu objemu, které jdou do Evropské unie. Prostě jednoduše přeprodej si to na těch lodích, ale to už je vedlejší záležitost. Čili zcela se pravděpodobně toho ruského plynu nezbavíme, ale faktem je to, že ta Evropa opravdu za poslední dva roky udělala velký krok k tomu, že to minimalizovala.
1: Vaše slova, pane Havlíčku, vláda hodila podnikatele přes palubu. Proč by to dělala?
2: No, protože jim nejde o podnikatele. Vládě jde o to, aby dosáhla svých rozpočtových úspěchů. Já říkám úspěchů, ale v uvozovkách. Vláda má zásadní mantru a ta mantra je rozpočet. To je konečně vidět na těch posledních krocích, které udělala. A ona v tuhletu chvíli, a to je to, co jí velmi vyčítáme, se dívá zejména na ten účetní pohled toho rozpočtu, to znamená ano, ona nepochybně něco ušetří, například tím, že převede platby za regulované složky energie na firmy nebo třeba na domácnosti, ale jste se ptal na ty firmy. Takže jí tolik netrápí to, že ty firmy budou platit více a že budou méně konkurenceschopné. Ona v roce 2024, což je předvolební rok, a možná ještě v roce 2025 v rámci plánu, docílí toho, že ten rozpočet dostane, možná ne tam, kam úplně chce, ale že ukáže to snížení toho schodku. A já jí vyčítám jednu věc. Ne to, že konsoliduje. Tomu bych rozuměl. Každá gramotná vláda musí konsolidovat. Ale způsobem, jakým konsoliduje, a to, že se nedívá na stav budoucí, a to, že tady taky v budoucnosti, v horizontu několika let, budeme muset mít nějaké příjmy. A ty nám udělají ty firmy, ne ten stát.
1: To, co popisujete, je, myslím, každému jasné, kdyby to byla nebo měla být pravda, tak je to velmi krátkozraké. Z čeho usuzujete, že hodila vláda podnikatele přes palubu? Dá se to nějak dokázat, nějak ty věci pojmenovat?
2: Dá, úplně jednoduše. Co chtějí podnikatele? Podnikatele nechtějí od vlády dotace. To je chiméra, že se všichni domnívají a teď se hovoří o tom, že oni stojí s natažnou rukou. Vláda, respektive podnikatele, chtějí, aby měli předvídatelné prostředí ve smyslu daní, ve smyslu pokud možno nějaké energetické předvídatelnosti, nějaké investiční předvídatelnosti. Samozřejmě poté ještě chtějí to, aby zde měli vzdělanou nebo kvalifikovanou pracovní sílu a aby to bylo stabilní prostředí, nic více, nic méně. Tato vláda, když se na to podíváme z těch několika úhlů pohledu, vytváří nestabilní daňové prostředí, protože ona možná dokonce vyhrála ty volby, nebo minimálně to byl její slib s tím, že do toho šla s tím, že se nezvýší daně. ODSka to říkala zcela jasně. Kde jsou ty hodnoty ODSky? Zvýšila daně jak na běžícím pásu, prakticky pro všechny. Co se týká energetického prostředí, máme zde nejvyšší energetickou inflaci ze všech zemí OECD, a to beru poslední čísla, čili říjen roku 2023 vůči říjnu roku 2022. 35,2%. To jsou rány pro ty podnikatele, které těžko budou vydýchávat.
1: Jenže není to ten samý případ, který jste popsal v souvislosti s plynem, že vláda s tímto prostě nemůže nic?
2: S tím to ale může udělat. Já rozumím tomu, že vláda ne zcela ovlivní tu silovou složku energii. Ačkoliv v minulém roce tak učinit mohla. A to je to, k čemu jsme ji vybízeli. Ona neovlivní samozřejmě cenu na trhu, to je jasné. Ale na druhou stranu všechny země začaly přistupovat k té energetické krizi po svém a prakticky všechny země udělaly nějaké lokální opatření. Naše vláda, vzpomínáte se na ministra Síkelu, vyřeší to Evropa. Nevyřešila vůbec nic. Oni měli okamžitě, anebo v brzké době po té, co jsme to řekli, zastropovat ceny u výrobců elektřiny. Nikdo soudný nepochopí to, že u nás vyrábíme elektřinu, že ji máme přebytek, že ji exportujeme do zemí, které potom nabízejí levněji, než ji kupují naši firmy nebo naše spotřebitelé. A ta podstata byla v tom, že se to mělo zastropovat na úrovni takové, která byla přijatelná pro ty energetické společnosti. Já tomu říkám, že to měla být věcně usměrňovaná cena elektřiny, podobně jako je to u tepla, byť na krátkou dobu, třeba jenom v roce 2022, měly mít pokryty náklady, přiměřený zisk. Neměly se nechat vydělat 100 miliardy korun. Ale v tu chvíli už to řídili právě tyto energetické společnosti, které zaklepily na tu vládu a vylobovali si to, že vydělají velké zdroje, bude se hodně platit a poté sdělili té vládě, poté nás zdaňte a přerozdělte to zpátky těm firmám, případně těm spotřebitelům. Což vláda udělala, ale samozřejmě ty společnosti už si to zoptimalizovaly a pominuli složitý klíč toho přerozdělování a ten dotační kolotoč, který kolem toho nastal, tak v každém případě jim odebrali výrazně méně, než

0: další volby. Myslím, že veřejně známo, že už řada lidí vás vidí jako premiéra této země a vy jste před chvílí řekl, pane Havlíčku, že ty energetické společnosti na vládu zaklekly. Oni zakleknou i na vás. Souhlasíte?
1: Souhlasím, ale my jim nepodlehneme, což už jsme ukázali v době minulé. Můžete nám vyčíst lecos. Udělali jsme nepochybně i v době covidové celou řadu chyb. A myslím si, že jsme dokázali i přiznat. Ale co jsme nikdy neudělali, je to, že bychom podlehli klientelistickým klitkám, ať už v oblasti energií, v oblasti dopravy, v oblasti telekomunikací. Prostě to jsou ti zásadní hráči, kteří vždycky mají tu tendenci na tu vládu zakleknout.
0: Ale mají ohromnou sílu.
1: Mají. A víte, co je jediným tahem proti tomu? To, že máte kompetentní lidi. Pokud tomu rozumíte, pokud jste na dvorku, ať už průmyslu, zemědělství nebo kdekoliv jinde, který spravuje někdo, kdo to zná, kdo tam má zkušenosti, kdo zná ty vazby, tak si vytýčí a vykolíkuje to hřiště hned od začátku a nenechá se tam tyhle ty hráče přijít. Neznamená to, že s nimi nekomunikuje, jenomže tahle vláda má jeden velký problém. Na těch pozicích jsou zcela nekompetentní ministři. Typickým příkladem je pan ministr Síkela. Vůbec netuší, co je to energetická politika, vůbec netuší ani, jak se tvoří cena energií. A on se dostal do takového tlaku, že v podstatě byl vyautován během několika měsíců. Pan premiér Fiala se to v srpnu roku 2022, v době, kdy bylo úplně zle, a kdy se zjistilo, že to spoléhání na evropské řešení je úplná blamáž a nesmysl, přetáhnul k sobě, což udělal v zásadě správně. Ale co on udělal? Nasázel si tam 20-30 lidí, řídil to pan Zajček z ODS, dneska šéf hospodářské komory, v zásadě manažersky neúplně špatně, ale protože tomu nerozuměli, no tak už jim to v tu chvíli řídili energetické společnosti a ty už si pohlídali to, že oni nebudou těmi, kdo bude tratit. A to je ta chyba této vlády, tak je to téměř všude.
0: Jaké budou ty vaše první kroky, kdybyste se stal premiérem v této oblasti? Vy cítíte, jste premiérem, cítíte ten tlak od veřejnosti, jsou drahé energie, něco je rozjeté, smlouvy jsou podepsané, lipská burza existuje a některé domácnosti bojují. Tak se udělá Karel Havlíček za prvé, za druhé a za třetí?
1: Tak za prvé, troufám se říct, že my už jsme zkušení. My jsme si prošli vládnutí, zažili jsme nejnáročnější dobu od možná druhé
0: světové války. Přesto budu rád za konkrétní kroky.
1: Ano, to znamená, v tomhle případě já tu zkušenost dávám do balance toho, že se nenecháme nikým ovlivnit. Nás už zkoušeli ovlivnit, nikdy jsme tomu nepodlehli. To znamená, v žádném případě nás nebudou řídit ani zbrojařské firmy, ani finanční společnosti, ani energetické firmy.
0: Jaké uděláte kroky?
1: Co se týká té energie, tak tam se mně záleží, jaká ta situace bude v tom roce 2025. Musíme se dívat, jaká bude situace v Evropě, jaké budou ceny u nás. Teď je to těžké předvídat. Kdybychom tam byli v současné situaci, tak bychom rozhodně nezvýšili platby za regulované složky energie. První, co bych udělal, je to, že bych vyjednával okamžitě s Evropskou unií, že platby za obnovitelné zdroje energie nepůjdou v neprospěch občanů.
0: Že to říkáte firm. Něco, co byste neudělali.
1: A mnozí, já říkám, co bychom udělali.
0: Ne, říkáte, rozhodně bychom nezměnili
1: nepřevedli bychom ty složky a jak bychom zabezpečili to, aby se nepřevedli, okamžitě jednání s Evropskou unií. Já vám řeknu příklad. Obnovitelné zdroje energie činí 26 miliard korun. To je to, co převádí dneska stát na zákazníky, čili na firmy a na domácnosti. To je z těch 64 miliard korun. Tam jsou ještě potom platby za přenos a za distribuci. Těch 26 miliard korun není nic jiného než tunel z roku 2006 až 2010, ten solární tunel, který nás bude stát 600 miliard korun. Doposud to bylo tak, že stát mohl toto přenést na svá bedra a hradit to z výnosu za emisní povolenky. Evropská unie, to je pravda, v tom má vláda pravdu, chce od roku 2024 toto změnit, to znamená neumožnit to tomu státu, aby z příjmu za emisní povolenky, které jsou tedy úplně z řetězu, platil právě ty obnovitelné zdroje energie. Jenomže k tomu musí ten stát přijmout transpozici, to znamená přijat to do svého právního systému, to znamená tu takzvanou evropskou směrnici. Ale on to nepřijal ještě, což si myslím, že je správně. Já bych to nepřijal naprosto nekompromisně do doby, než bych se domluvil s Evropskou komisí na tom, že ještě v příštím roce tyto platby půjdou a budou se moci platit právě z těch emisních povolenek. A rok 2025 už je zabezpečeno, že to půjde z jiných zdrojů z Evropské unie. Na tomhle tom šetříte 26 miliard korun. A pak zůstává ještě dalších asi 38 miliard korun. A ty bych řešil, to jsou za přenos a distribuci, rozložením do několika let.
0: Dobře, pan Havlíčku, a vy jste také pro vykoupení akcí ČEZu, těch minoritních akcí? funkcionářů?
1: Domnívám se, že nám nic jiného nezbyde. A řeknu hned důvody. Za prvé proto, že pokud budeme mít 30% minoritní akcionáři v ČEZu a budeme chtít

0: budovat další jaderné bloky a nebude to jeden blok, budou to čtyři bloky, dva v Dukovanech a dva v Temelíně. A nemine nás to. Já už doufám, že se všichni poučili, všichni ti škrolídové, kteří se na mě dívali skrz prsty, když jsem prosazoval nové jádro, že jiná cesta není, tak to nelze dělat s minoritními akcionáři. Druhá věc je ta, že bude muset ČES investovat nemálo zdrojů do budování plynových zdrojů, myslím ti finančních zdrojů, do budování plynových energetických zdrojů. I proto je důležité, aby tam byl sám. No a třetí věc je ta, že v dobách mimořádných, jako byla energetická krize, potřebuje ten stát větší manévrovací prostor proto, aby byl schopen případně ovlivnit ceny. Pokud tam bude mít minoritní akcionáře, velmi těžko to bude prosazovat.
1: Co už nás trošku tlačí čas, co byste slíbil seniorům? Vy už jste tady chtěl hovořit o té valorizaci respektive nevalorizaci. Mm-hmm. Tak když byste se stal premiérem, na co se mohou těšit důchodci?
0: Na to, že nehodíme přes palubu, to je jednoduché. Já principiálně, to není otázka teď ekonomiky, se nemůžu smířit s tím, že lidé, kteří tady odpracovali celý profesní život, kteří mají na něco nárok, zákonný nárok, jsou odrbáni tím způsobem, že přijde vláda a řekne, ano, díky inflaci, notabene díky inflaci, pod kterou se podepsala i tato vláda, říkám slovíčko i, protože nepochybně tam byl vliv covidu, byl tam vliv centrální banky a tak dále, no tak prostě my vám nevyplatíme tu valorizaci tak, jak byste si zasloužili, protože ta inflace je příliš vysoká. Proč se Xavere toto neudělalo třeba s církevními restituenty? Proč se neudělalo to, že církve, které mají takzvanou inflační doložku, jenom díky té inflační doložce kasírují ročně 7-8 miliard korun navíc? To nikoho netrápí a ti důchodci to nedostanou. O co se hraje u těch důchodců? O 15 až 20 miliard korun v tomto roce. Mimo jiné, to je jenom to, co si tahle ta vláda vzala na elektronické evidenci tržeb. Co si nechala vzít, aby byl přesný.
1: U vás doma, pane Havlíčku, jsou klasické vánoční svátky, kapr, salát, cukroví, koledy.
0: Jasně, že jo. Kapr, ale pro syna, který nemusí rybu, tak určitě uděláme ještě kuřecí řízek, salát, na ten už se těším, budeme ho dělat v sobotu, aby se uležel, cukroví, do toho se pouští spíš manželka, na mě je ta ryba, ale určitě klasické Vánoce, tak jak se znáte, já moc se na ně těším.
1: Krásné Vánoce, šťastný nový rok a těším se, že se potkáme hned po novém roce v XTV, protože já tady mám ještě spoustu dotazů.
0: Já se na ně budu těšit a přeji vám klidné svátky, děkuji za pozvání.
1: Naschledanou. Naším hostem byl Karel Havlíček.

0: A já opravdu nevidím důvod, proč máme zatěžovat zaměstnavatele tím, že budou za každého zaměstnance ještě platit jakoby poplatek České televizi Českému rozhlasu. Když už teď musí platit třeba OSE a dalším věcem, což je další problém obrovský, já jsem si to taky zažila, když jsem pracovala v soukromé sféře. Ale hlavně vůbec ta komunikace kolem této povinnosti je velmi smutná, protože vím, že když si volají do České televize nebo do Českého rozhlasu, tak dostávají rozporuplné informace, ten zákon není vysvětlený. A je to tak v tichosti, proto já jsem ten facebookový příspěvek dala, aby ty lidi prostě se nedostali do problému.
1: Dobře, ale ten princip,
0: no je to
1: že zase někomu o sobě je něco musím hlásit.
0: Ne, je to prostě velký bratr na každé straně. Jako já, zaprvé, já mám problém s tím, aby se takhle tímhle způsobem financovala Česká televize a Český rozhlas. Prostě s tím mám problém. Vadí mi to, že někdo vymáhá, existuje tam oddělení, které vymáhá ty poplatky a pak ty pokuty jsou obrovské. Stačí, když se neodhlásíte z trvalého bydliště, že jste se prodal byt, to mám zkušenost, prodal jste byt, prodal jste to někomu jinému, máte trvalý bydliště nikde, ale stejně vás budou stíhat, že tam neplatíte poplatky, což je úplně neuvěřitelný. A teď jsme to zavedli povinně, plošně, úplně všem. Takže ten, kdo má mobil, ten, kdo má notebook, nemusíte na tu Českou televizi koukat, nemusíte jí poslouchat Český rozhlas, ale platit to prostě musíte. A ještě za svoje zaměstnance.
1: Předpokládám, že jste naladěná spíš tak, že by ta média veřejné služby měla být vlastně státní. Je to tak?
0: Měla by být financována jiným způsobem, ze státního rozpočtu.
1: Ze státního rozpočtu.
0: A to neznamená, že jsou státní.
1: Já vím, no a tak oni už teď jsou státní, jenom abychom
0: byli upřímní. No to my víme, ale tady jde o to nastavení financování ze státního rozpočtu. Já to vidím jako efektivní, nejsme sami, má to spoustu jiných zemí, není to žádné ohrožení demokracie, jak se tady hlásí. Je to jenom o tom, jak se to připraví, aby jsme věděli, jak je to financováno, aby Český rozhlas i Česká televize mohly plánovat. Ale rozhodně to není o tom, že budeme tu zátěž přenášet na občany.
1: Co je teď aktuálně nejzásadnější věc, za kterou bojí patrioti?
0: V parlamentu?
1: Parlamentu. Evropské.
0: Určitě to je Green Deal. Je to boj proti
1: pořád.
0: Green Dealu. Pořád. Protože to je ta největší překážka k tomu, aby Evropská unie nebo státy Evropské unie byly konkurenceschopné. A samozřejmě máme i problém s tím posílat bezhlavě peníze na Ukrajinu. Bez hlavy, aniž by tam byly nějaký kontroly a tak dále. Radio Xaver.

0: Radio Xaver.
1: Country.
2: The absolute best.
3: All the time.
0: Radio Xaver.
4: Hrozba ruského terorismu v Česku. Nikdo nebyl začen, odmítá spekulace vojenské zpravodajství. Tak byl nebo nebyl?
5: No, tak to je fascinující zpráva. Jako přinesl to na nějaký server, že to teda tady hrozilo, že ten člověk je ve vazbě dokonce. Byl tam odkaz na vojenské zpravodajství, je to tak, nemýlím se. A vojenské zpravodajství následně uvedlo, že se nic takového nestalo a že nikdo ve vazbě není. Jo, já jako nechci kritizovat práci žádných kolegů, ale musím říct, že tady v tomhle případě jako bych byl velmi obezřetný. Třeba se to stalo a opravdu to ty služby jako děsně tutla, jo. Možný to je. Nespochybnuju to, nevím o tom, ale mám takový pocit, že tato vláda a orgány, které jsou jí podřízený, i když třeba některý ze zákona ne, ale jako fakticky, co si budeme povídat, tak kdyby tady byla hrozba ruského terorismu v Česku, tak podle mě má premiér Fiala tiskovou konferenci s Vítem Rakušanem, se zbytkem vlády, vyjadřuje se k tomu Danuše Nerudová a prostě pan Koudelka by možná jako povstal a vysvětlil by, že prostě se tady zase rozprášili ty zlí Putinovi puhunci, který nám tady jako dělají, chtějí dělat státní rozvrat a ohrozit volby. Vzhledem k tomu, že se nic takového neděje a že jsem jako od nikoho takovýhle výrok nezaznamenal, že jsem nezaznamenal takovouhle obavu, tak mám dost velký tendence o tom pochybovat. No. Tak vzpomeňte si, jak nedávno Petr Fiala, on měl ty své debaty. Ty byly fantastický, s paní Pazderkovou, to bylo skvělý. Já jsem se byl na jedný podívat, prostě skvělý.
4: Jako
5: to...
4: osobně?
5: No jasně. Bylo to fascinující, bylo to skvělý. Prostě byli tam lidi, jako který milovali premiéra Fialu. Ten sál nebyl jako moc velký a teď tam jako chodili ty lidi. Já jsem tehdy napsal do nějaký reportáže, že většinu těch lidí tvořili příznivci hnutí Spolu a tak. A že tam někteří mluvili, že tam jdou dělat stafáž. Oni pak mě ODS, celá slovutná ODS, u mě točila nějaký video, kde teda to začalo probleskujícíma obrazovkama. Já jsem se cítil jak rumburak. Jo? A tam jsem říkal, že tam chodí tyhle ty jejich sympatizanti a příznivci, že proto nedostává moc kritických dotazů, vlastně téměř žádnej, já mu jako víceméně říkal, jak je skvělej. No tak to natočili a prostříhali tam jako lidi s otázkou, a vy jste tady jako placený nebo ne, tam nějaké dvě dámy řekly, že přijeli až z Friedlandu, v Liberci to bylo, a že jsou celé mokré, tak to jsem jako ocenil. Pan premiér Fiala to určitě taky ocenil, musela být strašná pecka. No a takhle natočili to video, načež měl debatu v Moravskoslezském kraji, kde se mi nějakou shodou okolností dostal do ruky na mail jejich okresního manažera, který tam psal, přijďte všichni, budeme tady mít premiéra Fialu a máme indicie, že tam budou i jeho odpůrci. Tak přijďte, ať se nedostanou do sálu a ať premiérovi vytvoříme příjemnou a útulnou atmosféru. Tak jsem říkal, tak super, dobrý, bezva. No a pak, jestli si to pamatujete a viděli jste ty záběry z té Ostravy, že jo, tak tam byli nejenom jejich příznivci Petra Fialy, kteří vytvářeli příjemnou a útulnou atmosféru, ale taky spousta těžkouděnců, kteří se starali o to, aby ta atmosféra nebyla ničím narušena, což pak se opakovalo ve větší míře v Plzni. A je zajímavé, že od té doby Fiala vždycky jako, že dřív točili ty videa, kde bylo jenom je skvělý, je bezvadný, mluví pravdu, je rozvážný a není to jako zlo, jako někdo. A teď už teda jako občas dávají na videa jako kritický dotaz, kdy pan premiér jako přijde a odpovídá kritický dotaz, tak tomu se směju. No ale pointa toho je, že na jedné té debatě, na které jsem byl, on říkal, že se jim podařilo zabránit kybernetickému útoku, že samozřejmě po nás jdou Ruxové, to je jasný, ale že se jim podařilo zabránit kybernetickému útoku jiné mocnosti a to se brzy dozvíte. A asi za 3 dny prostě Čína. Šla po nás Čína, že jo, tak to byl velký útok. Takže já nepochybuju, že kdyby nám ruský terorismus jako opravdu hrozil a kdyby tady někoho zatkli a měli na to důkazy, takže by se s tím rádi pochlubili, protože čerta Rus nikdy nespí.
4: No a jak hodnotíte výkon té paní herečky s panem Fialou?
5: Já myslím, že byla fantastická.
4: Fantastická, jo.
5: No fantastická, to byla skoro tak fantastická jako pan Fiala, no. Tak, ale jako takhle nutno říct, jo, objektivně, že ona tam neexibovala, že to jako opravdu pojala a na ní bylo vidět, že má toho Fialu opravdu ráda, ona na něj tak jako lásky plně koukala, ale velmi se jako držela, jako přesto, že možná někteří lidé se šli podívat, co tam ta komička bude vyprávět. Ona to moc nevyprávěla, ona opravdu jako moderovala, dávala prostor, občas někomu vysvětlila, že už stačí, že už se ptal dost a odkázala do patřičných mezí, ale myslím si, že její výkon byl jako naprosto standardní moderátorský.
4: Počkejte, a ona tam jako nedělá legraci?
5: Nedělá tam legraci, legraci tam dělá pan Fiala. Právě. Akorát, že si nemyslí, že dělá legraci. No.

0: Helena Růžičková, Marie Formáčková, Deník mezi životem a smrtí.
1: Jsem docela obyčejná ženská, úplně nenáročná. Vím, jaká jsem a beru všechny změny, které se mnou čas udělá, s hlavou styčenou. Nejsem typ, který by přemýšlel o plastikách. Já nikdy nebyl za krasavici, takže mi nějaká ta vrázka nevadí. Říkám s oblibou, že za čas nebudu potřebovat na prádlo valchu, protože ji budu mít na obličeji. Ale nedivím se, že se lidé na mě v nouzi obracejí. Nikdy jsem nedala najevo, že mi je zlé, že něco potřebuji. Radši bych si jazyk ukousla, než bych o něco požádala. Často dostávám otázku, kde beru ten hnací motor, co mě pořád popohání dopředu. Nemám žádný motor. Nemám nic, co by ostatní lidé neměli. Snad jenom to, že si umím dělat legraci sama ze sebe. To mi pomáhá. Legrace je vzácná věc. Dokáže zázraky. A když člověk není odkázán ani v tomhle na druhé a umí smích vyvolávat sám, pak se mu opravdu lépe žije. Nikdy se nenudím. Dovedu se pobavit a zabavit za každé situace. Když zrovna nemám po ruce knížku nebo pletení, čtu si v lidských obličejích. To jsem se naučila už kdysi na kurzu frenologie, což je věda o lidských tvářích. Mými hereckými učiteli byla Míla Pačová a Ladislav Pešek. Mílu jsem měla velmi ráda. Byla to vynikající herečka, měla jít za kmotru našemu Jiříčkovi, ale bohužel velmi vážně onemocněla. Oba dva, jak Míla, tak Ladislav, byli lidé praxe, kteří mi dali spoustu cenných rad, jimiž jsem se celý život řídila. Ladislav Pešek mi vždycky kladl na srdce. Heleno, pamatuj si, role se staví od nohou. Podle chůze poznám, jaký člověk je. Když jde rázně, rovně, je to suverén. Když tiše našlapuje a snaží se být neviditelný, má problémy sám se sebou. Tohle všechno se dneska hodně používá při takzvané neverbální komunikaci. O člověku hodně řeknou ruce. Způsob, jakým si sedá, jak se na druhého dívá. Za velký hřích považuji špinavé nehty. Často kvůli tomu nadávám svému muži, který se věčně hrabe v hlíně a pak vypadá jako prase. Nehty jsou důležité u muže stejně jako u ženy. A kdyby se u mě ucházel o zaměstnání někdo se špínou za nehty, neuspěl by. Dělat legraci opravdu není legrace. Dělat si legraci z druhých je velké umění a může se do toho pustit jenom člověk moudrý. Taková legrace musí být velmi kultivovaná. Nesmí druhého urazit. Pamatuji si na jedno vystoupení, kdy jsem se sešla na jednom pódiu s Mildou Kopeckým a Baškem Šteklem. Vystupovala jsem po Vaškovi a on mě ohlašoval. A nyní přichází nositelka 10 metrů dámské šatovky Helena Růžičková. Sám byl hodně při těle a zřejmě měl radost, že je někdo ještě tlustší než on a odboural si po ukázáním na moje kila své vlastní komplexy. Když jsme se pak po vystoupení opět sešli všichni tři v zákulisí, tak Milda Kopecký Vaškovi řekl: pane Štekl, vy si myslíte, že jste byl vtipný? Jenomže vy jste nebyl vtipný. Vy jste byl jenom sprostý. Protože člověk si v první řadě musí dělat legraci sám ze sebe. Kdyby tohle řekla paní Růžičková sama o sobě, pak je to vtipné, ale vy jste prase. A víc s ním nemluvil. Naopak legrace opravdu nastala, když jsem vystupovala s odborníkem na zdravou výživu svého času velmi populárním doktorem Rajko Dolečkem. Ten úvodem na jevišti řekl: štíhlý jsem proto, že můj tatínek byl ze Sarajeva a odjakživa jsme doma jedli hodně masa, ovoce a zeleniny. Po něm jsem přišla já a řekla: já takhle vypadám proto, že moje maminka pochází ze Sarajeva a odjakživa jsme doma jedli hodně masa, ovoce a zeleniny. Takový aplaus asi doktor Doleček nikdy nezažil a nejsem si jistá, jestli se z něho vůbec radoval. Moje slovenská kolegyně Eva Krížiková neměla pana doktora v oblibě, protože on se zasadil o to, že obezita se přestala brát jako nemoc a lidé, kteří jezdili do různých hubnoucích lázní, si museli své pobyty platit. Eva vždycky během roku přibrala každý měsíc kilo a pak to v létě o prázdninách jezdila schazovat. Eva vždycky během roku přibrala každý měsíc kilo a pak to v létě o prázdninách jezdila schazovat do lázní. Iniciativa pana doktora ji připravila o pěkné peníze. Čtvrtek, 1. května 2003. Jo, tak dnešek se opravdu vydařil. Byli jsme s tátou sami, kolem nás pobíhali naši psi a my si povídali, prohlíželi jsme si fotky a vzpomínali jsme. Hlavně na naše cesty. Viděla jsem hodně zemí, přenádherné krajiny, skvělé historické památky, ale domů jsem se těšila.

a ať jsem byla kdekoliv. Už jsem se celá tetelila, abych konečně viděla pod sebou z letadla Prahu, a když se mraky rozevřely a já ten mumraj věží a domů viděla, brečela jsem štěstím. Stejné to je, když se vracím autem, ať jedu z kteréhokoliv směru. Pokaždé mi vjezd do Prahy vžene slzy do očí a totéž prožívám, když vjedu mezi rybníky kolem Blatné, kde je teď můj domov. Mám ale hezké cestovatelské vzpomínky. Ty nejkrásnější asi na Kubu. Mám pocit, že mentálně jsme si my Češi s Kubánci velmi blízcí. Stejně jako my mají smysl pro humor, stejně jako u nás je jejich národním jídlem knedlo, zelo, vepřo. I když to jejich jídlo je trochu jiné. Selátko, zelí z juky a místo knedlíků boby, ale složení je velmi podobné. Na druhé místo bych dala Thajsko. Byla jsem tam s tátou a dodnes na to často vzpomínám. Je to pro mě osudová země. Už to, že její obrys se podobá slonovi a slon je jejich národním zvířetem, váženým a uctívaným. Připadala jsem si tam jako v pohádce. Strašně se mi líbily jejich restaurace. Ve velkém akváriu plavaly ryby, host na nějakou ukázal, oni mu ji vylovili a chutně připravili. Ráda ochutnávám v cizích zemích tamní národní jídla. Nechápu lidi, kteří v cizině chtějí jíst stejně jako doma. Velmi se ochuzují, protože přes jídlo se lidé dají dobře poznat. Ovšem je třeba držet se zásady, neptej se, co jíš. Já se dvakrát zeptala a dvakrát jsem se, pozvracela. Jednou v Číně, když jsem obdivovala nádherné škvarky, které byly všechny absolutně stejné, chutnaly výtečně a snědla jsem jich hromadu. Teprve pak mi řekli, že to byly pražené larvy. Po druhé se mi udělalo zle v Thajsku nad porcí překrásného křehkého masíčka, které mi náramně chutnalo. Ale jen do okamžiku, než jsem se dozvěděla, že tohle chutné maso je z krysy. Taky jsme probírali náš vstup do Evropské unie. Shodli jsme se s tátou v tom, že považujeme ty diskuze kolem za nemístné. Unie se tvoří podle územního principu. Kdo tedy je v Evropě, ten by měl být členem Unie. A my nejsme žádní, hej počkej, jsme správní lidé, správný národ. Kdo jiný než my bychom tam měli být, když myšlenka evropského sjednocení je od nás? A je už pěkně stará. Přišel s tím už v 15. století Jiřík z Poděbrad, který usiloval o jednotu evropských panovníků kvůli udržení míru. Dělali jsme si z toho s tátou trochu legraci. Řekla jsem mu, že Evropská unie bude čumět, až se staneme její součástí. Vídeňáci protáhnou obličeje, až zjistí, že v cukrárně na Klatovské výpadovce v Plzni mají mnohem lepší sachry než u nich. Jo, a k té třešni jsme se v podvečer vypravili a já prvomájovou pusu pod její rozkvetlou korunou opravdu dostala. Jo, táta se vůbec nebránil. Pondělí 4. května 2003. No, tak jsem zase v nemocnici. K obědu byla ryba, brambory a rajská omáčka. Miluju rybu, miluju brambory, miluju rajskou omáčku, ovšem nikoliv dohromady. Tak jsem oběd nejedla, ale naštěstí jsem měla nějaké zásoby z domova. Ostatně čaj a k tomu nějaké sušenky, to je docela pochoutka. Vizitu jsem očekávala, ležela jsem v převlečené posteli a dívala se na dveře. Na vteřinku jsem zavřela oči. Když jsem je zase otevřela, lekla jsem se. Nade mnou se skláněly hrozně velké bílé postavy a já měla v první chvíli dojem, že jsem se dostala někam mimo tento svět. Ale lidský hlas mě uvedl do reality. Jen klidně ležte, paní Růžičková. Poznala jsem pana primáře a ulevilo se mi. A bílé postavy z mého pokoje odešly. Během okamžiku ke mně vletěla vrchní sestra. Proboha, Heleno, co se děje? Měla úplně vyděšený hlas. Co by se dělo?
ptala jsem se nechápavě. Měla si oči v sloup? Hrozně jsme se všichni lekli, že umíráš. Úterý 6. května 2003. Marie přijela na čas. Včera volala, že bude v Plzni kolem 10. a taky byla. Koupila mi letní tričko. Doufám, že mi bude. Večer si ho vyzkouším. Je opravdu vedro, takže se tričko bude hodit, až pojedu domů. Přivezla mi taky veliké perníkové srdce, které po ní poslala Naďa Vocloňová. Srdce pro mě nechali vyrobit čarodějnice z Mostu, které k srdci přiložili několik archů papíru s pozdravy. Rozbrečelo mě to a ani jsem nezačala nadávat, jak to dělám jindy. Když na mě jde dojetí, řeknu rychle něco drsnějšího a dojetí přejde. Tentokrát nepřešlo a tak jsem papíry s mnoha a mnoha přáními a podpisy slzami úplně rozmáčela. Říkám si, jak je to vůbec možné, že lidé sednou a napíšou pár milých slov nějaké růžičkové, kterou vlastně ani neznají. Jen viděli pár filmů, ve kterých hrála, nebo mě viděli v nějakém televizním pořadu. Ať se o hereckém povolání říká cokoliv, má jednu opravdu skvělou stránku. Otevírá dveře k srdcím druhých lidí. Ovšem jenom za předpokladu, že hrajete kladné hrdiny, že dostáváte od režisérů sympatické role. Některé herce lidé nenáviděli, protože hráli zloduchy a zmetky. Pepík Vinklář by mohl vyprávět, jak se na něho lidé úkosem dívali, když hrál v nemocnici na kraji města neschopného a zároveň všeho schopného doktora Cvacha. Věděl o tom své Ota Ševčík, který hrával kvůli své perfektní němčině a asketickému vzhledu SSáky. Že bych zrovna já hrála všeobjímající ženské, to se teda říct nedá. Hrávala jsem pěkné symetriky, ženské od rány. Mojí nejkladnější rolí byla určitě Anna Urbanová v televizním seriálu Vlak dětství a naděje. Ale i ta nešla pro ostřejší slovo daleko a krasavice to nebyla ani náhodou. Ale byla to krásná role. A já jsem za ni panu režiséru Kachyňovi opravdu navěky vděčná. Zlá nebyla ani Škopková, kterou mi zase daroval Zdeněk Troška ve své trilogii Slunce seno. Vlastně to byla zlatá ženská, protože tuhle roli Zdeněk napsal podle své maminky, kterou má velice rád. Tak, všem těmhle ženským vděčím za to, že mám před sebou krásné modré desky a v nich spoustu dojemných slov. Mostecké čarodějky, čarodějnice, vědmy, věštkyně, šamanky a kouzelnice s nadšením a upřímnou úctou přejí nejproslulejší z českých čarodějnic Helence Růžičkové při příležitosti svého každoročního sletu a pálení čarodějnic na mosteckém hypodromu hodně dobrých letů a kopec zdraví. A následuje 16 listů popsaných přáníčky od rodin, od čtenářů mých knížek a diváků filmů a také od dětí. Ty místo přáníčka nakreslili obrázek nebo napsali své křestní jméno. Je to nádherné, mám z toho radost, jsem dojatá, prostě je to fajn, že jsou lidé tak skvělí a dovedou si i tehdy, když se baví, vzpomenout na jednu nemocnou herečku, která už dost dlouho nic nenatočila. Dám si ty desky s přáními pod polštář. Věřím totiž na to, že když je v něčem láska a cit, tak to pomůže od všech neduhů. Ti, kdo mi napsali, mi přáli hlavně zdraví. A tak teď budu mít všechna ta upřímná přání u sebe a hodně bych se divila, kdyby ani tohle s tou mojí rakovinou nepohnulo.

0: To hraní s kostrami má jméno rakovina a voní astrami. Kuň běží bez udidla, kouř štípe do očí. Hrajem si na pravidla a deska přeskočí, přeskočí, přeskočí, přeskočí, přeskočí.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: What a difference

0: Zasvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Já mám radost, protože se mnou ve studiu sedí starý fotr.
2: Já vás zdravím.
1: A podle čeho si teda vybíráte tu hospodu? Kam jdete? Kromě těch známých lidí, jasný, Sapík, Polarejch, Babiš. Tak podle čeho si to vyberete a tady to natočíme?
2: Já jsem strašný improvizátor. Mám rád improvizaci. Takže já prostě se podívám ráno, si sednu k netu, podívám se, co mi píšou lidi do komentářů, co mi píšou na Instagram, protože mi spousta lidí píše tipy, zajeď sem, tady to je bomba, tady to je super. Podívám se, když se mi to zalíbí, tak prostě jedu.
1: Kam nejdál jdete?
2: No, moc daleko ne, protože ono to je náročný, za prvý časově hrozně, jo, jet někam až prostě do toho, ale nejdál jsme točili v Brně. Nejdál jsme točili, ode mě bylo nejdál Brno.
1: Jo, no, to už je kus,
2: 300 kilometrů nebo 300.
1: A co jste točili v Brně?
2: My jsme točili vlastně Burger Festival.
1: Jo, to je nějaký, rozumím.
2: Takže tam byly jako dobrý burgerárny.
1: No ne, si říkám, že vás na těch videích, já jsem listoval, co tam všechno je, řadu z nich jsem viděl, že vás nelákají třeba maďarský, slovenský, že? Pak jsem si říkal, že by mě dost bavilo, co byste říkal na polský jídlo v hospodě.
2: No, to by mě hrozně bavilo.
1: No, protože někteří lidé říkají.
2: Někteří lidé říkají, ano.
1: Jak říkala paní Tachecí, někteří lidé říkají, že polská kuchyně je nejhorší na světě. A jiní lidé zase říkají, že to tak není. Ale ten, kdo si dá do segedinského guláše švestky sušený, nemůže být normální, to jako uznáte.
2: Já jako nemůžu říct, nechutnal jsem to, ale musím říct, že jako vůbec švestky v normálním jídle moc nemusím. Mm. Jako moc sladký vomáčky a tohle to nemusím. Ale to Polsko samozřejmě jsem chtěl točit hodně. Zase říkám, je to náročný. Jo? Tím, že to není moje, vlastně není to můj full time, není to věc, která by mě živila vlastně na 100%, tenhle ten YouTube, tak do toho musím dělat ještě svoji práci. Takže tohle je opravdu spíš takový koníček. A takže toho času jako na to úplně nezbývá, ale samozřejmě my jsme už měli domluvený Slovensko, my jsme měli domluvený... Teďkon teda pojedu příští týden k Honzovi do Německa, tomu mýmu kolegovi, který se mnou jezdí, on tam pracuje, bydlí, takže tam budeme točit.
1: K Honzovi?
2: No. To ten, co se mnou jezdí.
1: Jo, jako ten spolumoderátor.
2: Ten hubený.
1: To je pan Honza.
2: Ten pan Honza, ten hubený.
1: Jak jsem říkal, gentleman.
2: Jo, zdravím, to Honzo. Ten kouká.
1: Pozdravujeme pana Honzu.
2: Pozdravujeme pana Honzu.
1: Sympaťák.
2: Jo, to je showman, jak jsem říkal. Ale takže jedu k němu do Německa a tam bychom chtěli natočit nějaký ty německý šlágry. Třeba špagety a na tom kuřecí řízek, jak to Němci mají rádi.
1: No a zelí, knedlík, řízek taky.
2: Ano, samozřejmě.
1: Ale to je dobrý, pozor.
2: Fakt?
1: Je to fakt dobrý. Já jsem měl jednou tu čest. Hrozně jsem to jako vždycky říkal, co to je, prostě jo. Ale je to opravdu dobrý.
2: No, já jsem třeba teďkon, jsme točili tu hospodu, tu americkou, že jo, tak tam jsem byl sám a tam nám vlastně, tam jsme si objednali lívance, s javorovým syrupem a se slaninou.
1: No to jsem viděl a to bych neochutnal.
2: No,
1: ještě na tom talířku, jak jste to měl a ono se ten syrup vlastně rozlil okolo těch pekáčů. A ono jich tam bylo kolik? 5? Nebo jako to
2: bylo to docela
1: vysoký
2: porce.
1: Docela. Tak to jsem si říkal, ten javorový syrup to je normální sladká chuť.
2: No, to je hodně sladký.
1: Ale těch plátků slaniny jsem tam viděl, těch tam mělo teda bylo hodně. A já jsem se na to díval shodou okolností dnes. To byla ta americká hospoda vlastně.
2: Ano.
1: S tím červeným interiérem. Mm-hmm. A říkal jsem si, to nestrčí do huby. Jsem vás viděl v tom videu. A tak jsem si říkal, to bude nějaký, to zamluví nebo něco. Mm-hmm. Ale vy jste to odvážně jako, jaký to je?
2: Já možná teďka budu znít jako fakt jako nějaký čuně. Ale to bylo poměrně dobrý jako.
1: A ta placka, to je z čeho? To je co za...
2: To je vlastně pancake, že jo? To je jejich hlívanec. Já jsem je dělal i na svém kanále, mám žloudek, je to takový klasický tekutý těsto, který se leje na pánev. Je to něco jiného než český hlívance, je to něco jiného úplně než palačinka, to je úplně jiný těsto. Je to strašně dobrý, je to strašně sladký.
1: To jak je kynutý těsto?
2: Ne, to je takový jakoby litý těsto. Já jako, neřeknu přesně recept, už to nemám v hlavě, ale no. Tam vajíčka, smetana, takovýhle různý věci, a on se to pak leje na tu pánev, ono to docela nabíde hrozně jako na objemu, ono to je takový hustší. No a jako javorový syrup a slanina, a já jsem si říkal, a lívanec, a říkal jsem si, no tak jako já to musím ochutnat prostě.
1: No to jo, od toho jste tam?
2: To jako musím.
1: Tomu prostě, rozumím. To jako... Ale to jsem si říkal, že nedáte, no.
2: Dal jsem to a musím říct, že bych si to už nikdy neobjednal. Neříkám, že by to bylo takový, že bych to strčil do pusy a jo, to ne. Bylo to jako poměrně dobrý, jo, ale už bych si to nikdy nekoupil. A vůbec nechápu, jak to někdo může jíst.
1: No to je...
2: K snídaně teda ještě navíc.
1: To je teda zajímavá věc, protože to jsem opravdu nepobral tady to. Ještě, než se vrhneme tady na dotazy lidí, tak co mě zaujalo, já jsem poprvé váš kanál zaregistroval v okamžiku, kdy mě vyskočilo někde na YouTube domácí Coca-Cola. A to jsem si říkal, tak tady si někdo troufá, tě? Tak jsem si pustil to video. Chutná to fakt kola? Ta věc, co jste tam vytvořili?
2: Má to podobnou chuť jako kola. Je to víc takový aromatičtější než ta kola, ale že by to byla kopie koly, tak to rozhodně ne. A jestli by se to tomu mělo přiblížit, tak asi tak možná na 30-40% max. Mm-hmm.
1: No a pak ještě jedna lepší věc, to jsem už ve chvíli, kdy jsem sledoval tu a tam ten váš kanál, tak jak jste vyráběl studentskou pečeť?

0: nejlepší čokoláda. Já čokoládu jako moc nejím, jo. To manželka, to je moje na to velký odborník, na čokoládu, ta má ráda. Já myslím, že studentská pečeť už podle složení je poměrně kvalitní, protože má opravdu hodně, hodně kaka a tak dál. Ale těžko říct, no. Jako, já nevím, možná to je můj pocit, možná to je třeba, že člověk stárne, ale nepřijde vám, že ta studentská pečeť byla dřív jako lepší. Ono asi dřív bylo všechno lepší, se říká, že jo. Když byl člověk mladý.
1: Jo, tak to jo. To z tohoto
0: No,
1: pohledu, když člověku bylo méně let, tak to je hezké. Ale já to teda říkám málo kdy, protože pořád si myslím, že je zaplať pánbůh, že je to tak, jak to je, i když
0: no Ježíš.
1: jako v lecčems to bylo zajímavější a příjemnější, možná lepší, nevím. Ale jenom jedna jediná věc chutná stejně, jako chutnala před 89. Jenom jedna jediná věc. A vím, že vy to na tom kanále trošku rozporujete, ale za to já se porvu teda. A to je takový ten oplatek Míla.
0: No, víte co, já si, když jsem to vyrobil, tak jsem dostal e-mail.
1: Počkejte, vy jste to vyrobil?
0: Já jsem vyrobil Milu. Myslíte Milu?
1: No, takový ten oplatek Míla s takovým
0: No, to kafíčko na tom je takový nakreslený.
1: kafičko, no modrý takový
0: No
1: obal a
0: jasně,
1: červeně napsaný
0: no
1: Mila
0: jasně.
1: a je to politý čokoládou a
0: Ano.
1: vevnitř nějaký takový
0: Ano.
1: vanilkovo něco.
0: Tam je vanilkovo, vlastně ne smetanové, tam je sušený mlíko. Já jsem to vyrobil. Měl velký úspěch tohle video.
1: Vy jste vyrobil
0: Já
1: Milu?
0: jsem vyrobil Milu. A
1: Ne.
0: opravdu. A já jsem vyrobil Milu a v tom videu já jsem totiž získal
1: Nemohl
0: recept.
1: bych se na to zapálit? Nevadilo by vám
0: Na
1: to?
0: vůbec zapalte si.
1: Protože teď to začíná být teda
0: Teprve
1: dramatické.
0: jsem. Já jsem ji vyrobil, sehnal jsem, nebo poslal mi na ní jeden fanoušek recept. Tvrdí, že je originální před tím 89. Já to nevím, nemůžu to tvrdit ze 100% jistotou. Já ji vyrobil. A když vám řeknu, že to byla ta nejlepší oplatka, co jsem kdy v životě, a ne protože jsem ji vyrobil já, vyrobil jsem ji přesně podle toho jeho receptu. A já musím říct, že to je nebe a dudy od té, co se prodává v krámě.
1: Si to
0: Neříkám.
1: neumím představit, jak se vyrábí oplatek. Přece musíte nějak upéct ten tenounkej.
0: Já to nepek, ten jsem koupil a koupil jsem ho přímo od Sedity. Totiž v Tesku prodávají takovýhle pláty. Od Sedity je to takovýhle plát prostě oplatky.
1: A
0: Je
1: co je
0: to,
1: Sedita? Co je Sedita?
0: Sedita vyrábí Milu, to je
1: Jo, jako
0: slovenská
1: firma.
0: firma,
1: Jo,
0: ano.
1: takhle. Jo.
0: No a já nevím, jestli tady můžete dělat takhle reklamy.
1: Může,
0: Můžeme
1: může.
0: tady, jo,
1: Ovšem,
0: tady nejsme
1: ovšem.
0: veřejno
1: Ne,
0: právní,
1: ne,
0: tak je
1: ne,
0: to
1: ne,
0: dobrý.
1: cokoliv říkejte.
0: Takže koupíte normálně ten jejich oplatek, ten je přímo stejný, jako se používá na tu Milu. Udělal se krém, udělala se čokoláda, ten oplatek se takhle naskládal, nařezal. Byl to hrozný boom, to video mělo obrovskou sledovanost. A strašně hodně lidí, a do dneška mi ještě posílají fotky, jak to doma vyráběli, a všichni mi píšou, že to je prostě šleha. Že takhle si ji pamatujou, že takhle chutnala, že takhle to má být.
1: Ne,
0: No
1: já
0: tak.
1: tomu nemůžu věřit. Tak to je, jak přijdu domů,
0: Tak si to
1: najdu to na
0: pustím.
1: tom.
0: Je to na mém kanále. Vyrobil jsem Milu a vlastně takhle tam držím na té náhledové fotce ty dvě Mily. A je to poměrně starý video. Tohle to bude ještě dál asi. Jestli to máte podle sezrazený podle datumu. No a vyrábil jsem Milu. Dokonce jsem vyrobil i Kofilu, mám takový pocit. A Margotku jsem vyráběl.
1: Počkejte,
0: No.
1: jak to mě uteklo, tyto věci.
0: No ono to je poměrně starý. Já myslím, že to je minimálně rok starý video. Tak počkejte, tamhle jsem dělal tu, nahoře jsem dělal tu, to je ta kofila.
1: Toto.
0: To byla kofila.
1: K tomu nemám vztah. To,
0: To je
1: kofilu si
0: jasný.
1: dělejte, jak chcete. To vám
0: Tak
1: povoluju.
0: tady někde musí být ta Mila. Ještě kousek, ještě.
1: Kofila totiž není dobrá. Jako, já nevím, jestli to
0: No, ale
1: víte.
0: bývala dobrá, jako mě chutnala dřív strašně. To byla
1: Jo, někdy.
0: moje čokoláda mého dětství, jako já ji miloval.
1: Ale to, prosím vás, kde žijete? Čokoláda vašeho dětství musela být Milena.
0: No
1: Víte,
0: Milena
1: co byla
0: taky, no
1: Milena?
0: Milena tak a ta je dneska úplně
1: Ta
0: plonková,
1: byla
0: jako.
1: z části modrá, z části žlutá, pamatujete si ten
0: No, no
1: obal?
0: jasně, papírový obal pod tím.
1: A to bylo dobrý. A
0: No.
1: kofila byla taková jako...
0: Kofila byla super.
1: Fakt, jo? Možná tam u vás,
0: No
1: no.
0: tak schválně napište lidi do komentářů, komu chutnala kofila. Tak já nevím, jestli jsme to už nepřijeli, ale asi ne, vy to tam asi nemáte
1: Já
0: sezon.
1: vám to totiž moc nevěřím. Já myslím, že to je nějaký for.
0: Není to Ford, opravdu jsem ji vyráběl, to bylo, a vy to nemáte seřazený, ale si podle...
1: Mám to seřazený od nejstaršího k nejmladšímu.
0: Jo, takhle, aha, no tak...

0: Před 9 měsíci tady.
1: No tak to ještě starší, tohle už jsme... Tohle
0: takže to musíme nahoru.
1: No to musíte nahoru, jo, vy to máte takhle, no tak to musíte nahoru. No není to for, já jsem opravdu vyrobil Milu a je skvělá. A když někdy si se třeba povede, tak já vám ji udělám doma.
0: Hlídáte to?
1: Kofila, tak musí, předtím musí někde Mila. To je ta, horálku jsem dělal taky, koukejte se, vidíte tamhle.
0: Tady.
1: A tady je Mila. Jo, takže tady jsem dělal Milu. Normálně jsem ji udělal prostě a byla skvělá.
0: Neuvěřitelné.
1: No jo. Tady si připadám nějaký hubenější ještě.
0: No tak prosím vás, teď jste krásně hubený.

0: Jak by to teda mělo vypadat? Vy říkáte ne kapitulace, na druhou stranu ne vítězství Ruska. Byl byste ochoten v těch vašich myšlenkách a z toho, co čtu na tom Facebooku, jo, z toho vycházím, obětovat tomu míru kus ukrajinského území ve prospěch Ruska? Ano nebo ne?
1: Jo, to si musí říct Ukrajina sama, to je teda první věc. Ale mně to jako přijde, že vlastně tohle bude docela určitě krok, který jako podpoří ten apetit toho Ruska to jako zkusit vlastně znovu. Protože se vlastně ukáže, že jim to vyšlo. Že jim ta agrese vyšla, tím pádem tudy vede cesta. No tak když vím, že tudy vede cesta, no tak prostě jenom dojdu k závěru, že asi beranidlo nebylo dost velký, musím si pořídit větší a prorazím to dál. Jo? To znamená, tohle to je ten zásadní problém, který já tam vidím.
0: Dobře. Vy jste řekl před chvílí, že paní Uršula řekla, že dá peníze na evropské přezbrojení a to z dovolení.
1: Evropa, asi ne, von der Leyen ze svýho teda asi nebude. Ale prostě
0: ale to dá kdokoliv. Promiňte, já dokončím tu otázku. Ať to dá kdokoliv, tak to budou peníze moje, vaše
1: no,
0: a daňových poplatníků. Vy jste tak mě neuvedl, že to bude 800 miliard eur podle včerejších tedy médií. Domníváte se, že je možné, že toto jednou občané Evropské unie, ať jsou odkudkoliv, ocení jako mírové gesto, nebo si budou říkat, to jsou vyhozené peníze?
1: Jo, no tak pokud chcete mít ten mír, tak prostě musíte mít správně postavenou obranu. Jo? A to je, myslím si, v touhle dobou už zcela zjevné. A my nemůžeme už spoléhat na to, že nás ochrání tady nás půl miliardy Evropanů, že nás před tím 140 miliony Rusů ochrání těch zase nějaký, já nevím teďka, kolik jich je, 200 milionů Američanů, nebo kolik jich je.
0: Máte na mysli NATO?
1: No ne, my potřebujeme skutečně vybudovat v rámci toho NATO silný evropský pilíř obrany. Takže já jsem rád, že se Evropská unie jako chytila v tomhle ohledu za nos, že se změní i nějaká pravidla, tak, aby bylo možné podpořit obranný průmysl. Ještě jednou, obranný průmysl je naše tradiční odvětví. Československé zbraně zajistili svobodu Izraeli, jo? A když bych šel víc do historie, tak bych řekl, že vlastně jediný, co se ukázalo, jako že zbraně, se kterými můžete dobít Sibiř, tak byly taky jako tady místní arzenál v rukou československých legionářů. Jo? To znamená, a je musíme chodit,
0: jaký jste vlastenec.
1: Tak přesně, já jako jsem rozhodně tady v tomhle ohledu, co se týče toho našeho obranného průmyslu, tak já říkám, my máme Evropě co nabídnout. Jo? Takže pojďme tedy se tímhle způsobem podílet synergicky na zvýšení evropské obrany. Jo? Máme na to.
2: Hraje vám Radio Xaver. Thank you.

dokumenty o Římu, v bytě plnám kaktusů, u závěsu z ubrusu, v pronajatém azylu, zima tlačí na pilu, vedle zbytku sušenek.

0: Ty o Římu na počátku neděle a vysoko jsou a neděle.
1: Radio Xaver. Buonasera, signori.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Pojďme na to. Trump nařídil přerušit vojenskou pomoc Ukrajině. Zelenský ho musí přesvědčit, že chce jednat. Tam se odehrávají neuvěřitelné věci. Minulým pátkem počínaje.
2: Ne, já hodně šířím ten americký pohled, že ten je můj, že čtu americké noviny a hodně jsem v té Americe a část mý rodiny volila Trumpa a tak dále. Trump šel do voleb s tím, že řekl, že tuto válku ukončí, protože on je takový básnivý typ. Vždycky říkám Čechům, neberte ho doslova, ale berte ho vážně. To znamená, Češi mají tendenci se mu vysmívat za ty básnické zkratky, ale myslí si, že je blázen a budou hrozně překvapeni. On je jako Reagan. A takže Reaganovi taky, já si pamatuju, že komunisti říkali, to je kovboj, hlupák z Hollywoodu, jo, tak to není hlupák. A on od začátku říkal, že tu válku ukončí za den, což je taková básnická zkratka, že se jí bude snažit ukončit rychle a brutálně. On první asi měsíc, dva věnoval tomu, co slíbil, ale pro Američany bylo ještě podstatnější, to znamená vymíst různý ty neziskovky, nastavit věci na hranicích, gangy. Tady třeba v Čechách je zajímavý, že úplně ty nejzajímavější věci z Ameriky to vůbec nejsou. Tak já teďka využiju, že tady řeknu, že třeba, já nevím, jestli lidi viděli seriál Narcos, to byl takový slavný seriál. A tam byl třeba gang Scully, který tam bylo, jak umučil strašlivým způsobem mnoho hodin amerického drogového agenta. A on pak za to sice dostal, jakože ho chytli na konci toho seriálu, ale on dostal takový jako fešácký trest a kriminál a pustili ho. A Spojené státy chtěli, aby tohle člověka, který umučil strašným způsobem Američana, který vyšetřil